0: Rozhlas Plus. Zprávy.
1: Premiér Babiš připustil snížení schodku podle něj, ale třeba není možné škrtnout humanitární dávky pro ukrajinské uprchlíky. Předseda SPD Tomio Okamura pogratuloval německé AfD k vítězství ve volbách v Sasku-Anhaltsku. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vládní koalice bude dnes jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
2: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
1: Podle Babiše by šlo šetřit třeba na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AfD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AfD se 44% hlasů. A druhá skončila se 17% CDU. Ta ve volbách zaznamenala výrazný propad. Dostala skoro o 20% hlasů méně než před 5 lety. Sasko-Anhaltsko teď nejspíš čekají náročná jednání o sestavení zemské vlády. Při nehodě nákladního letadla v americkém Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 lidé jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letiště v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Na místo pak rychle přijelo asi 60 hasičských aut. Provoz na letišti je po nehodě omezený. Příčiny havárie nákladního letadla zatím nejsou známé, bude je vyšetřovat federální letecký úřad. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školících střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká jí viceprezident Jaroslav Vincour.
3: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
1: Více se měly ve výcviku využívat i trenažéry, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Martou Kostukovou využila wimbledonská šampionka až 6. matchball. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
4: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
1: Další zápas čeká Noskovou zítra, o postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A cyklista Matyáš Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod. Druhého Němce a kolegu z týmu Lidl Trek Maxe Wallsteita porazil o 33 sekund. Nehody na D11 u Hradce Králové a také na silnici 14 v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře stále velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové centrum. Na 97. kilometru řeší nehodu dvou osobních aut. Stojí i s policisty v pravém pruhu, vybočuje se ale bez kolon. A také ostatní dálnice jsou teď po druhé hodině průjezdné plynule. Na silnici 14 zůstávají komplikace na průjezdu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion havarovalo osobní auto. Na místě zasahují také záchranáři, jsou tam i policisté. Projíždí se pomalej, ale plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochlazuje se na 10 až 6 stupňů. Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet, večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20 a na horách 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Staré inuitské pohřebiště u grónského Ilulissátu postupně odkrývají tající permafrost a eroze. Místní teď žádají větší ochranu hrobu i návrat ostatků odvezených kdysi do Evropy. České pivo zná celý svět. Teď se do zahraničí snaží prorazit i česká kuchyně. Jenže získat známku kvality není jednoduché. My vás zavedeme do Rakouska, kde už jednu takovou mají. Miami Beach je jedna z nejslavnějších pláží na světě. Přes den jsou na ní hlavně turisté, ale odpoledne a večer patří místním. Ti se tam nechodí odpočinout, ale bavit se. A vy tuhle atmosféru uslyšíte v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
5: V Grónsku, 300 kilometrů severně od polárního kruhu na břehu ledovcového fjordu Ilulissát, je místo posledního odpočinku obyvatel již dávno zaniklých inuitských vesnic. Na první pohled byste to ale nepoznali. Na místě nenajdete žádné náhrobky. Kosti se ale kvůli erozi a tání permafrostu postupně dostávají na povrch. Na místě o tom natáčela naše zpravodajka Zdeňka Trachtová.
6: Ticho. Jen tu a tam přerušované křikem racků a praskáním ledu. A úchvatný výhled na ledovcový fjord, kterým pomaloučku proplouvají obří ledové kry. Tady odpočívají předkové dnešních inuitů, kteří v této drsné krajině žili před stovkami let.
7: Je to kultura Thule, naši skuteční předkové z 13. až 19. století, jejich lovecké náčiní, lampy a kosti staré 4,5 tisíce let.
6: Vysvětluje mi Karl Sandgren, místní aktivista, obecní zastupitel a ředitel ledovcového centra, který dlouhodobě prosazuje větší ochranu pohřebiště. Vede mě na úpatí fjordu přímo k hrobům.
7: To slyšíte, borcení ledové kry. To se tu děje pořád.
6: V mezerách mezi kameny se skutečně skrývá lidská lebka a další lidské kosti.
7: Tohle opravdu není dobré. Někdo tu byl a odkryl ty kameny.
6: V další mezeře na mechu leží tři lidské lebky a další kosti.
7: V půdě probíhá eroze, ta je permafrost. A věci se sami objevují na povrchu. Je tu hodně pohybu.
6: Pohřebiště prý kdysi bylo mnohem rozsáhlejší.
7: Bývalo tu mnohem více inuitských hrobů, ale většinu z nich na začátku 19. století vybrali a odvezli evropští archeologové. Většinou ze Švédska. Pokud byste v 19. století navštívila nějaký obchod se starožitnostmi v Kodani, prodávali by tam jistě lidské lebky, právě odsud.
6: Karl se snaží na problém odvezených ostatků upozorňovat.
7: Chceme je zpátky. Chceme pro mrtvé respekt. Opravdu myslím, že s tím musíme něco dělat. Snažím se na to upozorňovat, aby se o tom mluvilo, ale politiky to nezajímá. Teď je všechno jenom o turismu a rybaření.
8: He's a ranger.
6: Na protějším kopci Karl zahlédl svého kamaráda Gunberga, který tady v okolí Ilulissatu prý pracuje jako ranger. A tak míříme za ním.
9: Já se tu zkrátka procházím a kontroluju, že je vše v pořádku, že turisti nepáchají nějakou neplechu. Občas sbírám odpadky. Někteří lidé si tu chodí.

0: chránit. A hlavně dosáhnout také návratu ostatků, které odvezli evropští archeologové. Odpočívat totiž mají právě tady, s výhledem na fjord. Z Ilulissatu, Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Katolická a evangelická církev v Německu přišly jen loni o víc než milion členů. Mnoho kostelů zůstává nevyužitých a to platí i v průmyslovém Porúří. Putovní výstavné bienále Manifesta si tam vyhlédlo 12 církevních staveb v šedé zóně a zaplnilo je uměním. Jeden takový kostel, kam chodí před domácími zápasy hlavně fanoušci Schalke, navštívil v Gelsenkirchenu náš německý zpravodaj Tomáš Havlín.
2: Kostel svatého Josefa v Schalke Gelsenkirchenu je vysoká cílová stavba s dvěma věžemi, jakých je v Německu spousta, takže na první pohled zas tak neupoutá, ale něčím ten katolický kostel přece jenom výjimečný je. Tak se pojďme podívat dovnitř. Nečekal bych to, ale uvnitř kostela klape psací stroj a u něj sedí Marie.
3: Právě na takových psacích strojích ženy dřív zapisovaly slova, která jim diktovali muži, ale naše myšlenky a potřeby přitom zůstávaly opominuté. Já teď mám rozepsanou báseň Wild Way of Healing, nespoutaná cesta uzdravení. Když si chce člověk najít svoje místo ve světě, tak to často vyžaduje i dost odvahy a to je něco nepředvídatelného, divokého.
2: Ty básničky, které Marie napsala na psacím stroji, ty budou součástí výstavy a každý si je bude moct přečíst. Instalace je zrovna v plném proudu. Je tady třeba taková papírová figurína ženy v druhé řadě v kostelní lavici. Má znázorňovat nelehký úděl žen. Ve výklenku kostela jsou zase rozeseté obří, bílé, plastové oční bulvy. Ty znázorňují pohled, kterému dívky podrobuje společnost. A u oltáře tam už vzniká takový velký kreslený strom.
4: Dass wir uns schöne Orte erstellen können, schöne Orte, ein Space.
3: To je strom, který vyrůstá z poznání, že jako ženy, ale i muži nejsme odkázaní jen na ten obraz sebe sama, který nám předkládá nebo vnucuje společnost, ale že si přinejmenším ve vlastní hlavě dokážeme vytvořit i svůj vlastní prostor zaplněný krásnými věcmi. Ať už je to yoga matka, čas na kávu s rodinou nebo plachetnice na jezeře. Těch možností je spousta.
2: Výstava v kostele svatého Josefa nese název Stadion snů a to asi proto, že ji podpořil fotbalový klub z Gelsenkirchenu. Hlavní díl práce ale odvedly mladé dívky a ženy, které navštěvují v Schalke organizaci Mädchen Centrum. Koncept a návrh vymýšleli od jara, říká ředitelka centra Barbara Christová.
5: Výsledné poselství je podle mě strašně silné a taky důležité, protože vychází z reality, kterou já už třeba nezažívám, ale ty dívky a mladé ženy ano. A z této pozice mluví o tom, jaký život a jakou společnost by si přáli.
2: Poslední pravidelná mše byla u svatého Josefa někdy před 7 lety a další kostely v Porúří jsou na tom podobně. Všechny sloužily obci, která se ale mezi tím někam vytratila. Třeba kolem nich ale může vzniknout jiná.
1: A já si ještě víc o výstavě Manifesta povím s autorem předchozí reportáže, s naším zpravodajem v Německu Tomášem Havlínem. Já ti přeji hezký den.
2: Ahoj, zdravím tě i posluchače.
1: Tomáši, dívky a mladé ženy měly teď k dispozici kostel na 2 týdny. Byl to jeden z 12, ve kterých až do konce října pořádají zmíněné bienále. A ty osobně měl jsi možnost podívat se i do dalších kostelů?
2: Ano, byl jsem se podívat i v těch dalších kostelech. Je to i jednoduché, oni mají tu výhodu, že všechny ty kostely jsou vlastně ve 4 městech, v těch největších městech Porúří, v Duisburgu, v Bochumi, v Essenu a v Gelsenkirchenu, ale vlastně to od jednoho k druhému není zas tak daleko, protože Porúří to je takový typický průmyslový těžební regiony v tom smyslu, že všechna ta města jsou vzájemně prorostlá a vlastně mezi nimi neexistuje žádná pevná hranice, oni se tak vzájemně prolínají a v tomto smyslu taky organizátoři toho bienále Manifesta vyzývali, klidně si můžete za nějaký malý poplatek, asi 5 euro na den
6: půjčit kolo a všechny ty kostely objet po místních cyklostezkách. Což já jsem teda neudělal, ale...

0: ty kostely jsem si objel i tak, jsou to úžasné, velmi rozmanité budovy. Já jsem se většinu z nich snažil nafotit a posluchači se na ně už teď mohou podívat ve fotogalerii, která je na stránkách Českého rozhlasu k vidění. Některé ty kostely, jako je ten svatý Josef, ve kterém dívky z Mädchen centra pořádali tu výstavu, tak jsou ještě tak zhruba z druhé poloviny 19. století. Jsou to stavby, které měly sloužit té rostoucí dělnické komunitě v Porúří, ale hlavně je to poválečná architektura. Částečně jsou to takzvané nouzové kostely, které se stavěly po válce, po bombardování, vlastně ze všeho, co bylo po ruce, stavěly se narychlo i třeba z různých trosek, ale pak jsou tam i takové ukázkové chrámy, jako třeba kostel Panny Marie v Duisburgu. To je taková monstrózní, brutalistní stavba betonová.
1: A co se týče toho samotného bienále, co tě zaujalo? Byl to právě ten zmíněný kostel v Gelsenkirchenu?
0: Ten samozřejmě taky, ale asi největší dojem na mě udělal ten duisburský chrám Panny Marie. To je obrovská stavba, z bočních stran do ní proniká světlo, oni celé ty boční strany jsou vlastně z takového průsvitného plexiskla nebo sklolaminátu. Celý ten kostel je dvoupatrový, což je na církevní stavbě neobvyklé, a v čele je ještě takový oltář, taková subtilní střížka, kterou tomuto kostelu snad měl darovat Vatikán. Ten oltář byl původně součástí pavilonu Vatikánu na světové výstavě Expo v 58. roce. No ale teď vlastně v rámci toho bienále jeden umělec, Abbas Zahedi, rozmístil v tom kostele do kruhu takové různě pospojované píšťaly varhan, použité, sezbírané po celé Evropě, často zdeformované. Některé z nich byly třeba z kostela svatého Mikuláše v Kyjevě. No a ty použité, zdeformované píšťaly rozmístěné do kruhu byly vzájemně propojené a ještě napojené na nějaký pneumatický systém, takže vlastně vydávaly takové zvuky. Celé to mělo poukazovat na jakýsi rozpad nebo pochroumání nějaké, řekněme, obce nějakého jednotného smyslu v Evropě. Dost exponátů zároveň na tom bienále se vztahovalo k místnímu kontextu, tedy k Porúří, což je, dalo by se říct, oblast 3P, průmyslu, práce a přistěhovalectví. Jedna autorka si například dala práci s rešerší v místních archivech a zjistila, že na veřejnost ve sdělovacích prostředcích, ale nejenom v těch místních, ale v Německu vůbec, na veřejnosti, že byla dlouho upozaďovaná ta přistěhovalecká povaha práce. Jakoby v Porúří dlouho fárali jenom bílí Němci a jenom na nich stál ten poválečný hospodářský zázrak. To mě vlastně zarazilo, že muselo utéct spousty vody v Rýnu, než se do novin dostala fotka nějakého snědého horníka s knírem a černýma očima. Tomu tam byl věnovaný třeba jeden filmový dokument. No a konečně na bienále i česká stopa. V Bochumi v jednom kostele vystavuje vlastně stále ještě až do konce října Eva Koťátková takové velké hadrové loutky, dalo by se říct, no, jsou to postavy ptáků, je to ptactvo spadlé z nebes, jsou to ptáci vlastně rozesetí, jako kdyby po podlaze kostela, jako určitá předzvěst krize nebo budoucího vývoje.
1: To byl náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín. Já ti díky za rozhovor a někdy příště naslyšenou.
0: Děkuju, hezký den.
2: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Před 87 lety měl z pražského Vilznova nádraží odjet 9. poslední vlak Nikolase Vintna. Zároveň to měl být i nejpočetnější transport, celkem 250 převážně židovských dětí. 1. září 1939 ale vypukla druhá světová válka a vlak z Prahy už nevjel. Většina pasažérů pak zahynula v koncentračních táborech. Až dosud se vědělo o 3 dětech, které válku přežily. Nám se podařilo najít další 2, sestry Lídu a Gerdu Metovy z Ostravy. Reportér Jaromír Marek natáčel s dcerou jedné z nich.
3: Charlotte Rosénová je drobná šedesátnice, narodila se a celý život prožila ve Švédsku. Její rodina ale pocházela z Ostravy. Dědeček Hugo Met tam provozoval velký obchod s obuví.
4: Nebyli nějak zvlášť bohatí, ale žili dobře. Navštěvovali divadla a přátelili se s lidmi od kultury. O víkendech jezdili do Přerova za rodinou, jindy zase na procházky do hor. Byli Židé, ale víru moc neprožívali.
3: Po okupaci Československa se všechno změnilo. Když přišly první ústrky a perzekuce, Hugo Met odjel pod záminkou obchodní cesty do zahraničí a už se nevrátil. Když se potom naskytla možnost poslat ven z protektorátu i obě dcery, rodina neváhala. 1. září roku 1939 seděli 11-letá Lída a 14-letá Gerda ve vlaku do Londýna. Gerda se později stala matkou paní Charlotte.
4: Na nástupišti bylo hodně lidí. Sestry dostaly číslo a nastoupily do vlaku. Po jisté době jim ale řekli, že musí vystoupit, že vlak nepojede. A tak se vrátili zpátky do Přerova. I tak ale bylo rozhodnuto. Dcery musí pryč.
3: Volba padla na Švédsko, kde už nějaký čas žil otec obou dívek. Švédsko ovšem židovské uprchlíky nepřijímalo a proto dostali povolení k pobytu jen na 3 měsíce. Pak měli pokračovat do Anglie. Nakonec se jim ale podařilo přece jen zůstat ve Švédsku a v roce 1941 se tam dostala i Charlottina babička.
4: Bratranci mé matky, jejich rodiče a další příbuzní zemřeli v Osvětimi. Celkem 10 lidí. O Nikolasi Vintnovi jsem dlouho nevěděla. Máma o něm nikdy nemluvila a asi ani nevěděla, kdo ji vlastně zachránil. Kdyby ona a její sestra neměli díky němu povolení ke vstupu do Anglie, určitě by neodjeli. A já bych tady nejspíš nebyla.
3: Uzavírá Charlotte Rosénová. Její teta Lída a matka Gerda Metová patřili k několika málo dětem, které neodjeli posledním Vintnovým vlakem a válku přežili. Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Chuť na svíčkovou nebo guláš může přijít i daleko od domova. Jak ale poznat restauraci, kde budou chutnat opravdu jako v Česku? Právě s tím má hostům pomoci certifikát Czech Special. Získat ho ale není jednoduché, jak dodává naše zpravodajka Bára Vránová. V zahraničí se to zatím podařilo jen 2 japonským restauracím a Schweizerhausu ve vídeňském Prátru.
5: Křupavá do zlatová upečená kůže a maso tak měkké, že se samo odděluje od kosti. No a k tomu samozřejmě čerstvě nastrouhaný křen, ostrá hořčice a krajíc chleba. Přesně takové pečené vepřové koleno podle staročeského receptu sem do vídeňského Schweizerhausu každý den láká tisíce turistů. Ovšem to samo o sobě na certifikát Czech Specials ještě nestačí. Podle Márie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů České republiky je toho potřeba o něco víc.
6: Restaurace si musí zažádat o certifikaci a musí splnit určité podmínky. Ty podmínky jsou, musí mít minimálně 1 polévku a 2 hlavní jídla zařazená jako české speciality.
5: Ty přitom nemusí být jen přesnou kopií receptů našich babiček. Certifikát mohou získat i restaurace, které tradiční jídla pojmou moderně.
6: Všechno se posouvá, všechno se vyvíjí, vyvíjí se i česká kuchyně. Máme tam proto restaurace, které vaří typicky českou kuchyni, malé hospůdky, rodinné hospůdky, ale máme tam třeba restaurace vyloženě fine dining.
5: Zatímco v Česku certifikát Czech Specials získaly už 10 restaurací, v zahraničí jsou zatím jenom 3. Pro tamní kuchaře je cesta k němu totiž často složitější. Recepty musí přizpůsobit místním surovinám nebo zvyklostem. U některých jídel jsou proto povolené i mírné úpravy.
6: Ani my v České republice nemáme knedlík v jedné formě. Co region, to jiný houskový knedlík. Dlouhodobě se přeme, jestli je knedlík rakouskou, anebo německou, anebo českou specialitou. My tvrdíme, že českou. Ale ano, i modifikace knedlíku je samozřejmě povolena.
5: Cílem projektu ale není restauracím rozdávat známky. Má především pomoci hostům zorientovat se v nabídce české kuchyně doma i v zahraničí, vysvětluje Lenka Nováková z organizace Czech Tourism.
7: Chceme, aby opravdu ten turista, když sem přijede a přijde do té restaurace, aby věděl, že může počítat s kvalitními službami a s kvalitní českou kuchyní.
5: Gastronomii chtějí autoři projektu vyvážet stejně jako třeba české pivo nebo lázně. A první úspěchy už hlásí i z druhého konce konce světa.
7: Japonsko bylo jako první zahraniční zemí, kde jsme vlastně certifikovali. Ta jedna restaurace to měla opravdu tak podobné té formě, jakou známe tady z Čech, že to vůbec nebylo poznat.
5: Podle Marie Horníkové z Asociace kuchařů a cukrářů mají ve světě šanci uspět i další české recepty.
6: My jsme atypičtí tím, že my jíme sladká jídla jako hlavní jídlo, což vlastně v Evropě a ve světě není. Většinou to je jako dezert, takže naše ovocné knedlíky určitě vyvážet můžeme. Pak jsou to polévky a samozřejmě omáčky.
5: A jestli se české jídlo uchytí podobně silně jako třeba české pivo, to se teprve uvidí. Z Vídně Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Na Floridu jezdí lidé za sluncem a mořem. Kdo ale čeká na plážích ticho, tak ten si spletl adresu. V Miami Beach to i v poledne zní jako na večírku. Hudba z reproduktorů, hlasitý smích, vůně pečeného masa a nápoje v boxech s ledem. Naše americká zpravodajka Jana Ciglerová po letech strávených na Floridě ví, jak si užít pláž v Miami, stejně jako místní. Jedno varování ale má. Hlavně nechoďte na pláž hladový, ledaže byste měli s sebou rybářský prut.
8: Léto pomalu končí, ale Floridianům ta nejlepší část roku právě teď začíná. Po čtvrt roce neúnosného horka, totiž první zářijové pondělí, přichází takzvaný Labor Day, svátek práce. A to je milník v roce, kdy se počasí začne ochlazovat na snesitelných 30 stupňů. A pro Floridiany tohle je čas vyrazit konečně k moři.
9: Skoro každý, kdo sem přichází, má s sebou vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a hlavně reprák s hudbou. A protože tu hudbu má opravdu každý, tak se tady mísí ty hudby dohromady. A kdyby chtěl někdy klid, tak nemá šanci, protože ta hudba jde z obou stran, ze všech stran, každý má svojí. Na floridské pláži to taky velmi často voní pečeným masem. Lidé si přinesou sedátka a často si sednou rovnou do moře. Chodí ve velkých skupinách a velmi dobře vybavení. S kladákem, s reprákem, se slunečníkem a se spoustou jídla a lidí. A kdo si jídlo nepřinesl, ale má hlad, stačí na některém z mol nahodit vlasec, jako třeba tady pán. Aha, vypadá to, že něco chytil.
10: Did you get something? What is, oh, what is it?
9: Pán mi říká, že to je moc malé, takže to bude muset pustit.
10: Oh, this is a big one. Are you gonna send it back? Yeah, it's too small.
9: Nerozumím mu to jméno ryby.
10: What's the name of it?
9: Ale plácá se tady na těch prknech toho mola. Pokud jste zvyklí z českých pláží na relativní ticho, může vás tady ta hudba, smích, hraní na bubny překvapit. Není to neohleduplnost, je to prostě jiná představa o tom, co pláž je a jak se na ní chodí. Na Floridě prostě pláž není místo, kam se chodí schovat před světem, ale je to místo, kam se chodí za lidmi. Zkrátka, ticho na floridské pláži nehledejte. Najdete tu ale něco jiného. Dobrou náladu, cizí lidi, kteří vás během 5 minut pozvou na pivo a rybu, která možná skončí na něčím grilu ještě dneska večer.
8: Z Miami Beach na Floridě, Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: A to byla poslední reportáž zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: A
11: Po volbách v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko bude muset vítězná strana AfD nejspíš hledat koaličního partnera. Vyplývá to z nových odhadů, podle kterých AfD získala 44% hlasů. V 83 členem parlamentu by tak měla mít 39 poslanců. Podle aktualizovaných prognóz veřejnoprávní stanice ARD se do parlamentu těsně dostane i konzervativní strana Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila spolupráci s AfD. Česko plánuje postupovat společně s evropskými partnery ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů. Premiér Andrej Babiš to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko taky označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Babiš řekl, že by v případě zavádění speciálních opatření ze strany Evropské rady hlasovalo Česko pro. Ve věku 69 let zemřel Filip Sternberg, majitel hradu Český Sternberg. Potomek starobylého rodu Sternbergů zemřel ve Vídni po těžké nemoci, informovala o tom kastelánka hradu Zuzana Míková. Sternberg se narodil v roce 1956 v Praze, s rodiči emigroval v roce 1968 do Vídně. Tam vystudoval práva a působil jako advokát. Po restitucích v roce 1992 pomáhal otci Zdeňkovi se správou majetku, po jeho smrti péči převzal úplně. Hrad Český Sternberg teď bude mít na starosti jeho dcera. A v indickém Dillí se zřítila pětipatrová chlapecká kolej. A podle policie tam zemřeli nejméně 3 lidé a asi 40 dalších uvízlo v troskách. 6 lidí se záchranářům podařilo vyprostit, 2 z nich jsou v kritickém stavu. Na místě pokračují záchranné práce, někteří zavalení volají mobilními telefony o pomoc a záchranáři jsou s nimi v kontaktu. Příčina neštěstí zatím není známa. České florbalistky zvítězily na závěr turnaje Euro Floorball Tour v Gimlengu nad domácím Švýcarskem 2-1 a skončily druhé. Tým kouče Lukáše Procházky podlehl na turnaji jen suverénnímu Švédsku 0-4. A čeští florbalisté zdolali na domácím turnaji Euro Floorball Tour v Chomutově Finsko 3-2 a po zisku prvních bodů skončili třetí.
12: Nehody na D11 u Hradce Králové a také na silnici 14 v Ústí nad Orlicí. Na dálnici D11 z Prahy směrem do Jaroměře stále ještě opatrně za sjezdem na Hradec Králové centrum na kilometru 97 řeší nehodu dvou osobních aut. Stojí v pravém pruhu, projíždí se okolo levým pruhem, provoz je ale slabý, takže se vybočuje plynule bez kolon. A plynule průjezdné zůstávají i ostatní dálnice v České republice. A na silnici 14 stále pozor na průjezdu Ústím nad Orlicí v Moravské ulici. V centru města na křižovatce u ubytovny Avion zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Provoz okolo tam řídí policisté. Také tam je to ale bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Narazil dluhový populismus Andreje Babiše na českou DNA? O čem svědčí rozsudek osvobozující SPD? Energetické nápoje nejsou nevinnou zábavou? Za zavřenými kremelskými dveřmi anebo Islanďané a Evropská unie? To jsou nikoli všechna témata nedělních názorů a argumentů a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
13: Vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina, celých 62%. Je tu tedy několik otázek. Například, co je důvodem nečekaně silného odporu a jak velký problém to pro vládu znamená a ještě může z toho nějak těžit opozice? O tom všem uvažuje Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.
14: Nejprve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže odmítají takřka 2/3 populace, ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů motoristů a SPD. A co je nejzajímavější, také 28% voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy ničem nezaznamenali. Co je důvodem? Můžeme ho objevit v národní povaze. Češi tradičně patří mezi finančně velmi odpovědné či, chcete-li, opatrné národy. V evropském srovnání máme jeden z největších smyslů pro spoření a zároveň jednu z největších averzí k dluhům. Pro ilustraci. Průměrné zadlužení českých domácností je 57% ročního disponibilního příjmu. Například v Německu je to ale o 20 procentních bodů víc. Ve Francii je to pak 108% a třeba ve Švédsku dokonce 198%. Toto základní nastavení, které například Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, označuje za součást české národní DNA, se pak propisuje i do hospodaření státu. Česko vždy patřilo a stále ještě patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Situace se ale postupně mění. Od roku 2019 se zadlužujeme v poměru k HDP 3x rychleji než Německo. A nyní, a to je podstatné, chce Babišova vláda už tak zběsilé tempo ještě zvýšit. Opatrným Čechům zjevně začíná blikat kontrolka, varující, že by to nakonec nemuselo dopadnout dobře. Začínají to dávat najevo. Andrej Babiš je tak v prekérní situaci. Jako správný populista slibuje komukoli cokoliv a řídí se přitom podle průzkumu veřejného mínění. K tomu samozřejmě potřebuje peníze. A kde je sehnat jinak než na dluh, že ano? Nyní ale průzkum ukázal, že většina nesouhlasí s gigantickým zadlužováním. Co teď? Jako populista by se měl řídit podle průzkumu a začít šetřit. Ale to jaksi nejde, protože by se dostal do rozporu s jinými průzkumy a hlavně se svými sliby. Vypadá to, že i populismus má své limity. Může doběhnout sám sebe. Co ale znamená odpor většiny Čechů k babišovskému zadlužování pro politiku? Bezprostředně asi nic moc. Většina sice odmítá dramaticky vyšší dluhy. Nemusí to ale ještě znamenat, že je to pro ně to nejdůležitější. Stále může existovat spousta jiných, řekněme, spotřebních motivů, které převažují. Možná nakonec, kdyby otázka v průzkumu zněla, co konkrétně škrtnout, na čem by stát měl šetřit, aby deficit významně snížil, na nic moc by lidé nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o tom, co by společnost řekla na zvyšování daní. Na druhou stranu je ale zjevné, že Babišova pozice není tak pevná, jak si možná premiér myslí. Pokud skoro třetina jeho vlastních voličů odmítá jeho styl hospodaření, kterým je hostina na dluh, narušuje to obrázek Babišova elektorátu jako monolitu, který dává oligarchovi volnou ruku vzhlížející nábožně k jeho makání, lidovosti a štědrosti. Mezi Babišovými voliči je zjevně významná část lidí, kteří mu rozhodně všechno neodpustí. Jejich podpora hnutí ANO není pevná a neměná. Je možná sice v nižší míře než u jiných stran, ale přece podmíněná. Z toho pak plyne podstatný závěr pro současnou parlamentní opozici. Není to tak, že by se dosud dominantní hnutí ANO nedalo porazit. Část jeho voličů jen čeká na lepší nabídku. Co by měl obsahovat, na to opozice musí přijít sama. Ale jisté je, že její součástí musí být rozumné hospodaření s ohledem na budoucnost.
13: To byl Petr Honzek z Hospodářských novin. Smyslem paragrafů o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatí k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí veřejného diskurzu, říká ve svém komentáři Jan Vávra, publicista a svého času také ředitel TV Nova.
15: Nedávný rozsudek pražského městského soudu, který zrušil 3milionový peněžitý trest za podněcování k nenávisti, ke kterému SPD odsoudil obvodní soud pro Prahu 1, potvrdil přetrvávající bolest české justice, kterou je absolutní nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Připomeňme, že šlo o kontroverzní předvolební plakáty, na kterých byla fotografie muže tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem v obličeji, spolu s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu Evropské unie. Soudkyně městského soudu Monika Křikavová rozhodla, že Okamurovo hnutí nespáchalo trestní čin podněcování k nenávisti ani žádný jiný. Použitá forma byla prý výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Smyslem paragrafu o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí našeho veřejného diskurzu. Tyto paragrafy tedy svým způsobem ochraňují a upevňují hodnoty liberální demokracie. Trestní zákoník samozřejmě neobsahuje žádná měřítka nebo stupnici provinění, takže rozhoduje čistě subjektivní názor soudce, co je přijatelné a co ne. Plakát s nožem a chirurgy z dovozu tedy přijatelný je. Je nepochybné, že s používáním paragrafů trestající podněcování k nenávisti a podobné činy se musí zacházet opatrně. Populisté totiž dokáží velice efektivně využít tyto tresty k vytváření příběhu o liberální cenzuře a ohrožení svobody slova ze strany bruselských elit. Trestní stíhání za nenávistné projevy obracejí ve svůj prospěch a interpretují je svému voličstvu jako důkaz, že říkají nepohodlnou pravdu. Represivní normy upravující nenávistné projevy jsou tedy dnes jak nezbytnou ochranou demokracie, tak i snadným terčem pro mobilizaci populistů. Je tedy na úvaze soudců, co je lépe tiše přejít mlčením a kde byla naopak hranice již překročena. Soudkyně Ivana Tichá se domnívala, že hodnoty demokracie je třeba bránit. Soudkyně soudu vyššího stupně si myslí, že se zase tak moc neděje. Monika Křikavová je soudkyní od roku 1992. Podle seznamu Ministerstva spravedlnosti byla dříve členkou KSČ, na druhou stranu projevila jistou osobní integritu a odvahu, když se nebála poukázat na korupční jednání svého kolegy Havlína. Asi ji nelze podezírat, že by SPD fandila. Určitě poctivě zhodnotila, že chirurgové z dovozu nepřekračují hranici, která by nás měla pobuřovat. Její uvažování by nás tak mělo upozornit na to, jak se nenápadně posunuly hranice mezi tím, co je ještě salon féhyk a co už do slušné společnosti nepatří. Nenávistné projevy se staly běžnou součástí života a extremisté v nejvyšších státních funkcích se těší úctě. Nakonec obvodní soud pro Prahu 7 před pár dny rozhodl, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti. V Německu, kde se po válce naučili, že demokracii je třeba bránit, by plakát s černým mužem s nožem v ruce soud tvrdě potrestal, lépe řečeno by se ho tam nikdo ani neodvážil zveřejnit. Německá kontrarozvědka a soudy oficiálně vedou stranu AfD, která je v europarlamentu partnerem SPD, jako organizaci podezřelou z pravicového extremismu. Jestli tedy rozsudek osvobozující SPD o něčem svědčí, tak především o měnícím se společenském klimatu v naší zemi. Nenávistné a rasistické projevy se už staly součástí normálu.
13: U mikrofonu byl Jan Vávra. Má dětem zakazovat energetické nápoje stát, a nebo jejich rodiče? Běžící diskuzi komentuje a svůj názor samozřejmě vyjadřuje Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
16: Drtivá většina lidí v České republice zastává názor, že konzumace energetických nápojů nezletilými představuje závažný problém. Plyne to z nového průzkumu realizovaného agenturou Behavio pro think tank ministra zdraví. Téměř 3/4 dotazovaných by pak uvítalo regulaci takových nápojů. Podobné stanovisko jako veřejnost zaujímají dlouhodobě nejen odborníci, ale také například ředitelé základních škol. Právě ti na problémy spojené s užíváním energetických nápojů upozorňují. Téma není v české debatě nové. Už v roce 2024 se ho politicky chopili tehdejší poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická a poslanec STAN Josef Flek. Spolu s dalšími poslanci napříč politickým spektrem připravili návrh, který měl prodej energetických nápojů dětem omezit. Původně se mluvilo o hranici 18 let, nakonec návrh počítal se zákazem prodeje dětem mladším 15 let a s omezením reklamy zaměřené na děti. Vláda s návrhem v listopadu 2024 souhlasila. Zákon prošel prvním i druhým čtením, do konce volebního období už ho ale sněmovna schválit nestihla. S volbami tak spadl pod stůl. Důvody, proč se regulace řeší, se přitom od té doby nějak nezměnily. Energetický nápoj pije podle dat alespoň jednou týdně téměř každý pátý český školák ve věku od 11 do 15 let, tedy zhruba 70 tisíc dětí. Běžná čtvrtlitrová plechovka obsahuje přibližně 80 mg kofeinu, půllitrová kolem 160. U dětí přitom kvůli nižší tělesné hmotnosti představuje stejné množství kofeinu podstatně vyšší dávku než u dospělého. Pravidelná konzumace je spojovaná mimo jiné s poruchami spánku, zvýšeným krevním tlakem, rychlejší srdeční akcí, bolestmi hlavy nebo úzkostmi. Může se také stát, že závislostní konzumace takových nápojů je jednou ze vstupních bran k jinému typu závislostí, třeba na ilegálních drogách. Experti také připomínají, že nespavost, kterou energetické drinky způsobují, může časem zapříčinit rozvoj deprese. Regulace energetických nápojů se proto znovu dostala do hry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz jejich prodeje dětem mladším 16 let a v červnu uvedl, že ve sněmovně vzniká nový návrh napříč politickými stranami. Počítat by měl také s omezením dostupnosti energetických nápojů ve školách nebo prodejních automatech. Vláda ale ve svém postoji není jednotná. Proti regulaci se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nemá energetické nápoje dětem zakazovat stát, ale mají to dělat jejich rodiče. Motoristé navíc avizovali, že při případném hlasování nebudou postupovat jednotně. Právě argument odpovědnosti rodičů ale poněkud nabourávají nejnovější data. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let podporuje 78% veřejnosti a mezi rodiči nezletilých dětí je podpora ještě vyšší. Je tak úplně absurdní, že člověk, který má ministerstvo zaměřené přímo na prevenci a zdraví, se staví proti odborným poznatkům i vůli veřejnosti, která si, nejspíš na rozdíl od něj, nebezpečnost energeťáků uvědomuje. Šťastný se místo toho schovává za řeči o osobní odpovědnosti rodičů. Vzniká pak otázka, proč vůbec pan ministr chce být ministrem, když se vymezuje proti samotné odpovědnosti státu a politiky řešit zjevné problémy.
13: Říká Polena Rychlíková.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Návyk ruské diplomacie rokovat za neprodyšně zavřenými dveřmi a také neposkytovat posléze žádné informace. To je téma, jemuž se inspirovan jednou nedávnou americkou návštěvou Kremlu, věnuje analytik Českého rozhlasu a specialista na země někdejšího SSSR Ondřej Soukup.
17: Už uplynul více než týden od nečekané návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě a stále ještě nevíme žádné podrobnosti, o čem tam jednal. Diplomacie za zavřenými dveřmi je Kremlem preferovaným způsobem vedení jednání. Zní to logicky. V kritické okamžiky je nejlepší, když můžete svému protějšku říct vše natvrdo, bez diplomatických formalit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to formuloval počátkem února roku 2022 po jednání s tehdejší britskou premiérkou Lizou Trasovou, která se snažila zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu. Lavrov tedy prohlásil, že se nechce účastnit jednání, která, cituji, by mohla být vysílána v přímém přenosu a ve kterých se nedozvěděl nic tajného nebo aspoň neveřejného než to, co premiérka říká novinářům. V únoru letošního roku si Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi stěžoval na západní politiky, kteří s ním udržují neveřejné kontakty. Volají mi a prosí, aby hlavně nezveřejňoval, že se mnou mluvili. Jenže potom říkají totéž, co veřejně. Skončete už tu válku. To není diplomacie, to je ubohost. Rozčiloval se ruský ministr zahraničí. Že ruští představitelé se chovají úplně stejně. Před prvním setkáním s Vladimirem Putinem poradci říkali americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby nechal svůj ruský protějšek na začátek vymluvit. Takže po úvodních pozdravech následovala 50-minutová Putinova přednáška o tom, jak Západ Rusku ubližoval v posledních 30 letech. Ještě hůře dopadl novinář Tucker Carlson, kterému před 2 lety Vladimir Putin 30 minut vysvětloval, kdo byli Pečeněgové a další zajímavosti z raně středověkých dějin Ruska. Své by mohl vyprávět také francouzský prezident Emmanuel Macron těsně před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022. Ten vydržel poslouchat Putinovy historické výklady během 5hodinového telefonického rozhovoru, ale rozmluvit ruskému prezidentovi rozpoutání války to nepomohlo. Někdejší americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan vzpomínal, jak v roce 2021 všichni ruští představitelé hovořili, jako by četli ze stejného papíru a nešlo je vtáhnout do diskuze s nějakým obsahem. To se týká i šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Narishkina, který se nyní setkal s šéfem CIA Radcliffem. Narishkinem vedená rozvědka pravidelně publikuje zprávy jako, cituji, Kyjev posiluje spolupráci s mexickými drogovými kartely. Moje nejoblíbenější je z června letošního roku a zní Euroantikristé zaútočili na ruskou pravoslavnou církev v Arménii. Do značné míry to nemusí vyjadřovat skutečné názory ruských představitelů. Jenže v okamžiku, kdy vědí, že o konci války na Ukrajině nakonec rozhodne jediný člověk a tím je Vladimir Putin, nemohou projevovat vlastní názory. Místo toho opakují vlastní propagandu, které možná sami nevěří.
13: To byla úvaha analytika Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Jak se dívat na výsledek islandského referenda na téma pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií, když je občané odmítli, ale přitom jsou ochotni různé evropské regule respektovat. O tom hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
18: Islanďané odmítli v nedávném referendu Evropskou unii. Tak někteří interpretovali hlasování obyvatel Islandu, kteří zamítli obnovení přístupových rozhovorů s unií. Jenže na referendum se lze podívat jinak. Islanďané nechtí členství v unii, ale jsou ochotni podřizovat se evropským předpisům a raději, než o nich rozhodovat, si je nechají nadiktovat. Zní to divně. Zvláště když u lidí hlasujících proti obnovení rozhovoru s unií hrála na Islandu značnou roli otázka národní identity a suverenity. A to nejen v oblasti rybolovu. Šlo o to, že Island musí zůstat svůj, o emoci samostatnosti. Něco, co i u nás používají různí patrioti, bojující proti Bruselu. Zajímavé ovšem je, že málo kdo z tábora odmítajícího jednání s unií byl na Islandu proti tomu, aby ostrov zůstal členem Evropského hospodářského prostoru. Přitom členství v tomto prostoru znamená, že konkrétně Island přijímá zhruba 75% unijní legislativy. Bez toho, aby měl možnost ji jakkoliv ovlivnit. Prostě unijní státy mu pravidla, kde převážně o ekonomické regulace, nadiktují. Výměnou za to má Island přístup na jednotný evropský trh a členství v Schengenu. To, že Island je součástí evropského hospodářského prostoru, byl dokonce argumentem proti dalšímu jednání o plném členství v unii. Je to paradox. Lidé, kteří jsou proti Evropské unii, kritizují velmi často její předpisy, je raději budou poslouchat, pokud jim je nadiktuje někdo jiný. Zdá se jim to lepší, než o jejich znění rozhodovat. Možná proto, že je to pohodlnější a na veřejnosti se pak o unijních předpisech tolik nediskutuje. A třeba je to i recept na to, jak se vyrovnat s rostoucí silou antiunijních stran v mnoha evropských zemích a přitom těžit z výhod existence unie. Receptem je dodržovat většinu evropských předpisů a nechat o jejich znění rozhodovat ty, co jsou více proevropští. Momentálně třeba Německo a pár dalších zemí. Naši národovci, horující pro národní suverenitu, by tomu třeba zatleskali.
13: Míní Marek Hudema. No a úplně na závěr, stačí kvalitní legislativa k tomu, aby v ekonomice vznikaly ambiciózní projekty, které budou chtít investoři podporovat? Luboš Kreč ze serveru CzechCrunch si tím není vůbec jistý.
19: Startupová scéna v Česku se dočkala návrhu vlastního zákona. Po větší podpoře pro moderní, inovativní projekty se volá už dlouho a to, co vláda Andreje Babiše představila, může být fajn dílčí krok, který neublíží. Jenže myslet si, že se jako mávnutím dynamika zdejšího ekosystému změní, by bylo bláhové. Česko má řadu špičkových, mezinárodně úspěšných startupů, které od investorů získaly stovky milionů či miliardy korun na svůj rozvoj. Nemáme se určitě zač stydět, ovšem pořád je kam se posouvat. A země jako Izrael, Švédsko nebo mnohem menší Estonsko ukazují, že i v intencích moderní ekonomiky se lze pohybovat mnohem rychleji a agilněji. Zároveň platí, že celá Evropa je ve schopnosti vytvářet multimiliardové startupové šampiony hodně pozadu za Severní Amerikou. Je to důsledek roztříštěného právního prostředí, neefektivních kapitálových trhů, silné byrokracie nebo málo akčního akademického prostředí. Výsledkem je, že kdo chce v technologickém sektoru uspět, dříve či později zamíří za oceán, kde jsou nesrovnatelné možnosti získat rizikový kapitál od investorů i know-how od těch, kteří už mají něco za sebou. V kontextu toho působí plán vlády, že zavedou oficiální startupový certifikát, čili štempl na to, že určitá firma je opravdu startup, veskrze humorný. Má to samozřejmě svoji logiku, jen s takovým potvrzením půjde uplatňovat daňové odpisy pro ty, kdo do startupů investují a předejde se tak sporům s finanční správou. Jenže ruku na srdce, tohle není nic, co by zanechalo zásadní stopu. Šustí to papírem a ze všeho nejvíc to připomíná legendární hlášku "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" ruského politika Viktora Černomyrdina. Kde je vylepšení modelu zaměstnaneckých akcí? Kde zpružnění zaměstnaneckých úvazků? To by byly opravdové pomoci, nejen kosmetická vylepšení. Na takové změny si ale musíme teprve počkat a kdo ví, zda se jich vůbec dočkáme. Navíc je dobré si uvědomit, že sebelepší legislativa nezajistí, že v ekonomice budou vznikat ambiciózní projekty a že je budou chtít investoři podporovat. Mnohem větší vliv na to má předvídatelnost a rozumnost právního i politického prostředí, společenská poptávka a všudy přítomná chuť měnit svět kolem sebe. Nechť si každý zkusí odpovědět, zda to jsou hodnoty a charakteristiky, které lze vztahovat k Česku dneška a tak nějak obecněji Česku poslední doby. Obávám se, že tuto trajektorii pár paragrafy nezměníme.
13: Luboš Kreč se serveru CzechCrunch uzavřel nedělní názory a argumenty a za všechny dnešní autory i redakční kolegy této každodenní relace Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí a příjemný zbytek prvého zářijového víkendu přeje Ondřej Konrád.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
20: Ernst Mach patřil k nejvýznamnějším osobnostem vědy druhé poloviny 19. století, především v oblasti experimentální fyziky. Narodil se v jihomoravských Chralicích v roce 1838. Po maturitě se vydal na univerzitní studia do Vídně, kde vystudoval matematiku a fyziku. Doktorát získal poměrně brzy, už ve 22 letech. V Čechách a na Moravě pak působil celých 28 let.
21: V té době také vytvořil to nejpodstatnější ze svého rozsáhlého vědeckého díla. Proslul hlavně jako ostrý kritik Isaaca Newtona. Jeho jméno také nese několik veličin z oblasti aerodynamiky, například Machův kužel.
20: Nejznámější veličinou spojenou s Ernstem Machem je ovšem bezesporu takzvané Machovo číslo. Udává poměr rychlosti pohybu tělesa určitým prostředím k rychlosti šíření zvuku v témže prostředí. S jeho využitím se nejčastěji setkáme v letectví.
21: Už jako světoznámý vědec odešel Mach přednášet na Vídeňskou univerzitu. Zemřel v 78 letech v malém městečku Haar, kam se uchýlil s manželkou na sklonku života. Jeho objevy patří mezi nadčasové. Připomíná je i čestná medaile Ernsta Macha, kterou uděluje domácím a zahraničním fyzikům Akademie věd České republiky.
2: Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku-Anhaltsku historickou porážku slaví pravicová AfD. Lídři koalice budou jednat o rozpočtu na příští rok, motoristé a SPD požadují nižší schodek. České basketbalistky do play-off mistrovství světa nepostoupí a dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku a podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. Spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
3: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu anebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
11: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministryně financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard spíš nepočítá.
4: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
11: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae. Hledám zase
22: ten nejkou. Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
23: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ono je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
22: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
11: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. A po výhře Američanek nad Itálií 55-52 přišly i o šanci na postup do playoff. Na závěr základní skupiny je dnes čeká souboj s Američankami. O utkání s Čínou mluvila pivotka Natálie Stoupalová.
24: Tohle bylo tak strašně blízko, že se to ani nedá prostě popsat teďkom. Strašný smutek, strašná bolest. Já si myslím, že už nám moc nezbývaly síly, prostě byli jsme ve stresu a dělali jsme prostě asi jednoduché chyby, nezvládli jsme prostě skórovat tak, jak bychom chtěli.
11: Turecké volejbalistky získaly po druhé v řadě evropský titul. Více než dvouhodinové finále s Itálií vyhráli doma v Istanbulu 3-2 na sety. Vedle druhého evropského zlata v historii si také vybojovali místo na letních olympijských hrách 2028 v Los Angeles. Bronz získaly obhájkyně stříbra Srbky. České volejbalistky skončily 11.
12: Dálnice jsou průjezdné, plynulé, bez komplikací všechny. Lepší situace je i na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře za sjezdem na Hradec Králové. Na 97. kilometru už nehodu odklidili, projíždí se tam bez omezení. A na silnici číslo 14 stále ještě pozor na průtahu Ústí nad Orlicí v Moravské ulici. Na křižovatce u ubytovny Avion dořešují dřívější nehodu osobního auta. Na místě jsou stále policisté, provoz je ale slabý a nezdržíte se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Noc jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná, ochladilo se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně. Přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní, nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu na měří kolem 20 a na horách 16 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnešní téma nás zavede do světa špičkové robotiky, autonomních systémů a technologií, které mění nejen vědecký výzkum, ale také způsoby vedení moderního boje. Drony dnes dokážou samostatně mapovat neznámé prostředí, spolupracovat v rojích a fungovat i bez signálu GPS. Zároveň se staly jedním z nejvýznamnějších technologických prvků války na Ukrajině, kde proti sobě stojí stále dokonalejší stroje. Hostem pořadu je profesor Martin Saska, který založil a vede laboratoř výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Krásný den.
6: Dobrý den.
5: A od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Leonardo Plus.
5: Než probereme problematiku dronů, letajících robotů a aktuální výzkumy, můžete na úvod posluchačům říci, jak jste se k tomu dostal? Proč drony? Proč letající roboty?
6: Když jsem se vrátil z PhD studia v Německu, tak jsem řešil, kam dál. V té skupině, kam jsem se vrátil, dělali pouze pozemní roboty. Já jsem i PhD dělal na formace pozemních robotů. A tehdy za mnou přišel můj kolega Vojtěch Vonásek, který řekl, víš o tom, že francouzská firma Parrot nabízí dron. Může to být létající robot, ještě není. Neskusíme jim napsat, zda by nám jeden neposlali a zkusíme z něj udělat robot. A oni nám opravdu ten jeden poslali, vybrali nás mezi asi 7 týmů, kterým poslali robot zadarmo na zkoušku, i nám ho několikrát poslali znova, opravili, protože se rozbíjel, a tak jsme začali s dronama.
5: Jaký je rozdíl mezi dronem a létajícím robotem?
6: Já naschvál používám to slovo létající robot, abych zdůraznil, že my opravdu nemáme piloty. My máme umělou inteligenci, který řídí ten dron. Máme na palubě senzory, počítače a všechno se vlastně děje na té palubě. Stejně tak jako ve Hvězdných válkách, když lítají kolem ty drony a chodí drony, tak taky dokážou se pohybovat bez spojení s nějakým pilotem, operátorem. My chceme mít opravdu robotiku, která je schopná fungovat sama bez lidí.
5: Takže ideální termín je autonomní letající robot, pokud využívá třeba i tu umělou inteligenci.
6: Je to asi ideální termín, ano. Protože teoreticky může být i létající robot, který je nějak povelován tím člověkem. My samozřejmě toho člověka můžeme zahrnout do té řídící smyčky, kvůli bezpečnosti je to většinou požadované, ale umíme to udělat i zcela autonomní.
5: Každopádně o dronech řízených umělou inteligencí se dnes mluví jako o něčem, co už je téměř běžnou realitou, ale jaká je skutečnost?
6: Určitě na tom bojišti zdaleka nedosahují úrovně jako moji PhD studenti, nebo to, co my vlastně předvádíme pro konferenční články, ukazujeme na konferencích, děláme dema a podobně. Tam je ta propast ještě hodně veliká. V průmyslu, v omezených podmínkách, již se ta robotika nasazuje více a více i u těch dronů, ale stále je to v omezených podmínkách, takže vlastně ještě neexistuje řešení, které by bylo nasaditelné obecně na více úloh v různém prostředí. A toto bojiště de facto je, tam prostě nevíte, jestli poletíte nad trávou, loukou, která je víceméně placatá, nebo jestli tam budou stromy, jestli tam budou budovy. A všechno tohle je obtížné, aby se to udělalo spolehlivě.
1: Za tu dobu, co se dronům věnujete, jak se to posunulo, jaký je vývoj a urychluje to ta válka?
6: Posunulo se to neuvěřitelně. Já si myslím, že je to opravdu nejrychleji snad se pohybující a rostoucí obor. Možná teď kromě umělé inteligence obecně, kde ten boom je samozřejmě také obrovský. A ta válka to urychlila tím, že my máme teďko mnohem víc financování, i stát nás podporuje prakticky ve všech projektových výzvách, je slovo dron a umělá inteligence zmíněna. Jako taková ta válka to neurychlila, možná i zpomalila, protože samozřejmě spoustu mozků nám odebralo to a i spoustu zdrojů. Například je velmi obtížné získat baterie, protože baterie do dronů jsou teďko opravdu jednorázová věc, kdy oni je použijí na kamikadze dron a tím pádem je pro nás velmi obtížné vlastně získávat baterie. I když ten, jakoby samozřejmě,

0: jde skoro až naposled a mělo by to přijít až naposled, přestože zase naopak to láká investory, takže je spoustu velkých firm, které už nasazuje, testují dron taxi, ale já bych začal těma bezpečnějšíma aplikacemi, které vlastně drony mohou přinášet a může to být třeba i dohled nad velkými průmyslovými oblastmi. Odlehlé areály, kde vlastně teďko nyní musí být nasazení noční vrátník, který opakovaně obchází perimetr, povrchové doly. Je to samozřejmě i v boji se živelnými katastrofama. Představte si scénáře, kdy je povodeň, horská služba. Spoustu lidí mě kontaktuje a my to řešení pro ně máme teoreticky, my dokážeme ten systém vyvinout a demonstrovat, ale nyní je na firmách, aby z toho opravdu udělali ten produkt, který ty hasiči, horská služba, vodní záchranáři a mnoho dalších mohou používat ve své každodenní práci.
1: Jak to ale bude s bezpečností? Co když přijde někdo s nějakou rušičkou a takzvaně drony popadají na zem? Nebo budou tam nějaká opatření?
0: Teď se mě samozřejmě nahrála na smeč a tímto se vlastně moje skupina dlouhodobě zabývá. My dlouhodobě již řešíme bezpečný let bez GPSky a bezpečný let bez komunikace. A dokonce i ve skupině těch robotů. My jsme dlouhodobě tento výzkum museli složitě vysvětlovat a motivovat ještě před nešťastnou válkou na Ukrajině, kdy jsme vlastně říkali, představte si, že je nebe budoucnosti, které je plné dronů, které doručují zásilky, monitorují dopravu a dělají spoustu dalších věcí, které jste správně zmínila. A teď najednou někdo přijde a zaruší GPSku. Zaruší komunikaci. A nebo jenom začne nějaká bouře nebo něco, co vlastně dokáže udělat tyto systémy nespolehlivé. Pak přece nemůžeme všechno nechat nám spadnout na hlavu. V okamžiku, když to ponese ledničku, tak asi nechci, aby to spadlo někomu na hlavu. Tak my jsme začali vyvíjet systém, který toto dokáže vyřešit právě bez GPSky a bez komunikace s využitím pouze palubních senzorů. No a nyní, když jsem kdekoliv na konferenci, tak už to vysvětlovat nemusím, protože všichni chápou, jak je velmi jednoduché zarušit jakoukoliv komunikaci. Takže vlastně v tu chvíli ten náš výzkum, který začal teda už možná před 10 lety, dává smysl a najednou jsme hodně poptávaný, ať už v tom aplikovaném průmyslu ve spolupráci s těma firmama, anebo i ten základní výzkum.
1: Kdy podle vás přiletí dron k vám domů s ledničkou bez GPS navigace?
0: Pokud se přestěhuji do Číny, tak zítra, protože tam už jako běžně možná nevozejí ledničku, ale tam opravdu již běžně křižují nebe desítky dronů v těch velkoměstech. Ta technologie už tady je. V Evropě jsme konzervativní, Úřad pro civilní letectví to zatím nikomu nepovolil a dělá dobře. Já si myslím, že ta technologie musí být tak vyspělá, aby jsme nestratili důvěru lidí. V té Číně v okamžiku, kdy se stane nějaká nehoda, tak se o tom veřejnost nedozví, pokud nebudou chtít, aby se dozvěděla. Což je samozřejmě u nás špatně. A já jsem teda vlastně zastánce práce Úřadu pro civilní letectví, přestože spousta mých vědeckých kolegů s nimi bojuje, nadává na ně, že jim dávají překážky. Ale já si myslím, že oni dělají svoji práci dobře. A my musíme být zodpovědní. A my jim musíme ukázat, že ta technologie, kterou vyvíjíme, už dosáhla úrovně, abych nechal ten dron letět nad hlavami svých dětí.
2: Leonardo Plus.
1: Vedete špičkový výzkum. Jaká je vaše největší konkurence? Je to ta Čína?
0: Konkrétně v tom našem výzkumném směru, což vlastně je rojování bez GPSky.
1: K tomu se určitě dostaneme, k tomu rojování, to mě zajímá.
0: A bez komunikace třeba v lese, tak tam je náš největší konkurent, zrovna čínská skupina, profesor Feigao. Ale možná je to náhoda, že jsou zrovna to oni. Jo, není to proto, že by zrovna Čína tlačila nijak tady tu technologii, přestože samozřejmě drony jsou teď strategické pro všechny státy. Ale je to tam tato vědecká skupina, ale spoustu skvělých výzkumných týmů má Německo, Švýcarsko. Švýcarsko je dronová velmoc. A samozřejmě v Americe. Popravdě řečeno, Amerika a roje, jako trošičku utichá. Těžko říct, jestli si tam dělají něco pod pokličkou nebo ne. Dřív to bylo mnohem častější potkávat tady ty lidi.

0: My jsme i s jedním týmem z Ameriky byli na soutěži a v okamžiku, kdy jsem někam napsal, že budeme dělat troje, tak oni nám řekli, no ale v tu chvíli nesmíme jet, protože to je vývoz strategického know-how a to bylo 2020 a dokonce možná 2017. My jsme na té soutěži byli dvakrát, já nevím, které to bylo. Takže je možné, že oni vnímají ty rojové systémy jako tak strategické, že ani nepublikují.
1: A když navštěvujete vy soutěže, tak nebojíte se, že vám někdo vezme to know-how, že ho někdo okopíruje, to, na čem pracujete?
0: My jsme v tomhle relativně otevřený a zatím se nám to vždycky vyplatilo. My přece jenom potřebujeme mít kontakt se západním světem, s Amerikou. My jsme začínali výrazně níž, než jsou oni. Ta startovací laťka v Čechách je přece jenom nižší. Když se podíváte na žebříčky univerzit, tak ČVUT, přestože roste, tak není na tom zas tak dobře. Takže my jsme si museli udělat jméno. Nás museli vnímat celosvětově, aby jsme mohli být opravdu světový hráč. Proto jsme všechno nabízeli otevřeně. Dosud nabízíme náš hlavní systém otevřeně pro všechny. Už máme tisíce uživatelů z nejlepších univerzit na světě. A díky tomu potom, když třeba děláme tady letní školu, tak za náma přijede 250 lidí z celého světa z nejlepších univerzit, protože už nás znají a už ví, že tady děláme špičkový výzkum. Potom samozřejmě, když něco komercializujeme, buď ať už s naším spin-outem nebo s jinými firmami, tak už je to uzavřený a tam už si to know-how chráníme.
1: Jak velký je rozdíl mezi dnešními válečnými drony a tím, co už dokáže akademický výzkum?
0: Když vás pozvu na naše testování, dokážeme létat opravdu zcela autonomně. Je to autonomně pohybující se robot, létající v kompletně neznámém prostředí, dokážeme proletět lesem, budovou. Všechno, když si to můžeme připravit, je opravdu už wow. Já když jsem byl teďko v tom Německu na té soutěži, tak i pro mě bylo úplně úžasné vidět, že ten systém dostal takovýhle hlasový příkaz. A prolétával to prostředí zcela sám, dokázal pochopit, co jsou budovy, co jsou auta, co jsou lidi. A potom třeba dostal příkaz přistaň vedle oběti, kterou najdeš, která má na sobě červené tričko a najdi nejbezpečnější plochu přistání. On si to celé naskenoval a vyhodnotil, že tady to je nejbezpečnější pro něj na přistání a přesně interpretoval pokyny toho jednoduchého hlasového vlastně příkazu. Takže toto na tom bojišti není určitě. Je to teda ze dvou důvodů. Je to proto, že přestože ukrajinští výzkumníci a vědci jsou dobří, na začátku byli dobří, tak oni začínali ještě na nižší laťce než my. A nebyli tam opravdu robotici. A za druhé, oni vyžadují spotřební zboží, které je levné. Náš i nejlevnější robot výrazně překračuje jejich vlastně požadavky, protože oni potřebují stovky, tisíce dronů a mají omezený rozpočet. Takže je to o ceně, je to o know-how, ale samozřejmě vyvíjí se to hodně, je spoustu týmů, spoustu firem, které pracují i na tom AI a robotice pro ty drony a pro ně je velmi zajímavé to nabídnout i takovýmto klientům, protože je to pro ně prostě vstupenka do velkého světa. V okamžiku, kdy mám razítko, že to bylo použito na Ukrajině a chci dál fungovat v obranném sektoru, tak je to to nejlepší, co mohu mít.
1: Ale zní to trošku děsivě, když v kontextu války toho, co se děje, slyším větu najdi muže v červeném tričku.
0: Zní to děsivě a je to děsivé.
1: Kde je ta hranice a kde je vůbec ten pojem etiky?
0: Je to pouze ta morálka těch vývojářů a ani ne možná vývojářů, protože představte si, že já nevím, váš telefon taky může být zneužitý. Jo? Všechno, cokoliv, co kdy kdo vyvine, tak může být zneužito i pro špatný účely. Určitě. My třeba neděláme zbraně, my bychom do tohohle nikdy nešli, ale nedokážeme zabránit tomu, že třeba přispějeme v vývoji něčeho, co potom bude mít tady ten negativní následek a bude zneužito. Tomu se zabránit nedá.
1: Ale spolupracujete s armádou České republiky na téma obrana. státu.
0: Ano, máme teď dva běžící projekty, které jsou motivovány potřebami české armády. My jsme otevřeni, diskutujeme s armádou, jsme otevřeni k tomu školit jejich lidi. Myslím si, že je jasné, že naše armáda musí mít znalce, které jsou na úrovni mých doktorandů, mých magisterských studentů. Jinak nemají šanci. Ten svět se mění tak a mění se tak rychle, že oni musí porozumět i tomu, co ještě nenajdou v katalogu, ale co se nyní vyvíjí, protože to, co se vyvíjí, bude v tom katalogu za rok. Takže tam narážíme i, když s nimi vedu diskuzi, na fakt, že oni jsou zvyklí něco nakupovat, co přijde za rok, za dva, za tři. Jo, jak dlouho se řešily ty proudové letadla, co nakupovali, jo, tanky, všechno to trvá dlouho. A nyní oni, když si objednají něco za dva roky, tak už koupí prostě šrot, který není použitelný, protože za dva roky už to bude úplně někde jinde. Takže oni by teď měli nakupovat něco, co ještě neexistuje.
1: Jakým jiným způsobem se dá zneškodnit, dejme tomu, nepřátelský dron nebo letající robot, například bez využití střel nebo stíhaček?
0: My máme dlouhodobý výzkumný projekt, který se přesně na tady to zaměřuje. Ten dron je schopný vysunout síť pod sebou a pomocí palubních senzorů přesně lokalizovat ten letící objekt a chytat ho do sítě. U mě v týmu na tom pracují vlastně dva doktorandi a i seniornější výzkumníci a spoustu studentů. Spolupracujeme i s firmou Eagle One, která vlastně tady tu naši technologii dotahuje do produktu a nabízí. A ta motivace je přesně taková. Chytit jemně ten dron, aniž bychom ho třeba i poškodili, dostat ho na bezpečné místo, kde policie může vyšetřovat, co se stalo, a zároveň neohrozíme lidi v okolí. Protože něco jiného je, jak říkáte, střílet do těch dronů, což se samozřejmě dá akceptovat na bojišti, což se dá teda nyní i akceptovat hold nad městem v Ukrajině, ale nemůžeme střílet do dronů nad letištěm tady v Praze. Doufejme, že dlouho to nebudeme muset dělat.
1: Vyvíjíte autonomní roboty, které dokážou sami vnímat okolí, plánovat pohyb. Co všechno ten dron musí umět, aby se z dálkově ovládaného stroje stal skutečně autonomní robot?
0: Pokud se bavíme o jednom robotu, tak on musí hlavně vědět, kde je v prostředí. Pokud se pohybuje s GPS-kou, je to relativně snadné. Má prostě souřadnice GPS signálu. Ale v okamžiku, kdy tu GPS-ku mu vypneme, nebo se dostane do prostoru, kde není, to znamená, nemusíme jít daleko. I tady mezi budovami, kde vám jakž tak ještě funguje navigace u auta, tak ten dron už nepoletí. Ten, který vlastně letí na jenom používá GPSku a není tam pilot, který by třeba korigoval ty chyby té GPSky. Takže on musí mít palubní senzory, které mu velmi přesně řeknou, kde je v prostředí. My jsme schopni nasadit letající robot a testovali jsme to v Temelíně, kde vlastně jsme ho byli schopni lokalizovat s přesností na milimetr. V těch velkých komplexních prostorách strojoven, kde je to opravdu složité prostředí. Takže to první, co nejdůležitější je, aby věděl on sám, kde je. Pokud má spolupracovat s ostatními roboty, musí ještě vědět, kde jsou ty ostatní roboty. Musí mít senzory, které vnímají to okolí a které vnímají ty okolní roboty. Dále musí vědět něco o tom prostředí. Vyhýbat se překážkám, to je základ, takže on musí detekovat překážky, tuto informaci si může i sdílet s těmi svými kolegy, a pokud by dostal povel takový, jak jsem zmiňoval, najdi člověka v červeném tričku, který leží pod stromem blízko budovy, tak musí pochopit, co je strom, co je budova, co je člověk, co je červená, a dokonce i třeba chápat vlastně smysl abstraktnějších pojmů. Leď někam, kde předpokládá, že by mohlo být zaparkované auto. Takže on musí pochopit, že pravděpodobně to bude parkoviště nebo cesta, a když tam to auto nenajdu, tak to bude někde, kam to auto se může dostat. Takže nezačne hledat na střeše budov.
1: Teď konečně ty roje. Velkým tématem ve vývoji dronů, respektive letajících robotů, je tedy dnes let v roji. Tak co je na koordinaci desítek, stovek dronů nejtěžší, technologicky nejtěžší?
0: Všechno. A tady se zase musíme asi nadefinovat ten pojem ROI, protože každý ho chápe jinak. Ta vědecká komunita ho ROI chápe takový, jako jak lítají špačci nebo holuby v hejnu. Jsou to jedinci, kteří vlastně každý by měl být velmi podobný, jsou hodně blízko sebe, dokáží letět v kompaktním roji a využívají to, že mají ty jedince kolem sebe. Ať už je ta motivace ochrana proti predátorovi nebo například hledání zdroje jídla. Ta motivace z přírody je různá a pro nás dronaře ta motivace může být také různá. Pokud se teda zaměříme tady na tady tu problematiku, což je to moje vědecké téma už posledních asi 10 let, možná i déle, tak tam opět nejdůležitější je vědět, kde jsou ty moji sousedé, kde jsou ty ostatní jedinci toho roje, nebo alespoň vědět, kde jsou ty nejbližší sousedé v tom roji. Ty špačci, kterých může být 10 tisíc, oni samozřejmě neví, kde je všech 10 tisíc kolegů, ví, kde je kolem nich 7, možná 10 jedinců. A oni zjistí jejich polohu, ale pravděpodobně to nestačí. Dřív dlouhé roky si ta komunita myslela, že stačí jenom vědět, kde jsou ty ostatní. My jsme dlouho se snažili tuto informaci využít. Naše rojové systémy jsou mnohem pomalejší a mnohem méně dynamičtější, než jsou roje ptáků. Takže jsme nyní ve spolupráci s biology začali tento problém studovat opravdu hlouběji a začali jsme i jim pomáhat pochopit, co se v těch hejnech vůbec děje.
1: Na co jste přišli?
0: No, já měl spoustu zajímavých věcí, pro mě to bylo úplně jako, já jsem tohle vůbec nevěděl. A my jsme třeba teďko využili robotickou technologii, kterou jsme nasnímali hejna holubů, špačků, pomocí velmi rychlých kamer, stereokamer. Dokázali jsme díky tomu získat přesnou pozici těch jedinců v tom roji, těch ptáků, ale i například jsme schopni detekovat frekvenci toho, jak mávají křídly. A i tvar jejich těla, tvar těch křídlů, pohybu toho těla. A zjistili jsme, že tato informace se propaguje v tom roji velmi rychle. Takže oni nečekají na to, až ten jedinec před nimi změní tu pozici. Oni reagují už na to, že on začíná natáčet křídla, začíná mávat, protože pak předpokládají, že zahne doleva. Jo? A vy, když třeba jedete na kole a držíte se za někým, tak vy taky nečekáte, až on opravdu změní tu pozici, nebo ty, co závodně jezdí v tom pelotonu. Ale oni už taky vnímají to, že se ten před nima naklonil a že začne zahybat doleva. A nakloní se taky, jinak by bylo pozdě. Takže my se vlastně snažíme teďko pomoci těm biologům opravdu pochopit ty principy toho, jak se šíří ten signál v těch rojích, jak oni to vlastně dělají, jaký senzory oni používají, protože to nemusí být jenom oči. Můžou oni vnímat i proud vzduchu, protože mají velmi citlivé pera na křídlech. A snažíme se tady ty poznatky přímo integrovat do vývoje toho našeho robotického systému, aby my jsme jednou mohli také létat takto agilně a měnit rychle směr a třeba jednou moci být i 10 000 dronů na jedno.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byl profesor Martin Saska, vedoucí výzkumné skupiny multirobotických systémů na katedře kybernetiky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Moc děkujeme.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podrobnosti k tomuto tématu probereme v další verzi pořadu Leonardo Plus. Poslouchat ji můžete na webu plus.rozhlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Vahalová.
2: Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Volby v německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle úplných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sachsen-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. AFD. Územní spor mezi Ukrajinou a Ruskem mohou vyřešit jen prezidenti obou zemí, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rozhovorech s americkými vyjednavači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem v Kyjevě. Zelenský dlouhodobě vyzývá k setkání se svým ruským protějškem Vladimírem Putinem a Kreml to odmítá. Rusko okupuje asi 20% ukrajinského území. Americká letadlová loď Abraham Lincoln vyplula z Thajského zálivu, kde na 5 dní zakotvila. Námořníci je strávili odpočinkem, teď se loď vrací do Spojených států. V minulých měsících se účastnila bojových operací na Blízkém východě a její posádka strávila v nepřetržitém nasazení přes 200 dnů. Během nasazení Pentagon čelil kritice kvůli zhoršujícím se podmínkám na palubě. Potíže se měly týkat fungování toalet, zásobování hygienickými prostředky nebo stravování. A začala houbařská sezóna. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou momentálně v Plzeňském a Ústeckém kraji. Houbám by se mělo dařit i v Orlických horách. Podle mikološky Hany Ševčíkové pomohl déšť z posledních dnů. Navíc začíná hlavní sezóna hřibů. Lidé by si ale měli dávat pozor na jedovaté druhy hyb, které teď rostou. Pozor by si měli dávat hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Belgičan Wout van Aert vyhrál zkrácenou 15. etapu cyklistické Vuelty. Připsal si tak druhé vítězství na letošním ročníku a upevnil si vedení v bodovací soutěži. V čele závodu zůstává Španěl Enric Mas s více než 2minutovým náskokem na Rakušana Felixe Gala. Čech Jan Hirt je celkově 19.
4: Omezení na dálnici u Prostějova a nebezpečí na Olomoucku. Dálnice jsou stále průjezdné, plynulé, bez komplikací všechny. Na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem, ale opatrně u Prostějova. Mezi kilometry 23 a 26 pracují silničáři a projíždí se na obchvatu města vždy pouze jedním pruhem. Omezení je v zatáčkách v nepřehledném úseku a může tak překvapit. A na Olomoucku pozor na silnici z Vilémova do Olbramic. Asi na půli cesty leží na vozovce sražená zvěř. Na místo jedou policisté, tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Přes den čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se pak od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky, populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
5: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
6: Angína, trhání zubů nebo jakákoliv operace mohou být už za pár let život ohrožující hrozbou. Na vině je takzvaná bakteriální rezistence, tedy stav, kdy přestávají fungovat dostupná antibiotika. Změnit se to snaží mikrobioložka Stanislava Bezdíček-Králová, která nová antibiotika hledá i na Antarktidě. Dnes ji ale vítám v pražském studiu.
7: Ahoj Pavli a děkujem za pozvání.
2: Žárovky.
6: Prosím, objasni nám, jak spolu souvisí Antarktida a hledání nových antibiotik. Proč nestačí pracovat v brněnské laboratoři?
7: V podstatě my v rámci toho hľadania antibiotik sme narazili na pomyselný ako sklenený strop, kedy stále, pokiaľ pracujeme s mikrobmi z tunajších pôd, ktoré boli vždycky zdrojom antibiotik, tak my konštantne objavujeme to, čo už bolo objavené. To znamená stále dookola penicilín, stále dookola tetracykliny a aby sme vlastne preskočili túto časť, tak je dôležité z niekde, kde boli iné selekčné tlaky a kde sa tie antibiotika vyvíjali inak, čo je pre nás ako perfektný príklad práve tá Antarktida.
6: Takže tam jezdíte za tím extrémním podnebím a podmínkami?
7: V podstatě extrémním podnebím, kombináciou podmienok plus izoláciou, protože to je jediný perfektně izolovaný kontinent, kde nedochádza k presúvaniu tých mikrobiálnych komunit, ako je to inde vo svete.
6: Ja když asi řeknu, že hledáš antibiotika, tak si možná naši posluchači predstaví ta platíčka už těch léků. Co přesně ty děláš? Jak se hledají antibiotika na Antarktidě?
7: No, najskôr sa musí nájsť tie baktérie, alebo teda ten genetický podklad tých baktérií, dá sa pracovať s oboma typmi informácie a potom sa snažíme geneticky zistiť, ktorá z týchto baktérií alebo z tej genetickej informácie smeruje k tým úplne novým chemickým látkam, čo dokážeme určitým spôsobom predikovať. A potom sa vlastne snažíme donútiť tie baktošky, aby nám tie antibiotika vyprodukovali v tých laboratórnych podmienkach, čo je za mňa akoby tá najťažšia časť tej práce.
8: A když se teda vrátíme na tu Antarktidu, tak co přesně si tam dělala, jak probíhá ten tvůj výzkum?
7: To je strašně pěkná otázka, protože já mám pocit, že většinu času kopem díry do zeme, že to vůbec nie je také zaujímavé, jako by mohlo být. Ale tak vlastně my primárně pracujeme s aktivnou vrstvou půdy a s permafrostom, to znamená fakt vykopat větší alebo menší díry, alebo se teda prekopat až k tomu permafrostu. Tam se sterilně odoberají vzorky a z těch potom v Brně po prenose na jedné straně ťaháme přímo živé baktošky. Alebo teda len tú genetickú informáciu a my tie dve informácie potom kombinujeme. Ale pracujeme vlastne už aj s komunitami mikrobiálnymi, to znamená, že kolegovia, ktorí napríklad študujú lišajníky alebo machy, tak sme spojili sily. A kým my sa staráme o tú bakteriálnu časť a ten potenciál tam, tak vlastne kolegovia zase sa starajú skôr o tú rastlinnú časť, tie eukaryotické zložky, eventuálne viacej vlastne tí autotrofovia, teda to, čo reálne ako fotosyntetizuje na Antarktide, teda získava energiu zo svetla.
8: Proč vlastně je potřeba hledat nová antibiotika? Protože můžeme říct, tak máme penicilín, který objevil Alexander Fleming, pak v 50. 60. letech jsme měli zlatou éru, kdy na trh se dostávalo mnoho nových antibiotik. Proč to najednou nejde, když máme nové, lepší technologie, máme mnohem víc znalostí, tak kde je ten problém?
7: Já myslím, že ten problém je jakési období, kdy my jsme zaspali na vavrínoch. Takže my jsme měli přesně, jako hovoríš, tuto zlatou éru. To jsme tak nějak chrlili antibiotika jedno za druhým. A potom jsme si podali, OK, tak už máme vlastně dosť, už nám nič nehrozí. A strašne málo ľudí chápalo ten aspekt tej rezistencie, ktorá proste vždy po tom nasadení antibiotika jednoducho bude nasledovať. A myslím si, že sme nedomysleli, aké to dokáže byť rýchle u tých baktérií. A my sme sa vlastne dostali do obdobia, kedy sa roky nič nedialo. To znamená, rezistencie stúpali, antibiotika nepribúdali. To je vlastne to, čo vidíme v dnešnej dobe. Ako keby nás dohnala tá fáza, keď sme tak nejak trošku zaspali dobu v podstate.
8: Jaké jsou strategie, jak to překonat, tady to zaspání?
7: Tak veda se snaží, čo to jde, povedala by som, ale jako všetci vieme, tá veda je dosť podfinancovaná. Myslím si, že veľa výskumu, ktorý sa týka antibiotik, sa presunul do akadémie miesto do firiem. A to je jedna problematická časť, pretože my budeme vždycky finančne na tom horšie a vždy budeme pomalší. Jedna vec je teda, že vedci sa snažia nájsť spôsob, ako sa k tým novým antibiotikám dostať. To je aj to, čo robím ja. Takže ja mám ten postup, že idem cez extrémnu časť sveta, hľadáme geneticky v nové látky. Potom je časť vedcov, ktorí napríklad majú akoby screeningové panely tzv. Targetov, teda cieľov v mikrobiálnych bunkách a testujú rôzne látky voči tým cieľom a v podstate najskôr teda nájdu, kde by to malo účinkovať a až potom idú k tej chémii tej látke. Niektorí zase fungujú s bakteriofágmi, niektorí ľudia sa pozerajú na kratučké peptidy, ktoré môžu mať antimikrobiálne vlastnosti a dokonca sú aj súčasťou nášho tela. Takže ja by som povedala, že z hľadiska akoby spektra, ktoré sa snažíme pokryť, tak to je fakt ďaleko širšie, než bolo kedysi, ale zároveň je ten výskum oveľa ťažšie dostať až do klinických skúšok a potom nebude akože mať antibiotikum, ktoré prešlo klinickými skúškami. To je na extrémne dlhé obdobie. Plus je to strašne drahé.
8: Pojďme zkusit ještě popsat trochu víc ten tvůj výzkum. Představme si, že teda si teďka byla na Antarktidě, odebrala si tam nějaký ten vzorek. Mm-hmm. Co všechno je potřeba, než z toho bude to teoretické antibiotikum?
7: Ježiš, to budou roky. Ale tak jo, jsme na Antarktidě, odebereme vzorku, vrátíme se večer na stanicu, tam ty vzorky musíme zvážit, zpracovat, popísat, zapísat, protože prostě informace se ztrácejí strašně rychlo. Následne sa časť vzoriek mrazí a z týchto zmrazených vzoriek, potom čo ich prenesieme do Brna, tak ťaháme von vlastne DNA celej tej mikrobiálnej komunity, ktorá tam je. To je pre nás taký nejaký bioinformatický podklad. A zároveň teda my aj stále izolujeme baktérie, pretože s baktériou sa predsa len stále pracuje trošku lepšie ako len s tou genetikou. To je vlastne časť vzoriek, ktoré nemrazíme, takže tie prichádzajú v chladničkej teplote, tak nejak ako tá Antarktida v tom lete. V laboratóriu máme proste postupy, kde tie baktérie nejaké aspoň vyizolujeme a potom ich genetickú informáciu mapujeme na tú informáciu z tých komunít. A potom prichádza analytická časť, kedy vlastne bioinformaticky sa pozeráme na to, ako sú tam zakodované tie antimikrobiálne látky, pretože to vidíme, a zároveň ako sú akoby vzdialené tým, ako ten kód vypadá od tých, ktoré už poznáme. Že my si dokážeme akoby cieľene nájsť také klastriky, proste skupinky, kedy vidíme, o, toto je veľmi pravdepodobne úplne nová chémia, možno je bioaktívna, alebo sú ako indície, kde vieme určiť, že áno, obsahuje to napríklad síru, chlór, veľmi pravdepodobne je to aktívna látka. A potom sa, pokiaľ máme k tomu baktériu, tak pracujeme priamo s tou baktériou, snažíme sa tú chemickú látku donútiť, aby bola v podstate vyprodukovaná v laboratóriu. Pokiaľ je to len tá genetická informácia, tak je ten proces ďaleko teda komplikovanejší, aby sme len z tej DNA získali tú chémiu.
8: Zostaňme u tej lehčí.
7: Takže máme baktošku, už vieme, že produkuje niečo, čo je zaujímavé, a v podstate potom prichádza fáza, keď ju musíme doslova vystresovať, aby začala produkovať antibiotické látky. To znamená kombinácia stresorov. Často je to napríklad tie antarktické podmienky ako také, takže fakt osvietiť, znížiť teplotu, zvýšiť teplotu, proste nakombinovať nutrienty, pretože často tá produkcia antibiotika je závislá na tom, čo tá baktoška konzumuje. Takže pokiaľ nemá tú správnu potravu, tak to antibiotikum nechce tvoriť. A v podstate len chemicky detekujeme spektrometriou, či naozaj tamto antibiotikum bolo vyprodukované alebo nie. Plus zároveň sa teda testuje, či je to bioaktívne alebo nie. A ako náhle máme tú zhodu, že je tam nejaká nová látka, tie extrakty, ktorú obsahujú, vypadajú, že sú antimikrobiálne aktívne, tak vtedy ešte nastáva posledná fáza, to je purifikácia, kedy sa vlastne musí všetko ostatné z tej zmesi od tej baktérie oddeliť a musí nám zostať len tá čistá jedna antibiotická látka.
8: A tady pak do těch preklinických testů, které trvají další třeba 10 let.
7: Ještě stále nie. To jde vlastně do našich najskôr akoby panelových testů, které ještě ani nie sú preklinika, kde se len určí, v akých koncentráciách to funguje, či je ta látka stabilná alebo nie je stabilná, či ju dokážeme produkovat vo väčšom množstve, protože to může být vlastně prvý problém, který máme. A keď to prejde pred preklinickým screeningom, tak potom sa dá teda uvažovať nad tým, že by sa skúsila akoby tá celá preklinická fáza, čo je veľké množstvo testov, ktoré samozrejme vyžadujú špecifické financovanie.
8: Kam si sa dostala nejdál tady v tomhletom dlhém
7: řetězci? My sa dostali pred tie predpreklinické testy, kedy už máme vyizolovanú molekulu, otestovanú, a práve nevýhodou tejto molekuly je, že vyžaduje koncentrácie, ktoré by boli toxické pre človeka. Takže teraz sú dve fázy, buď na ňu zabudneme, alebo v rámci akoby študentských prác skúsime tú molekulu upraviť, čo sa dá, použiť vlastne tú kostričku a navešať na to iné časti, aby sa stala viacej efektívnou.
8: Moc držím palce, aby se to podařilo.
7: No, moc ďakujem.
8: Zní to jako obrovské množství dat. Používáte třeba umělou inteligenci, často se o tom mluví, že právě dokáže pomoct pracovávat tady ta obrovská data.
7: Používáme, ale u těch mikrobů to nie je také jednoduché. Sú už programy umelé inteligencie, ktoré nám dokážu akoby pomôcť detekovať úplne nové genetické podklady tých antimikrobiálnych látok. Ono, ako sa učí tá umelá inteligencia, tak vníma vzorce. Takže ona akoby navníma, hej, tu sa ti opakuje nejaký vzorec, ktorý nikde inde nie je, možno sa na to pozri, možno je to antibiotikum. Nevýhodou ale je, že my máme stále veľmi malé množstvo dát z mikrobiálnych buniek, ktoré by ako prispievali k lepšiemu učeniu. Takže veľa z týchto detekovaných možno antibiotik sú falošne pozitívne hity, alebo teda falošne pozitívne nalezenci. A to znamená, že hrozne dlho sa musíme potom hrať s tou genetikou, aby sme zistili, ej, toto bola vlastne slepá cesta znova, čo je neoptimálne.
5: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
8: Dnes si tu povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou a už jsme popsali, proč jezdí do Antarktidy, ale mě by zajímalo, jak to na té Antarktidě probíhá. Jak se tam dělají výzkumy?
7: Antarktida je úplně super. Ja vždy všade tvrdím, že ja tam nerada chodím kvôli tej zime, respektíve nemám rada zimu, ale strašne rada chodím na Antarktidu. Takže ono to znie, že ja si odporujem, ale ja si fakt neodporujem. A ako prebieha ten výskum, je to taká ako kombinácia. V podstate všetci plánujeme všetko spoločne, by sa dalo povedať, pretože do toho terénu nikto nemôže chodiť z bezpečnostného hľadiska vlastne sám. To znamená, že fakt každý deň aj niekoľkokrát prebieha nejaký briefing ráno, večer, kto kam ide, čo potrebuje, ako dlho mu to bude trvať. My sme napríklad takto išli odobrať vzorky na ľadovce, v tom prípade tam treba napríklad 4 ľudí naraz, pretože proste to prostredie je ďaleko nebezpečnejšie. Takže naplánovať a potom jednoducho ísť odoberať. Čo znamená, že ráno vyrazíte zo stanice, máte za sebou termosku s teplým čajom, čo najviac ľahkých, ale výživných vecí, aby ste to nemuseli ťahať, v mojom prípade často lopatu k tomu. Všetok materiál na odber vzoriek a proste sa vyrazí do terénu a vráti sa, keď je tá práca hotová.
8: Jak ťažký je tvoj vedecký batoh?
7: Myslím si, že najťažší bol teda, keď som ťahala nejakých 11 kg hliny naspäť plus všetko to, čo som ťahala do toho terénu. A rada by som povedala, že už som dopila ten čaj, takže to bolo ľahšie o tú termosku s tým čajom.
8: No vy tam jezdíte ako veľká výprava. Kolik vás je? Jaké obory tam jezdí?
7: Keď si zoberieme vlastne poslednú expedíciu teda z tohto roka, tak nás bolo 18. Z toho dvaja boli technickí pracovníci. A jeden bol lekár a všetko ostatné boli vedci, vrátane dokonca aj vedúceho expedície. A to pokrytie bolo dvaja mikrobiológovia, lichenolog, teda lišajníky plus machy špecialista, fyziológia rastlín trikrát. Potom geológovia, paleolimnológia trochu, potom štúdium aktívnej vrstvy pôdy a permafrostu. Takže fakt kombinácia biotických a biotických vied vždycky. A ja sa ospravedlňujem kolegom geológom, keď som určite netrafila ich špecializácia.
8: To vôbec nevadí. Ja som moc ráda, že sme popsali tú pestrosť, že to rozhodne není jenom geológie, ale že tam je práve i spoustu vlastne výskumu týkající sa života, nebo třeba práve mikrobiológie, což by možná mnozí vôbec ako na první dobu neřekli.
7: Prepáč ešte, ale čo by ťa nenapadlo, mali sme dokonca špecialistu na zosuvy pôdy. To bolo tiež fascinujúce.
8: Mě by ale zajímalo, jak jsi se k tomu dostala, protože první větě si řekla, že nemáš ráda zimu. Jak přijde to rozhodnutí, jedu na Antarktidu?
7: K tomuto by som začala tým, že ja pochádzam zo severného Slovenska, takže ja som vlastne až do 18 rokov mrzla, pretože proste pre nás zavej snehu minus 20 stupňov bol tak ako normálna zima. Takže keď som sa ocitla na Južnej Morave, tak som si povedala, že toto je obdobie, od ktorého začínam rozmrzať a proste už ma nikto do zimy nedostane. To bolo moje ultimátne rozhodnutie. A potom prišiel doktorát, na ktorom som si povedala, o, tak tá Antarktida vyzerá fakt zaujímavo. Tak ja ju teda budem robiť, však vzorky sú dovezené, mikroorganizmy boli k dispozícii, kvôli tomu nemusím ako ísť do Antarktidy. No a potom prišiel koniec doktorátu, kde sa akoby spojili dva aspekty. Jeden bol ten, že som bola v Amerike na stáži, kde som prvýkrát pričuchla k baktériám ako producentom antibiotík. A do toho som čakala na články a naskytla sa vlastne príležitosť ísť na tú Antarktidu a vygenerovať si materiál na postdoktorské obdobie. Tak som si povedala, hej, tak proste prekonám samu seba, tak ešte chvíľu budem mrznúť a na tú Antarktidu pôjdem. Prvé momenty boli úplne hrozné, ja som si bola fakt istá, že to je moja záhuba a posledné momenty boli ako, že ja by som ani nemusela ísť domov, je to tu super.
8: No my sme zatím vôbec neřekli, že ty už si na Antarktide za vědou byla dvakrát, tak jak sa liší tá první a druhá skúsenosť?
7: U tej prvej som nevedela, čo čakať, myslím si, že som sa ďaleko viac asi bála, taký môj terajší pocit. A myslím si, že som bola aj vedecky menej pripravená v tom, akoby na tom PhD leveli. Ja si to fakt priznám, že proste mala som to mať lepšie naplánované, viacej rozmyslené. Takže som fakt nevedela, do čoho idem. Z fotiek nikdy človek nevie, ako to bude vypadať, ako bude to vzorkovanie prebiehať. A táto druhá už bola taká, že som sa vyslovene tešila. Už som vedela, že sa ako nebojím, že zmrznem. Tak to bolo fakt príjemné. A ďaleko viacej som rozmýšľala, čo chcem dosiahnuť, ako chcem vzorkovať, ktoré nové veci by sa dali skúsiť, čo sú moje konkrétne akoby projektové záležitosti versus čo sú možné preliminárne testy, pretože tam treba často vyskúšať napríklad, či to vzorkovanie pôjde, nepôjde. Asi takto by som popísala dva základné rozdiely.
8: My, když jsme si povídali po tom prvním návratu, tak si vlastně hodně zmiňovala ten návrat. Co všechno si v uvozovkách dovezla, ne? Tak ani ty vzorky a tu hlínu, ale i ty způsoby a návyky jiného chování. Jaké je to po druhé?
7: Dokonce možno ještě viac si to uvedomujem, jako po tom prvom. Takže to prvé bylo fakt taky ten šok, keď my jsme vůbec nemali internet a v podstatě z toho strašného, musíme byť všade odpovedať vždy 100 e-mailov denne. Som sa ocitla v tom úplnom tichu, čo bolo absolútne fantastické, akože môj mozog to rozhodne miloval. A túto druhú expedíciu som sa na to vyslovene tešila, ako budem vypnutá. A tentokrát už máme trochu nejaký prístup k internetu, takže
8: my sme si dokonca volali a musím teda říct, že to bol ako veľký zážitek pro mňa, ale i pro mé okolí, když som říkala, ja dneska nemôžu, ja jdu volat na Antarktidu.
7: A nebolo to také zlé, vypadlo to len párkrát však. Ale tak už si človek vlastne musí sám povedať, že dobré, ja budem limitovať ten prístup k tomu internetu. On sa trošku limituje sám, lebo to nie je stabilné, nie je tam datový tok, aký sme zvyknutí. Plus keď ste v teréne, tak ten internet stále nemáte. A zostalo mi úplne to isté. Ja som si fakt uvedomila, ako mi krásne funguje mozog, keď mám čas rozmýšľať. Proste keď je ticho, keď môžete si sadnúť s kolegami a len brainstormovať a nikomu nezvoní ten telefón, nikto sa nikam neponáhľa. To je úplne iný človek na tej Antarktíde. A zase vlastne aplikujem to isté, čo po tej prvej. Proste nedvíham telefóny po piatej, neodpisujem na e-maily po piatej a podobne. A robím si nejaký ten jeden deň, kedy som offline. A je to super.
8: Možná doporučení pro nás všechny.
7: Rozhodne doporučenie.
5: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
8: Jaká si vědkyně?
7: Já si myslím, že taká dravá, zvedavá a tvrdohlava.
8: Co by měl o Antarktidě vědět úplně každý?
7: Že je to taká oáza pokoja.
8: Kdybys musela úplně změnit svůj vědecký obor, co by se zkoumala?
7: Ja by som asi nebola vedec. Ja asi prekvapím, ale ja by som chcela byť fyzioterapeut, keby som skúšala niečo iné.
8: Kde a jak ti napadají ty nejlepší nápady?
7: Pri chvodzi. Rozhodne chvodza vonku.
8: Čím si chtěla byť ako malá?
7: Lekár, veterinárny lekár a potom mikrobiolog.
8: Co ti zaručeně udělá radost, když potřebuješ zlepšit náladu?
7: Káva, zákusok.
8: A co o tobě kolegové nejspíše neví?
7: Neviem, čo o mne kolegovia. Ja som asi dosť úprimný človek, takže...
8: Nejaké tajné hobby z detství?
7: Asi, že najviac, keď môžem relaxovať, tak relaxujem v saune. Na seba môžem poncnúť.
5: Žárovky.
8: Dnes si povídám s mikrobioložkou Stanislavou Bezdíček-Královou. Probrali jsme, jak se hledají nová antibiotika na Antarktidě. Ale ty máš mnohem více zahraničních zkušeností. Popiš nám prosím, jaký je ten největší rozdíl mezi českou vědou, českým akademickým prostředím a tím v zahraničí.
7: Ja by som to ešte rozdelila možno na ten aspekt Amerika versus Európa ako zahraničie versus Česká republika, pretože každé má niečo do seba. A v tej Amerike tam som bola asi v šoku z toho, aké to strašne kolaboratívne, transparentné. Ja viem, že veľa ľudí má aj inú skúsenosť, takže záleží, aké laboratórium, aký vedúci, ale ten náš bol teda úplne fantastický človek, dodnes je môjim mentorom a ja by som tento zážitok ako nemenila, pretože ten dokázal zapaliť v tých ľuďoch také nadšenie pre vedu a zároveň ich aj previesť doktorátom s tým, že im stále to nadšenie zostávalo, stále ich mentoruje počas postdoku alebo neskôr dokonca. Bolo vidno na tej Amerike aj to, ako oni okamžite začínajú so spoluprácami, keď ich len napadne, že by niekto sa mohol prekryť tematicky, tak oni sú v tú ranu schopní akoby vygenerovať spoločné články, vzorky si presúvajú jeden medzi druhým, to je niečo, čo vlastne tu na v Čechách fakt neexistuje, alebo rozhodne nie do takej miery. Potom, keď porovnám nejaké Belgicko alebo Rakúsko, tak tam mi to prišlo trošku viac konzervatívne proti tým Američanom, ale stále viac otvorené, než čo máme my tu. Takže kolaborácie áno, ale tí ľudia sú ďaleko viacej opatrní, by som povedala. Len tak nepredajú niečo hocikomu, chcú mať dopredu nalinkované, áno, bude to taká publikácia, budem na nej na tomto a tomto mieste. Čo na jednej strane trochu chápem, ono keď sa človek popáli, tak potom už je taký opatrnejší. Ale zase veľké kolaboratívne projekty, veľké konzorciálne projekty, automaticky do toho pridávajú mladých ľudí, takže nie je to také len, že si hrabú vlastne nejakí štyria kamaráti proste na jeden piesoček, ale snažia sa tých, nechcem povedať následovníkov, ale vlastne tú novú generáciu pritiahnuť k sebe, čo sa mi hrozne páči. Potom sa dostávame do toho českého prostredia, ktoré pre mňa, keď som bola doktora, nikdy takto nefungovalo. Ja som takéto niečo nikdy nezažila, vždy bola tá veda hrozne uzavretá. Každý má rád tú svoju kopičku a z tej kopičky nechce nikomu dať ďalej. Nehovoríme si, aké data máme, nehovoríme si, čo meriame a podobne. Mňa to strašne trápi, ale zase musím povedať aj B, že vlastne s tou generáciou, ktorá sa vracia zo zahraničia, tak sa to hrozne krásne mení. A je vidno, ako tí navrátilci majú presne taký ten presah, rozmýšľajú dopredu, ďaleko viacej medzioborovo komunikujú a nachádzajú nejaké prekryvy v tých témach. A to je neskutočne super. Ja som z toho taká nadšená, že vlastne to je jeden z tých najväčších motivácií dnes vidieť to, že sa to takto krásne mení.
8: Co téma komunikácie viedy? Ja viem, že ty si takový propagátor toho, že by sme o viede mali mluviť mnohem víc a lépe.
7: Rozhodne. Ja si myslím, že nám chýba tréning, ako komunikovať o vede, pretože ono to tiež nejde tak, že každý sa postaví pred mikrofón alebo do televízie, perfektne mu to ide. Veľa ľudí sa toho bojí, veľa z nás sa bojí, že povie niečo, čo sa potom nesprávne preloží, vysvetlí a podobne, takže ono to má aj takú tú svoju trošku šedú stránku, ja nechcem povedať úplne negatívnu, ale proste môže sa stať. Tým, že k tomu nie sme úplne vedení, tak ono ani nemajú tí ľudia ako dôvod to úplne robiť, alebo nevedia, že by to mali robiť a podobne. A potom zase, ako náhle prejdete do zahraničia, kde je na to obrovský tlak, ja som bola v takom šoku, keď som bola vlastne v Rakúsku, akým spôsobom oni komunikujú vedu. V podstate dáva sa tým vedcom možnosť, ber alebo neber podľa toho, kde sa cítiš komfortne a podobne. A toto si myslím, že nám trošku chýba. Myslím si, že by bolo ako vhodné trénovať to, ukazovať tým ľuďom ako a potom mať možno také prepojky ako si ty, že vlastne ten vedec sa úplne nebojí ísť do toho rozhovoru s tým daným človekom, pretože vie, že ho nejde zrovna ako nachytať, tým témam rozumie do určitej miery a že je to taký ten ako vlez do tých médií bezpečnou cestou.
5: Žárovky. Pozitivní správy o budoucnosti lidstva.
8: My, když jsme si volali z té Antarktidy, tak jsme probírali i téma mentoringu speciálně pro vědkyně, které si také v zahraničí zažila a byla součástí. Proč je něco takového důležité? Co ti to dalo?
7: To malo viacej aspektov. Zase mňa úplne prekvapilo, ako keď sa na univerzite povie, že máme nejaký genderový plán rovnosti, tak pokiaľ sa to povie zahraničí, tak sa tam reálne dejú veci. To neznamená, je to niekde zavesené na webových stránkach, aby to tam viselo, aby grantová agentúra sme to tam mohli vyplniť, pretože to chcú samozrejme, ale reálne ako vidno kroky, ktoré ženy podporujú. A práve toto bolo úplne fascinujúce na Viedenskej univerzite, kde mali v podstate skoro dvojročný program, do ktorého keď tú vedkyňu vzali a prihlásila sa, tak to bolo niekoľko tréningov, proste soft skills, vyjednávanie, ako komunikovať vedu, ako komunikovať na konferenciách, postavenie, reč tela, vyjednávanie, time management, proste všetky také tie aspekty, ktoré keď očakávame, že postdoc prejde do tej fáze, že je teda vedúci nejakej skupiny, tak by bolo vhodné, aby mal aspoň nejaký prehľad, ako sa má správať, čo má robiť, ako si pomôcť, než to potom riešiť za jazdy, pretože ono to úplne nepomôže tej pracovnej skupine, keď ja začnem v ten moment zisťovať, ako vyjednávať, ja už vlastne by som mala do tej pozície ísť s tým, že tuším, ako mám vyjednávať. A toto bolo absolútne fantastické a strašne rada by som videla, keby sa takéto programy akoby zakladali aj u nás na českých vysokých školách.
8: A je dôležitý ten genderový aspekt, pretože v Česku často zaznívá takové, no ale tohle přeci potrebuje každý vedec i vedkyňa.
7: Zaznieva to len v Česku. Zaznievalo to aj v tej Viedni, že prečo teda muži to nemajú. A ja neviem, či to nebude také drsné, keď to poviem, ale muži mali toľko rokov vlastne všetko. Tak my máme tých svojich 5 minút, kedy sa snažíme ich v podstate ako dobehnúť. Tak ja by som vždy začala od tých žien, minimálne v tomto prostredí a v tej akadémii, ktorá stále je veľmi mužská. Nemôžeme povedať, že nie. Čísla máme, je to veľmi viditeľné na tých vysokých pozíciách. Je to vyslovene ako frustrujúce. Tak si myslím, že začať od tých žien nie je zlé. Netvrdím, že by sa takýto mentoringový program potom nemal v podstate rozšíriť na mužov, alebo že sa nemôže rozšíriť na mužov, to vôbec nie. Ale ja vidím tak strašne tú nerovnováhu pri tom raste tej vedkyne, že by som jej teda akoby pomohla a dala jej tú pomyselnú barličku a myslím si, že je to hrozne dôležité.
8: Krásná inspirace, kterou s námi sdílela mikrobioložka Stanislava Bezdíče Králová. Moc děkuji za rozhovor.
7: Já těž velmi děkujem, že si mě pozvala.
8: Mé jméno je Pavla Hubálková a v příštím díle se na vás bude těšit můj kolega Jan Lukačevič.
5: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Co všechno nám umožňují investice?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
9: Investice jsou finanční prostředky, které byly investorem vloženy do konkrétního projektu za účelem jejich zhodnocení. S vynaložením investice investor vždy podstupuje určitou míru rizika. Toto riziko by ale mělo být vždy vyváženo požadovaným ziskem. Míru rizika by měl každý volit podle toho, na co a kdy bude investované peníze potřebovat. Obecně platí, že dlouhodobé investice snesou vyšší míru rizika než ty krátkodobé, protože je u nich méně pravděpodobný dlouhodobý výrazný výkev výnosu. Češi jsou ale poměrně opatrní investoři, riziko rádi nemají a proto také často drží hotovost na bankovních účtech. Na nich a také v hotovosti mají dohromady téměř polovinu všech svých finančních prostředků. Další třetinu svých finančních aktiv mají české domácnosti uloženou v akcích a asi 10% úspor drží v podílových listech podílových fondů.
2: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Zvláštní američtí vyslanci jednali o víkendu o ukončení rusko-ukrajinské války v Moskvě i Kyjevě. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tepličtí fotbalisté zvítězili v Šancelize nad Zlínem 3-1. A dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkované Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
10: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. Prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
11: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
3: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
12: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
3: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Prvoligoví fotbalisté Teplic vyhráli v sedmém kole na hřišti Zlína 3-1 a v tabulce se díky tomu posunuli na pátou příčku. A k výhře ve Zlíně pomohl gólem i útočník Tomáš Zlatohlávek, který si tak připsal premiérový ligový gól v dresu Teplic.
13: Uleva, jsem strašně vděčný za to, že mi to padlo. Vlastně byl to, si myslím, důležitý gól na těch 2-0, protože Zlín těma nákopama je nebezpečný, ale jsem fakt za to vděčný, že se mi to podařilo vstřelit, protože na ten gól jsem čekal strašně dlouho a strašně si ho vážím.
3: Fotbalisté Sparty prohráli v Hradci Králové 1-2 a v neúplné tabulce klesli na 10. příčku. V neděli prohrál i Baník Ostrava s Mladou Boleslaví a Liberec porazil Jablonec. A velká cena Itálie Formule 1 v Monze byla kvůli ošklivé nehodě Charlesa Leclerca z Ferrari ve druhém kole přerušena. Monacký pilot ale vyvázl bez zranění. Pro vítězství si nakonec dojel lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
4: Na dálnicích zůstává klidný provoz bez větších komplikací, stále ale opatrně na dálnici D46 mezi Vyškovem a Olomoucí u Prostějova. Mezi 23. a 26. kilometrem tam pracují silničáři. Projíždí se na obchvatu Prostějova vždy pouze jedním pruhem a to omezení je v zatáčkách v nepřehledném úseku, tak opatrně. A na Olomoucku stále pozor na silnici z Vilémova do Olbramovic. Asi na půli cesty leží na vozovce sražená zvěř, tak také tam dávejte pozor. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů na severu, naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jaké plány má Alternativa pro Německo, pokud vyhraje nedělní zemské volby?
15: Vladimír Putin chce válku na Ukrajině ještě vystupňovat.
14: Írán nevyhrává konflikt s Američany.
15: Talibán nabízí Trumpovi afgánské nerostné bohatství.
14: Přírodní katastrofy v Himaláji budou čím dál častější a nejen tam.
15: Taková jsou témata následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
15: Od mikrofonu vás vítají
14: Tereza Žižková
15: a Martin Benda.
2: Svět ve 20 minutách.
14: Tento týden se pozornost všech Němců upírá k Sasku-Anhaltsku, kde mohou nedělní zemské volby vyvolat politické zemětřesení v celém Německu. Je to sice nevelký stát s pouhými 2 miliony obyvatel, s nejmenší ekonomickou silou a nejkratší délkou života ze všech 16 německých spolkových zemí, ale vítězství Alternativy pro Německo, zkráceně AfD, by mohlo znamenat nástup první krajně pravicové vlády v zemi od druhé světové války, zdůrazňuje server německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle.
15: Hlavním kandidátem AfD je Ulrich Siegmund a průzkumy mu přisuzují jasný náskok. Jediná otázka tak zřejmě zní, zda strana získá absolutní většinu křesel v zemském parlamentu, aby mohla vládnout sama. To by byla jediná možnost, jak by se Siegmund mohl stát tamnějším premiérem. Ostatní strany totiž prohlásily, že do koalice s AfD nevstoupí.
14: 35-letý Siegmund přitahuje davy a často bývá obklopen zahraničními novináři. V 19 letech vstoupil do středopravicové křesťansko-demokratické unie, ale o 5 let později přešel k AfD. Tento někdejší prodejce parfémů působí sportovním dojmem a je štíhlý, pohledný a svěží. Na veřejných vystoupeních je charismatický a okouzlující. Usmívá se, podává lidem ruce a vtipkuje. Mluví rychle a jasně, působí nenuceně a předvolební kampaň si viditelně užíval.
15: I odpůrci AfD přiznávají, že strana jde do voleb v Sasku-Anhaltsku s jasnou převahou. Ze Siegmundových předvolebních projevů vyplývá, že AfD se chce vrátit do minulosti, kdy Německo ještě nebylo zemí přistěhovalců, neuznávalo práva homosexuálu a elektřina pocházela z jaderných elektráren a ne z větrných turbín. Siegmund tvrdí, že chce dělat politiku lidí pro lidi.
14: Zjevně to však neplatí pro všechny obyvatele Saska-Anhaltska. Takzvaný stodenní plán okamžitých opatření AfD obsahuje některé radikální kroky, včetně zásadního slibu vyhošťovat hned od první minuty. Cizince bez práva pobytu, jejichž přítomnost Německo toleruje z humanitárních důvodů. Mnozí z nich našli v Německu práci a vybudovali si tam život.
15: AfD také požaduje škrty v rozpočtu pro prodemokratické nevládní organizace, chce přinutit uprchlíky pracovat a upřednostňuje lásku k německé vlasti před různorodou společností. Panují však velké právní pochybnosti o tom, jestli má zemská vláda pravomoc všechny tyto sliby realizovat.
14: Siegmundovi se také nepodařilo rozptýlit obvinění z klientelismu, které AfD pronásleduje. Ukázalo se, že několik zemských i spolkových poslanců této strany zajistilo svým přátelům a příbuzným dobře placená místa v kancelářích stranických představitelů.
15: Zikmunda podle deníku Die Welt podporují také lidé, kteří zaměstnávají 4 bývalé členy neonacistické organizace s názvem Německá mládež věrná vlasti. Uskupení bylo v roce 2009 zakázáno, protože otevřeně obdivovalo nacismus Adolfa Hitlera a hlásilo se k jeho rasové ideologii, která vedla k vyvraždění 6 milionů Židů a 100 tisíců Romů. Zdá se, že Zikmundovi nevadí ani stýkat se s příznivci s tetováním a neonacistickými symboly na oblečení. Stanice Deutsche Welle ho s jedním takovým přistihla.
14: Podle Davida Begricha z magdeburské organizace Miteinander, která bojuje proti pravicovému extremismu, by AfD proměnila Sasko-Anhaltsko v pokusného králíka celé země. Právě proto řada církví, odborových organizací, občanských společností a politických stran před vítězstvím AfD varuje. Begrich jejich obavy sdílí.
15: Domnívá se, že za vlády AfD by to měly těžké zejména menšiny a lidé, kteří nevyhovují ideologickému světonázoru strany. Společenské klima by se podle Begricha posunulo směrem k autoritářské státní regulaci, což je problém pro ty, kdo ve společnosti potřebují liberální otevřenost. Begrich je také stejně jako mnoho dalších kritiků Alternativy pro Německo přesvědčen, že vítězství v Sasku-Anhaltsku by bylo prvním krokem strany k ovládnutí celé země. Uzavírá Deutsche Welle.
14: Členským zemím Severoatlantické aliance dělá stále větší starosti, jakým směrem se ubírají myšlenky Vladimira Putina. Ruská armáda je už několik let v podstatě v patové situaci a každý měsíc ztrácí 10 000 vojáků. Válka se proměnila v ničivý souboj dronů a raket, které pustoší Ukrajinu, ale působí viditelné škody i v Rusku. Nic však nenaznačuje, že by Putin chtěl ustoupit. Panují obavy, že se bude chtít ze slepé uličky dostat novou eskalací konfliktu, píše britský týdeník Economist.
15: Nervozita Západu je patrná. Nedávno navštívil Moskvu ředitel americké CIA J.

0: Ukrajinu, že otevřela Pandořinu skřínku a slíbil odvetu proti nejzranitelnějším sektorům ukrajinské ekonomiky. Téhož dne v projevu ke své straně Jednotné Rusko vyloučil ukončení války. Podle zdrojů blízkých Kremlu se po několika týdnech úvah zřejmě rozhodl pro eskalaci.
1: Podle Putinova nejmenovaného dlouholetého spolupracovníka zřejmě ruský prezident považoval Radcliffovu návštěvu za projev americké slabosti. Stejně prý v roce 2021 interpretoval i návštěvu Billa Burnse, ředitele CIA za Joea Bidena, který ho přijel varovat před invazí na Ukrajinu. 3 měsíce na to ji Putin provedl.
0: Do hlavy Putinovi nikdo nevidí. Jeho nejdůležitějším cílem bylo vždy zachování vlastní moci a vlastního života. Kreml se však obává, že tichý souhlas veřejnosti s válkou slábne. Útoky ukrajinských dronů na ruské rafinérie a internetové obchody i omezený přístup k internetu zničily iluzi normálního života.
1: Podle nezávislé ruské agentury Levada označuje 57% Rusů situaci za napjatou a vyjadřuje obavy z války, počtu mrtvých, mobilizace, dronových útoků a nedostatku naděje do budoucna. Klesá i důvěra veřejnosti v televizní propagandu a mladí lidé vyzývají na sociálních sítích k ukončení války. Putinova popularita klesá.
0: Zhoršila se ale také nálada ruských elit a šíří se pocit, že král je nahý. Putin se však řídí zločineckou logikou svého režimu, nikdy neprojevit slabost. Ruský systém je velmi tolerantní vůči násilí, ale neúspěch neodpouští. Putin se zřejmě domnívá, že ukončení války bez dosažení alespoň minimálního cíle, tedy obsazení ukrajinského Donbasu, by ho vystavilo fyzickému nebezpečí. V jednu chvíli svým nejbližším spolupracovníkům údajně řekl, vždyť mě oběsí.
1: Pokračování války v současné době však není řešení. Podle nejmenovaného příslušníka ruské elity jsou scénáře založené na setrvačnosti pro Kreml nevýhodné. Užírají hospodářské zdroje a plýtvají politickým kapitálem. To by mohlo nahrávat eskalaci, ale není jasné, jaké by měla následky.
0: Rusko nejspíš zesílí hybridní válku a sabotáže proti ukrajinským spojencům a bude útočit na zásobovací trasy z Evropy na Ukrajinu. Západní zpravodajské služby se obávají, že by se Rusko mohlo zaměřit i na evropské továrny, které pro Kyjev vyrábějí vojenské vybavení. Soudí však, že přímou vojenskou konfrontaci s NATO si Putin nepřeje.
1: Pro Ukrajinu eskalace znamená především větší intenzitu toho, co už Rusko provádí. Ruské ministerstvo obrany nedávno uvedlo, že chystá masivní úder na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, ale s takovými útoky Kyjev počítá. Mají být součástí ruské ofenzívy, která má tuto zimu zlomit vůli Ukrajinců. Podle ruských zdrojů chce Kreml poslat na frontu dalších 300 až 400 tisíc vojáků. Nové muže zřejmě naverbuje s pomocí regionálních vlád, aby se případná politická nespokojenost omezila na místní úroveň.
0: Putin by také mohl zesílit represe proti údajným vnitřním nepřátelům. Ne proto, že by představovali hrozbu, ale protože potřebuje demonstrovat sílu. Nic z toho však žádný z ruských problémů nevyřeší. Patrně to jen zvýší utrpení obyvatelstva a nestabilitu v zemi i mimo ní, soudí britský ekonomist.
2: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií.
1: Čím dál častěji se objevuje názor, že americkou íránskou válku vyhrál Teherán. Nevzdal se, přestože ho Američané a Izraelci několik týdnů bombardovali, způsobili mu obrovské škody a požadovali zásadní ústupky. Tamní vláda je stále u moci, íránské rakety pořád ohrožují celý region a země má i nadále schopnost narušovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Tyto argumenty však mohou být předčasné, soudí v analýze pro americkou stanici CNN analytik Brett McGurk. Někdejší poradce pro národní bezpečnost prezidentů George W. Busha, Baracka Obamy, Donalda Trumpa v jeho prvním mandátu i Joea Bidena.
0: Války jsou soubojem o vliv a vytrvalost. Ten dnes v Íránu vypadá zcela jinak než před několika měsíci. Půlroční konflikt měl 4 části. První začala 28. února intenzivními leteckými údery a trvala 6 týdnů. Druhá začala v dubnu příměřím a jednáním, které skončilo červnovým podpisem memoranda o porozumění mezi Trumpem a íránským prezidentem Masoudem Pezeškiánem. Třetí část začala několik týdnů poté, když se Írán rozhodl útočit na obchodní lodě v Hormuzském průlivu. Řada hlasů tehdy vyzývala Washington, aby se vzdal a přenechal kontrolu nad průlivem Íránu. Zdálo se, že Spojeným státům došly možnosti.
1: V polovině července však Američané oznámili další blokádu íránských přístavů.

0: a uvalili sankce na obchodování s íránskou ropou. Americká armáda teď uvolňuje námořní trasy a chrání obchodní lodě, které průlivem proplouvají. Výsledkem je účinná blokáda dodávek íránské ropy. Tlak na Írán sílí. Vstoupil do války oslabený dlouholetými sankcemi a špatným hospodařením, ale jeho dnešní situace je ještě mnohem horší.
1: Mezinárodní měnový fond očekává, že íránská ekonomika letos klesne o více než 5% a inflace se blíží 70%. Hodnota íránské měny prudce klesla a ceny základních komodit stouply. Podle odhadů iránského ministerstva práce zanikl během prvních 3 měsíců války více než 1 milion pracovních míst. Už před válkou čelil íránský režim bezprecedentnímu tlaku veřejnosti, která protestovala proti jeho represivní vládě a zhoršující se ekonomice. Při demonstracích byly zabity tisíce Íránců.
0: Teď islámské revoluční gardy čelí vojenskému embargu a poprvé od revoluce v roce 1979 i blokádě Hormuzského průlivu. Jediným východiskem je přestat ohrožovat lodě a vzdát se zbytků téměř zničeného jaderného programu. Takovou dohodu by Trump přijal, ale pro islámské revoluční gardy by to byl projev slabosti a ohrožení jejich vlády. Jejich strategie byla v prvních 3 fázích války jasná. Ohrozit obchod v průlivu, zvýšit celosvětové ceny energií a americké ceny benzínu, zesílit globální ekonomický tlak a před volbami do kongresu donutit Trumpa ustoupit.
1: Strategicky to Íránu nevyšlo. Země v Perském zálivu jsou z války rozladěné a většina odmítá vyhovět íránským vyděračům a za proplutí průlivem platit. Pokusy Teheránu zablokovat ho pomocí dronů a min jsou neúspěšné a Írán možná konflikt vystupňuje, aby zmírnil rostoucí tlak. Trump dnes působí mnohem odhodlaněji, než Írán předpokládal.
0: Teherán tvrdí, že se nikdy nevzdá jaderného programu, Hormuzského průlivu ani svých spojenců v regionu. Ministr zahraničí Abbas Araghchi minulý týden prohlásil, že blokáda a sankce nebudou úspěšné, stejně jako žádné jiné snahy, které podle něj nedokázaly íránskou politiku změnit.
1: Totéž kdysi odborníci tvrdili i o Islámském státu nebo Hamásu při vyjednávání o propuštění rukojmích v pásmu Gazy. Ve skutečnosti má každý svůj kritický bod, kdy se zlomí. Írán myslel, že našel ten Trumpův, ale Trump možná najde ten íránský, i když na předpovědi je ještě příliš brzy. Tato přetahovaná trvá už 50 let a může vydržet až do konce Trumpova prezidentství.
0: Počáteční fázi války poznamenaly nejasně definované a nejisté americké postupy. Současná část konfliktu však působí jinak. Americká armáda má jasný cíl – udržet blokádu Hormuzského průlivu a umožnit komerční lodní dopravu, jak řekl velitel amerického centrálního velení Brett Cooper. Írán se musí vzdát nároků na průliv i svého jaderného programu. Do té doby bude platit současný nový status quo a ten teď působí ve prospěch Washingtonu, nikoli Teheránu, uzavírá analytik Brett McGurk v článku pro CNN.
1: Afgánská vláda fundamentalistického Talibánu nabízí Spojeným státům přístup k nerostným zdrojům. Chce navázat kontakty a dosáhnout zmírnění sankcí a uvolnění zmrazených finančních prostředků. Nabídka přišla v době, kdy Talibán zesílil diplomatické úsilí. 5 let po svém návratu k moci a stažení vojáků NATO pod americkým velením, které Trump označil za nejtrapnější okamžik v historii USA, připomíná britský deník Financial Times.
0: Ministr zahraničí Talibánu Amir Khan Muttaqi prohlásil, že Afghánistán by uvítal americké investice v odvětvích, jako je těžba nerostných surovin, infrastruktura, zemědělství a obchod. Vztahy mezi oběma zeměmi by se podle něj neměly posuzovat podle posledních 20 let války, ale spíš na základě budoucí spolupráce. V rozhovoru pro Financial Times ale neupřesnil, jestli Talibán svůj návrh předložil přímo Bílému domu.
1: Dřívější geologické průzkumy odhadly, že v Afghánistánu jsou nerostné zdroje v hodnotě nejméně 1 bilionu dolarů, včetně velkých ložisek mědi, železné rudy, niobu, kobaltu, zlata a lithia. Kvůli dlouholetým válečným konfliktům je nikdo nevytěžil.
0: Po roce 2021, kdy Američané z Afghánistánu odešli, Talibán oznámil, že ve spolupráci s Čínou a Íránem investuje více než 7 miliard dolarů do těžby zlata, drahých kamenů a chromitů, který se používá při výrobě oceli. Odborníci tvrdí, že Afghánistán je od ukončení války bezpečnější, ale stále patří mezi nejchudší země světa.
1: Hladem trpí více než 14 milionů Afgánců, což je zhruba třetina obyvatelstva. Talibán navíc uzákonil striktní výklad islámského práva šaria, včetně přísného zákazu vzdělávání žen a dívek, jejich podnikání i účasti na veřejném životě. Mezinárodní trestní soud kvůli jejich perzekuci loni vydal zatykač na vůdce Talibánu Hajbatuláha Achundzádu.
0: Experti OSN nedávno varovali, že by svět neměl přijímat žádné kroky, které by směřovaly k normalizaci vlády Talibánu, ani přijímat jeho diplomaty, aniž dojde k prokazatelnému a zřetelnému pokroku v plnění kritérií v oblasti lidských práv, zejména žen a dívek. Zahraniční diplomaté v Kábulu zase zdůraznili, že potenciální investoři by museli vyřešit otázku sankcí OSN a západních zemí proti vysokým činitelům Talibánu. Ty se týkají i Mutakýho, který patří k nejvyšším představitelům tohoto hnutí už desítky let. Diplomaté rovněž vyjádřili obavy, že spolupráce s Talibánem by mohla oslabit jeho motivaci ke zmírnění radikální politiky.
1: I tak se však diplomatická izolace Kábulu loni zmírnila. Čína, Indie, Irán, Katar a několik středoasijských států přivítali představitele Talibánu na své půdě nebo s nimi navázali styky. Rusko vládu Talibánu loni oficiálně uznalo a letos v květnu s ní dokonce podepsalo dohodu o vojenské spolupráci.
0: V červnu představitelé hnutí poprvé přijala i Evropská unie v Bruselu, aby s nimi projednala eventuální návrat emigrantů. Podobná jednání navrhují i němečtí politici. Talibán doufá, že to povede k uvolnění afgánských finančních prostředků a ke zrušení sankcí.
1: Afgánská centrální banka odhaduje, že v zahraničí je stále zadržováno 9,5 miliardy amerických dolarů, z toho 7 miliard ve Spojených státech. Washington v roce 2022 převedl 3,5 miliardy dolarů do takzvaného afgánského fondu se sídlem ve Švýcarsku, aby podpořil finanční stabilitu, aniž by z toho měli prospěch Talibové.
0: Trump zatím žádný zájem o navázání užších vztahů s Talibánem neprojevuje. Naopak navrhl, aby afgánský režim vrátil Američanům leteckou základnu Bagram, ale Talibán odmítl. Mutaký prohlásil, že všechny vojenské a civilní objekty v Afghánistánu jsou národním majetkem země. Vyzval však Bílý dům, aby opět otevřel americké velvyslanectví, které Američané opustili v roce 2021. Prohlásil, že Talibán zajistil jeho bezpečnost, opravil silnici a vysadil nové stromy. Celá oblast teď vypadá velmi živě a poutavě, cituje ministra zahraničí Talibánu Financial Times.
1: Nedávnou tragédii v Nepálu a Tibetu způsobilo zhroucení ledovce, nikoli protržení ledovcového jezera. Tato katastrofa je součástí mnohem širšího kontextu. Mezinárodní i nepálští odborníci už řadu let varují před nestabilitou mnoha himalajských jezer, která jsou napájená vodou z ustupujících ledovců. Nepál a Tibet jsou nejohroženější. Předběžné šetření naznačuje, že ke zřícení ledovce a skal došlo v údolí Lhenke Khola ve výšce asi 5200 metrů a že šlo až o 200 milionů metrů krychlových, než masa působila jako výbušná nálož, vysvětluje nepálský server Nepal News.
0: Pád ledovce potvrzují i satelitní snímky a seismické údaje. Podle vědců svah destabilizovaly rostoucí teploty. V téže chvíli bylo zaznamenáno i zemětřesení o síle 4,4 stupně, ale není jasné, zda se na utržení ledovce nějak podílelo. Dva dny po jeho zřícení pak začalo přetékat nově vzniklé jezero. Himalaj se otepluje a vyšší teploty v extrémních výškách narušují led a vodu, které se v určitý okamžik uvolní a zřítí se do údolí na lidi, silnice a elektrárny.
1: Katastrofa z 26. srpna spadá do kategorie, které vědci říkají povodeň vyvolaná zřícením ledovce. Do údolí spadl jeho obrovský kus a dopad vyvolal záplavy, které jsou v Himaláji méně časté než povodně způsobené protržením nebo přelitím hráze ledovcového jezera. Podle jedné starší odborné studie se v celé oblasti nachází přes 8 000 ledovcových jezer, z nichž až 200 představuje potenciální nebezpečí. Nepálský seznam hrozeb je užší a přesnější. Experti označují za velmi rizikových 47 jezer, z nichž 21 leží v Nepálu, 25 v Tibetu a jedno v Indii.
0: Jak stoupají průměrné teploty ovzduší, horské ledovce tají rychleji, než jejich hmotu stačí doplnit sněžení. V Himaláji je tato nerovnováha čím dál závažnější. Malá jezírka se zvětšují, dodávají více vody větším jezerům a destabilizují svahy, permafrost i ledovce nad nimi. To zvyšuje pravděpodobnost, že jezero protrhne lavina, sesuv skal nebo zhroucení ledu.
1: Nejnovější analýza odhadla, že i kdyby se oteplování udrželo na 1,5 stupně Celsia, do roku 2100 by v Himaláji zmizela třetina objemu ledovců. Při oteplení o 2 stupně, což je hodnota, které svět brzy dosáhne, může celá oblast přijít o skoro polovinu dnešního ledu. Jestli se planeta bude oteplovat současným tempem a přiblíží se ke 3 stupňům, mohly by ledovce ve východní Himaláji, včetně Nepálu a Bhútánu, ztratit až 75% svého objemu.
0: Místní nepálští obyvatelé už dlouho varují horolezce, že Langtang Lirung, u které se ledovec zřítil, je hněvivá hora, dodává kanadská stanice CBC. Podle ní jsou však někteří klimatologové opatrní a netvrdí, že jedinou příčinou katastrofy je globální oteplování. Odborníci, kteří zkoumají hydrologii ledovců a účinky oteplování na zmrzlé části planety známé jako kryosféra, nicméně zdůrazňují, že před takovou katastrofou varují už řadu let, a to zejména v Himaláji.
1: Nepálský klimatolog Manjuit Dhakal vysvětluje, že Himaláje je velmi komplikovaná pevninská plocha, na které se nalézá přes 63 tisíc ledovců. Vyšší globální teploty tuto horskou oblast podle něj zatěžují a mění se tak srážky, sníh taje rychleji, padá větší množství lavin a dramaticky se zrychluje ústup ledovců. Ty se pomalu, ale jistě rozpadají. Následkem oteplování planety Himaláj ztratil v první čtvrtině tohoto století už zhruba pětinu ledovcové pokrývky, uzavírá stanice CBC.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách Plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
1: Martin Benda
0: a Tereza Žižková.
2: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
3: László Biró byl maďarský novinář, který vytvořil jeden z nejpoužívanějších vynálezů 20. století – kuličkové pero. Narodil se v Budapešti v roce 1899 do židovské rodiny. Kromě žurnalistiky se zajímal také o malířství.
4: K pokusu sestavit kuličkové pero ho vedlo zjištění, že inkoust, který se používal při tisku novin, schne mnohem rychleji než ten na psaní. Při pokusech mu pomáhal i jeho bratr Děrť.
3: Svůj vynález však patentovali až v pařížském exilu. V roce 1938 totiž museli opustit rodné Maďarsko kvůli protižidovským opatřením.
4: Před obsazením Paříže nacistickým Německem uprchl i s bratrem do Argentiny, kde založili Biro Pens of Argentina. Odtud se pak v 60. letech rozšířil vynález do celého světa.
3: Jedním z prvních uživatelů nového vynálezu byli letci britské Royal Air Force. Vláda tehdy od Bira patent odkoupila, aby letci mohli psát i během letu a v jiných vypjatých situacích.
4: László Biró zemřel v roce 1985 v Buenos Aires. V mnoha jazycích se kuličkovému peru říká Biró nebo Biropen. V Argentině je také dodnes připomínán Den vynálezců, který připadá na výročí Birových narozenin 29. září.
2: Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má podle návrhu ministerstva financí být 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministrině financí Aleně Schillerové a premiérovi Andrej Babišovi z hnutí ANO. A s Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky v úterý dopoledne. Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů, informuje o tom bosenský server Klix. Na západě země už požáry zasáhly asi 14 000 hektarů, oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají taky dvě hasičská letadla z Chorvatska. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návodčích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou. A v Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4 000 investorů a poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Jihoafrický golfista Tristan Lorenz vyhrál po třetí v kariéře turnaj evropského okruhu European Masters v Crans Montaně. Vítězství vybojoval poté, co během posledního dne smazal ztrátu 6 ran na první místo. 29-letý hráč zopakoval loňský triumf. Poprvé turnaj vyhrál v roce 2022.
6: Dálnice zůstávají průjezdné, plynulé, bez zásadních komplikací všechny, je ale několik omezení, třeba na dálnici D46 mezi Olomoucí a Vyškovem u Prostějova mezi kilometry 23 a 26. Tam pracují silničáři na opravě římsy, projíždí se tak pouze jedním pruhem na obchvatu města. Omezení je to navíc v zatáčkách v nepřehledném úseku, tak opatrně. Omezení je i na dálnici D1 a to dlouhodobě na průtahu Brnem u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Tam rozšiřují D1 a tak se jezdí dvěma zúženými pruhy, ale plynule. A omezení je pak také na pražském okruhu mezi D1 a letištěm. Jezdí se tam zúženě u sjezdu na Jesenici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle může slabě pršet, večer se od západu vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty 23 až 27 stupňů, na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Po bleskové povodni v Nepálu zemřely stovky lidí. Další téměř 4 000 úřady pohřešují. Jsou mezi nimi i cizinci ze 39 zemí světa. Záchranným týmům komplikuje práci obtížně přístupný terén, rozvodněná řeka a bažiny vzniklé záplavovou vlnou. První zprávy uváděly, že povodeň způsobilo nejspíš zemětřesení. Nakonec se ale ukázalo, že za příval vody může sesuv ledovce, který se zřítil do řeky a vyvolal obrovskou, místy až 10-metrovou vlnu. Jak stabilní je oblast Nepálu a dal by se na podobné katastrofy použít nízkonákladový systém včasného varování, který v Nepálu testoval i geofyzik Václav Kuna a dnes je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
7: Dobrý den.
4: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
2: Osobnost Plus.
4: Pane Kuno, vy jste v Nepálu byl mnohokrát i po ničivém zemětřesení v roce 2015, které nepřežilo téměř 9 000 lidí. Co vám běží hlavou teď, když sledujete záběry současné katastrofy?
7: Tak jsou to samozřejmě, asi mě běží hlavou podobné věci jako ostatním, když ty záběry vidí. Je to samozřejmě obrovská bezmoc, protože jak vlastně znám trošku ty údolí, tak vím, že taky se nám nedá nikde schovat. Takže když za sebou slyšíte buď sesuv, anebo něco podobného, co přišlo teďka, anebo v podstatě je to zemětřesení, tak vím, jak je hrozně těžké nebo spíš nemožné v té situaci už něco udělat a že vlastně jste tam vydaný na pospas tomu živlu a neuděláte s tím nic, jestli vás to šťastně mine nebo jestli bohužel při té katastrofě zahynete.
4: Uměl jste si něco podobného představit, protože ty záběry jsou šokující pro spoustu lidí?
7: Já jsem si podobný scénář popravdě nepředstavoval, hlavně kvůli tomu, že jsem vlastně seismolog a představuju si spíš ty zemětřesné katastrofy, čili si dokážu představit jinou katastrofu, která by byla v podobném, nebo bohužel možná i v budoucnosti může být i větším rozsahu, než je tato. A takovýto scénář samozřejmě ti, kdo studují tady ty sesuvy v takovéto charakteru, tak si asi dokáží představit historii, se takovéto scénáře bohužel už staly, ale já vlastně si spíš představuju bohužel to zemětřesení a tu katastrofu spojenou s tím zemětřesením.
8: Na jaké úrovni jsou v Nepálu záchranné složky?
7: To je asi hodně komplexní otázka. Bohužel takovéto jevy, ne takového toho rozsahu naštěstí, ale podobné jevy, jako jsou sesuvy a povodně, jsou v Nepálu na prakticky každodenní pořádku. A to zvlášť teda v tom monzunovém období, které probíhá zrovna teďka, tak těch sesuvů je velké množství, čili úřady a i vlastně záchranné složky jsou do určité míry připravené na to, že každou chvíli, prakticky každý den se tam stane nějaký takový sesuv nebo nějaká taková událost menšího kalibru, než je tato, a že prostě se musí odklidit silnice nebo nějakým způsobem ty škody se snažit napravit. Ale samozřejmě ta země je neskutečně složitá dopravně, geologicky, a když projde takováhle obrovská vlna do mnoha míst, vede jako jedna silnice, která je velmi špatně sjízdná i za ideálních podmínek mimo monzun. Takže když přijde takováhle katastrofa, tak samozřejmě ten systém je ochromený a trvá to dny, než se na nějaká ta místa vůbec ty záchranné složky dostanou.
8: V jak obtížném terénu se záchranáři pohybují? Jestli byste to mohl vysvětlit laikovi?
7: Tak je to velmi složitý terén, protože je to vlastně, se pohybujeme jak od vlastně ten celý Nepál vlastně zasahuje jak od podhůří té Himaláje, ještě vlastně je tam kus toho v té jižní části Nepálu, je kus toho vlastně indického jakoby kontinentu, a potom se zvedá ta malá Himaláj a ta velká Himaláj, a vlastně tento sesuv přišel z té velké Himaláje, čili vlastně když bychom postupovali údolím té řeky Trišuly, kudy vlastně šla ta povodeň, kdybychom postupovali proti směru té povodně, tak vlastně budeme postupně překračovat, vlastně půjdeme z kopců, půjdeme do hor, které jsou vysoké 7000, 8000 metrů. Takže to vlastně tady ta oblast je těsně vedle 7000 nebo 8000 vrcholů, čili vlastně se posouváme do té vysoké Himaláje. A to je opravdu jako jedno údolí, na které samozřejmě navazuje potom mnoho menších jako údolí z boků, ale to údolí je zaříznuté a na každé straně jsou to velmi strmé svahy nebo skály a na každé straně máme převýšení několik tisíc metrů, takže v té situaci potom, když tam není ta obtížně sjízdná silnice, tak jedině vrtulníkem.
8: Jak vyspělá je v Nepálu infrastruktura, pokud jde o pomoc po takhle rozsáhlé přírodní katastrofě?
7: Nějaká existuje, je to i kvůli tomu, že vlastně už tam v tom roce 2015, jak jste zmiňovala v tom úvodu, tak bylo velké zemětřesení, čili zkušenost nějaká tam je. Nicméně je to přeci jenom katastrofa, která zasáhla desítky tisíc lidí a ne všem se dá jako rychle pomoct. Je to velmi složité.
8: Dalo se něco takového čekat? Nebo to bylo z ničeho nic překvapující i pro spoustu místních, že se tohle stalo v takhle velké míře?
7: Já myslím, že to zasáhlo asi všechny, že ta katastrofa byla takového toho rozsahu. Já vlastně nemůžu úplně mluvit za ten obor, který není můj, čili sesuvy půdy a záplavy. Jak často třeba někde jinde v podobném rozsahu se něco jako stane, třeba v neobydlené oblasti, protože třeba u zemětřesení platí, že velké množství velkých opravdu silných zemětřesení vlastně se vůbec nedostane do médií, protože se stanou v neobydlených oblastech, kde prakticky nikoho to nezasáhne, čili je to spíš seismologická zajímavost, než nějaký ohrožující jev. Ale samozřejmě, takovéto jevy se tam dějí. Před pár lety ve stejném údolí byl menší sesuv, nebo byla menší takováto povodeň. Podobně, možná trošičku menší jev byl před v roce 2021, byl vlastně v té indické části Himaláje, západně od Nepálu. Takže to, že se něco stát může, to bylo známé. To, že ten jev, tohle to nebyl typický Říká se tomu tento riziko, které vlastně, o kterém se hodně často mluví, tak je takzvaný GLOF, like Glacier Lake Outburst Flood. Je to z angličtiny vlastně jezero, které se nahromadí jako v důsledku nějakého sesuvu, že přehradí řeku a potom vlastně, když dojde k nějakému zemětřesení nebo se už ta pevnost té hráze přírodní se nějakým způsobem poruší, tak se může protrhnout a potom to může zaplavit právě ty komunity, které jsou v údolí pod tím. Tak to je velmi dobře známé riziko. A to, že se takovéto věci stát můžou v té Himaláji, tak to je známá věc. Ten rozsah tady v tom konkrétním údolí nedokážu, tu pravděpodobnost před tím jevem, tak nedokážu dohodnotit.
8: Jak nestabilní je Nepal a oblast, ve které se tahle katastrofa teď stala?
7: Pokud se budeme bavit o té geologické nestabilitě, tak je velmi nestabilní, protože jedná se o nejvyšší hory světa vlastně, které jsou neustále vyzdvihovány. Je to v důsledku právě kolize té indické desky s tou eurazijskou deskou. Ta indická deska se neustále vlastně podsouvá pod tu eurazijskou. A protože ta indická před třeba 50, 60, 70 miliony lety tam ještě měla nějakou oceánskou kůru, která se vlastně tlačila pod tu eurazijskou desku. Dneska už je to vlastně kolize dvou kontinentálních tektonických desek, takže dochází neustále k výzdvihu té Himaláje. A tam, kde dochází k výzdvihu už u takhle vysokých hor, tak vlastně je velké množství materiálu, které taky má ten potenciál gravitační někam se pohybovat a dochází k těm sesuvům. Takže tam vlastně, když člověk je v Himaláji, tak hodně často slyší, ať už menší sesuvy, větší.
8: Pořád v pohybu.
7: A pořád je to v pohybu.
8: Co teď té zdevastované oblasti hrozí? Na co by se měli místní připravit? Když se něco takového stane, tak co se děje s tím, kde oni bydlí, kde se pohybovali doteď možná bezpečně a najednou to je všechno pryč?
7: Je to všechno pryč. Samozřejmě otázka, co se tam je v té trase, na té trase té velké původně bylo několik relativně velkých měst, včetně města, které bylo takovým, nebo vesnice, která byla takovým výchozím bodem i pro spoustu turistů vlastně při vstupu do údolí Langtang, které je takovou oblíbenou turistickou destinací. Takže je samozřejmě otázka, co se tam bude dít, jak mám zkušenost z toho zemětřesení v roku 2015, tak bych řekl, že je spíš pravděpodobnější, že ta místa budou znovu obydlená jako v podobném rozsahu. A vlastně ani bych to nikomu nevyčítal, protože když se přestěhujete do údolí vedle, tak tohle to může se stát v údolí vedle. A to u toho zemětřesení to je vlastně podobné. No. Takže když už někde se stane to zemětřesení, tak se tam stane sice znovu, ale možná až za několik třeba desítek let. A jde o to, jestli ti lidé mají nějaké jiné možnosti a těch faktorů je tam hodně, ale bohužel mám dojem, že pokud to bude podobné jako po tom zemětřesení v roce 2015, tak budeme asi sledovat zase
8: něco opakovaného. Ledovec sebou vzal i podloží, obrovský skalní masiv. Už je úplně jasné, co přesně se stalo?
7: Není ještě úplně jasné, co přesně se stalo. Myslím si, že tohleto bude ještě v odborných kurzích rozhodně se studovat měsíce, ne-li roky. Ale to, co ta hypotéza, kterou jsem naposledy četl, tak je taková, že vlastně jak dochází v důsledku globálního oteplování k ústupu těch ledovců, jak všude po světě, tak i v Himaláji se tomu tak děje, tak vlastně dochází k tomu, že ty ledovce odtávají směrem z hloubky toho údolí od těch nižších nadmořských výšek, tak odtávají. A vlastně to, co tvořilo po poslední stovky tisíce let, tak to, co vlastně podpíralo, řekněme, ten ledovec, ty horní části toho ledovce, to, co je podpíralo ze spodu, tak ta masa toho ledu najednou zmizí a zůstane vlastně ten kus ledovce v té vyšší nadmořské výšce, který vlastně sjede do toho údolí, do té oblasti, kde už není podpírán tou spodní částí.
8: A bude možné tedy s jistotou říct a zjistit, jestli v tom, co se v Nepálu stalo, hrálo roli globální oteplování, že budeme na to mít nějaké důkazy, které to jasně řeknou, ano, je to důsledek globálního oteplování?
7: Těžko říct, znovu na tohle, to nejsem úplně přesně odborník, takže nechtěl bych se pouštět
8: nějaký jasný soudu. Jestli se to podaří jednoznačně říct jako důvod. toho, co se stalo?
7: Spíš bych řekl, že je pravděpodobnější, že se to dá určit statisticky, že globální oteplování přispívá ke vzniku takovýchto jevů častěji, než se vlastně děli v minulosti. V minulosti máme obrovské povodně podobného charakteru, v geologické mysli minulosti, tak jsou jako obdobné, jako nebo ještě možná i větší jako jevy než tyto, ale zároveň prostě pokud se prokáže to, že opravdu došlo k utržení toho ledovce, který dřív byl podpíraný třeba z toho údolí tou masou toho ledu, která roztála v důsledku globálního oteplování, tak to je potom takový jako relativně přímý důkaz, že to s tím globálním oteplováním souvisí, ale
8: uvidíme.
7: Uvidíme.
8: Myslíte si, že by se něco podobného mohlo stát i v Evropě, třeba v Alpách?
7: V Evropě ten monitoring, co vím, tak je důkladnější a rozhodně nejsou vlastně takovéto velké. Tady hodně velkou roli hrálo vlastně i to, že celá ta masa ledu vlastně se utrhla někde v 5-6 tisících metrech.
8: Že to jelo dlouho.
7: A sjela vlastně do toho prvního bodu, ze kterých máme ty děsivé snímky, vlastně z hranice Číny a Nepálu. A vlastně tam, jak jsou ty velké vlastně hraniční budovy a je vlastně ta budova, takové to velmi známé video s tou budovou, jak na ní parkují ty autobusy, které potom vlastně smete ta 30-metrová nebo já nevím kolik metrová vlna, tak to je vlastně v důsledku toho, že ten sesuv vlastně během těch několika kilometrů nebo možná třeba 10 kilometrů té trasy, tak vlastně v tom bodě už sjel nějakých třeba 4000 metrů do údolí, čili ta neskutečná vlastně jako hybnost tohodle toho bahna a vody, tak je nebývalá a tohle to si nemyslím, že by snad nám někde hrozilo tady.
8: Původní zprávy uváděly, že záplavovou vlnu způsobilo zemětřesení, což se nakonec ukázalo jako omyl. Mohlo by zemětřesení zavinit podobně ničivou katastrofu, nebo by to vypadalo trochu jinak?
7: Se rozhodně mohlo. To je to, že vlastně to zemětřesení je spíš možná i pravděpodobnější, že něco takového se stane při zemětřesení než bez něj, protože samozřejmě dochází k silným otřesům té půdy nebo těch ledovců. Čili během toho zemětřesení v roce 2015 tam byl nespočet sesuvů, které potom komplikovaly ty záchranné práce. A jsou rozhodně každé větší zemětřesení v té oblasti je velké riziko, že něco podobného spustí, třeba ne snad v takovémto rozsahu, ale to, že tam budou středně velké až velké sesuvy v důsledku zemětřesení, je skoro jisté.
8: Ty následky by mohly být ještě horší při zemětřesení, nebo by to bylo podobné?
7: Následky při zemětřesení můžou být bohužel daleko horší ještě. To zemětřesení v roce 2015, tak to mělo magnitudu 7,8. A byla to vlastně plocha těch zlomů, které vlastně se po sobě sklouzly při tom zemětřesení. Každé zemětřesení vlastně sklus na nějakém zlomu. A ta plocha byla velká přibližně 150 kilometrů na nějakých 50 kilometrů cirka. Ale bohužel v Nepálu ten potenciál pro ta velká zemětřesení je ještě daleko větší. A třeba v roce 1505 tam bylo největší zaznamenané geologicky spíš odvozené zemětřesení teďka, které mělo magnitudu ještě o jeden stupeň magnitudy větší, čili něco kolem 8,8 až možná k 9. A tam se bavíme o tom, že vlastně ten rozsah toho zlomu, který by sklouznul, by byl až třeba několik set kilometrů dlouhý, třeba 100 kilometrů široký, čili ta zasažená oblast by byla ještě daleko, daleko větší, než byla v tom roce 2015. A bohužel studie ukazují, že by se mohlo jednat až o třeba stovky tisíc obětí.
8: Říká Václav Kuna, geofyzik, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Nepál je chudá země. Ze záběru je jasné, že voda smetla celé vesnice do posledního domu. V jakém stavu jsou tam budovy? Vypadalo to, že většina z nich neměla vůbec šanci.
7: Tak ono asi je těžké, když se na vás řítí stěna bahna a kamení, tak aby vydržela jakákoliv budova. Takže to si
8: jedna
7: myslím,
8: tam zůstala.
7: Jedna tam zůstala.
8: Ikonická fotka s jednou modrou budovou.
7: No, ty záběry jsou z toho opravdu mrazí. Z toho, ale To je prostě hrozně obtížné, to jakoby asi žádná budova nevydržela. Z toho seismického pohledu je to možná trošičku jiné, tam se můžeme bavit o tom, že jsou vlastně dvě hlavní takové jako typy budov v té oblasti. Jednak jsou to ty železobetonové budovy, které jsou naštěstí už teďka možná častější, čili jsou to nějaké železobetonové pilíře, které jsou potom vyplněné jako cihlami nejčastěji, a potom jsou takové ty tradiční čistě zděné, ať už kamenné nebo cihlové budovy, a ty bohužel jsou velmi náchylné na jakékoliv otřesy, ať už od zemětřesení, anebo samozřejmě při tom jevu, který jsme pozorovali teďka, tak by neměl žádnou šanci.
8: Jak moc tahle blesková povodeň narušila stabilitu podloží a vůbec té oblasti?
7: Stabilitu toho podloží si nemyslím, tam, kde se prohnala, tak tam samozřejmě je teďka nová vrstva velmi nespevněného sedimentu, čili tam se stavět nic nedá. To, že by nějak vlastně narušila dál tu stabilitu mimo rozsah té katastrofy, vlastně si nemyslím, že by se to stalo.
8: Vy jste v Českém rozhlase Plus minulý týden říkal, že ve dvou třetinách Nepálu se před podobnými katastrofami nejde schovat. To znamená, že jinde než v údolích ty domy, elektrárny, infrastrukturu stavět nejde? Tam není kde?
7: Prakticky. Prakticky. Tak ono bychom vlastně mohli tak velmi nahrubo rozdělit ten Nepál na ty tři pásy, o kterých jsem mluvil, na ty nížiny na jihu, potom to, ten pás vlastně východozápadně se táhnoucí menší Himalaje, což si můžeme představit jako takové hodně vysoké kopce. Nejsou to ještě velehory, ale jsou to třeba kolem 2000-3000 metrů vysoké kopce. A tam ten a potom vlastně ten pás, když jdeme dále k severu, tak je ten pás těch vysokých jako hor, těch pohoří 8000 nebo toho 8000 pohoří. A vlastně v té většina Nepálu leží v té nižší Himalaji, čili v těch jako, ne v těch velehorách, ale v těch vysokých kopcích. A tam ne vždycky jsou ty budovy v údolí, můžou být vlastně, jsou jako rozeseté po těch kopcích, lidé tam mají nějaké jako terásky na pěstování prostě plodin, takže tam to není v těch údolích, ale samozřejmě ty údolí jsou nejčastější, protože v tom údolí většinou z těch starých sesuvů jsou tam nějaké sedimenty, je tam nějaká půda se vyvinula, čili tam i vlastně nejjednodušší
8: něco jako pěstovat,
7: dá se tam hospodařit, čili většina těch lidí žije v těch jako údolích, ale v tom pásu té menší Himalaje jsou je tak jako rozeseté vlastně po těch kopcích.
8: Jak to berou sami Nepálky a Nepálci? Jsou na to mentálně připravení, že prostě žijí v takhle nestabilní oblasti a že se tam každý den něco může stát?
7: Já si myslím, že se na něco takové dlouho vlastně nedá připravit pořádně. Na katastrofu takové dlouho rozsahu, zvlášť když se na vás něco řítí a máte tu přímou zkušenost z toho. Ale na druhou stranu si myslím, že jsou na to pořád ještě mentálně připraveni daleko líp, než bychom to zvládli my, protože vlastně i z těch obrázků, které vlastně člověk vidí, že ta řeka je ještě třeba pořád rozvodněná několik třeba minut nebo desítek minut potom po té hlavní vlně a lidé už jako, jak by se nic nedělo, vlastně přecházejí po těch mostech, které vlastně ještě přes ně přetéká voda, tak vlastně vůbec nechápu, jak je možné, že do tohohle toho jako jdou. Ale nějakým způsobem prostě tam jako jsou s tím víc rozumění, že vlastně takovéto věci se dějí, protože už jich, já jsem byl vlastně v Nepálu všeho všudy, já nevím, 8 měsíců, 10 měsíců a takovýhle jevů jsem tam taky vlastně zažil hodně. A vlastně bylo to docela nepříjemné, takže když tam potom jako člověk žije celý život, tak samozřejmě na to nějakým způsobem prostě víc nachystaný, než kdyby to neviděl.
8: Vy jste v Nepálu testovali nízkonákladové systémy včasného varování před zemětřesením. Jak to funguje?
7: Funguje to vlastně tak, je to včasný varovní systém, který je založený na datech ze seismických přístrojů, ze seismometrů, které vlastně měří otřesy země. A protože zemětřesení se ještě pořád nedají a možná nikdy nepůjdou předvídat, tak vlastně jsme odkázáni na informaci, kterou máme, když už to zemětřesení začne. Čili my se vlastně snažíme ty seismometry umístit do oblasti, kde si myslíme, že ty budoucí zemětřesení budou začínat. A protože ty opravdu velké zemětřesení, jak jsem říkal, tak mají velkou dlouhou zlomovou plochu, kde vlastně to zemětřesení vlastně pohybuje ty dva tektonické bloky po sobě, tak když zaměříme tu informaci, když zaměříme to zemětřesení v okamžiku, kdy vznikne, tak my můžeme vlastně předhonit to zemětřesení, ty seismické vlny a dát to varování do těch oblastí, kam to zemětřesení ještě nedošlo.
8: S jakým předstihem?
7: Malým.
8: To je pár vteřin, ne?
7: To je, záleží, jak jste daleko od toho epicentra. Když jste v epicentru, tak většinou, když to zemětřesení je blízko u povrchu, tak tam není vůbec žádný předstih. A když potom se pohybujeme po té zlomové ploše, kde to zemětřesení bude silné, ale ještě nebylo silné, tak tam můžeme dát třeba několik desítek vteřin až třeba minutu v ideálním případě. Teoreticky víc, ale to jsou spíš takové dohady.
8: Co se za tu dobu dá stihnout? Jenom asi utéct?
7: Utéct. No, ale tak to je
8: dost. Bezpečí. Zemětřesení se odehrává několik desítek kilometrů pod povrchem země. Kdybyste měl říct ideálně, kolik těch seismických stanic by v Nepálu bylo potřeba, aby pokryly celou zemi tak, aby jste dokázali všem těm lidem včas dát varování? Kolik by jich bylo potřeba? Protože vy jste jich testovali, tuším, 43.
7: My jsme jich testovali asi 43 plus minus a těch stanic samozřejmě záleží, čím blíž se dostaneme k tomu epicentru. 43 stanic teoreticky by mohlo stačit na celý Nepál. Nicméně potom ta vzdálenost mezi těmi senzory je relativně velká a čím dále vy budete od toho epicentra, tak tím déle vám bude trvat vyprodukovat tu informaci. Čili my jsme při tom testování jsme se snažili se dostat vždycky pod třeba 10 vteřin určitě zemětřesení. Čili pod té chvíle, kdy se to zemětřesení stane, ty seismické vlny putují na ty stanice, to trvá několik vteřin. My to musíme zaměřit nejméně na několika stanicích, dejme tomu 4, 5, 6 stanicích, než dokážeme vygenerovat tu informaci. A to trvá, dejme tomu, 3-4 vteřiny, než vlastně tam ty seismické vlny dojdou a potom samozřejmě ten systém také má nějaký výpočetní čas, čili to je dalších pár vteřin. Takže čím více těch stanic my jsme tam dostali, ideálně třeba několik set, abych vám odpověděl na tu vaši otázku, tak několik set stanic si myslím, že by bylo dostačující pro to, aby to varování vlastně přišlo včas.
8: Jakým způsobem se lidi o tom dozví, že tam mají pár vteřin na to, aby utekli?
7: Těch kanálů je víc, žádný z nich není v naší vlastně jako gesci, protože my jsme se spíš zaobírali tím, aby jsme otestovali tu technickou část až do toho bodu, kdy vlastně vygenerujeme tu informaci o tom blížícím se zemětřesení a potom ta informace, jakým způsobem bude rozesílaná, tak je spíše na té lokální administrativě. Ale těch kanálů potenciálně, my jsme se nikdy nedostali do bodu, že bychom začali vydávat varování veřejné, takže tam vlastně jsme se do toho bodu nedostali, protože to bylo spíš jenom testování proveditelnosti toho systému. A těch kanálů by bylo více. Můžou to být SMS zprávy, můžou to být push notifikace do mobilních telefonů, můžou to být sirény.
8: Tam funguje signál mezi těmi údolími?
7: Tam funguje. Vlastně je to i někdy lepší než jiné připojení k internetu. Vlastně je to.
8: No. Dal by se tenhle systém nízkonákladového rychlého varování použít pro případné podobné katastrofy, jako se stala teď, tedy v té velké vody?
7: Potenciálně dál. A je to vlastně i něco, co teďka s mými nepálskými kolegy vlastně probíráme, jestli bychom nemohli něco podobného vlastně uskutečnit. Já vlastně už teďka nejsem na Akademii věd, už nejsem na geofyzikálním ústavu, ale pracuju pro jednu kanadskou firmu, která vlastně vyrábí seismické přístroje a potenciálně i senzory, které bychom tam v té oblasti mohli použít. A je to vlastně... Tady jde o to, že vlastně jsou to podobné, to, co se třeba vlastně stalo teďka před těmi pár dny, ten velký sesuv, ten velmi snadno se dá detekovat seismickým přístroji, velmi podobně jako zemětřesení. Vlastně jste i říkala, že to bylo v prvních jako hodinách po té katastrofě vyhodnocené jako zemětřesení. Já jsem vlastně ty seismické záznamy viděl a vlastně, když bych nevěděl, že to není zemětřesení, tak by mě to také asi chvíli trvalo, než bych to zjistil. Takže vlastně ten signál je hodně podobný. Jde tam hodně o to vlastně se přiblížit těmi senzory co nejblíž vlastně tomu zdroji, protože abychom minimalizovali ten čas, za který dokážeme vygenerovat to varování, a za druhé taky kvůli tomu, že vlastně ne všechny takovéto ničivé jevy musí vlastně začít takhle velkým sesuvem, ale může to být vlastně i nějaké jako tiché vlastně, na počátku tiché vlastně protržení nějaké přehrady nebo něco výrazně menšího, takže vlastně tam potom by se nemonitoroval ten počáteční sesuv, ale monitoroval by se nějaký vlastně zvýšený šum v údolí té řeky, takže tam potom člověk opravdu chce mít ty senzory v těch nejvyšších nadmořských výškách, je to složité je tam dostat.
8: Říká geofyzik Václav Kuna, který byl hostem Osobnosti Plus, děkuji vám za to.
7: Děkuji za pozvání.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: 5 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Volby v německé spolkové zemi Sachsko-Anhaltsko vyhrála Alternativa pro Německo. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. Tenistka Linda Nosková je ve čtvrtfinále US Open. Ukrajinku Kostiukovou porazila po 6. matchbolu. A bude slunečno, později oblačno až zataženo a ojediněle slabý déšť. Teploty do 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Volby v německé spolkové zemi Sachsko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo skoro o 20% lidí méně než minule. Do zemského parlamentu v Sachsko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Česko chce v případném omezování pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi Prima. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu. Ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
10: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
9: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Ochránci přírody začali v Brně Židenicích s plošnou likvidací pajasanu žláznatého. Dostali na to 3 milionovou evropskou dotaci. Pajasan pochází z Asie, velmi rychle se množí a utlačuje ostatní rostliny. Proto se k jeho likvidaci používá speciální postup za pomoci herbicidu, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z organizace Rezekvítek.
11: Ten rozsah je přes 500 hektarů, takže je to opravdu velká plocha a bude to mít několik fází. Celé to vlastně bude trvat do roku 2028 a unikátní je to, že my to pojímáme opravdu komplexně, takže ty uhynulé jedince budeme kácet a pařezy budeme frézovat.
9: Benátský filmový festival dnes uvede v premiéře digitálně zrestaurovaný snímek Valerie a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. Tenistka Linda Nosková si na US Open zahraje čtvrtfinále. Martu Kostiukovou z Ukrajiny nakonec zdolala 6-4 v rozhodujícím setu a proměnila až 6. matchball. V utkání si po dlouhé době nepomohla ani jedním esem. A právě esa pak možná trochu chyběla třeba u matchballových příležitostí.
12: Ten servis úplně mi moc nepomáhal. Na druhou stranu Marta stojí v trošku nepříjemné pozici pro mě jako pro servismanku a umí skvěle returnovat, takže vždycky do toho víceméně šla ona. Tuším, že jenom 1-2 nějaké opravdu nevynosené chyby ode mě byly na ty matchboly, ale vždycky to bylo prostě těžké to dohrát úplně do posledního míče. Vždycky mi přišlo, že vytáhla něco z rukávu.
9: Ve čtvrtfinále US Open si Linda Nosková zahraje se světovou jedničkou Arinou Sabalenkovou z Běloruska. Do dalšího kola prošel taky obhájce mužského titulu Carlos Alcaraz ze Španělska. Druhý nasazený hráč si poradil s domácím Polem a ve čtvrtfinále narazí na dalšího Američana Sheltona.
6: Nebezpečí na D1 na Vysočině a také na 56. u Hlučína. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy opatrně na Vysočině za sjezdem na Jihlavu na kilometru 108 zastavilo nepojízdné auto a lehce se vybočuje. Na silnici 56 tam pozor na výjezdu z Hlučína do Kravař, kousek za Hlučínem, také stojí nepojízdné osobní auto a projíždí se pomaleji. A na Havlíčkobrodsku pozor na silnici mezi Vepříkovem a Mířátky. Asi na půli cesty, tam řeší policisté nehodu osobního auta, provoz je ale velmi slabý, kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude skoro jasno nebo polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer by se mělo od západu vyjasňovat. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20 a na horách 16, na Šumavě až 22. A foukat má slabý proměnlivý nebo jižní vítr. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládne.
14: Já to považuji za velmi, velmi nešťastné.
15: Víte, co je to pasy?
16: Naše
15: pasy.
16: Země nevzkvétá.
17: To jsou všechno lži.
18: Slibuji věrnost České republice.
19: Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
2: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
20: Chceme méně odkladu, protože je to vlastně ekonomický problém, něco to samozřejmě stojí.
21: Hodně se ptají školy, kde ty asistenty vemete. Máte 6 000 prvních tříd a kde vemete najednou 6 000 asistentů?
22: Ale dělat odklady a potom neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede.
20: A je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky to zase zrušit.
21: Spousta učitelů, rodičů a nevinkou už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci.
2: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
23: U dalšího vydání podcastu Chyba systému se scházíme 31. srpna. Začíná školní rok. Teď, když podcast posloucháte, tak už začal. Jaký bude, jaké novinky se v něm projeví? I to zkusíme probrat v dnešní Chybě systému. Naším speciálním hostem je Michal Černý, ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání Ministerstva školství. Dobrý den.
24: Dobrý den.
23: Už jste tam 5 let. Jaké to je?
24: No, ze začátku drsný, už jsem si zvykl.
23: Předtím jste působil jako ředitel Masarykovy základní školy v Klánovicích a aby ta afiliace byla úplná, tak jste působil taky svého času jako předseda asociace ředitelů základních škol. Pojďme tedy k tomu tématu. Letos v září se poprvé částečně projeví změna pravidel pro udělování odkladu školní docházky, přísnější posuzování, které umožňuje odklad pouze ze závažných, zejména zdravotních důvodů, doložených specializovaným lékařem a pedagogicko-psychologickou poradnou se letos dotklo dětí narozených do konce března 2020. Proč k tomuhle opatření předchozí vláda za ministrování Mikuláše Beka sáhla?
24: Ono, ten plán snížit počet odkladů školní docházky zrál už dlouho. To není jenom otázka té předchozí vlády. Samozřejmě ten konkrétní způsob, jak k tomu došlo, to konkrétní opatření je dílem té vlastně předchozí vlády, nebo spíš poslanců, protože šlo o poslanecký návrh. Ale ta situace zrála dlouho, protože Česká republika, ať se na to díváte, z kterého pohledu je světovým rekordmanem a s obrovským náskokem v počtu odkladů školní docházky. To je nepopiratelný fakt. Samozřejmě situace jsou různé, jsou země, které mají odklady, ale neříkají jim tak. Jsou země, které odklady vůbec nemají, jsou země, kde se začíná v 5 letech, jsou země, kde se naopak začíná v 7 letech škola. Situace je různá, ale ať se na to podíváme z kteréhokoliv pohledu, tak ten počet odkladů v České republice, který v posledních letech se v podstatě ustálil na 1/4 populačního ročníku, na 25% dětí, to je číslo, které je několika násobně vyšší než počet odkladů kdekoliv na světě. Takže potřeba snížit počet odkladů byla evidentní, jasná, jak z důvodů pedagogických, z důvodů psychologických, tak z důvodů, dejme tomu, společenských a z důvodů ekonomických. Prostě ten odklad školní docházky byl z mnoha důvodů, ten počet odkladů byl z mnoha důvodů vysoký. Takže s nějakým způsobem se připravily nějaké konkrétní kroky, které k tomu snížení počtu odkladů povedou. A teď jde tedy o to, jestli ty kroky jsou přesně úplně správně ty, které mají být, nebo ne.
23: Když říkáte tohle, tak si asi nemyslíte, že všechny ty kroky jdou tou cestou, kterou by měly. Ale k tomu se dostaneme, nebo to možná předjímám úplně špatně. Co říká na tu změnu v odkladech David Klimeš?
0: Já si myslím, že to bylo určitě na místě skutečně ta čtvrtina, já nevím, kolik to může být, tak 20 tisíc třeba, kolik je to v reálných číslech.
23: Víc ještě.
0: Ještě víc. To je, to bylo jako extrém. Oni ty extrémy ještě je důležitý v podstatě znásobit regionálně. Někde prostě ty odklady v některých okresech jsou po 10%, kdyby to tak bylo, tak to vůbec nemusíme řešit. V některých okresech je to třeba přes 35%, tak jako, že by byly šestileté děti zas tak různé mezi Hodonínem a Žďárem, kde skutečně třeba je ten rozpil tak takovýhle, tak já o tom silně pochybuji. Já jenom chápu teď tu debatu, která je o tom, paní učitelky v té první třídě to budou mít extrémně těžké, budou tam děti, které prostě nezvládnou, budou mít objektivní vady, takhle to nechceme znovu, ať zůstanou v té školce, nebo té přípravné třídy, nebo ať propadají. Na druhou stranu já jenom chci zmínit, že tu situaci, kterou jsme vytvořili teď, aby se nic takového nedělo, tak znamená, že třeba ty paní učitelky, páni učitele, tak tam třeba mají ročník v rozmezí jako věkově 3 let, jo. To je prostě, že jo, to, že jeden rok a druhý rok, že se to překrývá, některý jsou letní děti, sama 3 letní děti, tak vím, jak je to složité zvažovat, ale k tomu ještě tam máte ty odklaďáky, takže najednou máte první třídu, kde se vám to prostě potkává v rozmezí 3 let věku. Tohle si myslím, že jako taky není dobré. Takže nikdo nechce, aby odklady vůbec nebyly, prostě objektivně musí být, ale musíme se dostat z toho, aby to nebyla čtvrtina, nebo teď už trošinku méně, ale stále prostě rekordmanské číslo v té Evropě, co se týče dávání těch odkladů.
23: Sedí tady ve studiu lidé, jejichž dítě se narodilo 24. října a šlo tedy takzvaně od 5 let a mělo tam spolužáky začasté o 2 roky starší a byl to velmi zajímavý mix, takže tesknota toho dítěte začala odeznívat až s odeznívající pubertou, bych tak jako řekl. Apolino, váš názor?
1: Já asi souhlasím se vším, co tady padlo. Možná bych jenom dodala jednu věc. Já myslím, že je u těch odkladů nutné opravdu rozlišovat ty situace.

0: dokáže udělat správně, kdy opravdu ten odklad pro to dítě je důležitý třeba z hlediska jeho psychologického vývoje. S tím ale souvisí samozřejmě také to, že my neumíme úplně dobře provázat tu předškolní a školní výchovu v nějakém navazujícím cyklu. Sama si to pamatuju. Nedávno jsme vzpomínali s dětmi na to, jaké to bylo jít poprvé do školy nebo jít k zápisu. A ono to opravdu působí jako příroda mimozemštěna. Prostě najednou hraju si s dětmi ve školce a střih, jsem u nějakého zápisu, dělám něco, co vlastně, na co mě nikdo moc v té školce nepřipravil, střih, sedím s aktovičkou v první třídě a máme vítání první třídy a znovu je to úplně jiný svět, který nijak není provázaný s tím, co ty děti zažívají v té předškolní výchově. A uvědomuju si, že řadu rodičů to může stresovat už jenom z tohohle pohledu. Najednou si představí to jejich malé dítě, které vykonává úplně jinou činnost. A možná, kdyby na to ty děti i ty rodiče byly déle a lépe připravovány a vlastně probíhala i nějaká evaluace v rámci už té školky, tak by těch odkladů nebylo tolik. Ale nejsem si jistá, že ta novela tohle řeší opravdu dostatečně a jestli vlastně ta přísnost, kterou ona teďka nastavuje, a znovu opakuju, určitě je to potřeba, protože i si myslím, že psychologicky je velmi složité mít děti 8leté, 6leté v jedné třídě a zároveň i ty kalkuly. Budu mít starší dítě, dostane se možná snáze i na střední školu, mně přijdou dost jako nevhodné a znevýhodňující vůči ostatním, tak jestli tahle novela to řeší opravdu úplně nejlépe a s tím ohledem na to, že některé ty děti skutečně ten odklad budou potřebovat bez ohledu na to, co je tam řečeno v té novele.
1: K tomu přechodu z mateřské školy do základní školy snad jenom tolik, že ne každému se poštěstí mít maminku učitelku, potom je ten přechod věru povlovnější, pokud tam vůbec nějaký je. Když jste, Michale Černý, ředitelem odboru předškolního a základního vzdělávání, jsou tam nějaké návrhy, které by tohle téma vyladily?
2: Určitě. Já muziku a já teda zatím absolutně souhlasím se vším, co tady bylo řečeno.
1: Kdy se vám to stane zase?
2: No právě, moc se mi to nestává. A věřím, že to vydrží ještě chvíli. Řekl bych, že samozřejmě samotná redukce, samotné nějaké administrativní opatření snížení počtu odkladů by přineslo spoustu problémů. Proto od samého začátku skutečně jsme promýšleli ty související opatření, která musí ten snížení počtu odkladů doprovázet. A ta související opatření souvisí se změnou fungování mateřských škol, se změnou fungování základních škol, se změnou toho procesu zápisu a adaptace na základní školu a tohle období. Čili tyhle všechny věci jsme nějak samozřejmě promýšleli, aby se ta redukce počtu odkladů školní docházky skutečně zvládla. Čili teoreticky je toho vymyšleno poměrně hodně a je i snaha to nějakým způsobem realizovat. Samozřejmě prostě to prostředí je nějakým způsobem konzervativní a k těm změnám nedochází tak automaticky, jak bychom si představovali, to je jako jedna věc. Druhá věc je, že ono je takové klišé, o kterém se mluví, nebo klišé, taková fráze, že žák nemá být připraven na školu, ale škola má být připravena na žáka. To se říká o těch základních školách. Já kdybych to slyšel poprvé, tak říkám, že to je skvělá myšlenka, protože to slyším skoro pořád, po miliontý, tak se z toho stává prostě fráze, která se dá i vyložit tím způsobem, jako tak to je skvělý, my s tím dítem nebudeme dělat vůbec nic a tak dále, ona si s ním ta škola musí poradit. Tak takhle to samozřejmě myšleno není. Je potřeba to dítě podchytit už v té mateřské škole, zjistit, co potřebuje, zlepšit individuální přístup a tak dále. A skutečně to dítě na tu školu samozřejmě má být připraveno, ale ne v tom smyslu, jak si to možná někteří představují. A naopak ta základní škola musí být připravena skutečně na ten více heterogenní kolektiv dětí, který tam přijde. Ale abyste o tom promluvil, ta nevýhoda možná té heterogenity v určitém smyslu by měla být plně vyvážena nebo do velké míry vyvážena tou menší heterogenitou věkovou, která se strašně podceňuje. A ještě promiňte, řeknu poslední věc, pak už zmlknu. My teď už ze všech stran slyšíme, jak je to hrozný, jak to bude hrozný v těch třídách. Spousta učitelů, rodičů a nevím koho, už je prostě přesvědčených, že to bude příšerný. Dejme tomu šanci. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že všechno bude od začátku perfektní. Já vím, že nebude. A už vůbec ne všude. Ale zároveň věřím, že až ty věci začnou nějakým

0: způsobem fungovat. Takže se spíš najdou cesty, jak to řešit. Věřím, že ty trochu katastrofické výkřiky, které v téhle chvíli slyšíme, ve skutečnosti neodpovídají tomu, co se skutečně bude dít.
1: Mm-hmm. David Klimeš?
2: Je jenom poznámka k té věkové heterogenitě, nebo prostě máme tam příliš staré děti na to, do jakého chodí ročníku, tak jako osobní zkušenost. Já mám 3 děti, z toho jedno nejstarší mělo odklad, bylo nám to doporučeno, 2 děti neměly. A teď ten nejstarší, je mu 18 a on je vlastně teprve nastupuje do třeťáku na střední. A já třeba v tuhle dobu už jsem se ucházel o vysokou školu, protože jsem neměl odklad a neměl jsem 9. Tak ano, my vždycky, když zvali, samozřejmě je to strašně dlouhý běh, ale na začátku zažujeme, OK, tak trošku přilepšíme tomu dítěti, někde si oběháme, aby mohl jít později. Pak, až se bude hlásit na, teď záleží, jak člověk strategizuje, jestli je to ta vyšší třída a chce na víceletý gympl, no tak tam bude mít to zvýhodnění, někomu je to zase jedno, ale prostě vidíme maximálně tyhle věci. Ale pak já jenom chci k tomu dodat, že díky tomu, že máme 9, což je na úplně jiné povídání a máme spoustu těch odkladů, tak někdy to není problém, ale já třeba teď to jako vnímám, že skutečně si myslím, že v těch 18 nějak už jako se dostat ke konci té střední je celkem fajn. V mnoha ohledech ty děti dospívají rychleji, v mnoha ohledech zase mají jiné problémy, ale jako nastupovat do třeťáku, tak jak to systém všechno jako řekl a chtěl v 18 let nebo už po 18 letech, tak i to s tím vlastně souvisí, protože začnete s tím vzděláváním o něco později. Tak to sem asi nepatří, ale vlastně se vám to pak táhne déle a to, co ze začátku vám přijde jako nějaké velké zvýhodnění, tak pak taky může prostě v té pozdní pubertě nebo brzké dospělosti už vás taky trošku otravovat a střední přece jenom už se cítíte, že byste měl být dál. Tak to jsem jenom k tomu chtěl to celé posunout od 6 letých po 18 letech.
1: Možná jakože naopak zase, že když někdo se cítí znevýhodněný, protože jde de facto do té školy v pěti letech, tak potom si mne ruce, protože ostatní už
2: drobno
1: jsou
2: fousatí. Všechny ty 3 děti jako letní, tak to ještě každý rodič ví, jak je to prostě složité strategizování, co, jak posoudit. Takže ano, těch voleb je strašně moc, ale ta volba jako nikam neodejde, nevyvane, prostě žijete s ním až do té konce té střední školy a pak už je to samozřejmě na vás, jestli si tu vejšku chcete zkusit nebo ne.
1: A propos, Davide, jako tedy zkušený, trojnásobný, přemýšlivý otec, vidíte v téhle operaci s odklady nějaké riziko?
2: No, já vidím riziko, že je to extrémně spolitizované, konec konců asi kdyby nebylo, tak možná to tady až tak úplně není při vší úctě, jak je to důležité téma, tak prostě jakmile se z toho stane nějaká ta kulturní válka, tak má to větší naději, že se o tom tady pobavíme. Já jenom připomenu, že ta novela minulý rok prošla hlasy poslanců ze všech stran, včetně ANO.
3: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Takže tady nejde o to, kdo je koalice a opozice zrovna, ale bylo to skutečně jako naprostá shoda. Jsme o rok později a najednou na nás prší opravdu jako katastrofické věci. Andrej Babiš najednou točí videa, že chce zase, aby děti propadaly z prvních tříd do mateřských škol. Co si myslí zrovna ministr školství Plaga, nevíme, protože je v různé mlínici a je z toho jako vlastně kulturní válka. Tak tohle se bojím nejvíce, protože jestli něco v Česku umíme, tak je něco zavést a za 2 roky je to zase zrušit. A to není teda upřímně řečeno jenom u pokusu něco udělat z odklady, ale snad úplně u všeho.
1: Bez kulturní války, zejména když se jedná o děti, by se tedy asi nemělo. Jaké je tam riziko podle Apoliny?
4: Já, když se na ty odklady koukám nějak komplexněji, tak z mého hlediska vlastně to nejhorší, co se tam děje, je, a myslím si, že nejvíce to dotýká potom z nějakých dat i nízkopříjmových rodičů, že se s tím dítětem v tom odkladovém roce vlastně vůbec nepracuje. Že ten odklad sám o sobě chápu jako příležitost nebo možnost pracovat jak s tím dítětem, ale tak i s tou jeho rodinou. A zvlášť v situaci, kdy my víme, že právě ty strukturálně znevýhodněné regiony se potýkají třeba s vyšším procentem těch odkladů. I právě proto, že tam ty rodiče mají třeba menší míru schopnosti jako rozpoznat nebo odporovat třeba té poradně? Může nám do toho vstupovat i nějaká forma segregace ve vzdělávání, se kterou Česko dlouhodobě bojuje jako s jedním z velkých problémů a týká se převážně tedy romských komunit? A v této chvíli skutečně potom bych si představovala, že ve chvíli, kdy ta pedagogicko-psychologická poradna doporučí ten odklad, tak zároveň to bude navázáno na nějaký kontinuální plán, jak to dítě připravovat na tu školu, jak případně dohnat ty individuální problémy, které to dítě anebo i ta jeho rodina může mít. A sama jako rodič vlastně často, my jsme taky byli v pedagogicko-psychologické poradně nakonec, i když jsme měli jako nějaké takové doporučení, že klidně ten odklad by mohl přijít, jsme se rozhodli i s tím dítětem, že ne. Ale viděla jsem, že tam není vlastně nějaká provazba s tím, že by ta poradna potom chtěla pracovat se mnou, třeba jako s rodičem, říct mi nějaká doporučení, na co se zaměřit a třeba pravidelně to evaluovat během toho následujícího roku. A tady opravdu vidím především u těch rodičů a dětí z těch slabších, sociálně slabších nebo nějak vyloučených komunit nebo rodin velké riziko, protože pak je ten odklad tak trochu jedno, jo. Ono to dítě, pokud vlastně se s ním nebude systematicky pracovat, tak za ten jeden rok samozřejmě všichni, kdo máme děti, víme, že zvlášť v tomhle období každý ten měsíc je vidět, jo. Ty děti potom jsou velmi rychlé a i to je podle mě důvod, proč ty odklady nedělat, protože ono fakt zároveň v tom školním kolektivu může ty věci dohánět poměrně rychle, když se s tím pracuje dobře. Ale dělat odklady a potom vlastně neřešit to, proč ty odklady se dávají nebo proč to dítě konkrétně dostalo ten odklad, ničemu nevede. A to, jak je ta situace teď, tak jak říkal David, je to strašně spolitizované. Skutečně si myslím, že ty děti se tam potom stávají trošku rukojmí různých narrativů a vymizá nám z toho nějaká jako odborná věcná debata a je to taková klasika, no, tady.
1: Zejména v té první části Apoloniny reakce si pan ředitel Michal Černý mohl způsobit nějaké zranění krční páteře, jak intenzivně kýval a souhlasil.
0: Je to tak. Zatím opravdu absolutně souhlasím s tím, co je řečeno. Do politiky se nepletu, ale s tím
1: já
0: ostatním...
1: Já jsem se chtěl zeptat, jestli s tím, co říkal David.
0: Ale s tím ostatním souhlasím. A jenom bych řekl, že skutečně, když se na ty odklady podíváme, tak jakoby zhruba u poloviny odkladů vlastně i naprostá většina učitelů tak dále uznává, že jsou zbytečné, že skutečně si je nějakým způsobem někdo vymohl, protože a tak dále. Takže o té zhruba polovině těch odkladů je velké společné přesvědčení, že vlastně ten smysl nějaký nemají. A bavme se o té druhé polovině odkladů, protože ta redukce, tak jak je naplánovaná, by měla být zhruba na pětinu. Jo, nebo takhle se to odhaduje. Z těch 25% by se mělo stát zhruba 5. A to je samozřejmě poměrně už velký rozdíl a tam skutečně jsou některé konkrétní případy, kde, když jemu teda tu jednu polovinu, tak to jsou prostě odklady, které nic nezmění, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, tak ty teď nechávám stranou, které můžou situaci zhoršit. Jo. To je třeba situace typicky, protože odklady často se dávají buď z podnětu rodičů, nebo po podnětu školy, že se třeba jako obávají toho dítěte. Takže oni přemluví rodiče, poradny pracují pod určitým tlakem, přiznejme si, to je to tak. Prostě dítě si napíše odklad a to dítě třeba proto, že ve školce mlátí děti a to dítě přijde za rok, mlátí děti pořád, ale ještě je o rok starší než ty ostatní děti. Představte si, jaký je důsledek. Pak dostaneš teda ještě dodatečný odklad, protože to přece nejde, ono nám mlátí ty děti, tak mu dáme dodatečný odklad, na to možná nějaký přijde řeč. Takže a za rok přijde to dítě, pořád mlátí děti a už je o dva roky starší. Čili to jsou věci, které skutečně jsou jasné. To je něco, o čem většina lidí souhlasí, že takové odklady ne. Ale pak máme tu druhou, zhruba polovinu odkladů, kde už jsou takové ty důvody, kde k nějakému zlepšení díky tomu odkladu, a pokud se s ním pracuje, což je naprosto velice důležité, a s kterým jsem kýval, tak se ta situace prostě pro to dítě zlepší. A tam je potom otázka, v kterých případech je ten odklad skutečně dává smysl, aby to byl odklad školní docházky, a nebo kdy je pro to dítě lepší, když půjde do školy, která bude připravená ten heterogenní kolektiv. A tam se s tím dítětem bude kvalitně pracovat tak, že vlastně to dítě ten svůj handicap velmi rychle v té škole vyrovná pod odborným dohledem a není tam ta ztráta toho roku a ona po půl roce bude prostě s těma dětma jako... nechci říct na stejnou, nechci mi ti rovnat do jedné linie, ale prostě nebude žádný handicap prostě znát a bude to prostě dítě to nejlepší. A pak jsou samozřejmě případy, kde ten odklad skutečně nějaký smysl dává. A to jsou ty konkrétní pravidla pro udělování odkladů, kde se v některých případech samozřejmě nepanuje plná odborná shoda. No. Jako typicky je to u vývojové dysfázie. To je prostě případ, kde samozřejmě kde je ta hranice, kde ještě tomu dítěti je prostě dítě lepší, aby odklad nemělo, a kdy už je ta hranice, aby ho mělo. Tak to je třeba typický příklad, který je na hraně, a já si myslím, omlouvám se, nejsem speciální pedagog nebo ani psycholog, ale myslím si, že tady opravdu to zkusit a důkladně to evaluovat, k čemu dochází, hodnotit, zkoumat a reagovat na případné problémy, které by vznikly, je ta nejlepší cesta. Prostě já bych to zkusil, a pokud se ukáže, že skutečně tam nějaký problém přece jenom je, že se ty věci neodhadly, tak je na čase ty parametry změnit.
3: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jaká je budoucnost takzvaných přípravných tříd a kde budou školy hledat nové asistenty. To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Interview Plus.
5: Méně Hitlera a více Bismarcka shrnují experti Německé národovecké strany AfD své představy reformy německého školství. Celý svět spolu s Německem už týdny spekuluje, co přinese spolkové zemi Sasko-Anhaltsko nástup AfD do čela zemské vlády. Co bude znamenat pro celé Německo a jeho politickou mapu? Petr Vizina se zeptá redaktora týdeníku Respekt Tomáše Lindnera, který předvolební kampaň v Sasku-Anhaltsku zblízka sledoval.
3: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Narazil dluhový populismus Andreje Babiše na českou DNA? O čem svědčí rozsudek osvobozující SPD? Energetické nápoje nejsou nevinnou zábavou? Za zavřenými kremelskými dveřmi anebo Islanďané a Evropská unie? To jsou nikoli všechna témata nedělních názorů a argumentů, a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
6: Vláda u české veřejnosti poprvé vážně narazila návrh rozpočtu, který počítá s dalším gigantickým zadlužením, odmítá výrazná většina, celých 62%. Je tu tedy několik otázek. Například, co je důvodem nečekaně silného odporu a jak velký problém to pro vládu znamená, a ještě, může z toho nějak těžit opozice? O tom všem uvažuje Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin.
7: Nejprve čísla. Agentura Median na reprezentativním vzorku zjistila, že odpor proti zadlužení o dalších 389 miliard korun v době, kdy Česko nečelí žádné krizi, je skutečně silný. Nejenže odmítají takřka 2/3 populace, ale nové dluhy jdou proti srsti i voličům vládních stran. Na dluhovou jízdu odmítá nastoupit nadpoloviční většina voličů motoristů a SPD. A co je nejzajímavější, také 28% voličů hnutí ANO. Takto silný odpor vůči tomu, co Andrej Babiš prosazuje, jsme u jeho vlastních lidí zatím nikdy ničem nezaznamenali. Co je důvodem? Můžeme ho objevit v národní povaze. Češi tradičně patří mezi finančně velmi odpovědné či, chcete-li, opatrné národy. V evropském srovnání máme jeden z největších smyslů pro spoření a zároveň jednu z největších averzí k dluhům. Pro ilustraci. Průměrné zadlužení českých domácností je 57% ročního disponibilního příjmu. Například v Německu je to ale o 20 procentních bodů víc. Ve Francii je to pak 108% a třeba ve Švédsku dokonce 198%. Toto základní nastavení, které například Mojmír Hampl, šéf Národní rozpočtové rady, označuje za součást české národní DNA, se pak propisuje i do hospodaření státu. Česko vždy patřilo a stále ještě patří k nejméně zadluženým zemím v Evropě. Situace se ale postupně mění. Od roku 2019 se zadlužujeme v poměru k HDP 3x rychleji než Německo. A nyní, a to je podstatné, chce Babišova vláda už tak zběsilé tempo ještě zvýšit. Opatrným Čechům zjevně začíná blikat kontrolka, varující, že by to nakonec nemuselo dopadnout dobře. Začínají to dávat najevo. Andrej Babiš je tak v prekérní situaci. Jako správný populista slibuje komukoli cokoliv a řídí se přitom podle průzkumu veřejného mínění. K tomu samozřejmě potřebuje peníze. A kde je sehnat jinak než na dluh, že ano? Nyní ale průzkum ukázal, že většina nesouhlasí s gigantickým zadlužováním. Co teď? Jako populista by se měl řídit podle průzkumu a začít šetřit. Ale to jaksi nejde, protože by se dostal do rozporu s jinými průzkumy a hlavně se svými sliby. Vypadá to, že i populismus má své limity. Může doběhnout sám sebe. Co ale znamená odpor většiny Čechů k babišovskému zadlužování pro politiku? Bezprostředně asi nic moc. Většina sice odmítá dramaticky vyšší dluhy. Nemusí to ale ještě znamenat, že je to pro ně to nejdůležitější. Stále může existovat spousta jiných, řekněme, spotřebních motivů, které převažují. Možná nakonec, kdyby otázka v průzkumu zněla, co konkrétně škrtnout, na čem by stát měl šetřit, aby deficit významně snížil, na nic moc by lidé nepřišli. A to už vůbec nemluvíme o tom, co by společnost řekla na zvyšování daní. Na druhou stranu je ale zjevné, že Babišova pozice není tak pevná, jak si možná premiér myslí. Pokud skoro třetina jeho vlastních voličů odmítá jeho styl hospodaření, kterým je hostina na dluh, narušuje to obrázek Babišova elektorátu jako monolitu, který dává oligarchovi volnou ruku vzhlížejíc se nábožně k jeho makání, lidovosti a štědrosti. Mezi Babišovými voliči je zjevně významná část lidí, kteří mu rozhodně všechno neodpustí. Jejich podpora hnutí ANO není pevná a neměná. Je, možná sice v nižší míře než u jiných stran, ale přece podmíněná. Z toho pak plyne podstatný závěr pro současnou parlamentní opozici. Není to tak, že by se dosud dominantní hnutí ANO nedalo porazit. Část jeho voličů jen čeká na lepší nabídku. Co by měla obsahovat, na to opozice musí přijít sama. Ale jisté je, že její součástí musí být rozumné hospodaření s ohledem na budoucnost.
6: To byl Petr Honzek z Hospodářských novin. Smyslem paragrafů o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatí k hnutím směřujícím k potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí veřejného diskurzu, říká ve svém komentáři Jan Vávra, publicista a svého času také ředitel TV Nova.
8: Nedávný rozsudek pražského městského soudu, který zrušil 3milionový peněžitý trest za podněcování k nenávisti, ke kterému SPD odsoudil obvodní soud pro Prahu 1, potvrdil přetrvávající bolest české justice, kterou je absolutní nepředvídatelnost soudních rozhodnutí. Připomeňme, že šlo o kontroverzní předvolební plakáty, na kterých byla fotografie muže tmavé pleti s nožem v ruce a agresivním výrazem v obličeji, spolu s nápisem Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu a stop migračnímu paktu Evropské unie. Soudkyně městského soudu Monika Křikavová rozhodla, že Okamorovo hnutí nespáchalo trestní čin podněcování k nenávisti ani žádný jiný. Použitá forma byla prý výrazná, zjednodušující, místy provokativní, na hraně dobrého vkusu. Ovšem takový způsob vyjadřování je pro předvolební agitace a debaty v zásadě typický. Smyslem paragrafu o podněcování k nenávisti nebo o projevech sympatií k hnutí směřujícímu potlačení práv a svobod člověka je, aby se otevřený rasismus nebo antisemitismus nestaly běžnou, normální a tolerovanou součástí našeho veřejného diskurzu. Tyto paragrafy tedy svým způsobem ochraňují a upevňují hodnoty liberální demokracie. Trestní zákoník samozřejmě neobsahuje žádná měřítka nebo stupnici provinění, takže rozhoduje čistě subjektivní názor soudce, co je přijatelné a co ne. Plakát s nožem a chirurgy z dovozu tedy přijatelný je. Je nepochybné, že s používáním paragrafů trestající podněcování k nenávisti a podobné činy se musí zacházet opatrně. Populisté totiž dokáží velice efektivně využít tyto tresty k vytváření příběhu o liberální cenzuře a ohrožení svobody slova ze strany bruselských elit. Trestní stíhání za nenávistné projevy obracejí ve svůj prospěch a interpretují je svému voličstvu jako důkaz, že říkají nepohodlnou pravdu. Represivní normy upravující nenávistné projevy jsou tedy dnes jak nezbytnou ochranou demokracie, tak i snadným terčem pro mobilizaci populistů. Je tedy na úvaze soudců, co je lépe tiše přejít mlčením a kde byla naopak hranice již překročena. Soudkyně Ivana Tichá se domnívala, že hodnoty demokracie je třeba bránit. Soudkyně soudu vyššího stupně si myslí, že se zase tak moc neděje. Monika Křikavová je soudkyní od roku 1992. Podle seznamu Ministerstva spravedlnosti byla dříve členkou KSČ, na druhou stranu projevila jistou osobní integritu a odvahu, když se nebála poukázat na korupční jednání svého kolegy Havlína. Asi ji nelze podezírat, že by SPD fandila. Určitě poctivě zhodnotila, že chirurgové z dovozu nepřekračují hranici, která by nás měla pobuřovat. Její uvažování by nás tak mělo upozornit na to, jak se nenápadně posunuly hranice mezi tím, co je ještě salon féhyk a co už do slušné společnosti nepatří. Nenávistné projevy se staly běžnou součástí života a extremisté v nejvyšších státních funkcích se těší úctě. Nakonec obvodní soud pro Prahu 7 před pár dny rozhodl, že ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí SPD, když ho zařadilo do zprávy o extremismu a projevech předsudečné nenávisti. V Německu, kde se po válce naučili, že demokracii je třeba bránit, by plakát s černým mužem s nožem v ruce soud tvrdě potrestal, lépe řečeno by se ho tam nikdo ani neodvážil zveřejnit. Německá kontrarozvědka a soudy oficiálně vedou stranu AfD, která je v Europarlamentu partnerem SPD, jako organizaci podezřelou z pravicového extremismu. Jestli tedy rozsudek osvobozující SPD o něčem svědčí, tak především o měnícím se společenském klimatu v naší zemi. Nenávistné a rasistické projevy se už staly součástí normálu.
6: U mikrofonu byl Jan Vávra. Má dětem zakazovat energetické nápoje stát, a nebo jejich rodiče? Běžící diskuzi komentuje a svůj názor samozřejmě vyjadřuje Apolena Rychlíková ze serveru Page Not Found.
4: Drtivá většina lidí v České republice zastává názor, že konzumace energetických nápojů nezletilými představuje závažný problém. Plyne to z nového průzkumu realizovaného agenturou Behavio pro think tank ministra zdraví. Téměř 3/4 dotazovaných by pak uvítalo regulaci takových nápojů. Podobné stanovisko jako veřejnost zaujímají dlouhodobě nejen odborníci, ale také například ředitelé základních škol. Právě ti na problémy spojené s užíváním energetických nápojů upozorňují. Téma není v české debatě nové, už v roce 2024 se ho politicky chopili tehdejší poslankyně TOP 09 Martina Ochodnická a poslanec STAN Josef Flek. Spolu s dalšími poslanci napříč politickým spektrem připravili návrh, který měl prodej energetických nápojů dětem omezit. Původně se mluvilo o hranici 18 let, nakonec návrh počítal se zákazem prodeje dětem mladším 15 let a s omezením reklamy zaměřené na děti. Vláda s návrhem v listopadu 2024 souhlasila. Zákon prošel prvním i druhým čtením, do konce volebního období už ho ale sněmovna schválit nestihla. S volbami tak spadl pod stůl. Důvody, proč se regulace řeší, se přitom od té doby nějak nezměnily. Energetický nápoj pije podle dat alespoň jednou týdně téměř každý pátý český školák ve věku od 11 do 15 let, tedy zhruba 70 tisíc dětí. Běžná čtvrtlitrová plechovka obsahuje přibližně 80 mg kofeinu, půllitrová kolem 160. U dětí přitom kvůli nižší tělesné hmotnosti představuje stejné množství kofeinu podstatně vyšší dávku než u dospělého. Pravidelná konzumace je spojovaná mimo jiné s poruchami spánku, zvýšeným krevním tlakem, rychlejší srdeční akcí, bolestmi hlavy nebo úzkostmi. Může se také stát, že závislostní konzumace takových nápojů je jednou ze vstupních bran k jinému typu závislostí, třeba na ilegálních drogách. Experti také připomínají, že nespavost, kterou energetické drinky způsobují, může časem zapříčinit rozvoj deprese.
9: Regulace energetických nápojů se proto znovu dostala do hry. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz jejich prodeje dětem mladším 16 let a v červnu uvedl, že ve sněmovně vzniká nový návrh napříč politickými stranami. Počítat by měl také s omezením dostupnosti energetických nápojů ve školách nebo prodejních automatech. Vláda ale ve svém postoji není jednotná. Proti regulaci se postavil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Podle něj nemá energetické nápoje dětem zakazovat stát, ale mají to dělat jejich rodiče. Motoristé navíc avizovali, že při případném hlasování nebudou postupovat jednotně. Právě argument odpovědnosti rodičů ale poněkud nabourávají nejnovější data. Zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let podporuje 78% veřejnosti a mezi rodiči nezletilých dětí je podpora ještě vyšší. Je tak úplně absurdní, že člověk, který má ministerstvo zaměřené přímo na prevenci a zdraví, se staví proti odborným poznatkům i vůli veřejnosti, která si, nejspíš na rozdíl od něj, nebezpečnost energeťáků uvědomuje. Šťastný se místo toho schovává za řeči o osobní odpovědnosti rodičů. Vzniká pak otázka, proč vůbec pan ministr chce být ministrem, když se vymezuje proti samotné odpovědnosti státu a politiky řešit zjevné problémy.
6: Říká Polena Rychlíková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Návyk ruské diplomacie rokovat za neprodyšně zavřenými dveřmi a také neposkytovat posléze žádné informace. To je téma, jemuž se inspirovaný jednou nedávnou americkou návštěvou Kremlu věnuje analytik Českého rozhlasu a specialista na země někdejšího SSSR Ondřej Soukup.
10: Už uplynul více než týden od nečekané návštěvy šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě a stále ještě nevíme žádné podrobnosti, o čem tam jednal. Diplomacie za zavřenými dveřmi je Kremlem preferovaným způsobem vedení jednání. Zní to logicky. V kritické okamžiky je nejlepší, když můžete svému protějšku říct vše natvrdo, bez diplomatických formalit. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov to formuloval počátkem února roku 2022 po jednání s tehdejší britskou premiérkou Lizou Trasovou, která se snažila zabránit ruskému vpádu na Ukrajinu. Lavrov tedy prohlásil, že se nechce účastnit jednání, která, cituji, by mohla být vysílána v přímém přenosu a ve kterých se nedozvěděl nic tajného nebo aspoň neveřejného než to, co premiérka říká novinářům. V únoru letošního roku si Lavrov v rozhovoru pro ruskou státní televizi stěžoval na západní politiky, kteří s ním udržují neveřejné kontakty. Volají mi a prosí, abych hlavně nezveřejňoval, že se mnou mluvili. Jenže potom říkají totéž, co veřejně. Skončete už tu válku. To není diplomacie, to je ubohost. Rozčiloval se ruský ministr zahraničí. Že ruští představitelé se chovají úplně stejně. Před prvním setkáním s Vladimirem Putinem poradci říkali americkému prezidentovi Joe Bidenovi, aby nechal svůj ruský protějšek na začátek vymluvit. Takže po úvodních pozdravech následovala 50-minutová Putinova přednáška o tom, jak Západ Rusku ubližoval v posledních 30 letech. Ještě hůře dopadl novinář Tucker Carlson, kterému před 2 lety Vladimir Putin půl hodiny vysvětloval, kdo byli Pečeněgové a další zajímavosti z raně středověkých dějin Ruska. Své by mohl vyprávět také francouzský prezident Emmanuel Macron těsně před ruským vpádem na Ukrajinu v roce 2022. Ten vydržel poslouchat Putinovy historické výklady během 5-hodinového telefonického rozhovoru, ale rozmluvit ruskému prezidentovi rozpoutání války to nepomohlo. Někdejší americký velvyslanec v Moskvě John Sullivan vzpomínal, jak v roce 2021 všichni ruští představitelé hovořili, jako by četli ze stejného papíru a nešlo je vtáhnout do diskuze s nějakým obsahem. To se týká i šéfa ruské rozvědky SVR Sergeje Narishkina, který se nyní setkal s šéfem CIA Radcliffem. Narishkinem vedená rozvědka pravidelně publikuje zprávy jako, cituji, Kyjev posiluje spolupráci s mexickými drogovými kartely. Moje nejoblíbenější je z června letošního roku a zní: Euroantikristé zaútočili na ruskou pravoslavnou církev v Arménii. Do značné míry to nemusí vyjadřovat skutečné názory ruských představitelů. Jenže v okamžiku, kdy vědí, že o konci války na Ukrajině nakonec rozhodne jediný člověk, a tím je Vladimír Putin, nemohou projevovat vlastní názory. Místo toho opakují vlastní propagandu, které možná sami nevěří.
6: To byla úvaha analytika Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa. Jak se dívat na výsledek islandského referenda na téma pokračování přístupových rozhovorů s Evropskou unií, když je občané odmítli, ale přitom jsou ochotni různé evropské regule respektovat? O tom hovoří Marek Hudema z Lidových novin.
11: Islanďané odmítli v nedávném referendu Evropskou unii. Tak někteří interpretovali hlasování obyvatel Islandu, kteří zamítli obnovení přístupových rozhovorů s Unií. Jenže na referendum se lze podívat jinak. Islanďané nechtějí členství v Unii, ale jsou ochotni podřizovat se evropským předpisům a raději, než o nich rozhodovat, si je nechají nadiktovat. Zní to divně. Zvláště když u lidí hlasujících proti obnovení rozhovorů s Unií hrála na Islandu značnou roli otázka národní identity a suverenity. A to nejen v oblasti rybolovu. Šlo o to, že Island musí zůstat svůj, o emoci samostatnosti. Něco, co i u nás používají různí patrioti, bojující proti Bruselu. Zajímavé ovšem je, že málo kdo z tábora odmítajícího jednání s Unií byl na Islandu proti tomu, aby ostrov zůstal členem Evropského hospodářského prostoru. Přitom členství v tomto prostoru znamená, že konkrétně Island přijímá zhruba 75% unijní legislativy, bez toho, aby měl možnost ji jakkoliv ovlivnit. Prostě unijní státy mu pravidla, kde převážně o ekonomické regulace, nadiktují. Výměnou za to má Island přístup na jednotný evropský trh a členství v Schengenu. To, že Island je součástí Evropského hospodářského prostoru, byl dokonce argumentem proti dalšímu jednání o plném členství v Unii. Je to paradox. Lidé, kteří jsou proti Evropské unii a kritizují velmi často její předpisy, je raději budou poslouchat, pokud jim je nadiktuje někdo jiný. Zdá se jim to lepší, než o jejich znění rozhodovat. Možná proto, že je to pohodlnější, a na veřejnosti se pak o unijních předpisech tolik nediskutuje. A třeba je to i recept na to, jak se vyrovnat s rostoucí silou antiunijních stran v mnoha evropských zemích a přitom těžit z výhod existence Unie. Receptem je dodržovat většinu evropských předpisů a nechat o jejich znění rozhodovat ty, co jsou více proevropští. Momentálně třeba Německo a pár dalších zemí. Naši národovci horující pro národní suverenitu by tomu třeba zatleskali.
6: Míní Marek Hudema. No a úplně na závěr. Stačí kvalitní legislativa k tomu, aby v ekonomice vznikaly ambiciózní projekty, které budou chtít investoři podporovat? Luboš Kreč ze serveru CzechCrunch si tím není vůbec jistý.
12: Startupová scéna v Česku se dočkala návrhu vlastního zákona. Po větší podpoře pro moderní, inovativní projekty se volá už dlouho a to, co vláda Andreje Babiše představila, může být fajn dílčí krok, který neublíží. Jenže myslet si, že se jako mávnutím dynamika zdejšího ekosystému změní, by bylo bláhové. Česko má řadu špičkových, mezinárodně úspěšných startupů, které od investorů získaly stovky milionů či miliardy korun na svůj rozvoj. Nemáme se určitě zač stydět, ovšem pořád je kam se posouvat. A země jako Izrael, Švédsko nebo mnohem menší Estonsko ukazují, že i v intencích moderní ekonomiky se lze pohybovat mnohem rychleji a agilněji. Zároveň platí, že celá Evropa je ve schopnosti vytvářet multimiliardové startupové šampiony hodně pozadu za Severní Amerikou. Je to důsledek roztříštěného právního prostředí, neefektivních kapitálových trhů, silné byrokracie nebo málo akčního akademického prostředí. Výsledkem je, že kdo chce v technologickém sektoru uspět, dříve či později zamíří za oceán, kde jsou nesrovnatelné možnosti získat rizikový kapitál od investorů i know-how od těch, kteří už mají něco za sebou. V kontextu toho působí plán vlády, že zavedou oficiální startupový certifikát, čili štempl na to, že určitá firma je opravdu startup, veskrze humorný. Má to samozřejmě svoji logiku, jen s takovým potvrzením půjde uplatňovat daňové odpisy pro ty, kdo do startupů investují, a předejde se tak sporům s finanční správou. Jenže ruku na srdce, tohle není nic, co by zanechalo zásadní stopu. Šustí to papírem a ze všeho nejvíc to připomíná legendární hlášku "Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky" ruského politika Viktora Černomyrdina. Kde je vylepšení modelu zaměstnaneckých akcí? Kde zpružnění zaměstnaneckých úvazků? To by byly opravdové pomoci, nejen kosmetická vylepšení. Na takové změny si ale musíme teprve počkat a kdo ví, zda se jich vůbec dočkáme. Navíc je dobré si uvědomit, že sebelepší legislativa nezajistí, že v ekonomice budou vznikat ambiciózní projekty a že je budou chtít investoři podporovat. Mnohem větší vliv na to má předvídatelnost a rozumnost právního i politického prostředí, společenská poptávka a všudy přítomná chuť měnit svět kolem sebe. Nechť si každý zkusí odpovědět, zda to jsou hodnoty a charakteristiky, které lze vztahovat k Česku dneška a tak nějak obecněji Česku poslední doby. Obávám se, že tuto trajektorii pár paragrafy nezměníme.
6: Luboš Kréč se serveru CzechCrunch uzavřel nedělní názory a argumenty a za všechny dnešní autory i redakční kolegy této každodenní relace Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí a příjemný zbytek prvého zářijového víkendu přeje Ondřej Konrád.
3: Pro a proti.
13: Co přinese nový zákon o státních zaměstnancích, o kterém budou po senátním vetu znovu hlasovat poslanci? Měl by nahradit stávající služební zákon, který byl podmínkou přijetí Česka do Evropské unie. Přinesl by větší flexibilitu úřednického aparátu, nebo by otevřel dveře politizaci úřadů? Zeptám se jedné z předkladatelek nové legislativy, poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové a poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky.
3: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu. Archiv Plus.
14: Rok 1997 bývá často označován za éru konce polistopadové nevinnosti. Co se tím myslí? Konec doby, kdy česká společnost měla ještě v sobě jakési nadšení pro změnu a budování prosperity, která se logicky nemohla dostavit pro všechny. Už od roku 1996 se v zemi začaly postupně vyhlašovat stávky učitelů, lékařů a zdravotnického personálu a také železničářů. Ti pak v únoru 1997 vyhlásili stávku, která se řadí k nejdelším v novodobých českých dějinách. Zpráva ze 3. února 1997.
15: Pondělí na úterý, to je ze 3. na 4. února, bude o půlnoci zastaven veškerý provoz na českých drahách na dobu nejméně 48 hodin s možností jejího prodloužení vždy o dalších 24 hodin v případě, že požadavky, které odborové sdružení železničářů nastolilo, nebudou zřešeny a nebudou dány dostatečné záruky k tomu, aby vyřešeny byly.
14: Na stávce bylo unikátní, že železniční odboráři nevyhlašovali konkrétní mzdové požadavky, ale žádali, aby stát předložil koncepci dopravní politiky a aby odvolal vedení dosud zcela státem vlastněných železnic. V podstatě se odborový předák Jaromír Dušek rozhodl dělat politiku a určovat vládě, jakou agendu by měla ve prospěch železnice a pochopitelně i železničních odborů nastolovat. To se pochopitelně vládě nelíbilo a zejména pak předsedovi vlády Václavu Klausovi. Po celý týden, kdy stávka trvala, se odmítl s Jaromírem Duškem setkat. Klaus se nejspíš cítil vyhlášením stávky osobně uražen, i vzhledem k tomu, že se s Duškem setkal už v lednu toho roku a údajně k oboustranné spokojenosti. Z rozhovoru, který premiér poskytl Českému rozhlasu 4. února 1997, vyplývalo, že v podstatě nemá žádnou cestu, jak z problému ven.
16: Doufám, že odboráři na železničáři pochopí, že se nechali zmanipulovat k politické hře, která je úplně zbytečná, aby odvedli pozornost od některých jiných věcí, které byly dominantní věcí dne. A takové to zkoušení vlády, jestli ona ustoupí, já myslím, že to ať s námi nikdo, opravdu ale nikdo nedělá.
17: Dobře, ale jestliže to železničáři nepochopí, vydržíte permanentní stávku nebo vydrží naše národní hospodářství?
16: To je spekulace, kdo ji vydrží a kdo ji nevydrží. Já doufám, že si to železničáři velmi rychle uvědomí. A je naprosto evidentní, že jestli chtějí železničáři urychlit nějaká rasantní a drastická řešení na železnici, typu uzavření, já nevím, kolika tratí a tím pádem ztrátu práce pro desítky tisíc pracovníků na železnici, jestli to tím chtějí urychlit, i to by si měli podle mého názoru docela rozmyslet.
14: Stávka začala o půlnoci z pondělka na úterek a ani v pátek nebylo nic dohodnuto. Nutno říct, že dopady na cestující tehdy výrazně utlumila autobusová doprava. Takhle například vypadala situace v pátek 7. února 1997 na pražském autobusovém nádraží Florence.
18: Kdo se chce zeptat, jestli nestojí zbytečně?
19: Brno
18: 17 hodin první. Je to vyprodané. Do Budějovic máme, tábor je vyprodaný. Liberec ráno není, Kam?
20: Brno.
18: Brno, jestli jede po dálnici, tak vás nevezme, podle mě na stát. A podle toho, jaký přijde autobus.
19: Jak dlouho tady stojíte?
20: Hodinu a 10 minut.
19: Jezdíváte pravidelně takhle v pátek?
20: Ne, nejezdím pravidelně, jinak bych jel vlakem v každém případě.
19: Čím myslíte, že je to vina, že tady musíte být?
20: No tak to je jednoznačný, těch železničářů, ne?
19: Jak dlouho tady stojíte?
21: Hodinu. Byla jsem překvapená, je tady hrozný zmatek. Nikdo neví, ke kterému okýnku se má postavit a když nakonec přijdete k okýnku, tak vám řeknou, že stojíte u špatného. Není to popsané ty okýnka, je tady hrozný bordel.
14: Tak to byla malá ochutnávka z historie stávek v Česku 90. let.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
22: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
22: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
23: Je 6 hodin, pondělí 7. září začíná Ranní Plus a od jeho mikrofonu vám dobré ráno přejí Tomáš Pavlíček
24: a Šárka Feniková.
3: Český rozhlas Plus.
25: Čemu budeme věnovat pozornost hned v úvodu? Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner navštívili o víkendu Moskvu i Kyjev. S jakým výsledkem?
23: Proč už není domácí drůbež chráněná v zimě před ptačí chřipkou tak jako dřív?
25: A dostane se ve Švédsku do vlády poprvé v dějinách krajní pravice?
23: Tomu ale předchází zprávy Moniky Vrchotové.
26: Přeji dobré ráno. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo. Podle předběžných výsledků dostala AfD 43,8% hlasů. Druhá skončila s asi 17% dosud vládnoucí CDU, kterou volilo o skoro 20% lidí méně než naposledy. Do zemského parlamentu v Sasko-Anhaltsku se dostalo celkem 6 stran. 5% hranici těsně překonala taky strana spojenectví Sáry Wagenknechtové. Ta jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má být podle návrhu ministerstva financí 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
0: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
26: S Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky v úterý dopoledne.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
26: Zvláštní vyslanci Bílého domu Steve Witkoff a Jared Kushner se v Kyjevě setkali s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Witkoff označil schůzku za důležitou. Kushner vyjádřil naději, že současné rozhovory dodají nový impuls snahám ukončit válku na Ukrajině. Poté následovalo druhé kolo rozhovoru za účasti poradců pro národní bezpečnost z Británie, Francie a Německa. Detaily přidáme v Ranním plusu hned po zprávách. Na Bělehradském hřbitově Topčider bude popoledni pohřben odsouzený válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpikával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Zejména Evropská unie, ale i domácí lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladiče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už desítky tisíc podnětů. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
26: Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukeš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
2: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
26: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. Tématu se budeme více věnovat i v našem dnešním vysílání. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Vrchní soud v Praze dnes znovu projedná případ řidičky, která v roce 2022 zemřela 2 dny po potyčce s cyklistou. K odvolacímu soudu se případ dostal poté, co se proti loňskému rozsudku městského soudu odvolali všechny strany. Muž ženu podle obžaloby několikrát udeřil, podle lékařů pak zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nedokázali potvrdit, že příčina smrti s konfliktem souvisí. Cyklista vinu odmítá a tvrdí, že incident v centru Prahy podle něj vyvolala řidička. Podle jeho obhájce Vlastimila Rampoly by neměl být ani ve 3leté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Státní zástupce ale trvá na tom, že cyklista za smrt řidičky může a žádá pro něj nepodmíněný trest. Botanici hledají v českém ráji vzácný smil písečný. Prachovské skály, vrch Mužský nebo Svinčice, bývalý místy, kde tato květina rostla. Teď už se ale téměř nevyskytuje, protože zanikají vhodná stanoviště a na Jičínsku nejsou po této rostlině dlouho žádné potvrzené stopy. Ochranáři doufají, že by jim s pátráním po jeho případném výskytu mohla pomoci i veřejnost. Smil písečný je typickou rostlinou suchých písčitých stanovišť. Daří se mu na vyprahlých stráních, skalních mezích nebo ve světlých borových lesích s chudou půdou. Kvete od července až do října a právě v tomto období je největší šance ho spatřit. A jak to vypadá na silnicích v 6 hodin a 6 minut na D1 v Brně směrem do Ostravy se na začátku omezení srazila dodávka a osobní auto na kilometru 195,5 je průjezdný jen levý pruh. Kolona začíná na kilometru 192 zpoždění čtvrt hodiny a na Pražském okruhu pokračuje dopravní omezení u Jesenice a Vesce, jede se sníženou rychlostí, zatím bez většího zdržení. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude skoro jasno až polojasno, postupně od západu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm. Večer se má od západu opět vyjasňovat a nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 27 stupňů. Na severu bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
3: Posloucháte Ranní Plus.
23: A to 7 minut po 6. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Ukrajinský prezident a američtí vyjednavači se shodli, že o konci ruské války na Ukrajině by měly jednat obě zúčastněné země a Spojené státy. S Volodymyrem Zelenským jednali Jared Kushner a Steve Witkoff v Kyjevě po rozhovorech v Moskvě. Witkoff prozradil, že měl z rozhovorů v obou hlavních městech dobrý pocit. Více o cestě amerických vyjednavačů na východ Evropy teď si řekneme s Dominikem Tesárem z zahraniční redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
23: O čem včera teda Američané v Kyjevě jednali?
4: Ukrajinský prezident řekl, že kromě potenciálních třístranných rozhovorů o ukončení konfliktu byly tématem taky bezpečnostní záruky pro Ukrajinu nebo dodávky střel do systémů protivzdušné obrany. Witkoff po jednání uvedl, že obě strany budou muset udělat kompromisy a přiblížit se v názorech. Spojené státy si prý myslí, že mají k dispozici prostředky, kterým i toho dosáhnou, blíže nespecifikoval, co jsou ty prostředky. Podle Kushnera Američané pracují na mírovém balíčku spočívajícím v opatřeních na ukončení války. Mimochodem, jednání Američanů se Zelenským mělo dvě fáze, té druhé se zúčastnili i zástupci Německa, Francie a Británie.
23: A co po jednání řekl ukrajinský prezident?
4: Prohlásil, že územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem je možné vyřešit jen při jednání prezidentů obou zemí, tedy jeho a ruského prezidenta Vladimira Putina. K setkání s Putinem na neutrální půdě Zelenský vyzývá dlouho, Kreml to ale odmítá a říká, aby přijel ukrajinský prezident do Moskvy, což zase odmítá Kyjev. Stejně jako američtí vyjednavači označil ukrajinský prezident jednání s Američany za důležitá a stejně jako oni si z nich údajně odnesl pozitivní dojem, přesto se podle Zelenského válka protáhne přinejmenším do letošní zimy a pokud to nastane, bude Ukrajina, jak prohlásil, potřebovat zimní balíček s tím, že se očekává zesílené ruské bombardování. Právě o takovém balíčku pomoci prý Zelenský s Witkoffem a Kushnerem obsáhle mluvil. Řekl taky, že nadále počítá s podporou Ukrajiny ze strany evropských partnerů. Zástupci Ukrajiny, Evropy a Spojených států se podle Zelenského brzy opět setkají, ale konkrétní termín nezdělil.
23: Když Zelenský mluví o řešení územní otázky, připomeňme, co je v této věci vlastně jádrem sporu.
4: V průběhu konfliktu, který Rusko začalo celoplošným napadením Ukrajiny v roce 2022, si Rusové kromě jeho ukrajinského poloostrova Krym, ten obsadili a anektovali už v roce 2014, začali nárokovat taky východ ukrajinského území, konkrétně Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast. Celé tyto oblasti Rusko vojensky nekontroluje, ačkoliv celkem okupuje asi pětinu ukrajinského území a Kreml požaduje, aby se Ukrajina těchto území vzdala a taky vyřešení toho, co označuje za základní příčiny konfliktu. Tam třeba patří z ruského pohledu to, že ten ukrajinský záměr vstoupit do Severoatlantické aliance. Ukrajina zase jako první krok v ukončení války žádá příměří a aby se vycházelo ze současné frontové linie. Připomeňme taky, že Rusko společně s Británií a Spojenými státy garantovalo hranice Ukrajiny výměnou za to, že Ukrajina předala Moskvě svůj velmi rozsáhlý jaderný arzenál, to bylo v roce 1994.
23: Připomíná Dominik Tesár ze zahraniční redakce, díky, naslyšenou.
4: Naslyšenou.
23: A já ještě dodám, že tématu se budeme podrobněji věnovat s reportéry Pavlem Novákem a Adamem Sibehou po 7. respektive po půl osmé.
25: No a teď je 6 hodin a 11 minut. Vlastně zůstáváme na Ukrajině. Boje na ukrajinsko-ruské frontě za sebou zanechávají nejenom tisíce mrtvých, ale i trvale tělesně handicapovaných veteránů. S návratem do normálního života jim pomáhá občanská organizace Sbor veteránů. V ní působí bývalí bojovníci. Snaží se jít příkladem těm, kteří se z války vrátili těžce zranění. Vedoucím pobočky Sboru veteránů v západoukrajinském Lvově je Oleksandr Kulik, který v bojích na východě Ukrajiny přišel o obě ruce.
5: Ви знаходитесь у місті Львів, біля офісу Всеукраїнського об'єднання ветеранський корпус.
7: Před сідлом Львовського střediska Збору ветеранів младий муж в чорному тричку зі збитком горні частини правої паже а з погибливою протезою левачки виправі о том, що за 4 місяці функування побочки се в Львовській області до ветеранської організації прихласило přes 500 бувалих бойовників. Одгадує, що в регіону але жиє колем 100 000 тих, хто се ніяк до války запоїли. Біць ми се йшли поповідати довнітр střediska.
8: Přitahuje křeslo tou jednou rukou, jednou protézou, ale pomáhá si i nohama, abychom se tady mohli sednout.
5: Bylo poškozena pravá noha.
7: Oleksandr Kulik byl zraněný v srpnu 2023 u vesnice Kurčumivka nedaleko Bachmutu v Doněcké oblasti. Na pravé noze mu chyběla část lýtkového svalu, kost měl zlomenou. Když se probral z bezvědomí, bylo mu jasné, že mu amputovali obě ruce, ale nevzdal to.

0: Zase se postavit na nohy, zrehabilitovat je tak, aby mohl chodit. Musel sám sebe přijmout, jaký byl.
1: Prňáte sebe takým, jaký je zás.
0: Olex dostal bionickou protézu levé ruky, se kterou dokáže uchopit prakticky všechno.
1: Já rehabilitoval se přibližně rok i 9 měsíců.
0: Rehabilitace trvala rok a 9 měsíců. Pak začal navštěvovat spolubojovníky v nemocnicích a povzbuzovat je. Přišla nabídka, aby vedl středisko sboru veteránů ve Lvově. To poskytuje vysloužilcům právní pomoc, pomáhá s rekvalifikací, hledáním uplatnění a zařizuje i psychologickou péči pro bývalé vojáky a jejich rodiny.
1: My pracujeme nad tím, щоб stěrte narrativy, že veterán je objekt opíky.
2: Snažíme se bojovat se zažitým stereotypem, že veterán potřebuje hlavně péči a ochranu. Veteráni jsou lidé se silným charakterem, kteří v sobě našli sílu žít dál a potřebují mít podmínky k tomu, aby mohli žít zase normální život.
1: Ktoś дивиться і посміхається, хтось дивиться і прикладає руку до серця.
0: Олександр Кулик поукazuje на то, že ani po 4 letech skutečné ostré války si ještě někteří lidé nezvykli, že někdy těžce tělesně postižení vojáci žijí mezi nimi. Někdo i na něj někdy kouká udiveně, někdo se uchychne, jiný si položí ruku na srdce na znamení úcty. Přál by si, aby lidé zmrzačené veterány brali prostě jako normální spoluobčany.
1: Osobistě chci, щоб усі мої друзі повернулися живими, здоровими.
0: Jeho osobním přáním je, aby se jeho spolubojovníci, často i kamarádi z dětství, vrátili z války domů a jednou si vzali třeba obytný vůz a vydali se na cestu kolem světa.
1: I machnuli kudysi typu takovou potužnou navkolosvětní podorož.
0: Z Lvova Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Je 6 hodin a téměř 15 minut, posloucháte Ranní plus a měníme téma. Denně po něm projedou desítky turistů i cyklistů, oficiálně ale neexistuje. Přes 100 let starý most u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku nemá majitele a úřady se přou, komu vlastně patří. Poslední kontrolou prošel v roce 2020 a od té doby nikdo nekontroluje jeho bezpečnost.
4: Zavání to tím, že jednou spadne, když se o něj nebude nikdo starat.
5: Jako, když se na to podíváte, tak by se vůbec nebál. Technicky to vypadá dobře, ty pilíře jsou úplně v pohodě. Jako. Jo, když se tam rezne, tak je to zábradlí, ale staticky to bude úplně OK. Jako.
6: Myslí si jeden z turistů, pan Alois.
7: Od roku 2009 žijí v těsné blízkosti mostu na Čoubově mlýně manželé Krejčí, Daniel a Klára.
8: Je to takový jako vlastně smutný. Do toho dávají vlastně všichni ruce pryč, ale v podstatě všude je na fotkách, všude se o něm jako mluví. My neustále vyvoláváme kontroly toho mostu, protože ho nikoho zajímat.
7: Na most je zákaz vjezdu. Cyklisté ho také používají turisté.
9: Značka ta byla na popud náš, protože tady jezdili traktory a nerespektovali nic z toho, že prostě ten most je v takovém stavu, jakým je, a opravdu je to naše jediná přístupová cesta a neradi bychom o ní přišli.
7: Od mostu přes řeku Střelu teď vyrážím na místně příslušný silniční správní úřad, tedy na stavební odbor městského úřadu v Kralovicích.
10: Opuštěná nemovitá věc připadá do vlastnictví státu po 10 letech vykonávání vlastnického práva.
7: Říká vedoucí stavebního odboru městského úřadu v Kralovicích Jiří Tišer.
10: Lhůta desetiletá se počítá ode dne 1. ledna 2014. Dle mého právního názoru ten most je ve vlastnictví státu a stát by se tomu měl věnovat tak by z vlastní iniciativy.
7: Říká Jiří Tišer. Jeho názor ale stát, respektive úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nezdílí.
11: Most, o kterém hovoříme, je věcí, která není zapsaná v katastru nemovitostí. K 1. lednu 2024 přešlo vlastnictví na stát u nemovitostí, které v katastru byly zapsány na nedostatečně identifikovaného vlastníka. Tento most není zapsán v katastru.
7: Vysvětluje vedoucí územního pracoviště v Plzni Linda Rauová.
11: Pátrali jsme po všech možných archivech a my o vlastníkovi vůbec nic nevíme.
7: Most reálně tam je, je součástí turistické trasy. Fyzicky tam je.
11: To nemůže dneska říct nikdo, kromě soudu, který by rozhodl ve věci určení vlastnictví. Když bych to chtěla dohnat ad absurdum, tak v podstatě to takhle potrvá do doby, než se tam někomu něco stane, což je pozdě.
7: Železobetonový most přes řeku Střelu je hodně využívaný turisty, cyklisty. Jeho velikou výhodou je zřejmě to, že je opravdu hodně naddimenzovaný. Železobetonová konstrukce z roku 1911 tady podle mnou oslovených turistů vydrží klidně dalších 100 let, aniž by znala vlastníka. Z mostu přes řeku Střelu u Čoubova mlýna na severním Plzeňsku Pavel Hala, Český rozhlas.
12: A 18 minut po 6. hodině si poslechněte hlavní události dnešního rána. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby.

0: ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko získala 43,8% hlasů, ukazují úplné výsledky nedělního hlasování. Ministři školství a zdravotnictví Robert Plaga a Adam Vojtěch dnes budou jednat o možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce s představiteli koaličních motoristů. Večer budou jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok pokračovat schůzkou vládní koalice nad výhradami koaličního SPD. A provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu se dostal na minimum od května, napsala to v noci na dnešek agentura Reuters s odkazem na údaje specializované firmy Kepler.
1: A míříme do zahraničí i v tuto hodinu a v tuto chvíli a nemůžeme začít asi ničím jiným než německým. Web německé veřejnoprávní stanice Deutsche Welle se zamýšlí nad dopady úspěchu strany AfD na celostátní politiku. Ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko se včera konaly zemské volby, které pravicová populistická Alternativa pro Německo vyhrála. Strana oproti minulým volbám zdvojnásobila svůj podíl hlasu. Naopak vládní CDU podporu ztratila, a to přibližně o polovinu. Výsledek tak zvyšuje tlak na kancléře Friedricha Merce a jeho konzervativní stranu, píše Deutsche Welle.
0: Merz přitom před svým zvolením kancléřem sliboval, že podporu AfD výrazně oslabí, mimo jiné pomocí přísnější migrační politiky. To se ale podle výsledku voleb nepodařilo. CDU zároveň nadále odmítá jakoukoliv spolupráci s AfD i s levicovou Die Linke. V Sasko-Anhaltsku by tak mohla vzniknout menšinová vláda CDU, SPD a Zelených, která by ke své existenci potřebovala toleranci právě od Die Linke, zamýšlí se Deutsche Welle.
1: Politologové nepředpokládají, že by Merz kvůli výsledku rezignoval. CDU navíc podle něj není připravený nástupce. Sociální demokracie ve volbách získala zhruba 8% hlasů, což je ale výrazně lepší výsledek, než jaký ji předpovídali průzkumy před půl rokem. Jak předpovídá Deutsche Welle, SPD proto může doufat v lepší výsledek také ve volbách v Mecklenbergsku, předním Pomořansku, které se konají 20. září.
0: No a právě mi na tohle téma navážeme přímo s bývalým politikem německé sociální demokracie SPD Jürgem Nürnbergerem a budeme s ním mluvit po 8. hodině a po půl deváté také o těchto volbách s redaktorem týdeníku Die Zeit Martinem Nejeschlebou.
1: No ale teď se podíváme do dalších novin. Třeba otvíráme britský list Guardian. Šéf britské strany Reform UK Nigel Farage připustil, že spor kolem zahraničních finančních darů jeho straně nevypadá dobře. Ve Spojeném království mají totiž politické strany zákaz přijímat finanční dary ze zahraničí. Farage odmítá, že by Reform nějaký přijala peníze za zahraničí v rozporu s volebním zákonem. Jeho strana se však dostala pod tlak poté, co byli dva její představitelé natočeni při jednání o tom, jak obejít pravidla pro zahraniční dary.
0: Jak připomíná Guardian, Farage následně oba muže zachycené na skryté kameře propustil. Dočasně tak přišel o svého blízkého spolupracovníka Dana Jukese a šéfa stranické politiky Jamese Ora. Jejich výroky označil Farage za přinejmenším neuvážené. Zároveň ale zpochybňuje oprávněnost a pravost natáčení skrytou kamerou.
1: Britská metropolitní policie mezitím prověřuje stížnost, podle které mohli Farage a jeho spolupracovníci porušit zákony upravující financování politických stran. Podle Guardianu to vypadá, že na základě důkazů policie zahájí plnohodnotné vyšetřování. Strana už čelí širší kontrole svých financí, mimo jiné kvůli dříve zveřejněnému daru 5 milionů liber, který Farage dostal od kryptomiliardáře. Reform UK i samotní dárci ale jakékoliv pochybení odmítají. Tolik tedy Guardian a tolik přehled zahraničního tisku.
0: A dozněl 8 minut před půl sedmou. Ještě před pár lety byla ptačí chřipka sezónní záležitostí a u nás spíše výjimečnou. Od roku 2020 se ale i v České republice objevuje opakovaně. Vybity už kvůli ní musely být desítky tisíc kusů drůbeže. Jak v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku Jitka Horníčková ze Státního veterinárního ústavu, zřejmě už to bude setrvalý trend.
2: Dříve opravdu to bylo sporadické v tom, že to přišlo od někud zvenčí, to znamená jak z Asie, z Afriky, z Ruska jsme zaznamenávali tyhle ty záchyty, když to teď vlastně ten rezervoár už tady v Evropě, takže to riziko je větší a je vlastně daleko snadnější potom propuknutí té nákazy v těch jednotlivých chovech.
3: Vlastně už ten virus té ptačí chřipky v vozovkách zůstává, možná spí, jako doby v Evropě a není potřeba už čekat jenom na to, že přiletí stěhovaví ptáci někde z Afriky a přetáhnou ptačí chřipku.
2: Dalo by se to takto říct, ano.
3: Co to vlastně je ptačí chřipka?
2: Virové onemocnění, které tady existuje už spoustu let, myslím od roku 1901. Je to infekční onemocnění, podobné jako u lidí, kde vlastně v těch chovech to může začínat takovým nějakým pokašláváním, výtoky z očí, z té zobákové dutiny, poklesem snášky, se takový jako schoulení. Ta drůbež je schoulená, vyhledává nějaký tepelný zdroj.
3: Prostě trošku jako člověk, když něco na něj leze, když na něj leze ta chřipka.
2: Ano, je to tak. I ta inkubační doba je poměrně stejná. Ten týden uvádí se 3 až 7 dní. Zase záleží podle té virulence toho viru nebo toho agens, které tam je přítomno. Ta chřipka je přenosná na lidi, ovšem to riziko toho přenosu je velmi nízké při dodržování veškerých teda hygienických opatření, které teda by člověk sám o sobě měl dodržovat.
3: No ale čím je nebezpečná?
2: Ptačí chřipka je nebezpečná tím, že tam vlastně dochází k velmi potom rychlému úhynu, kde vlastně je tam tisíce kusů drůbeže. Přenáší se to tak, jak běžně většinou kontaktem, krmení, vodou, takže potom ten úhyn je tam velmi rychlý.
3: Vy jste vedoucí Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku, takže se k vám i zbíhají informace z celé Evropy. Z vašich zkušeností, za jak dlouho, když v okolních zemích se objeví ptačí chřipka, propukne i u nás?
2: Těžko říct úplně ten čas, ale většinou ta doba je v týdnech, jo. Já bych řekla, že do měsíce je to tady. Je pravdou, že když to už je v Německu nebo v Polsku a v Maďarsku, tam je toho opravdu hodně, tak nás to většinou nemine.
3: Dá se nějakým způsobem předejít té ptačí chřipce, tak aby se nemuseli vybíjet celé chovy?
2: Myslím si, že opravdu ty chovy jsou na velmi vysoké úrovni, co se týká nějaké té ochrany. A přesto se tomu teda nevyhýbáme. Je to otázka i pro celou Evropu, je to otázka vakcinace, jo, která teda se nějak jako zvažuje. Myslím, že ve Francii s tím mají určitou zkušenost. Je to otázka, co to vlastně přinese pro ten obchod, protože ten obchod je to důležité a vlastně po té vakcinaci tam budou zůstávat nějaké protilátky, takže většinou ten odběratel, pro kterého se to dělá, chce mít ta zvířata nebo tu drůbež, kterou odebírá čistou. Je pravdou, že je to asi otázka do budoucna. Co se týká těch vakcinačních programů, tak vím, že Čína tímhletím způsobem hodně ozdravila ty chovy.
3: Že vlastně teoreticky by mohlo pomoct očkování podobně jako u člověka, ale na druhou stranu ta drůbež se chová vlastně pro jídlo, pro potravu člověka a teď je otázka, co je vlastně víc.
2: Zatím ty zkušenosti v Evropě teda moc nejsou. Tady něco se zvažuje, ale je to opravdu na začátku jednání a spíš si myslím, že to nedopadne teda.
3: Říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro ptačí chřipku Jitka Horníčková ze Státního veterinárního ústavu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
1: Zrada, intriky, maloměsta a jedna píseň, která dokáže odměkčit i to nejzatvrzelejší srdce. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácný rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
4: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
5: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
4: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
5: Pro svůj čas u Příbramy měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
4: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku, a potom zase komponoval až do večera.
5: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
4: Tehdy se samozřejmě všechno psalo ručně, takže každý part, třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
5: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
4: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
5: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších Dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září. A to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy Letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
6: Pro a proti.
7: Co přinese nový zákon o státních zaměstnancích, o kterém budou po senátním vetu znovu hlasovat poslanci? Měl by nahradit stávající služební zákon, který byl podmínkou přijetí Česka do Evropské unie. Přinesl by větší flexibilitu úřednického aparátu nebo by otevřel dveře politizaci úřadů? Zeptám se jedné z předkladatelek nové legislativy, poslankyně hnutí ANO Zuzany Ožanové a poslance KDU-ČSL Mariana Jurečky.
6: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.

0: půl sedmé vám odrecituje zprávy Monika Vrchotová.
1: Český rozhlas Plus.
2: Přeji pěkné ráno. Koaliční rada bude dnes jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují nižší schodek, než navrhlo ministerstvo financí. To počítá s deficitem 389 miliard korun. Předseda motoristů Petr Macinka řekl, že podle něj by bylo možné najít úspory až ve výši 20 miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO ale tak výrazné snížení schodku neočekává. Němečtí politici dnes budou reagovat na výsledky včerejších zemských voleb v Sasku-Anhaltsku. Poprvé by po nich měl vystoupit i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho strana CDU ve volbách v Sasku-Anhaltsku prohrála, dostala skoro o 20% hlasů méně než před 5 lety a se 17% skončila druhá za vítěznou AFD, kterou volilo 44% lidí. Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce korun. Se zvýšením na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů. Před sídlo Evropské komise v Bruselu dnes přijedou demonstranti v kamionech. Akci pořádají zástupci evropských oceláren. Požadují okamžité změny pravidel a rovné podmínky pro importovanou ocel. Vadí jim, že dovážené produkty z oceli nemusí dodržovat přísná unijní pravidla, například o ochraně klimatu. Podle zástupců evropských oceláren hrozí omezení jejich konkurenceschopnosti nebo rušení pracovních míst kvůli přesunu výroby mimo Unii. A studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. Věnovat se tomu budeme i v Ranním plusu. Krátký pohled na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky je silný provoz, popojíždí se z kilometru 187 na začátku omezení na kilometru 195 se po nehodě už projíždí dvěma pruhy, zdržíte se 25 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště se tvoří kolona za Lochkovským tunelem, pomalu se jede k Ořechu, je to na 10 minut a v Cínovecké a Liberecké před sjezdem do Kbelské začíná kolona zdržení do Holešoviček přes 10 minut. Dobře dojeďte. Pondělí bude slunečné, postupně bude ale od západu až zataženo s ojedinělým slabým deštěm a s teplotami od 23 do 27 stupňů, na severu bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 3 minuty po 6:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. A je čas, ten správný čas, na to podívat se do domácího tisku. Tak například ten píše o problémech vládních motoristů a možná možné strategii odklonit pozornost od nesplněných slibů, o vzniku Havlíčkova superúřadu i německém vyšetřování dronového útoku v Německu. Tato témata pro nás vybral, protože noviny a týdeníky s datem 7. září už pročetl moderátor, také autor k talk show Michailův Mashup a náš kolega z pořadu Hovory Michal Rosypal. Dobré ráno.
4: Hezké dobré ráno.
3: Deník N se ve svém hlavním tématu vrací k tomu, jak MZV a předseda motoristů Petr Macinka naletěl na léčku s maskovaným provokatérem. Co o tom Enko píše?
4: Ano, je to tak. Podle deníku N je to další problém strany, která se může dostat pod kritickou 5% hranici. Noviny dnes vycházejí s titulkem Sliby neplní, teď naletěli. A v tom článku v deníku N se píše, cituju, styl politiky Petra Macinky stojí na trolinku protivníků a zdání, jak má šéf motoristů vše pod kontrolou. Teď ho ale internetoví provokatéři z uskupení Detektivní parta nalákali na rozhovor s anonymem vystupujícím jako Tomáš Paukner, ten kritizuje kritizuje bývalou vládu, tedy Macinkovi politické oponenty, pomocí manipulativních výkladů. Petr Macinka sice krátce před vydáním rozhovoru vzkázal, že tu léčku prý prohlédl, v celém zveřejněném videozáznamu tomu ale nic nenasvědčuje. Konec citace. Článek v deníku N poukazuje na několik skutečností. Vicepremiér a šéf diplomacie se dlouze bavil se zamaskovaným provokatérem, aniž by věděl, že sedí v místnosti plné atrap výbušnin nebo airsoftových zbraní, kterou předtím jeho ochranka neprohlédla. To je jeden problém. Druhý problém je, že motoristům se nedaří plnit sliby o tom, jak pohlídají Babiše, když ministerstvo financí minulý týden vládě předložilo ten rekordní schodek 389 miliard korun a sám Macinka v tom rozhovoru s tím maskovaným mužem přiznával, že škrty nejsou a nebudou tak jednoduché, jak se může zdát třeba z opozičních lavic, a stranu také poškozují skandály jejího čestného prezidenta Filipa Turka. To podle politologů může znamenat pro motoristy problémy u veřejnosti. Například Karel Komínek soudí, že se motoristé se svou strategií pohybují v rizikovém poli, a jeho citace v Enku: politik prodává voličům lepší verzi budoucnosti, za všech okolností musí vypadat dostatečně kompetentní, nejen aby plán sestavil, ale aby ho i realizoval, a vnímaná kompetence pana Macinky je vystoupením u aktivisty maskovaného za anonymního Tomase Paucknera ohrožena. Konec citace. Politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček zase podotýká, že současnou strategii motoristů lze chápat možná i jako snahu odclonit pozornost od těch nesplněných hesel jako pohlídáme Babiše.
3: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s novým superministerstvem. Předpokládám, že to bude nové ministerstvo hospodářství. Tak kdo o něm píše a o co vlastně jde?
4: Ano, je to tak. Píší o tom Dnešní hospodářské noviny a opět citace z Dnešních hospodářek. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je pomyslným vítězem ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort by měl hospodařit s částkou 68 miliard a polepšit si tak o čtvrtinu v porovnání s letošním rozpočtem. Pod vedením vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO úřad sílí, hodlá se přejmenovat na ministerstvo hospodářství a od ostatních rezortů přebírá agendy a s nimi i lidi, kteří se těm agendám věnovali. Konec citace. Článek v hospodářkách upozorňuje na to, že kritici tohoto kroku poukazují na velký a rostoucí vliv právě Karla Havlíčka ve vládě Andreje Babiše. Na druhou stranu připouštějí i pozitiva tohoto kroku, a sice, že to soustředění kompetencí může ekonomice prospět, pokud to odstraní různé duplicity, zrychlí to rozhodování a zjednoduší služby pro firmy. Ten super úřad by měl nově převzít například průmyslovou spolupráci v obraně, kterou v uvozovkách sebral ministerstvu obrany, nebo kosmické aktivity, které pod Havlíčka přešly z rezortu dopravy. Současně se slučují agentury Czech Trade a Czech Invest, ke kterým se přidá Czech Tourism, kterou doposud spravovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Nově budou všechny působit pod jednotnou hlavičkou Czech Business právě na tom Havlíčkově ministerstvu.
3: Tak je pondělí, vychází týdeník Respekt a tebe zaujal článek, ve kterém se píše, jak němečtí vyšetřovatelé dospěli k tomu, že za nedávným pokusem o dronový útok na letiště v Lipsku stojí Rusko. Dočetl ses něco úplně nového?
4: Ano, přesně řečeno jde o velmi zajímavou investigaci týdeníku Die Zeit, kterou týdeník Respekt převzal, a je tam opravdu několik hodně zajímavých informací z toho vyšetřování. Například se tam dočteme, že německý ministr vnitra Alexander Dobrindt uvedl, že při tom pokusu o útok byly použity prostředky, které jsou vládě známé z jiných ruských hybridních operací a z ruské války proti Ukrajině. Dron s výbušninami, který narazil do křídla nákladního letadla a vlastně jen dílem náhody nevybouchl, byl speciálně a profesionálně sestavený. To německé vyšetřování podle článku sice není zdaleka u konce a chybí ucelený obraz situace, ale už ta dosavadní zjištění německých kriminalistů jsou natolik výbušná, že to nemůže zůstat bez následků a ta stopa vede do Moskvy. Svědčí o tom podle toho článku například konfigurace toho dronu, výbušnina a zapalovací technika. Vyšetřovatelé vychází z toho, že přípravy na ten útok s ohledem na techniku a souhru jednotlivých prvků prováděli profesionálové. Samotné provedení lze pak přičíst takzvaným agentům nižší úrovně. Vyšetřovatelé předpokládají, že se na činu podílelo více pachatelů. Podle informací časopisu Die Zeit vede generální prokurátor od poloviny srpna vyšetřování proti dvěma obviněným. Zajištěné stopy DNA míří například do Litvy, Finska nebo Polska, takže ti pachatelé hodně cestovali. No a o tom, jaký signál teď Německo vysílá nejenom Rusku, ale i domácí veřejnosti, o tom se podrobněji píše v článku Die Zeit, který otiskl dnes vycházející týdeník Respekt.
3: A i tento článek z tohoto týdeníku pro nás vybral moderátor Michal Rosypal. Děkujeme za to, naslyšenou.
4: Přeji hezký den a hezký týden, naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 6:45, jste ve společnosti Ranního plusu. Švédsko čekají na konci tohoto týdne parlamentní volby. Průzkumy naznačují, že se do čela země vrátí levicová vláda v čele se sociální demokracií, ale rozdíl je mezi oběma bloky zatím těsný. V předvolebních debatách přitom dominují hlavně domácí témata.
5: Na volby v roce 22, tak tam bylo hodně přítomné otázka kriminality. To tam vlastně teďka moc ne. Ani otázka migrace tam není moc přítomná. A to, že probíhá válka na Ukrajině, o tom se moc vůbec nemluví. Asi se toho důvodu všechny politické strany víceméně mají stejný názor, že chtějí, aby Švédsko velice silně podporovalo Ukrajinu. Tak tam vlastně není tolik o čem debatovat, protože většina nebo ty strany mají ve skutečnosti stejný názor. I švédští demokraté, radikálně pravicové, chtějí podporovat dále Ukrajinu víceméně podobným způsobem.
6: Popisuje Mats Braun, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Zmiňovaní švédští demokraté jsou strana, která současnou vládu podporuje, ovlivňuje její chod, ale formálně nemá žádné ministry. To by se ale mohlo změnit.
5: Byl příliš silný názor, aby ta strana je příliš extrémně, nemůže být ve vládě a to byl jistě řešený, aby v se ta spolupráce mohla fungovat. Ale teďka před volbama je domluveno nebo slib se na straně pravicového spektra politiky, že když ta skupina stran vyhraje volby, tak vlastně bude švédský demokrati i mít svoje vlastní ministry a být součást vlády.
6: Podle průzkumu se švédští demokraté stanou druhou největší stranou v parlamentu a předběhnou pravicové umírněné, ke kterým patří i současný premiér Ulf Kristersson. Ten ale v zemi navzdory některým úspěchům popularitu spíš ztrácí.
5: Ekonomická situace není asi až tak růžová. Nezaměstnanost je čtvrté nejvyšší ve EU. A tak ty ekonomické aspekty asi vede k tomu, že ta vláda není tak oblíbená. A potom je tam ta další věc. Vlastně je docela velká část voličů, jak uměrněných, tak liberální strany, které vlastně nechtějí až tak blízko spolupracovat se švédskými demokraty. A oni teďka asi mají pocit, že ta vláda dala až moc švédským demokratům a nedokázala nějak obstát vyjednaný.
6: Celý díl pořadu Bruselské chlebíčky si můžete poslechnout dnes po 11. na Plusu v aplikaci Můj rozhlas nebo ve všech podcastových aplikacích. Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: Abychom vás nezmátli, teď je ale teprve 6 hodin a téměř 43 minuty a je čas na ranní komentář. Šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata v něm tvrdí, že státní rozpočet není soubor čísel k věření, jak předvádí vláda Andreje Babiše.
7: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Ministr úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády a věří, že jeho rozpočty další 2 roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává Stanjurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
3: Míní ve svém komentáři šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
0: No, že by se nemělo důvěřovat, ale prověřovat, respektive má se důvěřovat, ale k tomu prověřovat, tak to nám řekne následující téma, následující příspěvek. Podvodníci už nemusí působit podezřele, jejich nabídky vypadají profesionálně, slibují vysoké zisky a často využívají i falešné recenze nebo známé osobnosti. Na jihu Čech policie za prvních 7 měsíců letošního roku řešila přes 350 případů kyberpodvodu. Jejich následky se stále častěji zabývá například i občanská poradna Eva Charity České Budějovice.
8: Chtěl si se mnou psát jenom tak jsme si povídali tohleto, on se potom rozpovídal, že má doma syna, že je v Iráku na misi, že ta mise byla na půl roku, že tam vlastně už jsou navíc.
9: Paní Hanu podvedl falešný americký voják. Aby ho propustili ze služby, měl kontaktovat OSN na e-mail, který podvodník poslal. Její identitu Český rozhlas zná kvůli rodině, která o podvodu neví, ale požádala o zkreslení hlasu.
8: Tak jsem napsala na OSN a oni, že jo, ale že musím zaplatit letenku. No tak mi to připadalo úplně normální, jako jo, když mají doma rodiny, tak jim někdo letenku zaplatí. On mi vysvětlil, že je vdovec, že mu žena umřela na rakovinu a že vlastně nemá kdo mu zaplatit tu letenku. No a že by pro mě ale chtěl letět jako do Česka za mnou a pak teprve za synem. No tak se to začalo vyřizovat všechno, furt po mně chtěli nějaký peníze, no tak jsem furt posílala.
9: Romantické podvody byly dřív jedny z nejčastějších, se kterými hlavně ženy navštěvovaly občanskou poradnu Eva Charity České Budějovice. Jak vysvětluje její sociální pracovnice a finanční poradkyně Věra Jakimová, stále častěji teď přichází oběti rafinovanějších podvodů, které se tváří například jako výhodná investice.
10: Už mi přijde, že ten podvod není tak jako snadno prohlídnutelný. Vypadá to jak nějaká organizovaná síť, je do toho zapojená umělá inteligence.
9: Lidi přišli kvůli podvodným investorům i o milionové úspory.
10: Ty investice jsou fakt šílený a oni neví prostě, co mají dělat, jak se vlastně bránit. A oni čelí potom i jako obrovským svým jako studům, prostě pocitům nějakého strachu, nějaký jako rezignace a jako co s tím dělat, jak třeba komunikovat s rodinou, jak to říct svým blízkým. Je prostě prostě obrovský problém.
9: Někdy podvodníci na začátku lidem i nějaké peníze vyplatí.
10: Takže ten člověk si dojde někam takhle do nějaké té trafiky, tam třeba dostane 10 tisíc nějaký výnos, takže vlastně to vypadá jako velmi výhodně, pořád se to tváří dobře, no a on už potom přestane vidět ty další varovní znaky a prostě už postupně se namotá do toho, že začnou oni vlastně ty podvodníci zneužívat jako ty ztráty, vlastně, takže člověk to chce dohnat, tak pošle 50 tisíc, protože ztráta by byla milion, oni to rychle jako fiktivně vlastně dorovnají, takže zase na té své stránce vidí, že všechno bylo dobře, mezi tím volají, komunikujou a je to fakt jako konstrukt, který je teda neuvěřitelný.
9: Občanská poradna Charity České Budějovice řeší měsíčně desítky podobných podvodů. Lidi se na ně můžou ve všední dny obrátit bezplatně. Odborníci ale radí hlavně nejednat pod tlakem. Když máte pochybnosti, zavěste. Nic neuspěchejte a poraďte se. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
3: 6 hodin 50 minut posloucháte Ranní plus. Kdy už konečně zmizí vrak starého auta, který stojí před domem? V Šumperku si lidé odpověď na tuto otázku mohou sami vyhledat na internetu na nové online mapě, kterou spustila šumperská městská policie. Na internetu zobrazuje aktuální polohu odstavených aut a taky informaci, v jaké fázi je proces odstranění konkrétního autovraku.
11: Tady zrovna tohle vozidlo už tím samotným pohledem naznačuje, že to bude nějaký dlouhodobě odstavený nějaký vrak. Vidíme, že to vozidlo má vypuštěné pneumatiky, vepředu chybí registrační značka, už je tady docela prolezlá res, ostrý hrany.
12: Se zástupcem ředitele šumperské městské policie Adamem Vepřkem si na sídlišti v Šumperku prohlížíme jeden z autovraků, které jsou aktuálně rozeseté po městě. Jejich polohu zachycuje nová interaktivní online mapa a jejím autorem je právě Adam Vepřek.
11: Tohle je úplně primitivní stránka, primitivní. V podstatě je to šablona doprogramovaná, není to nic náročného, takových programů si tady v práci dělám pro různé záležitosti jako hromadu. Je to jenom zaplacená doména na internetu, nahraný nějaký kód. Není to nic složitýho.
12: Mapu od jejího spuštění na konci srpna navštívili už řádově tisíce lidí. Vznikla hlavně proto, aby lidé věděli, která auta už strážníci evidují jako vraky a v jaké fázi je proces jejich odstranění, vysvětluje ředitel městské policie v Šumperku Martin Pelnář.
13: Jedná se vlastně o to, že i ti lidé mají zpětnou vazbu a nemusí se nám opakovat situace, kdy třeba jeden vrak nám hlásili 3-4 lidé z jedné lokality po sobě a my jsme jim pořád odpovídali. Takže oni teď se podívají a už ví, že ten vrak je prostě nějak zpracovávaný, že v nějakém řešení a už nemusí nic hlásit a vlastně můžou s tou mapou pracovat.
12: Mapu si tak v počítači otevře také paní Ludmila ze Šumperku. Té vadí, že autovraky zabírají parkovací místa.
14: Určitě si myslím, že je to velmi prospěšný pro lidi, protože všude, ať není to jenom Šumperk, jsou to jiná města, kde je spoustu míst, které ty lidi zabírají, ty místa, které my tady potřebujeme. A měly by se dělat takový mapy, anebo i rozšířovat další parkovací místa, ale toto je úplně super. To, co vymysleli, je bomba.
12: Aktuálně je na mapě zachycená poloha 15 autovraků. V loňském roce se pak městská policie Šumperk zabývala 48 vozidly, která vykazovala znaky vraku. Se Šumperku Michal Poláček, Český rozhlas.
0: A teď 6,5 minuty, nebo už jenom 6 minut před 7 hodinou se podíváme na to, co se děje ve světě biznisu. Vláda dnes projedná výpočet výše minimální mzdy. Nejnižší výdělek by se měl od ledna zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900 korun. Na přes rok pak o další 2 tisíce korun. Se zvýšením, jako navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, na jednání tripartity souhlasili zástupci odborů i zaměstnavatelů.
3: Jednání o státním rozpočtu pokračují. O možnostech úspor ve svých rezortech v příštím roce budou dnes ve Strakově akademii debatovat ministři školství Robert Plaga a zdravotnictví Adam Vojtěch s představiteli koaličních motoristů. Ti chtějí společně s SPD snížit plánovaný schodek, který má podle návrhu ministerstva financí dosáhnout 389 miliard korun.
0: Evropská unie plánuje posílit investice v Grónsku. Chce si tak zajistit přístup ke strategickým surovinám a posílit svou pozici v Arktidě, kde roste konkurence mezi Evropou, Spojenými státy, Čínou a Ruskem, zejména po snaze amerického prezidenta Donalda Trumpa získat nad Grónskem kontrolu.
3: A u ekonomiky zůstaneme i nadále. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence. Ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru nebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ně spoléhá při likvidaci škod u aut.
15: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
16: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
15: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
16: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
17: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
16: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence.
17: To znamená, že ve chvíli, kdy to sklo může být vyfoceno v malý kvalitě, nebo není jasný, zda je prasklý, nebo jenom znečištěný a tak dál, tak vždycky může dojít k tomu, že AI řekne, je potřeba, aby se na to podíval člověk. Pak jsou situace, kdy nám to sklo přijde vlastně už nahlášený ze servisu, je označený poškození, je jasný, že došlo k jeho prasknutí a my tomu můžeme věřit, tím pádem je jednoduchý zvážit výši, případně dát k plnění.
16: Ověřit nové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
18: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo. Od listopadu do dubna jsme řešili těchto událostí o 14,5% více než ve stejném období předchozího roku.
16: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc.
18: Zároveň chceme, aby se používání AI stalo pro naše zaměstnance i partnery naprosto přirozenou součástí každodenní práce, podobně jako je dnes práce s internetem nebo počítačem.
16: Počet zaměstnanců proto nesnižují, zůstává stabilní kolem tisícovky. Snižovat stavy kvůli nasazení AI neplánuje ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
19: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka, ať obchodníka, likvidátora nebo další zaměstnance. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
16: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Podle České asociace umělé inteligence už dnes AI v pojišťovnictví přebírá celé agendy. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Ty stále ještě musí vždy vyhodnocovat člověk. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Interview Plus.
20: Méně Hitlera a více Bismarcka shrnují experti německé národovecké strany AfD své představy reformy německého školství. Celý svět spolu s Německem už týdny spekuluje, co přinese spolkové zemi Sasko-Anhaltsko nástup AfD do čela zemské vlády. Co bude znamenat pro celé Německo a jeho politickou mapu? Petr Vizina se zeptá redaktora týdeníku Respekt Tomáše Lindnera, který předvolební kampaň v Sasku-Anhaltsku zblízka sledoval.
1: Interview Plus dnes po 11:30 dopoledne na Plusu.
3: A ještě o hodinu dřív bude na Plusu Osobnost Plus. Dnešním hostem Barbory Tachecí bude Lenka Zlámalová, hlavní analytička Czech News Center. Jediné, čeho se Andrej Babiš bojí, jsou investoři, kteří v Česku půjčují peníze, říká o chystaném obřím zadlužování státu. Zvýší investoři Česku kvůli tomu už tak vysoké úroky za dluhopisy a je na obzoru příměří mezi prezidentem a premiérem, když se po měsících sporů dohodli na společných schůzkách. I na to se Barbora Tachecí bude ptát po půl jedenácté na Plusu. No,
0: a aby byla ta skládačka dopoledních pořadů úplná, tak vás pozveme ještě k pro a proti, které začíná v půl desáté. Politické čistky či kvalitnější úřady. Co by přinesl nový služební zákon, o kterém budou po senátním vetu hlasovat znovu poslanci? Měl by nahradit stávající zákon o státních zaměstnancích, který byl podmínkou přijetí Česka do Evropské unie, přinesl by větší flexibilitu úřednického aparátu nebo naopak otevřel dveře politizaci úřadů? A bude se nový služební zákon líbit Evropské komisi? Debatovat s Lukášem Matoškou budou spoluautorka nové legislativy poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a poslanec KDU-ČSL bývalý vicepremiér Marian Jurečka.
3: Je 7 hodin, v pondělí 7. září vám dělá společnost Ranní Plus a dnes vás jim provází Tomáš Pavlíček
0: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
0: A čím chceme upoutat vaši pozornost dál? Co pro Německo znamená drtivé vítězství AFD v zemských volbách v Sasku a Anhaltsku?
3: S čím přijeli z Moskvy do Kyjeva zvláštní vyslanci Donalda Trumpa a jak je ukrajinská strana přijala?
21: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Při jednání vpadlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat.
0: A jak silnou podporu má současný předseda Mezinárodní fotbalové federace Infantino, který chce o post usilovat i příští rok?
3: I na to se zeptáme. Nejdřív ale zprávy, které má Monika Vrchotová.
22: Pěkné ráno. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AFD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AFD se 44% hlasů. Druhá skončila se 17% CDU. Výsledky voleb v Sasku-Anhaltsku detailně probereme v Ranním Plusu hned po zprávách s naším zpravodajem v Německu. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. Podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné škrtat až 20 miliard. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO s takovými úsporami spíš nepočítá.
23: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
22: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory zprostředkované Spojenými státy o zastavení války na Ukrajině. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali včera s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
21: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
22: Víkendové rozhovory vyjednavačů amerického prezidenta na Ukrajině více rozebereme v dalším vysílání Ranního plusu.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
22: Vláda dnes bude jednat o výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. Kabinet dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela dnes mají v grónském hlavním městě Nuuku oznámit unijní balík investic pro Grónsko. Jednat budou mimo jiné s grónským premiérem Jensem Fredrikem Nielsenem.
2: Unijní investice budou podle Síkely mířit například do oblastí konektivity, těžby nerostných surovin či vzdělávání.
4: Chceme přijít s něčím, co opravdu pomůže jednak transformovat grónskou ekonomiku, ale zároveň povede k výraznému zlepšení životů Gróňanů. Do určité míry ten investiční balíček je i reakcí na to, že je potřeba více zohledňovat potřeby Gróňanů.
2: Cesta podle eurokomisaře souvisí s nově připravovanou arktickou strategií, kterou by Evropská komise měla vypracovat do konce roku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
22: Posloucháte zprávy Plusu. Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je 6-dílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let.
5: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě.
6: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížděly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
5: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický, to porovnává.
6: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
22: A více se projektu Slyšet Havla budeme věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem, vysvětluje krajský ředitel lesů České republiky na Vysočině František Holenka.
24: Začínáme zaznamenávat zvýšený výskyt líkožrouta modřínového a i borového nebo škůdců na borovici a na modřínu. V případě, že nepřijde dostatek srážek v příštím roce, tak si umím představit, že nás potká stejná epizoda, jako byla v tom roce 2018 až 20.
22: Teď ještě informace pro řidiče na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Popůvky z kilometru 182. Čekejte kolonu do omezení v Brně, je to na 40 minut a plná je i souběžná silnice. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz od sjezdu na Velké Popovice, pomalu pojedete mezi 15. a 11. kilometrem. Na D11 z Hradce Králové do Prahy od sjezdu na Úvaly z 8. kilometru počítejte s kolonou. Provoz zpomalila nehoda na 1. kilometru v levém pruhu, zdržíte se přes 10 minut. A na pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech, zpomalíte u Vesce na 3. kilometru k Ořechu, čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu! 7. září bude provázené slunečnou oblohou, která se ale od západu postupně zatáhne. Výjimečně může i slabě pršet a bude 23 až 27 stupňů na severu, ale jen kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
1: Posloucháte Ranní plus.
0: Přesný čas 7 hodin a 8 minut. Německý kancléř Friedrich Merz je hlavním poraženým včerejších zemských voleb v Sachsen-Anhaltsku. Ty drtivě vyhrála strana Alternativa pro Německo, která podle předběžných výsledků získala necelých 44% hlasů. V Magdeburgu, tedy hlavním městě Sachsen-Anhaltska, situaci sleduje náš zpravodaj Tomáš Havlín. Dobrý den, Tomáši.
7: Dobré ráno.
0: Jaké důsledky bude mít pro kancléře Friedricha Merze porážka v Sachsen-Anhaltsku?
7: Na kancléře Friedricha Merze teď určitě vzroste tlak, protože on před nějakým rokem a půl, kdy nastupoval do úřadu, tak sliboval, že lidově řečeno zatne tipec, že rozpůlí. Tehdy se tam objevilo takové zvláštní německé slovo halbieren, sloveso tu stranu AfD, ale po včerejšku se dá říct, že se stal vlastně přesný opak, protože halbírovaná to strana, to tady byli křesťanští demokraté, ti se 17% zhruba zaznamenali vůbec svůj nejhorší výsledek v historii v Sachsen-Anhaltsku. Je to strana, která tam od roku 1990 téměř nepřetržitě vládla a naopak Alternativa pro Německo ta zdvojnásobila to své dosavadní tamní zastoupení. U Friedricha Merze se spekulovalo už před letními prázdninami, když prováděl nešikovné až hrubé změny ve vládě, že ho CDU vymění, že si zvolí prostě jiného kancléře. A teď, a možná ještě uvidíme po nadcházejících volbách za 2 týdny v Berlíně a v Mecklenburgsku, předním Pomořansku, může být to volání a bude ještě silnější. Podle serveru Spiegel mají ale křesťanští demokraté dilema. Ona není záruka, že novému kancléři by se vedlo lépe, on by se také mohl utopit, znevýraznit v takovém koaličním handrkování se sociálními demokraty, stejně jako ten starý. Ovšem na druhou stranu dál nechat vládnout Friedricha Merze, to taky může znamenat obětovat příští spolkové volby.
0: No a jaké jsou teď perspektivy povolebního vývoje? Bude teď Sachsen-Anhaltsko první spolkovou zemí, ve které AfD nejenom vyhrála volby, ale taky v ní povládne?
7: A tu stranu tam přivedl do voleb a včera s ní tedy zaznamenal historický výsledek Ulrich Siegmund, který včera po volbách už trochu zjemnil nebo mírnil svoji retoriku.
8: Als Demokrat, staatspolitische Aufgabe, muss man immer die Hand ausstrecken, falls es in den nächsten Tagen so einen Partner geben könnte. Aber ich wiederhole es immer, ich bleibe meiner Linie treu, den sehe ich aktuell nicht und deswegen geht es nicht anders. Aber sollte sich das ändern, um Himmels Willen, wir sind Demokraten, natürlich.
7: Strana AfD chce vládnout sama, nicméně tomu ani ten rekordní výsledek neumožňuje. Strana AfD nezískala většinu mandátů v zemském sněmu v Sachsen-Anhaltsku, takže včera už říkal, že vlastně je ochotný otevřený jednání s dalšími stranami. V Německu, jak víme, existuje taková protipožární zeď, snaha izolovat stranu AfD, která je v několika spolkových zemích považovaná kontrarozvědkou za pravicu. Extremistickou, nicméně možnosti tady jsou. Do zemského sněmu v Sachsen-Anhaltsku se probojovala s 5% strana BSV, hnutí Sáry Wagenknechtové, se kterou by AfD mohla jednat. Stejně tak, jako může doufat v to, že by se mohli objevit nějací přeběhlíci od křesťanských demokratů. Tam bude tu situaci zajímavé sledovat. Ve straně CDU ta strana se vlastně zdá se, že se může částečně štěpit, protože ona by byla schopna sestavit vládu se všemi ostatními stranami, které se dostaly do Sachsen-Anhaltského zemského sněmu, ale je otázka, jestli k tomu bude ochotná. Znamenalo by to vlastně vytvořit, spojit se všemi všemi ostatními než se stranou AfD.
0: No pro stranu AfD to byly včera 13 let od jeho založení vůbec první zemské volby, které vyhrála. Tisíce lidí proti tomu už včera večer protestovali ve Frankfurtu nebo v Berlíně a požadovali třeba i zákaz této protiimigrační strany, kterou úřady v Sachsen-Anhaltsku považují za krajně pravicovou. Jaká byla situace přímo v Magdeburgu?
7: Po městě byla vidět především spousta policejních dodávek, jakože opravdu hodně. Policie se zřejmě připravovala na nějaký konflikt potenciální, ale pokud vím, tak k žádným excesům nedošlo. Odpůrci AfD, taková iniciativa Magdeburg pestrý, ti se sešli, byly to desítky lidí na náměstí u magdeburského chrámu.

0: sexuálních menšin může mít strach vycházet na ulici a začnou uvažovat o tom, že ze Saska a Anhaltska naopak odjedou. Pak mě překvapila ještě jedna věc, vlastně mě oslovila na okraji toho shromáždění taková žena v fotbalovém dresu, v německém národním fotbalovém dresu, jestli se někde něco koná. A tam mě vlastně došlo, že třeba AFD v Magdeburku vůbec neslaví, nebylo vidět třeba v ulicích nikoho, kdo by mával německou vlajkou. A myslím, že to není jenom tím, že Magdeburg společně s Halle jsou vlastně dvě jediná velká města v Sasku a Anhaltsku, kde by lidé volili jinak, i v Magdeburku dokázala AFD dosáhnout velmi silných výsledků.
1: Tak to byl z Magdeburku náš zpravodaj Tomáš Havlín. Tomáši, děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, hezký den.
1: A my ten výsledek okomentujeme ještě po 8 hodině s Jürgem Nürnbergerem, spolupředsedou Rady Česko-německého diskusního fóra a bývalým poslancem Bundestagu za německou sociální demokracii SPD a také potom po 8:30 s Martinem Nejeschlebou z týdeníku Die Zeit.
2: Bylo to velmi důležité dění, které jsme sledovali o víkendu v Německu, ale také další důležité dění se odehrálo o víkendu v Rusku a na Ukrajině, kam postupně zamíří vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner. Do Kyjeva přitom zavítali vůbec poprvé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský nicméně po schůzce řekl, že očekává, že válka bude pokračovat i v zimních měsících a že územní otázku mezi Ukrajinou a Ruskem lze vyřešit pouze při jednání prezidentů obou zemí. Jak Ukrajina celkově hodnotí průběh a výsledek schůzky, o tom už budu mluvit s dopisovatelem zpravodajského serveru Voxpot Adamem Sibehou. Dobré ráno do Kyjeva.
3: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Rozhovory zdá se nepřinesly žádný velký průlom. Jak je reflektují média na Ukrajině?
3: Ano, z návštěvy zatím není ani příměří, ani mírová dohoda a zejména žádné hotové bezpečnostní záruky. A i když americká strana opět používá optimistický slovník, tak vlastně podobná vyjádření jsme od pana Witkoffa slyšeli už po předchozích kontaktech s Moskvou, aniž by potom následovala zásadní změna nebo prakticky žádná změna ruské pozice. To znamená, že v Ukrajině je to vnímané hlavně jakože nějaké pokročování rozhovoru, ale žádný výsledek a že už jsme tady několikrát vlastně byli. Co se považuje jako důležité, tak ty náznaky, že se do rozhovoru má zapojit také představitele Británie, Francie a Německa, a to je pro Ukrajinu důležité jak politicky, prakticky, jednak, že Evropa se těch rozhovorů účastní, že to není o nás bez nás a o bezpečnosti Ukrajiny se současně rozhoduje o budoucnostním bezpečnostním uspořádání Evropské unie.
2: Když nepřinesla schůzka žádné výsledky, přinesla třeba alespoň budoucí příslib jednání na úrovni prezidentů, když to zmínil Volodymyr Zelenský?
3: Volodymyr Zelenský tuto možnost zmiňuje a myslím si, nebo můj osobní pohled na tohle je, že tlačí vlastně Putina k reakci a vlastně odhaluje takovéto tu ruskou strategii jednání o jednání, že pokud chceme dojít k nějakému konkrétnímu závěru, tak pojďme jednat skutečně mezi sebou, ne, že budeme vytvářet různé příležitosti pro naše vyjednavače, aby spolu jednali, protože jak už jsem vlastně zmiňoval, že v Ukrajině se toto vnímá jako pozice, kde už jsme jednou byli, dokonce více než před rokem a za celý ten rok se to nikam neposunulo.
2: Volodymyr Zelenský napsal na sociální sítě, že jeho země vždy byla a zůstává konstruktivní. Co si pod tím máme představit? Například, že je Ukrajina otevřená jednání o územních ústupcích nebo o tom, že přestane usilovat o vstup do Severoatlantické aliance, případně do Evropské unie. Je zatím něco konkrétního?
3: Já bych spíš v tomhle tom viděl, že je připravená jednat, ale Kyjev zdůrazňuje zejména bezpečnostní záruky, trvá na silné ukrajinské armádě, protivzdušné obraně a ekonomické garance pro obnovu země. A ta logika podle mě je v tom poměrně jednoduchá, protože Kyjev vlastně nejenom od roku 2022, ale i od roku 2014 podepsal několik dohod s Ruskem a ví, že samotné zastavení střelby vlastně nemá velkou hodnotu, pokud Rusko dostane několik let na přezbrojení a potom zaútočí znovu. Tudíž ta ukrajinská otázka proto zní méně, jak válku zastavíme. Oni chápou, že

0: Rusko rozumí jenom síle, ale více, jak zajistíme, aby zapadl nezačala další.
1: Před rokem a půl také podepsala Ukrajina se Spojenými státy dohodu o vzácných zeminách nebo o vzácných nerostných surovinách. Hraje to ještě nějakou roli v současném vyjednávání o míru?
0: Neřekl bych, že to nějak ta dohoda o zeminách nebo o těch nerostných vzácnostech, respektive není vnímaná v médiích teď, že by tam hrál nějakou zásadní roli, co je podle nás nebo podle ukrajinských médií nejzajímavější, že se tu objevili právě vyjednavači Vítkov a Kušněr osobně a přijeli přímo z Moskva, ale z Moskvy. To může znamenat vlastně pokus o vyváženější diplomaci, ale lze to číst i skeptičtěji, že Washington potřebuje zachovat alespoň nějaké věrohodné zdání, že jeho vyjednávači neposlouchají pouze Kreml. Já bych to vnímal, že samotná fotografie z Kyjeva nebo vlastně z jejich návštěvy ještě není důkazem té změny americké politiky, ale spíše udržování nějakého jednání naživu. Co je podle mě jedna z nejzajímavějších částí, je, že je Ukrajinci vzali do Sofie Kyjevské, což je monumentální vlastně křesťanský chrám kyjevské Rusy z 11. století, tedy z doby více než století před první písemnou zmínkou o Moskvě. A on je to, nevím, jak moc to pan Vítkov s Kušněrem dokáží ocenit, ale je to vlastně velmi silný obraz i bez vlastně jediného politického projevu, jelikož Rusko se velmi často staví do pozice, že Ukrajina vždycky byla jejich a že jsou to ochránci tradičních křesťanských hodnot a Ukrajinci vlastně americkou delegaci vzali do tisíc let starého křesťanského Kyjeva, navíc které poškodilo ruské ostřelování, což vlastně místo polemiky s tím ruským mýtem nebo narrativem ukazuje faktický důkaz o jejich, řekněme, patologické lži.
1: Výsledky včerejšího jednání zvláštních vyslanců amerického prezidenta jsme probrali s dopisovatelem Voxpotu, který působí přímo v Kyjevě, Adamem Siberou. Děkuji vám za to, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: A my se k tomu ještě vrátíme po půl osmé s naším zvláštním zpravodajem Pavlem Novákem.
2: No ale před tou půl osmou, 9 minut, stále posloucháte Ranní plus. Dnes je Světový den povědomí o Duchenově svalové dystrofii. Je to vzácné onemocnění, v rámci kterého postupně odumírají svaly, pacient přestane chodit a může mít problémy s dýcháním a polikáním. V Česku má Duchenovu svalovou dystrofii přes 350 chlapců. Zpomalit tuhle vážnou nemoc dokáže nový nákladný lék. V Česku ho zatím plošně zdravotní pojišťovny nehradí. 8letý Jáchym tento sirup za miliony užívá na základě výjimky.
3: Jáchyme, tobě před chvilkou skončila škola, je to tak?
4: Jo.
3: Do jaké třídy ty chodíš?
4: Do třetí.
3: Do třetí třídy a sešli jsme se tady v parku. Jak se ti sem na kopeček šlo? Maminka doplní?
4: Hůř než po rovince.
3: A tebe ty nožky bolí, když jdeš, máš nějakou větší námahu?
4: Jo.
3: Máš tady rodiče, Hanu a Martina. Vy někdy využíváte i kočárek?
4: Využíváme na delší vzdálenosti, bereme kočárek, zatím se tam vejde, tak využíváme.
3: A ta delší vzdálenost, kolik to třeba tak bývá?
5: Si záleží na tom, co to je za terén, ale většinou, když jdeme v řádu nějakých kilometrů, tak ho se ubereme, protože vlastně nikdy nevíme, jako v jakém rozpoložení v tu chvíli bude a kdy ho ty nohy vlastně začnou reálně bolet a už pak jako není cesty zpět, to znamená, že vždycky je lepší ten kočárek vzít.
3: Kdy jste se dozvěděli, že Jáchym má tu Duchenovu svalovou dystrofii?
4: My jsme to zjistili kolem 2. roku jeho věku, když jsme si už tehdy všímali, že vlastně schody jsou pro něho jako velký problém a skončilo to touhle diagnózou.
3: A ty projevy navenek jsou? Já když jsem viděla, jak Jáchym přichází, tak jsem si ničeho nevšimla. Možná takové jiné našlapování, když on jde, když chodí?
5: Přesně tak. Je to i v tom, že vlastně on hodně chodí třeba po špičkách, čím si ulevuje achilovým šlachám.
3: Jáchym teď sedí na lavičce, má nohy v tureckém sedu. Je tohle pro tebe příjemné?
4: Jo.
3: Já jsem tvoje rodiče poprosila, aby sebou vzali ten hodně drahý sirup. Ta roční léčba může být podle váhy dítěte i na nějakých 8 milionů korun. Ty si ho dáváš každý den?
4: Jo, dvakrát.
3: Dvakrát denně?
4: Po jídla.
3: Dáváš si ho po jídle pravidelně ráno a večer?
6: Jo.
3: A dáváš si to na lžíci?
6: To je stříkačka, takže stříkačkou to zvládá rovnou do pusy.
3: Má to nějakou příchuť?
7: Je sladký a pak je hořký.
3: Takže nejdřív sladký a pak hořký. V čem ten sirup, ta léčba pomůže? Jáchym ho užívá zhruba od dubna.
5: Je to vlastně přípravek, který zpomaluje to onemocnění jako takový, v tomhle případě primárně té ztráty té chůze. Takže nám to vlastně velmi získává čas, který je jako klíčový v tuhle chvíli.
3: Když jste věděli, že existuje tahle léčba, tak jste podali žádost na základě takzvaného paragrafu 16. Ten se týká vzácných onemocnění a těchto drahých medikací. Vyšlo to, to byla veliká radost, když vám pojišťovna napsala, že vám ten lék zaplatí na tu výjimku.
5: Byli jsme jako hrozně rádi. V podstatě jsme v první chvíli jsme se až jakoby v úzovkách zdráhali tomu uvěřit, ale radost byla velikánská samozřejmě.
3: Ta krabička je bílá, je tady nápis Duvizat. Jáchym bere ten lék, tu suspenzi, od dubna, teď je září. Vy víte nějaké výsledky?
5: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Takže další vyšetření takovýhle by pravděpodobně mělo být koncem roku, tak uvidíme.
3: Říkají rodiče Jáchyma, Hana a Martin. Podmínkou pro užívání nové drahé léčby je to, aby pacient s Duchennovou dystrofií ještě chodil a byl starší 6 let. To v Česku splňuje asi 60 chlapců. Jestli se bude léčba hradit z veřejného zdravotního pojištění, aktuálně projednává Státní ústav pro kontrolu léčiv. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
1: Tomáši, důležitá otázka takhle před 7:30. Chtěl by si vyzkoušet stav bez tíže?
2: Ne, určitě to by se mi nelíbilo, protože ono stačilo, když jsem létal na centrifuze a vždycky mi z toho bylo špatně.
1: A vážně jsi to vyzkoušel? Mně teda bylo špatně už i na řetízkovém kolotoči, takže já taky bych si to nechtěla vyzkoušet. Ale to je jedině dobře, protože my bychom se k tomu už ani nedostali. Teď si to můžou vyzkoušet mladí lidé, pokud se zapojí do studentské mise Zero G s pořadovým číslem 2. A můžete tam patřit i vy, kteří nás posloucháte, nebo možná spíš vaše děti. Přihlášky přijímá Národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
8: Zero G!
9: Ne, to je úplně crazy.
10: Don't try to do crazy things. We have a lot...
11: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
12: A natočení videí, dále je čekají dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Etapa, kterou všichni kadeti z předchozího ročníku hodnotí jako tu nejstrašnější, protože opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
11: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
12: Co se týká úplně přesných specifikací astronautského výcviku, tak to je velmi tajné. Každý, kdo se přihlásí do toho výběrového řízení na reálného astronauta, tak vlastně podepisuje mlčenlivost dokumenty, že nesmí z toho nic vypustit. My samozřejmě tím, že jsme s Evropskou kosmickou agenturou a s řadou astronautů v kontaktu, tak víme, na co se zaměřit. Je to hodně podobné tomu, co opravdu musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
11: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
13: Trošku už je teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
14: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
11: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
15: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky cestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
11: Pro pobyt v kosmu je důležité, aby lidé byli zároveň tělesně zdatní a zároveň měli vědomosti. Pro druhou misi Zero G proto pořadatelé přidali i novinku.
12: My jim právě už při druhé etapě dáme k dispozici studijní materiál. Oni ho budou mít 2-3 měsíce a můžou si ho nastudovat tam a zpátky. Pátá etapa je právě tady ten vědomostní kvíz. Všichni, kdo postoupí po druhé etapě dál, tak dostanou možnost se vlastně naučit a dozvědět spoustu informací o Aleši Svobodovi, české cestě do vesmíru, ale i o českých kosmických úspěších a novinkách.
11: Přihlásit se můžou i ti, kdo v předchozí misi nepostoupili dál. Mise sice bude postupovat vyřazovacím způsobem, ovšem vyřazení ze širší kosmické společnosti se nikdo bát nemusí.
15: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
11: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Informace jsou na webu cestadovesmíru.cz, psáno dohromady. Martin Srb, Český rozhlas.
2: No a co pro vás máme připraveno na další minuty? Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území, pořád ale figuruje na soupisu lokalit, ve kterých by vodní nádrže v budoucnu mohly vzniknout. To je jedno z prvních témat.
1: A v kolika letech se formuje vztah dětí k financím? Možná vás to překvapí, že už kolem 6 let věku. I o tom bude řeč.
2: Ale nejdřív v 7.30 má pro vás právě Monika Vrchotová.
16: Český rozhlas Plus.
17: Přeji klidné ráno. Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála strana Alternativa pro Německo s téměř 44% hlasů. Druhá skončila se 17% dosud vládnoucí CDU. Do zemského parlamentu v Sasku-Anhaltsku se dostalo 6 stran, včetně spojenectví Sáry Wagenknechtové, která jako jediná připustila povolební spolupráci s AfD. Lídři koalice se dnes vrátí k jednání o státnímu rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD chtějí snížit plánovaný schodek, který má podle návrhu ministerstva financí dosáhnout 389 miliard korun. Zástupce SPD tvrdí, že mají připravený plán, kde by stát mohl ušetřit. Tisíce Srbů dnes míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem bude dopoledne vystavená v jednom z tamních kostelů. Popoledním pohřebním obřadu se pak průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude bývalý velitel armády bosenských Srbů pohřben. Mladič zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou dnes začíná mezinárodní cvičení předsunutých leteckých návočích Ample Strike. Potrvá až do 17. září. Letošního ročníku se zúčastní 26 týmů z 19 zemí, tedy zhruba 600 vojáků. Se zvýšeným letovým provozem musí lidé počítat mezi 9. a 23. hodinou. A benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. Teď míříme na silnice na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178. Čekejte kolonu do omezení v Brně. Je to na 35 minut. Plná je i souběžná silnice. Sjíždět z dálnice se nevyplatí. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy se před sjezdem na Pražský okruh srazila dodávka a osobní auto na 0. kilometru blokují levý pruh a částečně i pravý. Je tam zatím krátká kolona a na Pražském okruhu směrem na letiště regulují provoz v tunelech. Malíte uvést se na 3. kilometru k Ořechu, čekejte 20 minut navíc. Dobře dojeďte. Dnes nás čeká poměrně slunečný a teplý den, bude skoro jasno až polojasno od západu, oblačno, přechodně až zataženo s možným slabým deštěm a s teplotami mezi 23 a 27 stupni, ale na severu bude jen kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
16: Posloucháte Ranní Plus.
1: A dobré ráno vám od mikrofonu přejí 7:30. Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Víkend, jak už jste z našeho vysílání slyšeli, byl ve znamení diplomatických jednání o konci války na Ukrajině. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner přiletěli v sobotu do Moskvy na jednání s ruským prezidentem Putinem a v neděli pak přejeli vlakem do Kyjeva na rozhovory s Ukrajinci. Po dobu rozhovorů vyhlásili obě strany memorandum o vzdušné útoky na svá hlavní města. Tedy moratorium, ne memorandum, moratorium. V ukrajinské metropoli je teď náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Dobré ráno.
16: Pěkné ráno z Kyjeva.
1: A co nakonec z víkendových schůzek v Moskvě a Kyjevě vzešlo?
16: Ti američtí vyjednavači měli přivést do Ruska i na Ukrajinu návrhy prezidenta Donalda Trumpa na ukončení konfliktu, ale jaké jsou konkrétně, to nikdo neodtajnil, to nevíme. Steve Witkoff po jednání v Moskvě označil 3hodinový rozhovor s Vladimirem Putinem za velmi konstruktivní, za obsažný a řekl, že se podařilo dosáhnout pokroku. O setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským řekl, že bylo také povzbudivé. Vlastně vyjednavači vyzvali jak Rusko, tak Ukrajinu k obnovení třístranných rozhovorů s nimi, s Američany, jakožto zprostředkovateli. Taková jednání se vedla třeba na Floridě. Z Moskvy ti vyslanci odletěli bez nějakého komentáře, ale potom jednání tady v Kyjevě už byly sdílnější. I prezident Zelenský řekl, že mluvili také o balíku pomoci s protivzdušnou obranou a také s zajištěním energetické bezpečnosti dodávek na zimu, protože předpokládá, že ta válka ještě teď v zimě bude stále trvat. A také zažertoval, že Witkoff a Kushner byli lepší než patrioty, protože se kvůli jejich přítomnosti tady z Ruska nestřílelo.
1: Ano, to je to moratorium na vzdušné útoky. Je to v Kyjevě znát, že platí?
16: Je to znát, protože neslyšel jsem ani včera, ani dnes v noci sirény, nebyly žádné poplachy. Minulý týden byly několikrát denně, několikrát za noc, takže lidé si mohli vydechnout. Sice to asi není nadlouho, jak mi také řekl student Dmitro, který si přivydělává hrou na housle na tržišti na kyjevském sídlišti.
18: Je to znát, poplachů je méně, ale já si nemyslím, že to tak vydrží dlouho. Až to příměří skončí, zase se všechno vrátí, jak bylo. Zase bude víc poplachů a ostřelování.
16: Také čerstvá studentka medicíny Liza měla radost, že je klid, že nezní ty sirény, nejsou poplachy. Řekla mi ale, že se lidé s těmi varováními před nalety už vlastně naučili žít. Prostě je berou jako součást života, i když hodně nepříjemnou.
19: Набагато краще, коли немає тривог і всього іншого.
20: Je to mnohem hezčí, když nejsou poplachy a všechno to kolem. Ale válka už trvá 4 roky, tak se všichni tak nějak zvykli. To ale nic nemění na skutečnosti, že je to při každém ostřelování strašné. Bojíš se o sebe, bojíš se o své blízké. Ale už jsme na to, já a moje rodina, zvyklí.
19: Já, moja rodina.
16: To zastavení vzdušných útoků dočasné na Kyjev má platit až do dnešní půlnoci.
1: Pak se bohužel vrátí ta realita, kterou popisovali lidé, se kterými si mluvil. Víme i my, to hlásíme vlastně na Plusu, že Ukrajina čelí zesíleným ruským útokům. Musí se spoléhat jen na západní pomoc a dodávky prostředků protivzdušné obrany?
16: Částečně ano. Prezident Zelenský přiznal, že to nejbolavější místo v Ukrajině teď právě protivzdušná obrana, a to ochrana proti balistickým raketám, protože je pravda, že nemají dost střel do těch systémů Patriot, ale chtějí posilovat svoji obranyschopnost. Řekl, že povede jednání v Norsku, v Kanadě, pravděpodobně o dodávkách nějakého toho střeliva. Na zvýšení množství leteckých úderů z Ruska, což je asi nová strategie tedy prezidenta Putina před volbami do parlamentu, do státní dumy, které budou 18. a 20. září, tak on potřebuje posílit svoji pozici, tak na tyhle zesílené údery bude Ukrajina odpovídat prý podobně. Takže můžeme říct, že třeba ukrajinské drony zasáhly rafinerii v Ryazani, na letišti v Soči znižily 3 vrtulníky, protože tam neplatilo to moratorium, to platilo jenom pro hlavní města. A na také novou generaci dronů Shahid s proudovým motorem, které jsou mnohem rychlejší a hůře zachytitelné, tak už také Ukrajina hledá proti zbraň. Zelensky řekl, že 67 firem vyvíjí nové prostředky proti těmto šahidům a některé už mají prototypy. Ty potom dají jednotkám lovcům dronů. Já jsem mluvil s jedními takovými vojáky, schytači dronů, a ti říkali, že na každou zbraň si vyvíjí technologie proti tomu a že jsou snad prý dokonce trochu napřed před Rusy.
1: Informace z Ukrajiny nám přinesl tentokrát náš zvláštní zpravodaj Pavel Novák. Díky za to a dávej na sebe pozor.
16: Pěkné ráno.
2: Teď máme 8,5 minuty po 7:30, posloucháte pořad, který se jmenuje Ranní plus. Předseda Mezinárodní fotbalové federace Gianni Infantino se hodlá příští rok ucházet o znovu zvolení. A to navzdory odporu k jeho návrhu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa. Předseda federace jde podle kritiků na ruku mocným, snaží se o ještě větší komercionalizaci fotbalu a Evropská fotbalová unie i další organizace už kvůli tomu pohrozily bojkotem akcí FIFA. Současnost a možnou budoucnost světového fotbalu pod Infantinovým vedením teď rozebereme se sportovním novinářem Stanislavem Hrabětem. Dobrý den.
0: Dobré ráno přeju.
2: Tak je potvrzení opětovné kandidatury Gianniho Infantiniho očekávanou zprávou?
0: Bych řekl, že ano. Předseda FIFA Gianni Infantino se, jak se říká, velice dobře si zvykl v této nejvyšší funkci, přestože dříve tvrdil, že tam jenom dočasně, že uvolní místo svému bývalému kamarádu nazývnému Michel Platinimu, ale po té době, jak ty šampionáty proběhly a co se týče z komerčního, ale i sportovního hlediska velice vydařené a i další akce, tak se cítí pevně v tom, že by mohl tento post obhájit, a já jsem přesvědčen, samozřejmě nevím, může se stát cokoliv, že do toho dalšího období voleb půjde.
2: No a jak silné kritice Gianni Infantino v poslední době čelí a kvůli čemu především?
0: Tak kritika je velice silná, protože samozřejmě ten šampionát v Americe se z mnoha důvodů trošičku vymkl z těch kontrol. Na druhé straně Gianni Infantino je velice zkušený funkcionář, který byl dlouho ve stínu, jako generální sekretář UEFA, jako dokázal za prvé, že je zde velký znalec světového fotbalu, zná historii, zná včetně českého fotbalu, naše kluby, naše hráče a samozřejmě všech ostatních, jako vzdělaný právník navíc Švýcár, takže si vemte, že se narodí a vlastně z povinnosti musí umět si jazyky francouzsky, německy a italsky, a samozřejmě naučí se anglicky, takže se tam velice jako zkušeně pohyboval a v té době potom samozřejmě, když se dostal na to nejvyšší místo, tak zjistil, že by mohl dále v tom pokračovat a myslím si, že je velice zkušený, aby znova nějakou tu podporu určitými ústupky, určitými následně dalších možností získal.
2: No ale můžeme si ještě připomenout, o co šlo v tom případu, který vlastně vyvolal nejvíc pozornosti v poslední době, a to ohledně těch prodejů práv?
0: Ale to je, jak se říká, to je jenom návrh. Jo? A víte, že právník dokáže velice rychle změnit ten úhel pohledu. Uvědomuji si, že FIFA je nesmírně bohatý spolek, bych řekl možná nejbohatší na světě, a jejich předseda se vyrovná nejvyšším představitelům, nejvyšším hlavám, ať už jsou to panovnické, monarchistické nebo zvolení prezidentové. Takže on dal prostě návrh, samozřejmě, že na peníze slyší všichni, že peníze jsou a nejsou, především ty chudší konfederace, myslím třeba africká, asijská nebo evropská, si dokáže vytvořit sama přes Ligu mistrů a podobně další velký peníze. Takže on dal nějaký návrh, který samozřejmě se nelíbil a hodně by fotbalu ublížil. Problém je v tom, jak říkal Michel Platini, že sice zdaný právník, ale nikdy fotbal pořádně nehrál, takže mu nerozumí. Takže on dokáže samozřejmě potom říct, tohle to se nepovedlo, tohoto jsem vyslechl jsem vaše názory, takže si myslím, že předloží v té volební kampani rozumný kompromis, aby, jak se říká, by nepopudil nikoho.
2: No a jak vůbec ta volba probíhá? Kdo předsedu FIFA volí a jaká kritéria rozhodují? No,
0: tak je to spolek, takže předseda FIFA je světový, takže ho volí všechny členské státy, což je samozřejmě i Česko. Stalo se kolikrát, že třeba nebyl protikandidát. Samozřejmě ta volba předešla byla velice složitá, protože obhajoval a neustále pevně seděl v křesle jeho krajan Josef Blatter, který dokázal všechny protikandidáty šikovně odstranit, včetně Michela Platiniho, který měl být původně za Evropu. Zbavil se i Karla Johanssona, silného evropského hráče, a měl tam jako své souputníky. A Gianni Infantino jako je velice dobře vyškolený, takže taky si dokázal získat hlavně prostě ty předsedy těch konfederací, který prostě potom nějakým způsobem představují hlas za ten určitý region. Takže si myslím, že on tu podporu má, ale znovu opakuju, může se stát cokoliv, může dokonce i on sám třeba stáhnout kandidaturu, protože to zákulisí a hlavně to v právní a finanční FIFA je neskutečně silný, neskutečně bouřlivý a my do něj úplně nevidíme.
2: A můžeme si říct, o koho se bude moci nejspíš Infantino opřít a kde bude naopak podporu hledat jenom těžko?
0: Tak tam je problém je Evropa. Jestli nezíská Evropu, Evropa přece je silná, je to 53, myslím, ne, 55, už je brala tady 55 členských států a hlavně je bohatá. Evropa se v ní, jestli sáhneme do historie, když se rozkmocila světová organizace s jihoamerickou, to znamená v roce 1966, tak to bylo 10 členských států a to ještě nemělo právo hlasovat Surinam nebo francouzská Guyana. Takže tam to bylo velice, když to Evropa, Afrika, to ty státy, to počet hlasů jsou silné, takže takhle, on si musí získat Evropu, UEFu. Léta tam pracoval, byl generálním sekretářem, byl záštitem Michela Platiniho, je to Švýcar, vlastně on se z Nyonu, kde sídlí UEFA, přesídlil pouze do Curychu, kde sídlí FIFA, takže já si myslím, že tam má neskuteční spojence a navíc i UEFA jde spíš tou komerční cestou, ne fotbalovou, čímž je důkazem slovenský prezident UEFA Čeferin.
2: Tak tolik sportovní novinář Stanislav Hrabě. Děkuji vám za analýzu. Mějte se hezky.
0: Přeju hezký den, naslyšenou.
1: Půl minuty před 7:45 se v Ranním plusu podíváme do zahraničních médií. Prezidentská kampaň ve Francii je v plném proudu. Kandidáti se po letních prázdninách scházejí s voliči, pořádají mítinky a útočí na ostatní. Zatímco středopravicový deník Le Figaro se věnuje šancím levice na úspěch v prezidentských volbách na jaře, List Le Monde píše o krajní pravici a náhradníkovi Marine Le Penové Jordanu Bardelovi. Co dalšího se dnes můžeme dočíst ve francouzském tisku, nám řekne náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Deník Le Figaro analyzuje volební šance jednotlivých kandidátů. Nejsilnější voličská jádra mají nacionalistická politička Marine Le Penová a lídr krajní pravice, tedy krajní levice Jean-Luc Mélenchon. To ale představuje i limity. Jak to?
4: Důvodem je to, že je pro ně těžké získat nové voliče, a to zejména pro lídra krajně levicové strany Nepodrobená Francie Jean-Luc Mélenchon. 75-letý politik, který zahájil už čtvrtou prezidentskou kampaň, má sice stejně jako Le Penová největší jádro voličů, tedy těch, kteří jsou rozhodnutí je volit. Mélenchon má ale potíže oslovit širší elektorát. To tolik neplatí u Marine Le Penové, která by podle deníku Le Figaro, který se odkazuje na výzkum společnosti Cluster 17, mohla teoreticky počítat s podporou středových a umírněnějších pravicových voličů, s čímž Mélenchon nemůže počítat ani u těch umírněnějších levicových voličů. Toho se všímám i já, když se bavím s Francouzy. Od posledních voleb před 5 lety se nálada ve společnosti poměrně změnila a Marine Le Penová už je přijatelnější pro větší část voličů a rozhodně to nejsou jenom stoupenci krajní pravice.
1: No, deník Le Monde si naopak všímá evropského turné šéfa krajně pravicového národního sdružení Jordana Bardelli. Očekávání ale cesta podle deníku nenaplnila. Proč?
4: Když se Jordan Bardella postavil na pódium vedle Nigela Farage v Birminghamu ve Velké Británii a společně se chystali podepsat deklaraci o porozumění, tedy jakýsi společný program, pokud by se ve svých zemích ujali moci, podařilo se Farageovi dostat Bardellu do kouta. Nigel Farage totiž přečetl část deklarace na mítingu, který svojí pompézností podle Le Monde připomínal spíše setkání Donalda Trumpa se svými voliči, a Farage řekl, že nejdůležitějším bodem je to, že Británie by migranty připlouvající přes La Manche vracela zpátky do Francie. Bardella stál na pódiu, koukal se do země a bylo vidět, že úplně neví, jak má reagovat. Na následné tiskové konferenci s francouzskými novináři to pak vysvětloval tak, že je to jenom jakási vize a že Francie musí omezit migraci a tím se automaticky sníží i migrace přes La Manche. Zatímco ale za svůj projev od příznivců Farageovy strany Reform UK sklidil v Birminghamu jinak potlesk, v Itálii už se mu dostalo vlažně vnějšího přijetí. Nepodařilo se mu dostat k premiérce George Meloniové a když vystoupil na ekonomickém fóru u jezera Como, tak podle Le Monde nenašel pochopení ani u italských představitelů. Na místě bylo třeba několik bývalých premiérů, která a tito představitelé jsou na rozdíl od Národního sdružení nakloněni pomoci Ukrajině a evropskému projektu, tedy dvěma věcem, které stoupenci Národního sdružení v čele s prezidentskou kandidátkou Marine Le Penovou v posledních dnech hlasitě kritizují, píše Le Monde.
1: A u Jordana Bardelli ještě zůstaneme, tentokrát ale spíš u jeho pečlivě budované image, která však podle francouzského levicového deníku Libération utrpěla v posledních měsících šrámy. Jak to deník zdůvodňuje?
4: Jordan Bardella postavil svůj image tak trochu na protikladu k Marine Le Penové, i když jsou oba lídři stejné strany, krajně pravicového Národního sdružení, tak Marine Le Penová má za sebou zcela jiný příběh. Jejím otcem byl krajně pravicový politik Jean-Marie Le Pen a i když byl na okraji politického spektra, tak Marine vyrůstala v rozlehlé vile nedaleko Paříže, odmala obklopená politikou a elitami. Naopak Bardella vyrůstal na sídlišti v Saint-Denis u Paříže, v sociálním bytě s jeho matkou samozřejmě živitelkou, což je podle Libération i jeden z důvodů, proč se Národní sdružení podařilo přiblížit širším vrstvám francouzské společnosti. V posledních letech ale Bardella podle deníku stále hůře schovává svůj lásku k luxusu, často je vídaný v luxusních podnicích v Paříži nebo Monaku, obleky se nechává šít u stejného krejčího jako prezident Emmanuel Macron a když se Francouzi vzpamatovávali z brutální vraždy mladé dívky Leany na začátku června, tak Bardella popíjel šampaňské ve VIP lóži na velké ceně Monaka se svojí přítelkyní, mimochodem italskou princeznou Marií Karolínou Bourbonskou. Libération píše, že zatímco si Le Penová vybíjí zlost na elitách, které ji od dětství odmítali, Bardella se mezi ně naopak snaží násilím dostat. Deník si tak klade otázku, jestli se Bardella snaží využít nově nabitého postavení ve společnosti, nebo jestli naopak už francouzské elity, které k Bardellovi přistupují stále otevřeněji, počítají s eventuální že se Národní sdružení příští rok dostane poprvé k moci.
1: Francouzský tisk pročetl náš tamní zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme za to, naslyšenou.
4: Díky, hezký den.
2: Na území České republiky je celkem 86 míst vyčleněných pro případnou stavbu přehrad a vodních nádrží. Vyplývá to z generelu chráněných lokalit, který v minulosti vypracovalo Ministerstvo zemědělství. V současném období sucha se tento seznam znova dostává do popředí. Najdeme tam taky ale obce, které s přehradou nesouhlasí a chtějí se bránit. Případem je Horní Lomná na Frýdecko-Místecku.
6: Cyklostezka hned vedle řeky, nová alej. Vidím tady autobusovou zastávku od bočku k Horskému hotelu. Přímo tady v těchto místech jsme uprostřed uvažované vodní nádrže Horní Lomná v Beskydech.
21: No prostě to tu nechceme, tu přehradu. Nás by to jako celkově všecko poškodilo. Odmítáme to.
6: Co vy jste proti?
22: No určitě, jak proč to tu budeme mít tady? Prostě jsme v Beskydech, kde to nepatří.
6: Stejně jako dvě oslovené obyvatelky vesnice to vidí i nezávislý a v komunálních volbách znovu kandidující starosta Horní Lomné Kamil Kavulok. Celé okolí by to podle něj zničilo.
23: Jsme zásadně proti, protože i co se týče lesu, i toho krásného údolí, protože to je překážka přímo v polovině údolí řeky Lomné.
6: Přehrada v Horní Lomné je jednou z pěti, která aktuálně figuruje v generelu chráněných lokalit na území povodí Odry. Zatím ale není o čem jednat, reagoval Marek Otava z tiskového oddělení Ministerstva zemědělství.
24: V minulosti byly k plánované nádrži v Horní Lomné opakovaně s vedením obce důvody hájení lokality projednávány a řešeny. Současné vedení obce neoslovilo státní podnik povodí Odry k diskuzi o hájení.
6: Podle starosty Kamila Kavuloka vedení obce v minulosti debaty o možné přehradě zřejmě podcenilo.
23: My to bereme jako historii, tohleto. Bereme to jako uzavřené, že ta přehrada tady nebude a pokud, tak možná za několik desítek generací, když to bude potřeba, ale momentálně necítíme tu nutnost toho, že by tady ta přehrada měla vzniknout. Každopádně se k tomu postavíme teďka a budeme se dotazovat.
6: Na území ve správě povodí Odry je zatím potvrzená stavba velké přehrady v Nových Hřminovech, menší ve Stěbořicích a podle ministerstva zemědělství i malá nádrž Polančice na přítoku Odry, která ale na soupisu chráněných oblastí není. V územní rezervě zůstávají kromě Horní Lomné taky nádrže ve Spálově, Spálené a na vodním toku Rybník. Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Věděli jste, že rodiče v Česku se začínají s dětmi bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let? Ty ale začínají vnímat svět peněz mnohem dřív, a to už v 6 letech. Nejen to ukazuje průzkum Asociace pro kapitálový trh, který pro ně zpracovala agentura Perfect Cloud a který se zabýval vztahem nejmladší generace k penězům a investicím. A my to teď probereme s výkonnou ředitelkou zmíněné asociace Janou Brodány. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: Jak vnímají děti, které jdou sotva do první třídy, svět peněz? Co už takhle brzy chápou?
3: Tak ty děti nejdříve začínají chápat takové ty základní matematické operace, takže když si koupím něco za 10 korun a mám těch peněz 15, tak mi 5 korun zbyde. To jsou asi ty úplně nejzákladnější věci. To, co je ale nejvíc zajímá, tak to znají asi všichni rodiče, to jsou dvě základní otázky, tedy ta cena, o cokoliv stojí, a druhá otázka, proč si nemůžeme koupit všechno.
1: A kdy se tedy dá začít mluvit o nějaké základní finanční gramotnosti? Kdy tedy děti nabývají? Je to těch 6 let, anebo musí chápat víc než to, co jste právě teď řekla?
3: Tak pro takovou tu vyšší dívčí nebo to větší pochopení vztahů finančních, tak je to kolem těch 9 let, a to už pak jsou otázky, které souvisejí s tím, jak pracují peníze v bance, odkud obecně se berou ty peníze. A tady už děti začínají vnímat tu hodnotu peněz, nejenom tu cenovku, to konkrétní číslo, ale i to, že si můžou sami něco koupit, a začínají se více poptávat potom, jakým způsobem by k penězům mohli přijít.
1: A v jakém věku je tedy dobré začít s dětmi o penězích mluvit?
3: Tak o penězích je s dětmi možné mluvit úplně od jakéhokoliv věku, ale není to o tom, že by člověk si je měl vzít někde bokem a mluvit s nimi o zajištění na stáří a složeném úročení, ale ono je dobré s těmi dětmi mluvit jako přirozeně. Teď jdeme si třeba vybrat peníze do bankomatu, kam je poslal můj zaměstnavatel, nebo odkud je mám z podnikání, a vysvětlovat, že platíme složenky, proč si právě nemůžeme koupit všechno a podobně. No a podle toho věku dítěte pak přizpůsobovat i ty otázky kolem toho, jakým způsobem se k penězům chovat. V podstatě platí asi základní pravidlo. Za prvé, člověk by se měl chovat tak, jak by chtěl, aby se chovaly ty děti. A druhé pravidlo, které je, že ty peníze nejsou nějak jako specifická výchova, ale člověk by měl učit děti hned od začátku takové té trpělivosti, a že třeba někdy děláme věci, do kterých se nám úplně nechce, ale jsou pro nás důležité a dobré.
1: Vysvětluje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodány. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
3: Děkuji, nasledanou.
2: No, mě jako dítě překvapilo, že se musí platit za vodu nebo elektřinu, ale pak jsem se to dozvěděl, a to byla ta vyšší chlapecká, abych tak řekl. Tak teď máme za 4,5 minuty 8 hodin, posloucháte Ranní plus. Září bude v Českém rozhlase patřit dramatikovi, disidentovi a bývalému prezidentovi Václavu Havlovi. Jak přemýšlel o české společnosti, v co věřil a co mu na ní naopak vadilo. I to se bude ode dneška snažit přiblížit projekt Slyšet Havla.
5: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
7: Jsem trošku rebel.
5: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: No a víc už teď program přišla do studia představit Josefína Báčová z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Hezké ráno.
2: Tak jsme na plusu, tak začněme vysíláním Českého rozhlasu plus. Na co se posluchači můžou těšit?
8: Právě dnes odstartuje 6-dílná série rekonstrukce dálkového výslechu. Vrací se k tomu, jak v polovině 80. let vznikala jedna z nejznámějších knih Václava Havla, tedy rozhovor s tehdy exilovým novinářem Karlem Hvížďalou. Český rozhlas kombinuje původní Havlovy nahrávky a nově natočené rozhovory s pamětníky. Díky tomu uslyšíme bývalého prezidenta trochu jinak, než jsme zvyklí, třeba ve chvíli, kdy hledal správná slova nebo prožíval trému.
7: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
8: Kromě toho ale Plus odhalí taky třeba nahrávku, která v rozhlasovém archivu ležela skoro 60 let. Jde o rozhovor Havla s legendárním novinářem a spisovatelem Ferdinandem Peroutkou z roku 1968. Havel ho natočil ve Spojených státech, jenže kvůli okupaci Československa se tehdy nevysílal. Dochovaný rozhovor objevili zaměstnanci rozhlasu až letos a Plus ho odvysílá 18. září.
2: Tak to mě zajímá, to si určitě poslechnu, ale Havla bude od dneška pravidelně připomínat taky Radiožurnál, jak?
8: Hlas Václava Havla můžeme na Radiožurnálu slyšet každý pracovní den až do 4. října v sérii Svět podle Havla. Ta se vrací k jeho nedělním rozhlasovým rozhovorům z 90. let, kdy byl prezidentem. Posluchači je tehdy mohli znát jako Hovory z Lán. Příspěvek zazní vždy ve 14 hodin a 15 minut, tedy symbolicky ve stejném čase, kdy se tyto rozhovory tenkrát vysílaly. A malou ochutnávku vám pustíme už teď.
9: Svět podle Havla.
10: Dobrý den.
12: Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
9: Svět podle Havla. To nejlepší z Hovorů z Lán.
8: No a protože akorát začíná školní rok, tak první díl dnes na Radiožurnálu připomene, jaký názor měl Havel na vzdělávání. V dalších dnech pak posluchači uslyší bývalého prezidenta mluvit třeba o tom, jak se cítil v roli rebela, nebo co říkal bezprostředně po své svatbě s herečkou Dagmar Veškrnovou.
2: No, do oslav se zapojí ale i další stanice, co jiného Český rozhlas chystá.
8: Zapojí se třeba Vltava, která připomene Václava Havla především jako dramatika. Odvysílá novou rozhlasovou verzi jedné z jeho nejznámějších divadelních her Audience. V hlavních rolích uslyšíte Ivana Trojana a Martina Myšičku. A třeba Český rozhlas Dvojka připomene i Havlovou méně vážnou stránku. Z Pražské křižovatky odvysílá speciální talk show Tobogán, do které přijdou třeba Dagmar Havlová, Eva Holubová nebo Jiří Lábus. A na závěr dodám, že celorozhlasový projekt Slyšet Havla potrvá až do 5. října, kdyby Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
2: No a to všechno nám představila Josefína Báčová z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
8: Díky, naslyšenou.
1: No a samozřejmě, pokud byste si chtěli ověřit nebo se vrátit k tomu, co vysílá Český rozhlas Plus, najdete to na plus.rozhlas.cz. Už teď vám můžeme slíbit, že celý dálkový výslech tam vlastně s dnešním vykopnutím bude.
2: 8 hodin, společnost vám i nadále v pondělí 7. září dělá Ranní Plus a jmenovitě Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
9: Český rozhlas Plus.
1: A z nabídky další hodiny vybíráme. Bude pro vítěznou AFD snadné složit vládu v Sasku-Anhaltsku?
13: AFD chce vládnout sama, nicméně tomu ani ten rekordní výsledek neumožňuje. Strana AFD nezískala většinu mandátů v zemském sněmu.
2: Na čem chce česká vládní strana motoristé sobě ušetřit v rozpočtu na rok 2027?
1: A jak bude vypadat dnešní pohřeb bývalého srbského generála a válečného zločince Radka Mladiče?
2: I na to budeme hledat odpověď. Teď ale ještě zprávy, které připravila Monika Vrchotová.
17: Přeji hezké ráno. O rozpočtu na příští rok bude jednat koaliční rada. Motoristé i SPD kritizují výši schodku. Ten má být podle návrhu ministerstva financí 389 miliard korun. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala v České televizi řekl, že jejich zástupci mají plán, kde úspory najít. Nejdřív ho ale chtějí představit ministryni financí Aleně Schillerové a premiérovi Andreji Babišovi z ANO.
14: Máme duplicitní agendy, chceme používat digitalizaci a chceme prostě škrtat tady v těchto věcech. Rozhodně nehodláme škrtat v sociálních dávkách, v důchodech, v dalších věcech, které se týkají prostě životní úrovně občanů.
17: S Alenou Schillerovou má SPD o rozpočtu na příští rok jednat taky zítra dopoledne. Téma pro další vysílání Ranního Plusu. Německá strana Alternativa pro Německo drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku, získala necelých 44% hlasů. Druhá skončila se 17% křesťansko-demokratická CDU. Spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
10: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu anebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákaz těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům.
15: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
18: A jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
15: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Šilerové počítá.
20: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
15: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Český rozhlas.
17: Hasiči v Bosně a Hercegovině zasahují u několika lesních požárů. Na západě země už zasáhli asi 14 000 hektarů. Oheň zatím neohrožuje žádné domy, ale kouř se rozšířil i nad chorvatské pobřeží Jaderského moře u Splitu. K hašení v náročném a obtížně dostupném terénu je kromě hasičů povolaný vrtulník bosensko-hercegovské armády a na místě pomáhají taky dvě hasičská letadla z Chorvatska. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
25: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
17: V Ostravě dnes začne soudní proces kvůli podvodu za více než miliardu korun. Obžaloba tvrdí, že Ondřej Janata a jeho firma Growing Way oklamali přes 4 000 investorů. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení peněz. Podle žalobce ale část vkladů nových klientů používali na vyplácení těch předchozích a také pro vlastní potřebu. Případ je mimořádný svým rozsahem. Soud se bude zabývat rozsáhlými bankovními transakcemi, datovými analýzami nebo znaleckými posudky. Divadlo Járy Cimrmana večer zahájí jubilejní 60. sezonu. Jejím prvním představením bude Záskok v Klicperově divadle v Hradci Králové v hlavní roli se Zdeňkem Svěrákem.
26: No, nemá talent.
27: Já bych jenom byl rád, abychom vydrželi být při chuti.
28: Zdeněk Svěrák 60. sezónu vítá s radostí, ale i s obavami. Připomíná, že do ní soubor vstupuje v oslabení, bez Jana Hraběty. A podobně to vidí i herec Petr Bruckner.
29: Někdy je to euforie a někdy je to smutek. A smutek je to ten, že už spousta těch lidí, kterýma jsem těch 60 let tam vlastně žil a žiju, tak už tam nejsou.
28: Zítra se soubor divákům představí v Kutné Hoře. První pražské představení odehraje ve středu a na 27. září chystá divadlo společně s Radiožurnálem oslavy jubilejní sezóny v Příchovicích u Tanvaldu. V rámci celodenního programu v areálu u Čápa vyhlásíme i vítěze ankety o nejoblíbenější postavu. Tu můžete stále vybírat na serveru i rozhlas. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
17: Teď máme připravené čerstvé dopravní zpravodajství. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na chodce Rady se jede pomalu ze 27. kilometru. Nesouvislá kolona pokračuje až za sjezd na Průhonice. Celý úsek pojedete přes půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Rosice z kilometru 178 čekejte kolonu. Do omezení v Brně je to na půl hodiny a plná je i souběžná silnice. Na D5 z Plzně na příjezdu do Prahy před sjezdem na Pražský okruh odklízejí následky nehody. Na 0. kilometru se projíždí jen odbočovacím pruhem. Fronta ze 6. kilometru je už na 35 minut. Na Pražském okruhu je pak obousměrně silný provoz před Ořechem. Kolony jsou od D6 na téměř půl hodiny a podobně ve směru na letiště od Vestce ze 3. kilometru. Šťastnou cestu. Dnes i zítra bude teplo, dnes až 27, zítra dokonce až 33 stupňů, pak ale dorazí studená fronta a teploty klesnou pod 20. Dnes tedy bude slunečno, od západu oblačno, přechodně až zataženo výjimečně se slabým deštěm, večer se pak bude od západu vyjasňovat a naměříme 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus.
2: A to i v 8 hodin 8 minut, jak jste slyšeli ve zprávách, německá strana AfD dosáhla výrazného vítězství ve volbách ve východní spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Krajně pravicová strana získala téměř 44% hlasů, což je výrazný náskok před konzervativní CDU s 18,4%. AfD označila výsledek za historický. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana spojenectví Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Já vítám ve studiu Jirga Nürnbergera, spolupředsedu Česko-německého diskusního fóra, bývalého poslance Bundestagu za německou sociální demokracii SPD. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak hodnotíte výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku?
3: Je to skutečně historický výsledek a podle mého uvažování vítězila strana, kde pravice extremistická strana, kde má takové cíle, a obávám se, že bude se pokusit tyhle cíle prosadit v praktické politice a velká otázka momentálně je tím, že nemají většinu s kým a jak to potom dopadne jako s tu novou zemskou vládu ve Sasku a Anhaltsku.
2: Tak tomu se určitě dostaneme, ale co říkáte na to, že třeba CDU spadla ze 37% na tedy nějakých něco přes 18%, vaše SPD zůstává víceméně na svém, ale to znamená pozici menší strany spíš než jedné z hlavních partají.
3: Ty demokratické strany středu mají velice zklamané výsledky a zejména CDU. A když přijdete o polovinu vašich voličů, tak je to katastrofa a bude třeba analyzovat ty důvody, které k tomu vedly, ale zejména si domnívám, že to souvisí taky s osobou německého kancléře a jeho politiku a ve spolku v Bundu, nebo tam byly velké sliby před volbami a voliči jsou velice zklamaní z toho, že nemohl ta koaliční vláda splnit ty sliby, které konzervativci měli před volbami. A to je určitě jeden z těch důvodů, který tomu uvedl.
2: No v té celostátní koaliční vládě je i SPD a ona byla i jako hlavní strana v Sasku-Anhaltsku v letech 94 až 2002, pak se podílela na vládě až doteď, spolu s CDU samozřejmě. Nakolik nese odpovědnost na ekonomické situaci téhle spolkové země, která byla OECD označena za nejméně bohatou a nejméně zdravou spolkovou zemi?
3: Samozřejmě musíte si vždycky nechat měřit na tom, co jste v minulosti dělali. A to je taky ta velká výhoda strany AfD, že oni takovou minulost nemají. Oni nikdy nemuseli nést žádnou odpovědnost a proto oni můžou vám slíbit cokoliv, jestli to můžu splnit. A jestli to vůbec je splnitelný, tak to je úplně jiná otázka. Samozřejmě, i abych se nevyhýbal ty odpovědi, i moje strana SPD nese svoji odpovědnost, ale jenom malá punktikářská reakce. My jsme získali 1% skoro a máme teď 9,5%, což je taky samozřejmě velký zklamání, ale jako ta část té koalice v Berlíně, my jsme nestracili alespoň.
2: No ale co jste vlastně jako strana udělali pro to, aby se ten rozdíl mezi těmi východoněmeckými a západoněmeckými zeměmi snížil, aby právě nedošlo k tomu, že lidé často i kvůli té ekonomické situaci volili AFD?
3: No, my jsme dělali hodně v těch posledních více než 30 letech od roku 1990. Když se vemete, tenkrát ta produktivita na východě Německa byla maximálně 30% té produktivity západního Německa, že příjem lidí a blahobyt lidí byl maximálně na úroveň 40% toho, co bylo na západním Německu, tak se ty lidi ve východu samozřejmě sami snažili vylepšit, ale taky jsme investovali stovky miliard eura nejen do infrastruktury, ale i taky do místní ekonomie. A proto ten stav, jak je ta spolková země, není tak seminál, když to zrovnáte se zbytkem světa, není tak slý, jak si lidi občas sami nějak to vymyslí.
2: Tak přesto to voliči tentokrát vnímali poněkud jinak, ale my už jsme to říkali na začátku, co tedy předpokládáte, že se bude dál dít po volbách v Sasku a Anhaltsku? Je pravděpodobné, že vládu složí AFD se stranou spojenectví Sary Wagenknechtové?
3: Já jsem zažil Sara Wagenknecht a její partu ještě živě v německém Bundestagu, než vypadli u minulých voleb. A oni určitě mají snahu ovlivnit reálnou politiku a tím pádem dovedou si představit, není to 100% jistý, že jedni extremisty a druhý extremisty se dávají dohromady a pokusí si sestavit zemskou vládu.
2: No a jaké

0: to vyjímá potom populace a místní lidi v Sasku a na Hacku. To nejsem si jistý.
1: No ale já jsem se dočetl, že by byly možné některé kroky, které měly ve svém programu a třeba mají právě školství ve své gesci na zemské úrovni, že třeba by tady mohlo nastat nějaké rozdělení škol, konec inkluze, rozdělení tedy na ty více německé a méně německé a tak dále, nebo změnit třeba i výuku dějepisu, to je možné?
0: Samozřejmě, oni mají vliv na to a to je právě to, co si možná spousta lidí ani neuvědomovali, jaký dopady může mít taková extremistická vláda. A já vím, že třeba inkluze je diskutovaný téma, ale na druhé straně, proč nedát všem dětem rovné šance na start do života. A tam se udělá tolik pokroku a nevím, jestli lidi skutečně jsou ochotní, aby se to všechno nějak vracelo do stavu. A jak byl školství na konci NDR, když tam sládla Margaret Honigerová jako takzvaná modrá dáma pičem školství, tak ty pokroky, co se dělá v posledních 30 letech, jenom takovým jednu čáru nějak vymazat, tak to mi přijde velice rizikově.
1: Když se podívám na celostátní důsledky tohoto výsledku voleb, tak sice Sasko-Anhaltsko je malá země, zaujímá nějakých, já nevím, 2-3% populace celého Německa, ale ten výsledek je skutečně historický, dá se říct, změnilo se něco zásadně. Bude tlak třeba na Friedricha Merce, aby, já nevím, nějakým postupnými kroky nakonec třeba i odešel?
0: Moje velká kritika na vesměru Friedricha Merce je ta, že Friedrich Merz vůbec není vnímaný jako člověk s empatií. On přijde jako byrokrat, technokrat moci a to ty lidi vnímají. A jak jsem říkal na začátku, nesplnil svoje sliby. A zatím pan Friedrich Merz mlčel a on oznámil, že bude mluvit na Věřinovském půjč druhý odpoledne. Tak já jsem zvědavý, jak bude to vysvětlovat a jaký další kroky bude učinit, aby se lidi aby lidi mu zase více věřili.
1: No ale myslíte si, že se to může stát opravdu výměna kancléře v Německu? To je takový nevídaný krok.
0: Mi to přijde na hodně teoretické úrovni. Samozřejmě bude taky hrát role, jak dopadnou ty další volby za 14 dní v Mecklenburgu. Jsou hodně neobvyklé časy, tak se nedá vyloučit i hodně neobvyklé kroky.
1: A myslíte si, na závěr se vás zeptám, jestli se nějak zachvěla ta Brandmauer, hradební zeď nebo sanitární kordon, jestli už nezačnou strany v Německu uvažovat o nějaké spolupráci s AfD?
0: Já si to vedu představit, i když nemám samozřejmě informace, že uvnitř CDU ta hleda diskuze se se všemi dveřma vede. Ale já si myslím, pokud by se k tomu dostalo, tak by to bylo konec té CDU, jaký dneska známe, neboť oni mají velice silné usnesení z jejich politických sjezdů, že nechtějí spolupracovat s AfD a pokud by jedna z část CDU z toho odstoupil, tak by se to všechno nějak asi zrovnal k sem.
1: SPD o tom neuvažuje.
0: A pro nás spolupráce, my jsme antifašisty a spolupráce se fašisty se pro nás vylučuje. A to už máme v našich kénech, to jinak ani nejde.
1: Říká Jirka Nienberger, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra, bývalý poslanec Bundestagu za německou SPD. Děkuji vám za vaše odpovědi i za návštěvu ve studiu. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: V 8 hodin 18 minut měníme v Ranním plusu téma a budeme se věnovat rozpočtu na rok 2027, tomu českému. Je to téma, které vyvolává ostrou kritiku od minulého týdne a zřejmě bude i dál, a to nejen od ekonomů. Navrhovaný schodek ve výši 389 miliard korun považují za přemrštěný i vládní politici z řad SPD a motoristů. A právě motoristé budou chtít o možných úsporách jednat už dnes ráno. My to teď probereme s Josefínou Báčovou z domácí redakce. Dobré ráno.
3: Hezké ráno.
2: Motoristé mají plán, jak ten schodek snížit. Jak snížit plánované výdaje státu v příštím roce tedy?
3: Předseda strany a ministr zahraničí Petr Macinka říkal, že ty změny nemůžou být kosmetické v řádech jednotek miliard, ale vyšší.
4: Určitě se týkají ty naše

0: Vše návrhy zdravotnictví určitě se také týkají energií, týkají se vůbec provozu státu, nákupu různých služeb a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
1: Konkrétnější ale Macinka nebyl. Té schůzky, která je naplánovaná na 8:30, se proto má účastnit mimo jiné ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ale taky ministr školství Robert Plaga, oba za ANO. I v této oblasti mají motoristé plán, kde ušetřit.
2: A bylo by možné na úsporách najít schodu?
1: To jisté není, protože ministr Plaga už taky zmiňoval, že by naopak potřeboval svůj rozpočet navýšit asi o 6 miliard. A i když Alena Schillerová, ministrně financí z ANO, připustila změny v rozpočtu na příští rok, tak právě v řádech jednotek miliard. Připomněla to i v nedělní debatě České televize.
3: Tak já samozřejmě nemám radost z toho schodku, to v žádném případě, ale já nebudu pokračovat v tom, co dělal můj předchůdce, já nebudu lhát, nebudu tam fabulovat na příjmové ani výdajové straně. Ten rozpočet v podstatě odpovídá pravdě, tvrdému vyjednávání.
1: Kromě školství a zdravotnictví se chtějí motoristé sejít ještě s vedením rezortu dopravy a předpokládají, že své výhrady a plány, kde úspory najít, předloží dnes večer zase na koaliční radě i politici z SPD, protože i oni k rozpočtu mají výhrady, jak už dřív říkal předseda Tomio Okamura.
4: Já bych zrušil všechny dávky například pro Ukrajince. Já nevím, proč tady dostávají dávky. Druhou věcí je, že stále se vyplácí ještě peníze například politickým neziskovým organizacím.
1: Jak Alena Mýta, Alena Schillerová nebo i třeba i Jaromír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, příspěvky pro uprchlíky z Ukrajiny jsou mandatorní a tedy povinný výdaj a pro jejich úpravu by bylo potřeba změnit zákon. Tím pádem, i kdyby si politici dali za cíl ty příspěvky snížit, nebude to určitě pro ten příští rok a tato položka rozpočet neovlivní. Navíc podle dřívějších údajů ministerstva práce se vybralo od Ukrajinců víc na daních a zdravotním pojištění, než se jim rozdalo na dávkách. Tady ještě doplním, že SPD pozvalo Alenu Schillerovou ohledně rozpočtu taky na jednání poslaneckého klubu, naplánované na úterní dopoledne.
2: A doplňme prosím ještě na závěr pohled opozice.
1: ODS slovy Martina Kupky mluví o rozpočtu pro příští rok jako o projídání budoucnosti. Vít Rakušan z Hnutí STAN zase řekl, že v době, kdy ekonomika roste, jde o nezodpovědnost.
2: My se budeme rozpočtu věnovat samozřejmě celé září. Teď to bylo s Josefínou Báčovou. Díky za to.
1: Díky.
5: A předchozí řečené doplníme o aktuality. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil systémové neefektivity ve veřejném zdravotnictví. Řada změn se chystá a děje, uvedl před schůzkou s motoristy k rozpočtu. Zdravotnický výzkum financovaný státem sice přináší konkrétní výsledky do praxe, ale ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě nevyhodnocuje, jaké dopady výzkum skutečně má, zjistil to nejvyšší kontrolní úřad. A strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko. Anhaltsko získala 43,8% hlasů.
2: Další problém pro stranu, která se může dostat pod kritickou 5% hranici zvolení. Tak komentuje deník N aktuální kauzu, kdy ministr zahraničních věcí a předseda motoristů Petr Macinka naletěl na léčku s maskovaným provokatérem. Téma zaujala autora talk show Michaelův Mešap a naše kolegu z pořadu Hovory Michaela Rosypala, který procházel dnešní vydání českých deníků a týdeníků.
6: V tom článku v deníku N se píše, cituju, styl politiky Petra Macinky stojí na trolinku protivníků a zdání, jak má šéf motoristů vše pod kontrolou, teď ho ale internetoví provokatéři z uskupení Detektivní parta nalákali na rozhovor s anonymem vystupujícím jako Tomáš Paukner, ten kritizuje bývalou vládu, tedy Macinkovi politické oponenty pomocí manipulativních výkladů. Petr Macinka sice krátce před vydáním rozhovoru vzkázal, že tu léčku prý prohlédl, v celém zveřejněném video záznamu tomu ale nic nenasvědčuje. Konec citace. Článek v deníku N poukazuje na několik skutečností. Vicepremiér a šéf diplomacie se dlouze bavil se zamaskovaným provokatérem, aniž by věděl, že sedí v místnosti plné atrap výbušnin nebo airsoftových zbraní, kterou předtím jeho ochranka neprohlédla. To je jeden problém. Druhý problém je, že motoristům se nedaří plnit sliby o tom, jak pohlídají Babiše, když ministerstvo financí minulý týden vládě předložilo ten rekordní schodek 389 miliard korun. A sama Macinka v tom rozhovoru s tím maskovaným mužem přiznával, že škrty nejsou a nebudou tak jednoduché, jak se může zdát třeba z opozičních lavic. A stranu také poškozují skandály jejího čestného prezidenta Filipa Turka. To podle politologů může znamenat pro motoristy problémy u veřejnosti. Například Karel Komínek soudí, že se motoristé se svou strategií pohybují v rizikovém poli a jeho citace v Enku. Politik prodává voličům lepší verzi budoucnosti. Za všech okolností musí vypadat dostatečně kompetentní, nejen aby plán sestavil, ale aby ho i realizoval. A vnímaná kompetence pana Macinky je vystoupením u aktivisty maskovaného za anonymního Tomase Paucknera ohrožena. Konec citace. Politolog z Masarykovy univerzity Lubomír Kopeček zase podotýká, že současnou strategii motoristů lze chápat možná i jako snahu odclonit pozornost od těch nesplněných hesel jako pohlídáme Babiše.
2: Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá s novým superministerstvem. Předpokládám, že to bude nové ministerstvo hospodářství. Tak kdo o něm píše a o co vlastně jde?
6: Ano, je to tak. Píší o tom dnešní Hospodářské noviny a opět citace z dnešních Hospodářek. V návrhu státního rozpočtu na příští rok je pomyslným vítězem ministerstvo průmyslu a obchodu. Rezort by měl hospodařit s částkou 68 miliard a polepšit si tak o čtvrtinu v porovnání s letošním rozpočtem. Pod vedením vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO úřad sílí, hodlá se přejmenovat na ministerstvo hospodářství a od ostatních rezortů přebírá agendy a s nimi i lidi, kteří se těm agendám věnovali. Konec citace. Článek v Hospodářkách upozorňuje na to, že kritici tohoto kroku poukazují na velký a rostoucí vliv právě Karla Havlíčka ve vládě Andreje Babiše. Na druhou stranu připouštějí i pozitiva tohoto kroku. A sice, že to soustředění kompetencí může ekonomice prospět, pokud to odstraní různé duplicity, zrychlí to rozhodování a zjednoduší služby pro firmy. Ten super úřad by měl nově převzít například průmyslovou spolupráci v obraně, kterou v uvozovkách sebral ministerstvu obrany, nebo kosmické aktivity, které pod Havlíčka přešly z rezortu dopravy. Současně se slučují agentury Czech Trade a Czech Invest, ke kterým se přidá Czech Tourism, kterou doposud spravovalo ministerstvo pro místní rozvoj. Nově budou všechny působit pod jednotnou hlavičkou Czech Business právě na tom Havlíčkově ministerstvu.
2: Česká média prošel a pročetl pro nás Michal Rosypal, moderátor pořadu Hovory na Plusu a také autor talk show Michaelův mashup.
5: A teď v 8 hodin 26,5 minuty něco, co mě opravdu velmi zajímá. Okřídlené přísloví mluví o tom, že nikdy není pozdě na to splnit si své sny. Mezi ty pro sportovní nadšence patří absolvovat jeden z nejdelších treků na severoamerickém kontinentu a Palačskou stezku. V neuvěřitelných 91 letech ji nedávno úspěšně dokončil Američan Dale Sanders a oficiálně se stal nejstarším člověkem, který slavnou cestu prošel. Jeho příběh teď do studia přišel představit Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
7: Dobrý den.
5: Tak jak se stane, že se člověk ve víc než 90 letech rozhodne vydat na takhle dlouhou cestu?
7: Tak Dale Sanders je zkušeným nadšencem do výjimečně dlouhých treků. Mezi turisty je známý spíš pod přezdívkou Greybeard Shadowhouse. Jeho rozsáhlý profil přináší agentura AP. Jeho motivace vychází mimo jiné ze snahy vyhrát sázku. Titul nejstaršího člověka, který dokončil Apalačskou stezku, totiž získal už v roce 2017, kdy mu bylo 82. O 4 roky později ho ale překonal jeho 83-letý kamarád MJ Eberhardt. Sanders se s tím nechtěl smířit a během několika měsíců oznámil svůj plán na návrat, aby získal titul nejstaršího pokořitele stezky zpět. Později tedy řekl, že víc než soutěživost pro něj pak byla největším hnacím motorem motivace být příkladem pro další lidi, pro všechny, kteří za ním po cestě chodili a zdravili ho jako legendu a zásadní tvář Apalačské stezky.
5: No ale v téhle souvislosti stojí za to připomenout, co to vlastně ta Apalačská stezka je.
7: Je to pouť dlouhá víc než 3,5 tisíce kilometrů, táhne se mezi horou Springer Mountain v Georgii a horou Mount Katahdin ve státě Maine. Jde se tak ze severovýchodu USA směrem na jihovýchod. Kompletní zdolání téhle stezky kontroluje speciální turistická organizace. pro započítání k absolvování dálkové turistické trasy každý potřebuje dokončit všechny úseky, a to v jakémkoliv pořadí, ale musí to být za jeden kalendářní rok. Shadowsovi, Daleovi, Sandersovi se to trvalo tedy necelý rok.
5: No, ale tak dlouhá cesta vyžaduje dlouhou přípravu, je náročná i pro mladé cestovatele. Jak se jeho tělo v těch 91 letech vyrovnávalo se zátěží, kterou trek představuje?
7: Tak jako celoživotní zkušený turista a dobrodruh prý už Sanders věděl, jak se připravit, než vyrazil na cestu, půl roku trénoval doma pro agenturu AP, ale popsal, že druhou cestu považoval za dost těžší než tu první. Dříve popsal 6 opravdu tvrdých pádů, letos v červnu po jednom z nich dokonce na čas skončil v nemocnici, když uklouzl na kamenné cestě a skřípl si nerv. V tu dobu jako 91letý, tedy připomínám, uvažoval o ukončení té cesty, ale jeho manželka ho přesvědčila, ať v cestě neustává, a sám řekl, že se mu další rekord podařilo překonat i díky lidem v terénu, kteří mu pomáhali nepolevit ve vytrvalosti. Dodejme, že se Sanders stal taky nejstarším člověkem, který splul celou délku řeky Mississippi. 87 dní trvající plavbu zahájil tehdy symbolicky přesně v den svých 87. narození.
5: Tak máme ještě i já šanci udělat něco velkého, jak tak vidím. Tak tolik Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
7: Pěkný den.
2: Je 8:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
8: Český rozhlas Plus.
9: Pěkné ráno přeju. Rostoucí ceny pohonných hmot dnes probere vláda. Ve videu na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Už dřív připustil, že by vláda mohla znovu zastropovat marže prodejců. Snížit spotřební daň na naftu a benzín se prý ale tentokrát nechystá. Ceny paliv rostou od jara kvůli konfliktu na Blízkém východě. Němečtí politici dnes budou reagovat na výsledky včerejších zemských voleb v Sasku-Anhaltsku. Poprvé by po nich měl vystoupit i německý kancléř Friedrich Merz. Jeho strana CDU ve volbách v Sasku-Anhaltsku prohrála, dostala o skoro 20% hlasů méně než před 5 lety a se 17% skončila druhá za vítěznou AfD, kterou volilo 44% lidí. Případ cyklisty, který se v Praze dostal do potyčky s řidičkou, dnes znovu projedná vrchní soud v Praze. Žena 2 dny po konfliktu zemřela. Cyklista podle obžaloby způsobil její smrt. Státní zástupce proto požaduje nepodmíněný trest. Muž vinu odmítá a odvolal se proti 3leté podmínce za těžké ublížení na zdraví. Případu se budeme více věnovat v následujícím vysílání Ranního plusu. Při nehodě nákladního letadla v americké Miami zemřelo nejméně 5 lidí, další 3 jsou ve vážném stavu. Nákladní Boeing 767 společnosti Amazon při přistání na letišti v Miami přejel runway, narazil do vozidel a začal hořet. Příčiny havárie nákladního letadla bude vyšetřovat federální letecký úřad. A demoliční firma dnes znovu zahájí bourání zbývající části budovy 34 v Baťovském areálu ve Zlíně. Vlastník, společnost Krým, chtěla spolu s architekty a umělci zbývající část vyhořelé budovy zachránit. Statici to ale s ohledem na bezpečnost nedoporučili. Pokud vše půjde bez komplikací, torzo dělníci zbourají do konce tohoto týdne. Krátký pohled na dopravu. Na příjezdech do Brna po dálnicích je velmi silný provoz. Na D1 od Prahy se jede pomalu za sjezdem na Rosice z kilometru 179. Je to na půl hodiny do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 z Vyškova do Brna od sjezdu na Rousínov počítejte s kolonou z kilometru 216. Za Rohlenku je to na více než 20 minut. A na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně na 0. kilometru vyšetřují nehodu už mimo pruhy. Kolona ze 6. kilometru se přesouvá na ucpaný Pražský okruh. K Ořechu je to stále na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Pondělní obloha je skoro jasná až polojasná. Od západu bude oblačná, přechodně se zatáhne a výjimečně může i slabě pršet. A teploty na severu kolem 20 stupňů, jinak 23 až 27. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
8: Posloucháte Ranní plus.
2: A to 3 minuty po 8:30. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Rozsáhlá bezpečnostní opatření provázejí přípravy dnešního pohřbu bývalého srbského generála Ratka Mladiče v Bělehradě. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii ho v roce 2017 uznal vinným z genocidy ve Srebrenici a z dalších válečných zločinů. Srbský ministr spravedlnosti pro něj ale plánoval pohřeb s nejvyššími státními i vojenskými poctami. Kvůli tomu svou cestu do země odložila komisařka Evropské unie pro rozšíření Marta Kosová. Prezident Aleksandr Vučić se k podobě pohřbu jasně nevyjádřil. Ve vysílání je teď s námi Magdalena Fajtová, specialistka na dění na Balkáně z týdeníku Respekt, která je přímo v Bělehradě. Dobré ráno.
10: Dobré ráno.
2: Magdaleno, tak jak bude ten dnešní pohřeb vypadat?
10: Rakev s tělem Radka Mládiče je v tuhle chvíli už uložena v kostele nedaleko Topčiderského hřbitova, kde právě poté kolem asi půl druhé proběhne ten samotný pohřeb. V tuhle chvíli tedy lidé mohou se rozloučit s Radkem Mládičem, s odsouzeným válečným zločincem. Podle médií, která už na místě jsou, tak to vypadá, že se tam už začínají scházet desítky, stovky lidí. Určitě to bude ještě více. Policie v tuhle chvíli zatím hlídá okolí. Některé okolní ulice jsou zavřené a jsou tam nějaké odklony v dopravě, tak aby se zkrátka běžný život v Bělehradě zase úplně tolik na základě této akce nezměnil. Ten pohřeb samotný, jak bude vypadat, zda skutečně přijdou nějaké státní pocty, tak to se zatím neví. Spíše to vypadá, že bude salva, která by měla být vystřelena na počest právě jako Mládiče jako vojáka, a měli by se účastnit, řekněme, vyšší takové postavy, důležitější postavy srbské i bosenské politiky.
2: Takže ještě není jasné, kdo z těch představitelů Republiky Srbské se pohřbu zúčastní osobně?
10: Už tedy avizoval bývalý prezident Republiky Srbské a předtím srbský člen kolektivního prezidentského orgánu Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik, což je taková poměrně známá postava. On je hodně, řekněme, reprezentuje hodně nacionalistický proud, proruský proud v bosenské politice, tak ten už tedy dříve řekl, že se u pohřbu zúčastní. Co se týče samotných srbských politiků, tak já bych předpokládala, že stejně jako na sobotním rozloučení, kam byla pozvaná v podstatě rodina a blízcí spolupracovníci Radka Mládiče, tak tam dorazil ministr spravedlnosti a také někteří ministři právě z Republiky Srbské, což je část Bosny a Hercegoviny, v níž žije většinově srbská populace.
2: My jsme na začátku říkali, že prezident Aleksandr Vučić se k pohřbu jasně nevyjádřil. Změnilo se na tom něco?
10: Zatím se stále nic nezměnilo, nevíme přesně, jak to bude vypadat. Ono předpokládám, že ten pohřeb bude nakonec vypadat tak, že těžko někdo dokáže rozlišit, zda se jednalo o státní pohřeb, anebo o pohřeb s některými poctami. Myslím si, že oficiálně jako státní pohřeb to nebude, protože to není něco, co by Aleksandr Vučić v tuto chvíli politicky potřeboval. On ten pohřeb, nebo řekněme ty ceremoniály kolem pohřbu Radka Mládiče v tuhle chvíli, to jsou z jeho strany trošku taková ulitba té části populace, která v Mládičovi vidí stále srbského hrdinu, a zároveň, protože se chystají parlamentní volby, tak Vučić rozhodně si nechce popudit ani tu část společnosti, která ho tak nevnímá, a zároveň si nechce ještě více popudit evropské, zejména evropské spolupracovníky.
2: No právě, co ten dnešní pohřeb znamená pro srbskou veřejnost, kolik lidí nebo jak velké procento lidí ho vnímá, jak ty si říkala, jako válečného hrdinu a kolik naopak jako válečného zločince?
10: Já si myslím, že se to nedá úplně takhle říct přesně. Koukala jsem se na nějaké průzkumy, které se hodně, hodně liší, opravdu jako v desítkách procent, takže já si netroufnu tvrdit, kolik lidí nebo kolik procent lidí v Srbsku, anebo třeba i v Bosně a Hercegovině, kde je velká část populace právě srbská, tak kolik ho vnímá jako válečného hrdinu a kolik z nich právě jako válečného zločince. Ale narazila jsem na poměrně zajímavý průzkum, který se zaměřil pouze na mladé lidi mezi 18 a 30 lety. Ten v roce 2023 dělala nevládní organizace Iniciativa mladých za lidská práva. A tam z toho dotazníku, v němž mluvili s více než 900 lidmi, vyplývá, že vlastně největší skupina v rámci těchto lidí, kteří tu válku si buď to nezažili, nebo ji zažili jako velmi malé děti, tak mládeče vlastně největší skupina z nich vnímá jako vlastně takovou neutrální postavu, že nemají na něj vlastně žádný vyhraněný názor. A co se týče těch jako krajních názorů, buď to tady velmi pozitivní, anebo velmi negativní pocit vůči němu, tak tam lehce převládá asi 28% těch, kteří ho vnímají jako 32% těch, kteří ho vnímají jako negativní a 28%, kteří ho vnímají spíš jako pozitivní.
2: Mají možnost se o něm něco dozvědět ve škole?
10: Mají, ale hodně okrajově, ono záleží na tom také kde a i také na vyučujících. Ono řekněme, že ve větších městech, kde přece jenom ta kosmopolitní společnost jako pořád ještě existuje v Srbsku, tak tady spíš by narazili ti, kteří by ve škole učili opravdu takový ten hodně tvrdý nacionalistický přístup vůči mládečově. Vykreslovali by ho bez jakéhokoliv kontextu, čistě jenom jako srbského hrdinu, tak tady v těch větších městech se to spíše neděje, ale co jsem tak pochopila, tak spíše, když se ve škole v dějepisu mluví o 90. letech, tak hodně okrajově, bez nějakých větších detailů a hodně tady převládá takový ten postoj, že Srbové v zásadě, nebo srbská tehdejší reprezentace politická, tak byť asi dělala podle tady toho vysvětlování spoustu velmi nepříjemných, hrozných věcí, tak v zásadě se dnes dá říct, že pro ně jsou v podstatě takové oběti toho systému celého mezinárodního a samozřejmě po té bombardování ze strany NATO v roce 99.
2: Pohřeb srbského generála, válečného zločince Ratka Mladiče bude dnes v Bělehradě sledovat také Magdalena Fajtová, redaktorka týdeníku Respekt a naše bývalá kolegyně. Děkujeme, naslyšenou.
10: Naslyšenou.
5: Za 5 minut bude 8:45, jste na vlnách Ranního plusu. Alternativa pro Německo, jak říkáme v celém vysílání, důrazně zaklepala na bránu vysoké německé politiky. Jejich téměř 44% ve volbách v Sasku-Anhaltsku znamená podle šéfky strany Alice Weidlové historický úspěch. Do zemského parlamentu se těsně dostala i strana spojenectví Sary Wagenknechtové, která by mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. Bylo by to poprvé v poválečných dějinách Německa, kdyby se vedení zemské kabinetu ujala krajně pravicová strana. My zveme do vysílání Martina Nejeschlebu, novináře z německého týdeníku Die Zeit. Dobrý den.
11: Dobrý den z Magdeburgu.
5: Takže AfD dosáhla rekordního výsledku v zemských volbách. Jak se jí to podařilo?
11: No, dokázala s vysoce profesionálním a nákladní kampaní vytvořit tady v Sasku-Anhaltsku dojem, že svým hlasem tady relativně malý počet voličů může odstartovat něco jako revoluční změnu v Německu. AfD je teď dlouhá léta v opozici a byla teda teď v pozici, kde mohla slíbit, že udělá všechno jinak než ty ostatní strany. A vlastně nastoupili s velmi radikálním programem, kde je řeč o tom, že například demografickou změnu vlastně nejvíc postižený zemského státu, že tady vlastně není potřeba přistěhovat, že naopak něco jako masové deportace jsou řešením velké části programu, kde se v tom programu mluví i o tom, že ve školách se má méně učit o nacistické minulosti Německa a víc o národní hrdosti. A dokázali tento program vlastně spojit s takový jako velmi charismatickou tváří svého lídra místního Ulricha Siegmunde, který vlastně zastupuje takovou tu politiku takzvaného ze selského rozumu, který je maximálně nekonkrétní a byla taková ta perfektní tvář pro tu kampaň, která mohla klást vlastně otázku, že to přece vlastně není možné, že takhle vypadají pravicové extremisté.
5: Mimochodem, je to ten výsledek důsledkem selhání politiky kancléřů a kancléřky Kohla, Merkelové, Merce, jak píše Politico, nebo i zástupců sociální demokracie, že se jim vůči východnímu Německu nepodařil ten obrat Wende, to nastavení, bych tak řekl, OZIS na tu západu německou trajektorii?
11: No, já si myslím, že nástup AfD už dávno přestal být jenom fenoménem na východní části Německa. Vidíme to i v průzkumech na západě, i ve volebních výsledcích v jiných západních zemských státech v Německu. Ale myslím si, že ty ekonomické a demografické a všechny tyhle problémy, které postižují Německo, že jsou tady nejvíc a nejdůrazněji cítit. A že tady chybí taky taková ta tradiční vazba voličů na ty tradiční strany, nebo není tak vysoce vyvíjená, jak tomu teď bylo na západě. Takže tady určitě měla lepší předpoklady AFD než v jiných zemích.
5: No a jaký je teď v Sasko-Anhaltsku nejpravděpodobnější scénář dalšího vývoje? Koalice AFD a spojenectví Sary Wagenknechtové nebo koalice CDU Zelených a SPD s podporou levice?
11: No, podle posledních, nebo podle vlastně už průběžnému výsledku voleb, by ta koalice poslední, kterou jste jmenoval, neměla vůbec většinu v zemském parlamentu. BSV naznačovala podporu pro AFD. Já si myslím, že AFD teďko nebude mít vůbec naspěch, že se budou prozatím věnovat tomu, čemu už vlastně často se přiznávali, že to je jedním jejich hlavních cílů a to je takový v podstatě zničení, takhle to říkají oni, konzervativní CDU, budou jim nabízet spolupráce a budou doufat, že několik budoucích poslanců CDU se přidají k AFD a zajistím většinu, chybí jim jenom jeden hlas v volbě premiéra země. A jestli se jim to nepodaří, tak mají vždycky tu jistotu, že mají celkem jistou podporu BSV.
5: No a mohl by výsledek hlasování v Sasko-Anhaltsku spustit nějaký řetězec událostí, který by vedl k výměně lídra vládnoucí strany během funkčního období, tedy Friedricha Merce?
11: To se možná už trošku vykrystalizuje průběhem dnešního dne. Myslím, že momentálně je trošku brzo ještě na to konkrétně odpovědět. Budou se vlastně dít schůzky stranických grémích v Berlíně. Ale rozhodně je pravda, že tenhle výsledek je už se spojen s kancléřem Mercem, který vlastně než nastupoval k vládě, tak sliboval, že jeho vládnutím zmenší podporu AFD v Německu na polovinu. A teď se ukázalo v Sasko-Anhaltsku, že se stal pravý opak. Takže myslím, že to určitě nevypadá úplně nejlíp pro něj, ale zároveň si nemyslím, že v CDU, aspoň v nejbližších dnech, bude vládnout dojem, že dostat do té situace ještě víc chaosu vlastní strany, že by jim momentálně pomohlo.
5: Tak tolik Martin Nejeschleba, novinář týdeníku Die Zeit. Děkuji za vaše postřehy, mějte se hezky.
11: Děkuju, mějte se, naschle.
2: 8 hodin 46 minut, posloucháte Ranní plus. Vrchní soud dnes znovu otevře případ řidičky, která v roce 2022 zemřela 2 dny po potyčce s cyklistou. V centru Prahy se pohádali a měli se i vzájemně fyzicky napadnout. Po 2 dnech žena ale zemřela. Lékaři jako příčinu uvedli takzvaný syndrom zlomeného srdce, tedy selhání organismu po velkém stresu. O tom, jestli její smrt s konfliktem souvisela, soudy zatím nerozhodly. Podrobnosti má Františka Rohlíčková z domácí redakce. Dobrý den.
12: Dobrý den.
2: Co dnes bude odvolací soud tedy řešit?
12: Vrchní soud se bude znovu zabývat tím, jestli potyčka mezi řidičkou a cyklistou mohla souviset s její smrtí. Všechny strany se totiž odvolaly proti loňskému nepravomocnému rozsudku Městského soudu v Praze. Rodina řidičky viní z její smrti cyklistu, tvrdí, že ji při potyčce v centru Prahy v létě 2022 několikrát uhodil a tím jí způsobil zranění, na základě kterých o 3 dny později zemřela, tedy trhlinu na tenkém střevě a zmíněný syndrom, kdy organismus selže po velkém stresu nebo na základě jednoho impulzu. Cyklista přiznává, že ženu chytil za vlasy, tvrdí ale, že šlo o obranu. Bití a kopání popírá. Podle znalců není možné jeho vinu úplně jednoznačně prokázat.
2: Proč?
12: Například chirurg Rudolf Demeš dříve už u soudu uvedl, že poranění tenkého střeva mohly způsobit taky zásahy lékařů, kteří se ženu snažili oživit, a stejně tak nejde prokázat, že impulzem k syndromu byl právě tento konflikt. Dcera řidičky Vanessa Červová, která tehdy u konfliktu taky byla, s nimi ale nesouhlasí, jak už dříve řekla Českému rozhlasu.
13: Bez těch zranění, který jí způsobil, i vlastně bez toho šoku by se to nikdy nestalo. Vyprovokoval to on. Moje máma byla jako nekonfliktní člověk, byla skvělá.
12: Ona i další členové její rodiny žádají, aby byl cyklista potrestaný odnětím svobody.
2: Nicméně připomeňme, že cyklista od začátku sporu vinu odmítá.
12: Přesně tak, konflikt podle něj vyvolala řidička. Podle jeho obhájce Vlastimila Rampuly by neměl být ani ve tříleté podmínce, kterou mu Městský soud v Praze udělil loni za těžké ublížení na zdraví.
14: Trváme na tom, že to nebyl můj klient, který začal takto tento incident, ale byla to právě poškozena se svou dcerou. On byl do této situace vmanévrován a bohužel to skončilo tak, jak skončilo.
12: Před 4 lety na konci srpna jel Václav Socher se svou rodinou centrem Prahy na kole. Řidička jela stejnou cestou autem se svou tehdy 19-letou dcerou Vanesou na nákupy. Po neshodě na silnici je měl podle dcery Vanesy cyklista napadnout, on sám ale tvrdí opak. Z místa po konfliktu všichni odjeli, ženy do nemocnice, odkud je propustili a 3 dny na to řidička zemřela.
2: Soud nebo odvolací soud dnes bude sledovat Františka Rohlíčková z naší domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
12: Naslyšenou.
5: Teď je telegraficky připomínka zásadních událostí, které sledujeme. Strana Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve východu německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Získala téměř 44% hlasů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připustil systémové neefektivity ve veřejném zdravotnictví. Řada změn se chystá a děje. Uvedl před schůzkou s motoristy k rozpočtu. A provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu se dostal na minimum od května. Provoz výrazně klesl podle agentury Reuters o víkendu, kdy na plavidla v oblasti útočily americké a íránské síly.
2: Pstruhům v českých řekách může škodit parazit, kterého pouhým okem neuvidíme. Způsobuje závažné onemocnění ledvin a v Evropě už byl spojený s rozsáhlými úmrtími a úhyny lososovitých ryb. Výzkumníci z Mendelovy univerzity proto zjišťovali, jak moc je původce této choroby rozšířený v českých tocích. Více nám už řekne výzkumník z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity Jan Grmela. Dobré ráno.
15: Dobré ráno.
2: Jak závažné tohle onemocnění pro ryby je a pro které druhy představuje tedy největší problém?
15: Tak dalo by se říct, že velmi závažné. Prakticky se týká hlavně lososovitých ryb v nějakých podmínkách, zejména pstruhu obecného, kterého napadá v podstatě systém, respektive orgány ledviny a způsobuje mu populaci pstruha značné úhyny.
2: Co zvyšuje riziko šíření tohoto parazita, nebo kde se vyskytuje ten parazit?
15: Parazit se vyskytuje zejména v tekoucích vodách a souvisí s oteplováním. To znamená, když teplota vody stoupá na 12, vyše 15 stupňů, tak se začne vlastně množit, respektive vytváří se vodné podmínky pro ten jeho vývojový cyklus a v tom okamžiku vlastně ty populace pstruhů jsou jaksi pod tlakem tohoto parazita a to onemocnění se rozvíjí. Takže souvisí to s globálním oteplováním.
2: No a máme i v České republice už potvrzený výskyt tohoto parazita, nebo kolik je doložených případů?
15: V rámci našeho projektu jsme potvrdili jaksi výskyt parazita na 78% lokalit napříč Českou republikou, takže skutečně se vyskytuje plošně u nás a rádově 62% jaksi vyšetřených jedinců bylo pozitivních na tohoto parazita, ať už tedy se s ním někdy v minulosti setkali nebo měli zrovna akutní problém.
2: Když jste zmínil, že jeho výskyt toho parazita souvisí s teplejší vodou, s klimatickou změnou, tak existuje tedy způsob, jak nákaze předcházet nebo alespoň zmírnit její dopady?
15: Zmírnění dopadů by se dalo jaksi činit prostřednictvím managementu, rybářského managementu na těchto tocích, revírech, potažmo, kdy je v podstatě potřeba vysazovat násady prosté nákazám a zároveň teda toho asi s teplotou vody příliš nenaděláme, protože když v současné hydrologické situaci je té vody málo, o to více ta voda prohřívá a nejsme schopni asi to teplotně ovlivnit, takže jenom správným managementem.
2: A může tento parazit, pakliže napadne rybu a pakliže jí sní člověk, pak nějak ohrozit toho člověka?
15: Ne, to v žádném případě, to vůbec.
2: Tak to je aspoň dobrá zpráva na závěr.
15: Ano.
2: tedy jinak ne dobrých zprávách o závažném onemocnění, které ohrožuje lososovité ryby. Mluvili jsme s Janem Grmelou z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity. Ano. Promiňte, děkuji, naslyšenou.
15: Taky, naslyšenou.
5: Posloucháte Ranní plus, a to 7 minut před 9 hodinou. V Česku už dnes nenajdete pojišťovnu, která by nevyužívala nástroje umělé inteligence, ať už v podobě chatbotů, při komunikaci se zákazníky, při výběru vhodného produktu na míru, anebo dokonce při vyhodnocování škod. Například Direct pojišťovna do AI investuje desítky milionů korun ročně a už několik měsíců na ní spoléhá při likvidaci škod u aut.
16: Ať si to umíte líp představit. Tak teďka tady konkrétně máme případ klienta, který má škodu na svém skle a jde vlastně o to, že má poškozené zorní pole.
17: Říká za Direct pojišťovnu Hana Finsterlová a rovnou ukazuje i dokumenty, které musel klient doložit. Ať už jde o fakturu nebo fotografie, nic už dnes nemusí kontrolovat samotný likvidátor. Práci za něj udělá právě AI agent.
16: Konkrétně ten agent čte tu registrační značku, takže kontroluje i to, zdali ty fotky náhodou nejsou k jinému vozidlu, než k kterému ho máme tady nahlášené. Dívá se na to poškození, kde je, jestli to souhlasí s tím, co nám klient hlásil, jestli to poškození není ještě třeba jinde.
17: Co dřív likvidátorovi trvalo 20 minut, zvládne AI za 3 minuty. Výhodné je to i pro samotné klienty, protože po odevzdání všeho potřebného dostanou teď mnohem dříve zpětnou vazbu. Někdy ale i umělá inteligence narazí na problém.
18: U každého z toho procesu je spoustu okamžiků, kdy se AI rozhodne, že na to nestačí.
17: Potvrzuje Pavel Lukeš, který má v Direct pojišťovně na starost právě IT a rozvoj umělé inteligence.
18: To znamená, že ve chvíli, kdy to sklo může být vyfoceno v malé kvalitě, nebo není jasný, zda je prasklý, nebo jenom znečištěný a tak dál, tak vždycky může dojít k tomu, že AI řekne, je potřeba, aby se na to podíval člověk. Pak jsou situace, kdy nám to sklo přijde vlastně už nahlášený ze servisu, je označený poškození, je jasný, že došlo k jeho prasknutí a my tomu můžeme věřit, tím pádem je jednoduchý zvážit výši, případně dát k plnění.
17: Ověřit nové postupy právě na čelních sklech podle něj dává smysl i proto, že se většinou jedná jen o menší částky do 10 000 korun. Podobně uvažovala i konkurence. Na skla používají AI taky u České podnikatelské pojišťovny, říká mluvčí Adéla Janů.
19: Právě na oblasti likvidace pojistných událostí je možné ukázat efektivitu AI či automatizace. Letošní zima se promítla do historicky nejvyššího počtu škodních událostí na autosklech. Delší zima totiž znamená častější údržbu silnic a větší množství posypu a štěrku, který může poškodit sklo. Od listopadu do dubna jsme řešili těchto událostí o 14,5% více než ve stejném období předchozího roku.
17: Šlo téměř o 8 000 škod, z toho přes 6 000 bylo zcela bez zásahu likvidátora. Přesto ale v ČPP podle Janů zůstává kontakt s člověkem prioritou. Automatizace je spíš výpomoc.
19: Zároveň chceme, aby se používání AI stalo pro naše zaměstnance i partnery naprosto přirozenou součástí každodenní práce, podobně jako je dnes práce s internetem nebo počítačem.
17: Počet zaměstnanců proto nesnižují, zůstává stabilní kolem tisícovky. Snižovat stavy kvůli nasazení AI neplánuje ani Generali Česká pojišťovna, Allianz nebo Kooperativa.
20: Umělou inteligenci v současné době nevnímáme jako proces, který by měl nahradit samotného člověka, ať obchodníka, likvidátora nebo další zaměstnance. Vnímáme ji spíš jako podporu pro naše odborníky a jako přínos pro zrychlení třeba likvidace pojistných událostí pro naše klienty.
17: Říká mluvčí Kooperativy Milan Káňa. Podle České asociace umělé inteligence už dnes AI v pojišťovnictví přebírá celé agendy. Letošní report společnosti Softec, která vyvíjí pro pojišťovny software, ale stále ukazuje mezery. Nejtěžšími oblastmi automatizace podle něj zůstávají komplexní produkty pojištění majetku a životního pojištění. Ty stále ještě musí vždy vyhodnocovat člověk. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Včera přišla smutná zpráva. Ve věku 80 let zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal taky několik sólových alb a hrál v muzikálech.
21: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu, působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: My jsme začali tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo, sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.
3: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.

0: Je 9 hodin, začátek nového týdne, ale skoro závěr Ranního plusu s datem 7. září, kterým vás provázejí Tomáš Pavlíček
1: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
1: A na co se budeme ptát? Například, proč menší koaliční strany chtějí diskutovat o snížení deficitu rozpočtu nejen v řádu jednotek miliard?
3: Týkají se ty návrhy zdravotnictví, energií, týkají se vůbec provozu státu. Snad by mohlo být možné snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
0: Jaké plány má Alternativa pro Německo, která uspěla ve volbách v Sasku-Anhaltsku ve vztahu k Evropské unii?
1: A jak vznikal Dálkový výslech, kniha, která lidem během sametové revoluce pomohla představit Václava Havla?
0: Zprávy pro vás celé ráno a dopoledne chystá Monika Vrchotová.
4: Dobré ráno. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO jedná na úřadu vlády s motoristy o možných úsporách v rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Vojtěch při příchodu řekl, že počítá s úsporou 6 miliard korun v úhradové vyhlášce. Další jednotky miliard by se podle něj daly najít v některých systémových opatřeních. Po Vojtěchovi má o rozpočtu vyjednávat ministr školství Robert Plaga za ANO. Navržený schodek 389 miliard korun by chtěli motoristé snížit aspoň o 20 miliard. Podle premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše je možné uspořit maximálně jednotky miliard. Babiš taky odmítl zásahy do výdajů na platy vojáků, policistů a učitelů nebo na investice. Večer bude o návrhu rozpočtu na příští rok jednat koaliční rada. Výši schodku kritizuje i vládní SPD. Podrobněji to v Ranním plusu rozebereme hned po zprávách s politologem Lukášem Jelínkem. Povolební vývoj v Sasku-Anhaltsku bude mít podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů velký symbolický význam pro další směřování Německa. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD pogratuloval vítězné AFD, se kterou je SPD v Evropském parlamentu ve společné frakci. Předseda starostů Vít Rakušan naopak na síti X varoval před ohrožením demokracie. Volby v Sasku-Anhaltsku jasně vyhrála pravicová AFD se 44% hlasů. Druhá skončila se 17% CDU.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump by dnes mohl po telefonu jednat s prezidentem Ruska Vladimirem Putinem. Poté se má spojit i s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským, píše to ukrajinský server The Kyiv Independent s odkazem na nejmenovaného amerického činitele. O víkendu s Putinem a Zelenským mluvili Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Ti přijeli nejdřív do Moskvy a pak do Kyjeva jednat o možných krocích k ukončení války. Trump se s nimi o to má před telefonátem ještě poradit. Na bělehradském hřbitově Topčider bude popolední pohřben odsouzený válečný zločinec Radko Mladič. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení, kde si odpikával doživotní trest za genocidu a další válečné zločiny. Zejména Evropská unie, ale i domácí lidskoprávní a občanské organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní.
5: Srbský prezident Aleksandar Vučić se podle svých slov pohřbu Radka Mladiče nezúčastní kvůli státní návštěvě, kterou hostí. Očekává ale, že se do Bělehradu sjedou až 10 000 příznivců odsouzeného válečného zločince. Veteránské organizace v Republice Srbské zorganizovaly autobusové výpravy. Například z oblasti východního Sarajeva se do srbské metropole vydala kolona desítek autobusů. Kvůli popírání válečných zločinů a oslavování válečných zločinců, což je v Bosně a Hercegovině trestné, lidé podali jen během uplynulého týdne tamní prokuratuře už desítky tisíc podnětů. Ze západního Balkánu Téa Veseláková, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Umělá inteligence už v některých českých pojišťovnách vyřizuje většinu škod na čelních sklech. Systém dokáže zpracovat například fotografie poškozeného auta a urychlit vyřízení celé pojistné události. Direkt pojišťovna uvádí, že AI zvládne některé úkony za 3 minuty místo původních 20. Pojišťovna chce během 3 let automatizovat zhruba 70% všech přijatých škod. Využití umělé inteligence podle ní zkracuje i dobu, po kterou klient čeká na vyplacení. Cení peněz. Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 ode dneška přijímá přihlášky, oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
6: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
7: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
6: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
7: Přihlášky do mise Zero G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas.
4: Na D1 z Prahy do Ostravy trvá silný provoz na průjezdu Brnem. Pomalu pojedete mezi kilometry 190 a 196, je to na čtvrt hodiny. Na D4 ze Strakonic do Prahy za sjezdem na Mníšek pod Brdy ze 16. kilometru se popojíždí kvůli omezení u Řitky, zdržíte se 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Písnici na 5. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu, brzdí se už před Jesenicí na 78. kilometru. Osobními auty čekejte 20 minut navíc. Dobře dojeďte. Pondělí bude slunečné, postupně bude od západu až zataženo s ojedinělým slabým deštěm a s teplotami do 27 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
1: A to 6,5 minuty po 9. hodině. Dobré ráno vám přeji Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Zástupci vládní koalice dnes znovu jednají o návrhu rozpočtu na příští rok. Motoristé navrhují úspory ve zdravotnictví a školství například. A proto už teď jednají s oběma ministry, také ministryně financí Alena Schillerová a premiér Andrej Babiš. Večer bude koalice debatovat o návrzích hnutí SPD. To chce šetřit například na sociálních dávkách pro Ukrajince. Alena Schillerová včera v České televizi uvedla, že pokud se podaří najít snížení navržovaného schodku v řádu jednotek miliard korun, bude to na úkor odložení některých výdajů. Nedokáže si ale představit například snížení financí na obranu. Andrej Babiš napřímě připustil, že částečně vyhoví požadavkům SPD i motoristů, ale s úsporami musí přijít jednotlivá ministerstva. Naším hostem je teď politolog Lukáš Jelínek. Dobrý den.
8: Pěkné dopoledne.
1: Vidíme běžný proces tvorby návrhu státního rozpočtu nebo jde o první zatěžkávací zkoušku pevnosti vládní koalice?
8: Tak běžné na sestavování tohoto rozpočtu nebo procesu jeho schvalování je to, že různé strany mají různé názory. To jsme sledovali i u předchozích různých koaličních vlád, že museli rozpočet často komplikovaně ladit. Problém je, že Andrej Babiš si nejspíš myslel nebo si cítil, že hnutí ANO vládne jednobarevně ve své vlastní vládě, kde nemusí s nikým nic moc vyjednávat a také proto nevyjednávat. Ani on, ani ministryně Schillerová. Myslím si, že se ukazuje, jak je velkým problémem to, že se první nástřel státního rozpočtu představuje až v září a ne ještě před létem, jako tomu bylo předtím, než tu praxi změnil ministr financí Fialovy vlády Zbyněk Stanjura, protože kdyby se o tom vyjednávalo už před prázdninama, tak měli koaliční partneři dost času na to, aby si utříbili svoje připomínky. Teďka myslím si, že v tom spěchu, v tom chvatu nadcházejících týdnů už to vyjednávání tak efektivní nebude a bude dostávat do stresu i premiéra s ministryní financí. Takže normální spory nad rozpočtem jsou, ale to, že se řeší až na poslední chvíli a že si dlouho hnutí ANO nepřipouštělo, že k něčemu takovému může dojít, tak to je letošní specifikum.
1: A může být za tou aktivitou ze strany motoristů a SPD i fakt, že se blíží komunální a senátní volby?
8: To samozřejmě taky. Každá strana chce být vidět před volbama a to i před těma, které jsou, jak se někdy říká, volbami druhého řádu, ale v případě motoristů a do jisté míry SPD to podle mě souvisí hodně i s tím, že do voleb šli, do těch sněmovních voleb šli s tím, jak budou osekávat rozpočtové deficity a schodky a nakonec by měly být podepsáni pod druhým nejvyšším deficitem v historii republiky, takže zdá se, že si tady tady toto, možná i v souvislosti s těma komunálníma a senátníma volbama uvědomili a začali na poslední chvíli šturmovat.
1: Pomůže to, co obě strany navrhují v návrhu rozpočtu škrtnout, nějak zásadně snížit schodek, nebo jde právě o ten vzkaz svým vlastním voličům a akcentuje se právě to, co nějak zabírá jak u voličů motoristů, tak SPD?
8: No, myslím, že jste uhodila na hřebíček na hlavičku, protože ona, ten státní rozpočet se podle mě tak zásadně oproti návrhu ministryně Schillerové nezmění. Podle mě se změní v řádu miliard možná, protože se skutečně bude šetřit na některých drobných výdajích, dejme tomu ministerstev, ale právě proto, že už se nestihne sáhnout na mandatorní výdaje nebo na všechny ty položky, které nějakým způsobem jsou pojištěny zákonem, tak to podle mě nakonec skončí tak, že ti menší koaliční partneři projeví nějakou aktivitu. Koalice se dohodne na tom, že mandatorní výdaje ještě jednou před státním rozpočtem pro ten přes příští rok, že projedná, že se upraví legislativa, řeknou si navzájem, že tady tento rozpočet hold bude ještě jednou takový provizorní, ale že na ten příští se mnohem lépe připraví a to samozřejmě dává těm politickým stranám potom prostor, aby byli kreativní, aby něco prezentovali i před svými voliči a to třeba i věci, které se jim v horizontu roku, třeba ani dvou, nakonec se splnit nepodaří.
1: Ministr průmyslu a obchodu, budoucí ministr hospodářství Karel Havlíček se už v minulém volebním období ohánil hospodářskou strategií hnutí ANO, která byla všeobecně dobře přijímaná jak průmyslovými svazy, tak třeba i odborníky na vzdělávání. Do jaké míry se jí stále tato vládní strana řídí, když teď je problém třeba najít peníze pro rezort školství? Naopak se tam uvažuje o nějakém škrtu, který navrhují motoristé.
8: Hnutí ANO se tváří, že ta hospodářská strategie je materiál dlouhodobý a že jestli něco by se s ní mělo splnit, tak dejme tomu do konce tady tohoto volebního období. Oni se zdráhají říct, že by se něco dalo realizovat třeba už vzhledem k rozpočtu pro příští rok. Ono to do jisté míry ukazuje tu dvojí tvář hnutí ANO, které na jedné straně ví, jak by se měla republika měnit, dokonce si proto získává i podporu velkého biznisu, hospodářské komory, svazu průmyslu a dopravy pro jednotlivé své návrhy zákonů, ale třeba i právě pro tu hospodářskou strategii. Ale pak, když přijde nalámání chleba na výdaje, na školství, vědu a výzkum, tak najednou se na tu strategii zapomíná a je nám říkáno, že se jedná o jakýsi výhledový dlouhodobý dokument. Tak myslím si, že každý si přebere, jak to nakonec ta vláda myslí se svými prioritami vážně a co je jenom vějíčka pro voliče nebo pro podnikatele a co je potom ta drsná realita.
1: Politolog Lukáš Jelínek byl hostem Ranního plusu. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
8: Nemáte zač, přeju hezké pondělí.
0: Teď máme za 2 minuty 9:45. Strana Alternativa pro Německo ovládla volby ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, získala 43,8% hlasů. V novém parlamentu ale nebude mít většinu, obsadí 39 z 83 křesel. Dosud vládnoucí CDU přišla o více než polovinu voličů a skončila se 17,2%. Jörg Nürnberger, spolupředseda Česko-německého diskusního fóra a bývalý poslanec Bundestagu za německou SPD v našem ranním vysílání označil výsledek za historický.
9: Zejména si domnívám, že to souvisí taky s osobou německého kancléře a jeho politiku a ve spolku v Bundu, nebo tam byly velké sliby před volbami a voliči jsou velice zklamaní z toho, že nemohl ta koaliční vláda splnit ty sliby, které konzervativci měli před volbami. A to je určitě jeden z těch důvodů, který tomu uvedl.
0: S politikem německé SPD Jörgem Nürnbergerem souhlasí novinář z německého deníku Die Zeit Martin Neschleba. Podle něj je také výsledek AfD důsledkem politiky kancléře Merz.

0: přece vlastně není možné, že takhle vypadají pravicové extremisté.
1: Míní novinář německého Die Zeit Martin Nejeschleba. AfD by se mohla snažit vyjednat koalici se stranou spojenectví Sary Wagenknechtové. Spolupředseda Česko-německého diskusního fóra Jörg Nürnberger ale upozorňuje, že pravděpodobně narazí na problémy. No a alternativa pro Německo sice zatím zvítězila v jedné spolkové zemi, která představuje 2,5% celé německé populace, ale brzy může tento výsledek zopakovat v Mecklenburgsku, před ním Pomořansku, a její pozice sílí nejenom bývalé NDR, ale i v západní části Německa. A plány, které zatím spřádá na zemské úrovni, by časem mohla prosadit i celostátně. Což by bylo zásadní v nejsilnější evropské ekonomice. A ještě víc s tím, že i ve druhé části evropského motoru ve Francii se na jaře příštího roku konají prezidentské volby, kde má krajní pravice také významnou šanci uspět. Já vítám tady ve studiu našeho odborníka na evropské záležitosti, Viktora Daňka. Dobrý den.
2: Dneska ráno.
1: Co tedy má ve vztahu k Unii a vůbec zahraničí? Či alternativa pro Německo v plánu?
2: Alternativa pro Německo je strana ostře protiimigrační, vyzývá nejenom k odchodu neúspěšných žadatelů o azyl, to je v podstatě evropský mainstream, ale jde dál. Říká, že by měli odejít i další lidé neněmeckého původu, což je retorika, která poněkud připomíná něco, co jsme slýchávali trochu v jiné historické epoše v dějinách Německa. Je to strana, která je otevřeně proruská, vyzývá k obnovení vztahů s Ruskem, k obnovení třeba dodávek ruských fosilních paliv, tím pádem samozřejmě k pozastavení nebo ukončení pomoci Ukrajině. A je to strana, která je ostře euroskeptická, vyzývá třeba k odchodu Německa z eurozóny, k opuštění eura a tak dále. Takže je to něco, co se opravdu vymyká, řekněme, evropskému mainstreamu a co by mohlo způsobit poměrně velký bolehlav, kdyby se AfD dostala až i na spolkovou úroveň do vlády.
1: No ano, třeba kdyby se z eura odešla jeho hlavní kotva Berlín, tak by to asi znamenalo pro celou Evropu obrovský otřes. Když si vyberu jenom jednu z těch věcí, které AfD navrhuje.
2: To se nikdy historicky nestalo. Německo také dost investovalo do toho, aby svého času Řecko neopustilo eurozónu z obav, že by to mohlo rozkymácet celou eurozónu, nejenom řeckou ekonomiku, takže těžko si představit, co by s eurozónou učinilo, kdyby nejsilnější evropská ekonomika tento spolek opustila. To by pravděpodobně mohlo vehnat celou Evropu do hospodářské krize nebo minimálně do krize politické. A abychom si jenom ujasnili ještě, o jakou stranu AfD jde, tak na té evropské úrovni, když svého času po volbách do Evropského parlamentu vznikali Patrioti pro Evropu, tak tam se spojilo množství podobně smýšlejících stran, včetně Národního sdružení Marine Le Penové, Viktora Orbána v Maďarsku, Hnutí Ano a tak dále. Nabízela se otázka, zda se k ním nepřipojí také AfD a tyto strany to odmítly, protože i pro ně je to příliš toxická značka, mimo jiné kvůli jejich vztahu k historii. Mnozí prominentní členové AfD opakovaně bagatelizovali třeba zločiny nacismu. Je to strana, kde mnozí prominentní členové třeba také vyzývají k prolomení Benešových dekretů, takže svého času AfD nezbylo, než si založit svou vlastní frakci, kde jsou opravdu extremistické, neofašistické strany ze Slovenska, Maďarska, Polska a tak dále. A také mimochodem česká SPD, což je pikantní vzhledem k tomu, že SPD ostře kritizuje sudetoněmecký Landsmannschaft, přestože v Evropském parlamentu sdílí stejné lavice se stranou, která na rozdíl od sudetoněmeckého Landsmannschaftu obhajuje prolomení Benešových dekretů.
1: No a AfD také tolik nehoří, abych tak řekl, pro posilování německé armády. Čili mohla by to být i brzda pro snahy kontinentu vyzbrojit se proti ruskému nebezpečí?
2: Více než to, protože Německo se postupem času stalo páteří podpory Ukrajiny. Německo je první nejsilnější zemí v Evropě, která podporuje Ukrajinu, když se podíváme na čísla, která pravidelně počítá Kiel Institut v Německu, tak Německo vysoce vede, předstihuje o polovinu Velkou Británii ve vojenských dodávkách, čtyřnásobně překonává Francii a tak dále, takže to by byla obrovská rána pro Ukrajinu, samozřejmě pro evropskou bezpečnost a pro pozici Evropy jako takové.
1: Ty jsi mluvil o tom, že když se utvářela euroskupina Patrioti pro Evropu, tak že mimo jiné i Národní sdružení ve Francii tam odmítlo přijmout alternativu pro Německo, čili nakolik se vezou nebo nevezou na podobné vlně tedy AfD a Národní sdružení, jehož předsedkyně Marine Le Penová má šanci stát se francouzskou prezidentkou.
2: Názorově si nejsou tak daleko. Já myslím, že ten důvod je spíše vnitropolitický, řekněme, protože Marine Le Penová nainvestovala opravdu hodně politického kapitálu, aby se zbavila té nálepky extremistky, aby se stala přijatelnou i pro středové umírněné voliče a nechce se proto spojovat se stranami, které tuto nálepku extremistické strany na sobě mají a které se jí nezbavily, byť sama

0: AFD se opakovaně tady distancovalo od extremismu, přestože se ale opakovaně dějí excesy, které jsem zmiňoval, a přestože stále v AFD je třeba množství stran, množství politiků, kteří mají nebo jsou prošetřování z vazeb třeba na Rusko, včetně finančních vazeb na Kreml.
1: No a na závěr, co by znamenalo pro Evropskou unii, kdyby v Berlíně vládla AFD a v Paříži národní sdružení?
0: No, byla by to, těžko to popsat, no. Je to něco, co jsme ještě nezažili, byla by to určitě obrovská politická změna, která by rozhodně zablokovala jakékoliv snahy o zbližování, o další integraci v Evropské unii. Těžko opravdu odhadovat, kam až by to mohlo vejít, zatím tak daleko tedy nejsme. Uvidíme, jak dopadnou prezidentské volby ve Francii, ale AFD se opravdu vymyká poměrům ve všech možných kategoriích, jaké si můžeme jenom vzpomenout, takže to je něco, co určitě velice znervózňuje velké množství evropských zemí a samozřejmě i instituce Evropské unie.
1: Tak tolik náš odborník na evropské záležitosti, bývalý zpravodaj v Bruselu, Viktor Daněk. Díky, měj se hezky.
0: Díky, naslyšenou.
2: A z Evropy zpět do Česka, kde farmáři řeší problém. Přestali totiž dostávat peníze za opatření proti vlkům. Stát proplácení náhrad zastavil, vyčleněný balíček z rozpočtu je totiž rozebraný. Na úhradu újmy ze stížení hospodaření přitom čekají stovky žadatelů. Podrobnosti má náš reportér Josef Kopecký. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: O jaké peníze tedy přesně jde?
3: Jsou to vlastně náhrady za omezení, která musí chovatelé, zemědělci nebo třeba rybáři dodržovat kvůli ochraně přírody. Patří sem tedy případy, kdy majitelé lesů redukují nebo úplně zastaví těžbu, rybáři zase volí šetrnější přístup k chovným nádržím. Ale jsou to právě i opatření proti vlkům. Stát proplácí náročnější údržbu, zajištění pastvin nebo důkladnější dohled nad stády. Přesněji tedy proplácel, žádosti administruje agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, která potvrdila, že jsou výplaty náhrad pozastavené.
2: A v čem je přesně problém?
3: Alokace je vyčerpaná a OPK letos rozdělila přes 400 milionů korun, jenže na proplacení čeká ještě 200 schválených žádostí za 160 milionů a na posouzení pak dalších 400 zájemců o náhrady v hodnotě skoro 406 milionů korun. Na problémy s úhradami už reagoval Svaz chovatelů ovcí a koz, protože, jak říká předseda svazu Richard Konrád, zaseknuté výplaty některé farmáře citelně ohrožují.
4: Ta komplikace je tam obrovská, ať jsou to předpisový ohradníky, ať jsou to ploty, ať jsou to pastavecký psy, i v podstatě jejich zaměstnanci, které ty stáda hlídají, tak jsou to velké finanční prostředky.
2: No a hledá stát další peníze na proplácení náhrad?
3: Podle mluvčí ministerstva životního prostředí Jany Šilerové program pokračuje podle nastavených podmínek, agentura tedy žádosti dál přijímá a vyhodnocuje a rezort s výplatou počítá.
5: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty. Mnozí žadatelé zákonné nároky splnili, čeká se tedy na uvolnění peněz.
3: Kolik peněz a kdy by mohlo na platby dorazit, to ale ministerstvo životního prostředí neupřesnilo.
2: Nicméně sledovat to bude a určitě nám brzy zase řekne, jak to dopadlo, reportér Josef Kopecký. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Hezký den.
6: A teď se přenesme do minulosti. Představte si to. Vánoce 1985. Václav Havel se na několik dní ukryje v půjčinném bytě na pražském Zahradním městě a na magnetofon tam nahraje přes 12 hodin odpovědi na otázky novináře Karla Hvížďaly. Pásky pak musí tajně přes železnou oponu do západního Německa propašovat. O rok později z nich vznikne dálkový výslech. Kniha, která během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat budoucího prezidenta.
7: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
1: Dálkový výslech vyšel poprvé před 40 lety. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Ta je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Ve studiu vítám našeho kreativního producenta Lukáše Sapíka. Dobrý den.
8: Hezké dopoledne.
1: Když dnes řekneme dálkový výslech, tak myslíme hlavně na tu známou Havlovu knihu. Vy jste se rozhodli rekonstruovat především ten dobrodružný příběh jejího vzniku. Proč právě ten?
8: No, hlavně proto, že on je opravdu dobrodružný. Ta kniha vznikala už od svého počátku poměrně netradičně. Vznikala tak hlavně proto, že Karel Hvížděla, který byl vlastně iniciátorem a autorem nebo spoluautorem té knihy, tak žil v té době už v Bonnu, v západním Německu. To znamená, že mezi Havlem a Hvíždělou byla železná opona a to bylo potřeba nějakým způsobem překonávat. Nešlo to příliš často, protože samozřejmě STB byla schopná některé jejich plány zhatit, dokonce se i stalo, že některé ty zásilky opravdu zadržela. Takže ta korespondenční forma rozhovoru, se kterou původně počítali, že si budou posílat na jednu stranu otázky, na druhou stranu odpovědi, se velmi rychle ukázala, že nebude fungovat. Oni to nahradili takovou jednorázovou akcí, to znamená, že Havel dostal všechny ty otázky naraz, během 3 dnů na ně odpověděl na magnetofonovou pásku a potom se přes ty hranice pašovaly zpátky jenom ty magnetofonové pásky, takže se to tím trošku zrychlilo. A samozřejmě tam jsou další věci, které se dají zařadit do kategorie dobrodružné, jakože Václav Havel rukopisy, které později přepisoval podle toho přepsaného textu, schovával různě v lesích kolem Hrádečku a podobně, aby moje STB nezabavila.
1: No a Havel své odpovědi nenapsal, ale namluvil, jak jsme říkali, tak během těch několika dnů přes 12 hodin záznamu. Co uslyšíme na těch původních páskách? Je na nich jiný Václav Havel, než jakého známe z té výsledné knihy?
8: Je na nich určitě jiný Václav Havel, než jak ho známe z výsledné knihy a je na nich trochu jiný Václav Havel, než jak ho potom známe od 90. let dál, protože on tenhle záznam netvořil proto, aby byl určený k poslechu publiku. Byl to opravdu pracovní záznam, to znamená, že teď po těch 40 letech my ho můžeme popsat jako velmi autentický. Václav Havel je tam v té jako přirozenější a nejklidnější podobě v tom smyslu, že nehledí na to, jestli šoupne papírem, jestli si odkašle, jestli bude díl přemýšlet, než je obvykle a má to díky tomu jako velmi silnou atmosféru.
1: No a kdo je tedy vlastně autorem toho dálkového výslechu? Karel Hvíždělo položil otázky, vytvořil první přepis a Havel ten výsledný text ale zásadně přepracoval. Čili řešíte v sérii i tohle autorství?
8: Řešíme ho hodně. Ono u toho knižního rozhovoru je to vždycky otázkou, kdo je vlastně autorem, protože ten zpovídaný zabere daleko více prostoru těmi odpověďmi, než ten tazatel otázkami.
1: Tady je to TGM.
8: Přesně, tady je to ještě o trošku specifičtější v tom, že Václav Havel opravdu ty nahrávky poměrně výrazně přepsal. Ten původní přepis měl asi 300 stránek, kniha Dálkový výslech má ve výsledku 150 stránek, to znamená, jednak je tam výrazné krácení a jednak i řada těch formulací je upravená, protože Havel viděl velký rozdíl mezi mluveným a psaným slovem a snažil se to, co namluvil a to, co Hvížděl a vlastně přepsal jedna ku jedné, dostat do podoby toho psaného textu. Čili, když si poslechnete ty nahrávky a podíváte se na ten text v té knize, tak najdete řadu velkých rozdílů a je to potom rozdílné i od toho, jak Havla známe třeba z novoročních projevů nebo z hovorů z Lán.
1: To je taky pěkný materiál na srovnávání, ale vy jste do série pozvali i lidi, kteří Havla osobně znali, Karla Hvíždělu zrovna, Viléma Prečana, Edu Kryseovou, Jitku Vodňanskou nebo Anu Frajmanovou. Překvapilo vás, jak rozdílně na tehdejšího Havla a vznik knihy vzpomínají?
8: To nemůžu říct, že by mě to překvapilo, že by vzpomínali nějak rozdílně. Každý na to kouká ze svého úhlu pohledu, z trošku jiné perspektivy, kterou v té době zažíval. Anna Frajmanová mu byla velmi blízko i jako osobní přítelkyně v té době. Měli chalupy na Hrádečku hned vedle sebe. Eda Krysová zase velmi popisovala tu dobu kolem sametové revoluce, kdy byla Havlovou mluvčí a měla na starosti vydání té knihy v tom roce 89 tady v Česku. Takže Myslím si, že díky tomu se nám podařilo poskládat velmi pestrou mozaiku těch výpovědí a vytváří to velmi plastický obraz.
1: A přiblížil to tady ve vysílání i náš kreativní producent Lukáš Sapík. Díky za to, naslyšenou.
8: Hezký den.
2: No a první díl uslyšíme už dnes, tedy ve 13:30, tak si to nenechte ujít. Teď už samozřejmě střídání stráží, takže díky za pozornost také Rannímu plusu přejí.
1: Tomáš Pavlíček.
2: A Šárka Feniková.
9: Je 9:30.
10: Český rozhlas plus.
9: Ministři právě teď jednají o možných úsporách v rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé považují navrhovaný schodek 389 miliard korun za příliš vysoký. Představují proto vlastní návrhy úspor. Ve Strakově akademii je teď ministr školství Robert Plaga za ANO. Podle něj není možné jednat o úsporách. Naopak upozornil, že mu v rozpočtu školství chybí 3 miliardy korun na soukromé a církevní školy. Zároveň odmítl, že by schodku pomohlo zrušení inkluze, o kterém mluví třeba hnutí SPD. Na úřadu vlády už ráno jednal i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Ten připustil možné škrty hlavně v systémových opatřeních. Motoristé chtějí schodek snížit přibližně o 20 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO ale spíš půjde o jednotky miliard. Jednání budou pokračovat celý den. Večer se kvůli rozpočtu sejde i koaliční rada. Rusko zaútočilo na Oděskou oblast, oznámila to ukrajinská státní služba pro mimořádné situace. Údery podle ní způsobily požáry a další škody. Kreml tvrdí, že v jednom z oděských přístavů zasáhl loď s vojenským nákladem. Minimální mzda by se měla od ledna zvýšit o 2,5 tisíce korun na 24 900. Návrh dnes projedná vláda. Pro rok 2028 počítá s dalším růstem zhruba o 2 tisíce korun. Kabinet bude jednat taky o tom, jestli má v Česku pokračovat střídání letního a zimního času. Evropská unie dnes potvrdí balík unijních investic pro Grónsko. Dohodu přímo v grónském hlavním městě Nuku oznámí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela. Podle něj bude 27 investovat například do vzdělávání nebo těžby nerostných surovin. Indičtí záchranáři pokračují v prohledávání budovy, která se včera zřítila v Dillí. Po nehodě je nejméně 6 mrtvých. Budova na jihozápadě hlavního města sloužila jako studentská ubytovna. Zatím není jisté, kolik lidí může zůstávat pod troskami. V domě bydlelo zhruba 30 studentů. Sousední dům evakuovali kvůli obavám, že by se mohl také zřítit.
10: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory světového dne Duchennovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín nebo východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů. Pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí. Osmiletý Jáchym ho podle tatínka Martina Salota užívá jako jeden z prvních českých pacientů na základě výjimky.
11: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Takže další vyšetření takovéhle by pravděpodobně mělo být koncem roku, tak uvidíme.
9: Jedno balení léku Duvizal vyjde zatím na víc než 400 tisíc korun. Roční léčba tak stojí podle váhy dítěte 4 až 10 milionů korun. Duchennovou svalovou dystrofii má v Česku přes 350 chlapců. O hrazení nákladného léku z veřejného zdravotního pojištění aktuálně jedná Státní ústav pro kontrolu léčiv. Polská armáda dnes pořádá ukázkové cvičení s ostrou municí. Ve vojenském prostoru Nova Demba budou v akci například stíhačky F-16, vrtulníky, drony nebo nejnovější tanky Abrams a Leopard. Polští vojáci předvedou taky boji proti bezpilotním letounům. Akce je součástí mezinárodního veletrhu obranného průmyslu, který začne v Kielcích zítra. A botanici hledají v českém ráji vzácný smil písečný. Původně rostl v prachovských skalách kolem vrchu Mužský nebo Svinčic. Teď už se ale téměř nevyskytuje, protože zanikají vhodná stanoviště. Botanici žádají lidi, aby jim případný nález smilu hlásili. Rostlině se žlutými kvítky se daří na vyprahlých stráních, skalních mezích nebo ve světlých borových lesích. Kvete od července do října. A ještě pohled na dopravu. Na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov z kilometru 216 je silný provoz. Za Rohlenku čekejte 15 minut navíc. Na Pražském okruhu ve směru na letiště za sjezdem na Písnici na 5. kilometru už nepřekáží sice prouchaný kamion, ale kolona od D1 se pomalu rozjíždí a stále pokračuje regulace provozu v tunelech. Počítejte tak s 20 minutami navíc k Ořechu. U nájezdu z Barandova ještě řeší nehodu, tam je blokovaný připojovací. Kvůli tomu se ucpává ulice k Barandovu od Akvaparku. V Povltavské směrem k Blance zůstává kolona před odbočkou na Bulovku a v Liberecké do centra se popojíždí za sjezdem na Prosek k tunelu Blanka. Čekejte 10 minut navíc. Dobře, dojeďte. Dnes je skoro jasno až polojasno, od západu se čeká oblačno, přechodně až zataženo s možným slabým deštěm a s teplotami mezi 23 a 27 stupni. Na severu tam bude jen kolem 20. To byly zprávy, teď už má slovo Lukáš Matuška, začíná Pro a proti.
12: Sněmovna se na začínající schůzi bude znovu zabývat zákonem o státních zaměstnancích, který má nahradit stávající služební zákon. Návrh předložený koaličními poslanci totiž odmítl Senát. Koalice má ale ve sněmovně pohodlnou většinu, očekává se proto, že senátní veto přehlasuje. Zefektivní nový zákon státní správu, jak slibují předkladatelé, nebo i spolitizuje, jak varují kritici? A bude nová legislativa v souladu s evropským právem?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
12: Naše pozvání přijali jedna z předkladatelek zákona o státních zaměstnancích, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Moravské Ostravě a Přívoze. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
13: Dobrý den.
12: A na dálku jsme ve spojení s bývalým vicepremiérem, poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dobrý den.
14: Dobré dopoledne.
12: Paní poslankyně, jak jsem říkal úvodem, senátoři tedy ten váš zákon odmítli, tvrdí, že by umožnil politizaci státní správy. Jak byste se ve stručnosti vypořádala s touhle jejich kritikou?
13: Já bych se s tím vypořádala jednoduše. Zeptala bych se, jestli ten zákon četli. A jak si myslí, že by došlo ke spolitizování státní správy? Ještě tam jedna věc, kterou vlastně naši oponenti vůbec neberou na zřetel. Tento zákon se vztahuje nejenom na ministerstva, protože každý vidí jenom státní úředník ministerstvo. Je to na dalších 150 správních úřadů, například Úřad pro jadernou bezpečnost, puncovní úřad a podobně. Takže i tam hodláme něco spolitizovat, opravdu nevím. Ty pojistky jsou obdobné, ne-li skoro totožné, jako v předchozím zákoně.
12: Pane poslanče, je tedy ta kritika na adresu zákona o státních zaměstnancích na místě?
14: Já jsem člověk, který 8 let působil jako minister a vedl jsem několik ministerstev, včetně desítek služebních úřadů, o kterých tady mluví paní poslankyně. Já jenom řeknu na úvod, ten zákon překládají poslanci. Není to vládní návrh, nestojí zatím celé mezirezortní připomínkové řízení, to znamená, nemá tu kvalitní oponenturu. A kdybych to měl říct velmi jednoduše, vládní koalice současná si otvírá dveře k tomu, aby ještě jednoduše a rychleji mohla vyhazovat nepohodlné lidi za státní správy, a to nejenom na úrovni vrchních ředitelů sekcí, ale napříč těmi jednotlivými úřady a ministerství. To znamená, když známe kauzu třeba Leoše Steinera z ministerstva pro místní rozvoj, tak už nebude muset do budoucna ta vládní koalice dělat to tím způsobem, že systemizuje to ministerstvo a posunuje a hýbe s těmi odbory uvnitř těch sekcí, ale prostě dělá to úplně jednoduše, toho nepohodlného úředníka prostě jednoduše vyhodí. To je asi to nejjednodušší, co bych tomu řekl, jako člověk, který měl zkušenost se státní správou před zákonem o státní službě, tak ale i s jeho zavedením a poté, co několik let jsem v tom systému fungoval jako minister.
12: Paní poslankyně, když jste tady vznesla otázku, zda kritici, konkrétně senátoři, ten váš návrh nebo návrh vámi předložený vůbec četli a v čem spočívá to riziko politizace, tak teď jste to tady slyšela. Vysvětlete jednoduše, proč by mělo být snazší vyhazovat státní úředníky?
13: Já nevím, co tím kolega myslí. Já sama jsem úředník obce s rozšířenou působností, jsem uvolněna pro výkon funkce a ve své podstatě nový zákon je obdobný jako zákon o úřednicích samosprávných celků. To znamená, vztahuje se na úředníky krajů a obcí. A neslyšela jsem, že by zákoník práce byl tím, co umožňuje politizaci a jednoduché vyhazování úředníků samosprávných celků.
15: Nezlobte se, ale zaměstnávání státních úředníků by se, pakliže projde ten váš zákon, mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, je to tak?
13: Ano.
15: To znamená, že jejich vyměňování, čili i vyhazování, by mělo být snadnější, nežli je dnes ve státní správě.
13: Prosím vás, nevím, jak znáte praxi, ale jakékoliv v vozovkách vyhazování není snadné ani podle zákoníku práce. Já znám případ dokonce alkohol na pracovišti. Teda ovlivnění alkoholem nebylo pro soud důvodem k výpovědi. My jsme tam navíc zavedli jednu věc, kterou se posiluje trošku postavení těch vedoucích státních zaměstnanců, a to je to, že pokud mají dobrý pracovní výkon, tak nemusí být přesoutěžení co 5 let, že může se říct, jste dobří, nebudete přesoutěženi. Toto tam nebylo. Uh-huh. A teď ale musíme si trošku připomenout i minulost. V minulém volebním období poslaneckým návrhem tehdejší koalice zavedla přesoutěžení vedoucích zaměstnanců. Bez jakékoliv možnosti, to, co my jsme zavedli teď, aby v případě dobrých pracovních výsledků nemuseli na přesoutěžení. To tehdy proběhlo velmi tichým duchem a to tehdy umožnilo opravdu pročistit ministerstva a správní úřady.
15: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat i na to, co se týkalo vaší vlády, ve které vy jste byl vicepremiérem, ale pokud byste mohl zareagovat na tu první polovinu toho, co říkala paní poslankyně v odpovědi na tu vaši kritiku. Není to tak, že i po této změně nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích tam těch pojistek proti politickému ovlivňování nebo proti snadnému vyhazování zůstane ještě hodně?
14: Bude jich tam méně a méně a myslím si, že občan si takovéto změny vlastně nepřeje, respektive nejsou ku prospěchu toho systému. Ten systém má být stabilní, ten úředník má být do určité míry opravdu chráněn tím, aby tam byl primárně proto, že naplňuje zákony této země, nikoli v přání svého šéfa nebo premiéra. To jsme tady viděli opakovaně, když nastoupil Andrej Babiš, tak vždycky vyhodil klíčové úředníky, kteří mu nějakým způsobem vadili a v minulosti třeba přišli konfliktu s nějakým zájmem Agrofertu. To je to, co mě vadí. Mě také vadí i to třeba, že se tady mění pravidla pro výběrová řízení při obsazování pozic. To taky paní poslankyně neřekla. Rozvolňují se tady pravidla. I na nižší pozice nebude muset být požadavek výběrového řízení. To znamená, zase ten ministr a jeho tým si tam bude moci ty lidi dovést už úplně bez jakýkoliv pravidel. Takže já bych tady mohl dávat jako obrovské množství argumentů, kdy já osobně si myslím, že to prostě není ku prospěchu profesionality, stability a nezávislosti státní správy.
15: Pane poslanče, ale a naopak, vy za vaší vlády jste šli příkladem. Šli jste příkladem za vaší vlády, když vezmete v potaz to, co vám před chviličkou namítala vaše kolegyně?
14: Já si myslím, že jsme šli příkladem, protože vemte si, že například princip toho, že pravidelně přesoutěžují ředitele škol, ten je tady zaveden už více jak 10 let a je správný. Nikdo nemá mít absolutní jistotu to, že mu někdo napíše papír a řekne, děláš tu práci dobře, tudíž se za 5 nebo za 6 let nemusíš obhajovat a nemusíš předložit nějakou lepší vizi a nebudeš konfrontovat s konkurencí. Takže my jsme, a já jsem zatím stál jako ministr, mně přijde správné, že každého člověka, i já sám jsem každé 4 roky webová vystaven tomu, že mě někdo posuzuje, jestli jsem dělal tu svoji práci dobře nebo špatně. Proto mně přijde toto vypnout jako nesmyslné, neefektivní a nebude to zvyšovat tlak na lepší výkon kvality té práce.
15: Paní poslankyně, máte samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vašeho stranického šéfa, pana premiéra Andreje Babiše, ale zvlášť by mě zajímalo, jestli když vy tady popíráte tu kritiku, která na adresu vašeho zákona, vašeho návrhu zákona zaznívá ze strany opozice, jestli berete v potaz, že velmi podobná kritika zaznívá ze strany odborů, které hájí zaměstnance ve státní správě, ale třeba taky protikorupční organizace Transparency International.
13: Víte, ještě tam jedna věc. Úředníci dvojí kategorie. Někteří už teď jsou pod zákoníkem práce a jiní pod služebním zákonem. Nevím, čemu to prospívá, A
15: berete v potaz, že ten váš zákon kritizují i odbory hající státní zaměstnance?
13: Ano, ano, protože oni tam měli velmi zajímavé speciální ustanovení v tom předchozím zákoně, nebo současném, tedy ještě platí služebním zákoně, opravdu měli rozsáhlé speciální úpravy týkající se odborů. Nyní pojedou rovněž podle zákoníku práce, což si myslím, že je v pořádku. Na druhé straně já beru za správné, když odbory hájí práva zaměstnanců, anebo si to aspoň myslí, takže je to správné. Snaží se co nejvíc vydobít pro zaměstnance.
15: A že přes tou změnou varuje i protikorupční organizace Transparency International. To vás neznervózňuje nebo nevede k nějakému zamyšlení?
13: Já jsem ty zákony skutečně, víte, tím, že já jsem pracovala podle zákona o úřednicích samosprávných celků a nebyla tam možnost ve své podstatě té korupce, jak tvrdí ostatní, tak na rovinu. Když se, někdo pácha, trestnou činnost, tak ji páchá. Jo? Ale automaticky ten zákon k tomu nenapomáhá. Pokud někdo se nechová správně, tak tomu nepomůže, prosím vás, žádný zákon.
15: Pane poslanče, zaměřil bych se zvlášť na to, co tady paní poslankyně zopakovala už podruhé, a sice, že zaměstnávání ve státní správě by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, tedy mělo by se řídit zákoníkem práce. Není to fér?
14: No, úplně tak toto nejde jednoduše srovnávat. Zákoník práce je norma, která postihuje celý soukromý sektor a přece jenom my chceme, aby tady ta státní, potažmo veřejná sféra měla opravdu garantovanou nějakou vyšší kvalitu standardu v tom, že ten úředník nemá podléhat přáním svého šéfa. Ve firmě je majitel, jednatel, který dává nějaké jasné zadání a chce, aby ta firma takhle fungovala. Ale na ministerstvu, ano, přijde ministr, přišel jsem já, měl jsem za sebou nějaké programové prohlášení vlády. To je jedna linka zadání, ale druhá, klíčová je, vždycky při tom musí být respektován zákon, zákonná jasná pravidla. A nemůže to být tak, že to vychylíme a řekneme, ten úředník bude daleko více z hlediska své perspektivy budoucnosti a odměňování zavázán tomu ministrovi a jeho nejužšímu týmu. A bude dělat všechno pro to, aby se zaděčil jim, než aby respektoval platné zákony, pravidla. Vidíme tady, že ti, kteří je respektovali...
15: To se přece musí i v privátní sféře respektovat pravidla platná podle zákoníku práce. A pakliže respektována to nejsou, tak se zaměstnanci můžou bránit.
14: Ano, ale tady vidíte úředníka, jeho znovu zopakuju, Leo Steiner na ministerstvu pro místní rozvoj jasně poukázal na střed zájmu Andreje Babiše a odmítl se podepsat pod vyplácení některých dotačních peněz pro Agrofert a byl odejít. To je přesně ten úkaz a mohu zmínit těch úředníků vícero. Tom Filip na ministerstvu zdravotnictví byl v rozporu se zákonem odejít a mu ministerstvo po 3 letech musel vyplatit peníze. Protože nebyl pohodlný tehdejšímu zadání personálním Andreje Babiše. To je to, co mě vadí. A já řeknu ještě jednu poznámku.
15: Prosím stručně, paní ať může paní poslankyně zareagovat.
14: Paní poslankyně je vlastně tak, které to někdo napsal, dal do ruk. Ano, to tady chudera musí chodit hájit, ale v té poslanecké debatě v těch 3 čteních nevystoupil ani jeden z členů vlády, kteří už opakovaně jsou ministři, aby přišel a řekl jasné argumenty, které by mi rozporoval to, co já jsem v té sněmovní debatě říkal. To znamená, ani jeden zkušený minister té vlády si nestoupil před ten mikrofon, aby to hájil.
15: Paní poslankyně, Andrej Babiš kdysi měl za heslo řídit stát jako firmu, tak je smyslem této normy nového zákona o státních zaměstnancích přiblížit fungování státu firemnímu prostředí?
13: Já si to nemyslím. Racionalizace a moderní právní úprava neznamená řídit stát jako firmu. Znamená to pouze to, že chceme jít kupředu a nechceme jí chodit zpátky. Předchozí právní úprava obsahovala, myslím, 207 paragrafů, nyní 89, je přehlednější pro všechny. Umožňuje větší propustnost mezi státní sférou a soukromými zaměstnavateli. Myslíte si, že mladý člověk, který chce pracovat pro stát, bude čekat 3 měsíce na výsledky výběrového řízení? Chce vědět dřív, jestli ano nebo ne. Samozřejmě pokud bude chtít odejít od státu, chce jít do soukromé firmy a opačně bude mít podobné podmínky, bude znát ten trh, bude vědět, co jako zaměstnanec musí či nemusí. Já opravdu v tom nevidím problém a upřímně, já to hájím jako úředník obce. Já opravdu si nemyslím, že tady je nutnost mít speciální, tak extrémně služební zákon, že stačí ten zákon o státních zaměstnancích. Co se týče služebního poměru, uniformy, vojáci, hasiči, policisté, to je bez diskuze. Tam je potřeba trošku jiná vlastně strategie a jiné věci.
15: Těch se týká jiná legislativa?
13: Ano, ale tam je to v pořádku, ale prosím vás, tady jsme u státu. Stát má sloužit lidem. A já bych chtěla jenom říct, že já znám zase jiné úředníky, kteří jsou na rovinu dlouho. Před námi tam byli dlouho, po nás tam budou, jsou tak dobří, že je jakákoliv politická reprezentace nechává dělat svoji práci, protože jsou odborníci. Ale pokud je tam někdo dosazen jenom jako politik, no tak je jasné, že obvykle potom s příští vládou skončí. Ale je tam většina lidí na ministerstvech, jsou odborníci. Tak jako na těch jiných správních úřadech. Já si prostě nemyslím, že dojde k tomu, před čím všichni varujou. Já si myslím, že se dělá z komára velbloud. Opravdu.
15: Pane poslanče, tak nejsou ty vaše obavy přehnané a tím se vlastně vracíme k té první otázce, kterou vám jsem pokládal. Nedopadne to přece jenom tak, že na jednotlivých úřadech, na ministerstvech ti kvalitní odborníci zůstanou?
14: Tak já jsem tady uvedl několik konkrétních příkladů, které jsou veřejně dohledatelné, které ukazují, jak byli ti profesionální úředníci, opravdu dobří manažeři, odejti proto, protože nešli po vůli panu premiérovi. Když se podíváme za poslední 3/4 rok, tak celá řada desítky opravdu velmi špičkových expertů, kteří neměli žádnou politickou spojitost, z těch ministerstev byli odejti, třeba protože poukazovali, já nevím, řeknu příklad na MPSV, na velmi zvláštní příchod paní Semancové, která tam byla ve střetu zájmu a měla dělat národní plán obnovy, tak ti lidi prostě byli odejiti, byli vyštípáni z těch rezortů na základě nějakého politického zadání. Ale já řeknu ještě jednu věc. Ten zákon třeba vůbec neimplementuje moderní prvky v personalistice. Například tam není ani zmínka, například o talent managementu. Dobrá firma, korporátní firmy, nadnárodní, mají špičkově propracovaný talent management. O tom se ti, kteří navrhovali tento zákon, tam nezmínili. Prostě vůbec tam nebyly zahrnuty připomínky, podněty vrchních ředitelů nebo těch, kteří dělají na ministerstvech personalistiku. Když se budete bavit s experty na problematiku HR managementu, tak vám řeknou, že vlastně toto je zákon z 20. století. To není to, co by mělo jít příkladem to, jak má fungovat opravdu špičková práce s lidmi, rozvíjení talentů, příprava těch lidí, práce s mladými lidmi, to tam vůbec není. Tím tak se vůbec ti předkladatelé nezabývali.
15: Paní poslankyně, tak není tady toto, na co teď poukázal váš kolega, v rozporu s tím, co vy si veřejně od toho vašeho zákona slibujete, že přiláká nové talenty do státní správy?
13: Já především chci poděkovat kolegovi, že navrhuji, abychom stát řídili jako firmu, za tomu moc děkuji. Ale nicméně přece jenom je to stát, doporučoval jste tak, jak je to v korporátu. Takže já jsem si to takto přeložila.
15: Nepoužil tato slova, prosím, dokončete myšlenku.
13: Nepoužil sice tato slova, ale vyznělo to tak. Prosím
15: vás. Podle vás tedy on s tím nesouhlasí, ale prosím, dokončete myšlenku.
13: Zkusím, pokud mě necháte, ale prosím vás, tady jsme přece jenom ve státní službě a tady máme širokou základnu na různých dalších úřadech, na obcích, krajích, podobně. Tady máme mnoho lidí, pro které je čest a možnost pracovat na vyšších správních úřadech velkou příležitostí. Tam jsou lidé, kteří znají správní řád, znají již fungování a to je možnost čerpat odtud opravdu tyto talenty, které se už osvědčily jinde. Tady máme velkou databázi lidí, kteří jsou ochotní a rádi pracují pro stát.
15: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jedna z předkladatelek nového zákona o státních zaměstnancích, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a bývalý vicepremiér, lidovecký poslanec Marian Jurečka.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Dámo a pane, zaměřme se teď prosím na několik konkrétních, jasně srozumitelných věcí, které se s tou novou legislativou mění. Tak například ruší se funkce nejvyššího státního tajemníka, který doposavat v tom stávajícím systému podle služebního zákona fungoval jako jedna z těch hlavních pojistek proti politickému ovlivňování. Proč ho rušíte, paní poslankyně?
13: Prosím vás, máme 150 správních úřadů, mnoho ministerstev. Já se domnívám, že ta funkce svým způsobem i zbytečná. Proč tato funkce byla, mi ve své podstatě není zřejmé. Bude stále státní tajemník.
15: Nefungoval jako pojistka proti ovlivňování.
13: Já se domnívám, že to pojistka žádná nebyla.
15: Pane poslanče, skutečně se tato funkce nejvyššího státního tajemníka osvědčila?
14: No, bohužel musím říct, že jako pojistka úplně nefungoval, protože vlastně se pokaždé ukázalo, když nastoupila vláda Andreje Babiše v roce 2017 i v roce 2025, tak přesto ten tajemník se nakonec podepsal pod všechny i ty nelogické změny, které prostě vedly k tomu vyházet nepohodné lidi, které měl na blacklistu Andrej Babiš. V tomhle ohledu to bylo i pro mě zklamání.
15: Čili ale vás nějak nemrzí, že nejvyšší státní tajemník skončí?
14: No počkejte, to je ta druhá věc, kterou chci zmínit, kde si myslím, že jeho role měla smysl, že vždycky, když jsme na tom ministerstvu vlastně chtěli udělat nějaký krok z hlediska systemizace, nebo když jsme řešili nějaký i spor s nějakým zaměstnancem, který šel potom do správního a následně třeba i soudního řízení, tak to vlastně bylo vždycky konzultováno s tím tvarem toho nejvyššího státního tajemníka a vlastně i s jeho zázemím personálně právně na ministerstvu vnitra. A musím říct, že to byl docela dobrý support. Jo? To si myslím, že
15: takže
14: jako
15: takže na jedné straně vy říkáte, že nejvyšší státní tajemník zase takovou pojistkou proti politickému ovlivňování nebyl, přesto si myslíte, že ta jeho funkce měla smysl. Nejsem si teď úplně jistý, jestli tomu rozumím.
14: Měla smysl v tom, že profesionalizovala na těch jednotlivých úřadech to rozhodování, které případně potom končilo u soudních nebo u, jako soudní spor u soudů, tak aby byla, řekněme, ta právní argumentace zpracovaná co nejlépe a aby se předešlo tomu, že to dané ministerstvo potažmo stát prohraje.
15: Paní poslankyně.
14: Ale v tom, že ti státní tajemníci nebyli dostatečné osobnosti, aby třeba řekli veřejně v tom roce 2000, například 17-18, že Andrej Babiš přišel poprvé jako premiér, řekl, potom se nepodepíšu, tak to pro mě bylo zklamání, ale to není zklamání toho úřadu, to je zklamání té osoby, rozumím, která ten úřad zastávala.
15: Takže je to o lidech, říkáte, paní poslankyně, nebude tedy přece jenom nejvyšší státní tajemník chybět?
13: Opravdu nebude. Právní posouzení mohou dělat právníci, nepotřebují na to speciálně nejvyššího státního tajemníka a na ministerstvech jsou fakt lidé, kteří umí dobře dělat svoji práci. A právě v různých správních řízeních a v tom rozhodování podle zákonu, já si myslím, že tam jsou opravdu lidé, kteří skvěle pracují, jsou dobří a vůbec se jich nedotkne ta změna, kterou jsme nachystali.
15: Pojďme dál. Proč oslabujete roli služební komise, tedy orgánu, který opět podle toho stávajícího systému měl fungovat jako pojistka proti politickému ovlivňování úředníků?
13: Ona teď bude mít doporučující vlastně hlas. Ale
15: dřív
13: aby měla
15: vlastně
13: rozhodující,
15: hlas,
13: ale
15: řekněme zavazující nebo
13: přesto přece jenom lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s ostatními, lépe dokáží vyhodnotit některé věci. A samozřejmě, pokud se někdo bude bránit, což samozřejmě každý má právo podle našich zákonů u soudu, tak předpokládám, že soudy by se tímto zabývaly, kdyby náhodou někdo rozhodl jinak, než doporučila komise. Takže byť je to pouze doporučující či nedoporučující stanovisko, bude mít podle mě velkou váhu.
15: Bude mít jenom poradní roli, což tedy znamená, ano, že nadřízený úředníka se může tím jejím doporučením řídit, ale taky nemusí. To je tedy ta změna, ano, dřív se tím řídit musel. A nejsem si jistý, jestli jste odpověděl na otázku, proč to takto upravujete.
13: Protože přece jenom ta komise nemusí znát všechny detaily, byť jí to předloženo. Ta situace na pracovištích, každý to zná ze svého okolí, nebývá tak jednoduchá a domnívám se, že přímý nadřízený i případně další stupně řízení lépe vědí, jak to vlastně je a v čem je problém.
15: Pane Jurečko, pane poslanče, nepotvrdil byste toto ze svojí zkušenosti opakovaného ministra?
14: No, já musím říct, že to, co ta vládní koalice dělá, nebo ti poslanci, kteří tady dělají ten fíkový list, tak vlastně oni neruší byrokracii, oni nic nezjednoduší, ale ruší člověku, kterého chce ministr vyhodit nezávislou pojistku. To znamená, oni tím, že studovali poradní hlas, tak to vlastně mohli de facto zrušit. Ta komise tam zbytečná teďka. Jo, teď si ten ministr může už úplně v pohodě dělat, co chce. Žádná vnitřní pojistka toho úřadu neexistuje.
15: Ale pořád se bude moct vyjádřit, dát nějaké doporučení.
14: Pak tomu občanovi říkáme vlastně jediná pojistka, která tady je, už jenom jedině ten soud a ne každý chce jít zrovna k soudu. To znamená, z pohledu ochrany, profesionalizace toho úředníka a toho vnitřního úřadu je to prostě něco, co vlastně znamená už jenom opravdu Potěmkinovou vesnici. To už to mohli zrušit úplně teda. Jo, teď si jenom na něco hrají, když říkají, bude tady nějaký poradní hlas, tak k čemu to je vlastně, jo. Což jako dopředu vlastně předjímají to, že to klíčové rozhodnutí si stejně udá ten ministr sám a vůbec to nemusí brát potaz, nemusí na to vypořádat žádné připomínky, není tam žádné druhé kolo, nic takového. Hotovo. Jo? Takže v tomhle ohledu já říkám prostě.
15: Prosím stručně už jenom, protože jdeme do finále, ať může vaše kolegyně zareagovat. Tak děkuju za tu stručnost, paní poslankyně. Když vám tady váš kolega namítal, že už jste tady tu služební komisi rovnou mohli zrušit, když ji takto oslabujete, stojí za připomenutí, že to vy jste původně zamýšleli, zrušit ji úplně.
13: Ano, my jsme ji zamýšleli zrušit, nicméně na základě připomínek z Evropské unie jsme zvážili, že to tam přece jenom dáme trošku v jiné věci, ale pořád tady jsme u toho, že pro mě zákoník práce, jestli si někdo myslí, že zákoník práce je špatná věc, když se podle něho postupuje, promiňte, není to špatně. Je to dobré, že všichni mají vše stejně.
15: Nebude služební komise Potěmkinovou vesnicí, prosím, jednou je to?
13: Ne, nebude.
15: Tolik poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová diskutovala dnes s poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dámo a pane, díky oběma, že jste si udělali čas.
14: Děkuji za pozvání, pěkný den přeji.
13: Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
15: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
9: Je 10 hodin.
10: Český rozhlas Plus.
9: Ministři jednají o možných škrtech v rozpočtu na příští rok a zmenší se třeba podpora obcí. Ve volbách v německém Sasku-Anhaltsku zvítězila pravicová AfD. Letošní extrémně horké počasí způsobilo lesníkům milionové škody na výsadbě stromků. Hezké dopoledne u pondělních zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Koaliční politici na úřadu vlády pokračují v jednáních o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD požadují škrty. Nesouhlasí totiž s navrhovaným schodkem 389 miliard korun. Na jednání s motoristy už ráno dorazili ministři zdravotnictví nebo školství a o úsporách dnes bude vyjednávat i ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Podle ní se v příštím roce zmenší třeba podpora obcí.
16: Podpora v příštím roce nebude poskytována malým obcím do 3000 obyvatel ani 10 000 obyvatel, ze kterých se financovaly například obnova místních komunikací nebo veřejných budov. Abychom necukrovali celou zemi vším, ale abychom si vybrali priority, které budeme podporovat.
9: O rozpočtu bude po 11. hodině jednat vláda a večer pak i koaliční rada. Kabinet musí návrh schválit do konce září a pak ho předložit sněmovně. Ve volbách v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko zvítězila se velkým náskokem strana Alternativa pro Německo. Získala téměř 44% hlasů. Ukázaly to úplné výsledky nedělního hlasování. Pravicová strana tak obsadí 39 z 83 křesel. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit AfD sestavit vládu. AfD více než dvojnásobně porazila křesťanské demokraty, kteří spolkové zemi vládli téměř nepřetržitě od roku 1990.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Před sídlo Evropské komise v Bruselu míří demonstranti v kamionech. Za půl hodiny tam začíná akce, kterou pořádají zástupci evropských oceláren. Požadují okamžité změny pravidel a rovné podmínky pro importovanou ocel. Vadí jim, že dovážené produkty z oceli nemusí dodržovat přísná unijní pravidla, například o ochraně klimatu. Podle zástupců evropských oceláren hrozí omezení jejich konkurenceschopnosti nebo rušení pracovních míst kvůli přesunu výroby mimo unii. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Červenec byl prvním měsícem letošního roku, kdy byla bilance zahraničního obchodu ve schodku. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Myšrigy, jedné z nejvyšších hor severního Kavkazu, a zasáhla skupinu zhruba 30 horolezců. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly, nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech stovek milionů korun.
17: Normálně byly ty stromky živý, narašený, ale při 40 stupňových teplotách a žáru to nemohli vydržet.
18: Lesy města Písku tak podle jednatele této společnosti Václava Zámečníka přišly o 50% letos vysázených stromků, hlavně o duby a buky. Stejné problémy řeší i lesníci v jiných krajích, říká předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů Jiří Svoboda.
19: Východní Čechy, východní část Vysočiny a celá jihovýchodní Morava, ztráty budou nepochybně v řádech několika stovek milionů korun.
18: Lesníci začnou s obnovou výsadby na konci října. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
9: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům reggae a ska. Hledám zase
20: ten nejkou. Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
21: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancuje brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání. Ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
20: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Český rozhlas.
9: Na řadě je doprava na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Slavkov. Zůstává silný provoz, v nesouvislé koloně se jede z 210. kilometru. Zpoždění 10 až 15 minut, do zúžení v Brně kamiony postojí déle. Na pražském okruhu směrem na letiště popojíždějí hlavně kamiony už za dálnicí D1. Je to kvůli regulaci provozu. Navíc u nájezdu z Barandova řeší nehodu, tam je blokovaný připojovací pruh. Kvůli tomu se ucpává ulice k Barandovu od akvaparku. Na východní části okruhu směrem na Lanový most zůstává kolona od D11 k Průmyslové na čtvrt hodiny a v Praze na Jiráskově mostě směrem do centra je nehoda, blokuje pravý pruh, krátkou kolonu čekejte až za místem nehody. Dobře, dojeďte. Dnes je skoro jasno až polojasno, postupně bude od západu oblačno, přechodně až zataženo, ojediněle se slabým deštěm a teploty 23 až 27 stupňů, na severu bude kolem 20, na horách kolem 16. To byly zprávy, teď už nás čeká Vinohradská 12.
22: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
23: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky.
24: V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, vydávala se ale za někoho jiného.
25: Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži.
26: V místnosti se přitom nacházely makety zbraní.
27: Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
28: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? A co na to sám vicepremiér? Probírám s Lukášem Valáškem ze serveru Seznam zprávy.cz.
29: Milí diváci, vážení předplatitelé, vítám vás u prvního dílu série Paupner se ptá.
28: Dnes je pondělí 7. září.
30: Musím teda říct, že takový rozhovor jsem ještě nikdy nedělal.
28: Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil po nějaké době k nám do studia Vinohradské 12.
31: Já díky za pozvání.
30: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je mi nějaký podezřelý.
28: Věříte Petru Macinkovi, šéfovi české diplomacie, že okamžitě při vstupu do studia k převlečeným aktivistům poznal, že někomu sedl na lep, že to je bouda?
30: Zvědav, protože já jsem pro každou špatnost, jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci nebo něco takového, a rozhodl jsem se to dohrát do konce.
31: Tak pokud vycházíme z té komunikace, kterou potom ti youtuberi zveřejnili s panem ministrem, ve které on ještě týden poté, co celý ten rozhovor proběhl, tak s tím falešným Pauknerem se snažil komunikovat a vyzvídat, kdy vydá nějakou informaci o ODS, o opoziční straně, a přistupoval k němu jako k tomu reálnému Pauknerovi. tak tomu asi úplně věřit nelze, tedy pokud pan ministr neměl nějakou sofistikovanou strategii, kterou ale dodnes při té své obhajobě publiku neobnažil, takže spíš si myslím, že je pravda to, co tvrdí samotní youtubeři, že ještě dlouho poté, co ten rozhovor vznikl, pan ministr nic netušil.
0: Youtubeři navíc zveřejnili teda, vy už jste to sám zmínil, tu komunikaci e-mailovou, ale i tu přes šifrovanou aplikaci Signál. Z ní vyplývá, že skutečně dopředu si myslel, že jde na rozhovor k anonymnímu publicistovi Pauknerovi. Proč pro něj bylo důležité k někomu takovému jít?
31: Ta tvorba tady tohoto anonymního profilu, který vystupuje jako Thomas Paukner, dlouhodobě konvenuje vládním politikům. Paukner se snaží nějakým způsobem, tak jak on říká, investigativně odhalovat pochybení opozice. V realitě je to spíš vytrhávání nějakých informací z kontextu, skládání do nějakých konspirativních rámců a vládní politici to velmi rádi sdílejí z té komunikace, kterou jsme se mohli dočíst mezi falešným Pauknerem a ministrem Macinkou, je patrné, že pro něj by asi bylo komfortní, kdyby třeba s Pauknerem navázal nějakou blížší spolupráci a věděl třeba, co Paukner chystá, protože by to samozřejmě při tom politickém zápolení mohlo patřičně využít proti opozici. A je tam ale samozřejmě i druhý vzorec, který u těch vládních politiků vidíme opakovaně, a to je prostě to, že rádi využívají řekněme alternativní média k tomu, aby mohli bez nějakých opozičních hlasů a kritických otázek prezentovat to, co chtějí. A Paukner už dneska má relativně zajímavé, relativně velké publikum, které asi pan ministr si vyhodnotil, že zasahuje tu cílovou skupinu, kterou on zasáhnout chce.
0: Navíc on v tom rozhovoru říkal s falešným Pauknerem, že se mu líbí, že Paukner dráždí lidi, kterých on, ministr Macinka, si méně váží, takže to je možná další rozměr do té debaty. Nicméně vy jste mluvil o tom, že zasazuje Paukner určité věci do konspirativních rámců. Na druhou stranu on upozorňuje skutečně na zajímavé věci, leckdy údajně předražené IT zakázky v Praze na nákup nových datacenter nebo kauza nedodaných dronů pro armádu, což je teda případ, který letos v létě policie pak nakonec odložila. Lže potom Paukner?
31: Já myslím, že celý ten modus operandi je poměrně chytrý, promyšlený, efektivní. On často v těch svých konstrukcích uvádí odkazy na nějaké veřejné zdroje. Je, vlastně argumentuje tím, že přece každý si to může dohledat, jenom teda novináři investigativní to z nějakých důvodů nedělají, vlastně naznačuje, že jsme součástí jako spiknutí a že on je tedy ten jediný hlas, který to odhaluje. Reálně, když člověk mnohé z těch jeho kauz blíže zkoumá, tak zjistí, že on sice tam uvádí odkazy na nějaké třeba dokumenty, obchodní rejstřík a tak dále, ale doplňuje to mnohdy určitou omáčkou svých vlastních interpretací a spekulací.
0: Takže to je často cherry picking, že si vybírá prostě podezřelé věci, ale nedodává kontext.
31: Nebo dodává spíš kontext takový, jaký se mu hodí, který už pak ale nedokládá to, co dělá. Tím asi nejklasičtějším příkladem je situace, kdy on přišel s tím, že obnažuje situaci, kdy Dárek pro Putina, iniciativa, která sbírá peníze na podporu ukrajinským obráncům proti ruské agresi, nějakým způsobem vybrala peníze na vrtulník a že ten vrtulník tedy podle toho, co on zjistil, pravděpodobně nebo dost pravděpodobně, jak on to prezentoval, vlastně nikdy nebyl dodán, což vyústilo v trestní oznámení ze strany Dárku pro Putina. Ta poslední informace, která je, že přímo ukrajinská rozvědka, které ten vrtulník směřoval, jasně potvrdila, že ho obdržela. Jo, a on prostě vycházel z řady nějakých informací, skládal za sebe odkazy na různé zdroje, ale ten výstup prostě nebyl pravdivý.
0: Deník N postupně odkryl, že by za anonymním projektem Thomas Paukner měl být bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín. Ten se proti tomu, co se teď děje, neozval? Kdo to má být?
31: To jméno Davida Melína je určitě jedno z těch, které je možné dostupovat k těm profilům, které fungují a fungovaly. Je to osoba, která minimálně v minulosti se kolem nich pohybovala. Dnes některé ty účty tak jsou spojeny s agenturou Salt and Pepper. A v podstatě, tak jak se to jeví, a myslím si, že je to důležitý kontext pro kohokoliv, kdo by ten profil Pauknera chtěl sledovat a čerpat z něj informace, že to ani tak není investigativní novinářský projekt, jako řekněme nějaká PR-ová nebo marketingová operace, která slouží zájmům konkrétní skupiny, nevíme, kdo ji financuje, za jakým účelem, jaké sleduje cíle, takže z mého pohledu je dobré tam opravdu jako být velmi obezřetný při nějakém jako využívání těch textů, které Paukner publikuje.
0: Jakou jistotu máte, že Paukner nejsou ti aktivisti, kteří teď tvrdí, že se za něj jenom převlékli? Když je to anonymní publicista, my nevíme, kdo to přesně je.
31: Tak to by samozřejmě bylo napálení ministra Macingy na druhou, ale tak, jak zatím ty stopy vedou, nebo ty drobečky, tak se nezdá, že by to měli až takhle sofistikovaně promyšlené, nehledě na to, že zrovna tahle skupina.
0: Ona si říká detektivní parta.
31: Přesně tak, a dřív si říkala Mike je pán.
0: Oganesianův gang.
31: A fungovali pod spoustu dalších brandů v průběhu let, já už je nějakou dobu sleduju a nikdy úplně nepočínali si takto sofistikovaně, úplně si nemyslím, že zrovna oni by byli schopni, řekněme, takto řemeslně přesvědčivě vyplodit texty, které produkuje Paukner.
0: Jak dokázali ti to aktivisté Macinku přesvědčit, že jsou tedy falešní Paukner, když budeme následovat tuhle tezi?
31: To je, myslím, na té věci asi nejvíc varující a pro mě je to nejzásadnější věc, kterou já jsem si z celé tady této pro značnou část publika možná žertovné kauzy odnesl, protože jim v podstatě stačilo poslat e-mail z domény pauknermedia.cz na účet

0: jaksi původce té zprávy neuvěřil. Jo? A to je pro mě vlastně velmi varující, protože v době, kdy jsme tady v Česku a vůbec v Evropě cílem opakovaných hybridních útoků ze strany Ruska, ale také Číny. A Petr Macinka bezesporu bude patřit mezi primární cíle tady těchto snah. Můžeme připomnout, že ministerstvo zahraničí, které nyní vede, bylo opakovaně cílem hackerských útoků, které už jsou dneska připsány Rusku i Číně. A přesto vlastně ministr Macinka sám nemá ani minimální bezpečnostní povědomí o tom, aby když už sám není bezpečnostní expert, za což ho nelze vinit. Ale aby, když mu přijde takovýto e-mail od někoho, koho nezná, ještě je to jako člověk, který se prohlašuje za někoho, kdo opět není úplně jasně čitelný, tak aby prostě oslovil bezpečnostní aparát ministerstva, minimálně si nechal věřit, že skutečně si dopisuje s někým, koho je možné spojit s tím reálným profilem Paukner.
1: Z pohledu bezpečnosti státu, že ho někdo zabije, je skoro jedno.
2: Nakonec tedy Macinka dorazil za aktivisty v přestrojení za Pauknera. Vojtěch Pšenák tam seděl v kukle, ve studiu umístili například makety zbraní.
1: Ale představ si, že tam někdo na něj namíří pistoli, že by to byl někdo jiný než my, zamkne dveře, namířený pistoli a řekne, tak Petře, volej.
2: To znamená, tak jak vy o tom mluvíte, i s ohledem třeba na to Rusko, na ty hybridní útoky, tak to považujete za vysoce rizikové, že Petr Macinka jako vicepremiér České republiky, jako šéf české diplomacie, jako člen bezpečnostní rady státu, jako muž, ke kterému se dostávají tajné informace a komunikuje se zahraničními partnery Česka, dorazí do studia s jedním mužem své ochranky a že tam provede rozhovor s mužem, který se ještě vydává teda za někoho jiného.
0: Tak když jsem o tom mluvil s některými lidmi z bezpečnostní komunity, tak oni opravdu všichni svorně kroutili hlavou, protože je to vlastně katastrofální selhání celého toho systému, který má ministra, který je zároveň člen bezpečnostní rady vlády, vicepremiér, chránit před útoky. A opět nešlo o žádný sofistikovaný plán, který by byl založen na nějakém komplikovaném krytí. Oni opravdu šli a řekl bych, že zcela vědomě tou nejjednodušší, nejprostší, nejsnáze odhalitelnou cestou, a přesto se jim povedlo ministra české vlády dostat přesně na to místo, kde potřebovali v podstatě s nulovou ochranou. To je samo o sobě velmi šokující, hlavně optikou toho, že samozřejmě ministr české vlády v tom dnešním bezpečnostním světě, jak už jsem říkal, může čelit daleko sofistikovanějším útokům, ať už virtuálním nebo i reálným. A tady ho napálila partička youtuberů, když například ten, který si říká Mike Pan, byl opakovaně stíhan policií za věci, které prostě přepískl a které nebyly úplně dobře udělané, ale tady se mu to prostě povedlo.
2: Petr Macinka nicméně říká, a není na tom kus pravdy, že maximálně ohrozil prostě sám sebe.
3: Tak jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe, ale vidíte, že...
2: Že jestli někdo za to může, tak on, že to prý není jako když generálu Pavlovi ukradli, je to asi 20 let zpátky, notebook, který patřil vojenské rozvědce, nebo jako prý když Číňané údajně četli Lipavského e-maily, to znamená bývalého ministra zahraničních věcí, špionáž tehdy odhalili tajné služby, loni se o tom psalo.
3: 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je...
2: V České televizi dokonce Petr Macinka ukázal jakýsi dálkový ovladač, nějaké tlačítko na ochranku, které kdyby prý zmáčkl, tak by to spustilo velké manévry.
3: Mám vám ukázat, co udělá to tlačítko, a to jsem prozradil pouze jeden nástroj, který...
2: Tak není to dostatečná pojistka?
0: Já to chápu jako určitý festival výmluv a bagatelizací, které dneska ministr Macinka se snaží využít k tomu, aby umenšil to své selhání. Říkám, není to ani tak můj názor jako lidí, kteří prostě v té bezpečnostní komunitě jsou zodpovědní za bezpečnost členů vlády. Platí to, že samozřejmě ministr nikdy není jenom sám za sebe, ve chvíli, kdy se stane ministrem, je nositelem pravomocí, je nositelem utajovaných informací, je to člověk, který samozřejmě pak, když se ocitne v místnosti s mužem se zbraní, tak nebo v tomto případě naštěstí s maketou zbraně, tak samozřejmě ho ten muž může přimět k celé řadě různých věcí. A zároveň jako znovu, jo, je to jenom nějaký scénář, nějaký, berme to jako určitý test, kterým Petr Macinka neprošel, kdy ho byl schopen obalamutit prostě jeden e-mail, který byl poslaný z domény, která byla snadno dohledatelná, že nepatří tomu, za koho se ten člověk vydává. a ptejme se na to, protože to je velmi oblíbená strategie, jo, kdy prostě toho člověka, vysoce postaveného politika, je možné namotat na to, že ho osloví někdo, s kým ho chce hovořit, považuje za důležité s ním komunikovat a je to člověk pod falešnou identitou, může to být prostě zahraniční zpravodajec, spojený s

0: nějakou cizí mocností nepřátelskou v České republice. Takže ono to nemuselo být o tom, že by polákal někam na nějaký rozhovor, mohlo to být taky o tom, že prostě by ho přiměl k tomu, aby si do počítače nebo mobilního telefonu nainstaloval nějaký software. Jo, já sám jsem nedávno čelil takovému relativně sofistikovanému pokusu mi nakazit počítač právě cílenou zprávou, která mě zvala na nějakou přednášku a ti lidé chtěli se mnou spojit za pomocí nějakého videosoftwaru, který se nedařilo používat za pomocí prohlížeče, takže se mě snažili dotlačit sérii asi 20 e-mailů k tomu, abych si nainstaloval nějakou aplikaci. Ajťáci potom odhalili, že by mě ovládla celý počítač a zjistila, na čem pracuji, jo? Získala informace z toho počítače. To jsou všechno rizika, kterým samozřejmě ještě možná ve zvýšené podobě než investigativní novinář čelí ministr české vlády. A tady se prostě ukázalo, že on ani v takhle úplně jako nejprostším testu neprošel. A co je, jak už jsem říkal, mnohem horší je, že to ministerstvo evidentně nemá nastavený systém, se kterým by ten ministr kooperoval a který by ho byl schopen před tady těmito věcmi ochránit.
1: Vy považujete i za problém to, jak jsme se bavili o té e-mailové konverzaci, že pak přešel Petr Macinka do té signálové, do té šifrované komunikace, kde teda podle těch zveřejněných screenshotů sdělil aktivistům, že je chráněná osoba, ale že to nebude nahlašovat.
2: Neudělám to samozřejmě tak, že bych to nahlásil, to byste tam měli manévry, ale jeden člověk tam asi se mnou bude muset být. Obecně jsou ti kluci úplně v pohodě, jen to někteří berou víc vážně a někteří si dají říct, že na tohle ať se úplně vyserou.
0: Aplikace Signál je samozřejmě bezpečný způsob komunikace, takže to, že ji ministr používá optikou toho, že Česko nemá žádnou svoji oficiální komunikační aplikaci tohoto typu, na tom není nic špatného. Nicméně u ministra Macinky se je potřeba na to dívat z té strany, že on vlastně tu komunikaci odklonil na Signál ne proto, že by chtěl s někým zabezpečeně komunikovat, zajistit toho, aby to nebylo vyzrazeno nějaké problematické straně nebo státnímu aktorovi, ale evidentně to byla snaha odklonit tu komunikaci hlavně proto, aby nebyla dohledatelná v oficiální ministerské komunikaci, která je třeba v nějakých zákonných případech dostupná bezpečnostním složkám. Jo? Jinými slovy, byla to další klička, kterou on vlastně obcházel svoji bezpečnost, která je nastavená z dobrých důvodů, tak jak je nastavená.
1: Na druhou stranu, ale člověk s ním tam nakonec jeden ho přivezl a druhý s ním šel do toho studia. Byl tam pár vteřin podle teda těch dostupných záběrů. Ochranku měl.
0: Ochranku měl, otázka je pak, když by čel nějakému sofistikovanějšímu útoku, jestli ta ochranka by byla schopna zasáhnout. Samozřejmě za normální okolností pak, když ministr míří na nějaké místo, které je třeba i poměrně možné vnímat jako bezproblémové, bezpečné, třeba rozhovorové studio Seznam zpráv, tak to stejně vyvolává jasně nastavené postupy, kdy to místo se kontroluje předtím, než tam ten člověk míří, sledují se únikové východy, kontroluje se to přesně na přítomnost lidí, kteří by mohli být ozbrojení nebo výbušnin.
1: I do vlastně Českého rozhlasu chodí politici s ochrankou,
0: tady
1: takže to vlastně naše studia jsou považovaná za bezpečná.
0: Přesně tak a tady to šlo vlastně jako formalisticky, jo, a je otázka a to si myslím, že teď bude předmětem prověřování.
1: A už je, ne?
0: Policejní složek, je to tak, které vlastně zjistí, kdo pochybil, jo, jestli to bylo tak, že ochranná služba i příslušníci obešli některé potřebné a pevně nastavené postupy, nechali se prostě ministrem ukecat a sami porušili nějaká pravidla, anebo jestli ta vina je jenom na straně ministra Macinky, je potřeba říct, že chráněná osoba, tak jak je to v Česku nastavené, tak prostě nemůže být donucena zodpovědnými policisty k tomu, aby dělala něco, co nechce. Jo? Takže to taky mohlo být tak, že si to vzal na svoje triko ministr Macinka.
1: Tím taky argumentuje, že přece jenom by se ta policejní ochranka měla přizpůsobit požadavkům té chráněné osoby.
0: To jako z pohledu technicistního tak samozřejmě je, ale bavíme se tady o tom, že pak samozřejmě tu plnou zodpovědnost přejímá ministr Macinka, který, jak jsme to tady probrali, je prostě vysoce zájmová osoba různých nebezpečných skupin a který neohrožuje jenom sám sebe, ale i stát, pakliže se chová nezodpovědně. A o tom si myslím, že je celá ta nynější kauza. Jo? Nehledě na to, a to je možná potřeba ještě doříct, že ve chvíli, kdy ministr Macinka na to ministerstvo zahraničí nastoupil, tak začala dělat poměrně zásadní změny v tom aparátu toho ministerstva, které vyústily v zánik některých útvarů, odchody některých lidí nebo přesunutí některých lidí do jiných pozic. A jsou to přesně útvary, které se zaměřují na vlivové působení cizí moci. Takže jsou to lidé, kteří asi by panu ministrovi, kdyby se jich zeptal, vysvětlili, že reagovat na e-mail od člověka, kterého nezná z domény, kterou někdo zaregistroval relativně nedávno, a usuzovat z toho identitu toho člověka, aniž by to konzultoval s některými lidmi v tom daném bezpečnostním aparátu ministerstva, je vysoce rizikové nejenom pro něj, ale i pro to samotné ministerstvo nebo i pro ten daný stát.
3: Ministr zahraničí tady věnoval naprosto nulový čas prověření.
4: Člověk, který disponuje tajnými informacemi o NATO, zahraničními informacemi.
3: Problém se sejít s maskovaným člověkem ve sklepě v místnosti bez oken.
4: Přijde vám to normální?
5: Jako, no, nepřijde, no.
4: Tam v té kukle, tam mohl být kdokoliv a jsme v nějaké bezpečnostní situaci.
5: Jsme v koalici, máme nějakou, je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory.
1: Slyšel jsem celý ten rozhovor, nic zásadního v něm nepadlo, nic tajného Petr Macinka neprozradil. Nebo to není to zásadní?
0: Je evidentní, že i ti youtubeři ten rozhovor pak vnímali spíš jako nějakou nutnou formalitu celého toho svého plánu, než že by z ministra Macinky ještě chtěli vytahovat nějaké citlivé informace.
1: No potom, když vypli kamery nebo na oko a zůstala tam ta skrytá, tak se pokusili vytáhnout nějaké.
0: Tak říkajíc off record, pak on sdělil nějaké věci, které možná můžou být zajímavé pro ilustraci toho, jak přemýšlí, ale opět nešlo o nic skandálního.
1: Pardon, že vám do toho vstoupím, ale ať to posluchači a posluchačky slyší, mluvil o Andreji Babišovi velmi pozitivně, mluvil o jednom ze svých spolupracovníků, panu Šejnovi, o něm jsme už ve Vinohradské 12 natáčeli, o něm se naopak nevyjadřoval úplně nejhezčeji a potom s domnělým Tomasem Pauknerem řešil, jak by se mohlo objevit na jedné z tiskových konferencí Petra Macinky, který kandiduje mimochodem teď v komunálních volbách. Takže ale ve výsledku to není to hlavní.
0: To hlavní je, zase se k tomu vracíme, to jak vůbec k tomu rozhovoru došlo a že tím ministr Macinka prostě prokázal nefunkčnost systému, který ho má chránit. Respektive to, že jestli ten systém funguje, tak on s ním nespolupracuje.
1: Tím strujcům toho rozhovoru něco hrozí?
0: Zatím si nemyslím, že by něco porušili, že by překročili zákon. Myslím si, že teď mají těžkou hlavu spíše policisté z ochranné služby, kteří jsou prověřovaní.
1: Ano, ano. A může to mít ve výsledku, pokud se teda ukáže, že pochybili, třeba i nějaký dopad na to, jaká pravidla existují pro chráněné osoby a pro jejich ochranku?
0: Ta pravidla nebo zaběhlé postupy jsou podle mě dostatečné, akorát je potřeba je dodržovat. Jo? A samozřejmě jsme tady v situaci, kdy politik je prostě ministr, je prostě volený člověk, který si do značné míry to své chování určuje sám. Ti lidé, kteří na těch úřadech mají tu bezpečnost na starosti, mu nemůžou ty věci diktovat, ale já doufám, že to pan ministr vezme jako určité poučení, že prostě není dobré impulzivně odpovídat na e-maily z neznámých domén a sjednávací schůzky s lidmi, o kterých si on myslí, že ví, kdo jsou, ale pak se ukáže, že to tak není.
1: Tak díky, že jsme to mohli probrat.
0: Díky za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. K nám do studia zpravodajského podcastu Českého rozhlasu přišel dneska Lukáš Valášek ze Seznam zpráv. Probírali jsme spolu návštěvu vicepremiéra Petra Macinky na rozhovoru u aktivistů v kukle a brýlích, což je určitě téma k diskuzi už proto, že to prošetřuje ochranná služba policie České republiky a že je to právě Macinka, který určuje, kdo může chodit na jeho tiskovky a klást mu dotazy, tak tady mu je kladli youtubeři v přestrojení. Závěrem mám pozvánku k poslechu jedné nové dokumentární série. Kolegové na Českém rozhlasu Plus dali dohromady rekonstrukci dálkového výslechu, což je teda ten legendární rozhovor mezi novinářem Karlem Hvíždalou a disidentem Václavem Havlem, který probíhal přes železnou oponu. Je to dokusérie o 6 dílech a vychází právě tento týden. Takže pokud vás to zajímá, určitě si to dejte. Naslyšenou zítra.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
8: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
7: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
8: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
7: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
9: Pěkné dopoledne, je 10:30.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Vláda dnes kromě státního rozpočtu probere taky výši minimální mzdy na příští 2 roky. Podle návrhu by se od ledna měl nejnižší možný výdělek zvednout o 2,5 tisíce korun na 24 900. V roce 2028 by pak podle odhadů mohl vzrůst o další 2 tisíce korun. A kabinet, který se sejde už za půl hodiny, dnes probere třeba i návrh, podle kterého má v tuzemsku i v příštích 5 letech pokračovat střídání letního a zimního času. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump. Stavební výrobě v Česku se v červenci dařilo. Její produkce letos meziročně vzrostla o 1,8%, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvýšila se produkce v pozemním stavitelství, naopak pokles byl v inženýrském stavitelství, kam spadá výstavba cest nebo telekomunikačních a energetických sítí. Meziroční růst stavební výroby trvá od listopadu roku 2024. V Mexiku zemřelo při výbuchu ohňostroje nejméně 10 lidí, přes 60 dalších je zraněných, informuje o tom agentura AP. Nekontrolovaný výbuch se stal u kostela ve středním Mexiku. Stovky lidí tam čekali na ohňostroj, který měl být součástí náboženského svátku. Příčinu výbuchu zjišťují mexické úřady. V Česku se během týdne ochladí. Dnes teploty vystoupají až k 27 stupňům, zítra až k tropickým 33. Pak se začne ochlazovat a ve zbytku týdne by měl teploměr podle Českého hydrometeorologického ústavu ukazovat maximálně kolem 20 stupňů. Hlavně ve středu a ve čtvrtek má i pršet. Teploty mírně vzrostou znovu o víkendu, a to až ke 32 stupňům. A Benátský filmový festival uvede v premiéře digitálně zrestaurovanou verzi snímku Valerie a týden divů. Snový příběh natočil režisér Jaromil Jireš v roce 1970. Film vypráví o 13-leté Valerii, která se poprvé setkává s dospíváním a láskou. Novou digitální verzi připravil Národní filmový archiv. Na Plusu teď máme informace pro řidiče na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 po pojíždí kolona za Rohlenku, zdržení 10 minut na silnici 35, stojí dlouhé kolony v obou směrech před Litomyšlí, provoz zpomalila nehoda na průjezdu městem, zpoždění přes půl hodiny v obou směrech. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů, osobními auty projedete už relativně plynule. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most je kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 10 minut. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem, tady se spozdíte 10 minut. A v Lipské na výjezdu z Prahy po D7 je kratší kolona před sjezdem na letiště, zdržíte se krátce. Šťastnou cestu. Dnes bude na jihu i polojasno, převládat má oblačno až zataženo výjimečně se slabým deštěm, večer se od západu bude vyjasňovat a teploty vystoupí na 20 až 24 na jihu a jihovýchodě, ojediněle až na 27 stupňů. Tolik zprávy, teď už je tu Barbora Tachecí a Osobnost Plus.
10: Nevěřte těm, co vás straší s deficitem rozpočtu. Že je deficit vysoký? Je, mně se taky nelíbí. Prohlásil Andrej Babiš na konto schodku, plánovaného vládou v jejímž čele stojí. A jedním dechem dodal, že důchody v roce 28 a 29 budou podstatně vyšší. Na závěr svého pořadu pak ještě skázal, my to dáme znovu do pořádku, mě musíte věřit. Začíná Osobnost Plus dnes s Lenkou Zlámalovou, hlavní analytičkou Czech News Center. Tak ty, řekla jsem to dobře. Lenko, vítejte.
11: Dobrý den, Báro, děkuji za pozvání.
10: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
7: Osobnost Plus.
10: Právě. právě v těchto chvílích, než se dostaneme k těm Babišovým slovům, které jsem řekla v úvodu, tak v těchto chvílích jednají motoristé s Vojtěchem, s ministry Vojtěchem a Plagou. Výstup tedy ještě nemáme. A já se ptám, podle vás, Lenko, mají motoristé jakoukoliv šanci ovlivnit rozpočet?
12: Tak záleží, čemu řekneme ovlivnit. Pokud si myslíte, že zásadně ovlivnit, tak to ani náhodou. Pokud se tam má najít nějakých pár, nebo řekněme nižší desítky miliard, tak si asi něco umím představit, protože Andrej Babiš chápe, že oni sice v té vládě jsou odsouzeni být, ale že si taky musí nějakým způsobem zachovat tvář a nemůžou vypadat jako úplný lůzři, takže něco se tam určitě najde. Není náhodou, že tam u toho sedí Adam Vojtěch, protože jedna z těch věcí, kde ta vláda strašně zvedá peníze, jsou ty úhrady za státní pojištěnce, které odchází do zdravotních pojišťoven. A ty motoristé přesto,
10: ale pardon, na ty nesáhnou, že jo?
12: No, oni to dělají nad rámec té povinné valorizace. Nad rámec toho, co se tam má povinně poslat. A motoristé říkají, ať se na toto sáhne. Zároveň je to vysoká priorita Andreje Babiše. Adam Vojtěch tam ty věci, které Andrej Babiš chce udělat, nosí jak na běžícím páse. On je velmi, velmi jako oddaný nebo lojální, říkáme tomu, jak chceme. A toto je určitě to podstatné. Pak pan Plaga je tam proto, že samozřejmě motoristé zpochybňují ty výdaje na ty asistenty ve školách a tyhle věci. Já si skutečně taky myslím, že to jsou peníze, které by tam asi být nemuseli.
10: Víte, co je mi ale největší záhadou? Já vůbec nerozumím tomu systému práce té vlády. Tady 9 měsíců, jak na běžícím páse se schvalovaly zákony za účasti motoristů a SPD. Ovšem se snad vzájemně informovali. A pak najednou vyjde plán, který zjevně nebo dělají, že neviděli nikdy předtím, a přicházejí s návrhy. Jsem zmatená.
12: No, mě to pobavilo obzvláště po té vládě, kdy to teda bylo na vládě v pondělí a v úterý, po té, co se rozjela kritika snad úplně všech. V zásadě nenajdete ekonoma, včetně těch, kteří by chtěli být hodně s Andrejem Babišem za dobře z různých, řekněme, pragmaticko-kariérních důvodů. Tak kdo by se do toho ostře nepustil, no tak motoristé vylezli poté. Já tyhle otázky dostávám jako ve všech médiích, já tomu taky nerozumím. Já tomu taky jako v zásadě vůbec nerozumím. Oni možná, nebo lépe řečeno, rozumím tomu, neustále se odehrává testování veřejného mínění. To jsou neustále jako vypouštění balonků, co ten volič ještě unese a co unesou finanční trhy. A mezi tím se jako kdyby vlastně pořád pohybujeme. A my média jsme prostě jako prostředníkem, tady tohodle vypouští se spousta blábolů do těch médií, takových jako testovacích věcí, čím je to bizarnější, ta média na tom.
10: Ale média nejsou autory těch blábolů, ne?
12: Ne vůbec, ale některé ty bláboly jako šíří. A těmi bláboly se otestuje, kam se dá jako kdyby jít. Zase včera je tam klasický důchody, jo. Je tam klasicky, v tom rozpočtu upozorňuje Mojmír Hampl, je zhruba o 6 až 7 miliard víc, než by odpovídalo té zákonné valorizaci. Protože Andrej Babiš zároveň říká, no možná důchodcům něco přidáme, ale zatím na tu valorizaci, ale ještě neříká jak. Čili on bude testovat z různých průzkumů, co by ti lidé unesli, protože důchodci jsou jeho klíčová voličská skupina. A jestli se zase udělá nějaké jako jednorázová dávka, nebo se tam přidá na té valorizaci. Ne, uvidíme, jak půjdou úroky z dluhopisu. My jsme neustále svědkem tohodle trusu, aby se ta pozornost jako kdyby odvedla od té podstaty. Podstata je, že ten růst výdajů je dramatický. 6,2% růstu výdajů. Ekonomika vám poroste někde kolem 2%. To znamená, že ty výdaje rostou 3x rychleji, než je růst ekonomiky. To znamená, že ten stát se vám proti té tvorbě bohatství, proti velikosti té ekonomiky dramaticky zvětšuje.
10: Já jsem se chtěla dostat jenom vlastně k typu hry, jakou s náma ti vládní politici hrají. Tak nejdřív tam dá ano Andreje Babiše, všechno slíbí všem a je logické, že ten rozpočet takhle vypadá. A pak to zveřejní a ozve se motoristi a dokonce i SPD, že to je moc velký dluh. Tak se ptám, To vlastně obě ty strany sbírají jenom body za to, co dělají, a celé je to absurdní cirkus.
12: Je jednoznačně tak. Každá ta politická strana, to je podstata politiky, musí dodávat svým voličům to, co jim slíbila. My jsme tady viděli průzkum agentury Median, který nám ukazuje, že voliči motoristů SPD jsou jako velmi nespokojeni s tím schodkem, že ten schodek považuje za snesitelný jen v jednom případě 26 a v druhém případě 27%. U Andreje Babiše je to 53% jeho voličů. Čili vy vidíte, pro koho se tahle politika dělá. A oni zase měli nějaké svoje jiné sliby v tom programu. Například omezení dávek pro ukrajinské uprchlíky, Tomio Okamura. No, motoristé nám tady slibovali vyrovnaný rozpočet, tak tomu je asi v téhle chvíli hodně daleko. Oni prostě musí předvést, že něco dodávají, aby vůbec obhájili smysl své existence a nebyli jen prostě babičovými užitečnými idioty, aby si to jejich voliči o nich nemysleli. To, co my, Báro, totiž sledujeme, je úplně návrat klasické socanské politiky Jiřího, která kulminovala začátek za Vladimíra Špidly, ale kulminace v éře Jiřího Paroubka. Máme tady nějaké klíčové voličské skupiny, kterým prostě dáme z toho přerozdělování co nejvíc. Proto jsou to platy, proto jsou to důchody a proto jsou to zvyšující se výdaje do zdravotnictví, kde je navíc biznisový zájem Andreje Babiše.
10: Já jenom poslední absurditu, kterou...
12: To je celý absurdní, ne? To nekončíme s těma absurditama.
10: Kterou v tuhle chvíli na všech těch výrocích, které propluly médii, jsem chytla. Pan Pikora z motoristů má návrhy, které by mohly znamenat 80 miliard mínus tomu schodku, a Macinka říká, že má návrhy, které povedou k mínus 20 miliardám. Tady už se prostě háže desítkami miliard.
12: No, jasně.
10: Úplně jakoby...
12: Tak když tady máte premiéra, který přednesl, jako má, jeho vláda dává rozpočet, který říká, že jemu samotnému se nelíbí. No tak jako... To pak se nemůžete divit, že tady lítají jako takovéhle věci. Ale zase, aby jsme se o tom dokázali relevantně bavit, tak prostě musíme vidět ta data. Musíme vidět, na čem chce pan Macinka ušetřit 20 miliard a musíme vidět, na čem chce pan Pikora umí ušetřit 80 miliard. Jo. Ne, jako to... Takhle je ve chvíli, kdybyste samozřejmě sáhla na úplně všechny národní dotace, což můžete udělat bez jakékoliv změny zákonu, tak tam najdete víc než 80 miliard.
10: To je váš evergreen.
12: To je můj evergreen. Takže to nejsou jako kdyby jen mandatorní výdaje. To se dá, ale samozřejmě tak to jsou příjemci jako různé zpřízněné podnikatelské struktury a tak dál. A nezapomínejme na jednu věc, že vlastně mnohem větším biznesem než zemědělství je dneska zdravotnictví a že Andrej Babiš si mimo jiné ponechal holding Symbiol, ve kterém kromě jiných věcí je i fond součástí jeho fond Hartenberg, kde jsou jeho zdravotnické investice, které se neustále zvětšují.
10: Ale všimněte si, že to už jako téměř v uvozovkách nikoho nevzrušuje.
12: To je zajímavý, že jo?
10: No.
12: Je to strašně zajímavé, protože když se podíváte, kolik peněz jde přes zdravotnictví, že jen přes tu veřejnou část je to 580 miliard, ta částka se zdvojnásobila od té doby, od roku 2018, jde tam dvakrát tolik peněz. Ty peníze se navíc rozdělují velmi netransparentními úhradovými vyhláškami, které už se neschvalují v poslanecké sněmovně. Čili jako není vůbec jednodušší kanál, jak si nasměrovat peníze do svého biznisu, než jsou to právě přes tyhle zdravotní...
10: Mimochodem, kdo je hlavní lobista u úhradových vyhlášek, u jejich tvorby, protože oni se...
12: No tak je to hlavně věc ministra zdravotnictví, kde se to jako samozřejmě odehrává. Jo, tohle a tam obrovská pravomoc ministra zdravotnictví.
10: A ten vztah Babiš ministr zdravotnictví je zřejmě.
12: Jsme viděli, ano, jako je tam naprostá jako oddanost. Andrej Babiš všude vypráví, že zdravotnictví je priorita a tak dále. Ne, že by zdravotnictví priorita nebyla, ale to, že je tam zjevně mnoho neefektivit, což vám teda popovídá každý lékař z nějaké velké nemocnice, že prostě máme mnohem více lůžek, která prostě musí být obsluhovaná v režimu 24/7, než má velká část jiných evropských zemí a tak dále.
10: Dává vám tahle vláda sebe menší naději, že ten rozpočet dá do pořádku?
12: Ne, ani náhodou.
10: Ani náhodou? Ani,
12: ono to vůbec nedává smysl, Báro, když se nad tím zamyslíte politicky. Jo. To je takový, jak když odkopnete problém do dalších let. Tak příští roce je prezidentská volba, že jo, v tom dalším na začátku roku 2028, jestli se nepletu. Čili tam poběží kampaně prezidentská, kde Andrej Babiš se bude tvářit, že nemá kandidáta, protože ho vlastně nemůže mít, pokud by někdo z těch nestraníků chtěl být zvolený a porazit Petra Pavla, tak nemůže mít otevřenou podporu téhle vládní koalice. Ale bude to fakticky kandidát v nějakém slova smyslu bližší té vládě, protože zase jinak nemá důvod vyhrát proti Petrovi Pavlovi a další rok jsou pak parlamentní volby, tak jako existuje něco, čemu se říká politicko-biznisový cyklus, a kdy na začátku musíte udělat ty nepříjemné věci a na konci pak jako tyjete z těch benefitů, tady se odehrává naprostý opak.
10: Mimochodem, když jste zmínila tu prezidentskou volbu, tak mluví se v politickém zákulisí o jakémkoliv jménu, které by mohlo začít bojovat proti Petru Pavlovi?
12: Já jsem ho neslyšela, to jméno, o kterém bych to považovala za relevantní, vy jo?
10: Ne, proto jsem ptá.
12: Já vůbec ne, ale myslím, že celkem Václav Klaus mívá dobrý politický odhad a on jako v zásadě řekl, že nikdo Petra Pavla v téhle situaci moc nemá šanci porazit. To jméno tady zatím vidět není. Na druhé straně, mějme pokoru. Já si vzpomínám, když se Jiří Paroubek stal premiérem, tak jsme všichni kroutili očima, co to je nějaký náměstek z Prahy. No a pak, kdyby byly ještě další tři týdny, tak porazil v těch volbách 2006 Mirka Topolánka s tou nadupanou jako ODS. Takže nikdy neříkejme nikdy. V politice se dějí zajímavé věci, zlomové události můžou vynést nějaké osobnosti. Já to nevidím. Ještě jedna věc s pokorou. V 2017 jsem říkala nějakého Macrona, to vůbec jako nesledujte. Tam bylo jasné, že míří k vítězství konzervativci François Fiona, tehdy republikáni. Stačili dva obleky, podivné financování dvou obleků a Macron byl prezidentem. Jo. Takže toho času je hodně. Ve světě se může měnit strašně moc věcí. Ta doba je neskutečně turbulentní. Takže mějme pokoru do těch odhadů.
10: Máte pocit, Lenko, že v této neobyčejně turbulentní době, jak říkáte, se česká opozice chová tak, jak odpovídá situaci?
12: Já vlastně nevidím žádné relevantní alternativy, které by předkládala opozice. Já jsem teď nedávno mluvila s Martinem Kupkou, s šéfem ODS, který popisoval, jak to jako všechno připraví a tak dál, ale ten souboj se odehrává teď a tady. Jako to, a ty voliči prostě chtějí nabídku. Já si dlouhodobě myslím, že se úplně špatně tady přemýšlí o politice přes ty průzkumy, že se díváme, co voliči chtějí. Je to úplně opačně, ta politika je nabídková. Ve chvíli, kdyby tady někdo přišel s projektem, který umí stát proti tomu projektu Andreje Babiše, který pro tu část těch jeho voličů je velmi kvalitní, ale pro tu druhou, to jak vždycky říkám Česko A a Česko B, tam prostě žádná nabídka není. Tam není ten nabídka toho modelu prosperující ekonomiky, která by nás v téhle době, která je jako extrémně přelomená, přelomová, kdy se soutěží prostě o velké investice do těch, je technologická revoluce. Ale z toho, já to nevidím.
10: Z toho, co říkáte, tak už nevěříte, že by ODSka se mohla šplhat postupně sama nebo v jakékoliv koalici prostě k těm 20%?
12: 20% nestačí, Báro. Z 20% nebudete vyhrávat. Já v téhle chvíli nevidím projekt, který by lidem dával nabídku na jako prosperující společnost, která by pro ně dokázala být atraktivní a složil ten příběh tak, aby to dalo za sebe víc procent, než to, co je schopné dát to Česko B, reprezentované tou současnou vládní koalici. Nevidím to.
10: No, ale řekněte mi, Martin Kupka byl váš favorit.
12: Ano, no,
10: když se jako vybíral budoucí.
12: Já jsem ale říkala něco jiného, já jsem říkala, že Martin Kupka měl ideální příležitost s prominutím odstavit Petra Fialu po té, co se ukázalo, jak je nedůvěryhodný před těmi volbami. To byl můj tip. Jasně, a on tuhle šanci, lídr buď jste nebo nejste. Ve chvíli, kdy si počkáte, než váš předchůdce prohraje volby při téhle situaci, no tak ten lídr nejste.
10: Jasně, ale na Martinu Kupkovi bylo podle některých politologů vidět, že on není lídr už dávno předtím.
12: Ale nic lepšího tam není a nebylo. Vy to tam vidíte?
13: Ne, já se ptám.
12: Já už mnoho. Přece vždycky děláme volbu v zásadě toho nejlepšího z dosažitelného možného. V ODS tam není v téhle chvíli alternativa. Jasně, že Martin Kupka je antilídr. Petr Macinka taky není žádný lídr. Jako Andrej Babiš je pro své voliče bez pochyby lídr.
13: Jasně, ale
12: bez pochyby Tomio Okamura pro své voliče lídr. Ale prostě oni těm lidem dávají nějakou jako atraktivní nabídku, za kterou ty lidi jdou.
13: V téhle souvislosti, Lenko, když se podíváme na zrušenou koalici Spolu, která dohromady prostě nějaká procenta podstatně vyšší, než teď ty jednotlivé partaje měla. Koalici Spolu vyměnili za jednu partaj, která má 12%, a dvě partaje, které mají pod 5%, takže by se nedostali do sněmovny. Bylo to rozumné?
12: Ano, já myslím, že součástí toho problému, kde je dneska ODS, to je výsledek za to vládnutí pod rádoby vítěznou značkou Spolu. Tam totiž víte, v čem je ten zásadní problém. Andrej Babiš je úspěšný, protože on těm svým voličům dodává. Ta vláda, kterou vedla koalice Spolu, porušila všechny sliby svým voličům a paradoxně šla proti zájmům svých vlastních voličů. Andrej Babiš, a to vidíme na té debatě o rozpočtu, jako se stará o zájmy svých vlastních voličů a jde proti zájmu voličům těch druhých. Koalice Spolu útočila na voliče své vlastní, šla proti ním, šla proti jejich zájmům. Slíbila jim, že nezvýší daně, zvýšila úplně všechno.
13: No, to si počkáme u téhle vlády, taky jako to zastaníme.
12: Tak tam ty sliby ale byly výrazně jako kdyby mírnější. A
13: ne, v programovém prohlášení téhle vlády je.
12: To je pravda, k tomu se dostaneme, ale pokud se zvýší ty daně, o kterých volá Andrej Babiš, tak tomu budou voliči ano tleskat. Protože to se najde ten třídní nepřítel.
13: Takže suma sumárum, vy si myslíte, že v tuhle chvíli je ANO vůdčí politickou silou na tolik let, kolik se nenajde nová partaj?
12: To si nemyslím. Já hrozně nerada dělám takhle dlouhé odhady, protože ta doba se strašně jako mění. V téhle chvíli tam prostě není lídr Česka A, který by dokázal dát dobrou nabídku těm lidem na bezpečí a blahobyt. Prostě není.
13: Mimochodem, že se v této chvíli nevrátí ke svým plánům Miroslav Kalousek, chápete?
12: Jo, já jsem ho teď nedávno potkala. On už nemá tu energii. Když to řeknu takhle, z něho už jako nejde ta energie, on je jako stále vtipným glosátorem na sociálních sítích toho dění a navíc on chtěl, zvažoval tu možnost jít do prezidentské volby, nechal si také udělat i průzkum, zjistil, že jeden z mála, kdo by prohrál s Andrejem Babišem, takže jako to jako Miroslav Kalousek, myslím, že už nic takového jako nepřipraví, ale tam je tady pořád, jedeme hrozné retro, jako vždycky se všichni díváme na ty jako bývalé politiky, jestli by se mohli vrátit, to musí přijít úplně od jiného.
13: No, protože se nemůžeme bavit o nových politicích, které přijít, nevidíme.
12: To musí přijít, ale víte co, to nevymyslí žádná marketingová agentura. Ten člověk musí být prostě chuť a hlad jít do té politiky, prostě říct, já to chci. To je stejně, jak když by vás nikdo nepřiměje, abyste založila startup, vy prostě máte nápad a chcete to a jedete jak pila a jdete za tím. Jo, to jako představa, že se tady budou vytahovat nějací králíci z klobouku. Jako bývají doby, kdy toho lídra nevidíte a třeba když se dívejte na současnou Itálii, že jo, tak se oslavoval, že se tam objevilo něco jako Salvini po dlouhé době. Salvini tak, jak přišel, tak odešel. Pak se s velkým podceňováním objevila Giorgia Meloni a dneska po těch letech je to nejdéle vládnoucí italská premiérka. Tak vlastně nastupovala hrozně nenápadně, ta důvěra v ní nebyla vůbec velká. Naopak od Salviniho byly jako obří očekávání. Teď sledujeme mimořádně pragmatickou vládu sociálně demokratické premiérky Mette Frederiksenové v Dánsku, která dělá věci, za které by se tady ani pravice nepodepsala. Jako přichází, zároveň vidíme extrémní vzduchoprázdno teď třeba před volbama prezidentskými, které budou ve Francii, kde to vypadá, že druhé kolo bude podle té teorie podkovy, že radikálové z obou dvou stran, jasně, kteří si říkají levice a pravice, ale ve skutečnosti jsou to různé barvy národního socialismu, tak vlastně se utkají v druhém kole prezidentské volby, kde nakonec zvítězí 64% Marine Le Penová.
13: Ale nakonec v Německu to nebude, už teď to není jiné.
12: Tam je naštěstí k volbám hodně daleko v Německu.
13: Ale teď vidíte už, jak se komunisti...
12: K tomu se dostaneme asi k Sasku a na Hlacku, ale já si nemyslím, že v té Francii druhé kolo bude takhle vypadat.
13: Teď se ptám, protože jste mi na to nahrála. Který je podle vašeho názoru nejpodceňovanější a nejpřeceňovanější český politik v tuto chvíli?
12: Tak vy jste mě tu otázku řekla dopředu, což jsem na to díčná, protože jsem na tom velmi pečlivě přemýšlela. Jak nejvíc přeceňovaný politik je Filip Turek. Jako zcela bez pochyby. Tady je ta odpověď snadná. A já nevidím toho podceňovaného politika, Báro. Já ho fakt nevidím. Já jsem nad tím přemýšlela od včerejška. Já nevidím podceňovaného politika, kterého bych řekla, tohle je hvězda, kterou my jako média neumíme vytáhnout. Kdybych to věděla, tak už svůj vliv používám na to, že to tlehy otlačím. Já ho nevidím.
13: Řekněte mi jenom, byla byste pro, aby v dané etapě do velkých voleb relativně daleko, aby se Martin Kupka z ODS stáhl a přišel nový šéf?
12: No, vždycky je snadný bořit, ale těžký tvořit. Já ho nevidím. Já v téhle chvíli nevidím nikoho, kdo by byl lepší než ten Kupka. Já tam opravdu, jako kdyby to jméno nevidím.
13: Je, pokud je o to lídrovství, Vít Rakušan lepší než Kupka?
12: To je to též. To je to též, akorát prostě to je pro jinou cílovou skupinu, dají se tam mnohem víc ohrávat, ta cílová skupina je méně náročná, jo. Potenciální voliči STAN jsou mnohem méně nároční, než jsou voliči Spolu. Teda Spolu, vidíte, mi to tam uvízlo,
13: to
12: ODS.
13: Tam.
12: ODS má tu smůlu, že by měla oslovovat ty nejnáročnější voliče, kteří se prostě nespokojí s těma proklamacema Víta Rakušana. Nakonec jsme to viděli, když Petr Fiala jel takovou tu rakošanovskou politiku, takové ty řeči o velkých hodnotách a tak dál. To prostě nestačí a nefunguje. To, co chybí ODS, je ekonomická kompetence. Jako
13: to zmizela.
12: Ta úplně
13: což je
12: zmizela.
13: Pikantní, protože
12: to je ten příběh, bez toho to nejde postavit.
13: Jasně, ale což je pikantní, protože ta ODSka byla jakoby vlastně ekonomická velmoc. Že jo? Klaus ji tak postavil od začátku.
12: To Topolánek ji tak dokázal držet a fakticky dokázal v některých věcech jít nejníž s daněmi a tak dál, vlastně tu ekonomiku liberalizovat ještě mnohem více, než se to udělalo za Klause. A taky teda to nebyl profesí ekonom.
13: Mimochodem, bude nakonec nucena současná vláda hnutí ANO zvedat daně? Protože někdo z nich to naznačuje, Schillerová to naznačuje, jiní to odmítají. Můžou to ukočírovat bez zvýšení daní?
12: Báro, jasná odpověď je, že není nikdy nutnost zvyšovat daně. Nám se zvedl podíl veřejných výdajů na HDP z té předcovidové doby, kdy to bylo kolem 40%. Postupně na 46% a teď máme 44% HDP. Čili jako není nutné zvedat daně. My máme problém na výdajích. Nemáme problém v daních, ale Andrej Babiš nebude ochotný ty výdaje řešit. No, a on už avizoval včera bez větší pozornosti v kombinaci Primy a svého videíčka na Facebooku v zásadě tři cesty, kterými chce jít a tím zároveň ukazuje, kdo je ten třídní nepřítel. To jsou přece ti bohatí, to jsou ti investoři. Takže investiční byty, daň z nemovitostí, o tom už mluvila i Alena Schillerová. Kdo má více bytů, měl by z nich platit speciální daň. Andrej Babiš včera zase v takovém tom jeho blábolení o tom, že mu to zavolal některý ekonom, řekl, že se velmi podivoval tomu, že máme daň z dividend 15% a Německo a Rakousko 25%. No a v neposlední řadě zmínil velmi výrazně, že má problém s vysokými maržemi v rafinériích, což teda je pravda. Ty vysoké marže jsou v těch rafinériích polské firmy PKN Orlen, na kterých jsme závislí. No a tam asi avizoval, co si jako windfall tax, ale byly to ty balónky, takové to vypouštění.
13: Ano, já jsem si napsala jeden z těch jeho výroků na Primě, kde reagoval na dotaz ke zdrojům peněz pro rozpočet.
12: Zdroje tu jsou?
13: Počkejte. A on řekl, otázka je, když tady někdo má 2, 3, 4, 5, 10, 100 bytů. Jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemůžou koupit. A jak to čtete? To je jako...
12: Zvýšení daně z nemovitosti, ona už je úplně stejná slova. On použil nejen na primě, ale v tom videíčku, čili on jede podle úplně jasných komunikačních kartiček a notiček, kde to takhle jako tam nosí a ukazuje, ale na Schillerová to v zásadě už říkala krátce poté, co vládou prošel ten rozpočet. Ono to je nejen o dalších zdrojích, ono to je, ukáže, tohle jsou ty boháči, ty by vám měli vaše platy, důchody a další věci zaplatit. Jo, ono vždycky potřebujete mít nabídku a pak potřebujete mít toho nepřítele, tak Andrej Babiš nám ho tady ukazuje.
13: Takže vzniká taková třídní nenávist za ale podpory jako, vlády.
12: Vzpomenete si ještě, co to znamená, ta zkratka ANO? Aliance nespokojených občanů.
13: Aha, pravda.
12: Tady to máte.
13: Lenka Zvámalová, analytička Czech News Center, byla dnes hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a děkuju moc.
12: Děkuju za pozvání, krásný den.
13: A hezký den taky ode mě. Barbora Techecí vám přeje dobrý poslech další.
9: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče se do Bělehradu sjíždějí tisíce jeho příznivců. Průmyslová výroba v Česku meziročně zpomalila růst. U pondělních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Lídři koalice se večer vrátí k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví nebo na provozu státu.
14: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o procento zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba aut a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
15: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Tisíce Srbů míří do Bělehradu na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Rakev s jeho tělem je vystavená v jednom z tamních kostelů. Po poledním pohřebním obřadu se průvod přesune na Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič uložen. Bývalý velitel armády bosenských Srbů zemřel na konci srpna ve vězení v Hágu. Odpikával si tam doživotní trest za genocidu a válečné zločiny za války v Bosně v 90. letech. Po izraelských vzdušných útocích je na jihu Libanonu nejméně 11 mrtvých, včetně dvou dětí. Uvedla to libanonská státní agentura NNA. Nejméně 5 lidí je zraněných. Izraelská armáda to nekomentovala. Libanon a Izrael na konci června uzavřeli dohodu, která stanovila plán stažení izraelských sil z jižního Libanonu výměnou za odzbrojení militantního hnutí Hizballáh. Ještě pohled na silnice na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Slavkov z kilometru 210 po pojíždí kolona za Rohlenku. Zdržíte se 10 minut. Na silnici 35 stojí dlouhé kolony v obou směrech před Litomyšlí. Provoz zpomalila nehoda na průjezdu městem, zpoždění půl hodiny v obou směrech. Na Pražském okruhu směrem na letiště je silný provoz kamionů. Zpomalují za D1 na 79. kilometru. Osobními auty projedete výrazně rychleji. A ve Strakonické směrem z centra se ve velké Chuchli pohybují silničáři v pravém pruhu a je tam kratší kolona. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude většinou pod mrakem, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami do 24, na jihu ojediněle do 27 stupňů. Tolik zprávy a teď už si dáme bruselské chlebíčky.
16: Gärna nya saker, gärna nya pengar, framförallt bra om man betalar de pengarna. Jag brukar vara ganska artig på möten, men jag förklarar att Sverige är alltså ingen bankomat.
7: Tady jsou bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
17: Švédsko není peněženka, vzkazoval švédský premiér Ulf Kristersson v létě k vyjednávání o dlouhodobém finančním rámci. Už tehdy se ten projev dal brát jako součást předvolební kampaně, ve Švédsku totiž v neděli budou volby a právě tomu se věnují dnešní bruselské chlebíčky.
18: Zdravím vás z Prahy a naším hostem ve studiu Českého rozhlasu je Mats Braun, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Dobrý den.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: Tak když se debatuje o švédských volbách, tak predikce je jednoduchá. Vyhraje sociální demokracie. Pořád to platí těch už víc než 100 let.
19: Jako samozřejmě, to záleží na to, co máme na mysli, nebo co máte na mysli, když říkáte vyhraje. Sociální demokracie je vždycky od zavedeným vlastně všeobecně hlasovací právo největší politická strana ve Švédsku. A to bude i tentokrát. Ale když máme na mysli, že ta strana vyhraje ve smyslu, že dokáže vytvářet budoucí vládu, vypadá i to tentokrát pravdopodobně, ale není to úplně jistý. Ty průzkumy ukazuje, že volby bude relativně těžší a vyrovnaný mezi současnou konzervativní pravicovou vládu a opozice, která teda vede sociální demokracie.
18: Já jsem tak zaregistroval, že teď na ta levice je taková trochu rozhádaná, protože tam je vlastně sociální demokracie, která bude poměrně velká. Teď ten poslední průzkum, kde teda oni ho vnímají jako alarmující špatný 25% zhruba, k tomu je tam ještě levicovější levicová strana, by se dalo i pojmenovat, k tomu je tam strana zelených, to je ten asi hlavní levicový blok. A mně přišlo, že jsou teda trochu rozhádaní, zvlášť tou levicovou stranou.
19: Je to tak a je tam vlastně, jestli čtvrtá strana k tomu a to je strana středu a jak ten název říká, je to strana ve politickém středu, která je spíš liberální strana. Ale ta strana deklarovala, že oni bude podporovat sociální demokracii a kandidátku na premiérky Magdalena Andersson. A to se toho důvodu, že to je strana, která považuje progresivní hodnoty za velice důležitý. Tak vlastně máme tam další aspekt těch voleb. Jedna věc je pravicové vůči levicové ekonomický souboj, docela klasický, ale potom máme také ta alternativní dimenze, spíš progresivní hodnoty, liberální, alternativní na jedné straně a na straně druhé spíš konzervativní, trochu tradiční národovědský. Tak a tam vlastně levicový tábor je víc progresivní a se toho důvodu strana středu se připojí na té straně politického spektra.
18: No mě vlastně už dřív ve volbách překvapilo, jak ta levicová strana bývá taková jako problematická pro sociální demokracii. Mně tak jako na první pohled vždycky přijde, že to je ten jasný partner, možná nejjasnější z těch všech a ono to tak úplně není.
19: Tam musím asi vnímat historii trochu, protože jak jsme začali tady mluvit o tom, že sociálně demokratická strana je ve Švédsku skoro vždycky, nebo je vždycky posledně víc než 100 let největší politická strana. A během studené války, jestli se vrátím do 80. let, bylo to tak, že oni sociální demokracie skoro nikdy neměla vlastní většinu ve parlamentu. Vždycky mělo něco méně než 50%, kolem 40%. A vždycky tam byla ta malá komunistická strana doleva, ale nikdo nechtěl pustit komunistické straně, aby mohl rozhodovat o důležitých věci, co se týká obraně bezpečnost státu a tak dále. Tak ta strana nikdy nebyla pustěna do vlády, ale vždycky podporovala sociální demokracii při hlasování o důvěru a tak dále. Tak vlastně sociální demokracie vytvářela trochu tradice, že vládnou sami, ale jako ve menšové pozici a vždycky ji podporuje komunistická strana ve minulosti, teďka je to levicová strana a furt jestli vlastně se trvá ta situace, že ta levicová strana nikdy nebyla ve vládě. A sociální demokracie to moc nechce, protože tam jsou v rámci té strany lidi, které oni považují za příliš radikální a navíc tuší, že bude trochu problematický, tak oni se snaží, aby furt levicová strana vládu podporuje, ale nejde do vlády. A teďka právě před volbama deklarují samozřejmě představitelé levicové strany, že tam musí být, aby podporovala ta vláda.
18: No a vlastně takováhle podobný vztah je teďka i na té pravici. Vlastně takhle funguje ta současná vláda, kdy jsou tam tři strany, dvě takové velmi malé, liberálové, křesťanští demokraté, v posledních volbách ta největší umírnění a pak je podporuje, ale zároveň není ve vládě švédští demokraté, kteří jsou označováni za takovou krajně pravicovou stranu, o tom k tomu se možná ještě dostaneme, co přesně je to za stranu, ale mají společně, všichni čtyři mají koaliční smlouvu, dokonce mají společné označení, to TD Partierna, a vlastně i zpravodajství o nich mluví jako o celém bloku, přestože ta jedna, která je teda druhá největší v tuhle chvíli, co do počtu poslanců, tak nemá ani jednoho ministra, a to myslím, že byla podmínka těch malých stran pro tu podporu.
19: Ano, a tady se dostaneme k otázce švédských demokratů a švédské demokraty, abychom to dávali do kontextu, se říkají o nich, jsou to krajně pravicová strana nebo populistická pravicová strana. A je to strana, v minulosti žádná velká etablovaná strana nechtěla se švédskými demokraty vůbec spolupracovat. Tak otázka byla vždycky, no dobře, jak řešit ten vztah. A před minulými volbama byla dohoda, že ta strana švédských demokratů bude podporovat vláda za výměnu to, že bude mít relativně velký vliv na vládní politiku a mají i vlastně svoje vlastní náměstí v rámci vlády. Tak oni vlastně nejsou ve vládě, ale skoro až tak jsou. Tak ale to je trochu ve té tradici, jak se o tom jsem mluvil v minulosti, že prostě byl příliš silný názor, aby ta strana je příliš extrémně, nemůže být ve vládě a to byl jistě řešený, aby v podstatě se ta spolupráce mohla fungovat. Ale teďka před volbama je domluveno nebo slib se na straně pravicového spektra politiky, že když ta skupina stran vyhraje volby, tak vlastně bude švédský demokrati i mít svoje vlastní ministry a být součást vlády i formálně.
18: No a mně přijde, že švédským demokratům tady tahle pozice zatím docela vyhovuje, protože oni už ty umírněné o pár procentních bodů předběhli a budou vlastně, když to dopadne tak, jak jsou dneska volební průzkumy, tak budou druhou největší stranou v parlamentu. Takže mně se zdá, že jim to docela zatím funguje.
19: Já myslím, že určitě je to tak a samozřejmě existují i mezi politologi takový diskus o tom, jak vlastně, co je lepší pro takovou stranu, nebo naopak, co je lepší pro ty ostatní strany. Třeba ve sousedním Dánsku byla dlouhá leta podobná situace Dánská lidová strana. A ta strana velice na to vydělávala, když mohla tvářit, že je zároveň v opozici a zároveň mít vliv na vládní politiku. Tak vlastně, co získá jak oblíbu, tak vliv. Což samozřejmě není úplně po tu stranu špatně, ale něco podobného vidíme teďka ve Švédsku a vypadá velice pravděpodobně, že strana švédských demokratů bude po volbách druhá největší strana, teda větší než strana umírněný, nebo já říkám jim konzervativci, které předsedá současný premiér Ulf Kristersson.
18: No a možná pojďme se na ty švédské demokraty podívat, protože to myslím, že bude jedna z věcí, která bude sledovaná zvenku. Co oni vlastně prosazujou, co to je za stranu?
19: Jako ta strana, když dáme do evropského kontextu, tak můžeme konstatovat, že když se díváme do Evropského parlamentu, vlastně jsou ve stejné frakci nebo skupině, jak je český ODS, to znamená konzervativce reformisty. A oni vlastně se snaží velice dostat pryč od té značky nebo představa, že jsou radikální nebo krajiny pravicové. Problémem se té strany z perspektivy ostatních politických stran a spoustu švédských novinářů je minulost. té strany, které vlastně ta strana vznikla ve 90. letech s lidmi, které vlastně byly součást neonacistických hnutí ve Švédsku. A tím pádem vlastně je tam trochu taková ta perspektiva, že ta strana je potenciálně nebezpečný, ale ta strana vlastně nemá až tak radikálně názory ve programech. Mají, to je to antiimigrantská strana, že chtějí velice omezit migraci do Švédska, ale to ta současná vláda už vlastně udělala do té míry, že ta strana je asi relativně spokojená s tím, že tam to a i před těmi volbama není to úplně nějaká hlavní otázka. Migrace už není tak velká otázka, protože vlastně ten tlak migrační na Švédsku je daleko menší. Spíše mluví o tom, jestli tam je nutnost větší pracovní migrace a tak dále, než omezit a asilové migrace do Švédska. Tak migrace je jedna věc a to je asi to hlavně vlastně kolem a důvod, proč ta strana získala oblíbenost a dokázala se stát tak velký.
18: A jak je to třeba s Evropskou unií? Oni nejsou zrovna největší zastánci EU?
19: Oni jsou euroskeptický, ale zároveň v současné chvíli neartikulují požadavek na vystoupení Švédska z EU, ale v minulosti to udělali, ale mají relativně, nebo mají silně negativní názory a mají spíš skeptický postoj. Hmm.
18: Co mě zaujalo trochu vlastně, že všechny ty velké strany v tuhle chvíli mají své lídry už velmi dlouho. Magdalena Andersson je vlastně tam asi nejkratší dobu, to je nějakých 6 let ve vedení strany, ale všichni ostatní, právě šéf švédských demokratů Jimmie Åkesson, který je takovou hodně výraznou tváří té strany, tak ten už je tam dlouho, vlastně Ulf Kristersson taky je poměrně dlouho předsedou té strany, že to je takový souboj. Já jsem něco podobného zažil před rokem v Norsku, kdy jsem slyšel od spousty Norů takové to, že to je souboj sice velkých jmen, ale zároveň už okoukaných jmen hodně.
19: Je to tak a myslím, že to pro Švédsko nic neobvyklého není. Spíš bych

0: Mále liberální straně, strana středu, kde vlastně došlo ke výměně dvakrát během poslední mandátového období, což je naopak hodně. Ale máte pravdu, že většina těch jmen tam jsou relativně dlouho.
1: No, když jsme teda když jsme načli ty centristy nebo tu stranu středu, tak mě zaujalo, že to byly vlastně ženy, které odstupovaly, ještě já si pamatuju ještě Ani Léfovou, která vlastně taky odstupovala, a všechny z nich komentovaly docela jasně ten nátlak, který na ně byl zvenku, nějaké výhrušky, něco podobného, což mně přijde, že není úplně standardní součástí švédského diskurzu, tak mě zajímá možná z vašeho pohledu, jestli jenom se o tom nemluvilo a teď se o tom začíná mluvit, nebo jestli tady tyhle ty výhrušky, protože ta strana je v té pozici, kdy ona často rozhoduje o tom, kdo bude mít vládu, tak možná proto je taky zdrojem palby z obou dvou stran.
0: Samozřejmě nevím, jestli to je obvyklá součást politického diskursu nebo diskuse. Když se díváme na to se perspektivy, samozřejmě sociální média hodně to smírnilo a umožnilo jednodušší dostat ven nějaký tyhle agresivní násilí, nenáviděný někomu nebo hrozby konkrétně, jak ve tomto případě to bylo. A vůdci Ani Lev byl dokonce plán na vraždu, ve skutečnosti, jako, která se odhalila policie. A může být, že tahle strana je víc cílem, jelikož je to, jak jsem řekl předtím, že to je strana, která reprezentuje velice liberální hodnotový agendu a tím pádem vyláká pozornost z radikálnějších skupin pravicových extremistů. Zároveň to není tak, že to je úplně neobvyklý. Nezapomeňte na to, že Švédsko je země, který už viděl vraždu premiéra Olof Palme v roce 86. A tenkrát, když se díváme na televizní obrázky ze volební kampaně, byl dost vyostřený, dost agresivní. Neříkám, že to byl ten důvod ty vraždy. Vlastně se tím nevíme, co se stalo přesně tenkrát v roce 86 ve lednu, kdy byl se vraštěn premiér Olof Palme. Ale určitě, když se díváme zpátky na volební diskusi, tenkrát slyšíme dost agresivní výroky mezi politickými představiteli asi způsobem, který relativně málo kdy slyšíme dneska, tak to není úplně tak černobílý. A jestli k tomu, jak víte, byla také zavraštěna ministryně zahraničních věcí Anna Lind v roce 2003, tak Švédsko má smutnou historii ve tom smyslu politických vražd násilí, tak spíš asi otázka, do jaké míry dokáže policii chránit zastupce politických stran a vlády a jak to přece funguje ve praxi. Snad jo, ale je vidět, že ten tlak je obrovský na ty politické představitele a také ten důvod, proč vlastně dvě předsedkyně strany středu centristů rozhodly, že odstoupují, že už to nevydrží ve té pozici, že ten tlak je příliš vysoký.
2: Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky.
1: O čem vlastně budou voliči rozhodovat? Co jsou ta témata?
0: Já jsem byl trochu překvapen, jak jsem to teďka sledoval. Sleduju to také trochu na dálku. A když si díváme na ty volební debaty zatím, tak to vypadá, že svět kolem Švédska tam vůbec nefiguruje. Že to je hodně takový volby, kdy se soustředí na zdravotnictví, jak funguje nemocnice, jak funguje školství. A i takové otázky, jak reformy vede k tomu, aby voliče měli něco víc peněz ve peněžence. Tak je to hodně ty domácí témata a ani ne ty velké otázky budoucnosti. Nefiguruje tam tolik. Ani když se díváme zpět na minulý, na volby v roce 22, tak tam bylo hodně přítomné otázky a kriminality. To tam vlastně teďka moc ne. Ani otázka migrace tam není moc přítomná. A jestli díváme, jestli dál zpět zpátky, tak byla klima velká otázka. To začíná se vrátit trochu na agendě, ale také tolik ne. A to, že probíhá válka na Ukrajině, o tom se moc vůbec nemluví. Asi se toho důvodu všechny politické strany víceméně mají stejný názor, že chtějí, aby Švédsko velice silně podporovalo Ukrajinu. Tak tam vlastně není tolik o čem debatovat, protože většina nebo ty strany mají ve skutečnosti stejný názor. I švédští demokraté, radikálně pravicové,

0: chtějí podporovat dále Ukrajinu víceméně podobným způsobem.
1: Ale když se za ty 4 roky povedlo dostat z debaty kriminalitu, což byla jedna z věcí, kterou Ulf Kristersson hodně teda razil, že s tím zatočí, tak to se skoro zdá, že se mu to povedlo, ale přesto ta jeho popularita není úplně až tak velká. Tak se mu, nepovedlo se mu to prodat, nebo čím to je?
0: Tam je otázka, jestli to nedokázal prodat. To je asi jeden důvod. A máte pravdu, že když se díváme na tyhle čísla, protože to, co bylo hlavní téma diskuse ve Švédsku před minulýma volbama, bylo jistý typ kriminality. To, že byly gangy, kde se jména velice mladí lidi, byli pachateli, velice jako stříleli na sebe a byli několik vražd a tak dále, nebo mnoho. A otázka byla, jak to řešit. A teďka vypadalo, že tyhle čísla radikálně klesalo. Tak vypadá, že to je velice úspěšný. Samozřejmě můžeme vést diskusi, jestli to souvisí se vládní politikou, nebo spíše policií konečně našla nástroje, jak to vlastně řešit i bez reform. To je jiná diskuse, ale jasně je, že vláda vlastně dokázala dosáhnout cíl v tom smyslu i co se týká migrace, kde slíbila radikálně snížený počtu a to také udělala. Spíš je to, že ekonomická situace není asi až tak růžová. Nezaměstnanost je 4. nejvyšší ve EU a tak ty ekonomické aspekty asi vede k tomu, že ta vláda není tak oblíbená. A potom je tam ta další věc. V podstatě je docela velká část voličů, jak uměrněných, tak liberální strany, které vlastně nechtějí až tak blízko spolupracovat se švédskými demokraty. A oni teďka asi mají pocit, že ta vláda dala až moc švédským demokratům a nedokázala nějak obstát vyjednaný. A teďka, když před volbama si říká, no dobře, příště to bude vláda, když vyhrají, kde zasedá jí švédští demokraty přímo do vlády, tak některé ty voliče asi radši volí v tom případě třeba straně středu Centropatii nebo sociální demokracie.
1: A jak je to s Evropskou unií? Ať už ta vláda bude jakákoliv, je tam nějaká, protože mně přijde, že to je přesně ta politika, o která se v tuhle chvíli v tom Švédsku vůbec neřeší?
0: Tam je asi docela velká koherence, že nevybučuje, nikdo nechce nic dělat moc jinak. Samozřejmě, když se díváme na konkrétní otázky, jsou tam rozdíly, ale ve skutečnosti, když se díváme na otázky, jak jednaný o vícelety finanční rámec, tam ty strany mají relativně podobný názor, že oni chtějí, aby Švédsko neplatili příliš moc. Překvapivě, tak chcou spíš ke skupině státu, které nechtějí utracet víc, nechtějí mít příliš velké investice ze strany EU, ale spíš nechat ten rozpočet relativně malý. Co se týká nějaký rozširování EU, tam je relativně naopak podpora ve tom, ale pravda je, že se moc nediskutuje. Ta diskuse o EU je trochu pryč, jak jsem řekl před chvíli, když se díváme na ty volební diskuse, to vypadá, že se řeší jenom domácí agenda a to, že probíhá velice neklidný období ve okolním světě, není moc vidět.
1: A mezi Švédy předpokládám podpora členství v EU bude nějaká taky stabilní. Euro sice Švédsko nechce, ale být součástí EU asi víceméně jo.
0: Euro je zajímavá otázka, protože já jsem trochu myslel, že tam bude nějaké diskuse k tomu, protože jsou pár politických stran a i různý lidi ve veřejné debatě, které posazuje, že to by bylo výhodné po Švédsku, ale teďka před volbama žádná diskuse moc není na tom tématu. Když se díváme na preferenci, je to zajímavé, protože když se vrátíme, teďka je Švédsko relativně dlouho členským státem EU 30 let, ale na začátku se mluvili často o tom, že Švédové jsou hodně skeptický. A ve referendu kdysi ve 90. letech, tak to byl 50-50, víceméně 51% pro a 49% proti. A dlouho byla vlastně země velice rozdělena o výhody členství EU. Ale poslední 20 let je to tak, že vlastně ta podpora postupně zvyšuje se. A teďka jsem se nedíval na nějaké konkrétní čísla nynější, ale myslím, že ta podpora je stabilní poslední pár let. To znamená, že i když ty švédské demokraty, jak jsme o tom mluvili předtím, oni mají euroskeptický názor, ale to není něco, co vlastně artikuluje před volbama, že by chtěli nějakou směnu členství nebo něco takového. Tam samozřejmě dá se říct, asi Brexit je také takové strašidlo, protože nic takového nechtějí vidět a vnímají, že to by měl velice negativní dopady na ekonomiku Švédska.
1: Ještě se chci na závěr zeptat na Erebro Partiet, což je strana, kterou já jsem zaregistroval teprve nedávno. Ona v běžném zpravodajství vlastně není vidět, ale teď mě zaujal i článek Svenska Dagbladet, myslím, že tam měl v titulku Satan přichází do švédské politiky. To byl titulek poměrně ostrý na Švédsko. Tak co to je vlastně za stranu?
0: To je úplně marginální strana, ale ve Švédsku ve volebním systému to funguje tak, že strana, která získá víc než 12% v jednom okresu, vlastně může dostat i tak volební mandát ve parlamentu. Ve parlamentu je 349 mandátů. A teďka to vypadá, že Örebro Partiet by mohla být tak úspěšný ve městě Örebro. A proč píšu o tom o té straně takové negativní články, je, že to je víceméně jedna osoba, one man show strany, a on začal jako radikálně levicový politik. Byl ve straně levicové a potom byl vyloučen, protože byl příliš radikálně levicový a teďka je radikálně pravicový. A má spíš to, že dokáže lákat pozornost na sebe tím, že má velice ostrý retoriku, který je skutečně nenávist vůči konkrétním lidem. Tak to, když se vrátím na to téma, o kterém jsme mluvili před chvíli, tak se toho dovoluje ta negativa publicita a ta strana by asi nikdo nerešil. Nebylo by to tak, že tam existuje sice relativně malá šance pro tu stranu, ale že by mohl dostat ten jeden mandát tím, že vlastně získávají tolik procentů ve Örebru se okolí.
1: No, já jsem někdy viděl ho přirovnat k Nigelu Farageovi švédské politiky, přestože teda Nigel Farage v tuhle chvíli má výrazně pevnější pozici v Británii, než asi on ve Švédsku. Tak to bylo takové jako přirovnání, které nevím, jestli je trefné.
0: Já bych řekl ne, tak Nigel Farage švédské politiky bych řekl je Jimmy Åkesson, líder švédských demokratů, který skutečně dokázal nastolit několik agen na stole a mít reálně politický vliv a je tam velice dlouho ve politice a nadále úspěšní. Tak to je dokonce tak, že se spekuluje, jestli dokáže Jimmy Åkesson odstoupit, co se stane ve tom případě se švédskými demokraty. Jestli to není tak, že to jejich úspěchy je v skutečnosti osobnost Åkessona, který velice dobře zvládne retorické diskuse i oposunit na sebe tím, že říká věci, které jsou radikálny do takové míry, aby to láká posunost, ale zároveň dokáže to nějak vyvášit, aby se nedostal úplně do izolace.
1: Říká Mats Braun, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů. Děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Děkuji za pozvání a hezký den.
2: Jak to celé dopadne, budeme vědět přesně za týden. Švédové totiž jdou k urnám v neděli. A podobně jako v případě Islandu, pokud si naladíte Radiožurnál nebo Český rozhlas Plus, tak mě nejspíš uslyšíte. Budu totiž volby opět pokrývat přímo z místa. A to už je z dnešních bruselských chlebíčků vše. Těšíme se na vás zase příští týden.

0: Je 11:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vítězství německé krajně pravicové strany AfD v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku je podle polského ministra zahraničí velmi znepokojivé. Stejně jako Radoslav Sikorský se vyjádřil i francouzský ministr financí Roland Lesquire. V někdejší východoněmecké spolkové zemi získala AfD skoro 44% hlasů. Nebude mít v zemském parlamentu většinu, ale její vládu by mohla tolerovat strana Sáry Wagenknechtové. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci se schodkem 8,5 miliardy korun, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zatímco vývoz stoupl jen o necelá 4%, dovoz rostl rychleji meziročně o víc než 5%. Červenec je prvním letošním měsícem, kdy byl zahraniční obchod v záporných číslech. Americký prezident Donald Trump má dnes po telefonu jednat s prezidenty Ruska a Ukrajiny, píše to ukrajinský server The Kyiv Independent. O víkendu s Vladimírem Putinem a Volodymyrem Zelenským mluvil o možných krocích k ukončení války Trumpovi vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff. Trump se s nimi o tom má před telefonátem ještě poradit. Vedení Prahy schválilo 30-letou smlouvu s Českými drahami za více než 165 miliard korun. Peníze půjdou na provoz příměstských velkokapacitních elektrických vlaků od roku 2030. Kontrakt dnes schválili radní města. Hlasovat o něm dnes budou i zastupitelé Středočeského kraje, který byl hlavním zadavatelem zakázky. Obec Horní Lomná v Beskydech odmítá stavbu přehrady na svém území. Reaguje tak na aktuální soupis chráněných oblastí pro případnou stavbu vodních nádrží. V povodí Odry je takových míst celkem 5. Stěbořická menší přehrada se začne stavět už v příštím roce. A Český rozhlas dnes spouští projekt Slyšet Havla. Jedním z jeho hlavních titulů je šestidílná série o vzniku knihy Dálkový výslech. Od jejího prvního vydání letos uplyne 40 let. Teď míříme na silnice. Na D1 z Vyškova do Brna zůstává před Brnem kolona kamionů. Zastavují na kilometru 212. Osobními auty projedete výrazně rychleji. Na silnici 35 směrem do Hradce Králové postojíte v koloně před Litomyšlí. Je to silným provozem, zpoždění 20 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště u Lohkova na 15. kilometru narazila dodávka zezadu do kamionu. Je tam zaklíněný řidič. Jede se krokem pouze připojovacím pruhem. Tvoří se kolona. Té uličku na místo jedou záchranáři. Dobře, dojeďte. Dnes máme oblačno až zataženo, ojediněle se může objevit slabý déšť a bude 20 až 24 stupňů na jihu a jihovýchodě, kde může být i polojasno, bude ojediněle až 27 stupňů. Ze zprávy to vše, teď už začíná Interview Plus.
2: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála s velkou převahou otevřeně nacionalistická a proruská Alternativa pro Německo. Znamená drtivé vítězství AfD v jedné ze 16 spolkových zemí zásadní změnu směřování celého Německa, jak si přejí její příznivci a voliči. Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
2: Hostem Interview Plus je Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt, který se z Německa nedávno vrátil. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Strana pod vedením Ulricha Siegmunda v zemi získala rekordních téměř 44%. Šéfka AfD to označila za historické vítězství. Souhlasíte s ní?
3: Souhlasím, protože opravdu 44% navíc při naprosto rekordní volební účasti zhruba 80% v situaci, kdy vlastně oba tábory, jak příznivci AfD, tak ty ostatní strany obávající se ideologie AfD, opravdu mobilizovali voliče, co to šlo, nejenom na té zemské, ale na celostátní úrovni, tak prostě skončit s takovýmto výsledkem a především s tak velkým náskokem před tou druhou nejsilnější stranou, která nezískala ani 20% hlasů, je historické.
2: Jak tedy vítězství AfD změní samotné Sasko-Anhaltsko?
3: My samozřejmě ještě nevíme vůbec, jaká vláda vznikne, protože jako jestli ten volební výsledek ukázal, podle mě dvě věci. Jedno je, že se jakoby postoje, které Alternativa pro Německo hájí, které jsou zvlášť té sasko-anhaltské zemské variantě, jako hodně národovecké, hodně ideologické, prostě tamní jakoby součást AFD dlouhodobě patří k těm jakoby nejradikálnějším, nejvíce ideologickým součástem AFD, která se jinak v Německu hodně liší podle spolkových zemí.
2: Promiňte, proč je to právě Sasko-Anhaltsko, kde je AFD nejradikálnější?
3: Těch důvodů je víc, ale tam Sasko-Anhaltsko a Durynsko je dlouhodobě takovou baštou takové už dnes neexistující frakce AFD, která se jmenovala Flígl, Křídlo, a která byla hodně jakoby ovlivněna třeba i nějakým podhoubím, které v těch spolkových zemích budovali jakoby lidé z krajní pravice už jako dlouhodobě. Třeba jenom uvedu, že takový jako opravdu nejvýraznější ideolog, intelektuál, myslitel německé krajní pravice Götz Kubitschek, tak se vlastně už v roce 2002 nebo 2003 přestěhoval do jednoho sasko-anhaltského jako malého města ze západního Německa, z Bádenska-Württemberska. Vybudoval tam think tank, knižní vydavatelství, propojil se prostě s lidmi z té krajně pravicové scény, kteří v té spolkové zemi pracovali jako s mládeží, s lidmi, kteří vyrostli i třeba z neonacistického hnutí 90. let a vytvořili prostě takové nějaké podhouby, které jako v jistém smyslu existovalo ještě dřív než AFD. A když AFD vznikla, tak v ní viděli příležitost a snažili se jí tu stranu co nejvíc posunout jako tímto směrem. To by bylo jedno vysvětlení. Jestli můžu z těch jako víc vysvětlení ještě zmínit jako druhé, které mi přijde hodně důležité, a to je demografie, protože AFD, když se podíváte na nějaké nižší okresní třeba úrovni na její výsledky, tak hodně korelují s tím, jak kolik lidí z těch okresků odešlo na západ Německa nebo do velkých měst v 90. a v 0. letech. Tam docházelo opravdu k neuvěřitelnému jako exodu. Sasko-Anhaltsko přišlo od pádu berlínské zdi o čtvrtinu svých obyvatel, některá města o polovinu obyvatel. Já jsem se třeba vrátil, koncem minulého týdne jsem strávil 3 dny ve městě Zajc a to město mělo v roce 1989 asi 50 tisíc obyvatel a teď jich má 28 tisíc, ale včetně různých jako vesnic, které byly v rámci nějaké reformy k tomu Zajcu připojeny. Takže kdybychom tyto vesnice odečetli, tak se počet obyvatel zmenšil jako na polovinu. A to prostě v tom městě vidíte, že často ti, co odešli, tak byli spíš lidé třeba vzdělanější, nějaký podnikavější, dynamičtější, mnohem více žen než mužů, mladší generace. A tito lidé, tato jakoby klasická střední třída v té spolkové zemi, v jejich městech prostě chybí, neovlivňují prostě debaty u stolu, v hospodě, neovlivňují debaty v rodinách mezi sousedy. A je to jako jeden z faktorů úspěchu. Třeba v tomto městě Zajíc, jenom možná doplním, že AFD získala 55% hlasů a není to náhoda.
2: Jaký výhled tohle, jak jsme řekli, historické vítězství znamená pro celé Německo?
3: Přesně to ještě nemůžeme říct, protože jakoby, když vezmeme tu krátkodobější politickou rovinu, tak nevíme, jakoby, jaký otřes to způsobí, zvlášť třeba v křesťanské demokracii, kde vlastně pozice kancléře Friedricha Merce, který po svém nástupu do čela CDU sliboval AFD
2: na polovinu
3: a teďka místo toho na polovinu oslabil vlastně svoji vlastní stranu CDU, když se vezmeme čistě ten sasko-anhaltský výsledek. Takže my nevíme, co, jaké vlnobytí toto nakonec způsobí uvnitř CDU, uvnitř křesťanské demokracie. Zároveň se v Německu otevře znovu ještě intenzivněji i debata o tom, jak vlastně s AFD jaký čelit. Jo? Že oni ty kampaně třeba těch zavedených demokratických stran měly jako velkou slabinu v Sasko-Anhaltsku v tom, že jako především strašili před AFD a nějaký jako vlastní, já nevím, příběh, nějaký silný program, nějakou silnou vizi, která by voliče jako strhla a přesvědčila jako o nějakém svém plánu, tak vlastně nenabídli. A de facto, když se opravdu člověk koukal jako hodně neutrálníma očima na kampaň, tak musel uznat, že vlastně AFD nabízela voličům jako nějakou naději, nějakou vizi, která třeba sahala i dál než do příštích voleb. Jakkoliv s ní třeba člověk hodnotově nebo ideově nesouvisí, tak tam ta vize byla. A ty jiné strany v programu takové představy asi skryté byly, ale nedokázali ji každopádně komunikovat jako navenek. Tak to je třeba další jako debata, která bude asi silná a hodně se myslím bude mluvit o tom, jako jak dál s tou takzvanou politikou požární zdi, kdy v podstatě ostatní zavedené demokratické strany odmítali od počátku s AfD spolupracovat, označovali vlastně už v časech, kdy tam to národovecké křídlo hodně dogmaticky ideologické nebylo třeba tak silné jako dnes, kdy ta strana se především profilovala přes euroskepsi, tak nebo odmítání pomoci Řecku a jako případné až vystoupení Německa třeba z eurozóny, tak s ní odmítali spolupracovat, vytvořili prostě kolem ní opravdu takový jako kordon. A ono se zdá, že jako tato politika spíš AfD pomáhá vlastně posilovat ten její příběh, že ona bojuje proti kartelu mocných, proti všem a je jedinou skutečnou alternativou. Jenže zároveň je hrozně těžké tuto požární zeď vlastně zbourat v situaci, kdy ta AfD se stále více jako radikalizuje, kdy opravdu jako názorově, hodnotově od postoje k Rusku přes postoje k demokratickým institucím, ke kulturní politice, k tomu, jak se má měnit školství, prostě ke klimatu, k EU, prostě ke všemu možnému, stojí opravdu někde úplně jiné než třeba ta křesťanská demokracie. Takže je to opravdu jako rébus, který jako z mého pohledu teď nemá skoro žádná jako dobrá řešení, co by třeba ta CDU jako měla dělat.
2: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
2: Vy jste zmínil tu symbolickou protipožární zeď. Způsoby, jak se extremistické AfD stranit. Máte dojem, že tímhletím drtivým vítězstvím, historickým vítězstvím, jsme si řekli, ta zeď padla?
3: Ještě, myslím, nepadla na té politické jako velké úrovni, protože CDU, sociální demokracie, zelení, Die Linke zcela odmítají s AfD jako jednat o nějaké vládní spolupráci v Sasku-Anhaltsku. Ale nemůžeme dnes samozřejmě vyloučit, že teď popíšu jeden možný scénář, že Ulrich Siegmund řekne, že chce sestavit vládu, a má k tomu prostě zjevně jako mandát od voličů, na tom se asi jako politické strany shodnou, že to vítězství je tak drtivé, že on by asi měl být tím, který zkusí sestavit nějakou většinu v zemském sněmu a že dá nabídku třeba všem poslancům v uvozovkách dobré vůle se k němu přidat. A nemůžeme opravdu vyloučit, že se najdou třeba nějací přeběhlíci z křesťanské demokracie, kteří ten jeho kabinet nějakým způsobem jakoby podpoří. Pokud by se to stalo, tak by to byl nějaký konec nebo výrazné prolomení té požární zdi. Ale zároveň je potřeba říct, že na nějaké takové nižší úrovni ve východním Německu, na konkrétních radnicích, v okresních sněmech, ta požární zeď už má prostě obrovské trhliny, protože ve spoustě jako komunálních voleb, lokálních voleb AfD byla tak silná, že prostě není možné s ní nespolupracovat, pokud chcete řídit jako malé město nebo jako radnici na vesnici. Proto on ostatně i saský premiér Michal Kretschmer letos říkal, že po celém východním Německu ta požární zeď vlastně hoří a je otázkou času, kdy padne. Ale důležité mi přijde, že se AfD opravdu daří zvlášť té straně, ale ono za tou stranu je takové prostě ještě širší jako hnutí třeba právě těch už zmíněných nějakých intelektuálů, vydavatelů, online médií, influencerů, kteří se snaží Německo jako nějak posunout výrazněji doprava, tak tomuto hnutí se hodně skrz AfD jako daří vlastně opravdu posunout německou jako veřejnou debatu, jako veřejné mínění, dostávat do něj nějaké své termíny, své jako představy, které třeba před, já nevím, 10-15 lety v německé debatě byly naprosto okrajové a teďka se skrz tuto stranu opravdu jako do centra dostávají, jsou pořád obsahem jako televizních debat, takže v tom smyslu jako nějaká zeď.
2: Přesně, to by pak znamenalo, že obhajování té zdi je vlastně neobhajitelné.
3: To bych nutně neřekl, protože jak říkám, pořád v té ta AfD se v minulých letech opravdu radikalizovala a chápu konkrétní politiky CDU, že nechtějí jít do vlády se stranou, která je velmi silná a která si přeje například nákup ruského plynu, protože je levný a pomůže německému průmyslu, což je naprosto proti jako principům, které zase chtějí voliči CDU a které chtějí vlastně voliči všech ostatních stran, krom AfD a hnutí Sahry Wagenknecht, nebo strany, která říká, že Evropská unie se má vlastně co nejvíc oslabit, třeba na nějakou úroveň jenom, kde byla před maastrichtskými smlouvami, to znamená soustředit se jenom na volný obchod. A pokud se to nepodaří, tak má Německo z EU vystoupit. To jsou prostě jako tak jako radikální představy, u kterých si můžete jako říct, že by bylo třeba hezké v zájmu jako nějaké toho, aby demokracie fungovala hladší, aby požární zeď padla a vznikly nové možnosti koalic a třeba by to AfD ve výsledku jako oslabilo, protože by se dostala do vlády a tam by třeba ukázala, že není kompetentní a vedlo by to jako k jejímu oslabení. Na druhou stranu chcete riskovat, že si takovou tu stranu pustíte do vlády, můžete jako konkrétní politik vlastně zvládnout, najít kompromis se stranou, která má takto odlišné jako radikální postoje, to opravdu jako nezáviděhodná pozice, zvláště německé křesťanské demokracie.
2: Rozhovor natáčíme v pondělí ráno. Ulrich Zikmund vyhlašoval, že jediná přijatelná je pro něj většinová vláda. Tu sám nesestaví, ona mu utekla o 3 mandáty, jestli se nepletu. Už jste naznačil, co mu teď zbývá. Může to být třeba Sára Wagenknechtová, její strana, kde se najde největší ochota podílet se nějak na sestavení té vlády?
3: Ano, vlastně jedna varianta jeho je zkusit přitáhnout nějaké přeběhlíky, třeba z té křesťanské demokracie, kde je potřeba říct, že křesťanská demokracie v těch východních spolkových zemích je výrazně konzervativnější než v těch západních spolkových zemích a že třeba i v Sasko-Anhaltském zemském sněmu jsou poslanci CDU, kteří už před 7-8 lety vydali takovou deklaraci, kdy vlastně volali po nějakém jako zbližování vlastně s AfD, protože se na spoustě jako bodech týkající se třeba migrace vlastně jako shodovali v tu dobu. A to je jedna varianta, ale pravděpodobnější je ta, kterou jste jako zmínil. Přesně pokud bychom sečetli počet mandátů Alternativy pro Německo a počet mandátů hnutí Sary Wagenknecht, tak by vznikla nějaká mírná většina v tom zemském sněmu a ideově v některých otázkách, například vztah k Rusku, migrace, klimatická, jako energetická politika, jsou si ty dvě strany blízké, takže to se nabízí jako nějaká varianta. Zatím to lídři místní hnutí Sary Wagenknecht říkají, že nechtějí ani zemského premiéra z řad CDU Schulzeho, ani zemského premiéra Zikmunda, že chtějí, aby se zemským premiérem stal nějaká jako nezávislá nadstranická expertní osobnost, ale zároveň říkají, nebo říkali, že pokud dojde k nějakému třetímu kolu hlasování o dalším zemském premiérovi, takže by třeba byli ochotni odejít z hlasovací místnosti.
2: Umožnit tedy
3: vládu AfD. Zikmundovo zvolení, ale je to prostě teď uvidíme během příštích týdnů, prostě co se z těch zákulisních jednání vytříbí, je to hrozně těžké předvídat a v tom je vlastně jako další, podle mě vidět výrazný trend německé politiky minulých let, že se stává trošku, chci řeknu, nevládnutelnou. Jo? A není to jenom trend jako v Německu, ale tím, jak slábnou ty tradiční velké strany a do zemských i celostátních parlamentů se dostává čím dál tím víc menších subjektů, tak je čím dál tím těžší v situaci, kdy izolujete Alternativu pro Německo, tak je čím dál tím těžší vytvořit jako nějakou funkční jako většinu, najít nějakou koalici. Vznikají na zemské i na celostátní úrovni buď velká koalice, anebo jako takové slepence koaliční stran, které mají vlastně jako dost výrazné představy o třeba ekonomických otázkách.
2: Výrazně rozdílné.
3: Výrazně odlišné, ano. A vede to pak často k politickým sporům. Ty ve veřejnosti jako vyvolávají takovou frustraci z politiky.
2: Že se nedohodnou politici, že nevidí, co chtějí.
3: Představují, že se pořád vlastně jenom ty politici hádají, že nejsou kompetentní, že nejsou schopni řešit velké problémy. A to je další vlastně voda na mlýn AfD. Takže ono vlastně, i kdyby AfD skončila teď v opozici, vládu nesestavila a proti ní vznikl nějaký slepenec všech ostatních stran, tak se dá předpokládat, že ten slepenec bude nefunkční a AfD z toho bude dál těžit a příště vyhraje třeba ještě výrazněji.
2: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner. Co podle vás očekávají voliči od toho případného nástupu AfD k moci? Co jim strana slíbila a co by tedy měla splnit?
3: Je to hodně jako široký vějíř témat, jo, protože AfD vznikla na odporu k pomoci Řecku v krizi eurozóně, do všech zemských parlamentů se dostala přes migraci, ale vlastně připomeňme si, že ve chvíli, kdy Angela Merkel odcházela třeba z postu německé kancléřky, před jako ruským jako plnohodnotným útokem na Ukrajinu, tak AFD zase klesala a měla méně než 10% bodů. Od té doby prostě jako výrazně znovu posílila. A podařilo se jí to tím, že na sebe nabalila různé vrstvy voličů, kteří byli naštvaní na různé typy státní politiky. Jo. Že odpor proti třeba koronavirové státní politice přitáhl nový typ voličů. Odpor proti pomoci jako Ukrajině další typ voličů. Takže je to jako ty představy, kteří voliči mají, jsou jako obsahují dosáhl široký výjíř témat, ale v tom jádru to téma, které jsem jako nejčastěji slýchal od voličů, když jsem s nimi mluvil na saskoanhaltských jako náměstích a na mítincích AFD, po kterých jsem cestoval před 3 týdny, tak bylo v podstatě, byl takový nářek, že Německo dělá moc pro svět, prostě zachraňuje svět, německá vláda a zapomíná na svůj vlastní folk, to můžete přeložit jako národ nebo lid. A to se pak odvíjelo v různých věcech. Jo? Příliš mnoho klimatické politiky, energiewende, větrníky, prostě ve snaze zachránit planetu, přitom to škodí německé ekonomice, pomoc jako Ukrajině zbrojní, která pořád jako tam proudí a zatímco na německé lokální problémy typu renovace nějaké lokální železniční trati, peníze nejsou, uprchlíci prostě, kteří spotřebovávají z jejich pohledu příliš mnoho jako státních prostředků, mění obraz měst a ty peníze potom chybí třeba, já nevím, při podpoře školek a tedy.
2: To jsem se chtěl zeptat. Velmi často jsme slyšeli slib takzvané reimigrace, že by tedy vláda AFD chtěla poslat imigranty zpět do zemí, odkud přišli. Tak vypadá to, že to je reálně nesplnitelný slib, protože prostě to je příliš komplikované a zní to příliš jednoduše, tak jak to slibuje AFD. Tak není to to, co ti voliči čekají?
3: Je to jeden z těch bodů, ale zároveň, když s voliči na toto téma mluvíte a řeknete například, ale helejte, tady přece v Sasku-Anhaltsku je spousta zdravotních sester nebo ošetřovatelů v domovech důchodců a ty, kdyby odešli, tak máte obrovský problém. A to jsou třeba i lidé, kteří přišli ze Sýrie a nyní tady jako pracují. A jenom tak jako pro jeden detail jsem měl nedávno zkušenost ne ze Saska-Anhaltska, ale ze Saska, z jedné kardiologie, kde jsme řešili nějaký zdravotní problém v příbuzenstvu a z 5 doktorů na jako oddělení kardiologie v tom saském maloměstě byl jeden jako německý doktor, nebo jedna německá doktorka, ale tam byly 2 Češi a 2 Syřané. Takže jsem říkal tento argument a lidé mi vlastně všichni voliči, se kterými jsem mluvil, tak mi řekli, ale o ty přece vůbec nejde. Ty ať tady zůstanou. Jde o kriminálníky, o ty, kteří žijí prostě ze státních peněz a teda. Takže najednou jako voliči, jako, myslím, že nechtějí tuto úplně masovou, plošnou remigraci. A AFD, když jsem mluvil na to stejné téma s jimi, vlastně ze 3 ze 4 hlavních lídrů té saskoanhaltské strany, tak se vlastně jako lišili v těch názorech, že třeba Ulrich Zygmunt v jeden den mi řekl, že v podstatě válka skončila, kdo nemá status, musí domů kulturně.
2: Bavíme o Ukrajině.
3: Šlo o Ukrajinu, o Sýrii. A u Ukrajiny šlo třeba o to, že kdo navštíví příbuzné na Ukrajině, tak už by se neměl jako mít právo vrátit a teda. A vlastně voliči, to je také zajímavé, nebo i politici nedělají moc velký rozdíl v tom odmítání uprchlíků mezi ukrajinskými a syrskými. Odmítají jako vesměs oba druhy, ale jak jsem říkal, ty názory byly, se lišily, že v jinou chvíli zase Zygmunt říkal, ne, kdo chce pracovat, kdo se chce integrovat, kdo už se třeba integroval, ten může zůstat. Další z lídrů mi řekl, třeba když jsme mluvili o třeba syrské dívce, která se v Německu narodila, chodí do školy, mluví lépe německy než arabsky, řekla, jestli nemá status, mě je to jedno, prostě ať musí domů. Jiný lídr řekl, no tak už se stala vlastně tímto způsobem Němkou, tak musí zůstat. Že ty názory se vlastně velmi jako lišily a zdálo se mi, že tady AFD propaguje nějaká klišé, schrnutá pod slovem remigrace, což je mimochodem termín, který opravdu vnesli do mainstreamu a do volebnímu programu. Vlastně je to termín, který jako pochází opravdu z extremistické pravice. Jo? Ten termín vychází z toho takzvaného identitárního hnutí, které opravdu si představuje remigraci jako v milionech nebo desítkách milionů lidí. Ale mám takový pocit, že AFD vlastně sama úplně neví, co by v této politice úplně v praxi dělala, kdyby se k té moci jako dostala, že se tam jako různá křídla té strany třeba neschodnou.
2: A není to téma remigrace ukázkou toho slibu, který je nesplnitelný na zemské úrovni. Ukázkou toho, že by se odhalilo, že pokud by se AFD ujala vlády, tak vlastně nemůže své sliby často plnit, protože prostě naslibovala něco, co splnit nejde.
3: V mnoha bodech to tak je, i v mnoha bodech toho migračního jejich programu, ale zároveň spolkové země mají v pravomoci třeba jako starost o žadatele o azyl, takže oni můžou třeba, a to slibují, je ubytovat ne v bytech, prostě ve městech, kde by i cílem té politiky, aby se třeba i integrovali a spojili s německým jako většinovým obyvatelstvem, aby děti těch žadatelů o azyl chodili do stejné školy a do stejné třídy jako německé děti. AFD slibuje, že jim jako ten život vlastně znepříjemní a bude je držet v nějakých hromadných ubytovnách daleko od lidských sídel, že budou mít speciální jako třídy na školách, kde budou vyučovány ukrajinsky nebo arabsky podle jako osnov té dané země a že jim je tím vlastně odradí od toho, aby v Sasku-Anhaltsku jako byli a tvrdí, že pokud se to v Sasku-Anhaltsku podaří a ti žadatelé o azyl budou utíkat do jiných spolkových zemí, tak pak ty jiné spolkové země budou třeba kopírovat jejich politiku. Jo. Zároveň třeba i deportace odmítnutých žadatelů o azyl jsou v Německu v pravomocí vlastně spolkových zemí. To je otázka, kolika lidí by se to konkrétně v Sasku-Anhaltsku týkalo, ale samozřejmě jako důležitým problémem programu AFD je, že slibuje spoustu věcí, které nemůže splnit, protože by na to prostě neměla vůbec peníze, ano, protože to není v pravomocech té zemské vlády.
2: Kancléř Merz nazval Vladimira Putina kvůli válce v Ukrajině největším válečným zločincem naší doby. Zástupci AFD naopak jezdí do Moskvy vyjednávat, to je ten slib toho lacnějšího plynu v budoucnosti. Je možné, že se na postoji Německa k Kremlu něco bude měnit, jak vyhlašuje AFD? Má na to AFD lidově řečeno páru?
3: To myslím, že se nestane, že vlastně v tom je ten zbytek německé politiky, kromě AFD jako zajedno a i kdyby se dostali do čela jedné zemské vlády, tak se zahraniční politikou jako toto jako nehýbe.
2: Německo čekají 20. září volby ve dvou dalších spolkových zemích v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. Očekáváte podobný výsledek, jako byl v neděli?
3: Myslím, že takový výrazný triumf v Mecklenburgsku se nestane. Ačkoliv samozřejmě nevíme, jakou dynamiku to samotné vítězství AFD teďka spustí, jestli to třeba mobilizuje spousty dalších třeba nevoličů v Mecklenburgsku, jako dát hlas AFD, protože to je taky zajímavý fenomén, že dlouhodobě AFD získává nejvíce nových hlasů, jako zdaleka nejvíce nových hlasů z řad nevoličů, jo, že v Německu od té doby, co AFD je zastoupená výrazně v politice, tak stoupá volební účast. Člověk může opravdu jako uznat, že ta strana dala hlas jako nějaké velké části společnosti, která se předtím necítila zastoupená těmi ostatními demokratickými stranami. A takže to je taková velká neznámá, která v Mecklenburgsku přijde, ale jinak AFD nemá ty silné struktury v té spolkové zemi, o kterých jsem předtím mluvil, například Saská-Anhaltská nebo Durynská nebo i Saska, že tam dlouhodobě má jako horší volební výsledky a zároveň je tam poměrně populární jako lídrině ze strany jako sociálních demokratů, zemská premiérka Manuela Švezik, která teda byla dlouho velkou zastánkyně, propagátorkou dobrých vztahů s Ruskem a plynovodu Nord Stream 2, který vlastně v té spolkové zemi jako ústil a ta má tedy větší šanci jako přilákat voliče, než to měl lídr CDU v Sasku-Anhaltsku, je prostě výrazně populárnější a Berlín, to je potom taková kapitola pro sebe. Tam jenom doporučuji možná posluchačům, aby se po volbách v Berlíně podívali na takovou mapu rozložení Berlína, v jakých čtvrtích se jak volí. AFD tam třeba triumfuje v těch východoněmeckých, východoberlínských sídlišních čtvrtích, jako je Marzahn, tam mají prostě jako obrovské úspěchy. A pak když se podíváte do jiných čtvrtích, kde jsou třeba silní Die Linke a zelení, tak tam je AFD třeba výrazně slabá, takové ty čtvrti Kreuzberg, Friedrichshain, Schöneberg, že to prostě velmi jako zajímavé Německo v malém.
2: Hostem Interview Plus byl redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner. Já vám mnohokrát děkuju.
3: Já děkuju za pozvání.
2: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát.
4: Pane Hvíždělo, jak jste si asi povšiml, v předchozí pásce číslo 2 je trochu bordel. Ukazuje se, že přece s tím magnetofonem nějak tak moc zacházet neumím.
1: Druhou epizodu poslouchejte v úterý po půl druhé na Českém rozhlase Plus. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Ministři jednají o úsporách ve školství a zdravotnictví. Snížit chtějí navrhovaný obří schodek státního rozpočtu na příští rok. V Bělehradě začíná zádušní mše za odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále US Open. Pražský okruh je ve směru z dálnice D1 na letiště po nehodě za tunely neprůjezdný a počasí bude oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno a teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Ministři od rána jednají o možných škrtech ve státním rozpočtu na příští rok. Koaliční SPD a motoristé chtějí snížit navrhovaný schodek 389 miliard korun. Úspory navrhují třeba ve zdravotnictví nebo ve školství. A podrobnosti přidá reportérka Anna Millerová.
5: Ráno o škrtech jednali motoristé třeba s ministrem školství Robertem Plagou za hnutí ANO. Ten ale ještě před jednáním úspory vyloučil. Podle něj naopak pro školství chybí asi 3 miliardy korun.
6: V rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje, které se týkají soukromých a církevních škol, ale úspory, když se podíváte na vládní programy prohlášení, tak o tom ta debata být nemá.
5: Úspory naopak připustil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj by se daly najít třeba ve veřejném zdravotním pojištění. Půjde ale jen o jednotky miliard korun.
7: Otázka je samozřejmě, co lze promítnout už v příštím roce a co bude mít třeba náběh až v těch následujících letech.
5: Nikdo z motoristů ranní jednání zatím nekomentoval. O návrhu rozpočtu momentálně jedná i vláda. A večer bude tématem koaliční rady. Ze Strakovy akademie Anna Millerová, Radiožurnál.
0: Vláda právě teď jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD není možné, aby benzín a nafta zdražovaly rychleji než ropa.
8: Co se týče stropování cen, pokud se dostáváte do situace, že vám vzroste surovina o 3% a cena na to teme o 7%, tak je něco špatně. Ale určitě bych nešahal na spotřební daň.
0: Litr benzínu v Česku aktuálně podle společnosti CCS stojí v průměru asi 43 korun a 60 halířů. Za litr nafty řidiči zaplatí asi 47,20. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou.
9: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě nepřinesly průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války. Steve Witkoff a Jared Kushner ale označili rozhovory za povzbudivé. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
10: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
11: Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
10: Podle Zelenského je třeba udělat všechno proto, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Investiční podvod za 1,5 miliardy korun začal řešit krajský soud v Ostravě. Ondřej Janata a společnost Growing Way podle obžaloby připravili o peníze víc než 4 tisíce lidí. Poškozeným slibovali vysoké zhodnocení vkladů. Žalobce ale tvrdí, že jednatel vyplácel nové klienty z peněz těch předchozích. A soudní líčení sleduje reportérka Andrea Brtníková.
13: Cesta růstu, jak zní překlad názvu společnosti Growing Way, skončila v jednací síni plné advokátů. Případ od dneška řeší ostravská justice, patří k jedněm z největších investičních podvodů u nás. Podle státního zástupce Alexandra Dadama obžalovaný Ondřej Janata sklady klientů vlastně nic nedělal. Firma nevyvíjela žádnou investiční činnost a peníze těch lidí končily na jeho účtech nebo si za ně třeba kupoval auta, případně je využíval k sebe prezentaci. Obžalovaný při příchodu do jednací síně na dotazy novinářů reagoval mlčením. Z Ostravy Andrea Brtníková, Radiožurnál.
12: Tisíce Srbů se v Bělehradě loučí s válečným zločincem Radkem Mladičem. Zemřel koncem srpna ve vězeňské nemocnici v Hágu. Odpikával se doživotní trest za zločiny spáchané během války v Bosně v první polovině 90. let. Osobně velel bosensko-srbským jednotkám například ve Srebrenici, kde jeho vojáci zmasakrovali 8 tisíc mužů. Usvědčený byl taky z terorizování civilistů při obléhání Sarajeva. Hold mu v ulicích Bělehradu vzdává dav lidí. A sleduje to redaktorka časopisu Respekt Magdalena Fajtová.
14: Před vstupem do kostela svatého Lukáše v Bělehradě je fronta dlouhá několik set metrů. Tito lidé se chtějí rozloučit s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. V bezprostředním okolí kostela jsou tisíce lidí a sledují vše na velké obrazovce. Mnozí na sobě mají trička s fotkou Mladiče nebo s nápisy jako generál hrdina. Po mši, která začíná právě teď, se průvod s rakví přesune na nedaleký Topčiderský hřbitov, kde bude Mladič pohřben. Zatím není jasné, zda bude mít státní anebo vojenské pocty. Srbský prezident Aleksandar Vučić se akce neúčastní.
12: Český rozhlas spustil projekt Slyšet Havla. Připomíná tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Na Radiožurnálu odvysíláme každý den ve 14 hodin a 15 minut to nejlepší z hovorů z lán. Český rozhlas Plus zařadil šestidílnou sérii o vzniku knihy Dálkový výslech.
15: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
16: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
17: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. A to bylo fantastický, to porovnává.
16: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ode dneška ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
12: Nahrávky Havlových her i další rozhovory najdete taky na webu havel.rozhlas.cz.
18: Tenistka Linda Nosková postoupila na US Open do čtvrtfinále. V souboji s Ukrajinkou Kostěukovou využila wimbledonská šampionka 6. matchball a vyhrála 2-1 na sety. Po premiérovém titulu v Londýně je teď Nosková v New Yorku poprvé v kariéře v nejlepší osmičce.
19: Jo, tak je to super. Já jsem ráda, že pořád přežívám od kola do kola. Mohlo to ujít úplně na opačnou stranu, takže jsem ráda, že se mi tohle z toho už nějakou chvíli nestalo, že jsem měla několik matchbullů a pak jsem ten zápas prohrála, takže těším se na další zápas.
18: Další duel čeká Noskovou zítra. O postup do semifinále se utká se světovou jedničkou Sabalenkovou z Běloruska. A české basketbalistky čeká už bez šance na postup do play-off závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa. Po prohrách s Italkami a Číňankami nastoupí ve 20:45 v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti obhájkyním titulu Američankám.
20: Uzavřený Pražský okruh a kolony u Litomyšle. Pražský okruh je ve směru z dálnice D1 na letiště po nehodě za tunely neprůjezdný. Na 15. kilometru těsně za sjezdem Lochkov najela zezadu dodávka do nákladního auta. Vrtulník záchranné služby před malou chvílí odletěla, každou chvilku by měli pustit alespoň levý jízdní pruh. Kolona je ale dlouhá, sjíždějte nejpozději na Jesenici. Na D1 na příjezdu do Brna z Vyškova čekejte silný provoz. Kolony hlavně kamionů se sunou v pravém pruhu už od sjezdu na Sinov a je to až k omezení v Brně. Na silnici 35 čekejte kolony na příjezdu do Litomyšle ve směru ze Svitav. Je silný provoz, brzdí se už na konci dálnice D35. Tam teď navíc do té kolony nedobrzdila dvě auta, stojí v levém pruhu, tak zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Čekáme oblačno až zataženo, ojediněle déšť, místy až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů na jihu a jeho východě ojediněle až 27. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Věra Štechrová.
21: Můžou koaliční jednání zásadně snížit plánovaný rozpočtový schodek pro příští rok? Má německá AfD po triumfu v nedělních volbách šanci, že se poprvé ujme vlády v jedné ze spolkových zemí? A jak pojal scénárista Pavel Kosatík rekonstrukci knihy Dálkový výslech v rozhlasovém projektu Slyšet Havla? O tom všem budeme mluvit. Motoristé a SPD jsou nespokojeni s výší schodku rozpočtu na příští rok, ten má být 389 miliard korun. Motoristé proto dopoledne jednali s ministry ANO o možnosti úspor ve školství a zdravotnictví. Ministr Plaga ještě před jednáním řekl, že možnost úspor ve zrušení Cermatu a inkluze nevidí, naopak není spokojeni s výší peněz na vysoké školy. Ministr Vojtěch před jednáním řekl, že příští rok v úhradové vyhlášce počítá s úsporou 6 miliard korun. SPD bude o rozpočtu jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou večer. Ve vysílání teď vítám Víta Hlouška z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: Jak si vysvětlit, že ten rozpočet se schodkem 389 miliard schválila vláda včetně ministrů za motoristy a SPD a teprve potom dvě menší strany ve vládě začaly protestovat proti takhle vysokému schodku?
22: Ono to zapadá do celkového způsobu fungování té vlády, ve které jednoznačně dominuje Andrej Babiš, respektive ANO. Ještě horší pozici než motoristé má v tomhle slova smyslu SPD, protože její ministři v podstatě se stranou samotnou zase tak moc společného nemají. Takže tohle je vysvětlení a potom ty menší strany v momentu, kdy vlastně viděli reakci veřejnosti a médií na ten propad rozpočtových, nebo na ten růst rozpočtových výdajů, tak se teprve začaly ozývat, ale jistě působí to trochu podivně, byli u toho.
21: Strany koalice dosud vystupovaly poměrně jednotně, premiér Babiš si tu spolupráci pochvaloval. Tak proč podle vás tentokrát ty dohody o rozpočtu neproběhly v zákulisí a dvě menší strany s nimi vystoupily veřejně, protestují veřejně?
22: Podle mě je to proto, že prostě podcenili trošičku tu reakci, podcenili trošičku tu situaci, jinak samozřejmě zejména u motoristů je ten obrovský rozpočtový deficit velký problém, protože oni se od začátku profilují jako strana ekonomicky pravicová, jako strana v uvozovkách jakési rozpočtové odpovědnosti, ale opravdu si myslím, že to je politická reakce na to, co se strhlo po zveřejnění toho schodku.
21: Na to jsem se chtěla právě zeptat, jak zásadní je pro motoristy z hlediska jejich, řekněme, politického přežití prosadit nějaké podstatnější snížení schodku. Oni se v těch průzkumech pohybují kolem těch 5%, to je hranice, která je důležitá pro vstup do sněmovny.
22: No, bylo by to pro ně dobré, ale samozřejmě zůstat ve vládě je pro ně důležitější, než dosáhnout nějakých výraznějších rozpočtových ústupků. Já si dovedu představit nějaké symbolické změny v tom rozpočtu, ne zásadní. Opravdu si nemyslím, že najednou se škrtají 60-80 miliard. A oni to vysvětlí samozřejmě jako svoje vítězství a budou prostě pokračovat dál, protože to vládní angažmá je pro ně důležitější v této chvíli konkrétní, než jak budou vysvětlovat svým voličům ten obrovský rozpočtový schodek. Oni totiž můžou hrát s tím, že v průběhu času se situace trošku zlepší, že ty další roky nebudou tak brutální deficity a že tím pádem budou moci ukazovat, podívejte, my opravdu tady tlačíme Andreje Babiše k nějaké rozumnější rozpočtové politice.
21: Může to mít nějakou souvislost i s těmi blížícími se volbami? Ty komunální nebývají až tak o celostátní politice.
22: Ne, tohle to úplně velkou souvislost s komunálními volbami nemá, protože motoristé v komunálních volbách kandidují v podstatě pouze marginálně. Rozhodně to není tak, že by už se ucházeli o křesla ve všech větších městech. SPD samozřejmě je v tomto slova smyslu iniciativnější, ale ani pro její voliče tohle není důvod, proč by ty svoje SPDácké kandidáty nemohli v komunálních volbách volit.
21: Motoristé i ministryně financí Schillerová připouští, že k tomu, aby se mohl snižovat deficit, jsou nutné systémové změny, změny zákonů, a to se samozřejmě nedá už stihnout do roku 2027. Ale viděli jsme od vlády nebo jejich poslanců v průběhu roku navrhovat nějaké zákony, které by vedly právě ke snižování výdajů na provoz státu?
22: Tady je jednoduchá odpověď, ne, neviděli. Nedá se k tomu nic jiného říci. Prostě tahle agenda zůstává pouze v rovině nějakých retorických slibů, ale reálně ta vláda pro nějaké konkrétní úspory zatím neudělala nic.
21: Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. Děkuju, naslyšenou.
22: Děkuju za pozvání, naslyšenou.
21: Politické zemětřesení nebo modrá bouře, tak píší německá média o vítězství strany Alternativa pro Německo v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku. Ta získala bezmála 44% hlasů a obsadí 39 z 83 křesel v parlamentu. Do zemského sněmu se těsně dostala i strana spojenectví Sáry Wagenknechtové, která by se svými 5 mandáty mohla umožnit vznik první zemské vlády AfD. To považuje zemská tajná služba od roku 2023 za prokazatelně pravicově extremistickou. O důsledcích voleb teď budu mluvit s Vladimírem Handlem z katedry německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Štechrová.
21: Pokud bude chtít lídr AfD

0: u nich proběhne to vyjednání a vyjednává nějaký kompromis. Zřejmě BSV dá se předpokládat, že by perspektivně mohla skutečně podpořit po nějakých těch kolech jednání zvolení Zikmunda. Druhá varianta je to, že BSV se na tomto postupu neshodne s AFD a to, přímo to jméno toho Zikmunda nebude podporovat. Ale pak by teda je ta druhá varianta, která je neveřejná, a to je něco, o čem se dlouho spekuluje, že by část poslanců CDU, kteří mají obavu z nějaké široké koalice společně s Die Linke či s levicí proti AfD, protože by tato koalice příliš jako rozmývala charakter CDU a vlastně by ji zničila, takže místo té koalice proti AfD, že by mohli tajně v tom tajném hlasování, hlasují se tajně o předsedové vlády, takže by mohli někteří z nich takticky právě toho Zikmunda zvolit. Takže to je ta druhá cesta. Jinak žádná jiná politická strana a zejména ne veřejně teda nepodpoří.
1: Ještě k BSV, Sáry Wagenknechtové. Do jaké míry se program téhle strany, o které nevíme tolik jako o AfD u nás, do jaké míry se kryje s AfD?
0: Tak BSV je v té otázce sociálního přerozdělování a sociálního státu je levicová strana, taková státně levicová strana. V těch otázkách, spíš kulturních, tak je hodně konzervativní, je blízko teda AfD, například taková ta multikulturalita, sexuální a další menšiny, tohle to není, nebo ekologie, ochrana životního prostředí, to jsou, skutečně nejsou témata, kterými by BSV jako žila, to je spíš taková ta klasická ještě industriální levice v tomto smyslu, levice z doby industriálního vývoje. No a pak tam je ta otázka zahraniční politická a tam teda skutečně jestli také, jak teda v té kulturní otázce, tak teda v té zahraniční politické jsou si blízcí, protože jak už bylo řečeno, ve vztahu k Rusku například, ale podobně i kriticky ve vztahu k Evropské unii, i když PSV není pro vystoupení z Evropské unie, ale kriticky. V podstatě to je nacionální politika spíš směrem k tomu, že teda Německo by mělo být jako Germany first, taková ta americká diktum takové, nebo ten model, tak ten si myslím, že by BSV docela jako podpořila a tam by se asi shodla i právě s AfD.
1: No tváří v AfD, jak jsem říkala, v Sasko-Anhaltsku je její 35-letý předseda Ulrich Zikmund, marketingový specialista. Tak do jaké míry on je tou tváří opravdu AfD v Sasko-Anhaltsku a má i on zásluhu na tom, že tu stranu označují právě tajné služby za pravicově extremistickou, dokonce blízkou neonacistickému hnutí?
0: Tak určitě on je jako nebezpečný v tom, že je velice vstřícný, usměvavý, úžasný komunikátor, jak jste říkala, začal v marketingu firemním, teďka velice úspěšně pokračuje v marketingu politickém. Čili ano, on má tu úžasnou schopnost prostě lidi oslovit a vzít sebou, abych tak řekl, přesvědčit je, vyjít jim vstříc. A zároveň jako zhlazovat ty ostré hrany AfD, které by lidem mohly být i případně nepříjemné, takže v tom je teda ta jeho role úžasná, že tohle to se mu skutečně daří, přitom ta AfD je prostě těch hran vnitřních, které jsou problematické a proto je označována ta tajnou službou tak, jak je označována, tak ty tam samozřejmě zůstávají. Konec konců vidíme to v tom, že i kolem něj ty někteří teďka jako jeho straničtí kolegové, kteří jsou za ním a budou v případě, že vytvoří vládu, tak zřejmě budou do nějakých vládních pozic, jako státní tajemníci na ministerstvo a tak dále, tak jsou vlastně původně také aktivisté neonacistických třeba skupin, samozřejmě už léta zpátky, před léty to třeba uzavřeli takovou činnost, nicméně vycházejí z nich a někteří, když se na to dneska ptají žurnalisté, tak říkají, já se nemám za co stydět, prostě teďka jsem tady, já byl jsem tehdy tam a tohle to jsou věci, které mu nevadí a naopak on vždycky říká, jo, jsou to lidé, kteří jdou svou cestou a my teďka jsou velice efektivní, takže my s nimi budeme spolupracovat.

0: Teď se pojďme podívat na ty, co prohráli v těch volbách. Titulek jedněch novin hlásá zhroucení politického středu v Sasku-Anhaltsku. Křesťansko-demokratická unie získala jen 17% hlasů a to je propad proti minulým volbám o 20%. Tak čemu se připisuje až takový debakl?
1: Tak určitě více, teda důvodů. Jeden důvod je určitě Berlín, či berlínská vláda, která je nepopulární. Friedrich Merz, který je nepopulární, Friedrich Merz, který původně měl v podstatě v Sasku-Anhaltsku docela podporu v těch letech před 25. rokem, čili před těmi parlamentními volbami spolkovými, protože on sledoval tu konzervativní politiku, obrat, že odchod od té zelené, jak on říkal, zelené šílenství, trošku jako naši motoristé, odchod od levicové politiky a vlastně nastartování hospodářského růstu. A bohužel právě v tom kontextu té doby, to znamená nástup Trumpa a pokračující válka, ruská válka v Ukrajině, prostě ho donutili k tomu, aby vlastně reformoval tu takzvanou dluhovou brzdu, na které teda konzervativcům vždycky strašně záleželo a vlastně tím ztratil. A ztratil zejména právě v tom Sasku-Anhaltsku. Čili tam, v současné době tam zase musí prosazovat prostě reformy, které jsou také nepopulární a zejména právě také v tom Sasku-Anhaltsku, které je strukturálně nejslabší zemí Spolkové republiky Německo. Čili tam ten Berlín v tomto smyslu určitě sehrál roli. Ale stejně tak sehrál roli i ta zemská vláda, která dřív vlastně byla poměrně populární, protože Rainer Haseloff, to byl prostě dlouholetý předseda vlády, který byl velmi populární, to jako otec vlasti. A stejně i tato vláda teda nezvládla samozřejmě ty strukturální reformy udělat, protože to je problém. Oni sice samozřejmě se snažili, ale jako nepřesvědčili tu svoji veřejnost, že jdou tou správnou cestou. Takže tam ty důvody byly určitě obojí. Jak teda ta spolková politika, abych tak řekl, tak teda ta zemská.
0: Vladimír Handl, katedra německých a rakouských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuju, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Na vlnách Českého rozhlasu i v našich onlineových aplikacích dnes startuje projekt Slyšet Havla. Vyvrcholí 5. října, kdy uplyne 90 let od narození prvního českého prezidenta. Rozhlas připravil nové nastudování hry Audience nebo dva vzácné nově objevené archivní záznamy rozhovoru Václava Havla s Ferdinandem Peroutkou z roku 1968 a také nahrávky, na jejich základě vznikal v 80. letech minulého století rozhovor Václava Havla s novinářem Karlem Hvíždělou, který kladl otázky z německého Bonu. Ty zazní ode dneška do 12. září v šestidílné sérii Rekonstrukce dálkového výslechu.
2: Začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
0: Poznamenal Václav Havel, když se koncem roku 1985 pustil do dálkového rozhovoru s Karlem Hvíždělou. Ten pak vyšel v knižní podobě na Západě a v Československu po pádu komunistického režimu. Rozhlasová série na stanici Plus se zaměřuje na podmínky, za kterých dálkový výslech vznikal a přináší i svědectví osobností, které měly tehdy k Václavu Havlovi blízko. Já už teď zdravím autora scénáře, spisovatele a publicistu Pavla Kosatíka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Tak vy jste si poprvé prý přečetl dálkový výslech koncem roku 1989. Jak na vás zapůsobil, jak vám pomohlo poznat osobnost Václava Havla?
3: Já si myslím, že v té době to byla senzace pro drtivou většinu lidí, poněvadž i ti, kdo poslouchali Svobodnou Evropu, Hlas Ameriky, kdo četli samizdatový Lidový noviny a jiný samizdaty, tak neměli možnost poznat ho v té panoramatické celkové podobě, která je obsažena v téhle té knize, čili to vydání té knižky, které navíc bylo velice rychlé, oni to vydali během několika málo dní, aby to stihli před prezidentskou volbou, tak to byla naprostá senzace v té době.
0: Jak jste se tedy rozhodl přistoupit k té rekonstrukci dálkového výslechu, k okolnostem, za kterých vznikal?
3: No, já jsem měl štěstí, že jsem se dlouho znal s Karlem Hvíždělou, takže jako něco o tom vzniku jsem věděl už předtím. Dali jsme dohromady takovou možná zajímavou sestavu narátorů, kteří z různých úhlů pohledu na tohleto téma vypovídají. Kromě zmíněného Karla Hvíždělé je tam třeba paní Freimanová, donedávna z knihovny Václava Havla, která celoživotně se Havlovým dílem zabývá a i osobně ho velmi dobře znala. Je tam editor Jan Schult, který připomněl zajímavou věc, že to vlastně po 51 letech byla první svobodně vydaná kniha u nás od toho roku 1938, kdy pak ani v tom meziválečném tříletí úplná svoboda nebyla. Mluvil tam archivář Martin Vidlák, který byl u té digitalizace té zvukové nahrávky. Mluví tam historik Willem Prečan, který pečoval o to, aby ty přeshraniční kanály, tajné diplomaty zprostředkované, aby fungovaly. Mluví tam spisovatelka Eda Krysová, která byla Václavu Havlovi velmi blízká, Jitka Vodňanská, v jejímž bytě vlastně ta nahrávka byla pořízená a tak dále.
0: A jsou momenty, to, nebo moment toho příběhu, ve kterém se rodil dálkový rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou, které vám nějak víc utkvěly v paměti, nebo dozvěděl jste se o Václavu Havlovi něco, co vás překvapilo?
3: No, podívejte, on byl kontextový člověk, takže on, i když vypráví svůj život, tak on to vypráví s nesmírně širokými a velmi zajímavými souvislostmi, které v té době nebyly vůbec pojmenované. Takže on vlastně celou tu dobu od konce první republiky až do té poloviny 80. let, to i dneska můžete číst jako velmi plasticky napsanou učebnici a ne, jako bude vás to bavit. Je to prostě, je to dobře napsané, ale mě tam nejvíc zaujaly takové ty pasáže, kde on, tak jak byl svou výchovou a celým životem cepovaný k tomu, aby myslel na všecky, na celek té společnosti a i na budoucnost a tak, tak kde on se zamýšlí, jak by ten svět správně měl vypadat. A není v tom nějak grověkým utopistou. Jo? On samozřejmě nebyl spokojený s tím, čemu se tady říkalo zcela nepřesně socialismus, ale nebyl úplně nadšen ani tím kapitalismem. On si pořád představoval, že v rámci takzvané existenciální revoluce člověka, sebeproměny, kterou by člověk mohl projít, když mu na sobě samým bude záležet, bude si lídat svědomí, tak kdyby takových lidí přibylo víc, takže bude možný vymyslet lepší svět, než jsou oba ty, který jsem tady před chviličkou zmínil. Nebyl to propagátor takzvané třetí cesty, ale prostě bylo mu jasný, že o budoucnosti nelze přemýšlet jenom na základě toho, co známe, co si konzervativně z minulosti pamatujeme, ale že je potřeba tu společnost a tu budoucnost taky tvořit. A na tomhle tomu hodně záleželo. Tyhle ty pasáže v té knize jsou.
0: No a také jsou tam pasáže, které Václav Havel nakonec do dálkového výslechu nechtěl zařadit. A vy jste už řekl, že vám to při přípravě toho scénáře rozhlasové série bylo trochu líto, tak nevybral byste jednu z nich velmi rychle?
3: No, mě nejdřív vždycky napadá ta, kde on se tak jakoby zamýšlí nad tím, víte, on si bral odpovědnost za všechno, takhle byl taky vychovaný a takže třeba po té chartě, když ho poprvé na delší dobu zavřeli a v té vazbě ho tak jako trošku zmátli a on nevěděl, co se děje venku na svobodě, takže Rudé právo pak vydalo prohlášení, že Václav Havel odvolává chartu a kde si, co si, nebyla to pravda. No a on si nebyl jist, jestli vlastně nepřímo tou chartu třeba nespůsobil smrt Jana Patočky. Představte si to, bylo vyloučeno, aby ji způsobil, protože Patočkou smrt způsobili STBáci, kteří ho vyslýchali velmi brutálním způsobem a na následky toho on pak
0: přesto cítil nějakou odpovědnost.
3: 77 zemřel.
0: Já se omlouvám, bohužel už náš čas vypršel. Spisovatel, literární historik Pavel Kosatík, jsou tady zprávy, děkuji vám, naslyšenou.
3: Děkuji, naslyšenou.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Bylo půl jedné, dobré odpoledne. Vláda jedná o možném znovu zavedení regulace cen pohonných hmot. Kabinet tak reaguje na prudký nárůst cen za benzín a naftu v uplynulých dvou týdnech. Ministr dopravy Ivan Bednárik za SPD uvedl, že není možné, aby pohonné hmoty zdražovaly rychleji než ropa. Snížení spotřební daně ale podle něj teď není potřeba. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Jared Kushner a Steve Witkoff pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Kontrakt dnes schválili radní Prahy i středočeští zastupitelé. Více než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků od roku 2030. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Tady jsou dopravní informace na Plusu. Hezké pondělí. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova po pojíždí kolona kamionů už před Rousínovem. Brzdí se zhruba na kilometru 218. Nesouvisle se pak posouvají až do zúžení u dálnice D2. D1 směrem z Prahy před Brnem. Oproti tomu relativně plynule průjezdná, jenom chvílemi se zpomaluje za sjezdem na Mikulov na kilometru 194. V Praze hlavní část Pražského okruhu ve směru z D1 k letišti za sjezdem na Lochkov zůstává po vážné nehodě uzavřená. Na 15. kilometru odklízejí následky po těžkém střetu dodávky s kamionem. Na místě zasahovali vrtulník letecké záchranné služby. Kolona začíná před sjezdem na Vestec okolo 2. kilometru. Náhradní trasy jsou buď po Vídeňské, Strakonické nebo z D1 přímo do Prahy a po jižní spojce a ulici k Barandovu zpět na okruh. A před Vypichem naberete kratší zdržení v Bělohorské směrem z centra ve frontě od Kláštera. Dobře, dojďte. Dnes je oblačno až zataženo, hlavně na jihu až polojasno. Ojedinělé se může objevit přeháňka, na večer pak od západu na většině území vyjasnění. Teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojedinělé až 27 stupňů Celsia. To byly zprávy, tady už jsou na Plusu pondělní názory a argumenty.
6: Neprůhlednost českého rozpočtu na příští rok. Volby v německém Sasku-Anhaltsku. Vysoká výše rozpočtového deficitu. Američtí vyslanci v Moskvě a Kyjevě. Nová podoba mapy světa. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
4: Názory a argumenty.
6: Premiér Andrej Babiš vyloučil svou prezidentskou kandidaturu v roce 2028. Babiš pro CNN Prima News uvedl, že by ho tato práce vůbec nebavila. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Co tento výrok premiéra Babiše může znamenat směrem k prezidentským volbám, ale i k prezidentu Petru Pavlovi?
7: Je v tuto chvíli pravděpodobnější, že Andrej Babiš se prezidentských voleb nezúčastní, i když v minulosti on také opakovaně hovořil, že by ho něco nebavilo, že by něco nechtěl dělat a nakonec to dělal, ať už se to týkalo vůbec jeho vstupu do politiky, ať už se to týkalo třeba jeho pokračování v politice. On v minulosti tvrdil, že v politice nechce být tak dlouho, že hnutí ANO si už musí hledat nového lídra a nového předsedu a že nebude kandidovat už v těch volbách, které byly a kdy se opět stal premiérem. Co se týče prezidentské volby, tak také v minulosti už tvrdil, že ho tento post nezajímá, že by ho to úplně nebavilo a pak přece jenom do toho prezidentského klání se pustil a prohrál v druhém kole souboje s Petrem Pavlem, takže to, co momentálně říká, ještě neznamená, že to tak musí být v době, kdy budou definitivně uzavřeny kandidatury na prezidenta republiky. Do té doby je ten prostor otevřený, ale když se podíváme na působení Andreje Babiše v české politice, tak on se velmi dobře orientuje v náladách veřejnosti, dobře pracuje s průzkumy veřejného mínění a z toho všeho je zřejmé, že by asi neměl velkou šanci stát se prezidentem, že by možná si zopakoval další porážku v prezidentských volbách a to nemá zapotřebí a navíc ta situace z pohledu jeho případné účasti v prezidentské volbě je komplikovaná také tím, že ty volby probíhají proběhnou na začátku roku 2028 a v té době, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, tak stále bude ještě premiérem a myslím si, že řada jeho podporovatelů vidí raději Andreje Babiše jako premiéra, než že by ho viděla raději jako prezidenta i z hlediska toho, jaký reálný vliv na dění v České republice má prezident a premiér, tak to jsou přece jenom o něco odlišnější kategorie, takže když se to všechno dá dohromady, tak je málo pravděpodobné, že by Andrej Babiš stál o to ucházet se o prezidentský post a myslím si, že se to v tuto chvíli projevuje i ve vztahu k současnému prezidentovi Petru Pavlovi, kdy taková ta averze vůči němu přece jenom se velmi zmenšila. Už v poslední době nejsme svědky nějakých výpadů vůči prezidentovi, což neznamená, že tomu v budoucnosti nemusí být jinak, ale v tuto chvíli, když opět se vrátím těm průzkumům veřejného mínění, tak si Andrej Babiš vyhodnotil, že nějaký ostrý spor s prezidentem mu nepřináší nějaké kladné body u voličů.
6: Prezidentská volba proběhne zhruba za rok a půl, jak jsme řekli. Rýsují se už jména lidí, kteří se o tuto funkci budou ucházet?
7: Ve veřejném prostoru se pochopitelně objevují různá jména, ale jsou to spíše spekulace. Co se týče stávajícího prezidenta Petra Pavla, tak on má podle ústavy možnost obhajovat svůj mandát. V tuto chvíli se zatím jasně nevyjádřil, ale když se podíváme na různé okolnosti i na některé jeho výroky, tak je velmi pravděpodobné, že se do obhajoby prezidentské funkce pustí. No a v tom případě právě i z pozice prezidenta má velkou výhodu vůči těm svým soupeřům, takže si myslím, že do souboje s ním se málo kdo bude chtít pustit a že k tomu odpovídá i to, jak se k tomu staví například hnutí ANO, které zatím o nějakém svém kandidátovi nemluví a nechává to na poslední chvíli, což je spíše cesta k tomu, aby v té prezidentské volbě případně takovýto kandidát byl neúspěšný, byť oni tvrdí, že nechtějí nominovat svého kandidáta, že by to měl být nějaký občanský kandidát.
6: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
7: Naslyšenou.
6: Vláda se zabývá rozpočtem na příští rok. Zdá se, že mezi rezorty, které musí počítat s menším množstvím peněz, je i ministerstvo školství. Podle některých expertů mu může v konečném důsledku chybět až 12 miliard korun. Není to ale jediná nesrovnalost v návrhu ministryně financí Aleny Schillerové. Soudí šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
8: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády. A věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává Stanjurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišť, z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
6: Dodává šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A státní rozpočet a hlavně výše jeho schodku jsou příčinou prvního zásadního sporu v české vládní koalici. Nejprve se ozvali motoristé, později se k ním přidala i SPD. Nakonec sám premiér Andrej Babiš zavelel, že deficit se musí snížit. Jaké jsou vyhlídky, že se to skutečně podaří, nad tím se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
9: Rozpočet bude mít možná nižší schodek než ministryní financí Alenou Schillerovou navržených 389 miliard korun. Po vyjádření nespokojenosti koaličních partnerů to prohlásil premiér Andrej Babiš, který tomu dal ovšem jednu podmínku. Ministři musí sami přijít s návrhy, kde ušetří. A rozhodně nemají škrtat na investicích, ale na provozních výdajích. Zkrátka propustí pár úředníků a ušetří pár miliard. Miliarda k miliardě dá o něch 20, které požadují motoristé. Zní to samozřejmě jako, že vláda maká, což je hlavní cíl samoreklamy Babišova kabinetu. Co se týká samotné ekonomiky, je reálně úplně jedno, jestli bude deficit rozpočtu 389 miliard, 370 miliard nebo třeba dokonce 350 miliard. Všechna uvedená čísla jsou totiž naprosto děsivá. Připomeňme, že česká ekonomika roste a podle všech prognóz, včetně té z ministerstva financí, má tento růst pokračovat i v příštím roce. Dopady stávajícího vývoje, který může těšit ty, se kterými se politici trochu podělí o výdaje rozpočtu, bude mít negativní vliv i na ně. Za prvé úroky, které musí Česká republika platit, jsou rok od roku o pár desítek miliard vyšší. 120 miliard, které Česko zaplatí za své dluhy v příštím roce, by mohlo využít jinak. Třeba na podporu bydlení pro mladé. Nebo na dostupnou sociální péči pro staré. Nebo zkrátka na cokoliv jiného. Za druhé, dluh státu je lákadlem pro investory. Zejména v současné době rostoucích úrokových sazeb. Státní dluhopisy jsou přístavem pro ty, co se snaží vyhnout riziku. Nepřekvapivě jde i o banky, které mají největší výběr. Proč by půjčovali lidem za 5%, když to samé a naprosto bez rizika dostanou od vlády? Zdražení úvěru a hypoték je tak jisté, nikoli hypotetické. Za třetí, cirkus kolem snižování schodku naznačuje směr, kudy se ubírají myšlenkové pochody politiků, pokud jde o konsolidaci rozpočtu. Navrhovaná úspora na dávkách pro ukrajinské uprchlíky, kterou chce zachránit státní kasu SPD, je politická propagace, nikoli krok ke zlepšení financí. Nutně dodat, že stejně tak by na tom byl rozpočet lépe, kdyby daně odváděli všichni ti, co mají. Podniky a firmy by neměly žádné výjimky. Takže tu máme blíže neurčených 20 kroků motoristů, které se postupně z původních 80 miliard úspor transformovaly na 20. Upřímně, v rozpočtu se tato částka dá najít vždy, aniž by to nějak bolelo. Stačí zmínit hrátky s evropskými fondy či posunout termín výplaty přes půlnoc nového roku. A je tu úspora na papíře, aniž by k něčemu doopravdy došlo. Rozhodně ale nejde o konsolidaci rozpočtu, ani o snahu o reálné snižování schodku. Koaliční jednání budou bez pochyby dlouhá až nekonečná. Éterem proběhne mnoho silných slov. Budeme svědky divadelního představení o mnoha jednáních s předem daným koncem. Najde se pár obětních beránků, na které politici ukáží prstem a zdaní je. Rozpočet a deficit bude ale úplně stejně příšerný, jako je nyní.
6: Vysvětluje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Protiimigrační strana Alternativa pro Německo v neděli jednoznačně vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Podařilo se jí získat 44% hlasů. AfD tak v této východoněmecké spolkové zemi sahá po historickém vstupu do vlády, prvním pro krajní pravici v Německu od konce druhé světové války. Slovo má ředitel komunikace Institutu Globsek Filip Nerad.
10: Triumf AfD v Sasku-Anhaltsku se očekával. Předvolební průzkumy jí předpovídali náskok až 20% bodů před druhou CDU. Nakonec byl ještě výraznější. To hlavní, o co se v nedělním hlasování hrálo, tak bylo, zda AfD získá dostatek mandátů, aby mohla v jedné z nejméně prosperujících spolkových zemí vládnout sama. Nebo zda ostatní strany získají aspoň tolik, aby ji společně od moci odstavili. Konečný výsledek dává AfD šanci na vládu, pokud ji podpoří malá, krajně levicová strana BSV, se kterou ji pojí vstřícný postoj k Rusku nebo odpor k pomoci Ukrajině. Takže vyloučené to není, i když se k tomu vítěz zatím staví spíš odmítavě. Důvodů úspěchu AfD je celá řada. Od nespokojenosti voličů se stavem celého regionu i jejich vlastních peněženek, přes neschopnost dosud vládnoucích stran oslovit je něčím jiným než anti-AFD kampaní, až po namíchání líbivého volebního koktejlu extrémní pravice, kombinujícího populistické, antimigrační, nacionalistické a reformní sliby s východoněmeckou nostalgií a kritikou politiky berlínské vlády. Spoustu z toho nedokáže AfD realizovat, ani když se skutečně v Sasku-Anhaltsku chopí moci, protože to tam jednoduše nebude v jejich pravomocích. Deprimovaní voliči, toužící po změně, ale s chutí po takovém koktejlu ve volbách sáhli. I když se v nich rozhodovalo primárně o novém parlamentu a vládě v Magdeburku, volební propadák tradičních stran může mít vážný dopad také na koalici v Berlíně. Nepopulární kancléř Merz utržil další nepříjemnou ránu, ačkoliv se ho CDU snažila držet od tohoto hlasování co nejdál, aby jí výsledek ještě víc nezhoršil. I tak je to pro ně částečně účet za doposud hodně neuspokojivé Merzovo vládnutí. Podobné je to i v případě koaličních sociálních demokratů, kteří sedí s křesťanskými demokraty jak ve spolkovém, tak v zemském kabinetu. V Sasku-Anhaltsku tuto velkou koalici doplňovali ještě liberálové, kteří v neděli z místního parlamentu vypadli úplně. Zpět ale do hlavního města. Pokud se za Merze dostane poprvé od roku 1945 k moci v Německu radikální pravice, která se netají sympatiemi k Moskvě a odmítá Evropskou unii, bude to další pořádně černá kaňka na vládním angažmá současného kancléře a šéfa CDU. Za dva týdny se navíc konají volby v dalších dvou východoněmeckých spolkových zemích, v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a Berlíně. A také tam průzkumy predikují vítězství, respektive výrazný volební úspěch AfD. Ani pokud Alternativa pro Německo na vládu v Sasku-Anhaltsku nedosáhne, smutnit nemusí. CDU bude odsouzena ke snaze domluvit se se všemi ostatními stranami, včetně získání podpory od krajní levice. Udržení se u moci jen za cenu spolupráce s pohrobky východoněmeckých komunistů, kterou si CDU navíc interně zakázala, by byla další hořká pilulka pro Merze a voda na mlýn jeho vnitrostranickým kritikům. Těch pomalu přibývá a veřejně už se v Berlíně začíná mluvit o možnosti kancléře a lídra strany předčasně vyměnit. Jediným štěstím pro Merze je, že se zatím v řadách CDU nerýsuje žádný jeho vyzývatel, který by chtěl tento nevděčný úkol převzít. Toto štěstí ale nemusí trvat věčně. A AfD bude zatím dál svou populistickou rétorikou sbírat politické body na regionální i celoněmecké úrovni a chystat se na další historické triumfy. Při pokračování současného tápání tradičních stran v Německu velmi pravděpodobně přijdou.
6: Míní ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli v neděli na svou první návštěvu Ukrajiny v pozici emisarů prezidenta Donalda Trumpa, který deklaruje přání ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. V sobotu se dvojice setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
11: Jak se dalo očekávat, spanilá jízda Trumpových vyjednavačů do Moskvy a posléze do Kyjeva žádný průlom do vývoje už 4,5 roku trvající války nepřinesla. Z optimistického pohledu však podnětná byla, třeba už proto, že obnovila, když už ne přímé, dvoustranné jednání mezi bezprostředními účastníky konfliktu, pak tedy alespoň třístranné rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou za opětné patronace Washingtonu. V Moskvě se pánové Witkoff a Kushner během více než tříhodinové debaty za zavřenými dveřmi dověděli to, co obvykle. Za prvé to, že při jakýchkoliv debatách o podstatě konfliktu je třeba brát v úvahu jeho prapočátek, a to je příklon Ukrajiny k západu. Moskva tím nepřímo akcentovala jeden ze svých rozhodujících narrativů. Válka na Ukrajině je ve skutečnosti jen lehce přizastřený souboj Ruska s celou Evropou. Za druhé to bylo jasně zopakováno, že prezident Putin přistoupí na jednání přímo s Volodymyrem Zelenským jedině za předpokladu, že se bude konat v Moskvě, a to v případě, že jeho ukrajinský protihráč bude ochoten ruské straně bez boje odevzdat celý Donbas a tak dále a tak podobně. První muž Kyjeva, oba Trumpovi vyjednavače, o den později uvítal žertovnou poznámkou, že jejich přítomnost v ukrajinské metropoli je možná lepší bezpečnostní pojistkou než patrioty a že přinejmenším Kyjevanům zajistila pár klidných dnů bez vzdušného poplachu. V čistě věcném duchu se pak jednalo o západních dodávkách antiraket a o poválečných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu i za předpokladu, že se zatím nestane přímým členem společných evropských struktur. Ostatně jedním z největších pozitiv víkendových jednání byla kyjevská přítomnost zástupců tří evropských zemí, konkrétně Německa, Francie a Velké Británie. Ukrajinská a americká strana tak zdůraznili, jak důležitá je funkce starého kontinentu při řešení rusko-ukrajinské krize. Evropu totiž tato krize bezprostředně poznamenává a ohrožuje. A Moskva se vytrvale snaží ji do jednacího procesu vůbec nepustit. V Kyjevě se naštěstí nic takového nestalo. Jak však všichni přítomní připustili, válka samotná bude pokračovat přinejmenším ještě celou tuto zimu.
6: Slovo měl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Grónsko o něco menší, Afrika naopak větší. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat nová mapa světa, kterou před časem prezentovala Organizace spojených národů. Tématu se ve své pravidelné glose věnuje spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
12: Organizace spojených národů schválila minulý týden novou mapu světa. Můžeme se podívat, proč se světová organizace takovou věcí zabývá, ale nezbude nám než to vzít na vědomí. S návrhem přišlo Togo. Je to africká země na břehu Gvinejského zálivu, něco menší než Česko. S naší zemí má snad společnou jen vzpomínku na dávnou historii. Po konci první světové války se rozdělovaly německé kolonie a chviličku, opravdu jen malou chvíli, snad někdo uvažoval o tom, že Togo připadne čerstvě založenému Československu jako kolonie. V rodině mého dědečka bylo z toho velké nadšení, takže můj tatínek, si co by chlapeček, hrál se psem jménem Togo. Ale zpět k mapě světa. Chápu pocity občanů Toga při pohledu na mapu světa. Takové Grónsko na ní vypadá skoro stejně velké jako Afrika. Fakticky je to jedno. Gróňan bydlí v Grónsku a Afričan v Africe. Na jejich údělu se nic nezmění ani o příslovečnou píť, ať je měřítko na mapě jakékoliv. Na druhou stranu si ale vybavuji, jak jsem byl nadšený, když jsem jako kluk objevil jakousi divnou mapu. Naše republika na ní byla velikánská. Země se dá snadno na mapě nafouknout. Tím snadněji, čím víc na severu leží. Trik je jednoduchý, máme soustavu poledníků a rovnoběžek a jakmile zobrazíte prostor mezi nimi jako čtverce, severní oblasti se zvětší. Země je kulatá, mapy jsou ploché, tak co s tím? Ze školy jsme zvyklí na mapovou projekci, za kterou je historicky odpovědný vlámský kartograf Gerhard Mercator. V roce 1569 navrhl zobrazení, které vyhovuje navigaci lodím a pak i letadlům. Nevýhoda je ale v tom, že to Grónsko je se svými 2 miliony čtverečními skoro stejně velké jako Afrika z 30, takže Afričané mají vztek. Radost mají taky Rusové. Jejich země je sice plochou opravdu největší, ale tak šíleně velká, jak se jeví, na mapě světa přece jen není. OSN v tom tedy udělala pořádek a nová mapa víc zohledňuje plochu. Na první pohled vypadá stejně, jenže nahoře je jaksi přiohnutá. No jo, namítne Pepíšek známý z anekdot, ale co bude od Aljašky vlevo a od Kamčatky vpravo na té přiohnuté mapě? Nic, Pepíčku. Mapa nebude obdélníková, ale zaoblená a ve svém středu bude mít ohromný africký světadíl. Takže bude pokoj. Opravdu? Tahle otázka vás napadne, když se podíváte na čínskou mapu světa. Na ní není Afrika uprostřed. Ve středu leží velká Čína, maličká Austrálie visí kousek dole a Afrika s oběma Amerikami jsou jako rámeček vlevo a vpravo. A co Evropa? Ale jo, je tam taky. Vlevo nahoře, jako takový přívěsek. Mohla by si na to stěžovat v OSN. Na pořad jednání by to mohlo přijít, typnu si tak v roce 2126.
6: A tímto pohledem do budoucnosti dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
13: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Dobré odpoledne, 13 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Vláda schválila růst minimální mzdy. Od ledna se má zvýšit o 2,5 tisíce korun. Křesťanští demokraté odmítají po porážce v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyjednávat s vítěznou stranou AfD. A studentská ulice v Brně je kvůli úniku toxické chemikálie uzavřená. Zprávy a Ondřej Látal. Minimální mzda v Česku by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet dnes schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat asi 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 tisíce korun. V Česku ji pobírá asi 180 tisíc lidí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jen stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
2: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
0: Cyklista nemůže za smrt řidičky, se kterou měl v roce 2022 konflikt. Pravomocně o tom dnes rozhodl vrchní soud. Muž se ženou dostal do fyzické potyčky po dopravním incidentu v centru Prahy, kdy ji měl několikrát udeřit. Dva dny poté žena zemřela na takzvaný syndrom zlomeného srdce. Znalci ale nepotvrdili, že smrt ženy s incidentem souvisí. Kauza se před soudem objevila podruhé, proti rozsudku z minulého roku se totiž všechny strany odvolaly. V areálu univerzitního kampusu v Brně unikla toxická chemikálie. Záchranáři ošetřili jednoho člověka s popáleninami na ruce a převezli ho do nemocnice. Z budovy se samo evakuovalo asi 120 lidí. Hasiči teď pracují na bezpečném odstranění látky. Upřesňuje jejich mluvčí Jaroslav Mikoška.
3: Jedná se o únik několika desítek mililitrů toxické látky v laboratoři. To nebezpečí se týká opravdu jenom té budovy. Není nutná evakuace okolních a přilehlých objektů. A my v tuto chvíli vstupujeme v protichemických oděvech do objektu, abychom tu situaci na místě vyřešili.
0: Studentská ulice je kvůli zásahu uzavřená. Máme taky dopravní informace na Plusu. Na Pražském okruhu směrem z D1 k letišti za Lochkovem na 15. kilometru už se po vážné nehodě jede pravým i levým pruhem. Provoz zrychluje, kolona ale přetrvává hodně dlouhá. Stále navíc regulují vjezdy do obou tunelů. Zdržení tak čekejte už od Jesenice. Kamiony zastavují dřív už kousek za dálnicí. Na D1 před Brnem nabírají zdržení hlavně nákladní soupravy. Delší kolona se sune od Vyškova, brzdí se před Rousínovem okolo kilometru 220. Z Prahy panuje silnější provoz za sjezdem na Výstoviště z kilometru 192. A D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy je plná kamionů od Modřic. Pravým pruhem popojíždí ze 4. kilometru. Dobře dojďte. Dále je oblačno až zataženo, hlavně na jihu může být až polojasno, ojedinělé s možností slabého deště. Na večer čekáme od západu na většině území vyjasnění. Teploty 20 až 24, na jihu a jihovýchodě ojedinělé až 27, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy, posloucháte Pondělní plus.
4: Dobrý den a celý nový týden.
1: o pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme v tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Buďte vítán, dobrý den.
4: Dobrý den a děkuji za pozvání a pokud možno doufám, že budu nosit příjemné zprávy pro celý ten týden. Ať máme dobrý start.
1: Probereme koaliční debaty o rozpočtu, rozhovor šéfa české diplomacie Petra Macinky za Kuklenci i jeho tlačítko a také triumf krajně pravicové alternativy pro Německo v Sasku a Nalcku. Zita Senková přeje nerušený poslech.
5: Jak to vidí?
1: Koalice SPD a motoristé nesouhlasí s rozpočtovým deficitem ve výši 389 miliard. O jejich požadavcích bude dnes jednat vládní koalice, zítra se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Podle ní jsou škrty možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Nicméně nevidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli teda desítek. Proč, pane Kubáčku, přišly strany vládní koalice, menší koaliční partneři hnutí ANO s těmi výhradami až nyní? Proč si to uvědomili teprve teď, jak má růst státní dluh? O rozpočtu se bavili celé
4: Myslím
1: léto.
4: Si, že to je přesně tak. Je to hodně dáno podzimním kláním. Do českých luhů a hájů přišla kampaň. A samozřejmě teďka každá politická strana chce vlastnímu voliči ukázat, že je naprosto potřebná v tom politickém systému, unikátní, umí vytvářet tlak. Musím říct, že jsem překvapen zejména u motoristů z toho titulu, že v čele rozpočtového výboru, což je mimochodem jeden z nejvlivnějších sněmovních výborů, co kdy byl, tak stojí přední ekonom Vladimír Pikora a přiznám se, že jsem myslel si, že motoristé i z titulu toho, že slibovali, že zastaví Petra Fialu a budou hlídat Andreje Babiše, takže budou stínovat priority rozpočtování Aleny Schillerové Andreje Babiše. K mému překvapení v podstatě motoristé se ozvali až nyní a zatím mám dojem, že to jsou návrhy čistě kosmetické a řekněme si otevřeně, že spíše hrající o budoucno, protože to číslo, které samo o sobě je mrazivé, těch 389 miliard, nám říká, že v příštím roce, který po dlouhém období, já si téměř to nedovedu ani představit, bude nevolební, což jsme opravdu dlouho nezažili, lemován samozřejmě prezidentskou předvolební kampaní, ale nevolební, tak skýtá příležitost, že se asi bude řezat, utahovat opasky, jak by se řeklo ilustrativně, a budou se dělat korekce v rozpočtu, protože to bude nejen nutnost, ale doufejme, že bude to nutnost podnícena a o to si myslím, že se teďka hraje ekonomickým růstem. Jenže odhadněte něco ve světě iránského dobrodružství, destability, kam se podíváte, ekologických nejistot, otevřených otázek, ceny elektřiny, to se těžko predikuje. Takže na mě to dělá dojem i tím, že hodně sleduju polské prostředí, že opravdu tady zažíváme teďka trošku polský státní rozpočet, který se jmenuje skrze utrácení a optimismus českých domácností a českých firem posilujme ekonomický růst a dostavme co nejvíce z těch strategických projektů i z titulu toho, že velkou část spoluhradí Evropská unie. A to z těch dotací evropských rozpočtů velmi brzo se stopne a vyschne tato příležitost. Takže myslím si, že teď se hraje v podstatě jak o ekonomický růst a dobrou náladu, tak dostavení strategických investic. A to samozřejmě vedle investování do zdravotnictví a obrany vnější i vnitřní, prostě vytváří takovéhle naplenismy. Takže jinými slovy spíše čekám takové tančení na ledě pro voliče a opravdu půjde spíš o kosmetické změny.
1: Jinak motoristé budou jednat o možnostech úspor s ministrem školství Robertem Plagou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura ten vidí možné úspory v rezortech v gesci hnutí ANO a motoristů. Takže škrty ANO u kolegů.
4: Ale u sousedů, přesně tak. Ono mě přišlo mimochodem pikantní, když jsem slyšel z úst poslanců některých za SPD, že jsou jsou připraveni razantně škrtat na ministerstvo obrany, a tak jsem si jenom řekl, a za koho tam ten ministr je? Pravda, on má mnohem blíž, ministr obrany, k premiérovi Andreji Babišovi, než k vlastní nominující straně SPD, ale mám dojem, že to bude podobné jak u pana Bednárika, také formálně nominovaného SPD, fakticky blíže k premiérovi, že se jejich vazba ještě k ministerskému předsedovi i z titulu rozpočtování a ministryni financí za ANO posílí. Takže opravdu myslím si, že i z titulu toho, že pokud byste jako férově cokoliv vlastně chtěla zásadně teďka prořezat, tak tomu opravdu potřebujete v českém prostředí změnu mnoha zákonů, čili to je nejméně skoro 3/4 rok legislativního procesu, takže opravdu čekejme od toho kosmetické změny a spíše hru o to, kdo rozumněji, systémověji bude příští rok a přes příští rok šetřit, protože to bude prostě nutnost.
1: Když nakonec zvednou i motoristé a zástupci SPD pro rozpočet ruku, pane Kubáčku, tak podepíše se to na náladách jejich voličů? Podle aktuálního průzkumu agentury Median odmítá to velké zadlužení 62% respondentů.
4: No, ono to bude totiž souboj o tu interpretaci. Jestli je to dluh opravdu jenom, řeknu hloupě, na svačinu, bankety a pro spotřebu státu, a nebo je to dluh pro budoucí investice, které mají šanci přivést lepší pracovní podmínky a nějakou perspektivu růstu životní úrovně země. To jsou typicky dálnice, protože zaplať pánbu, zatím nejsme v takovém luxusu, že bychom stavili už jenom dálnice pro dálnice, stále stavíme ty klíčové páteřní, aby jsme vůbec zemí dokázali projet a aby prostě dlouhodobě fungovala ekonomika, protože víte sama, že my jsme se tady o tom několikrát bavili, že pokud bychom nedostavili, tak budeme slepým kruhovým objezdem. Prostě všichni to budou přejíždět po sousedních zemích a říkat si, je to hloupé, nepraktické, ale co s tím naděláme, když jim to končí v polích. Takže teď podle mě bude velmi důležitý úkol, zejména pro ministraní financí Alenu Schillerovou, velmi pečlivě, srozumitelně a konzistentně vlastně obhajovat ty priority, aby to ustála jak před veřejným míněním vlastního domovského hnutí ANO, tak před de facto veřejným míněním voličů koaličních stran, ale i opozičních. A nutno dodat, zatím k mému překvapení vlastně opozice nahrála, protože nenabídla alternativní scénáře a naopak řekla, my jsme připraveni řezat ve zdravotnictví a sociálnu, což mnozí se pokřižovali a řekli, Ježíš, to je poslední, co potřebujeme, protože tam z toho stát extrémně razantně, rapidně utíká a není důvodu.
1: Pojďme k dalšímu tématu. Šéf diplomacie Petr Macinka poskytl v srpnu rozhovor zamaskovanému člověku v kukle, který se vydával za někoho, kým není. Aktivistická skupina Detektivní parta chtěla mimo jiné upozornit na nedostatky v zabezpečení ministra jako chráněné osoby. Pan Macinka zpětně tvrdí, že šlo o provokaci, že o tom věděl a šel jí vědomě naproti. Premiér Babiš se zastal policistů z ochranky ministra. Ten podle premiéra Babiše sám vyhodnotil, že při rozhovoru s maskovaným mužem ochranku nepotřebuje. Andrej Babiš nicméně řekl, že mu Macikův postup nepřišel normální. A vám? Co si o tom myslíte, pane Kubáčku?
4: No, řeknu vám otevřeně, že nejvíce mě líto těch policistů, protože nemají to teďka vůbec jednoduché. Pamatuju na doby, kdy Václav Havel, Václav Klaus, nakonec i Miloš Zeman si mnohé kratochvíle prostě zakázali, protože byli ústavními činiteli a protože to zkrátka nešlo a byla zásada, že dokud jsou ústavními činiteli, reprezentují republiku, tak zkrátka vedle privilegií mají i povinnosti, to znamená některé věci typu jezdit sám automobilem, věnovat se různým kratochvílím, prostě podstupovat nebudou. Ježíš, pamatuju, jaká ještě velká debata byla, jestli prezident republiky, a bylo to u Václava Klause, může sjezdovat. Dneska na jedné straně musí hlídat motorkářského prezidenta, na druhé straně chodit na velmi prapodivné rozhovory ve velmi nestandardním prostředí. No, myslím si, že ve výsledku si to bude muset obhájit ministr zahraničních věcí. Pravda je, že spousta lidí si řekne, je spousta zásadnějších věcí, ale je to podle mě na otevření velkého tématu, jestli jak se jakoby posiluje ten online prostor a ta online komunikace politiků a politici nám podle toho online prostředí hodně divočí, protože často ta komunikace posiluje černobílost, neschopnost si povídat, ty argumenty vysvětlovat, tak jestli tady vlastně nemáme další rozměr a to je něco jako online komunikace alternativců, ať jednotlivců nebo skupin, které jsme teďka viděli v tom maskování, protože ač možná ministr naletěl, tak svého druhu v podstatě i společnost naletěla, protože jeden aktivista byl vystřídán aktivistickou soldateskou, protože si řekněme otevřeně, že ta skupina je také značně kontroverzní a taky na hraně zákona a dává nám to zprávu, že možná by bylo fajn jednak si obecně mezi sebou víc povídat, nehroutit se černobílými scénáři a možná věřit spíše jako ustáleným značkám, jak mediálním, tak analytickým, tak odborným, protože tam aspoň víte případně komu tleskat anebo na koho se zlobit. Tady maximálně na vlastní hloupost, zákulisí a ponožku přes hlavu, když to řeknu takto. Je to k zamyšlení a mimochodem vidíme to velmi dobře teďka i v tom Německu, co se děje. To je krásně jako online komunikace v černobílém vidění, to roztleskávání, ty emoce a pak přijde tok všedních dnů a velké zklamání. A teď to vidíme mimochodem u velké debaty o státního rozpočtu, že najednou prostě peníze neznají pána a musíte dělat nepopulární kroky. Takže myslím si, že velké varování, jinak za chvilku tady opravdu bude spousta ponožkových názorových proudů, ale nebudete nikdy vědět, na čem jste.
1: Jinak v rozhovoru pro Českou televizi konce minulého týdne ministr Macinka také prozradil, že má v kapse saka tlačítko, když ho zmáčkne, tak se budou dít věci, jak opakovaně řekl moderátorovi.
4: No, já jsem si vzpomněl, protože mám docela rád, ona tady teda upřímně řečeno oddychovka, já vždycky říkám, že to je červená knihovna pro muže a to je James Bond. A už dlouho nenatočili díl žádný a já jsem si říkal, co v tom je, že by došly témata a pak se objevil fenomén Filipa Turka a Petra Macinky a já jsem pochopil, že zatím není čas na nového James Bonda, protože je máme tady. Já přiznám se vám, že když jsem slyšel o tom červeném tlačítku, nebo prostě o tom tlačítku, tak já jsem nevěděl, jestli mám plakat nebo smát se, jestli dychtět potom, aby pan ministr ho zmáčknul to tlačítko, aby jsme viděli, co se schovává pod termínem to se budou dít divy, ale dostává se to přesně k tomu, že když to řeknu teď velmi vážně, prostě politika je řemeslo. Některé věci by se měly opravdu rozhodovat, řešit za dveřmi zavřenými. O některých věcech bychom neměli

0: v programech a plánech jednotlivých subjektů, co vás zaujalo?
1: No, fascinující, jak jsou zemědělci. Já jsem si udělal takový test, že jsem si opravdu poprosil jsem své kolegy, aby mě odstřihli vždycky jako ten titulek té kandidující strany, že si to projdu. Udělal jsem si to nad Prahou, udělal jsem si to nad některými většími městy a pak jsem si vybral ještě selektivně pár menších měst a je fascinující, že je to úplně všude. Všichni chtějí všechno, stále stejné, dokonce často obdobnými frázemi, často velmi podobnými řešeními a často se vkrádá myšlenka, proč už to nešlo v posledních 4-8 letech například. Čímž chci říct, že nakonec se potvrdí to, co my známe z velkých voleb, celostátních voleb nebo známe ze zahraničí, že čím dál více tou esencí a tím, co podle čeho se rozhodujeme, jestli půjdeme, nepůjdeme, případně koho podpoříme, případně jestli budeme křížkovat, tak rozhoduje nakonec charisma lídra. Případně toho kandidátského týmu těch nejbližších, protože nevím, jestli to je dáno tím, že řešení jsou často obdobná, nebo že už to politikům píše umělá inteligence, nebo mají jednoho, dva stejné sdílené analytiky, nedokážu vám říct, ale je opravdu fascinující, že bývaly doby, kdy jste si vzala programy a cítila jste tam nějakou esenci nejen světonázoru, ale esenci nějakého postupu, zkušenosti, rozličných priorit. Teď fakt mám pocit, že je to jak jeden univerzální katalog a vy si vlastně můžete vybírat velmi podobná řešení a de facto jediný rozdíl je ve fotce.
0: A čím to je? Že vlastně došlo k tomuhle jistému posunu, jak říkáte?
1: No, mám pocit, že vyvanuli hlubší myšlenky, vyvanuli ideologie, což se nedivím, protože věřte jim, když, jak říkám, u nás levice privatizovala, pravice zvedala daně, potom si myslím, že v podstatě nastupuje čím dál více takové marketingové uvažování a opravdu mám dojem, uvidíme ještě ve videích, čehož se trošku bojím, protože tam je velký problém už potom vlastně identifikovat, co je reál a co je nějaká fejková, vylhaná kopie, ale mám dojem, že v programu velmi dobře vidíme, že to tentokrát píše umělá inteligence. A tato udělá dle hesla, jak kdyby znala některé naše profesní kolegy, slibem nezarmoutíš, že to píše prostě tak, aby to bylo trošku pejsek a kočička vařili dort. To znamená, bylo tam všechno, co máme rádi a výsledek nás neurazil, což často s tou praxí nemá nic moc společného. Takže opravdu si myslím, že to bude hodně o stimulu těch lídrů.
0: Často se spekuluje, pane Kubáčku, o tom, zda už dochází k nějakému přelévání hlasů mezi vládním hnutím ANO a opozičními stranami. Tak jak to vnímáte?
1: Já si myslím, že dochází, zatím v dílčích menších počtech, ale že se toho de facto všichni bojí. Bojí se toho i Andrej Babiš, proto vlastně mnoha tématech se snaží jakoby povolávat voliče zpátky. Proto mimochodem, ač to bude docela zvláštní, tak čekám i letos opět, že to bude referendum o vládě, že to bude referendum o Andreji Babišovi a podle mě, to je můj odhad, to bude první referendum o Andreji Babišovi, které se bude líbit i Andreji Babišovi a dokonce ho bude posilovat, protože mu dává šanci mobilizovat vlastní voliče, dá tomu nějakou osudovost, nějakou dynamiku, protože jinak u těch komunálních voleb, dokonce i v té Praze, která je hodně propojená s celostátní politikou, je to opravdu, někde je to o chodníku, někde je to o poliklinice, v Praze je to o nemocnici, v Praze je to o části metra, ale ten efekt jako ve vztahu k celému tomu městu je kuriozně velmi podobný. Takže proto si zase nakonec myslím, že to bude na konci o Babišovi, o těch lídrech a spokojenosti s nimi, nebo případně jejich příběhu, schopnosti jakoby natchnout, zaujmout, a nebo tím, že si na konci řekne, že všichni jsou opravdu z nějakého instantního formátu, s instantními řešeními, tak do mě vlastně jako voliče chce.
0: Pozorujete obecně, nehledě teď na nadcházející volby, třeba nějakou poptávku po nové alternativě?
1: Mně přijde, že společnost volá po čím více nám ti politici hádají, hlavně stylu jednoduchých, uvěřitelných, ideálně oskoušených řešeních, které ten politik či politička musí být schopen spopularizovat a musí být schopen doručit lidem. Jednak nejen moderními způsoby komunikace, ale ideálně, že se lidově řečeno zvedne a tu republiku procestuje a nabídne ji. To znamená, vždycky tomu trošku říkám, že to je takový Antonín Čvehla 2.0, kterému se musí nechat, že on byl schopen prostě vylézt na žebřiňák, no tak byl sedlák, a byl schopen kdekoliv prostě vysvětlovat velmi srozumitelně, naplacat to, by se řeklo moderně, program, a fungovalo to. A myslím si, že takovéhle trošku reganovské

0: Lidské volání tady je hodně silné, protože společnost je unavená a celkem se tomu nedivím, tomu takovému přetahování často úplně jako banality, témata, která nám život nezlevní, které nám často život ani nezmění, takové jenom opravdu přetahování pro přetahování. A myslím si, že už jako ta míra už překročila nějakou akceptovatelnost. Takže kuriozně jsem přesvědčen, že kdo přijde s tím, že ty nápady budou mít hlavu a patu a bude prezentovat hezky, trochu s úsměvem, optimistickým a proveditelně, tak má velkou šanci uspět.
1: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Jak to vidí?
1: Když jste hovořil, pane Kubáčku, o charismatickém lídrovi, tak evidentně ho našli voliči v Sasku-Anhaltsku ve 2 milionové spolkové zemi na východě Německa. 43,8% voličů si včera zvolilo jako alternativu k tradičním politickým stranám. Alternativu pro Německo, krajně pravicovou formaci. Strana sice nezískala nadpoloviční většinu, k vládě jí však nejspíš pomůže krajní levice, spojenectví Sáry Wagenknecht, BSV. Tak jaká je to zpráva pro tuto spolkovou zemi a ostatně i pro Berlín?
0: No, je to velký budíček. Myslím si zejména pro CDU, myslím si zejména pro kancléře, myslím si, že celkově pro tu centrální politiku, že řada témat se měla řešit standardními stranami dlouhodobě a nenechávat je, přenechávat je AFD nebo je tabuizovat, čímž samozřejmě ještě tuplem AFD nahráli, protože ta je záměrně vzala s tím, že podívejte, nechtějí je řešit, vyhýbají se jim. Ono to bude zajímavé sledovat, protože teďka mnozí říkají, bude to nový styl politiky, budou pod tlakem. No, já to vidím trošku všedněji. Ono se ukáže, že budou muset rozhodovat spoustu banálních nebo, jako by řeklo by se, kompromisních řešení, které nenatchnou. To znamená, AFD s velkou pravděpodobností se dostane pod tlak odpovědnosti a pod tlak každodennosti. Bude zajímavé, jestli konkurence některá témata konečně opráší a řekne si, teď je to legitimní je řešit, platí si nás za to zdaní, takže téma bezpečnosti přece nenecháme jenom AFD. A bude také zajímavé sledovat, co si Sarah Wagenknecht, což je představitelka vlastně té konzervativní levice, veme za tu jednorázovou tichou toleranci. Takže tady se mimochodem taky ukazuje, jak je velmi důležité sledovat, jak ty krajní body dokáží v určitý moment kooperovat. A myslím si, že to bude vytvářet tlak ne jakoby vůči absolutnímu odmítání AFD, ale spíše sledovat, protože jsou tam některé kontroverzní, speciálně v tom Sasku, Anhaltsku a Durynsku, kontroverzní postavy, abych to řekl eufemisticky, ale myslím si, že pro náš stát, který a naši společnost, který si prostě nacismem jako oběť prošel, tak to vede k velké citlivosti a myslím si, že se ukazuje, že nemá smysl stavit zeď jako celek, ale velmi tlačit na ty černé pasažéry, kteří uvidíme, jestli se dostanou teďka k moci, nebo budou uklizeni AFD, ale rozhodně tam si myslím, že je potřeba velmi pečlivě sledovat, jestli tam vůči ním se bude udržovat stop stav. A to nám dává velkou informaci, jestli AFD bude chtít být nakonec konzervativní pravice, v některých věcech možná konzervativní střed, anebo si opravdu bude s radikalismem zahrávat a pak si myslím, že to o to víc vede k tomu, aby ty standardní strany se vrátily k těm tématům, které leží na ulici a jsou naprosto akceptovatelné, potřebné, posílili a začali dávat AFD stopku. Ale myslím si, že bude potřeba to dávat na něčem konkrétním, což kuriozně možná teďka umožní ta spolková vláda Sasku-Anhaltsku. Buď bude nudně normální, jako ty všechny předchozí, nebo se ukáže, že je skandál. A je to velký apel a nakonec buďme rádi za tu informaci dopředu vůči těm centrálním spolkovým volbám, které se kvapem blíží.
1: Mimochodem, polský ministr zahraničí Sikorský označil vítězství Alternativy pro Německo za velmi znepokojující signál. Jak si vysvětlujete, pane Kubáčku, i třeba skutečnost, že na minimálně těch necelých 44% voličů neměla vliv skutečnost, že německá zpravodajská služba oficiálně vede Alternativu pro Německo jako pravicově extremistickou stranu?
0: Víte, myslím si, že to je dáno tím, že se to taky vyprázdnilo, že je to trošku jak u nás ideologie. protože krutou pravdou je, že ta vnitřní rozvědka v podstatě s tímhle nakládá velmi volně. Čím se to zprofanovalo? To mimochodem je tak trošku, jak my si tady často říkáme, paní Novákova často tak křičela, že hoří, a když začalo skutečně hořet, tak hasiči nepřijeli. A tady si myslím, že se stalo podobné, že vlastně tam se s tím tak volně nakládalo, že pak když s tím přišli opakovaně, tak už to nemělo pun skandalismu a vlastně často ty frustrované voliče, protože si řekněme, že Sachsko-Anhaltsko je jedno z vlastně nejchudších v Německu, to už neodradilo. Naopak to možná utvrdilo, že si řekli, no dobře, ale my už vlastně u nikoho jiného nemáme zastání, tak to zkusíme. Takže myslím si, že klasické vyprázdnění pojmů a vyprázdnění alarmismu.
1: Mají strany vládní koalice v Německu tedy nějaký recept, efektivní recept, jak třeba pracovat s těmi frustrovanými voliči, konkrétně i v Sachsko-Anhaltsku a v dalších zemích, zejména teda v bývalé NDR, ve východních spolkových zemích?
0: Mají šanci na restart. Myslím si, že pro ně je velkou inspirací třeba, jak se ve své době chovalo CDU, křesťanští demokraté v Sasku, kde ta témata jsou obdobná, ale kde se jim nevyhýbalo a pak si vlastně kuriozně křesťanští demokraté stěžovali, že říkali, my pojedeme o 150 km dál do Berlína a řeknou nám, tyhle témata neřešte, to není vhodné. A to je podle mě velká chyba. Takže já to vnímám jako velkou šanci restartu, kde ty centrální země a centrální strany mají šanci teďka konečně do svého argumentáře řešení, ale proveditelných řešení, vtáhnout témata, která jsou naprosto legitimní a která souvisí hodně s tou vnitřní bezpečností, vnitřním sociálním systémem, vyvanutí veřejných služeb, to je velké téma i pro nás, proto to doporučuji sledovat, protože řešíme něco podobného. Když prostě stát najednou řekne, sice platíte daně, ale my se vám už nepostaráme o ty klíčové věci, pro které se nás platíte, a to je kvalita zdravotnictví a dostupnost, kvalita škol a nějaká jejich přidaná hodnota, kvalita dopravního zázemí, no tak je tam samozřejmě velký vykřičník. Takže doporučuji i českým politikům pečlivě sledovat a najít si na mapě Magdeburg.
1: Mimochodem, pane Kubáčku, už jenom na závěr krátce sledujeme, aniž bych vám chtěla cokoliv podsouvat. Podobné situace, kdy vlastně ta metropole, ta centrální, hlavní, případně německá spolková politika, vlastně nedohlédne, tak říkajíc, na problémy regionů?
0: Zažíváme a musím říct, že je to pro mě fascinující, protože jsme krásná země, středně velká, ale ne zase tak velká, aby z Prahy a z Brna neviděli při nejmenším do středních Čech a na jižní Moravu či na Hanou. Takže je to velké varování, protože tady mám pocit někdy, že i Praha a Brno zvláštně si k tomu přidává, si vysnívá svět, jak často není. Takže podle mě legitimní a základní heslo se jmenuje plni domácí úkoly, pak si vás voliči najdou a podporovat budou.
1: Doporučuje politolog Jan Kubáček. Já vám děkuji za váš čas, za vaše postřeji a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a klidný, hezký den, pokud možno týden.
1: Zita Senková se připojuje. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Dobré odpoledne, půl druhé.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Na Bělehradském hřbitově Topčider pohřbí odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v haagském vězení. Odpikával si tam doživotní trest za válečné zločiny. Evropská unie, ale taky domácí lidskoprávní organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý pozbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
4: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
5: Treba robiti vse, щоб тристороння зустріч
3: boli.
4: Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Na plusu máme taky čerstvou dopravu. Na Pražském okruhu ve směru k letišti začíná kolona už ve sjezdu z dálnice D1, jak od Prahy, tak od Brna. Krokem v obou pruzích se popojíždí až na začátek omezení u Jesenice. Chvílemi ještě regulují vjezdy do obou tunelů. Za sjezdem na Lochkov na 15. kilometru navíc pokračují s vyšetřováním nehody. Blokovaný zůstává pravý a připojovací pruh. Jede se prostředním a levým. Na D1 na trase z Kroměříže do Brna dnes čekejte velmi dlouhou a hodně roztrhanou kolonu kamionů. Její první část začíná už za Vyškovem na kilometru 225. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy zůstává plná dálnice od Modřic ze 4. kilometru. I tam jsou to hlavně nákladní soupravy v pravém pruhu. Dobře dojďte. V noci bude jasno anebo skoro jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno, teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 8, v 1000 metrech na horách bude kolem 10 stupňů, na Šumavě mimo mrazové kotliny kolem 13 stupňů Celsia a vát má slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách kolem 23 a vát má slabý během dne mírný jižní až jeho západní vítr. To byly zprávy, posloucháte Plus. V polovině 80. let patří Václav Havel k nejvýraznějším osobnostem československého disentu. Má za sebou vězení, stále ho sleduje STB a právě dokončuje hru Pokoušení, svoji variaci na faustovské téma. O Vánocích 1985 se zavře v půjčeném bytě na Zahradním městě a začne na magnetofon natáčet svůj životní příběh. Proč měl z nahrávání trému, co chtěl o sobě říct Karlu Hvížďalovi? A jaký obraz Václava Havla z jeho vyprávění vystupuje? Tady je první díl audiosérie Pavla Kosatíka.

0: pražském zahradním městě nesněžilo. Ani potom v dalších dnech bez sněhu zůstaly celé Vánoce. Mnoho lidí ještě na poslední chvíli schánilo dárky. Asi nikdo si nevšiml nenápadného muže s kufříkem, který zmizel v jednom z domů. V bytě číslo 8 ve třetím patře měl strávit následující 3 dny a 2 noci. Sám, jenom s malým magnetofonem a sadou kazet. Nemohl tušit, jak podstatně tyto 3 dny ovlivní jeho další život. Do sametové revoluce zbývaly skoro celé 4 roky. Skoro nikdo, ani on, si nedokázal představit, že divná doba, kterou žije, někdy skončí. Venku bylo 8 stupňů nad nulou. Divný čas. Nic vlastně nebylo, jak mělo být. Ani ty Vánoce.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad. Díl 1. Faust na zahradním městě.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
0: Hlas Václava Havla pochází z neveřejné a dosud nepublikované nahrávky. Vznikla za zvláštních okolností. Tento příběh má 2 hrdiny oddělené překážkou, železnou oponou. Na jedné její straně v socialistickém Československu seděl spisovatel a dramatik Václav Havel. Disident, člověk mnoho let policejně sledovaný v podstatě na každém kroku, s odposlouchávanými telefony, s kontrolou korespondence. Na druhé straně v západoněmeckém exilu v Bonnu seděl novinář Karel Hvízděla. Tehdy se podobalo skoro zázraku, když se lidem přes železnou oponu podařilo se dorozumět. Ti dva přesto navázali, vedli a úspěšně dokončili jeden z nejdůležitějších rozhovorů novodobé české historie. Začal v dopisech. Klíčové místo v něm však získala 12-hodinová nahrávka, která vznikla o Vánocích roku 1985 v bytě v Praze na zahradním městě. Později dostal název Dálkový výslech.
2: Stojím před nelehkým úkolem vlastně vypovídat o celém svém životě a o svém názorovém vývoji, o svých zkušenostech, odpovídat na vaše nejednou složité, nejednou rýpavé otázky, odpovídat na ně spatra. Nicméně vymyslel jsem si to tak trochu sám na sebe. Zkusím to, je to experiment. Jak se mě to povede, nevím, ale začnu.
0: Václav Havel by asi řekl, že se to všechno seběhlo absurdním způsobem. Přepracovaný rozhovor posléze vyšel knižně, nejprve v zahraničí a v prosinci 1989 také doma. Mnoho lidí, kteří onu dobu zažili, míní, že díky této knize, díky dálkovému výslechu, se Václav Havel stal prezidentem.
2: Budu odpovídat na ty vaše otázky na přeskáčku zcela nahodile, pravděpodobně, nebo vlastně ne zcela nahodile, ale podle nějakého okamžitého naladění a rozmaru. Pravděpodobně budu začínat spíš těmi, které se mi zdají být lehčí, jednodušší, abych si vůbec vypracoval na nich jakýsi způsob odpovídání a uklidnil se a zvykl si na tuto metodu. dá-li pán Bůh a půjde-li mi to, tak potom postupně začnu přecházet k těm otázkám složitějším.
0: V té době platil Václav Havel za neoficiální hlavu československého disentu. Psal divadelní hry a eseje, které se s ohlasem hrály ve svobodném světě. Věnoval se Chartě 77. Člověk po všech stránkách perzekvovaný byl jedním z nejzaměstnanějších lidí v zemi. Všechny tlaky přestál mimo jiné proto, že navzdory okolnostem zůstával obklopen přáteli. Někteří z nich v tomto pořadu hovoří.
3: Ten základní obraz je prostě hodně osobní v tom smyslu, že jsme byli my Krobovi na Hrádečku s Havlovými sousedy.
0: Anna Frajmanová, editorka řady Havlových textů a jeho dlouholetá spolupracovnice. Manželka Havlova blízkého přítele Andreje Kroba, divadelního režiséra. Jejich chalupa na Hrádečku u Trutnova sousedila s chalupou Havlových.
3: A že vlastně se mi to pojí s tím životem na Hrádečku, který možná časem se mi trošku idealizuje, ale že člověk nemyslí jen na Václava, myslí i na Olgu a na ty lidi, kteří tam jezdili a kteří byli velmi inspirativní a zároveň i na děti, kteří tam vyrůstali, tedy myslím jako naše nebo ty, co tam jezdili.
4: Já jsem byl s Václavem Havlem v pravidelném písemném styku od března 83.
0: Vilém Prečan, historik. Od roku 1976 v exilu v západním Německu. Je zdokumentována jeho spolupráce s řadou českých a slovenských disidentů, včetně Havla. Od roku 1986 řídil v bavorském Scheinfeldu československé dokumentační středisko nezávislé literatury.
4: A tehdy jsem mu poprvé telefonoval, když byl na Hrádečku. On pravidelně v jednom dnu v týdnu chodil do Vlčic na poštu a to jsme byli domluveni, kdy přesně mu mohu zavolat a tak dále. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech. Václav Havel někdy bylo těžko, aby on udržel tu tajnost, když se rozhovořil, ale zvládli jsme to takto.
5: No já si ho pamatuju jako veselého chlapíka, který mě svezl několikrát Mercedesu černým, vždycky z nějakého čtení, kde některý z našich kolegů zakázaných spisovatelů četl v nějakém bytě.
0: Eda Kryseová, novinářka a spisovatelka. Mluvčí Václava Havla během sametové revoluce. Po listopadu 89 poradkyně prezidenta republiky.
5: Vídali jsme se teda ve společnosti, protože Ludvík Vaculík tehdy organizoval takzvané kvartály. Jsme se čtyřikrát do roka setkávali velmi zakonspirovaně na různých místech, dokonce teda na Moravě a taky na Slovensku třeba. No, to byla velmi oblíbená setkání, víkendová. A když se to podařilo utajit, tak jsme celkem nerušeně si někde povídali a bavili se. No a Havel, pokud nebyl ve vězení, tak se toho zúčastňovala taky.
0: Vězení. Celkem v něm Václav Havel strávil skoro 5 let. Změnilo ho. V roce 1977 vyšetřovatelům ve vazbě ještě podlehl. Nechal se přesvědčit, že charta venku ztratila smysl a podepsal prohlášení, které pak estébáci vydávali za jeho kapitulaci.
2: Já jsem to svoje první zavření hned po chartě v roce 77, i když bylo poměrně krátké, asi 4 měsíce a něco, jsem nesl z mnoha a mnoha různých důvodů velmi těžce, bylo to komplikovaný. Já jsem byl bezprostředně po vystoupení charty zavřen a vůbec jsem nevěděl, co se děje venku a zmítal jsem se v takových jako podivných trošku psychotických nějakých stavech a pocitech. Měl jsem dojem, že jsem jako jeden z iniciátorů té charity, že jsem mnoha lidem ublížil a uvrhl je do nějakého strašlivého neštěstí a trošku je vlastně... Přibíral jsem na sebe nepatřičnou odpovědnost, jako kdyby ti ostatní nevěděli, co dělají, jako kdybych já za to všechno mohl. Prožíval jsem takové jako velmi temné chvíle a začaly se dít jakési zvláštní náhody.
0: V dalších letech se proti státní moci zatvrdil. Stal se jejím kvalifikovaným nepřítelem. A když ho v roce 1979 zavřeli znovu za činnost ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, 3,5 roku ve vězení nepromarnil. Mnohé si tam promyslel.
4: No, on se mi jevil jako tady největší osobnost disentu a té nezávislé literatury. Člověk oddaný tomuto úkolu, který považoval za náplň svého života a smysl, jednak to a jednak jeho schopnosti formulovat, psát, aby to nebyly fráze, ale byly to texty, které oslovovaly lidi. Já jsem se také potom staral o to, aby se to rozmnožovalo a přišlo to do některých velkých knihoven, jak ve Spojených státech, tak v Německu a jinde. A hlavně, aby to měl k dispozici lidé jako Tegerit, Jiří Pelikán, Mlynář a další.
0: Když v roce 1983 Václav Havel vyšel na svobodu, začal psát jinak než předtím. Už nezobrazoval jen život v socialistickém Československu, ale řešil témata společná lidem žijícím na západě i na východě. Stejně jako rozšiřoval záběr témat, jimž se věnoval, bral na sebe stále častěji úkoly, které s pouhým psaním nesouvisely.
2: Otázka 42. Já jsem vždycky ty divadelní hry psal velmi dlouho a těžce. Novou hru jsem měl hotovou obvykle tak po 2 až 3 letech poté předchozí. Psal jsem několik verzí, na každé jsem pracoval tak 2 měsíce. Mnohokrát jsem to přepisoval, překomponovával a propadal beznaději, trápil se s tím. A stala se zvláštní věc. Po návratu z vězení jsem napsal teda to Largo Desolato, to jsem napsal někdy v červenci roku 84 a napsal jsem ho v podstatě za 4 dny. A teď jsem napsal tu novou hru a tu jsem napsal čistého času za 10 dní. Něco tedy u mě zcela nebývalého a nepochopitelného, protože opravdu nejsem žádný spontánní typ autora, jsem spíš takový autor dříč a konstruktér.
0: Ta nová hra se jmenovala Pokoušení a ukazovala jiného Havla než dosud. Zesměšnění života za železnou oponou, poukaz na absurditu situace lidí, kteří se ocitají v totálním rozporu s proklamovanými cíly, přestávalo autorovi stačit. Nyní ho zajímalo ohrožení člověka nejenom zvenčí, prostřednictvím institucí, ale také zevnitř. Nebezpečí, které si každý neseme v sobě.
2: Já jsem už od svého pobytu prvního ve vězení v roce 77 mě nějak trápila nebo kolem mě létala taková myšlenka, jakýmsi způsobem zpracovat po svém faustovskou látku, faustovské téma. Najednou jsem dostal Fausta Goethova, v zápětí doktora Faustuse Thomase Manna do cely k četbě. A tehdy se nějak zrodila taková myšlenka prostě po svém zpracovat tu faustovskou látku. No a letos, tedy v roce 85 na podzim, jsem najednou dostal určitý nápad a začal jsem si s tím hrát a kreslit si, jakým mým zvykem, nejdřív takové ty grafy těch výstupů a obrazu a scéna, posléze to psát a skutečně jsem to za 10 dní napsal, tu hru, která se tedy jmenuje Pokoušení a která je jakousi variantou té faustovské látky.
5: Jo, já si ty hry velice dobře pamatuju.
0: Mluví spisovatelka Eda Kryseová.
5: Já jsem mu dokonce půjčovala nějaké čarodějnické knihy, když psal Pokoušení. Jsem měla nějakou ezoterickou literaturu, jsem se o to tenkrát zajímala. Myslím, že mi to ani nevrátil. No, ale říkal, že když psal Pokoušení, tak byl na Hrádečku a to bylo v zimě a uklouzl na zápraží a spadl. A že to bylo přímo dílo Ďáblovo. Zahrával si, no.
3: On opravdu 8 let se zabýval tím, že napíše vlastní nějakou verzi Fausta.
0: Mluví editorka Anna Frajmanová.
3: Že napíše hru na faustovské téma, respektive nejdřív, že napíše hru na velké téma a potom díky různým životním okolnostem vlastně potkal to faustovské téma. A on opravdu to promýšlel 8 let. Takže v tom roce 1985 tu hru napsal na podzim. Tam si myslím, že, a sám to píše, myslím v tom dálkovém výslechu, že tím, že tu hru napsal, tím, že vlastně pak vnímá ten život zase jako jinou novou etapu.
2: Já sám pořád, ale si myslím, nebo nejsem si jist, že touto hrou Pokoušení jsem opravdu už a definitivně ten druhý dech nalezl. Nevím, skutečně nevím. V něčem se vracím k těm principům a metodě a atmosféře těch starých her, v něčem jsem snad dál.
3: Tak zároveň díky tomu, že byl známý ve světě a díky tomu, že teda zvládl to vězení a že ho přežil, konec konců víme, že tam skoro umřel, tak díky tomu se strašně rychle stal tím lídrem toho disentu nebo té opozice. Ono to bylo také díky tomu, že on měl vzácný dar formulace, byl velmi dobrý autor a dokázal lidi poslouchat, dokázal dobře komunikovat.
0: Václav Havel, Pokoušení. Monolog doktora Faustky. Napadlo vás někdy, že bychom ani ten nejprostší mravní čin, který nelze vyložit nějakými účelovými ohledy, vůbec nepochopili? Ba co víc, musel by se nám jevit jako zcela absurdní, kdybychom si nepřiznali, že kdesi v jeho nejvnitřnějších útrobách je zaklet předpoklad čehosi nad námi? Nějaké absolutní, vševědoucí a nekonečně spravedlivé instance či mravní autority. Skrze níž a v níž se všechno naše počínání nějak záhadně zhodnocuje a jejímž prostřednictvím se každý z nás neustále dotýká věčnosti.
3: Ten důsledek byl ten, že prostě jednak tam pocítil nějaké ten Ďáblův zásah, měl jako pocit a měl nějaký pocit, že se s tím pokušením nevyrovnal tak, jak by si to představoval. A vlastně se vrátil do toho předchozího života, který předtím žil, pokračoval ve svém angažmá v Chartě 77. Pokračoval, prostě jo, napsal Moc bezmocných v roce 78 svoji nejsilnější esej, pokračoval v Chartě, zase znova se myslím stal mluvčím a spolu založil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, za což ho prostě působí to, jakože on chtěl dokázat, že jeho žádný vězení nezastaví a že on tedy sám sobě i všem dokáže, že on prostě se nenechá zlomit.
0: Když člověk začíná novou životní etapu, bilancuje, snaží se učinit svůj život srozumitelný sobě i ostatním. Do takové Havlovy situace nastoupil dálkový výslech.
3: Já jsem se tam dozvěděla hodně věcí, hlavně mě zajímalo to jeho mládí. Pro mě bylo, tak to je vždycky zajímavý, že jo, ale prostě ty kulturní souvislosti, že jo, člověk pocházel z jiného prostředí než on.
2: Když jsem hovořil o tom svém původu buržoázním, tak jsem se zmínil o tom, že ten můj takový zvláštní pocit určitý propasti, která je mezi mnou a ostatními, propasti, která vznikla z toho, že já jsem se těšil jakýmsi výsadám, kterým se to mé okolí netěšilo, že to jakýmsi způsobem pravděpodobně mělo vliv na mé celkové formování.
6: Tak jak jsem ho znala, tak u této knihy měl obrovskou energii.
0: Jitka Vodňanská, psycholožka a psychoterapeutka. Václav Havel často navštěvoval její byt v Praze na Zahradním městě.
6: Psal to s takovou vervou, já mám pocit, že mohl psát všechny ty hluboké myšlenky, které potom rozváděl v dalších svých dílech, ale já jsem se do toho teďko znova začetla a žasla jsem, protože to je vlastně kniha o jeho spiritualitě. Já tam vidím ten přesah, který on v sobě měl, že tam mluví o pomývosti, že tam mluví o tom, že ty činitelé si neuvědomují, že všechno vzniká a zaniká. On tam jako rozkvétal do té politiky a do té filozofie. On vlastně se vyjadřuje k těm věcem, které potom byly jeho hlavními myšlenkovými tématy.
4: No především jsem se dovídal.
0: Mluví historik Vilém Pryčan.
4: Dovídal jsem se mnohé o Havlovi, co jsem nevěděl. O jeho dětství, o jeho rodině, o jeho vztahu, jak bych tak řekl, nezlomitelném vztahu obou stranem s Olgou, s jeho manželkou Olgou. Když potom si k tomu připočítáme jeho prezidentství, já jsem říkal, to je nejdůležitější, nejvýznamnější osobnost českých dějin těch 30 let mezi rokem 80 a 2010.
7: Já jsem ho četl až vlastně třeba 5 let po vydání, po tom prvním. Bylo po revoluci a mě se tam vlastně doplňoval teprve ten obraz Václava Havla, tehdy už jako československého prezidenta.
0: Martin Vidlák, archivář. Po revoluci pracoval v tiskovém odboru kanceláře prezidenta republiky. V letech 2003 až 2011 jako Havlův tajemník.
7: Myslím, že to byl jako důležitý zdroj toho poznání, jo? Jeho tedy. Já jsem si tam vlastně dával dohromady obraz Václava Havla v tom smyslu, že jsem na tom dálkovém výslechu líp než na jiných textech, na těch esejích nebo podobně, pochopil, jak on byl vlastně dobře připravený na to prezidentství.
2: Je to odpověď asi dlouhá a dost náročná a otázka 15, ta se asi jakoby odpověď na ní jako by se trošku rozplyne v té odpovědi na otázku 14. Já tu otázku 15 vlastně teda škrtám jakožto samostatnou, tedy teď k té otázce 14.
0: Evropa rozdělená ostnatými dráty se nezdá ideálním prostředím pro přeshraniční rozhovor. Přesto se tehdy v polovině 80. let podařilo právě to. Tazatel a jeho objekt. Dvě lidské vůle, které měly navždy zůstat odděleny, si dokázaly vyjít naproti. Navázali spolupráci a dovedli ji k výsledku, který zaujal svět. Kouzlo bylo zlomeno. Zákazy přemoženy. Svoboda si prorazila cestu ven.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026.
8: V 14 hodin začíná pondělní odpolední Plus, máme 7. září a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas Plus.
8: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? V Bělehradě se dnes koná pohřeb válečného zločince Radko Mladiče. Jak tuhle událost vnímají místní a jakým způsobem o pohřbu informují tamní média? Kyjevský soud poslal do vazby figuranty korupční kauzy Kartágo, kde zločinecká organizace nejčastěji působila. A unikátní objev představili archeologové v jeskyni Bíčí skála v Moravském Krasu. O co se přesně jedná, i o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy s Ondřejem Látalem.
9: Přeju dobré pondělní odpoledne. Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který dnes schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
10: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
9: Za minimální mzdu pracuje v Česku asi 5% zaměstnanců. Na Bělehradském hřbitově Topčider pohřbívají odsouzeného válečného zločince Radko Mladiče. Někdejší generál bosenských Srbů zemřel koncem srpna v háckém vězení. Odpikával si tam doživotní trest za válečné zločiny. Evropská unie, ale taky domácí lidskoprávní organizace kritizují srbskou vládu za to, že dovoluje velebení Mladiče a sama se ho účastní. Podrobně se k tomu vrátíme v odpoledním Plusu hned po zprávách. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jenom stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
11: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
9: Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednáních amerických vyslanců v Moskvě a v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to hovořit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Pražský vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl před 4 lety v centru Prahy konflikt s řidičkou. Žena 2 dny potom zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Podle soudu ale nelze prokázat, že by syndrom způsobil cyklista. Muž dnes na vynesení rozsudku nedorazil, jeho advokát Vlastimil Rampula je ale s rozhodnutím spokojený.
12: Nebo prokázáno, že by jednak způsobil poškození na těle, tak jak mu bylo kladeno za vinu, a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí paní, což je skutečně situace velmi nešťastná, nemilá pro rodinu, velmi traumatizující, ale s tímto následkem můj klient nemá nic společného.
9: Rodina řidičky se k rozsudku nevyjádřila. Dnešní verdikt je pravomocný, lze proti němu ale podat dovolání k nejvyššímu soudu. Syndrom zlomeného srdce je vzácný stav, kdy člověk náhle zemře po silném psychickém vypětí. Řada budov v Česku se dnes rozsvítí červeně. Do podpory Světového dny Duchenovy svalové dystrofie se večer zapojí třeba pražská Petřínská rozhledna, Mostecký hrad Hněvín anebo Východočeské divadlo v Pardubicích. Vzácné onemocnění způsobuje odumírání svalů, pacient končí na vozíku a může mít problémy s dýcháním a polikáním. Zpomalit nemoc dokáže nový nákladný lék, který loni schválila Evropská komise. V Česku se zatím běžně ze zdravotního pojištění nehradí. Osmiletý Jáchym ho podle tatínka Martina Salota užívá jako jeden z prvních českých pacientů na základě výjimky.
13: Vlastně před nasazením toho léku musel Jáchym projít určitým vyšetřením, včetně magnetické rezonance svalu. Tyhle ten typ vyšetření vlastně v čase se bude opakovat, aby jsme právě věděli, k jakému zpomalení došlo nebo jak ta progrese vlastně vypadá. Takže další vyšetření takovýhle by pravděpodobně mělo být koncem roku, tak uvidíme.
9: Jedno balení léku Duvizal vyjde zatím na více než 400 tisíc korun. Roční léčba tak stojí podle váhy dítěte 4 až 10 milionů korun. Duchenovou svalovou dystrofii má v Česku přes 350 chlapců. Řada z nich už je na vozíku. O hrazení nákladného léku z veřejného zdravotního pojištění aktuálně jedná Státní ústav pro kontrolu léčiv. Běžně lékaři sirup předepisují například v Německu, Velké Británii, Polsku anebo Maďarsku. O pacientech s Duchenovou svalovou dystrofií píšeme podrobně na zpravodajském serveru iRozhlas.cz. A tady je taky podrobná doprava Českého rozhlasu Plus. Hlavní část Pražského okruhu zůstává ucpaná ve směru na letiště. Kolona se sune už od sjezdu z dálnice, plný je jak směr od Prahy, tak od Brna. 20 minut pojedete na začátek omezení u Jesenice. Obezřetní buďte stále i za nájezdem od Lohkova. Na 15. kilometru je po nehodě blokovaný připojovací pruh. Na D1 směrem z Kroměříže do Brna narostla kolona kamionů až ke sjezdu na Vyškov západ na kilometr 226. Nesouvislé pokračují až do zúžení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Na D1 od Prahy před Brnem trvá silný provoz, jen velmi krátké zdržení vzniká mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na D2 z Bratislavy do Brna zpomalují nákladní soupravy před Modřicemi na 4. kilometru. A ještě Kbelská ulice směrem z Hloubětí na Doletňan v Praze, tam sledujeme o něco silnější provoz mezi Poděbradskou a sjezdem na Prosek. Maluje se taky v Novopatské od Černého mostu před Kbelskou ulicí. Dobře dojeďte. Zítra má být jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupně, na severu a západě Čech naměříme 26 až 29, v 1000 metrech na horách nejčastěji kolem 23 stupňů. A vát má slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
8: A v Odpoledním Plusu už míříme do Srbska. Obrovský počet lidí se sjel do srbské metropole Bělehradu na pohřeb Ratka Mladiče, válečného zločince, kterému Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii uložil doživotní trest za genocidu ve Srebrenici, zločiny proti lidskosti a další válečné zločiny. Tisíce jeho příznivců od rána proudili ke kostelu svatého Lukáše, kde byla vystavena rakev s Mladičovými ostatky. Co se odehrává v srbské metropoli, sleduje naše spolupracovnice v regionu, Téa Veseláková. Hezký den.
14: Dobrý den.
8: Naplnila se očekávání úřadu ohledně účasti desítek tisíc lidí?
14: Naplnila. Ta rakev byla vystavena v kostele svatého Lukáše od 7 hodin. No a už na 9 policie odhadovala, že před budovou čekalo přes 8 tisíc lidí, kteří se přišli s Mladičem rozloučit. Byli mezi nimi někdejší kolegové bosensko-srbského generála, váleční veteráni ze Srbska i Republiky Srbské, jedné z entit Bosny a Hercegoviny, kteří mimochodem do Bělehradu vyráželi hromadně v autobusech už včera večer. Přišli také příslušníci různých jednotek srbské armády a novináři si všimli i členů ruského motoklubu Noční vlci, který má mimořádně dobré vztahy s Kremlem. S Mladičem Mladičem se přišla rozloučit i část ministrů srbské vlády, syn prezidenta Aleksandara Vučiče, někteří senátoři, taky bývalý prezident republiky srbské Milorad Dodik a další zástupci vlády této entity. No a v neposlední řadě občané, kteří považují Mladiče za hrdinu a popírají nebo bagatelizují zločiny, za které byl odsouzen. I odhady celkové účasti se tedy upravily s tím, že by v srbské metropoli mohlo být víc než 100 000 příznivců Ratka Mladiče.
8: Jakým způsobem celou událost pokrývají tamní média?
14: Kritičtější a nezávislé stanice jako například N1 informují věcně a důsledně připomínají, za co byl Mladič odsouzen. Na veřejnoprávní RTS jsem například slyšela rozhovory s odborníky ohledně toho, jak se na válku z 90. let dívají v jednotlivých entitách Bosny a Hercegoviny a jaké napětí kvůli jeho smrti vlastně a všem těm obřadům panuje dnes v tamní společnosti. Potom jsou tu srbská nacionalistická a provládní média, u kterých je zase mnoho kdy vidět sklon popisovat ten dnešní pohřeb vyloženě jako rozloučení s národním hrdinou. No a pokud se podíváme na veřejnoprávní stanici Republiky Srbské, tedy RTRS, tak tam běží od rána přímý přenos z Bělehradu. Redaktoři vyspovídávají Mladičovi příznivce a asi nepřekvapí, že se na tomto kanále tedy objevují slova chvály směrem k odsouzenému generálovi. Mimochodem, tahle stanice si všimla, že na pohřeb přijal také zástupce šéfredaktora portálu Parlamentní listy Radim Panenka. A rozhovor s ním zveřejnila i na svých webových stránkách.
8: Jak na události uplynulých dní reagují ti, kterých se Mladičovo válečné působení přímo dotklo?
14: Například sdružení s názvem Matky Srebrenice znovu ostře odsoudilo to, čemu říkají oživování četnické ideologie. Spolek tak reagoval nadějně na včerejším fotbalovém derby, ve kterém se utkali bělehradské kluby Červená zvezda a Partizán. To utkání začalo minutou ticha a fanoušci Červené zvezde pak na tribuně rozvinuli obří choreografii s Mladičovým portrétem. Na tom stadionu bylo podle serveru Euronews asi 30 000 lidí. Matky Srebrenice obecně vyzvali úřady v Bosně a Hercegovině i mezinárodní společenství, aby na projevy velebení válečných zločinů reagovali a potrestali je. No a když jsme u toho, tak právě velebení válečných zločinů a jejich strůjců je v Bosně a Hercegovině trestné a na rozdělení tamní společnosti ukazuje například to, že od Mladičovy smrti dostala tamní prokuratura 10 000, byť v tuhle chvíli to možná bude již přes 100 000 podnětů na problematické projevy takového typu, včetně těch na sociálních sítích. No a Matky Srebrenice taky kritizovaly přímý přenos stanice RTR, o kterém už jsem mluvila, totéž odsoudila taky mise Organizace pro evropskou bezpečnost a spolupráci s tím, že nejde o ten samotný přenos, ale právě o to, co v něm zaznívá vzhledem k tomu, že stanice nedodává žádný kontext a ignoruje soudem potvrzená fakta.
8: A ještě na závěr, jak se k tomu všemu staví srbské úřady a tamní vláda?
14: Například v Novém Sadu si koaliční zastupitelé dnes schválili minutu ticha za Mladiče, načež jejich opoziční kolegové demonstrativně opustili jednací sál. Připomeňme, že vláda v Bělehradě se dobrovolně zapojila do veškerého dění po smrti Mladiče, počínaje vysláním vládního letounu, který dovezl jeho tělo do Srbska. Jeho rakev překrytou státní vlajkou potom převzali zástupci srbské armády. V domě armády se v sobotu pořádala vzpomínková akce a u všeho toho byl přítomen srbský ministr spravedlnosti. Ten původně chtěl válečnému zločinci vystrojit pohřeb se státními a vojenskými poctami, což se ovšem setkalo se silnou kritikou, zejména ze zahraničí z Evropské unie, ale kritizovali to samozřejmě i občanské a lidskoprávní organizace v Srbsku. No a třeba agentura AP to dnes hodnotí tak, že přes veškerý odpor se odsouzenému válečnému zločinci v Srbsku dostalo veřejných poct.
8: Říká spolupracovnice Českého rozhlasu Téa Veseláková. Moc děkujeme, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
8: Téma probereme ještě podrobněji. Naším hostem už je bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a vedoucí úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku, také kriminalista Vladimír Dzuro. Krásný den.
15: Dobrý den i vám.
8: V Srbsku tedy je dnes, nebo už proběhl pohřeb Ratko Mladiče. Jak je možné, že se mu dostává takových poct? Jaký signál tím dnešní Srbsko podle vás vysílá?
15: Víte, v každé společnosti existuje určitá skupina lidí, která prostě má radikální názor. Je tak to určitě i v Srbsku a Republice Srbské a to je i u nás. A tomu bych se ani tak nedivil. Navíc, jestli tam vaše kolegyně říká, že tam přijde 100 000 lidí, tak Srbsko má 10 milionů obyvatel. Takže to je jenom část té společnosti. Ale co se týče toho signálu, který to dává, ten je pro Srbsko velice špatný. Já si myslím speciálně do zapojení těch členů vlády, do nějaký takovýhle oslav nebo tryzen za někoho, kdo byl odsouzen za genocidu ve vlastní zemi. A to nebyla agresivní válka, útočná válka, to byla občanská válka v bývalé Jugoslávii a ty povraždění lidé v Sarajevu, těch 11 tisíc přibližně a těch přes 8 tisíc v Srebrenici, to byli spoluobčané generála Mladiče. Já si myslím, že to je velice špatný signál, který vysílá Srbsko do světa. Vemte si, já už jsem to komentoval v nějakých novinách, vemte si, kdyby Německo dneska udělal nějakou tryznu za válečné zločince z Norimberku, jaký by to asi mělo signál pro mezinárodní společenství. Podobný signál vyšle Srbsko adorováním někoho, kdo byl odsouzen na genocidu na vlastních spoluobčanech.
8: S generálem Radkou Mladičem jste se setkal dvakrát. Poprvé na jaře 1994, pokud se nemýlím, a druhé setkání se uskutečnilo až v Hágu. Jak se choval? Jak na vás působil?
15: Víte, moje první setkání, to bylo v době, kdy jsem já pracoval pro AMPROFOR, pro mírové jednotky OSN v Sarajevu, v obklíčeném Sarajevu. A to setkání bylo v podstatě náhodné. Já jsem v té době ani nevěděl, kdo to je. A byl jsem mu představen. A oni si asi nejspíše spletli, kdo jsme. My jsme jako security officers, ta vojenská složka Republiky Srbské, ta vojska Republiky Srbské. Asi si myslel, že jsme zpravodajství důstojníci vojenskí. Takže si nás asi spletli, pozvali nás na velitelství. A tam za náma přišel generál Mladíš s tou jeho antoráží a choval se velice arrogantně, přehlíživě, ale museli jsme se s ním připít na zdraví. A když jsem se potom s ním potkal v Hágu, tak se choval úplně stejně arrogantně. Mě třeba nejvíc vadilo to, jak se choval k těm poškozeným. Někteří ti pachatelé, kteří byli souzeni, tak sice popírali svoji vinu, ale k těm obyčejným lidem, těm poškozeným, se chovali s určitou úctou. Je třeba prezident Miloševič, který se tam hájil, často argumentoval, mě je strašně líto, co se vám stalo, ale já za to nemůžu, já s tím mám nic společného. Když to generál Mladič se choval velice arrogantně, já myslím, že 15krát byl vykázán ze soudní síně pro jeho chování. Absolutně přehlíživě, když ti svědci svědčují, tak třeba o toho chrochtal, mlaskal, mluvil. Takže to jeho chování bylo absolutně arrogantní, protože on ten soud neuznával. On prostě říkal, že to je zmanipulované a že to je tribunál NATO a že to jeho jurisdikci neuznává.
8: Český archeolog Pavel Vařeka společně se svým týmem zkoumá osobní předměty obětí srebrenického masakru, které byly v masových hrobech, ale také v okolních lesích.

0: momentálně v bývalé Jugoslávii je, je to trochu přirozenější, protože samozřejmě všechna ta etnika, která tu válkou prošla, tak strádala. To, že to vyprovokovalo vyprovokovat nějaké politické elity, to je jedna věc. To, že Srbsko byl agresorem například v Chorvatsku a v Bosně Hercegovině, protože ta válka nebyla nikdy na území Srbska, ale byla na území Bosně Hercegoviny a na území Chorvatska. To je všecko fakt, ale samozřejmě pro ty obyčejné lidi, kteří tu válku procházeli, to utrpení bylo úplně stejné, ať to byli Chorvaté, Bosňáci a nebo Srbové. To znamená, že z toho pohledu těch obyčejných lidí samozřejmě přiznávat si vlastní vinu je obtížné. A někdo to řeší tak, že odmítá fakta. Například starosta Srebrenice, pokud já vím, tak odmítá to, že by se tam, že by došlo k nějaké genocidě. A přitom na místních pohřebištích máte přes 8 tisíc zavražděných spoluobčanů. Znamená, že to je cesta, jakým způsobem se někdo dokáže s takovým traumatem porovnat nebo vypořádat. A to odmítání pravdy může být jedině takovým způsobem.
1: A na závěr klidně už jen stručně, co by se muselo v Srbsku změnit, aby byl Mladić připomínaný jako válečný zločinec, nikoli jako národní hrdina?
0: To je strašně těžká otázka, možná spíše pro politologa. Já si to nedokážu představit. To je podobně asi jako v Rusku, když se zeptáte, jakým způsobem se vyřeší konflikt mezi Ukrajinci a Rusy, jak to bude po válce. Na to byste potřebovali asi křišťálovou kouli, kterou já bohužel nemám, takže do toho se nebudu vstupovat. Nechte to pro nějakého politologa.
1: Ještě připomenu, že na webu plus.rozhlas.cz najdete pořad Historie Plus, který se věnuje příběhu Jugoslávie podrobně v několika dílech, to je jenom na doplnění. A naším hostem byl tedy bývalý vyšetřovatel Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a vedoucí úřadu pro vnitřní záležitosti OSN v New Yorku, kriminalista Vladimír Dzuro. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A v odpoledním plusu přesně 20 minut po 14. už se budeme věnovat Ukrajině. Měl pomáhat zahraničním policistům stíhat zločince z podvodných call center na Ukrajině, místo toho nad nimi držel ochranou ruku a bral za to od nich peníze. Protikorupční detektivové obvinují Serhie Koprivu. Měl tedy vyprat peníze z úplatku v minimální výši v přepočtu 50 nebo za 50 milionů korun. Otázkou je, zda do celé kauzy nebyl zapleten i sám generální prokurátor Ruslan Kravčenko. A dění v Kyjevě sleduje komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Tak o co se přesně jedná v kauze Kartágo? Jak případ pojmenovali tedy antikorupční detektivové?
2: Tak když to velmi zjednoduším, Serhij Kopriv, který se stal jedním z důležitých lidí v té centrální kanceláři generálního prokurátora, tak vybudoval systém, který vybíral víceméně úplatky od provozovatelů těch podvodnických call center a na oplátku vlastně jim zajišťoval beztrestnost, brzdil vyšetřování a tak dále. A on byl odposloucháván NABU, tedy tou antikorupční jednotkou, zjevně více než rok a na těch nahrávkách skutečně jako jasné, jak to dělal, jakým způsobem se snažil zamezit tomu, aby někdo přišel na to, že ty majetky získal vlastně z té korupce a tak dále, domlouvali sumy, kdo jaké peníze kam odvede, takže jako myslím, že obhajoba to bude mít jako velmi, velmi těžké.
1: V případu se objevuje i česká stopa, o jakou českou stopu se jedná?
2: Tak ono to tam je jenom takovým jako jednou malinkou zmínkou, já jsem si to potom dohledal, protože tam jako prvá hovoří o tom, že nějací Češi přijeli a podívejte se, no ukázalo se, že to bylo vyšetřování, protože některá ta call centra nepůsobí jenom na Ukrajině nebo v Rusku, ale tady v tom případě i v Česku došlo vlastně k zatčení, myslím, že 3 nebo 4 českých občanů, kteří v městě Dnipro vlastně pracovali v takovéhle call centru a na těch nahrávkách je vidět, že on někomu volá a říká, prosím tě, tyhle ty, to jsou naši, tedy míněno, oni nám platí také za ochranu. A říká, ne, říká, výbor,

0: Jen protože teďka jsou tady nějakcí Češi, tak my to spustíme a uděláme opravdu velké mediální pokrytí, ať vidí, že se s tím bojuje. No, ve skutečnosti tedy bojuje jenom s těmi, kteří mu nechtěli platit.
1: A na závěr, jak moc je kauza nepříjemná pro prezidenta Volodymyra Zelenského?
0: Tak je to samozřejmě problém, protože jako v nebezpečí je generální prokurátor Ruslan Kravčenko, člověk, který sice nepatří do nějakého nejbližšího okolí Volodymyra Zelenského, nicméně je otázka, on samozřejmě také na těch nahrávkách jako není sám, že by se domlouvali, ano, musíme teďka hlavnímu prokurátoru odnést nějaké peníze, nicméně je asi dost obtížně uvěřitelné, že o něčem podobném by Kravčenko nevěděl.
1: Říká komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Odpolední plus. Na řadě už jsou zprávy ze světa ekonomiky a biznesu. Průmyslová výroba v Česku se v červenci meziročně zvýšila o 3%. Nejvíce k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. Meziroční růst ale zpomalil z revidovaných 3,8% v červnu. Vyplývá to z údajů, které dnes na webu zveřejnil Český statistický úřad. Těžba uhlí v tuzemských hnědouhelných lomech letos i přes budoucí plánovaný útlum roste. V prvním pololetí roku se vytěžilo celkem 13 milionů tun hnědého uhlí, což bylo meziročně téměř o 4% více. Definitivně naopak skončila těžba černého uhlí, když se na začátku února uzavřel poslední důl na Karvinsku. Vyplývá to ze statistik Ministerstva průmyslu a obchodu. A ceny ropy na začátku nového týdne kvůli obavám z dalšího nerušení dodávek z Blízkého východu pokračují v růstu. Podle analytiků k tomu přispívají vzájemné odvetné údery Spojených států a Íránu a útoky na plavidla v Hormuzském průlivu. Cena severomořské ropy Brent krátce vykazovala růst o 1,1% nad 97,30 haléřů dolarů za barel a americká lehká ropa West Texas Intermediate si připisovala téměř 1% a prodávala se za téměř 92,40 dolarů za barel. Rodiče v Česku se začínají s dětmi bavit o penězích nejčastěji od jejich 9 let. Ty ale začínají vnímat svět peněz mnohem dříve, a to už v 6 letech. Nejen to ukazuje průzkum Asociace pro kapitálový trh, který pro ní zpracovala agentura Perfect Crowd a ve kterém odpovídalo 1100 respondentů. A my to teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Hezký den.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak vnímají děti, které jdou sotva do první třídy, svět peněz, co už takhle brzy chápou?
2: Tak jsou to takové ty základní matematické počty, že když si něco koupím za 10 korun a mám korun 20, kolik mi zbyde a podobně. Pak je ale zajímá i kolik co stojí a třeba proč si nemůžou koupit všechno. Když se ale budeme bavit už o nějaké té základní finanční gramotnosti, tak tu začínají vnímat kolem těch 9 let, popisuje výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodány.
3: To už pak jsou otázky, které souvisejí s tím, jak pracují peníze v bance, odkud obecně se berou ty peníze. A tady už děti začínají vnímat tu hodnotu peněz, nejenom tu cenovku, to konkrétní číslo, ale i to, že si můžou sami něco koupit a začínají se více poptávat potom, jakým způsobem by k penězům mohli přijít.
2: O penězích je možné mluvit s dětmi podle Brodány v podstatě od jakéhokoliv věku, hlavně přirozeně, když třeba jdou s rodiči na nákup a vybrat peníze z bankomatu a podobně. Marie Štefánková, což je ředitelka soutěže Finanční gramotnost, kterou pravidelně pořádá Institut pro další vzdělávání, tak tomu doplňuje, že je důležité i třeba nechat postupně děti dělat vlastní rozhodnutí, které třeba nemusí být dobré. Třeba když dítě utratí své kapesné za něco, co jemu samotnému za pár dní přijde zbytečné. Popisuje Štefánková.
4: Může to být cenná zkušenost do budoucna. Příště už možná začne přemýšlet, jestli mu ta věc opravdu stojí za to. Je lepší nechat udělat dítě malou finanční chybu v 10 letech, než velkou finanční chybu třeba ve 30.
2: Právě ta reálná zkušenost, tak to je podle Štefánkové to, co dětem ve finanční gramotnosti chybí. Ve škole se dnes už o penězích učí, škola jim dává znalosti, principy, řekne, jak svět financí vlastně funguje. Ale rodina vytváří ty první zkušenosti, ty návyky, rozhodování o penězích. Takže pro dítě a jeho celkovou finanční gramotnost je důležité obojí, škola i rodina.
1: A od kolika let mohou mít děti v Česku bankovní účet?
2: Tady se to liší podle konkrétní banky. Jak nám vysvětlila Andrea Machálková, což je expertka České bankovní asociace na finanční vzdělávání. Některé banky to umožňují už od narození dítěte, kdy třeba rodiče mu založí spořicí účet.
5: U mladších dětí účet zpravidla zakládá rodič nebo jiný zákonný zástupce, který má zároveň možnost nastavit například limity pro platby a další transakce. Od 15 let už některé banky umožňují nezletilým založit si vlastní účet osobně, nicméně do 18 let mohou být některé bankovní služby či operace omezené.
2: A pro představu zmíním ještě průzkum agentury Ipsos pro společnost Home Credit mezi tisícovkou respondentů, podle kterého vlastní platební kartu využívá stále víc dětí školního věku. V současnosti ji má 66% dětí od 6 do 18 let, ještě loni to bylo necelých 60%. Platí tady, že čím starší dítě, tím častěji už tu platební kartu má. Třeba mezi 8. a 10. rokem je to asi pětina dětí, mezi 6. a 7. rokem tak platební kartu mají jenom asi 3% dětí.
1: Říká Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Děkujeme.
2: Já taky, hezký den.
1: A čeká nás ještě jedno téma. Na prostranství před jeskyní Bíčí skála v Moravském Krasu se během víkendu pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíš nosilo ve starší době železné. Konal se tam Halštatský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují život lidí té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemcům představili nedávný unikátní nález 2,5 tisíce let starých ostatků děvčátka s náušnicemi.
6: Tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
7: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
6: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
7: Pravěký nůž zařízne do pravěkého uzeného masa.
6: No, to je krkovička a to je zase nakládané v česnek šalvy, protože nic jiného nebylo. Takže ochutnejte.
8: Dobrý, já bych se najedla.
7: A to se všechno sní?
9: Budeme hodovat až do rána.
7: Vytavíte železo?
10: Dominik Tala.
7: To je pec? Nízká pec, ne vysoká.
10: Ano, každá pec od těto malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu. Ve
7: to tady dělá části. Váš kolega pomocí ano. Velkého měchu.
10: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
7: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
9: Living History je dneska dost populární. Česká republika jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
7: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
9: To je dneska takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
7: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu halštatského děvčátka podílel.
11: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostěných pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků. Trpěla nedostatkem vitamínu pravděpodobně C, přeměla na některých kostech zánětlivé změny, které jsou právě příznakem tady té avitaminózy.
7: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Bíčí skála na místo toho nálezu. To byly netopíři. My jsme přišli v balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
12: Je to volná inspirace, hlavně co se týče vazby té látky, která se nalezla na otisku náušnic železných, který taky můžete vidět. Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
7: Zatímco dnes v jeskyni ukazují pouze repliky, originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska.
13: Expozici právě v úseku doby halštatské doplníme. O tuhletu holčičku bude vlastně v blízkosti dnešní princezny z Bíčí skály.
7: Potvrzuje mluvčí muzea Taťána Bártová-Pavelková. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Bylo 14:30 a na řadě už jsou zprávy s Ondřejem Látalem.
14: Český rozhlas Plus.
15: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. V Srbsku začal smuteční obřad válečného zločince Ratka Mladiče. Bývalý bosensko-srbský vojenský vůdce zemřel na konci srpna ve vězeňské nemocnici v Hágu. Bylo mu 84 let. Odpykával si tam doživotní trest mimo jiné za genocidu v Srebrenici. Během dopoledne tam jeho vystavenou rakev navštívili tisíce lidí. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Myžírky. Na D1 před Brnem směrem z Kroměříže začíná kolona kamionů za Vyškovem na kilometru 225. Jako tradičně hodně roztrhaná, pravým pruhem se posouvá až do zúžení u D2 na kilometr 196. A na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště za sjezdem na Lochkov na 15. kilometru už je po vážné nehodě všechno odklizené, opět se jede všemi pruhy. Dobře, dojeďte. Zítra má být jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupně, na severu a západě 26 až 29, v 1000 metrech na horách kolem 23 stupňů, slabý během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy a na plusu pro vás teď máme reparát.
14: Je pondělí 7. září, já jsem Daniela Vrbová a tohle je reparát. O škole a školství jinak a lépe.
16: Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos se nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce.
17: Skoro jistě nebudou moc propadnout.
18: Tuto chvíli jsou z toho školy trošku rozpačité, protože finance zatím máme do konce školního roku.
19: Ta částka 302 miliard je za nás absolutním minimem pro to, abychom udrželi aspoň tu letošní úroveň.
20: A když se vám občas něco nepovede, nebo dostanete špatnou známku, nic se neděje. Chyby děláme všichni. Důležité je umět se z nich poučit a zkusit to znovu.
14: Více peněz do škol s dětmi ze sociálně slabšího prostředí, placení školníků a kuchařek z obecních rozpočtů nebo posun v otázce kariérního řádu učitelů. Nový školní rok je tu a s ním opět řada novinek ve školském systému. Dotknou se jak dětí a jejich rodičů, tak i práce pedagogů a povinností vedení a zřizovatelů škol. Ty hlavní probereme v následujících minutách a zaměříme se i na platy a chystaný rozpočet pro školství pro příští rok. A ve studiu už je se mnou Nikol Poláčková-Martincová, analytička Učitele naživo. Dobrý den.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Co za vás jsou ty hlavní změny, které čekají děti a jejich rodiče ve školním roce 26-27? Co bude podle vás ta největší novinka a posun?
21: Když se podívám na ty změny, které nás tento školní rok čekají, tak to bude znova dynamické. Něco, co se určitě projevilo už od 1. září, především očima dětí a případně rodičů a učitelů, tak je odkladová novela, která se nám postupně ve školách rozebíhá. Znamená to konkrétně to, že v 1. září nastoupilo do škol řada dětí, které by v minulosti pravděpodobně dostaly odklad povinné školní docházky. U nás průměrně každé čtvrté až páté dítě získávalo odklad, zatímco v jiných evropských zemích jsou to jednotky procent. Takže došlo tady k té změně, která bude mít postupný náběh. To zpřísnění odkladu se netýká zatím všech, nicméně už se určitě ve školách projevilo. Druhou změnou, kterou bych chtěla určitě vypíchnout, tak je takzvané indexové financování, které přinesla velká novela školského zákona v minulém roce. A to znamená, že školy, ve kterých se vzdělávají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, si mohou sáhnout pro prostředky na cílenou podporu těchto dětí. To je hodně důležitá změna, protože nám se v Česku bohužel stále nedaří rozvíjet všechny děti. Jen 20% dětí dosáhne vyššího vzdělání než jejich rodiče. Ty děti ze znevýhodněného prostředí průměrně mohou zaostávat až o 3 roky oproti těm nejlepším žákům. Takže tohle je důležité opatření, které nám může pomoct tyto děti efektivně podpořit, abychom nestráceli tolik potenciálu. To si jako země nemůžeme dovolit. Ale zároveň je klíčové, jestli tady na to opatření bude dostatek finančních prostředků i na ten další kalendářní rok, protože zatím tam jsou alokované peníze do konce kalendářního roku.
14: A o tom se bude každý rok vyjednávat, jak vysoká ta podpora
21: ano,
14: bude.
21: Přesně.
14: Tyhle ty změny dokážu si představit, že rodiče a děti je pocítí ve školách, jak se to projeví na práci učitelů. Co
0: pro ně tohle to bude znamenat?
21: Pro učitele ten nový školní rok znova přináší řadu výzev. Já si zároveň troufám tvrdit, že čeští učitelé už jsou na to zvyklí, protože od dob covidu vlastně každý školní rok jsou vystaveni relativně náročným situacím a novým výzvám, ať už je to implementace nějakých inovací do výuky nebo právě práce s heterogenními třídami v běžných veřejných školách. Nyní se jich hodně dotkne ta odkladová novela, především pak učitelů prvních tříd. Metodika ministerstva školství sice říká, že první třídy, kde je více než 15 žáků, by kvůli omezení odkladu měli mít asistenty pedagoga ve třídách, aby dokázali učitelům pomoct. Je samozřejmě otázka, nakolik se to propíše do každodenní reality všech škol a je určitě potřeba systémově podporovat i další profese, které ve školách jsou, jako jsou sociální a speciální pedagogové, školní psychologové nebo právě asistenti pedagogů. Nicméně si troufám tvrdit, že čeští učitelé se s takovou výzvou popasují. My sami v organizaci vlastně učitele v našem akreditovaném programu připravujeme právě na to, aby dokázali vzdělávat děti z různého prostředí.
0: Tak to jste naznačila ty hlavní novinky, které se vlastně týkají základních škol. Je něco i pro středoškoláky a střední školy, co byste vypíchla?
21: Myslím si, že co se týče středních škol, tak velké téma, obzvlášť v Praze, bude po volbách, které nás čekají v říjnu, protože budeme mít nové vedení hlavního města Prahy a bude se určitě znovu hodně diskutovat počet míst na středních školách a gymnáziích, jak v Praze, tak i ale všude jinde. To znamená, určitě se bude znova mluvit o přijímacích zkouškách na střední školy, o podobě maturit a i o připravenosti a konkurenceschopnosti českých žáků. V září bychom zároveň měli mít nová data PISA o vlastně dovednostech žáků, to se teda týká základních škol, ale budeme znova vědět, jak se Česká republika stojí ve srovnání se zahraničními zeměmi.
0: Takové, skoro bych řekla, až zaklínadlo v českém školství v posledních letech je takzvaná revize rámcových vzdělávacích programů. Některé školy už na ně najeli, jiné zatím vyčkávají, liší se to podle stupňů školy, jak se budou zavádět. Můžete nás tom zorientovat?
21: Ministr školství Robert Plaga v únoru letošního roku oznámil, že se odkládá to povinné zavádění těch revidovaných RVP až od září 2027 nebo u prvních a šestých tříd základních škol až od září 2028, takže teď je to přesně tak, jak jste řekla, některé školy vlastně dále pracují na svých ŠVP, některé vyčkávají. Národní pedagogický institut v tuto chvíli doporučuje školám, ať počkají na tu finální verzi RVP a zároveň připravuje modelové ŠVP, které mohou potom školám pomoci uvést ty změny do každodenní praxe. Na co ale vedení škol nemusí čekat, tak je nějaká kontinuální práce na vizi školy, na koncepci rozvoje a nebo i třeba na stanovení nějakých klíčových ukazatelů, podle kterých budou ředitelé škol sledovat, jak se daří dětem, anebo i učitelům.
0: Ty vzdělávací programy ale měly sloužit jednak, aby se ty školy profilovaly, aby vlastně naplnili přesně buď ty svoje vize, nebo naplnili potenciál, který řekněme třeba v tom regionu je, nebo díky těm pracovníkům, které mají najaté. Když mluvíte s těmi učiteli, například ve vašem programu Učitelé naživo, jsou tyhle ty vzdělávací programy něco, na co se učitelé těší, že jim to uvolní ruce, pomůže jim to dělat práci, která je skutečně baví, nebo to pro ně spíš znamená další stres?
21: Já myslím, že v té současné debatě zaznívá z toho učitelského terénu především nějaká nejistota a naštvání z té nestability a neočekávatelnosti toho, že řada změn v českém vzdělávání se zavádí a potom se zase ruší a vlastně jsou ti učitelé a ředitelé vystaveni vlastně neustálému nejen handrkování o výši státního rozpočtu, tak i že některé ty koncepční dokumenty nebo strategie ztrácí svou kontinuitu, tak to bych řekla, že jeden nějaký jako převažující aspekt té debaty, že se učitelé a ředitelé těší, až bude v uvozovkách hotovo. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že čeští učitelé a ředitelé, většina z nich nepotřebuje ani návod, ani nápovědu, jak mají dobře dělat svou práci.
0: Na závěr, peníze jsou až na prvním místě, takže pojďme si říct ještě pár slov o rozpočtu na příští rok. Natáčíme den poté, co byla zveřejněna částka 287,8 miliardy korun pro kapitolu školství na rok 2027. Vy v Učiteli naživo jste reagovali, že by bylo potřeba až 302 miliardy korun. Na koho podle vás tenhle zkrácený rozpočet nejvíc dopadne, kde ty peníze nejvíc chybí?
21: Návrh rozpočtu, které zveřejnilo Ministerstvo financí, je za nás nedostatečný, protože vlastně nepokrývá ani ten růst ekonomiky, který je očekávaný v příštím kalendářním roce. To znamená, že dochází k nějakým poklesu výdajů na vzdělávání a nutným škrtům. Ta částka 302 miliard je za nás absolutním minimem pro to, abychom udrželi aspoň tu letošní úroveň, ač mnohem ideálnější by byla částka vyšší. My jsme už na jaře upozorňovali na to, že pokud bychom chtěli splnit všechny vládní závazky, které vidíme v programovém prohlášení vlády nebo v hospodářské strategii, tak by ten rozpočet se měl pohybovat okolo nějakých 334 miliard korun. Pokud bychom k těm vládním závazkům chtěli postupně směřovat, tak by to mělo být aspoň těch 317 miliard. Nicméně to nic nemění na tom, že jakýkoliv rozpočet pod těch 302 miliard je prostě nedostatečný. Nejvíce se to dotkne určitě vysokých škol vědy a výzkumu, které jsou dlouhodobě podfinancované, ale bohužel nebudou peníze ani na nějaké reformní kroky, které má pan Plaga představit detailněji na podzim, a vnímáme, že se to může negativně dotknout právě i opatření, jako je to indexové financování, podpora duševního zdraví na školách nebo další programy prevence.
0: Potom je tu ještě otázka platu učitelů. My totiž v reparátu mluvíme o dobré praxi ve vzdělávání, o tom, jak učitelé mají být objevní, inspirativní, a to vše by samozřejmě mělo být adekvátně zaplaceno. Letos učitelské platy stouply o 7%. Dívala jsem se podle aktuálních tabulek, je nástupní plat plně kvalifikovaného učitele 37 580 korun hrubého měsíčně. Jaká je tedy další prognoza, co učitele čeká, protože stále nejsme na úrovni těch vládních slibů 130% průměrné mzdy.
21: Mně u té diskuze o učitelských platech připadá důležité nebavit se jenom o té absolutní částce, ale i o nějaké stabilitě, předvídatelnosti a vývoji těch učitelských platů, včetně nějaké konkurenceschopnosti nebo mezinárodního srovnání, protože stabilita a předvídatelnost těch platů nám ovlivňuje už to, kdo se nám vůbec hlásí na studium učitelství. Jak jste zmiňovala, tak ty platy českých učitelů těch 130% průměrné mzdy nikdy nedosáhly. Loni jsme se dostali na nějakých 108%. Za nás je určitě dobré nebavit se jenom o tom, kolik mají ty učitelské platy růst, ale i o nějakém systému odměňování toho, abychom opravdu dokázali odměnit kvalitní učitele, kteří se chtějí rozvíjet a profesně růst. Jednou z cest může být třeba kariérní systém pro učitele a ředitele, na kterém by Ministerstvo školství mělo v letošním roce dále pracovat.
0: Říká Nikol Poláčková-Martincová, analytička z organizace Učitel naživo. Děkujeme, že jste přišla do studia a seznámila nás s těmi hlavními změnami.
21: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
0: Do škol ve 22-tisícovém Litvínově chodí hodně dětí, jejichž rodiče jsou dlouhodobě závislí na sociálních dávkách nebo jsou v péči o spodu. Co to znamená pro městský odbor sociálních věcí a školství, nám teď vysvětlí Veronika Knoblochová, vedoucí tohoto odboru. Zdravím vás do Litvínova.
3: Dobrý den.
0: Jak za město Litvínov chápete svoji roli při podpoře škol, neziskových organizací a dalších subjektů, které působí ve vzdělávání?
3: Roli chápu svoji jako spíš koordinační, zejména koordinační jako prostor, aby ten dopad pak těch aktivit a to téma bylo uchopené jednotně na celém tom území a dávalo nám to jako smysl.
0: Třeba když se budeme bavit o zřizovatelích, tak mluvíte s nimi nějak víc teď o té jejich nové povinnosti platit nepedagogické pracovníky, o těch organizačních změnách, jak například slučovat služby. Jaká je teď situace u vás?
3: My nepedagogy a oblast vlastně financování nepedagogické práce na školách komunikujeme už vlastně rok zpětně. A každopádně
18: Byli jsme v situaci, kdy byl krátký čas na to vlastně nastavovat nějaké zásadní změny a přistupovat k tomu nějak jako s nějakým konceptem, s nějakým záměrem, protože ty informace jsme úplně tolik neměli, nevěděli jsme, s jakými čísly budeme pracovat a chtěli jsme si vlastně na to dát čas. Takže v tuto chvíli jsme v další fázi plánování vlastně financí na rok 2027. Jako město jsme společně se školami vytvořili vlastně metodiku financování nepedagogické práce, která vlastně nám dává nějaký základní zásady, kdy můžeme navyšovat úvazky, jakým způsobem to budeme dělat a podobně. Postupně budeme řešit ty jednotlivé oblasti nepedagogické práce na jednotlivých školách, tak aby jsme zjistili, jestli tak, jak to funguje doteď, tak je to efektivní, zda nám tam někdo nechybí nebo naopak přebývá. Na to se chystáme vlastně v příštím roce a zatím uvažujeme o oblasti například IT služeb, o oblasti mzdové agendy a tak dále.
0: Vy pořádáte se školami pravidelné schůzky. Co na nich typicky řešíte? V čem se ukazuje, že je dobré setkávat se takto kontinuálně a nejen při odhalení nějakého problému ad hoc?
18: Rozhodně. Já kvituju to, že vím, co se na školách děje, vím, co je trápí a umím si s tím pak nějak jako poradit a vypořádat se v rámci toho města, protože přece jenom jako zřizovatelé máme nějakou povinnost ve vztahu k těm našim příspěvkovým organizacím a sdílíme informace, vzájemně se inspirujeme a vzájemně se jako motivujeme k té práci další a je to hrozně jako důležitý se potkávat.
0: Jak uvádí i portál mapavzdělávání.cz, Litvínov se potýká s náročnou sociální situací. Jak v ní může v té školské oblasti město pomoct? Co se ukazuje třeba na těch pravidelných schůzkách?
18: Rozhodně nemáme situaci jednoduchou. Já jsem ráda a opravdu oceňuji práci jak všech pracovníků na školách, tak v rámci sociálních služeb, protože není jednoduché v těchto oblastech tady pracovat s ohledem na to, jaké složení obyvatelstva tady máme. Každopádně snažíme se školy podporovat právě v projektech, které nám třeba dávají smysl a posouvají děti třeba ze sociálně znevýhodněných rodin dál, anebo jim zlepšují tu startovací pozici při vstupu do mateřské školy, do základní školy a tak podobně. Máme třeba projekt z operačního programu Spravedlivý transformace, kde se snažíme podporovat ty školy personálně, to znamená, že máme školního sociálního pracovníka, který věnuje pozornost jenom školám a vlastně dětem, které potřebují tu sociální práci. Máme asistenty preventistů, které zase nabízejí dětem nějaké volnočasové aktivity a podobně. Zajišťujeme středisko volného času. Knihovna naše je významným aktérem ve vzdělávání, kterou financujeme a která nám vlastně sanuje takovou tu potřebu těch volnočasových aktivit odpoledne pro děti z rodin, které nemají moc financí na kroužky a podobně.
0: Daří se vám schánět lidi na ty pozice těchhletěch terénních pracovníků? Jo. Jak se to daří? Mm-hmm.
18: Psychologové obecně nám chybí, každopádně my máme asi to štěstí, že pár jich tu máme a na školách nám působí. Nicméně i tak je to s ohledem na potřebu, kterou máme jak ve školách, tak při výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak je to málo. A tohle jako úplně neumíme sanovat. Co se týká sociálních pracovníků, tak tam máme docela štěstí, že se daří naplňovat ty stavy, které vlastně máme a udržet si ty pracovníky v pracovním procesu, neodchází nám. A sociální pedagogy, tam je to taky trošku složitější, ale teď poslední informace, co mám, tak místa máme obsazená.
0: A pomáhá vám v tom to indexové financování, které je také vlastně novinkou letošního roku ve školství?
18: Asi do budoucna pomáhat bude. V tuto chvíli jsou z toho školy trošku rozpačité, protože finance zatím máme do konce školního roku. Ta představa, že přijímáte člověka jenom na 4 měsíce, není úplně ideální. Takže řešíme, jak se s tím popasujeme, nicméně předpokládáme, že to financování prostě formou té indexace bude pokračovat dál a že ty pracovní pozice si udržíme, takže i tak vlastně ty lidi motivujeme k tomu, aby nastoupili.
0: Vy jste nám teď tady popsala aktivity města ve spolupráci se školami a s dalšími subjekty, organizacemi na poli vzdělávání. Sdílíte tu svoji dobrou praxi i s ostatními městy nebo regiony v Česku?
18: V minulém roce se nám povedlo společně s Národním pedagogickým institutem uspořádat vlastně dva velké workshopy nebo dvě velká setkání pro zřizovatele z celé České republiky, které se odehrálo na půdě vlastně města Litvínov. A z té zpětné vazby jsem usoudila vlastně, že to pro ně nebyl zbytečný čas a zbytečná cesta, takže doufám, že tahle příležitost pro ně byla v něčem jako inspirující, ale říkám, ne všude to může fungovat. Dalším třeba spolupracujícím aktérem, který sdílí ty naše dobré praxe, je Ministerstvo pro místní rozvoj, bývalá agentura pro sociální začleňování a nebo i střední článek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský úřad a podobně.
0: Říká Veronika Knoblochová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství na městském úřadě v Litvínově. Děkujeme, že jste si našla čas na náš pořad Reparát.
18: Není zač, bylo mi potěšením. Hezký den.
14: Ohlášené změny v českém školství se většinou neprojeví skokově, ale jako postupná evoluce s dalšími školními roky. Jak by to mohlo vypadat, teď ukážeme na příkladu mateřské a základní školy v obci Štíty na Šumpersku. Škola spolupracuje s regionálním centrem podpory vzdělávání, které vzniklo díky organizaci EduZměna a místním zřizovatelům. O postupné proměně školy mluvila s ředitelkou Ilonou Házovou moje kolegyně Markéta Vosková.
4: Co je ta největší změna na vaší škole v novém školním roce?
5: Třetím rokem pracujeme na pravidlech wellbeingu, nejenom pro žáky, ale i pro naše zaměstnance. Nejenom co se týká práce s dětmi ve výuce, ale také materiálna, takže budeme nově vybavovat všechny kmenové třídy v rámci takových relaxačních koutků a aktivních koutků. Také jsme upravili přestávky, kdy vlastně jsme dětem umožnili takovou tu polední přestávku mít půlhodinovou, aby mohli ji trávit aktivněji, ať už v těch svých kmenových třídách v rámci těchto aktivních a relaxačních koutků nebo třeba v tělocvičně a za pěknou počasí venku. Dál budeme také rozpracovávat náš koncept hodnocení, protože my ten náš koncept máme trošku jinak. Hodnotíme slovně u prvňáčku, u druháčku a od 3. do 9. ročníku se zaměřujeme právě na formativní hodnocení, takže v tom budeme pokračovat.
4: Jak změny, které přinesly školské novely, které jsou v účinnosti od roku 2026, ovlivňují podobu týmu na vaší škole? Rozšířil se o nepedagogické pracovníky?
5: Spíše jsme řešili právě do první třídy, protože máme teďka od 1. září přesně 15 prvňáčků, takže jsme hledali vhodnou paní asistentku, pana asistenta do prvního ročníku. V rámci legislativy pravidel je to trošku jinak, jak máme i tady ostatní paní asistentky, takže už to nebude v rámci podpůrných opatření, ale teda takto na prvňáčka. A najít kvalitního člena do týmu pedagogů, co se týká asistentství, nebylo úplně jednoduché. K tomu ještě na snížený úvazek. To bylo náročné, ale podařilo se nám a myslím si, že to může být i trošku jako kdyby komplikované a náročné i třeba pro ostatní ředitele najít kvalitní asistenství pedagoga právě k prvňáčku.
4: Jak pomáhá spolupráce s Centrem podpory vzdělávání pro Šumpersko a Zábřežsko, které vzniklo ve spolupráci s organizací EduZměna? Co si pod tím máme představit?
5: Tahle ta vlastně šumperská organizace nabízí jak spolupráci ředitelům, takže to i z mé pozice. Já velice kvituji pozitivně, protože se opravdu s řediteli setkáváme, nejenom na ředitelských akademiích, ale vlastně i spolupracujeme. Třeba zrovna já jsem vedla tým ředitelů, kdy jsme společně řešili aktuální problémy, setkávali jsme se pravidelně jednou za měsíc a tohle je pro nás, pro ředitele, velká pomoc, že vlastně společně sdílíme, cokoliv vnímáme, že nás trápí nebo potřebujeme prostě společně prohovořit. Pak je to nabídka i pro práci právě s třídními kolektivy. Je tady nabídka různých ukázkových hodin a tak dále, takže ta podpora je opravdu veliká.
4: Co vám pomáhá v komunikaci s rodiči? Dovedete odhadnout, jaké téma s nimi budete teď řešit? Napadá mě třeba zákaz mobilních telefonů ve škole?
5: My nemáme přímo zákaz mobilních telefonů, ale omezení mobilních telefonů a vnímáme to tak, že to dítko, ten žák by měl mít něco, co by mělo nahradit mobilní telefon. Takže právě proto se snažíme, aby měli ty aktivní přestávky. No a samozřejmě také to znamená, aby ta škola měla dostatečnou výbavu školních mobilních telefonů, tabletů, notebooků, aby opravdu ani nemuseli používat ty své osobní mobilní telefony. My už jsme to téma vlastně řešili v tom loňském školním roce. Vlastně rodiče už informovala tady o těch změnách, které budou od toho 1. září. Jsou na třeba otázka mobilních telefonů a omezení mobilních telefonů.
4: Co byste ráda vzkázala rodičům, dětem, pedagogům, co vám v kontextu škol chybí?
5: Určitě bych chtěla, aby to naše motto, které má naše škola, to znamená škola s úsměvem, radost z poznávání, tohle mám navnímáno a bylo by to fajn, kdyby to takto nacítili nejenom žáci, rodiče, ale i učitelé, aby opravdu do těch škol, do těch svých škol chodili děti, žáci s úsměvem a s úsměvem takto do škol chodili i učitelé a zaměstnanci, ať pedagogové nebo nepedagogové a potom vlastně takhle budou s úsměvem zase se školou spolupracovat i rodiče. To by byla úplně ideální vize, i když samozřejmě je jasné, že občas se nějaké ty problémy a mráčky objeví, ale když se to vše vykomunikuje, je ta chuť komunikovat na všech stranách, tak to si myslím, že potom cíl k tomu úspěchu a právě ten směr k tomu úsměvu.
14: Řekla kolegyni Markétě Voskové Ilona Házová, ředitelka mateřské a základní školy Štíty v okrese Šumperk. Do nového roku přejeme za reparát všem žákům, studentům a jejich rodinám a také samozřejmě všem pedagogům a pracovníkům ve školství hodně zdaru a klid a bezpečné prostředí pro další rozvoj. A pokud máte chuť se s námi potkat osobně, tak už tento čtvrtek, 10. září, natáčíme 100. epizodu našeho podcastu v rámci festivalu Jičín město pohádky. Naším tématem bude duševní zdraví během dospívání. Více informací najdete u článku na stránkách našeho pořadu na adrese plus.rozhlas.cz. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, sound design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou opět za týden se těší Daniela Vrbová.
2: Český Rambo mu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všehoschopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
1: Hodin. S vámi je pondělní odpolední plus. Hezký den přeje Lenka Vahalová.
6: Český rozhlas plus.
1: A čemu se budeme podrobně věnovat hned po zprávách? V Berlíně už se vyjádřil k výsledkům voleb kancléř Friedrich Merz. Co řekl? Ukrajinská metropole Kyjev a východní a jižní část Ukrajiny zažívají ruské útoky každý den. Jak je na tom západ země? A vražda 11-leté dívky v červnu otřásla Francii. Co se přesně stalo a jaký má tento případ vývoj? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy s Ondřejem Látalem.
15: A přeju klidné pondělí. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začíná po včerejších volbách složité povolební vyjednávání. Lídr vítězné strany AfD oznámil, že se nechá zvolit za zemského premiéra jen stabilní většinou. Tu se prý pokusí zajistit v následujících dnech a týdnech.
6: Šéfka spolkového kancléřství a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Werkenová vyloučila, že křesťanští demokraté podpoří stranu AfD. Jednat je s ní ochotná menší strana BSV, která je taky kritická k protiruským sankcím, ale vítězná strana na její nabídku zatím nereagovala a je otázka, jestli většina dvou hlasů ve sněmu splní její představu stabilní většiny. Teoreticky je možná ještě koalice všech pěti stran v zemském sněmu s výjimkou AfD. Tato představa ale naráží asi hlavně u křesťanských demokratů. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
15: A s Tomášem Havlínem se v Odpoledním plusu spojíme znovu hned po zprávách. Minimální mzda v Česku by od ledna měla vzrůst o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Koeficient pro její výpočet schválila vláda. Podle něj by měla minimální mzda v příštím roce odpovídat asi 44,6% průměrného výdělku. V dalším roce by se pak minimální mzda měla zvednout o další 2 000 korun. V Česku ji pobírá asi 180 000 lidí.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a taky postoj Ukrajiny je prý pozbudivý. S ruským i ukrajinským prezidentem si má dnes telefonovat americký prezident Donald Trump.
22: Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války.
23: Треба робити все, щоб тристоронні зустрічі були.
22: Podle Zelenského je třeba udělat všechno proto, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se tomu postaví Rusko. S Američany a evropskými partnery se mají Ukrajinci setkat co nejdřív. O územních otázkách ale mohou podle Zelenského jednat jen napřímo prezidenti Ukrajiny a Ruska. Předpokládá, že válka ještě potrvá následující zimu a proto počítá s balíkem pomoci od Spojených států i Evropy pro ukrajinskou protivzdušnou obranu a energetiku. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
15: Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě u závěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letiště v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené nebo opožděné lety už více než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Jáva. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Ostravě začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Growing Way z poškození více než 4000 klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
24: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
15: První zářijovou neděli navázalo Ministerstvo kultury na jarní pilotní program a umožnilo navštívit vybraná muzea a galerie zdarma. Na některá místa přišlo o stovky lidí víc než v běžnou neděli. Třeba Pražské národní muzeum hlásí 6300 návštěv. Do Moravské galerie přišlo více než 500 lidí. Minister kultury Otto Klempíř za motoristy si výsledky chválí. Finanční kompenzace muzeím a galeriím bude ministerstvo řešit individuálně. Program je naplánovaný do konce roku, ale očekává se, že bude pokračovat i v roce příštím. Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
25: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
26: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
25: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale My jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
26: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srb, Český rozhlas.
15: Šest a čtvrt minuty po 15. hodině přidáme ve zprávách odpoledního plusu taky dopravní informace. V Praze na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti čekejte potíže mezi sjezdy na dálnici D5 a D6. Na 24. a 5. kilometru blokují oba jízdní pruhy následky těžké nehody nákladního vozidla s osobním. Nesouvislá kolona se tvoří už na výjezdu z Lohkovského tunelu z 15. kilometru. Zdržíte se téměř půl hodiny. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se řadí kamiony za Vyškovem na kilometru 224. V pravém pruhu pak nesouvisle popojíždí až ke sjezdu na D2. Osobní auta v levém pruhu brzdí u Rohlenky, za ní na kilometru 206 řeší drobnou nehodu v levém pruhu. V Praze v Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína trvají komplikace kvůli vážné nehodě před Novopatskou ulicí. Projíždí se s velkými obtížemi pouze jedním pruhem. Kolona narostla až do Cínovecké ke sjezdu na Čakovice. Ztratíte v ní bezmála půl hodiny. A jak řidiči nehodě přihlížejí, brzdí provoz i ve směru z Hloubětína. Fronta od Poděbradské se sune asi 15 minut. V Novopatské od Černého mostu zpomalíte u sjezdu na Satalice. Dobře, dojeďte. V noci bude jasno anebo skoro jasno, na severovýchodě zpočátku polojasno až oblačno. Teploty klesnou na 15 až 11, v údolích až na 8, na horách bude kolem 10 stupňů, na Šumavě mimo mrazové kotliny kolem 13. Zítra pak čekáme jasno až polojasno, teploty vysoko 29 až 32 stupně, na severu a západě republiky 26 až 29, na horách naměří nejčastěji kolem 23. Slabý během dne pak mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 metrů za sekundu. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
7: Posloucháte Odpolední Plus.
1: A v Odpoledním Plusu už míříme do Německa. Předsednictvo německých křesťanských demokratů se dnes schází v Berlíně. Na programu je porada, co dál po včerejším debaklu ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Včerejší zemské volby tam podle předběžných výsledků vyhrála strana AfD se ziskem 44% hlasů. A strana CDU musí naopak po čtvrtstoletí vlády vyklízet stůl. Podrobnosti teď probereme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Hezké odpoledne.
9: Dobrý den, pěkný odpoledne.
1: V Berlíně se teď odpoledne poprvé veřejně vyjádřil k výsledku voleb kancléř Friedrich Merz. Co přesně řekl?
9: On řekl, že je hluboce šokovaný, označil to za jednu z nejhorších porážek posledních desetiletí, nejde podle něj dělat, že se nic nestalo. Směrem do světa, do zahraničí, Friedrich Merz vzkázal, že Německo neodchází z Evropy a že si je vědomé svého zvláštního úkolu vyplývajícího z jeho dějin, že spolková vláda nedopustí porušování ústavy a demokratického řádu, čili takové závažné prohlášení. Potom Friedrich Merz poděkoval lídrovi CDU v Sasku-Anhaltsku za vedenou kampaň Svenu Schulzovi a následně vyvozoval důsledky. Friedrich Merz řekl, že to, co je potřeba změnit, je, že on a jeho vláda se musí naučit mnohem lépe oslovovat občany, a to v jejich emocionalitě, a to zejména pokud jde o nezbytné reformy, které vláda prosazuje. Což, řekl bych, je možná v něčem typická reakce nejenom u německého kancléře. Takové to děláme pro ně dobro, oni to snad ani nevědí, takže je potřeba lépe vysvětlovat, více vyprávět a potom to bude lepší. Přitom nejsem si úplně jistý, že ten největší problém Friedricha Merze nebo jeho vlády je v tom, že nedokáže lidi zasahovat emocionálně, když například přijala návrhy, aby člověk nesměl jít po 45 letech odpracovaných do předčasného důchodu, nebo aby už v první den absence v práci musel mít potvrzení, které bude podložené osobní návštěvu u lékaře, tak to si myslím, že jsou návrhy, které i právě lidi v Sasku a Anhaltsku docela emocionálně zasáhly.
1: Mluví se i o tom, že by strana CDU kancléře vyměnila za jiného. Nespokojenost s ním byla už před prázdninami, když dělal necitlivé změny ve vládě. Je taková změna vůbec představitelná?
9: Šéfka jeho úřadu a bývalá ministryně zahraničí Nina Varkenová, která právě taky byla součástí těch předprázdninových změn, to dnes vyloučila.
10: Podle Niny Varkenové není teď čas na personální otázky. Německo potřebuje stabilitu a právě ten reformní kurz provádět, dokončovat ty reformy. Ovšem není vyloučené, že se ta otázka, jestli Friedrich Merz má dále vést vládu, bude vracet. Za dva týdny jsou zemské volby na severovýchodě, ve spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko a taky v Berlíně. No a pokud by křesťanští demokraté měli znovu utrpět nějaký debakl, i když tam se toho možná od nich nečeká tak úplně tolik, na severu tam vládne sociální demokracie. V každém případě ta výměna kancléře Friedricha Merce by se mohla ještě znovu skloňovat. Asi je ale fér zdůraznit, že porážka křesťanských demokratů v Sasku a na Holsku, že to není jenom porážka Friedricha Merce. Osobně do velké míry je to právě výraz nespokojenosti s celou vládou, která, a to je taky fér říct, vlastně nese jenom částečnou zodpovědnost za krizi, ve které se nachází, která je vlastně daná i takovými podmínkami, jako například válka na Ukrajině, anebo skutečnost, že německý průmysl každý měsíc ztratí 15 000 pracovních míst.
21: Když se ale vrátíme k Sasku a Anhaltsku, jak to tam bude pokračovat dál?
10: Tak volby vyhrála strana Alternativa pro Německo, ale k vládnutí potřebuje nebo bude potřebovat partnera. A že by se do toho vládnutí hnala a toho partnera si hledala, to se nedá zatím tak úplně říct. Její lídr Ulrich Siegmund jenom řekl, že chce, nebo že požaduje stabilní většinu, jinak, že se zemským premiérem zvolit prostě nenechá. A vlastně dokonce připustil i předčasné volby, řekl, pak budeme mít 55%. Zmíněná Nina Varkenová ta dnes vyloučila, že by její strana, křesťanští demokraté CDU, spolupracovala se stranou AfD. Částečně je otevřená taky taková jako otázka přeběhlíků, že někteří křesťanští demokraté by po volbách mohli jít KFD, i když není to asi úplně pravděpodobné, protože za CDU se do zemského sněmu dostali spíš liberálnější členové CDU a ještě k tomu ženy, a to je kombinace, nemají k té AfD tak blízko. No a pak už vlastně zbývá té vítězné straně, když CDU vyloučíme, jenom jedno menší uskupení, to je BSV, strana hnutí Sáry Wagenknechtové, které s AfD sdílí třeba odpor k protiruským sankcím, jenže dohromady to by byla většina dvou hlasů. To je právě otázka, jestli je to ta stabilní většina, kterou Ulrich Siegmund požaduje. O sestavení vlády by ale mohli usilovat i křesťanští demokraté, ale představa spolupráce s levicovou stranou Die Linke, podmínkou, ta už byla některým z nich, z křesťanských demokratů, protivná před volbami a část z nich, jak se ukazuje, si prostě myslí, že míč je teď na straně AfD, že ona volby jasně vyhrála a tedy teď musí nějakým způsobem jednat.
21: Mluvili jsme se zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Moc děkujeme za informace. Naslyšenou.
10: Děkuji, hezký den.
21: A pokračujeme v tématu s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky Zuzanou Zavadilovou. Hezký den.
11: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
21: Děkujeme, že jste ho přijala. Volby v Sasku a Anhaltsku byly nejhorší porážka CDU za desetiletí. Nelze pokračovat jako dřív. Německo se změnilo, uvedl tedy předseda strany a kancléř Merz. Jaké máte pocity z tohoto vyjádření? Friedrich Merz nečetl ty předvolební průzkumy?
11: Já bych řekl, že je četl, že samozřejmě musí také připustit, že z toho bude vyvozovat nějaké důsledky, zatím ale nemluví o tom, že by nějak zásadně měnil ten kurz vlastně spolkové vlády. Naopak zdůraznil, že chce pokračovat v těch reformách a že je potřeba ten smysl těch reform lidem lépe vysvětlovat. V tom svém vystoupení také věnoval prostor demokratickým institucím a v reakci na tu možnost, že by se AfD mohla v Sasku a Anhaltsku dostat k moci, zdůraznil, že německé instituce jsou stabilní a schopné se bránit. Co je podle mě ale politicky důležitější, je tedy to, co bude následovat, jestli tedy uvnitř vedení a zatím tedy bude jeho postavení takové, jaké doteď bylo, zda tam nebudou sílit nějaké další hlasy. A zase za něj tedy významní představitelé strany postaví, což zatím můžeme vidět, že tomu tak je.
21: Friedrich Merz před volbami sliboval, že jeho politika dokáže zastavit růst AfD. Proč se tento záměr nepodařil naplnit?
11: Tam je samozřejmě spousta faktorů, které do toho přicházejí. Německo se potýká se slabým hospodářským růstem už delší dobu, vysokými náklady, obavami o pracovní místa a také spory o nějaké větší sociální reformy. A právě ve východním Německu, kde jsme mohli tady sledovat právě včera volby v Sachsen-Anhaltsku, se tyto současné obavy spojují s nějakou mnohem delší tou zkušeností posledních 35 let. Po sjednocení totiž prošla velká část té země tvrdou hospodářskou a společenskou transformací, kdy zkrátka zanikaly podniky, přišla vysoká nezaměstnanost, z mnoha regionů odešly mladší a vzdělaní lidé a ta dnešní situace je jiná. Životní úroveň sice výrazně vzrostla, ale zůstala tam určitá citlivost na velké změny. A k tomu se samozřejmě pak přidává nižší důvěra v politické instituce a pocit nedostatečného zastoupení. V tom východním Německu jsou tradiční vazby na křesťansko-demokratickou CDU a sociální demokracii podstatně slabší než v západním Německu. A mnoho lidí má pocit, že ty politické a mediální elity tu jejich zkušenost nechápou, nebo je spíše mají pocit, že je například i poučují, co si mají myslet. Zatímco AfD je úspěšná právě v tom, že nabízí jednoduché sdělení a to je to, my říkáme to, co si myslíte vy a ostatní vás neposlouchají. A samozřejmě velkou roli v tom také hraje téma migrace, které je silné právě u jednotlivých voličů AfD, přičemž nemusí nutně jít o nějakou přímou osobní zkušenost s migranty. Jde často spíše o pocit, že stát například nedokáže kontrolovat hranice a že se země nějak kulturně mění rychleji, než si část společnosti přeje nebo to stačí vnímat. A to v těch letošních volbách v Sachsen-Anhaltsku byla právě například otázka bezpečnosti, která byla u voličů AfD výrazně důležitější než pro voliče ostatních stran. Takže co můžeme vidět je to, že AfD není pro ty voliče jen protestním hlasem, ale stranou, od které skutečně očekávají řešení. Přičemž AfD je především ve východním Německu už velmi pevně

0: A čistě matematicky je proto nejjednodušší variantou tedy AFD a svazek vlastně Sáry Wagenknechtové BSV, kdyby měli dohromady tedy pouze 44 mandátů, což není zase velká většina, ale politicky je to stále komplikovanější, neboť BSV zatím odmítá nějakou klasickou koalici s AFD a hlavní kandidátka Claudia Wittig včera říkala, že Ulricha Zikmunda jako ministerského předsedu volit nechce současně, ale BSV říká, že odmítá princip vlastně té požární zdi, takzvané Brandmauru, a že je připraveno hlasovat s AFD u konkrétních návrhů. A takže je to stále otevřené. Ano, pardon.
1: Nachýlil se nám čas a já bych chtěla probrat ještě na závěr krátce jedno téma. Vy jste ho nakousla. AFD prosazuje výrazné zpřísnění migrační politiky, včetně deportací a takzvané remigrace. Co by jejich skutečné zavedení znamenalo pro Sasko-Anhaltsko a je to vůbec reálné?
0: To je velká otázka, protože vlastně migrace a tyto otázky jsou především v kompetenci spolku, nikoli v rámci zemí. To například mají kompetence v tom, jakým způsobem probíhá integrace v těch jednotlivých spolkových zemích. Co by to ale mělo za důsledky, pokud by k tomu opravdu došlo, je například to, že když se podíváme na strukturu pracovníků zahraničních, tak ti jsou například velkou skupinou, co se týče třeba zdravotníků nebo ve službách sociálních, kde zkrátka právě Saska-Anhaltska, kde je populace spíše starší, to hraje velkou roli. A v okamžiku, kdy tam nebude dostatečný počet lidí, kteří se postarají o tady, tak samozřejmě nastává otázka, kdo se o ně bude starat.
1: Mluvili jsme s analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky Zuzanou Zavadilovou. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Také děkuji. Hezký den.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: V Odpoledním plusu přesně 20 minut po 15. už míříme na Ukrajinu. Ukrajinská metropole Kyjev a východní a jižní oblasti Ukrajiny zažívají ruské útoky každý den. Západní část země, která už více než 4 roky odolává ruské agresi, je klidnější. Neznamená to ale, že by se jí válka nedotýkala. Uprchlíci z okupovaných oblastí tam nacházejí útočiště a lidé ze Lvova a okolí pomáhají těm, kteří brání zemi na východě.
3: Západoukrajinský Lvov vypadá na první pohled jako životem kypící město, pro které je válka někde daleko. Lidé navštěvují kavárny, večer zaplní restaurace, parky i ulice jsou plné chodců. Stačí ale z centra zabočit do menší uličky a velký nápis Já Mariupol připomene, že tady se starají o ty, kteří museli uprchnout z tohoto Rusy brutálně obsazeného a zničeného města.
4: Lviv to oblast ochoplňuje більше 4000 osob.
3: Podle Oksany Michajlišinové, manažerky informačního centra Já Mariupol, žijí jen ve Lvově více než 4000 uprchlíků z dříve skoro 500 000 Mariupolu. Centra zřídila pro jeho občany městská rada. Po celé Ukrajině jich je 22.
4: My nadajeme raz na 31 den produktový nabír dla našich rodin, to je stabilné.
3: Jednou za měsíc si mohou Mariupolané v centrech vyzvednout balík potravin. Kdykoliv si tam mohou přijít pro psychologickou i právní pomoc. Mohou si tam vyprat, nechat spravit oblečení, objednat se k zubaři nebo k holiči. Centrum funguje i jako školka, když musí rodiče třeba něco vyřizovat na úřadech. Uprchlíkům, kteří zůstali na území Ukrajiny, pomáhají ve Lvově a okolí i charitativní organizace.
5: Sama je Luhančanka. Dosud přemýšlím.
3: Olena Hreková pochází z Luhansku. Od roku 2014, kdy odtamtud musela utéct, už žila na 7 místech v Ukrajině. Potřeby a osudy uprchlíků tady dobře zná. Vede Lvovskou úřadovnou dobročinné organizace Právo na ochranu.
5: Komponent juridické dopomohy vključuje jak prvinná dopomoha.
3: Pomáhají vysídlencům s právními záležitostmi, například vyřizovat náhradní dokumenty o jejich majetku na okupovaných územích nebo o jejich sociální situaci. Radí jim, jak podat různé žádosti nebo návrhy na úřady a zajišťují také bezplatné zastupování u soudu.
5: Síla Ukrajinců v tom, že my
3: Síla Ukrajinců podle Oleny Hrekové spočívá v tom, že se dokáží semknout a jednat. Posílám mne, abych se šel podívat do městské knihovny, kde najdu takový příklad. Jedna z místností městské knihovny se změnila z čítárny na dílnu, ve které se vyrábějí maskovací plachty, maskovací sítě. Na dřevěném rámu rozměrech 2x6 metrů je napnutá základní nylonová síť a na tu se navazují tkalouny, které tu síť dělají ještě hustší, a potom na tu už hotovou hustou síť se ještě přivazují takové pentle, které mají barvy béžovou, hnědou, zelenou, kaki, tmavě zelenou, černou a to

0: potom vytváří tu mozaiku, která zaručuje dobré maskování třeba v podzimní přírodě. Na výrobě sítě právě pracují Vitalij, Tatiana a Viktorie.
1: Když je dost pracovitých rukou, dá se taková 6-metrová síť vyrobit za 3 hodiny. Ve třech lidech tak za 4. Odhadl zkušeně Vitalij, který přijel z Doněcké oblasti. Ostatní pomocníci jsou místní.
2: 2 roky jsem pracovala jako dobrovolnice v kuchyni. Jako důchodkyně jsem se do dobrovolnictví zapojila od samého začátku ruské invaze. Teď jsem tady. V kuchyni už pro mě bylo moc hlučno a tohle je tichá práce.
1: Designérka Viktorie vyrábí sítě teprve odnedávna, 2 týdny. Žije v Polsku a do rodného Lvova přijela kvůli zdravotním vyšetřením. Plakátu o tkaní sítí si všimla náhodou a tak občas zajde pomáhat.
3: Kousek od knihovny na náměstí Rynek vychází od kostela Petra a Pavla smuteční průvod jednoho z padlých lvovských bojovníků. Oleh Goď byl kolega pana Andreje ve skladu továrny Nestlé. Byl to jeřábník. Na rozloučenou pan Andrej přinesl žluté květy. V kostele byli nejen vojáci příbuzní, ale i sousedé. Válka je hmatatelná i na západě Ukrajiny.
4: I tady, stejně jako v dalších ukrajinských městech, se každý den ráno v 9 hodin veškerý život zastaví. Lidé stuhnou na chodnících jako sochy, auta zastaví na silnicích, tramvaje zapnou výstražná světla. Všichni drží minutu ticha za oběti války. Ze Lvova Pavel Novák, Český rozhlas.
5: A z Ukrajiny míříme do Francie. Případy sexuálního násilí ve Francii by se brzy mohly začít vyšetřovat podle nových pravidel. Komplexní novelu zákona začaly projednávat poslanci Národního shromáždění. Reagují tak na případ brutální vraždy 11-leté dívky Liany, kterou v červnu zřejmě znásilnil a zavraždil otec její spolužačky. Případ vyvolal ve Francii protesty, které se plánují i na dnešek. A v Paříži vše sleduje náš zpravodaj Marcel Faltis. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
5: Jak konkrétně chtějí francouzští poslanci změnit prevenci a vyšetřování případu sexuálního násilí?
6: Cílem komplexního zákona je obsáhnout celý řetězec násilí, a to od prevence přes odhalování obětí až po soudy s pachateli. Zákon přes 2 roky připravovaly spolky na ochranu dětí anebo feministické organizace a návrh předložila socialistická poslankyně Céline Thiboltová-Martinézová.
2: Tento zákon je komplexním opatřením, protože zasahuje do několika oblastí legislativy. Chceme například upravit soudní systém a vyškolit specializované soudce, kteří se budou zabývat případy sexuálního násilí.
6: Řekla poslankyně francouzskému rozhlasu. Když budeme konkrétnější, tak cílem je třeba stanovit minimální rozsah vyšetřování, než ho bude policie moct odložit. Vzniknout mají třeba taky specializované policejní jednotky, které se budou zabývat přímo sexuálním násilím. Návrh má taky obětem usnadnit podávání trestních oznámení a děti by zase nemohly být svěřeny do péče rodiči, který byl uznán vinným z násilí.
5: Návrh zákona obsahuje i definici incestu. I o této úpravě se ve Francii diskutuje několik let. Podle kritiků ale ten zákon zatím není dostatečný. Není dost daleko. Proč?
6: Zákon by v případě schválení zavedl samostatnou definici incestu, aby uznal jeho závažnost. Deník Le Figaro píše, že to je významná symbolická změna, která ale nejde tak daleko jako doporučení nezávislé komise pro incest a sexuální násilí, která požadovala vytvoření samostatné skutkové podstaty trestného činu. Podle této komise mimochodem je ve Francii obětí sexuálního násilí každoročně 160 tisíc dětí a nejčastěji je to právě v rámci vlastní rodiny. Předkladatelé navrhují rozšířit právní definici incestního násilí taky na bratrance a sestřenice. To už v poslanci ale v minulosti opakovaně odmítli. Nejistá je budoucnost tohoto článku i teď. Průzkum agentury Ipsos z roku 2023 sice ukázal, že téměř každý pátý člověk, který uvedl, že zažil incestní jednání, označil za pachatele bratrance nebo sestřenici, ale zařazení těchto rodinných příslušníků do této kategorie by totiž vyžadovalo taky změnu občanského zákoníku a zákaz uzavření manželství nebo registrovaného svazku právě mezi bratranci a sestřenicemi, což je dnes ve Francii možné.
5: A jak přípravu zákona ovlivnil právě ten červnový případ zavražděné školačky Liany?
6: Případ vyvolal otázky ohledně možného selhání justice. Muž podezřelý z vraždy dívky Jerome Barella totiž v minulosti čelil trestním oznámením kvůli sexuálnímu napadení nebo obtěžování nezletilých. Policie ho ale i přes tato podezření až do Lianiny smrti nikdy nevyslechla. 11-letá dívka zmizela na konci května po odchodu ze školy na jihozápadě Francie. Její tělo bylo objeveno až o 6 dní později v zemědělském areálu. Případ urychlil legislativní proces, který by měl v budoucnu podobným selháním úřadu zabránit. Do ulic kvůli tomu taky v létě vyšly tisíce lidí. Další protesty feministické organizace nebo spolky na ochranu dětí plánují i na dnešek, a to přímo tady večer v Paříži, ale i v dalších městech po celé Francii.
5: Případy sexuálního násilí ve Francii a chystanou novelu zákona sleduje zpravodaj Marcel Faltis. Moc děkujeme. Naslyšenou.
6: Díky, naslyšenou.
7: Sledujte Český rozhlas Plus na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, síti X, YouTube a také na Instagram. Odebírejte nás, když chcete vidět proč. A o tématech, které vás zaujmou, můžete i diskutovat. Děkujeme za like, sdílení i odběr.
5: Krátce po zprávách už můžete poslouchat Interview Plus. Méně Hitlera a více Bismarcka shrnují experti německé narodovecké strany AfD. Podrobnosti uslyšíte v repríze pořadu Interview Plus s Petrem Vizinou.

0: 15.30 zprávy a Ondřej Látalo.
1: Český rozhlas Plus.
2: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a na Blízkém východě. Výsledek voleb Sasku-Anhaltsku je nejhorší porážka CDU za desetiletí, uvedl to předseda strany a německý kancléř Friedrich Merz. Zemské volby vyhrála s bezmála 44% Alternativa pro Německo. Merzová CDU skončila druhá a hlasovalo pro ní více než 17% voličů. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur v přepočtu skoro 5 miliard korun v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov anebo třeba lepší satelitní připojení. Letní Shakespeareovské slavnosti jsou u konce. Více než 150 představení navštívilo téměř 94 tisíc lidí. Je to o 6 tisíc víc než loni. Velký úspěch slavila komedie Omylů, která festival v červnu zahájila a v sobotu 5. září taky uzavřela. Další čerstvá doprava po půl hodině na Plusu, na D1 ve směru z Kroměříže do Brna. Kamiony poprvé zpomalují v okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226, potom jedou v celku plynulé až k Rousínovu na kilometr 216. Odtud se pak pomalu sunou pravým pruhem okolo nehody v levém pruhu u Rohlenky na kilometru 206 až k omezení u sjezdu na D2. Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy trvá silný provoz v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, tedy mezi kilometry 194 a 196. Příjezd do hlavního města ze severu po D8 teď komplikují následky vážné nehody v Kbelské ulici směrem na Hloubětín. Kolona začíná v Cínovecké za sjezdem na Čakovice a téměř půl hodiny se sune krokem ke kolizi před Novopatskou ulici. Magistrála z Pankráce do Holešovic v Praze je plná ve dvou úsecích, nejprve na výjezdu z Nusalského mostu do Legerovy, potom mezi Anglickou a omezením u hlavního nádraží. Z opačné strany se popojíždí mezi Florencí a IP Pavlova. Dobře dojeďte. Dnešní noc bude jasná anebo skoro jasná, na severovýchodě zpočátku polojasná až oblačná. Teploty klesnou na 15 až 11 stupňů, v údolích až na 8, v 1000 metrech na horách většinou kolem 10 nad nulou. Na Šumavě mimo mrazové kotliny bude kolem 13 stupňů. A zítra čekáme jasno až polojasno s teplotami od 29 až po 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 stupňů Celsia. To byly zprávy a teď pro vás máme reprízu Interview Plus.
3: Volby v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko vyhrála s velkou převahou otevřeně nacionalistická a proruská Alternativa pro Německo. Znamená drtivé vítězství AfD v jedné z 16 spolkových zemí zásadní změnu směřování celého Německa, jak si přejí její příznivci a voliči. Začíná pondělní Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
1: Interview Plus.
3: Hostem Interview Plus je Tomáš Lindner, redaktor týdeníku Respekt, který se z Německa nedávno vrátil. Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Strana pod vedením Ulricha Siegmunda v zemi získala rekordních téměř 44%. Šéfka AfD to označila za historické vítězství. Souhlasíte s ní?
4: Souhlasím, protože opravdu 44% navíc při naprosto rekordní volební účasti zhruba 80% v situaci, kdy vlastně oba tábory, jak příznivci AfD, tak ty ostatní strany obávající se ideologie AfD, opravdu mobilizovali voliče, co to šlo, nejenom na té zemské, ale na celostátní úrovni, tak prostě skončit s takovýmto výsledkem a především s tak velkým náskokem před tou druhou nejsilnější stranou, která nezískala ani 20% hlasů, je historické.
3: Jak tedy vítězství AfD změní samotné Sasko-Anhaltsko?
4: My samozřejmě ještě nevíme vůbec, jaká vláda vznikne, protože jako jestli ten volební výsledek ukázal, podle mě dvě věci. Jedno je, že se jakoby postoje, které Alternativa pro Německo hájí, které jsou zvlášť té sasko-anhaltské zemské variantě, jako hodně národovecké, hodně ideologické, prostě tamní jakoby součást AFD dlouhodobě patří k těm jakoby nejradikálnějším, nejvíce ideologickým součástem AFD, která se jinak v Německu hodně liší podle spolkových zemí.
3: Promiňte, proč je to právě Sasko-Anhaltsko, kde je AFD nejradikálnější?
4: Těch důvodů je víc, ale tam Sasko-Anhaltsko a Durynsko je dlouhodobě takovou baštou takové už dnes neexistující frakce AFD, která se jmenovala Flígl, křídlo, a která byla hodně jakoby ovlivněna třeba i nějakým podhoubím, které v těch spolkových zemích budovali jakoby lidé z krajní pravice už jako dlouhodobě. Třeba jenom uvedu, že takový jako opravdu nejvýraznější ideolog, intelektuál, myslitel německé krajní pravice Götz Kubiček, tak se vlastně už v roce 2002 nebo 2003 přestěhoval do jednoho sasko-anhaltského jako malého města ze západního Německa, z Bádenska-Württemberska. Vybudoval tam think tank, knižní vydavatelství, propojil se prostě s lidmi z té krajně pravicové scény, kteří v té spolkové zemi pracovali jako s mládeží, s lidmi, kteří vyrostli i třeba z neonacistického hnutí 90. let a vytvořili prostě takové nějaké podhouby, které jako v jistém smyslu existovalo ještě dřív než AFD. A když AFD vznikla, tak v ní viděli příležitost a snažili se jí tu stranu co nejvíc posunout jako tímto směrem. To by bylo jedno vysvětlení. Jestli můžu z těch jako víc vysvětlení ještě zmínit jako druhé, které mi přijde hodně důležité, a to je demografie, protože AFD, když se podíváte na nějaké nižší okresní třeba úrovni na její výsledky, tak hodně korelují s tím, jak kolik lidí z těch okresků odešlo na západ Německa nebo do velkých měst v 90. a v 0. letech. Tam docházelo opravdu k neuvěřitelnému jako exodu. Sasko-Anhaltsko přišlo od pádu berlínské zdi o čtvrtinu svých obyvatel, některá města o polovinu obyvatel. Já jsem se třeba vrátil, koncem minulého týdne jsem strávil 3 dny ve městě Zajc a to město mělo v roce 1989 asi 50 tisíc obyvatel a teď jich má 28 tisíc, ale včetně různých jako vesnic, které byly v rámci nějaké reformy k tomu Zajcu připojeny. Takže kdybychom tyto vesnice odečetli, tak se počet obyvatel zmenšil jako na polovinu. A to prostě v tom městě vidíte, že často ti, co odešli, tak byli spíš lidé třeba vzdělanější, nějaký podnikavější, dynamičtější, mnohem více žen než mužů, mladší generace. A tito lidé, tato jakoby klasická střední třída, v té spolkové zemi, v jejich městech prostě chybí, neovlivňují prostě debaty u stolu, v hospodě, neovlivňují debaty v rodinách mezi sousedy. A je to jako jeden z faktorů úspěchu. Třeba v tomto městě Zajíc, jenom možná doplním, že AFD získala 55% hlasů a není to náhoda.
3: Jaký výhled tohle, jak jsme řekli, historické vítězství znamená pro celé Německo?
4: Přesně to ještě nemůžeme říct, protože jakoby, když vezmeme tu krátkodobější politickou rovinu, tak nevíme, jakoby, jaký otřes to způsobí, zvlášť třeba v křesťanské demokracii, kde vlastně pozice kancléře Friedricha Merce, který po svém nástupu do čela CDU sliboval AFD
3: oslabit, na polovinu
4: a teďka místo toho na polovinu oslabil vlastně svoji vlastní stranu CDU, když se vezmeme čistě ten sasko-anhaltský výsledek. Takže my nevíme, co, jaké vlnobytí toto nakonec způsobí uvnitř CDU, uvnitř křesťanské demokracie. Zároveň se v Německu otevře znovu ještě intenzivněji i debata o tom, jak vlastně s AFD nějaký čelit. Jo? Že oni ty kampaně třeba těch zavedených demokratických stran měly velkou slabinu v Sasko-Anhaltsku v tom, že jako především strašili před AFD a nějaký jako vlastní, já nevím, příběh, nějaký silný program, nějakou silnou vizi, která by voliči jako strhla a přesvědčila jako o nějakém svém plánu, tak vlastně nenabídli. A de facto, když se opravdu člověk koukal jako hodně neutrálníma očima na kampaň, tak musel uznat, že vlastně AFD nabízela voličům jako nějakou naději, nějakou vizi, která třeba sahala i dál než do příštích voleb. Jakkoliv s ní třeba člověk hodnotově nebo ideově nesouvisí, tak tam ta vize byla. A ty jiné strany v programu takové představy asi skryté byly, ale nedokázali ji každopádně komunikovat jako navenek. Tak to je třeba další jako debata, která bude asi silná a hodně se myslím bude mluvit o tom, jako jak dál s tou takzvanou politikou požární zdi, kdy v podstatě ostatní zavedené demokratické strany odmítali od počátku s AFD spolupracovat, označovali vlastně už v časech, kdy tam to národovecké křídlo hodně dogmaticky ideologické nebylo třeba tak silné jako dnes, kdy ta strana se především profilovala přes euroskepsy, tak nebo odmítání pomoci Řecku a jako případné až vystoupení Německa třeba z eurozóny, tak s ní odmítali spolupracovat, vytvořili prostě kolem ní opravdu takový jako kordon. A ono se zdá, že jako tato politika spíš AFD pomáhá vlastně posilovat ten její příběh, že ona bojuje proti kartelu mocných, proti všem a je jedinou skutečnou alternativou. Jenže zároveň je hrozně těžké tuto požární zeď vlastně zbourat v situaci, kdy ta AFD se stále více jako radikalizuje, kdy opravdu jako názorově, hodnotově od postoje k Rusku přes postoje k demokratickým institucím, ke kulturní politice, k tomu, jak se má měnit školství, prostě ke klimatu, k EU, prostě ke všemu možnému, stojí opravdu někde úplně jiné než třeba ta křesťanská demokracie. Takže je to opravdu jako rébus, který jako z mého pohledu teď nemá skoro žádná jako dobrá řešení, co by třeba ta CDU jako měla dělat.
3: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner.
1: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Vy jste zmínil tu symbolickou protipožární zeď. Způsoby, jak se extremistické AFD stranit. Máte dojem, že tímhletím drtivým vítězstvím, historickým vítězstvím, jsme si řekli, ta zeď padla?
4: Ještě, myslím, nepadla na té politické jako velké úrovni, protože CDU, sociální demokracie, zelení, Die Linke zcela odmítají s AFD jako jednat o nějaké vládní spolupráci v Sasku-Anhaltsku. Ale nemůžeme dnes samozřejmě vyloučit, že teď popíšu jeden možný scénář, že Ulrich Siegmund řekne, že chce se stavit vládu, má k tomu prostě zjevně jako mandát od voličů, na tom se asi jako politické strany shodnou, že to vítězství je tak drtivé, že on by asi měl být tím, který zkusí sestavit nějakou většinu v zemském sněmu a že dá nabídku třeba všem poslancům v uvozovkách dobré vůle se k němu přidat. A nemůžeme opravdu vyloučit, že se najdou třeba nějací přeběhlíci z křesťanské demokracie, kteří ten jeho kabinet nějakým způsobem jakoby podpoří. Pokud by se to stalo, tak by to byl nějaký konec nebo výrazné prolomení té požární zdi. Ale zároveň je potřeba říct, že na nějaké takové nižší úrovni ve východním Německu, na konkrétních radnicích, v okresních sněmech, ta požární zeď už má prostě obrovské trhliny, protože ve spoustě jako komunálních voleb, lokálních voleb AFD byla tak silná, že prostě není možné s ní nespolupracovat, pokud chcete řídit jako malé město nebo jako radnici na vesnici. Proto on ostatně i saský premiér Michal Kretschmer letos říkal, že po celém východním Německu ta požární zeď vlastně hoří a je otázkou času, kdy padne. Ale důležité mi přijde, že se AFD opravdu daří zvlášť té straně, ale ono za tou stranu je takové prostě ještě širší jako hnutí třeba právě těch už zmíněných nějakých intelektuálů, vydavatelů, online médií, influencerů, kteří se snaží Německo jako nějak posunout výrazněji doprava, tak tomuto hnutí se hodně skrz AFD jako daří vlastně opravdu posunout německou jako veřejnou debatu, jako veřejné mínění, dostávat do něj nějaké své termíny, své jako představy, které třeba před, já nevím, 10-15 lety v německé debatě byly naprosto okrajové a teďka se skrz tuto stranu opravdu jako do centra dostávají, jsou pořád obsahem jako televizních debat, takže v tom smyslu jako nějaká zeď.
3: Přesně, to by pak znamenalo, že obhajování té zdi je vlastně neobhajitelné.
4: To bych nutně neřekl, protože jak říkám, pořád v té ta AFD se v minulých letech opravdu radikalizovala a chápu konkrétní politiky CDU, že nechtějí jít do vlády se stranou, která je velmi silná a která si přeje například nákup ruského plynu, protože je levný a pomůže německému průmyslu, což je naprosto proti jako principům, které zase chtějí voliči CDU a které chtějí vlastně voliči všech ostatních stran, krom AFD a hnutí Sahry Wagenknecht, nebo strany, která říká, že Evropská unie se má vlastně co nejvíc oslabit, třeba na nějakou úroveň jenom, kde byla před maastrichtskými smlouvami, to znamená soustředit se jenom na volný obchod. A pokud se to nepodaří, tak má Německo z EU vystoupit. To jsou prostě jako tak jako radikální představy, u kterých si můžete jako říct, že by bylo třeba hezké v zájmu jako nějaké toho, aby demokracie fungovala hladší, aby požární zeď padla a vznikly nové možnosti koalic a třeba by to AfD ve výsledku jako oslabilo, protože by se dostala do vlády a tam by třeba ukázala, že není kompetentní a vedlo by to jako k jejímu oslabení. Na druhou stranu chcete riskovat, že si takovou tu stranu pustíte do vlády, můžete jako konkrétní politik vlastně zvládnout, najít kompromis se stranou, která má takto odlišné jako radikální postoje, to opravdu jako nezáviděhodná pozice, zvláště německé křesťanské demokracie.
3: Rozhovor natáčíme v pondělí ráno. Ulrich Sigmund vyhlašoval, že jediná přijatelná je pro něj většinová vláda. Tu sám nesestaví, ona mu utekla o 3 mandáty, jestli se nepletu. Už jste naznačil, co mu teď zbývá. Může to být třeba Sára Wagenknechtová, její strana, kde se najde největší ochota podílet se nějak ano. na sestavení té vlády?
4: Ano, vlastně jedna varianta jeho je zkusit přitáhnout nějaké přeběhlíky, třeba z té křesťanské demokracie, kde je potřeba říct, že křesťanská demokracie v těch východních spolkových zemích je výrazně konzervativnější než v těch západních spolkových zemích a že třeba i v Sasko-Anhaltském jakoby zemském sněmu jsou poslanci CDU, kteří už před 7-8 lety vydali takovou deklaraci, kdy vlastně volali po nějakém jako zbližování vlastně s AfD, protože se na spoustě jako bodech týkající se třeba migrace vlastně jako shodovali v tu dobu. A to je jedna varianta, ale pravděpodobnější je ta, kterou jste jako zmínil. Přesně pokud bychom sečetli počet mandátů Alternativy pro Německo a počet mandátů hnutí Sáry Wagenknecht, tak by vznikla nějaká mírná většina v tom zemském sněmu a ideově v některých otázkách, například vztah k Rusku, migrace, klimatická, jako energetická politika, jsou si ty dvě strany blízké, takže to se nabízí jako nějaká varianta. Zatím to lídři místní hnutí Sáry Wagenknecht říkají, že nechtějí ani zemského premiéra z řad CDU Schulzeho, ani zemského premiéra Sigmunda, že chtějí, aby se zemským premiérem stal nějaká jako nezávislá nadstranická expertní osobnost, ale zároveň říkají, nebo říkali, že pokud dojde k nějakému třetímu kolu hlasování o dalším zemském premiérovi, takže by třeba byli ochotni odejít z hlasovací místnosti.
3: Umožnit tedy vládu
4: vlastně Sigmundovo zvolení, ale je to prostě teď uvidíme během příštích týdnů, prostě co se z těch zákulisních jednání vytříbí, je to hrozně těžké předvídat a v tom je vlastně jako další, podle mě vidět výrazný trend německé politiky minulých let, že se stává trošku, jak to řeknu, nevládnutelnou. Jo? A není to jenom trend jako v Německu, ale tím, jak slábnou ty tradiční velké strany a do zemských i celostátních parlamentů se dostává čím dál tím víc menších subjektů, tak je čím dál tím těžší v situaci, kdy izolujete Alternativu pro Německo, tak je čím dál tím těžší vytvořit jako nějakou funkční jako většinu, najít nějakou koalici. Vznikají na zemské i na celostátní úrovni buď velká koalice, anebo jako takové slepence koaliční stran, které mají vlastně jako dost výrazné představy o třeba ekonomických otázkách.
3: Výrazně rozdílné.
4: Výrazně odlišné, ano. A vede to pak často k politickým sporům. Ty ve veřejnosti jako vyvolávají takovou frustraci z politiky.
3: Že se nedohodnou politici, že nevidí, co chtějí.
4: Představuje se pořád vlastně jenom ty politici hádají, že nejsou kompetentní, že nejsou schopni řešit velké problémy. A to je další vlastně voda na mlýn AfD. Takže ono vlastně i kdyby AfD skončila teď v opozici, vládu nesestavila a proti ní vznikl nějaký slepenec všech ostatních stran, tak se dá předpokládat, že ten slepenec bude nefunkční a AfD z toho bude dál těžit a příště vyhraje třeba ještě výrazněji.
3: Hostem Interview Plus je redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner. Co podle vás očekávají voliči od toho případného nástupu AfD k moci? Co jim strana slíbila a co by tedy měla splnit?
4: Je to hodně jako široký vějíř témat, jo, protože AfD že vznikla na odporu k pomoci Řecku v krizi eurozóně, do všech zemských parlamentů se dostala přes migraci, ale vlastně připomeňme si, že ve chvíli, kdy Angela Merkel odcházela třeba z postu německé kancléřky, před jako ruským jako plnohodnotným útokem na Ukrajinu, tak AFD zase klesala a měla méně 10% bodů. Od té doby prostě jako výrazně znovu posílila. A podařilo se jí to tím, že na sebe nabalila různé vrstvy voličů, kteří byli naštvaní na různé typy státní politiky. Jo. Že odpor proti třeba koronavirové státní politice přitáhl nový typ voličů. Odpor proti pomoci jako Ukrajině další typ voličů. Takže je to jako ty představy, které voliči mají, jsou jako obsahují docela široký výš témat, ale v tom jádru to téma, které jsem jako nejčastěji slýchal od voličů, když jsem s nimi mluvil na saskoanhaltských jako náměstích a na mítincích AFD, po kterých jsem cestoval před třemi týdny, tak bylo v podstatě, byl takový nářek, že Německo dělá moc pro svět, prostě zachraňuje svět, německá vláda a zapomíná na svůj vlastní folk, to můžete přeložit jako národ nebo lid. A to se pak odvíjelo v různých věcech. Jo? Příliš mnoho klimatické politiky, energiewende, větrníky, prostě ve snaze zachránit planetu, přitom to škodí německé ekonomice, pomoc jako Ukrajině, zbrojní, která pořád jako tam proudí, a zatímco na německé lokální problémy typu renovace nějaké lokální železniční trati, peníze nejsou, uprchlíci prostě, kteří spotřebovávají z jejich pohledu příliš mnoho jako státních prostředků, mění obraz měst a ty peníze potom chybí třeba, já nevím, při podpoře školek a
3: to
4: jde.
3: To jsem se chtěl zeptat. Velmi často jsme slyšeli slib takzvané reimigrace, že by tedy vláda AFD chtěla poslat imigranty zpět do zemí, odkud přišli, tak vypadá to, že to je reálně nesplnitelný slib, protože prostě to je příliš komplikované a zní to příliš jednoduše, tak jak to slibuje AFD. Tak není to to, co ti voliči čekají?
4: Je to jeden z těch bodů, ale zároveň, když s voliči na toto téma mluvíte a řeknete například, ale helejte, tady přece v Sasku-Anhaltsku je spousta zdravotních sester nebo ošetřovatelů v domovech důchodců. A ty, kdyby odešli, tak máte obrovský problém. A to jsou třeba i lidé, kteří přišli ze Sýrie a nyní tady jako pracují. A jenom tak jako pro jeden detail jsem měl nedávno zkušenost ne ze Saskánaltka, ale ze Saska, z jedné kardiologie, kde jsme řešili nějaký zdravotní problém v příbuzenstvu a z pěti doktorů na jako oddělení kardiologie v tom saském maloměstě byl jeden jako německý doktor, nebo jedna německá doktorka, ale tam byli dva Češi a dva Syřané. Takže jsem říkal tento argument a lidé mi vlastně všichni voliči, se kterými jsem mluvil, tak mi řekli, ale o ty přece vůbec nejde. Ty ať tady zůstanou. Jde o kriminálníky, o ty, kteří žijí prostě ze státních peněz a teda. Takže najednou jako voliči, jako, myslím, že nechtějí tuto úplně masovou, plošnou remigraci. A AFD, když jsem mluvil na to stejné téma s jimi, vlastně ze třemi, ze čtyř hlavních lídrů té saskoanhaltské strany, tak se vlastně jako lišili v těch názorech, že třeba Ulrich Zygmunt v jeden den mi řekl, že v podstatě válka skončila, kdo nemá status, musí domů kulturně.
3: Bavíme o Ukrajině.
4: Šlo o Ukrajinu, o Sýrii. A u Ukrajiny šlo třeba o to, že kdo navštíví příbuzné na Ukrajině, tak už by se neměl jako mít právo vrátit a teda. A vlastně voliči, to je také zajímavé, nebo i politici nedělají moc velký rozdíl v tom odmítání uprchlíků mezi ukrajinskými a syrskými. Odmítají jako vesměs oba druhy, ale jak jsem říkal, ty názory byly, se lišily, že v jinou chvíli zase Zygmunt říkal, ne, kdo chce pracovat, kdo se chce integrovat, kdo už se třeba integroval, ten může zůstat. Další z lídrů mi řekl, třeba když jsme mluvili o třeba syrské dívce, která se v Německu narodila, chodí do školy, mluví lépe německy než arabsky, řekla, jestli nemá status, mně to jedno, prostě ať musí domů. Jiný lídr řekl, no, tak už se stala vlastně tímto způsobem Němkou, tak musí zůstat. Že ty názory se vlastně velmi jako lišily a zdálo se mi, že tady AFD propaguje nějaká kliše, schrnutá pod slovem remigrace, což je mimochodem termín, který opravdu vnesli do mainstreamu a do volebnímu programu. Vlastně je to termín, který jako pochází opravdu z extremistické pravice. Jo? Ten termín vychází z toho takzvaného identitárního hnutí, které opravdu si představuje remigraci jako v milionech nebo desítkách milionů lidí. Ale mám takový pocit, že AFD vlastně sama úplně neví, co by v této politice úplně v praxi dělala, kdyby se k té moci jako dostala, že se tam jako různá křídla té strany třeba neschodnou.
3: A není to téma remigrace ukázkou toho slibu, který je nesplnitelné na zemské úrovni? ukázkou toho, že by se odhalilo, že pokud by se AfD ujala vlády, tak vlastně nemůže své sliby často plnit, protože prostě naslibovala něco, co splnit nejde.
4: V mnoha bodech to tak je, i v mnoha bodech toho migračního jejich programu, ale zároveň spolkové země mají v pravomoci třeba jako starost o žadatele o azyl, takže oni můžou třeba, a to slibují, i ubytovat ne v bytech, prostě ve městech, kde by i cílem té politiky, aby se třeba i integrovali a spojili s německým jako většinovým obyvatelstvem, aby děti těch žadatelů o azyl chodili do stejné školy a do stejné třídy jako německé děti. AfD slibuje, že jim jako ten život vlastně znepříjemní a bude je držet v nějakých hromadných ubytovnách daleko od lidských sídel, že budou mít speciální jako třídy na školách, kde budou vyučovány ukrajinsky nebo arabsky podle jako osnov té dané země a že jim je tím vlastně odradí od toho, aby v Sasku-Anhaltsku jako byli a tvrdí, že pokud se to v Sasku-Anhaltsku podaří a ti žadatelé o azyl budou utíkat do jiných spolkových zemí, tak pak ty jiné spolkové země budou třeba kopírovat jejich politiku. Jo. Zároveň třeba i deportace odmítnutých žadatelů o azyl jsou v Německu v pravomocí vlastně spolkových zemí. To je otázka, kolika lidí by se to konkrétně v Sasku-Anhaltsku týkalo, ale samozřejmě jako důležitým problémem programu AfD je, že slibuje spoustu věcí, které nemůže splnit, protože by na to prostě neměla vůbec peníze, ano, protože to není v pravomocech té zemské vlády.
3: Kancléř Merz nazval Vladimira Putina kvůli válce v Ukrajině největším válečným zločincem naší doby. Zástupci AfD naopak jezdí do Moskvy vyjednávat, to je ten slib toho lacnějšího plynu v budoucnosti. Je možné, že se na postoji Německa k Kremlu něco bude měnit, jak vyhlašuje AfD? Má na to AfD lidově řečeno páru?
4: To myslím, že se nestane, že vlastně v tom je ten zbytek německé politiky, kromě AfD, jako zajedno a i kdyby se dostali do čela jedné zemské vlády, tak se zahraniční politikou jako toto jako nehýbe.
3: Německo čekají 20. září volby ve dvou dalších spolkových zemích, v Mecklenburgsku, předním Pomořansku a v Berlíně. Očekáváte podobný výsledek, jako byl v neděli?
4: Myslím, že takový výrazný triumf v Mecklenburgsku se nestane. Ačkoliv samozřejmě nevíme, jakou dynamiku to samotné vítězství AfD teďka spustí, jestli to třeba mobilizuje spousty dalších třeba nevoličů v Mecklenburgsku, jako dát hlas AfD, protože to je taky zajímavý fenomén, že dlouhodobě AfD získává nejvíce nových hlasů, jako zdaleka nejvíce nových hlasů z řad nevoličů, jo, že v Německu od té doby, co AfD je zastoupená výrazně v politice, tak stoupá volební účast. Člověk může opravdu jako uznat, že ta strana dala hlas jako nějaké velké části společnosti, která se předtím necítila zastoupená těmi ostatními demokratickými stranami. A takže to je taková velká neznámá, která v Mecklenburgsku přijde, ale jinak AfD nemá ty silné struktury v té spolkové zemi, o kterých jsem předtím mluvil, například je Saská-Anhaltská nebo Durinská nebo i Saska, že tam dlouhodobě má jako horší volební výsledky a zároveň je tam poměrně populární jako lídrině ze strany jako sociálních demokratů, zemská premiérka Manuela Švezik, která teda byla dlouho velkou zastánkyně, propagátorkou dobrých vztahů s Ruskem a plynovodu Nord Stream 2, který vlastně v té spolkové zemi jako ústil. A ta má tedy větší šanci jako přilákat voliče, než to měl lídr CDU v Sasku-Anhaltsku, je prostě výrazně populárnější. A Berlín, to je potom taková kapitola pro sebe. Tam jenom doporučuji možná posluchačům, aby se po volbách v Berlíně podívali na takovou mapu rozložení Berlína, v jakých čtvrtích se jak volí. AfD tam třeba triumfuje v těch východoněmeckých, východoberlínských sídlišních čtvrtích, jako je Marzahn, tam mají prostě jako obrovské úspěchy. A pak když se podíváte do jiných čtvrtí, kde jsou třeba silní Die Linke a zelení, tak tam je AfD třeba výrazně slabá, takové ty čtvrti Kreuzberg, Friedrichshain, Schöneberg, že to prostě velmi jako zajímavé Německo v malém.
3: Hostem Interview Plus byl redaktor týdeníku Respekt Tomáš Lindner. Já vám mnohokrát děkuju.
4: Já děkuju za pozvání.
3: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
0: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
1: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
0: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
1: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
5: Hodin, posloucháte pondělní odpolední plus, máme 7. září a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
1: Český rozhlas plus.
5: Jakým tématům se budeme podrobně věnovat až do 17. hodiny? Evropská unie chce prohloubit spolupráci s Grónskem. Jak dnes Gróňané vnímají Evropskou unii? Vláda zatím znovu omezovat marže prodejců pohonných hmot nebude. Budou se ceny ještě zvyšovat a jaký vývoj se dá čekat v nejbližších týdnech? A podél izraelského pobřeží Středozemního moře se objevily vysoké koncentrace mikroskopických řas. Jak mohou tyto řasy ovlivnit zdroj pitné vody? I o tom budeme mluvit. Teď jsou tu ale zprávy Ondřejem Látelem.
2: Příští rok stoupne minimální mzda v Česku na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 potom minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce korun na 26 900. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy. Jak stanovuje zákoník práce?
6: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%. O rok později by měl být 45,8%.
2: Za minimální mzdu pracuje v Česku asi 5% zaměstnanců. V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Českému rozhlasu řekl, že musí jít o nové zjištění.
7: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
2: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády zítra. V roce 2020, kdy se sklepy na území parku propadly, vedl rezort životního prostředí Richard Brabec z Hnutí ANO.
1: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku je nejhorší porážka CDU za desetiletí. Uvedl to předseda strany a německý kancléř Friedrich Merz. Zemské volby vyhrála s bezmála 44% pravicově extremistická Alternativa pro Německo. Mercova CDU skončila druhá, hlasovalo pro ní více než 17% voličů. Podle německého kancléře si Německo uvědomuje svoji zvláštní zodpovědnost kvůli svým dějinám.
8: Naším odkazem bylo nechat nacionalismus v minulosti. Nikdy znovu nedovolíme, aby se do Německa vrátil etnický nacionalismus. Tohoto dědictví se, dámy a pánové, nikdy nevzdáme.
2: Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednání amerických vyslanců v Moskvě a v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to hovořit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a Jared Kushner. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský řekl, že se podle něj válka protáhne minimálně do letošní zimy a že je důležité udržovat diplomatické rozhovory. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu plus. Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o 2 dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Bezprostředně po konfliktu ji ale pustili z nemocnice s tím, že jí nic vážného není. Rozsudek je pravomocný.
9: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
10: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
9: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
11: Bez těch zranění, který jí způsobil, i vlastně bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
9: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
2: Policisté pátrají po 17-letém Filipu Danielu Bíleném z Havlíčkobrodska. Mladík dnes kolem 7 ráno odešel ze svého domova v obci Havlíčkova Borová. Dopoledne pak zaslal své matce e-mail, ze kterého vyplynulo, že by si mohl ublížit. Hledaný je vysoký asi 175 cm, má štíhlou postavu a tmavé kratší vlasy. Při odchodu z domu na sobě měl tmavé tepláky a černé tenisky. Jakékoliv informace o mladíkovi volejte na linku 158. Ostravská univerzita má nové vědecko-výzkumné centrum LERCO. Škola dnes nejdražší stavbu ve své historii slavnostně otevřela. Zázemí v ní najdou odborníci na biomedicínu i přírodní a behaviorální vědy. Projekt za více než 1 800 000 000 korun pokryla z 85% dotace Fondu pro spravedlivou transformaci, uvedl rektor Petr Kopecký.
12: Myslím, že to nastartuje taky špičkový výzkum, který bude nejenom národně významný, ale celoevropský, možná i celosvětově významný. Máme k tomu dobře nakročeno vzhledem k obsazení těch týmů a vzhledem k tomu, že jsme díky penězům z operačního programu Strategická transformace přitáhli desítky špičkových zahraničních vědců a výzkumů.
2: Přidáme taky dopravu na plusu. Na D1 z Kroměříže do Brna se situace příliš nemění. Kamiony zpomalují už v okolí sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226 a v roztrhané koloně pokračují okolo nehody u Rohlenky. Na kilometru 206 je blokovaný levý pruh až k omezení u sjezdu na D2. Dálnice D1 směrem z Prahy zůstává v Brně plnější v kratším úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A na D2 před Brnem směrem z Břeclavy pojíždí fronta nákladních souprav od Modřic ze 3. kilometru. V Praze v Kbelské ulici směrem z Letňan do Hloubětí natrvá velmi nepříznivá situace. Před sjezdem do Novopatské odklízejí následky po vážné nehodě osobního a nákladního auta. S opatrností se projíždí pouze pravým pruhem, kolona na desítky minut se vleče už ve sjezdu z Cínovecké ulice. Zdržení trvá v Kbelské i ve směru z Hloubětína, od Poděbradské ztratíte 15 minut, podobně i v Novopatské od Černého mostu od sjezdu na Satalice. A před Europarkem trvá zdržení na obou spojkách, na jižní se zpomaluje už za Spořilovem, na Štěrboholské před Běchovicemi. Dobře dojeďte. Zítra bude jasno až polojasno, teploty vysoko, 29 až 32 stupňů, na severu a západě republiky 26 až 29, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 23 stupňů, slabý během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
1: Posloucháte Odpolední Plus.
5: Hezké odpoledne, máme 8 minut po 16. Lepší internetové připojení a spolehlivější dodávky energií v celém Grónsku, včetně nejodlehlejších vesnic daleko za polárním kruhem. To je cílem investičního balíčku Evropské unie, který dnes v grónském hlavním městě Nuku oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 27 bude v Grónsku letos a příští rok investovat 200 milionů eur. V přepočtu bezmála 5 miliard korun. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Hezký den.
13: Dobrý den.
5: Proč se Evropská komise rozhodla odstartovat tyhle nové investice?
13: Šéfka Evropské komise von der Leyenová dnes na tiskové konferenci v Nuku mluvila o tom, že Grónsko je strategickým spojencem a blízkým přítelem Evropské unie. A ten investiční balíček podle ní má prohloubit ještě tu spolupráci ve všech oblastech. Od tradičních oblastí, jako je vzdělávání a rybolov, až například po lepší satelitní a kabelové spojení, energetiku a kritické suroviny. Investiční balíček Evropské unie uvítali také dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens Frederik Nielsen. Oba dva dnes v Nuku s von der Leyenovou podepsali také společnou deklaraci o spolupráci.
14: Greenland needs Grónsko potřebuje Evropskou unii a Evropská unie potřebuje Grónsko. Pevně věřím, že to je pravda. Potřebujeme se navzájem. Nová společná deklarace a investiční balík nám dávají důležité nástroje pro řešení problémů a výzev ve prospěch obou stran.
5: A můžeš uvést konkrétní příklady, jak ty nové projekty pomohou samotným Gróňanům?
13: Von der Leyenová hodně zmiňovala tu konektivitu a zkvalitnění satelitního spojení. Ona dnes vnuku navštívila mimo jiné státní komunikační společnost TUSAS, která zajišťuje veškerou telekomunikaci v zemi. A jeden z investičních projektů Evropské unie spouští právě ve spolupráci s touto společností s cílem dát spolehlivé internetové připojení i velmi odlehlým komunitám v Grónsku. Pokračuje von der Leyenová.
15: Podepsali jsme projekt, který posílí satelitní kapacity v zemi. A co se mi na tomto projektu opravdu líbí, je to, že výsledek pocítí už od zítřka komunity v severní části Grónska, které budou mít lepší a rychlejší přístup k internetu. A do října, za další měsíc, budou mít díky tomuto projektu lepší a rychlejší přístup k internetu také vzdálené komunity ve východním Grónsku.
13: Evropská komise uvádí, že se zaměřuje také na investice, které zlepší každodenní život v Grónsku, například investice do bydlení, udržitelného cestovního ruchu a podpory malých podniků. A komise chce také kromě toho v Grónsku podporovat projekty udržitelné těžby, z kterých by měl podle unijní exekutivy těžit i evropský průmysl. Připomínám, že právě Grónsko je velmi bohaté na vzácné nerostné suroviny.
5: Evropská komise zároveň připravuje novou arktickou strategii. Můžeš přiblížit, o co půjde?
13: Ano, měl by to být plán, jak chce Evropská unie v Arktidě postupovat. Strategický a bezpečnostní význam této oblasti totiž v posledních letech velmi stoupá a debata není jen o amerických či ruských hrozbách, ale také třeba o dopadech globálního oteplování, jak uvedl eurokomisař pro mezinárodní partnerství Josef Síkela.
16: Oblast se otepluje 4x rychleji než zbytek planety, ustupuje ten led, což vede k rozšiřování tmavého oceánu, který absorbuje ještě daleko víc tepla, což vlastně celý ten proces ještě urychluje. To tam má samozřejmě přímé dopady na biodiverzitu. Na druhé straně to otevírá i nové možnosti z hlediska dopravy.
13: Síkela je dnes společně s von der Leyenovou také v grónském Nuuku. Je to už jeho druhá cesta do Grónska. Poprvé tam byl v květnu, kdy s místními firmami jednal a připravoval ty dnes oznámené investice. Jedná se totiž o investiční balík v rámci nástroje Global Gateway, za který v Evropské komisi odpovídá právě Síkela. A ještě jenom dodám jednu větu, že tu zmiňovanou arktickou strategii teď Evropská komise dokončuje a představit by podle Síkely měla během podzimu.
5: Říká naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
13: Naslyšenou.
5: A v tématu v odpoledním plusu budeme pokračovat. Grónsko má jen necelých 60 tisíc obyvatel. Jeho strategický význam ale kvůli poloze v Arktidě, bezpečnosti i zásobám kritických surovin stále sílí. Co z rostoucího zájmu Evropy může získat samotné Grónsko a nakolik jeho budoucnost ovlivňuje soupeření o vliv v regionu? Tak nejen to teď probereme s politickým geografem Adamem Kočím z Ostravské univerzity, který se zaměřuje na Grónsko a arktický region. Přejeme krásné odpoledne.
17: Krásné odpoledne vám i posluchačům.
5: Josef Síkela tedy říká, že Unie chce spolupráci s Grónskem prohloubit, ale nechce ho někam tlačit. Jak dnes se Gróňané Evropskou unii vnímají?
17: Je to v příkrém rozporu s strategií Donalda Trumpa, který mluví o tom, že Gróňany respektuje, ale druhý den o ní hovoří ve stylu, že je to špatně financovaný kus ledu. Josef Síkela zdůrazňoval i minulý týden v Bruselu, že Grónsko a obyvatelé Arktidy si sami rozhodnou o svém regionu. A ukazuje tím takovou přivracenou tvář a respekt, což Gróňané oceňují. A bylo to vidět i během té zmiňované tiskové konference dneska.
5: Evropská komise navrhuje v příštím 7letém rozpočtu zvýšit podporu Grónska, plánuje další investice. Co může těsnější spolupráce Grónska a Evropské unie přinést? Jaké jsou priority Gróňanů?
17: Prioritou Gróňanů je ekonomicky se v podstatě osamostatnit, protože jsou v současné chvíli závislí na příjmům z danských dotací nebo takový blokový grant jim posílám, který je vlastně až 60% grónských státních příjmů. Kdyby se započalo s těžbou, tak Groňané by mohli té nezávislosti nejenom ekonomické, ale i politické dosáhnout mnohem rychleji. Ale samozřejmě Dánsko v té politice jedná pragmaticky a nechce Groňanům dovolit, aby se osamostatnili ekonomicky tak moc, aby je mohlo ztratit. Takže Dánsko musí trošku vyvažovat misky vah. Do toho nám vstupují zájmy amerických i čínských těžebních společností. Ty v poslední době trošku ubrali na své aktivitě a je zde prostor paradoxně pro Evropu. A počínání Trumpa dost otevřelo dveře Evropanům, Evropské unii a Evropské 27, aby se v tom regionu více rozlíželi i třeba po těch prvcích zácných zemin po kritických minerálech.
5: Evropská unie teď přepracovává svou arktickou strategii z roku 2021. Co se v Arktidě změnilo natolik, že Evropa potřebuje novou strategii?
17: Změnilo se tam mnohé. Jednak už jsem narážel na zájem Donalda Trumpa a jeho administrativy, ale také tu situaci v Arktidě do jisté míry proměnila i válka na Ukrajině, jelikož v reakci na ní do na to vstoupily dvě země, které jsou součástí arktické osmičky, jsou součástí arktické rady a je to Finsko a Švédsko. A v současné době třeba Finové opevňují svoji hranici a ta válka se do jisté míry i ta ukrajinská nebo válka Ruska proti Ukrajině se přesunula už i do Arktidy na poloostrov Kola, kde Ukrajina atakovala mnohá ta letiště tamní základny. Takže bezpečnost nemá žádné bariéry a souvisí to samozřejmě přímo s tím děním v Evropě. I to Josef Síkela dneska zmiňoval v Nuuku.
5: A když ještě navážu na to, o čem jste hovořil, co je podle vás tím skutečným důvodem evropského zájmu o Grónsko? Je to spíš strategická poloha Grónska, nerostné bohatství, bezpečnost Arktidy a nebo snaha právě vytvořit v regionu protiváhu rostoucímu vlivu dalších mocností? Co to jsou Spojené státy samozřejmě?
17: Ano, je to mix všeho, o čem jste právě hovořila. Prvky zácných zemin, jejich výskyt je omezený. A samozřejmě Evropané můžou ve spolupráci s Grónskem těžit daleko více s ohledem možná environmentálně respektujícím ohledem. Zatímco čínské společnosti byla tam obava z řad Groňanů, Dánů a i na naléhání Spojených států, všech těchto tří partnerů, tak čínské společnosti postupně upustily od nějakých těžebních plánů v Grónsku a naopak Groňané věří, že Evropané by to mohli udělat environmentálně šetrněji. A samozřejmě ta těžba v křehkém arktickém ekosystému si nese vysoké finanční náklady, ale i pořád značnou environmentální zátěž a Groňané se dosud staví proti těžbě, ale uvidíme, jak dlouho budou odolávat, protože jsou opravdu, jak dneska říkala Ursula von der Leyen, říkala, že Arktida a Grónsko je na takové geopolitické křižovatce nebo v místech, kde do sebe naráží geopolitické tektonické desky.
5: A na to bych se ještě ráda doptala, protože v Grónsku se tedy vede spor o to, za jakých podmínek těžbu rozvíjet, jak chránit mimořádně citlivý arktický ekosystém. Tak jak silný je dnes střet mezi potřebou rozvíjet ekonomiku a snahou chránit velmi citlivé prostředí?
17: Ano, to je velice důležitá otázka v Grónsku. V posledních volbách nebo v poslední dekádu jsou podporovány spíše politické strany, které se staví proti těžbě. Ale zároveň Groňané si uvědomují,

0: aby přišli další zahraniční společnosti a mohli zase tu zemi nějakým způsobem využívat pro své potřeby.
1: A když se ještě vrátím ke Spojeným státům, tak do vztahů v regionu, jak už jste naznačil, výrazně zasáhl Donald Trump svým požadavkem získat nad Grónskem kontrolu. Dialog mezi Grónskem a Spojenými státy dál pokračuje. Co americký tlak v samotném Grónsku mění nebo změnil?
0: Změnil jednak už ta dnešní návštěva, je toho si myslím dokladem. Změnil také to, jak Groňané vůbec vnímají Spojené státy, protože Amerika měla docela jasnou strategii a chtěla právě budovat v Grónsku si dobré pozice pro to, aby zde mohla těžit, aby rozvíjela turismus v Grónsku, ale Donald Trump zhatil nějaké ty plány dlouhodobé a chtěl Grónsko získat hned a Groňany to v mnohem pobouřilo. Ta podpora Spojených států amerických podle průzkumu je asi 6% Groňanů by se chtělo stát i Američany. Groňané jsou si vědomi, že svoji zemi neubrání sami, že k tomu Spojené státy potřebují, protože zde mají i vojenskou základnu, ale na druhou stranu se obracejí i k jiným partnerům, protože samozřejmě pociťují, že důvěřovat jenom Spojeným státům možná není nejlepší v současné geopolitické realitě.
1: Grónsko jsme probrali s politickým geografem Adamem Kočím z Ostravské univerzity. Moc vám děkujeme. Naslyšenou.
0: Rádo se stalo. Hezké odpoledne.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: Stále posloucháte Odpolední plus, teď máme 20 minut po 16. a budeme se věnovat domácí politice. Lidé s minimálním mzdou si příští rok polepší o 2,5 tisíce korun. Od ledna tak budou brát celkem 24 900 korun. Po jednání vlády to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj kabinet jednal i o navyšování v dalších letech. A detaily právě teď probereme s reportérkou Anou Millerovou, která jednání ve Strakově akademii sledovala. Hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Ne. Minimální mzda roste podle zákona automaticky. Vláda tak nastavuje pouze rychlost růstu. A podle Juchelky by se mzda měla navyšovat tak, aby v roce 2029 dosáhla na 47% průměrné mzdy.
4: To znamená, že zachováváme takto tu dynamiku růstu minimální mzdy o 1,2 procentního bodu. To znamená, že příští rok bude úroveň minimální mzdy 24 900 korun a o rok později je predikce navýšení minimální mzdy o 2000 korun na 26 900.
3: Ministr zároveň řekl, že minimální mzdu v Česku pobírá asi 181 tisíc lidí a to je necelých 5% zaměstnanců.
1: Vláda dnes měla na programu i vysoké ceny paliv, plánuje je nějak regulovat?
3: Zatím ne, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO totiž řekl, že marže prodejců pohonných hmot jsou i přes vysoké ceny nízké. Podle údajů ministerstva financí se pohybují kolem 3 korun za litr. Za zdražováním podle Babiše stojí hlavně situace v Hormuzském průlivu. Premiér tvrdí, že ji využívají rafinérie, které podle něj mají nepřiměřené zisky.
5: Jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání. Očekává se ve Spojených státech, že ty marže tamních rafinérií skutečně dosáhnou nejvyšší úrovně v historii.
3: Babiše je tak potřeba zdražení paliv řešit na evropské úrovni. Ve čtvrtek o tom plánuje jednat s partnery na setkání Vyšegrádské čtyřky. Pro kontext dodám, že litr benzínu v Česku aktuálně stojí v průměru asi 43 korun a 60 haléřů a za litr nafty řidiči zaplatí asi 47 korun a 20 haléřů. Uvádí to společnost CCS, která ceny sleduje.
1: Od rána se také na úřadu vlády řeší možné škrty v rozpočtu na příští rok. Dopoledne své návrhy na úspory představili motoristé sobě uspěli?
3: To zatím nevíme. Premiér Andrej Babiš se k tomu totiž nechtěl vyjadřovat. Řekl ale, že budou jednání ještě pokračovat. Ráno do Strakovy akademie dorazili třeba šéfové rezortu zdravotnictví nebo školství. To jsou právě oblasti, kde motoristé vidí možnost ušetřit. Třeba ministr školství Robert Plaga za ANO s tím ale nesouhlasí.
6: Já v rozpočtu nemám ještě kvazimandatorní výdaje, ve výši 3 miliard korun, které se týkají soukromých a církevních škol. Stejně jako nejsem spokojen s těmi dalšími částmi toho rozpočtu, ať už se to týká vysokých škol, ale na úspory, když se podíváte na vládní programové prohlášení,

0: tak o tom ta debata být nemá.
1: Dodám, že ani motoristé zatím o dopoledním jednání nic neřekli. Večer se k rozpočtu ještě sejde koaliční rada, zítra pak bude vyjednávat v poslaneckém klubu hnutí SPD ministryně financí Alena Schillerová z ANO. Babiš každopádně potvrdil, že kabinet chce návrh rozpočtu schválit 21. září, do konce měsíce ho totiž musí ze zákona předložit sněmovně.
2: Já ještě dodám, že v následujících minutách se budeme podrobněji věnovat vysokým cenám paliv, konkrétně krátce po zprávách 16.30, a teď jsme mluvili s reportérkou Annou Millerovou. Moc děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: A v odpoledním plusu už je čas na knihu Dne, starodávná truhla z poklady, na které už jsme chtěli zapomenout a do níž neustále přisypáváme další zbytečnosti, poklady vzpomínek z dětství, traumata, nereálné představy o vztazích. To jsou témata novely Mlčení přichází jako první od rumunské spisovatelky Joanny Marie Stancescu. Kniha vychází v nakladatelství Maraton v překladu Kláry Našincové. A jako dnešní knižní tip ji vybrala Kateřina Svátková z kulturní redakce, ale také editorka Českého rozhlasu Plus. Hezký den.
3: Dobré odpoledne.
2: Mlčení přichází jako první a v Česku zatím neznámá autorka Joanna Maria Stancescu. Proč po téhle knižce sáhnout?
3: Já bych řekla, že těch důvodů je vlastně několik. Ona je to velmi současná autorka, ta knižka je chytlavě napsaná, má hloubku, zpracovává témata, o kterých možná radši mlčíme i ve skutečném životě, nejen v literatuře. A možná třeba i proto, že v českém kontextu se z rumunštiny opravdu moc nepřekládá. Je to oblast, která nás možná maličko i míjí kulturně, jazykově, historicky. A přesto je to země, se kterou sdílíme velký kus moderní historie, a vlastně to i z pohledu Joanny Marie Stancescu i společenského vývoje. A může to být vlastně kombinace všech těchto zmíněných taháků, proč se přiblížit k té knižce. Pokud se ale na tuhle útlou asi 200-stránkovou novelu podíváme z pohledu opravdu literatury, tak je to knižka s výrazným vnitřním monologem, skvěle vykreslenými charaktery. Je to knižka, která má v sobě ale i melancholii, opravdu černý humor a do jisté míry i nadsázku.
2: Většina z nás asi jméno Joanna Maria Stancescu nezná, tak kdo to je? O jakou se jedná spisovatelku?
3: Já nejsem výjimkou, já jsem tuhletu autorku objevila vlastně až s touhletou knížkou a byla to pro mě i vlastně přitáhlo mě k tomu právě i tohleto ten určitý exotismus, o kterém jsem mluvila. Ona ta knížka vyšla v originále před 2 lety, aspoň co jsem dohledala v reakcích přímo na rumunských webech, tak byla přijata hodně pozitivně. Joanna Maria Stancescu je původní profesí novinářka, rozhlasová moderátorka a redaktorka mezinárodního vysílání, která je hodně napojená na francouzský kontext. Ona sama má francouzštinu vystudovanou a literaturou se zabývá celý život. A je ve svém psaní taková trochu drsná, zároveň ale umí uchopit bolestná témata způsobem, který čtenáře udrží u čtení, nikde nezadrhává, píše fakt skvělé dialogy. A pokud bych ji měla třeba k někomu přirovnat, aby si člověk uměl představit, proč ji vlastně číst, tak v těch dialogických částech by to možná bylo v tom českém kontextu i trochu podobné třeba Petře Soukupové. Joanna Stancescu píše celkem jednoduchý příběh, vypráví ho odhadem asi 40-letá Dora, matka dospívající dcery, dcera matky, která nikdy nedospěla. To je taková slovní hříčka, ale vlastně okolo toho se točí celý ten příběh a ten příběh je o romantických představách, o vztazích, které vždycky krachují. Je tam vztah ke starším generacím, ale k těm dospívajícím a taková je tam i psychologická pavučina. Autorka nakonec přichází velmi silnou výpověď i svojí generace. Je to bolavý příběh, ale můžeme zároveň nahlédnout i do současné Bukurešti třeba a na rumunský venkov.
2: Novela se jmenuje Mlčení přichází jako první. Tak proč zrovna mlčení je hlavním symbolem nebo značkou té knihy?
3: Já bych řekla, že to je fakt taková značka, protože mlčení je tady ve všem. Ta Dora, vlastně ta dospělá žena, neumí komunikovat opravdu se svojí matkou, neumí ale to úplně ani s tou dcerou, které je asi 12. A úplně mimo komunikační možnosti jsou muži vlastně, životní partneři, otcové, milenci, a je to opravdu napříč generacemi. Ženy se v tomhle vyprávění pořád motají dokola a těžko říct, jestli je to vlastní vinou nebo dědictvím nějaké divné výchovy nebo kulturní tradice, ale jen těžko se třeba vymaňují z toho přísně patriarchálního modelu rodiny. A když už se jim to podaří, přináší to jen další a další vlny smutku. To jsou vlastně taková hlavní témata, která se tam neustále opakují. Sama spisovatelka hodně pracuje se surrealistickými motivy, hodně se snem, to jsou takové až básnické pasáže. je tam vlastně směs i takového trošku oddychu, že už se nebudou opakovat 70., 80., 90. léta. Je tady bažení po takovém čím dál uniformnějším způsobu života, po návycích, modě. Hodně velkou roli tady hrají sociální sítě, ale zároveň tady pojmenovává Stančesku velmi takové to vyprázdnění mezilidských vztahů, což je téma na výsost evropské nebo světové literatury. To se opakuje vlastně teď ve všech knihách, které jsou určitým trendem. No a Jona Marie Stančesku vlastně napsala knížku, která sahá daleko za hranice rumunské literatury a společnosti. A sice tady už padlo jméno překladatelky, ale pro úplnost Klára Našincová tu knížku přeložila tak, že nebýt rumunských reálí, tak se ta knížka čte, jako by byla napsaná česky, a čtenářsky je to minimálně zajímavý krok do méně známých vod jedné ze současných evropských literatur.
2: Knižní tip s datem 7. září s novelou Mlčení přichází jako první, byla ve vysílání Kateřina Svátková. Moc děkujeme, naslyšenou.
3: Díky, hezký den.
2: Teď už máme 16.30, jsou tu zprávy a Ondřej Látal.
0: Český rozhlas Plus.
4: Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Vlaky v Praze a okolí budou 30 let provozovat České dráhy. Kontrakt dnes schválili radní Prahy i středočeští zastupitelé. Více než 165 miliard korun půjde na provoz příměstských vlaků od roku 2030. V tendru porazili firmu RegioJet, která nabídla vyšší cenu. Pod lavinou v ruské části Kavkazu zemřelo 11 horolezců, 6 dalších je zraněných. Uvedlo to ruské ministerstvo pro mimořádné situace. Další podrobnosti o obětech neposkytlo. Lavina se zřítila kolem 5. hodiny odpoledne tamního času na hoře Mižirgy. Kvůli horkému a suchému létu se do lesů v Česku začíná vracet ve větší míře kůrovec. Porosty jsou z nedostatku vláhy oslabené. Líkožrouti tentokrát nenapadají jenom smrky, ale taky stromy s hlubším kořenovým systémem. Francie a Jižní Korea investují miliardu eur do filmového průmyslu. To je skoro 25 miliard korun. Na filmovém summitu v Jižní Francii to oznámili prezidenti obou zemí. Chtějí tak ochránit audiovizuální průmysl a kreativní sektor před umělou inteligencí a rostoucí konkurencí streamovacích služeb. Tady jsou taky dopravní informace ve zprávách odpoledního plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Kroměříže přetrvává před zúžením u D2 velmi dlouhá nesouvislá kolona kamionů. V pravém pruhu poprvé brzdí u sjezdu na Vyškov západ na kilometru 226. Kousek za Rohlenkou na kilometru 206 navíc stále v levém pruhu překáží následky nehody. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Lepší zprávu neseme všem, kdo projíždí do hlavního města ze severu po D8. Kolona v Cínovecké se dává rychle do pohybu. Následky nehody v Kbelské už jsou odklizené, před sjezdem do Novopatské jsou opět průjezdné oba pruhy. Dobrá zpráva, tak respektive zdržení naopak přetrvává na trase k Europarku na obou spojkách, na jižní od Spořilova a na Štěrboholské, předtím i na východní části okruhu od nájezdu z Hradecké D11. A jižní spojka zůstává hodně plná i k Barrandovskému mostu v Praze. Dobře, dojeďte. Dnešní noc má být jasná anebo skoro jasná, na severovýchodě zpočátku polojasná až oblačná, ochladí se na 15 až 11, v údolích až na 8 stupňů, v 1000 metrech na horách bude většinou kolem 10, na Šumavě mimo mrazové kotliny kolem 13 stupňů, slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu anebo klidno. A zítra bude jasno až polojasno, s teplotami vysoko 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 a slabý během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
0: Posloucháte Odpolední Plus.
2: Krásné odpoledne, přeje Lenka Vahalová, teď máme 3 minuty po 4:30. Vláda zatím znovu omezovat marže prodejců pohonných hmot nebude. Podle premiéra Andreje Babiše je ministerstvo financí kontroluje a drží se nízko. Za rychlým zdražováním benzinu a nafty vidí kabinet především rostoucí marže rafinérií a nedostatek jejich kapacit. Řešení proto chce hledat na evropské úrovni. Litr nafty už v Česku stojí v průměru přes 47 korun a benzin víc než 43 korun. Co tedy ženy ceny vzhůru a nakolik s tím vůbec může česká vláda něco dělat? Tak to už se zeptáme Jiřího Tylečka, hlavního analytika společnosti XTB. Hezké odpoledne.
0: Hezký dobrý den.
2: Ještě před dnešním jednáním vlády premiér nevylučoval opětovné zastropování marží. Teď ale tedy říká, že marže prodejců jsou nízké, problém je především u rafinérií. Odpovídá to tomu, co vidíte na trhu a kde v celém řetězci od ropy až po čerpací stanice dnes cena roste nejvíce?
0: Já bych řekl, že to odpovídá. Ono zastropovat ty marže prodejců v současnosti výrazně tu situaci nezměnilo. Souhlasím s tím, že se marže drží relativně nízko a také souhlasím s tím, že ten problém v uvozovkách je na straně rafinérií, protože ta poptávka po jejich produktech strmě roste kvůli nedostatku světových kapacit, takže ty jejich marže jsou skutečně vysoké a tam vzniká ten cenový rozdíl, který potom musí řidiči zaplatit na čerpacích stanicích.
2: Takže abych vás doplnila, nebo abychom to ještě více rozebrali, jak vysoké dnes skutečně jsou ty marže a proč tak výrazně vzrostly? Je to tedy především v důsledku konfliktu a výpadku rafinérií, nebo se projevuje dlouhodobější nedostatek kapacit?
0: Ono všechno se vším souvisí. My tady v Evropě skutečně jsme dlouhá desetiletí, už můžu říct, podceňovali ty rafinerské kapacity. Nejsme soběstační, jsme naopak závislí na tom globálním trhu a tady se nám sešlo několik negativních důvodů. Tím hlavním, tím spouštěčem byl ten Blízký východ, neprůjezdný Hormuz, který nám výrazně omezuje ten tok, ať už ropy, nebo také pohonných hmot právě z této oblasti. No a dalším problémem je také Rusko, které dlouhé roky bylo významným exportérem primárně nafty, nicméně po té, co se děje v posledních měsících, no, mám teď na mysli hlavně ty ukrajinské útoky, tak se Rusko stalo poměrně z vysokého exportéra, naopak na importéra paliv, takže naopak ještě vysává ty světové kapacity. Takže výsledkem je, že ve světě chybí přibližně desetina těch rafinérských kapacit, no a ty paliva potom chybí na světových trzích a jejich cena roste.
2: Ministr dopravy dnes upozorňoval na to, že pohonné hmoty zdražují výrazně rychleji než samotná ropa. Co ten rozdíl způsobuje? Proč se zdražení ropy a hotového benzinu nebo nafty tentokrát tak výrazně rozchází?
0: Je to právě tím mechanismem, který jsem popsal. Je to v zásadě o tom, že ropy sice není asi nikdy dost, ale my tady nevidíme nějaký akutní nedostatek ropy. Nicméně máme tady nedostatek těch paliv, které se s ní vyrábí, takže to, co rafinérie za kolik nakoupí ropu a potom za kolik prodá ta hotová paliva, tak to jsou právě ty rostoucí marže a jelikož stále nám roste poptávka po těch palivech a řekněme, ten vstup, ta cena ropy se až tak výrazně nehýbe, respektive nezdražuje až tak moc, tak těm právě rafinériím navyšuje ty marže a potažmo zisky.
2: Vláda chce situaci řešit na evropské úrovni. Co ale může Evropská unie s vysokými rafinérskými maržemi a nedostatkem kapacit reálně udělat? A existuje vůbec nějaké rychlé řešení, které by pocítili motoristé?
0: Rychlé řešení úplně neexistuje, protože když ty kapacity chybí, tak tady se bavíme o rafinériích, které nelze postavit ze dne na den, možná ne ani z roku na rok, určitě ne teda v Evropě. Takže je to něco, co ten problém bude spíše dlouhodobý. No a vláda s tím, řekněme, tím podkladovým problémem nemůže skutečně udělat mnoho, ale to vlastně to, co se diskutovalo, tak byla, řekněme, nějaká ta daň právě z těch vysokých zisků rafinérií. což samozřejmě primárně by se úplně nedotklo těch cen na čerpacích stanicích, ale mohlo by to, řekněme, pomoci naplnit vládě kapsy, ať už je to česká vláda nebo vláda jakékoliv jiné země. Šlo by tak o tu takzvanou windfall tax. My jsme byli svědky toho, že v posledních letech byla na ČEZu, tak teďka by se týkala rafinerii. A tyhle ty peníze, které by vybrala z této daně, tak by samozřejmě nějakým způsobem mohla použít, ať už nějakým způsobem cíleně pomoci třeba motoristům bojovat právě s těmi vysokými cenami, anebo by se třeba ta částka mohla rozpustit v tom státním rozpočtu, který taky bojuje s nedostatkem příjmů.
2: Cena nafty v Česku stále roste. Může se stát, že bude stát i přes 50 korun za litr?
0: Může se to stát, docela rychle směřujeme tímto směrem a tím důvodem je právě ten nedostatek těch paliv. Zkrátka je vysoká poptávka a ta globální nabídka je omezená, takže to je důležitý faktor. A my jsme trošku ještě v horší situaci než na jaře, a to v tom smyslu, že v podstatě třetina globálních kapacit tak už byla rozpuštěná v průběhu těch jarních měsíců. Takže my aktuálně máme stále tu krizi na Blízkém východě, ale už máme jen 2/3 nějakých globálních zásob, které vlastně můžeme použít k tomu, aby ty ceny byly nižší. Takže tady se nám trošku jako snižuje ty prostředky, kterými můžeme právě s tou situací bojovat, a to vidím jako největší riziko do následujících týdnů v tom smyslu, že už nemáme tolik zbraní, abychom mohli s těmi vysokými cenami bojovat, jako jsme měli ještě třeba v průběhu těch jarních měsíců.
2: V odpoledním plusu jsme se ptali Jiřího Tylečka, hlavního analytika společnosti XTB. Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Děkuju, naschledanou.
2: A v odpoledním plusu teď 10 minut po 16:30 nás čeká další téma. Spojené státy jsou sice pro Kanadu největším obchodním partnerem, ale tam má hned několik pak, kterými se americké obchodní válce může bránit. Kanadská vláda mění taktiku a přestává Washingtonu nabízet výhodný přístup ke svým zásobám kritických nerostů. Ty ale Spojené státy potřebují. Jestli to může vést k usmíření obou zemí, tak to už je téma pro naší americkou zpravodajku Janu Cíglerovou. Hezké poledne.
5: Dobrý den.
2: Jak přesně teď Kanada mění svůj přístup vůči USA?
5: Kanadská odvedná cla začínají platit zítra ráno v 6 hodin českého času a ten seznam zboží, na které se vztahují, kopíruje to, co Washington zavedl proti Kanadě. Hlavně oblečení, dřevěné výrobky a podobně. Ale Kanada ze seznamu na poslední chvíli vyškrtla desítky rybích produktů, protože se ozvali prodejci z domácího rybářského průmyslu, že by je to mohlo velmi poškodit. A co je klíčové, přestala nabízet Američanům výhodný přístup ke svým kritickým nerostům. Zaměřuje se také s těmi odvetnými opatřeními na takzvané červené státy, to znamená státy, kde volili Donalda Trumpa, a chtějí tím Američanům a Trumpovým voličům ukázat, že rozhodnutí jejich prezidenta dopadají přímo na ně.
2: Spojené státy jsou pro Kanadu největším obchodním partnerem, mají tedy vyjednávací výhodu. V čem má zase navrch Kanada?
5: Je fakt, že Kanada je hlavním odběratelem pro 26 amerických států, zhruba pro polovinu. Patří mezi hlavní odběratele i pro 45 z celkových 50 států. To znamená, velkou část amerického exportu drží přesně tam, kde to Washington pocítí nejvíc. Sama americká strana ale upozorňuje, že to vlastně nemá takový efekt, protože například ministr financí v pátek řekl, že Kanada je 13krát menší ekonomika, takže těžko se může ze Spojenými státy utkat oko za oko.
2: Co všechno spadá pod kanadské kritické nerosty a proč je Spojené státy tak potřebují?
5: Jde hlavně o potaš, uran, měď ze Saskatchewanu z provincie a také vzácné zeminy, které Kanada zpracovává. Třeba americký velvyslanec v Ottawě Pete Hextra, proti kterému se v posledních týdnech vzedmula taková nesympatie ze strany Kanaďanů, tak on přímo mluvil o tom, že potáž je surovina, kterou Amerika velmi potřebuje. Ty nerosty jsou jak nezbytné pro to, co Amerika vyrábí, to znamená obranný průmysl, kvantové počítače, dokonce i umělou inteligenci, a prakticky veškerou moderní techniku, tak ale zároveň se Washington přes ty kanadské zásoby snaží snížit svoji závislost na Číně, aby se zase vůči Číně udělal silnější vyjednávací pozici. Takže i v tomto to může samozřejmě velmi pocítit Spojené státy.
2: Od zítřka začínají platit odvetná cla. Obě země tak vůči sobě uplatňují 50% cla, byť dosud měli volný obchod. Můžou se jejich vztahy ještě někdy narovnat?
5: Tak momentálně to, Lenko, vypadá spíš, že ty vztahy budou eskalovat, než že by se nějak uklidňovaly. Donald Trump v pátek porozil, že s Kanadou může ukončit veškerý obchod, že tím ušetří 90 miliard dolarů. Mark Carney, zase kanadský premiér, řekl, že ani on na to urovnání nějak nespěchá a že nebude čekat u telefonu. Ta realita je samozřejmě komplikovanější. Jednak kvůli dohodě o volném obchodu mezi Spojenými státy, Kanadou a Mexikem pořád zůstává velká část toho vzájemného obchodu bez cel, ale odborníci upozorňují, že to skutečné riziko leží jinde, protože Donald Trump po rozpadu těch jednání před dvěma týdny pohrozil, že by od ledna mohl zavést 50% cla na auta a na autodíly, a to bez výjimky z této dohody těchto tří zemí. A teprve to by podle analytiků mohlo kanadský automobilový průmysl velmi vážně poškodit.
2: Jani, a ještě na závěr, jak na eskalaci sporu reagují lidé z obou zemí? Mají ty tak taktiky podporu veřejnosti?
5: Tak ten spor určitě podporu veřejnosti nemá, ale třeba na té kanadské straně má Mark Carney, premiér, velkou podporu veřejnosti v tom, že se nedá v očích Kanaďanů. Podle průzkumu Angus Reid Institute je 76% Kanaďanů říká, že ta vláda udělala správnou věc. To znamená vysoce nadstranické číslo a je na tom vidět, že Carney má podporu voličů z obou stran, že to nejsou jen jeho voliči. Na té americké straně 62% považuje podle průzkumu Reuters Ipsos ta kanadská odvetná cla za přiměřená, ale tu ten konflikt odmítá 57% Američanů.
2: Říká americká zpravodajka Jana Cíglerová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
5: Pěkný den.
2: Teď nás čeká další téma. Místo azurově modré, temně zelená, tak teď podle leteckých záběrů vypadá část Středozemního moře u pobřeží Izraele. Ve velkém tam totiž rozkvetla řasa a už přes týden ovlivňuje chod 5 ze 6 izraelských ocelovacích zařízení, která jsou pro zemi hlavním zdrojem pitné vody. Příčin růstu řasy je nejspíše podle odborníků víc. Problém může zhoršovat i neupravená odpadní voda ze zničeného kanalizačního systému v pásmu Gazy. O riziku mluvila už před 7 lety Sharon Jovová z ocelovacího zařízení v izraelském Aškelonu, když tam natáčel náš tehdejší blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček.
6: Odtud vedou tamhle do moře 3 roury, dlouhé něco přes kilometr. Na konci do nich padá mořská voda. Míváme ale problém se sousední Gazou. Veškeré splašky tam jdou do moře a když je sem proud zanese, musíme produkci zastavit.
2: A my teď míříme za naší aktuální zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
7: Pěkné odpoledne.
2: Lidi v Izraeli problémy ve svých domovech většinou nepoznali. Odkud Izrael teď bere vodu?
7: Tak víc vody čerpá z Galilejského jezera a využívá taky některé vrty podzemní vody a národní vodní rezervy. Nicméně v některých městech radnice, včetně třeba Tel Avivu, lidi vyzvali, aby šetřili vodou, hlavně třeba při zalévání nebo napouštění bazénů. Nejvíce ty problémy v Izraeli dotkly zemědělců, kteří na závlahy používají právě ocelenou vodu na rozdíl od těch, kteří tedy zavlažují vodou recyklovanou. Podle izraelského deníku Haaretz teď naplno funguje jen jedno ocelovací zařízení Chadera na severu země, které dodává asi 1/5 ocelené vody v Izraeli. Těch zbylých 5 funguje buď omezeně nebo vůbec. Řasa by totiž mohla poničit membrány, které jsou nezbytné k tomu, aby se ta slaná voda přeměnila na sladkou. A Izrael se i proto snaží ty membrány nakoupit do zásoby. A minulý týden taky izraelské úřady bez varování veřejnosti zkoušely do Středozemního moře u pobřeží Aškelonu stříkat chemikálie, aby koncentraci řas snížily. Úřady tedy tvrdí, že ty látky nepředstavují riziko pro veřejné zdraví ani pro to mořské prostředí. Výsledky toho experimentu oficiálně nezveřejnili, ale tedy zdroje deníku Haaretz popisují, že moc slibně nevypadají. A v jednom ocelovacím závodě taky testují, jestli tu zakalenou mořskou vodu nejde vyčistit předtím, než se dostane k těm membránám.
2: A jaké mohou podle vědců být příčiny růstu řasy?
7: Původ té mikrořasy je zřejmě v Nilské deltě v Egyptě a tam se rozmnožila i kvůli znečištění vody a potom k izraelskému pobřeží zanesly mořské proudy. A vlivem jak dlouhodobé změny klimatu, ale taky aktuální meteorologické situace je aktuálně moře teplejší a to tedy přispívá k růstu té řasy. A právě někteří izraelští environmentální odborníci říkají, že to kvetení řasy mohly podpořit i živiny z té odpadní vody, která se v pásmu Gazy dostává rovnou do moře.
2: Já už jsem to zmínila v úvodu, ale jak rozsáhlé je poničení kanalizační sítě po téměř 3 letech izraelského bombardování?
7: Tak minulý týden dětský fond OSN UNICEF uvedl, že v Gaze je uzavřených všech 6 čistíren odpadních vod a mimo provoz je i 70% čerpacích stanic odpadních vod. Ta nevyčištěná voda pak podle palestinských úřadů otéká hlavně právě do moře. Část se jí ale vsakuje a znečišťuje i podzemní vodu. Izraelský ministr obrany Israel Katz ten obhajuje zákaz dovozu zařízení na opravu právě těch poničených nebo úplně zničených čističek odpadních vod dokazy tím, že jsou podle něj klasifikována jako zařízení pro dvojí civilní i vojenské využití.
2: Jaká je aktuálně v Gaze situace s dodávkami pitné vody?
7: Podle UNICEFu se bezpečné pitné vodě dostane jen každý 10. člověk v pásmu Gazy a 3 ze 4 lidí se spoléhají na dovážku vody v nákladních autech. V těch cisternách humanitárních organizací ji potom čerpají do vlastních barelů. Ale třeba ve stanových městečkách na severu Gazy situaci na chvíli vylepšilo i takové nově postavené malé odsolovací zařízení. To ale na konci srpna podle katarské televize Al Jazeera zničil izraelský úder. Já jenom doplním, že humanitární standardy v takových krizích určují jako minimální množství potřebné vody na 15 litrů na osobu denně, jak pití, mytí, ale taky vaření. A podle úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí se takové množství v Gaze nedostává prakticky nikomu. Víc než 1 milion lidí má přístup k méně než 6 litrům vody na osobu a dalších 700 lidí má přístup k méně než 9 litrům užitkové vody na osobu a na den. Což mimo jiné vede k dalším problémům, jako jsou třeba nemoci. U dětí jsou to často průjmy.
2: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Pěkný den, naslyšenou.
8: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
2: A v Odpoledním plusu už se budeme věnovat sociálním sítím. Australská vláda plánuje návrh zákona, díky kterému by Australané mohli vypnout algoritmy na sociálních sítích. Kabinet tak chce, aby lidé mohli sami rozhodovat o tom, co na sítích uvidí. Pokud se velké technologické firmy nepodřídí, budou platit pokuty. Austrálie už loni zavedla zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let a detaily nám řekne Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezký den.
9: Také zdravím, hezké odpoledne.
2: Martine, kdy chce australská vláda předložit ten návrh zákona a co má být součástí?
9: Australská vláda ho chce předložit v následujících dnech, dost možná ještě koncem nebo tento týden. Součástí má být hned několik opatření. V podstatě jde o to, když to řekneme zjednodušeně, že by Australané si mohli vypnout ten algoritmus. Co je algoritmus? To je jednoduché. Je to takový neviditelný kuchař, který nám říká, který připravuje vlastně to, co konzumujeme na sociálních sítích. This is about informed
10: and affirmative consent. Jde o informovaný a aktivní souhlas. Mít kontrolu nad našimi daty a obsahem, který konzumujeme. Díky této změně budou sociální sítě bezpečnější pro všechny. Omezí se nechtěné vystavení hypersexualizovanému obsahu, dezinformacím a jinému škodlivému materiálu. Chceme mít víkend bez algoritmu na jedno kliknutí. Austrálie je světovým lídrem v zákonech o online bezpečnosti. Australia is leading the world with
9: online safety laws. Tohle byla Chanel Kontousová, zakladatelka neziskové organizace Teach Consent, nebo když bychom to přeložili, pojďme se učit, co je souhlas. Součástí té iniciativy by měla být taky tlak na velké technologické platformy, aby se zaměřili na šíření nelegální pornografie, videí, které podněcují poruchy příjmu potravy, taky jednotlivá opatření, ale samozřejmě se budou ještě ladit. Ministryně pro spoje, komunikace chce, aby lidé měli na výběr, co chtějí sledovat na těch sítích a samozřejmě země, pokud by se ty velké technologické platformy jako Meta, Google, Facebook, další nepodřídili, tak by platili poměrně velké sankce.
2: Jsou australští politici jednotní v tomto přístupu k velkým technologickým platformám?
9: Je pravda, že opozice ten připravovaný návrh zákona kritizuje. Například lídr liberální strany Angus Taylor tvrdí, že tento návrh zákona může vést k cenzuře, dokonce omezování svobody projevu. Na to ministryně komunikací spojů Annika Velsová říká a oponuje, že nejde o cenzuru, ale o to jasně říct, co je a co není na sociálních sítích rizikové, respektive zatlačit na ty platformy, aby takovou analýzu provedly sami. Ministryně taky říká, že sociální síť není žádný chráněný druh, to přímo říká, ale že by měli svým uživatelům nabídnout alespoň základní bezpečnostní parametry.
2: A ještě na závěr, jak se Austrálii daří uplatňovat a vymáhat loni zavedený zákaz sociálních sítí pro děti do 16 let?
9: Abychom byli přesní, ten zákaz začal platit koncem minulého roku, bylo to v prosinci roku 2025 a australský nezávislý regulátor letos v létě uvedl, že 7 z 10 dětí do 16 let, které měly tedy ty původní účty na sociálních sítích ještě před tím zákazem, tak stále na ty sítě můžou, mají tam přístup. Vláda, včetně premiéra Anthonyho Albanese, si stěžuje na to, že ani ty platformy příliš nespolupracují, ať už je to Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, takže například kabinet je žádal, aby lépe detekovali a blokovali přístup pomocí VPNky, to znamená té lokální sítě, protože to je ten proces, který využívají mladí lidé, aby obcházeli právě ten zákaz sociálních sítí, že se přihlásí na VPNku a tím to obejdou. Takže to si vláda stěžuje, australská vláda stěžuje, že ty platformy příliš nespolupracují.
2: Sociální sítě v Austrálii jsme probrali s Martinem Baluchou z naší zahraniční redakce. Moc děkujeme, naslyšenou.
9: Taky děkuji, naslyšenou, hezký den.
2: A teď ještě jedno téma před zprávami. Od prvního vydání dálkového výslechu Václava Havla a Karla Hvížděly letos uplyne 40 let. Neobvyklý příběh vzniku knihy teď rekonstruuje nová šestidílná série Českého rozhlasu Plus podle scénáře Pavla Kosatíka. Je součástí projektu Slyšet Havla, který startuje právě dnes.
11: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
12: Vánoce 1985. Václav Havel sedí sám v půjčeném bytě na pražském Zahradním městě. Před sebou má otázky novináře Karla Hvížděly, který žije v západoněmeckém Bonnu. Odpovědi ale nepíše. Zapíná magnetofon a během několika dnů na něj namluví přes 12 hodin záznamu.
11: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
12: Původně spolu chtěli rozhovor vést korespondenčně, dopisy ale putovaly přes železnou oponu týdny a jeden dokonce zabavila Státní bezpečnost. Bylo potřeba vymyslet jinou cestu, říká autor scénáře, historika, spisovatel Pavel Kosatík.
13: Takže s pomocí Vilema Prečana vymysleli takový kanál diplomatický, kdy jim to vozil Wolfgang Scheuer, zástupce západněmecké ambasády, ale hlavně Václav Havla napadlo, že se s tím zavře s malým magnetofonem od profesora Janoucha zapůjčeným a že to celý najednou nahraje.
14: Kazety putují tajnými cestami přes hranici.
15: Takže i když tam přišel pošťák, jsem nebyl doma, on to nechal na rohožce před barákem, na ulici teda, takový malý balíček, takže taky to mohl někdo vzít.
12: Karel Hvížděla z více než 12 hodin řeči vytvořil první téměř 300-stránkový přepis. Havel ho pak zhruba o polovinu zkrátil, přepsal a rozdělil do 5 částí, připomínajících divadelní dějství.
13: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastické. To porovnává.
12: Doplňuje Pavel Kosatík. Dálkový výslech poprvé vyšel v exilu v listopadu roku 1986. Jeho další nečekaná kapitola ale přišla až během sametové revoluce o 3 roky později. V Československu lidé Havla do té doby znali hlavně jako dramatika, disidenta a také z propagandy komunistického režimu. Dálkový výslech jim najednou nabídl jeho vlastní životní příběh, názory i způsob uvažování.
11: Tady Havel.
12: Šestidílná série Kosatík rekonstrukce dálkového výslechu je součástí projektu Slyšet Havla, který Český rozhlas spouští právě dnes. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
2: Teď ještě jedno připomenutí. Zemřel zpěvák a textař Richard Tesařík, bylo mu 80. Výraznou část své kariéry spojil se skupinou Jojo Band, kterou založil se svým bratrem Vladimírem. Vydal také několik solových alb a hrál v muzikálech.
16: Jojo Band vznikl v roce 1975 a postupně se zařadil mezi známé české kapely. Proslavili ho skladby v latinskoamerických rytmech s neotřelými texty, jako třeba Jedem do Afriky, Karviná nebo Rybitví.

0: Jojo Bandu se vystřídala během let celá řada hudebníků, třeba i Ondřej Hejma. Jeho jádro ale tvořili bratři Tesaříkovi. Mladší bratr Vladimír zemřel v červnu 2003 na následky zranění po pádu z kola. V roce 2011 popsal Richard Tesařík v rozhovoru pro Radiožurnál, co ho na reggae zaujalo.
1: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně, a navíc tam byly úplně nové možnosti v tom skládání, jako ona je taková veselá hudba, takže tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
0: Richard Tesařík se ale věnoval hudbě i mimo kapelu. Působil jako solový zpěvák a byl autorem vlastních písní. Zkušenosti postupně předával taky jako učitel.
1: Já jsem začal učit teď na podzim na Mezinárodní konzervatoři obor zpěv, hlavně interpretaci tedy, ale zpěv tam učím takový pokročilejší žáky.
0: Vedle koncertování s Jojo Bandem zpíval i ve známých českých muzikálech. S bratrem Vladimírem se společně objevili například v muzikálu Galileo, Touha nebo Tajemství. Richard Tesařík pak pokračoval i po bratrově smrti. Letos pro Český rozhlas vzpomínal na své muzikálové začátky.
2: Když jsme začali, to tam Janek Ledecký nabít Hromníky v Hamletovi, že jo, tak to bylo takový reviální číslo. Sice to sklízelo úžasný úspěch, ale tam jsme jenom zpívali a tancovali s bráchou.
0: Richard Tesařík spojil s Jojo Bandem prakticky celou svou kariéru. Kapela loni oslavila 50 let na scéně. Martin Fischer, Český rozhlas.
3: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
4: Hana Zagorová 80.
3: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
4: Marty Jandové,
3: Evy Burešové,
4: Kateřiny Marie Tiché,
3: Terezy Maškové,
4: Veroniky Kekubařové,
3: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
4: 24. listopadu v Pražské Lucerně.
3: Více na www.zagorova80.
5: 17 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: V Národním parku Šumava unikají podle ministra červeného do půdy toxické látky. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. A německý kancléř Merz prohlásil, že vládní kurz se po historické porážce v Sasku-Anhaltsku měnit nebude. Tady jsou zprávy pondělního Plusu. Dobrý podvečer vám přeje Ondřej Látal. Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
7: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
5: Bývalý šéf rezortu Petr Hladík z KDU ČSL Českému rozhlasu řekl, že o žádných problémech s toxickými látkami nevěděl a musí jít o nové zjištění. Reakci bývalého náměstka Tomáše Tesaře zjišťujeme. Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra představí bližší plán, jak situaci dál řešit. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků anebo chemických látek. Podle Veroniky Doležalové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
8: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila 3 silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťanští demokraté tam získali jenom 17% hlasů, zatímco vítězná alternativa pro Německo 44%. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
6: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
9: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech. Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
5: Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská progresivní strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října, tedy těsně před dvouletým výročím pádu přístřešku na nádraží v Novém Sadu. Neštěstí tehdy nepřežilo 16 lidí. Nejasnosti ohledně vyšetřování v Srbsku vyvolaly statisícové protivládní protesty. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zablažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkurové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz. Potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
10: V letošním roce děláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody, v měsíci říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii, ten ostrý provoz bude v roce 2027.
5: Pražská doprava na plusu. V Běchovicích trvají velké potíže v Českobrodské směrem z centra. Kousek před odbočkou do koloděj zasahují uvážnější nehody dodávky s osobním autem. S opatrností se projíždí Kyvadlově. V Dobříšské ulici se sune fronta před Mrázovkou. Zdržení naberete i na jižní spojce před Barandovským mostem v koloně od nájezdu z Vídeňské ulice. A spojkou se popojíždí i mezi Spořilovem a Europarkem. Od Běchovic naberete zdržení na Štěrboholské spojce. Už ale není nijak výrazné. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů na severu a západě 26 až 29. To byly zprávy a na plusu začíná 20 minut Radiožurnálu.
11: Smrt tříleté Viktorky, kterou připravil o život psychicky nemocný otec, nastolila otázku, jak podobným tragédiím zabránit. Pomůže stálá ministerská komise. V čem jsou slabiny v naší péči o práva dítěte? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ochránce práv dětí Martin Beneš. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne vám, je posluchačům.
11: Rozhovor natáčíme ve 13 hodin. Vláda dnes projednala činnost komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte. Možná krátce k terminologii, není správnější název komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí?
12: Ono to slovo je poměrně těžké hledat žádné správné, vlastně jsme nenašli ten přívlastek, ať je jakýkoliv, tak úplně neodpovídá, ono by se asi dalo mluvit o komisi pro úmrtí dětí, ale to by zase vlastně znamenalo, že se zabývá všemi, to také není pravda, takže my vycházíme z toho, co je ve vládním programu Bezpečné dětství a tam je pojmenována takto. Mm-hmm.
11: Vy jste už v srpnu napsal, že fungování ad hoc komise se vám jeví jako nedostatečné. Co vám připadá špatně?
12: Tak ta komise narazila na svoje limity. Ty limity jsou především v tom, že se nedostala ke všem zdrojům informací, které potřebuje. Ta komise se dostala vlastně jenom ke spisu OSPOD, to znamená orgánu sociálně právní ochrany dětí, ale už nemá přístup například do toho soudního opatrovnického spisu, nemá přístup k trestním spisům nebo do trestního spisu, nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci a to jsou zásadní limity.
11: Podle vašeho doporučení by vláda měla vydat zákon ke zřízení komise. To by všechno vyřešilo?
12: To by vyřešilo tyhle problémy a vlastně v tom směru jsme s vládou ve shodě. Já vlastně tedy nevím, jak dopadlo to dnešní projednání toho mojeho takzvaného legislativního doporučení, protože jsem odešel před hlasováním a ještě vlastně nevím výsledek.
11: Dobrovolně jste odešel?
12: Byl jsem
11: požádán,
12: tak ano, to je to správné slovo, byl jsem požádán, abych odešel před hlasováním vlády, takže jsem opustil jednací místnost a čekám, jakým způsobem to dopadne, ale ono to vlastně není až tak důležité. My jsme totiž ve shodě, jak jsem říkal, zejména s ministrem práce a sociálních věcí o tom, že ten zákon má být přijat právě proto, aby ta komise měla přístup k čemu ho potřebuje mít a aby mohla fungovat.
11: Když ještě vrátím k té dosud fungující ad hoc komise, když ji tak budeme říkat na ministerstvu práce a sociálních věcí, ta vznikla, tuším, od začátku, nebo funguje od začátku roku. Vy jste byl členem, proč jste z ní odešel?
12: A mimochodem ještě musím říct, že to je opravdu těžké téma k rozhovoru, asi nejenom pro nás, ale i pro posluchače, prostě velmi nepříjemné, protože se týká takhle citlivých otázek. Já to upřesním, ta komise vznikla někdy na jaře, někdy tuším v březnu nebo na přelomu března a dubna tohoto roku a týkala se skutečně toho jednoho případu Viktorky, který byl předmětem toho zkoumání té komise. Já když jsem do té komise vstupoval, tak jsem měl trochu pochybnost, jestli jako dětský ombudsman, to znamená jako někdo, kdo je nezávislý, můžu v takové komisi být, ale rozhodl jsem se proto, abych se s tím případem blíže seznámil, abych mohl do určité míry nějak jako ovlivnit ty výstupy, tak jsem se rozhodl, že se účastnit budu. S případem jsem se seznámil, dal jsem nějaká systémová doporučení a potom jsem z komise odešel právě proto, že vlastně funguje v tuhletu chvíli jako poradní orgán ministra práce a sociálních věcí a v takto fungující komisi jako dětský ombudsman prostě nemohl být.
11: Ministr Juchelka vás ale požádal, abyste po rezignaci za sebe nominoval nástupce, protože prý považuje za důležité, aby ochránce práv dětí měl v komisi zastoupení. Tak stalo se?
12: To jsem neudělal, ono by to vyšlo úplně na stejno, jestli tam jsem já nebo mnou jmenovaný zástupce, pořád by tam byl někdo za dětského ombudsmana, takže to by úplně nedávalo smysl, takový krok. Nicméně já, jak říkám, jsem vlastně, nebo aspoň já to tak vnímám, naplnil ten smysl té mé účasti v té komisi, s tím případem jsem se seznámil a dal jsem doporučení.
11: A zároveň tedy ale zůstáváte členem poradního sboru ministra pro sociálně právní ochranu dětí?
12: Tím zůstávám, ten poradní orgán se prozatím nesešel, teď by se měl sejít poprvé.
11: Nemáte problém tam být účastný?
12: Zatím jsem neshledal nějaký problém, který by mi bránil v účasti.
11: Vy jste tedy navrhl základní principy pro vznik a fungování té stálé komise. Jaké jsou?
12: Tak prvním z nich je to, o čem jsem mluvil, to znamená, že ta komise by měla mít přístup ke všem informačním zdrojům, které potřebuje ke své práci. Zmiňoval jsem je. Všechny druhy spisů, zdravotnická dokumentace a podobně. K tomu je skutečně potřeba přijmout zákon a s tím na tom jsme s ministerstvem práce a sociálních věcí zajedno. Ale na čem už úplně shoda nepanuje mezi mnou a panem ministrem, je to, že já mám za to, že ta komise by měla být naprosto nestranná a nadrezortní. Pochopitelně nedá se úplně dobře představit si, že jakýkoliv rezort dokáže dobře přezkoumávat sám sebe. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta úmrtí dětí se zdaleka netýkají jenom rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože se mohou dotýkat poměrně intenzivně například i Ministerstva školství nebo Ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti nebo třeba Ministerstva vnitra. A těžko si představit, že komise při Ministerstvu práce a sociálních věcí bude na nějakých systémových změnách zaúkolovávat jiné rezorty. Právě proto si myslím, myslím, že taková komise by měla, aby mohla fungovat dobře, být nadrezortní.
11: A měla by podle vašich představ fungovat přímo pod úřadem vlády. Mluvil jste o tom například se šéfkou úřadu vlády Tinde Bárta, která reorganizovala nadrezortní vládní rady a přesunula je pod ministerstva?
12: Ne, k takové debatě jsme se nedostali, pokud jsem si dobře všiml, tak paní ředitelka úřadu vlády na tom dnešním zasedání vlády byla přítomná, ale nemluvili jsme spolu o tom.
11: Jakou odbornost by měli zastávat členové té nově utvářené komise?
12: Naše představa, a přiznávám, že ta představa je maximalistická, ale já si myslím, že prostě děti bychom se měli snažit chránit tím nejlepším možným způsobem. Naše představa je taková, že by ta komise měla mít nějaké jaksi stále jádro, že by tam měl být nějaký tajemník a nějaký prostě malý sekretariát. Bavíme se skutečně o třech lidech. Mimochodem, já vím, že prostě když se řekne komise, další komise, že to nemusí znít úplně sexy, ale za mě to prostě dává velký smysl. A pak by tam měly být odborníci zase rozdělení na nějaké stále a nějaké potom ad hoc podle typu případu. Těmi stálými by měl být určitě lékař, pravděpodobně pediatr, odborník na sociálně právní ochranu dětí, pak bych počítal s tím, že by tam měl být někdo od policie České republiky, možná někdo z nejvyššího státního zastupitelství. A pak by tam se mohli účastnit podle typu případu odborníci například na adiktologii, ale třeba i etiku a filozofii nebo sociální epidemiologii.
11: Pakliže by ta stálá komise pro přezkum náhlého úmrtí dětí důsledně byla nestranná a odborná, tak byste případnému členství v ní se nebránil?
12: Ano. Přesně tak, to by, pokud by fungovalo tímto způsobem, tak bych mohl být členem i já.
11: A jak zajistit tedy nestrannost těch členů, což zdůrazňujete, že je velmi důležité?
12: Tak je to právě těmi garancemi souvisejícími s jmenováním a výběrem těch členů nějakým funkčním obdobím a podobně. Jsou to nějaké prostě systémové garance, systémové nastavení.
11: A zjišťoval jste, jak fungují podobné odborné komise v zahraničí?
12: Ano, vycházeli jsme z různých případů v zahraničí, proto říkám, že jsme trochu maximalisté, protože z mého pohledu úplně uspokojivý model, který by se dal převzít jedna ku jedné, neexistuje, ale ono to souvisí i s těmi vlastně zvláštnosti, specialitami fungováním celého systému státní správy v jednotlivých zemích, takže prostě málo co se dá prostě přenést jedna ku jedné do našeho systému, ale rozhodně takové komise nebo podobné orgány fungují třeba v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Velké Británii, v Irsku, Nizozemsku, Norsku, všude trochu jiným způsobem.
11: Posloucháte 20 minut radiožurnálu, hostem je dětský ombudsman Martin Beneš. V Česku každoročně zemře přibližně 600 dětí a mladistvých do 19 let, téměř polovina z nich jsou děti do jednoho roku. To ale nejsou ty případy, o kterých mluvíme. Kolik je těch, které vás v uvozovkách zajímají nebo kterými se musíte zabývat?
12: Jsou a nejsou. Zajímavý. Ono to totiž souvisí, tam ten náš návrh, to naše legislativní doporučení má ještě takovou druhou stránku. My bychom chtěli, aby se vlastně ta komise, to její stále jádro, zaobíralo právě těmi daty. A my vlastně ze současných dat nejsme úplně schopni vyčíst, kolik dětí umírá v souvislosti s nějakým systémovým problémem. Protože pokud ty děti nevykazujeme jako takzvané ohrožené děti, to znamená, pokud je OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, neoznačí jako ohrožené děti, tak my nedokážeme zjistit příčinnou souvislost mezi úmrtím toho dítěte a nějakým systémovým selháním. Uvedu příklad, třeba dítě, které zemře sebevraždou, samozřejmě může být dítě, které zároveň zemřelo v souvislosti se systémovým selháním, protože ta sebevražda může mít důvod v nějaké třeba neřešené školské šikaně. A o téhle souvislosti my se ze současných dat vůbec nedozvíme. To znamená, vlastně z těch 600 respektive ta data, ta čísla a ty příběhy je nutné dobře datově zpracovávat, tak aby jsme byli schopni říct, kolik z těch úmrtí nás skutečně zajímá a skutečně samozřejmě většina z těch 600 dětí jsou děti, které umírají v souvislosti s nějakou přirozenou příčinou nebo prostě v souvislosti s nějakou nemocí. Pravděpodobně se budeme bavit o nějakých desítkách dětech.
11: No, je logické, že požadujete ta jasná data, ale ono se to nezdá, asi to není úplně jednoduché je získat. Jak tedy? Kudy na to?
12: No, právě ta vlastně stálá část té komise, ten sekretariát té komise by v naší představě měl dostávat veškeré statistické informace o úmrtích těch jednotlivých dětí a měl by tam provádět nějaké prostě základní šetření po těch příčinách, abychom si dokázali ty příčiny s těmi čísly spojit.
11: Kolik je podobných případů, jako v úvodu připomenutý tragický případ Viktorky? Ta čísla máme, ne?
12: Ano, ta čísla máme, to jsou ty děti, které jsou takzvaně vyhodnoceny jako ohrožené. To číslo je každý rok trochu jiné, ale bavíme se o čísle do 10 dětí ročně. To znamená děti, které umírají a předtím byly vyhodnoceny jako takzvaně ohrožené systémem sociálně právní ochrany.
11: Existuje nějaké srovnání pro představu, jak jsme na tom třeba v porovnání s okolními zeměmi?
12: To srovnání existuje. Jsme na tom v zásadě průměrně, ale já znovu poukazuju na to, že ono to číslo není úplně vypovídající. V podstatě, když to vemu ad absurdum, tak ve chvíli, kdyby jsme děti vůbec nehodnotili jako ohrožené, tak budeme mít 0 úmrtí ohrožených dětí a to by prostě nebyla pravda.
11: Vy jste napsal, že každé úmrtí dítěte je tragédie a tam, kde ochrana dětí selhala, musím se z těch případů poučit. Jak zařídit tedy, aby se podobné případy neopakovaly, neděly?
12: Víte, neexistuje systém, který by fungoval prostě bezchybně a který by byl dokonalý. Ale my se prostě musíme snažit o to, aby ten systém

0: Jde mi o to, abychom postupovali takovým co nejvíc evidence-based způsobem, abychom skutečně měli co nejlepší nástroje k tomu, abychom byli schopni poznat, že dítě je ohrožené.
1: Rozumím, ale ano. Jak konkrétně na to? Má třeba ten OSPOD na to kapacity?
0: Samozřejmě to nemůže řešit jako jednotlivý OSPOD. A to je bohužel to, kde jsme dneska. Je to skutečně, ty OSPODy jsou bez nějaké zásadní pomoci ze strany řízení toho systému, tak ty jako hozeny do vody a prostě počínají si podle toho, jak nejlépe umí. Samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou k tomu vzdělení a školení, ale za mě tohle to nestačí. Je potřeba jim skutečně dát do ruky nástroje k tomu, aby byli schopni co nejlépe vyhodnotit to, že dítě je ohrožené a zároveň aby měli možnosti, co s ním dělat, jakou podporu té rodině nabídnout, eventuálně, aby bylo dostatek kapacit v náhradních rodinách nebo v zařízeních, kam ty děti potom mohou být svěřeny.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč se vám nelíbí návrh senátorky Hany Marvanové na změnu občanského zákoníku, která by měla bránit tomu, aby děti byly ponechány u rodičů, kteří ohrožují jejich bezpečí? Reprodukuju tu správně, tu myšlenku.
0: Já to teď tak dopřesním. Já k tomu návrhu mám vícero výhrad. Především ten návrh se netýká nebo týká jenom z velmi malé části těch dětí ohrožených. On v první řadě reaguje na takzvanou rozvodovou novelu, která platí od 1.1. letošního roku a která byla přijata v letošním roce a která přináší nějaké změny. Oni ty změny v zásadě nejsou až tak obrovské. Já si myslím, že to zděšení okolo té rozvodové novely bylo vlastně větší než ten její reálný dopad. A vlastně tak trochu důsledkem toho zděšení je právě tento návrh, který se snaží tak trochu vracet před tu novelu. A to, kdyby se aspoň vracel před tu novelu, ale on vnáší některé prvky, které v tom právním řádu nebyly ani předtím. A bylo by to asi na dlouhou debatu, na kterou asi nemáme čas.
1: Jen možná konkrétní příklad.
0: Moje zásadní výtka je ta, že dítě, které by bylo svěřeno do péče jednoho z rodičů, tak ten rodič by mohl rozhodovat i o takzvaných neběžných záležitostech dítěte. Tak toto v občanském zákoníku nebylo ani před 1.1.2026. Ten rodič, který o dítě pečoval, mohl rozhodovat jenom o těch běžných záležitostech a o těch neběžných se ty rodiče museli shodnout, nebo o nich musel rozhodnout soud. To znamená, pokud by platila ta novela, tak jak je napsaná, tak prostě by nic nebránilo rodiči, aby dítě přemístil z jednoho kouta republiky do druhého a tam ho zapsal do školy a v podstatě rodičovská práva toho druhého rodiče by zůstala úplně vyprázdněna.
1: Jak se ale vyrovnáváte s výsledky právní analýzy zadané senátory, která většinu vašich stanovisek zpochybňuje?
0: Je to analýza jedné advokátní kanceláře, vypracovaná na žádost nevím koho. Já to nechci zpochybňovat, ale zároveň chci poukázat na to, že to, co říkám já, říkají naopak další instituce, a to v zásadě nezávislé instituce, jako Česká advokátní komora, někteří akademici a další, takže to ať se posoudí posluchač sám.
1: No, tak nemáme k tomu příliš možností, ale ta expertíza tvrdí, že vaše stanoviska jsou prý vnitřně rozporná, prý nesprávně interpretujete mezinárodní předpisy.
0: Ano, se závěry této analýzy se rozhodně nestotožňuje. A naopak bych chtěl třeba upozornit na to, že ta analýza, když cituje třeba úmluvu o právech dítěte, tak tam přidává půlku věty, která tam ve skutečnosti není, takže asi tolik k tomu.
1: No, jenom když už do toho vrtám, tak údajně směšujete dvě odlišné věci, to jenom tlumočím, co jsem o tom četl. Rodičovskou odpovědnost a výkon péče.
0: Ne, právě já jsem to právě vysvětlil ve chvíli, kdyby rodič rozhodoval o neběžných záležitostech dítěte a mohl v podstatě o tom dítěti rozhodovat v takhle velkém rozsahu, tak by ta rodičovská odpovědnost toho druhého rodiče zůstala prakticky úplně prázdná.
1: Jakou váhu má mít podle vás při rozhodování soudu stanovisko dítěte?
0: Stanovisko dítěte, respektive jaksi názor dítěte nebo prostor k tomu, aby se dítě vyjádřilo, má dítě dostat vždy. Zákon předpokládá, že od 12 let věku určitě za mě bez problémů i od mnohem nižšího věku to dítě má.

0: mít možnost se vyjádřit k té situaci. Na druhou stranu ten soud má zhodnotit celou další šíři prostě aspektů v té věci a to dítě by nemělo být tím soudcem, nemělo by být tím, kdo rozhoduje ten spor mezi jeho rodiči a to konečné rozhodnutí prostě musí být na soudu, který má být schopen posoudit i jiné věci než názor dítěte.
1: Senátorku Marvanovou prý vaše stanovisko zaskočilo a mrzí ji, že jste si nenašel čas věc osobně projednat. Budete hledat nějaké společné východisko?
0: Určitě se o to, já se o to určitě budu snažit.
1: A proč jste se ještě nesešli?
0: To teď už není pravda. Mě by zajímalo, kde to vzniklo, nebo proč to paní senátorka takhle říkala. My jsme nejdřív nebyli požádáni, oni to prostě nějakým způsobem připravovali bez nás, pak jsme se potkali v Senátu. Ona mi vlastně jako řekla, že jsme tam neměli možnost se k tomu sejít a na to konto jsem mi říkal, tak vždyť jste mi mohla zavolat, máte na mě číslo, takže jsme se domluvili a setkali jsme se online, bylo to poměrně ve spěchu, protože to následně pak jako Senát projednával a teď navíc bude nějaký kulatý stůl, který pořádá a tam předpokládám, že se také zúčastním.
1: Takže se dál povede diskuze a třeba nakonec najdete nějaké stanovisko určitě, společné, kompromis.
0: Určitě ono v té novele je pár věcí, které jsou dobré a ono zároveň další novelu připravuje Ministerstvo spravedlnosti, takže já předpokládám, že tam může dojít k nějaké rozumné fúzi.
1: My si povídáme, rozhovor přetáčíme ve chvíli, kdy běží tisková konference po jednání vlády, čili, jak jste řekl v úvodu, ještě vlastně neznáte rezime z toho dnešního jednání úplně přesně. Jak ale zatím podle vašich pocitů Ministerstvo práce a sociálních věcí na to vaše legislativní doporučení reaguje?
0: Tak, jak jsem to říkal na začátku, pan ministr se mnou shoduje na tom, že je potřeba to zákonné zakotvení té komise, takže v tomhle jsme na jedné lodi a já jsem rád, že ta komise vznikne a že bude v zákoně ukotvená. A teď ještě otázka, jakým způsobem, jestli tím, jak doporučuji já, nebo nějakým jiným. A o tom předpokládám se bude ještě jednat. To ani není otázka dneška, ale je to otázka přípravy toho zákona a jeho připomínkování.
1: No ale vy máte, myslím, jasnou konkrétní představu, dokdy by měl být návrh zákona o komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí připraven?
0: My jsme navrhovali, že by to mělo být do půl roku od toho našeho legislativního doporučení. Ono to pravděpodobně dopadne tak, že vláda neodhlasuje tuhle tu část toho usnesení, pouze to vezme na vědomí, právě protože pan ministr už se té iniciativy nějakým způsobem chopil a ten legislativní návrh zpracovává a já budu rád s ním v nějaké další debatě o tom, jak ten legislativní návrh má vypadat a případně budu připomínkovat ten návrh potom.
1: Rozumím, ale nepadl ani náznak nějakého data, čili mělo by to být připraveno třeba do konce roku nebo...
0: Oni to zahrnují do nějaké trošku jako širší reformy, kterou připravují. Přímě řečeno, on tam nějaký horizont říkal, já jsem ho stihl zapomenout, takže si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to bude nějakých několik měsíců.
1: Dobrá, a vaše představa, kdyby měl ten zákon optimálně vejít v platnost a začít fungovat ta nová komise?
0: Včera.
1: Kdy je to reálné?
0: Čím dřív, tím líp. Já si myslím, že to není zase až tak velká věc, že by to muselo trvat nějakou super dlouhou dobu. Věřím, že na tom bude i politická shoda, takže věřím, že pokud bude návrh do půl roku připraven, tak do dalšího půl roku prostě může být schválen a může nabýt účinnosti.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ochráncem práv dětí Martinem Benešem. Děkuji za rozhovor a mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terrorismus.
3: The day of the jackal finally comes to an end.
4: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
5: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
6: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
2: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Ilić Ramírez Sánchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Půl šesté.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení rezortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL odmítá. Českému rozhlasu řekl, že musí jít o nové zjištění.
8: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
7: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády zítra. Vláda teď nebude regulovat marže prodejců pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj ministerstvo financí marže sleduje a drží se nízko. Hlavní příčinu současného zdražování paliv vidí Babiš u rafinérií. Problém je podle něj globální, a to kvůli válkám na Ukrajině a v Hormuzském průlivu. Rusko uzavře německý generální konzulát v Petrohradu a Goetheho instituty v Rusku. Podle ruského ministerstva zahraničí je to odveta za uzavření ruského konzulátu v Bonnu a ruského domu v Berlíně. Německá vláda ruské instituce zavřela kvůli srpnovému hybridnímu útoku na východoněmecké letiště v Lipsku. Berlín z plánování útoku viní Moskvu, ta účast popírá. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur v přepočtu skoro 5 miliard korun v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělávání, rybolov a nebo třeba lepší satelitní připojení. Tady jsou taky dopravní informace na Plusu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se kolona kamionu výrazně zkrátila, nesouvisle se sunou od Rousínova z kilometru 218, jako obvykle do omezení u sjezdu na D2 na kilometr 196. Dálnice D2 na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy a nákladní soupravy před Modřicemi zhruba z 5. kilometru. A na D11 ve směru z Hradce do Prahy čekejte zdržení před Chlumcem nad Cidlinou. Kolona popojíždí 20 minut z 64. kilometru. Na začátku omezení těsně za exitem 62 překáží v jízdním pruhu porouchané vozidlo. V ulicích Prahy už výrazně klidnější provoz, pár míst, ale ještě stále stojí za zmínku. Začněme na magistrále ve směru z Pankráce do Holešovic. Tam trvá zdržení na výjezdu z Nuselského mostu do Legerovy ulice. Následně taky v úseku mezi Anglickou a omezením u hlavního nádraží. Pokud jedete od Holešovic, pomalejší provoz čekejte mezi Florencí a zúžením na IP Pavlova. Na jižní spojce se nesouvisle popojíždí jak před Barandovským mostem od nájezdu z Vídeňské ulice, tak na trase k Černému mostu mezi Spořilovem a Europarkem. A v Dobřížské těsně před Mrázovkou teď v levém pruhu překáží nepojízdné auto. Fronta se sune z konce Barandovského mostu. Je to na 10 minut. Dobře dojďte. Zítra bude jasno až polojasno, s teplotami od 29 až po 32 stupňů, na severu a západě republiky 26 až 29, v 1000 metrech na horách většinou kolem 23, slabý během dne mírný jižní až jihozápadní vítr. To byly zprávy a tady už je repríza dopolední Osobnosti Plus.
9: Nevěřte těm, co vás straší s deficitem rozpočtu. Že je deficit vysoký? Je, mně se taky nelíbí. Prohlásil Andrej Babiš na konto schodku, plánovaného vládou, v jejímž čele stojí. a jedním dechem dodal, že důchody v roce 28 a 29 budou podstatně vyšší. Na závěr svého pořadu pak ještě skázal: my to dáme znovu do pořádku, mě musíte věřit. Začíná Osobnost Plus dnes s Lenkou Zlámalovou, hlavní analytičkou Czech News Center. Tak ty, řekla jsem to dobře. Lenko, vítejte.
10: Dobrý den, Báro, děkuji za pozvání.
9: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
2: Osobnost Plus.
9: Právě v těchto chvílích, než se dostaneme k těm Babišovým slovům, které jsem řekla v úvodu, tak v těchto chvílích jednají motoristé s Vojtěchem, s ministry Vojtěchem a Plagou. Výstup tedy ještě nemáme. A já se ptám, podle vás, Lenko, mají motoristé jakoukoliv šanci ovlivnit rozpočet?
10: Tak záleží, čemu řekneme ovlivnit. Pokud si myslíte, že zásadně ovlivnit, tak to ani náhodou. Pokud se tam má najít nějakých pár, nebo řekněme nižší desítky miliard, tak si asi něco umím představit, protože Andrej Babiš chápe, že oni sice v té vládě jsou odsouzeni být, ale že si taky musí nějakým způsobem zachovat tvář a nemůžou vypadat jako úplný lůzři, takže něco se tam určitě najde. Není náhodou, že tam u toho sedí Adam Vojtěch, protože jedna z těch věcí, kde ta vláda strašně zvedá peníze, jsou ty úhrady za státní pojištěnce, které odchází do zdravotních pojišťoven. A ty motoristé přesto,
9: ale pardon, na ty nesáhnou, že jo?
10: No, oni to dělají nad rámec té povinné valorizace. Nad rámec toho, co se tam má povinně poslat. A motoristé říkají, ať se na toto sáhne. Zároveň je to vysoká priorita Andreje Babiše. Adam Vojtěch tam ty věci, které Andrej Babiš chce udělat, nosí jak na běžícím páse. On je velmi, velmi jako oddaný nebo lojální, říkáme tomu, jak chceme. A toto je určitě to podstatné. Pak pan Plaga je tam proto, že samozřejmě motoristé zpochybňují ty výdaje na ty asistenty ve školách a tyhle věci. Já si skutečně taky myslím, že to jsou peníze, které by tam asi být nemuseli.
9: Víte, co je mi ale největší záhadou? Já vůbec nerozumím tomu systému práce té vlády. Tady 9 měsíců, jak na běžícím páse se schvalovaly zákony za účasti motoristů a SPD. Ovšem se snad vzájemně informovali. A pak najednou vyjde plán, který zjevně nebo dělají, že neviděli nikdy předtím, a přicházejí s návrhy. Jsem zmatená.
10: No, mě to pobavilo obzvláště po té vládě, kdy to teda bylo na vládě v pondělí a v úterý, po té, co se rozjela kritika snad úplně všech. V zásadě nenajdete ekonoma, včetně těch, kteří by chtěli být hodně s Andrejem Babišem za dobře z různých, řekněme, pragmaticko-kariérních důvodů. Tak kdo by se do toho ostře nepustil, no tak motoristé vylezli poté. Já tyhle otázky dostávám jako ve všech médiích, já tomu taky nerozumím. Já tomu taky jako v zásadě vůbec nerozumím. Oni možná, nebo lépe řečeno, rozumím tomu, neustále se odehrává testování veřejného mínění. To jsou neustále jako vypouštění balonků, co ten volič ještě unese a co unesou finanční trhy. A mezi tím se jako kdyby vlastně pořád pohybujeme. A my média jsme prostě jako prostředníkem, tady tohodle vypouští se spousta blábolů do těch médií, takových jako testovacích věcí, čím je to bizarnější, ta média na tom.
9: Ale média nejsou autory těch blábolů, ne?
10: Ne vůbec, ale některé ty bláboly jako šíří. A těmi bláboly se otestuje, kam se dá jako kdyby jít. Zase včera je tam klasický důchody, jo. Je tam klasicky v tom rozpočtu, upozorňuje Mojmír Hampl, je zhruba o 6 až 7 miliard víc, než by odpovídalo té zákonné valorizaci. Protože Andrej Babiš zároveň říká, no možná důchodcům něco přidáme, ale zatím na tu valorizaci, ale ještě neříká jak. Čili on bude testovat z různých průzkumů, co by ti lidé unesli, protože důchodci jsou jeho klíčová voličská skupina. A jestli se zase udělá nějaké jako jednorázová dávka, nebo se tam přidá na té valorizaci. Ne, uvidíme, ale jak budou úroky z dluhopisu. My jsme neustále svědkem tohodle trusu, aby se ta pozornost jako kdyby odvedla od té podstaty. Ta podstata je, že ten růst výdajů je dramatický. 6,2% růstu výdajů. Ekonomika vám poroste někde kolem 2%, to znamená, že ty výdaje rostou třikrát rychleji, než je růst ekonomiky. To znamená, že ten stát se vám proti té tvorbě bohatství, proti velikosti té ekonomiky dramaticky zvětšuje.
9: Já jsem se chtěla dostat jenom vlastně k typu hry, jakou s náma ti vládní politici hrají. Tak nejdřív tam dá ano, Andreje Babiše, všechno slíbí všem a je logické, že ten rozpočet takhle vypadá. A pak to zveřejní a ozve se motoristi a dokonce i SPD, že to je moc velký dluh. Tak se ptám, to vlastně obě ty strany sbírají jenom body za to, co dělají a celé je to absurdní cirkus.
10: Je jednoznačně tak. Každá ta politická strana, to je podstata politiky, musí dodávat svým voličům to, co jim slíbila. My jsme tady viděli průzkum agentury Median, který nám ukazuje, že voliči motoristů SPD jsou jako velmi nespokojeni s tím schodkem, že ten schodek považuje za snesitelný jen v jednom případě 26 a v druhém případě 27%. U Andreje Babiše je to 53% jeho voličů. Čili vy vidíte, pro koho se tahle politika dělá. A oni zase měli nějaké svoje jiné sliby v tom programu. Například omezení dávek pro ukrajinské uprchlíky, Tomio Okamura. No, motoristé nám tady slibovali vyrovnaný rozpočet, tak tomu je asi v téhle chvíli hodně daleko. Oni prostě musí předvést, že něco dodávají, aby vůbec obhájili smysl své existence a nebyli jen prostě babičovými užitečnými idioty, aby si to jejich voliči o nich nemysleli. To, co my Báro totiž sledujeme, je úplně návrat klasické socanské politiky Jiřího, která kulminovala začátek za Vladimíra Špidly, ale kulminace v éře Jiřího Paroubka. Máme tady nějaké klíčové voličské skupiny, kterým prostě dáme z toho přerozdělování co nejvíc. Proto jsou to platy, proto jsou to důchody a proto jsou to zvyšující se výdaje do zdravotnictví, kde je navíc biznisový zájem Andreje Babiše.
9: Já jenom poslední absurditu, kterou...
10: To je celý absurdní, ne? Nekončíme s těma absurditama.
9: Kterou v tuhle chvíli na všech těch výrocích, které propluly médii, jsem chytla. Pan Pikora z motoristů má návrhy, které by mohly znamenat 80 miliard mínus tomu schodku. A Macinka říká, že má návrhy, které povedou k mínus 20 miliardám. Tady už se prostě háže desítkami miliard.
10: No, jasně.
9: Úplně jakoby...
10: Když tady máte premiéra, který přednesl, jako má, jeho vláda dává rozpočet, který říká, že jemu samotnému se nelíbí. No, tak jako... To pak se nemůžete divit, že tady lítají jako takovéhle věci. Ale zase, aby jsme se o tom dokázali relevantně bavit, tak prostě musíme vidět ta data. Musíme vidět, na čem chce pan Macinka ušetřit 20 miliard a musíme vidět, na čem chce pan Pikora umí ušetřit 80 miliard. Jo. Ne, jako to... Takhle je ve chvíli, kdybyste samozřejmě sáhla na úplně všechny národní dotace, což můžete udělat bez jakékoliv změny zákonu, tak tam najdete víc než 80 miliard.
9: To je váš evergreen.
10: To je můj evergreen, takže to nejsou jako kdyby jen mandatorní výdaje. Ne. To se dá, ale samozřejmě tak to jsou příjemci jako různé zpřízněné podnikatelské struktury a tak dál. A nezapomínejme na jednu věc, že vlastně mnohem větším biznisem než zemědělství je dneska zdravotnictví a že Andrej Babiš si mimo jiné ponechal holding Symbiol, ve kterém kromě jiných věcí je i fond součástí jeho fond Hartenberg, kde jsou jeho zdravotnické investice, které se neustále zvětšují.
9: Ale všimněte si, že to už jako téměř v uvozovkách nikoho nevzrušuje.
10: To je zajímavý, že jo?
9: No.
10: Je to strašně zajímavé, protože když se podíváte, kolik peněz jde přes zdravotnictví, že jen přes tu veřejnou část je to 580 miliard, ta částka se zdvojnásobila od té doby, od roku 2018, jde tam dvakrát tolik peněz. Ty peníze se navíc rozdělují velmi netransparentními úhradovými vyhláškami, které už se neschvalují v poslanecké sněmovně. Čili jako není vůbec jednodušší kanál, jak si nasměrovat peníze do svého biznisu, než jsou to právě přes tyhle zdravotní...
9: Mimochodem, kdo je hlavní lobista u úhradových vyhlášek, u jejich tvorby, protože oni se...
10: No tak je to hlavně věc ministra zdravotnictví, kde se to jako samozřejmě odehrává. Jo, tohle a tam obrovská pravomoc ministra zdravotnictví.
9: No a ten vztah Babiš ministr zdravotnictví je
10: jsme viděli, jako je tam naprostá jako oddanost. Andrej Babiš všude vypráví, že zdravotnictví je priorita a tak dále. Ne, že by zdravotnictví priorita nebyla, ale to, že je tam zjevně mnoho neefektivit, což vám teda popovídá každý lékař z nějaké velké nemocnice, že prostě máme mnohem více lůžek, která prostě musí být obsluhovaná v režimu 24/7, než má velká část jiných evropských zemí a tak dále.
9: Dává vám tahle vláda sebe menší naději, že ten rozpočet dá do pořádku?
10: Ne, ani náhodou. Ono to vůbec nedává smysl, Báro, když se nad tím zamyslíte politicky. Jo. To je takový, jak když odkopnete problém do dalších let. Tak příští roce je prezidentská volba, že jo, v tom dalším na začátku roku 2028, jestli se nepletu. Čili tam poběží kampaně prezidentská, kde Andrej Babiš se bude tvářit, že nemá kandidáta, protože ho vlastně nemůže mít, pokud by někdo z těch nestraníků chtěl být zvolený a porazit Petra Pavla, tak nemůže mít otevřenou podporu téhle vládní koalice, ale bude to fakticky kandidát v nějakém slova smyslu bližší té vládě, protože zase jinak nemá důvod vyhrát proti Petrovi Pavlovi a další rok jsou pak parlamentní volby. Tak jako existuje něco, čemu se říká politicko-biznisový cyklus, a kdy na začátku musíte udělat ty nepříjemné věci a na konci pak jako tyjete z těch benefitů, tady se odehrává naprostý opak.
9: Mimochodem, když jste zmínila tu prezidentskou volbu, tak mluví se v politickém zákulisí o jakémkoliv jménu, které by mohlo začít bojovat proti Petru Pavlovi?
10: Já jsem ho neslyšela, to jméno, o kterém bych to považovala za relevantní, vy jo?
9: Ne, proto jsem ptala.
10: Já vůbec ne, ale myslím, že celkem Václav Klaus mívá dobrý politický odhad a on jako v zásadě řekl, že nikdo Petra Pavla v téhle situaci moc nemá šanci porazit. To jméno tady zatím vidět není. Na druhé straně, mějme pokoru. Já si vzpomínám, když se Jiří Paroubek stal premiérem, tak jsme všichni kroutili očima, co to je nějaký náměstek z Prahy. No a pak, kdyby byly ještě další 3 týdny, tak porazil v těch volbách 2006 Mirka Topolánka s tou nadupanou jako ODS. Takže nikdy neříkejme nikdy. V politice se dějí zajímavé věci, zlomové události můžou vynést nějaké osobnosti. Já to nevidím. Ještě jedna věc s pokorou. V 2017 jsem říkala nějakého Macrona, to vůbec jako nesledujte. Tam bylo jasné, že míří k vítězství konzervativci François Fiona, tehdy republikáni. Stačili 2 obleky, podivné financování 2 obleků a Macron byl prezidentem. Jo. Takže toho času je hodně. Ve světě se může měnit strašně moc věcí. Ta doba je neskutečně turbulentní. Takže mějme pokoru do těch odhadů.
9: Máte pocit, Lenko, že v této neobyčejně turbulentní době, jak říkáte, se česká opozice chová tak, jak odpovídá situaci?
10: Já vlastně nevidím žádné relevantní alternativy, které by předkládala opozice. Já jsem teď nedávno mluvila s Martinem Kupkou, s šéfem ODS, který popisoval, jak to jako všechno připraví a tak dál, ale ten souboj se odehrává teď a tady. Jako to, a ty voliči prostě chtějí nabídku. Já si dlouhodobě myslím, že se úplně špatně tady přemýšlí o politice přes ty průzkumy, že se díváme, co voliči chtějí. Je to úplně opačně, ta politika je nabídková. Ve chvíli, kdyby tady někdo přišel s projektem, který umí stát proti tomu projektu Andreje Babiše, který pro tu část těch jeho voličů je velmi kvalitní, ale pro tu druhou, to jak vždycky říkám Česko A a Česko B, tam prostě žádná nabídka není. Tam není ten nabídka toho modelu prosperující ekonomiky, která by nás v téhle době, která je jako extrémně přelomená, přelomová, kdy se soutěží prostě o velké investice do těch, je technologická revoluce. Ale z toho, já to nevidím.
9: Z toho, co říkáte, tak už nevěříte, že by ODSka se mohla vyšplhat postupně sama nebo v jakékoliv koalici prostě k těm 20%?
10: 20% nestačí, Báro.
9: Z
10: 20% nebudete vyhrávat. Já v téhle chvíli nevidím projekt, který by lidem dával nabídku na jako prosperující společnost, která by pro ně dokázala být atraktivní a složil ten příběh tak, aby to dalo za sebe víc procent, než to, co je schopné dát to Česko B, reprezentované tou současnou vládní koalici. Nevidím to.
9: No, ale řekněte mi, Martin Kupka byl váš favorit.
10: Ano, no,
9: když se vybíral budoucí.
10: Já jsem říkala něco jiného, já jsem říkala, že Martin Kupka měl ideální příležitost s prominutím odstavit Petra Fialu po té, co se ukázalo, jak je nedůvěryhodný ne. Před těmi volbami. To byl můj tip. Jasně, a on tuhle ale... šanci, lídr buď jste nebo nejste. Ve chvíli, kdy si počkáte, než váš předchůdce prohraje volby při téhle situaci, no tak ten lídr nejste.
9: Jasně, ale na Martinu Kupkovi bylo podle některých politologů vidět, že on není lídr už dávno předtím.
10: Ale nic lepšího tam tak, není a nebylo. Vy to tam vidíte?
9: Ne, já se ptám.
10: Přece vždycky děláme volbu v zásadě toho nejlepšího z dosažitelného možného. V ODS tam není v téhle chvíli alternativa. Jasně, že Martin Kupka je antilídr. Petr Macinka taky není žádný lídr. Jako Andrej Babiš je pro své voliče bez pochyby lídr.
9: Jasně, ale
10: bez pochyby Tomio Okamura pro své voliče lídr. Prostě oni těm lidem dávají nějakou jako atraktivní nabídku, za kterou ty lidi jdou.
9: V téhle souvislosti, Lenko, když se podíváme na zrušenou koalici Spolu, která dohromady prostě nějaká procenta podstatně vyšší, než teď ty jednotlivé partaje měla. Koalici Spolu vyměnili za jednu partaj, která má 12% a dvě partaje, které mají pod 5%, takže by se nedostali do sněmovny. Bylo to rozumné? Bylo to chytré?
10: Ano, já myslím, že součástí toho problému, kde je dneska ODS, to je výsledek za to vládnutí pod rádoby vítěznou značkou Spolu. Tam totiž víte, v čem je ten zásadní problém. Andrej Babiš je úspěšný, protože on těm svým voličům dodává. Ta vláda, kterou vedla koalice Spolu, porušila všechny sliby svým voličům a paradoxně šla proti zájmům svých vlastních voličů. Andrej Babiš, a to vidíme na té debatě o rozpočtu, jako se stará o zájmy svých vlastních voličů a jde proti zájmu voličům těch druhých. Koalice Spolu útočila na voliče své vlastní, šla proti ním, šla proti jejich zájmům. Slíbila jim, že nezvýší daně, zvýšila úplně všechny.
9: No, to si počkáme u téhle vlády taky, jako to zase.
10: Tam ty sliby ale byly výrazně jako kdyby mírnější. A navíc
9: v programovém prohlášení téhle vlády je.
10: To je pravda, k tomu se dostaneme, ale pokud se zvýší ty daně, o kterých volá Andrej Babiš, tak tomu budou voliči ANO tleskat. Protože to se najde ten třídní nepřítel.
9: Takže suma sumárum, vy si myslíte, že v tuhle chvíli je ANO vůdčí političkou silou na tolik let, kolik se nenajde nová partaj?
10: To si nemyslím. Já hrozně nerada dělám takhle dlouhé odhady, protože ta doba se strašně jako mění. V téhle chvíli tam prostě není lídr Česka A, který by dokázal dát dobrou nabídku těm lidem na bezpečí a blahobyt. Prostě není.
9: Mimochodem, že se v této chvíli nevrátí ke svým plánům Miroslav Kalousek, chápete?
10: Jo, já jsem ho teď nedávno potkala. On už nemá tu energii. Když to řeknu takhle, s něho už jako nejde ta energie, on je jako stále vtipným glosátorem na sociálních sítích toho dění a navíc zvažoval tu možnost jít do prezidentské volby, nechal si také udělat i průzkum, je zjistil, že jeden z mála, kdo by prohrál s Andrejem Babišem. Takže jako to jako Miroslav Kalousek, myslím, že už nic takového jako nepřipraví, ale tam je tady pořád, jedeme hrozné retro. Jako vždycky se všichni díváme na ty jako bývalé politiky, jestli by se mohli vrátit, to musí přijít úplně od jiného.
9: No, protože se nemůžeme bavit o nových politicích, které přijít, nevidíme.
10: To musí přijít, ale víte co, to nevymyslí žádná marketingová agentura. Ten člověk musí být prostě chuť a hlad jít do té politiky, prostě říct, já to chci. To je stejné, jak když by vás nikdo nepřiměl, abyste založila startup, vy prostě máte nápad a chcete to a jedete jak pila a jdete za tím. Jo, to je jako představa, že se tady budou vytahovat nějací králíci z klobouku. Jako bývají doby, kdy toho lídra nevidíte a třeba když se dívejte na současnou Itálii, že jo, tak se oslavoval, že se tam objevilo něco jako Salvini po dlouhé době. Salvini tak, jak přišel, tak odešel. Pak se s velkým podceňováním objevila Giorgia Meloni. A dneska po těch letech je to nejdelší, nejdéle vládnoucí italská premiérka. Tak vlastně nastupovala hrozně. hrozně nenápadně, ta důvěra v ní nebyla vůbec velká. Naopak u Salviniho byly jako obří očekávání. Teď sledujeme mimořádně pragmatickou vládu sociálně demokratické premiérky Mette Frederiksenové v Dánsku, která dělá věci, za které by se tady ani pravice nepodepsala. Jako přichází, zároveň vidíme extrémní vzduchoprázdno, teď třeba před volbama prezidentskými, které budou ve Francii, kde to vypadá, že druhé kolo bude podle té teorie Podkovy, že radikálové z obou dvou stran, jasně, kteří si říkají levice, ano, a pravice, ale ve skutečnosti jsou to různé barvy národního socialismu, tak vlastně se utkají v druhém kole prezidentské volby, kde nakonec zvítězí 64% Marine Le Penová.
11: Ale nakonec v Německu to nebude, už teď to není jiné.
10: Tam
11: že?
10: Je tam naštěstí se prostě k volbám hodně daleko v Německu.
11: Ale teď vidíte už, jak se komunisti...
10: K tomu se
11: komunisti... dostaneme
10: možná si k Sasku a na Hlacku, ale já si nemyslím, že kamarádi v té Francii to, to druhé kolo tak bude takhle vypadat.
11: Teď se ptám, protože jste mi na to nahrála. Který je podle vašeho názoru nejpodceňovanější a nejpřeceňovanější český politik v tuto chvíli?
10: Tak vy jste mě tu otázku řekla dopředu, což jsem na to díčná, protože jsem na tom velmi pečlivě přemýšlela. Jak nejvíc přeceňovaný politik je Filip Turek. Jako zcela bez pochyby. Tady je ta odpověď snadná. A já nevidím toho podceňovaného politika, Báro. Já ho fakt nevidím. Já jsem nad tím přemýšlela od včerejška. Já nevidím podceňovaného politika, kterého bych řekla, tohle je hvězda, kterou my jako média neumíme vytáhnout. Kdybych to věděla, tak už svůj vliv používám na to, že to tlehy otlačím. Já ho nevidím.
11: Řekněte mi jenom, byla byste pro, aby v dané etapě do velkých voleb relativně daleko, aby se Martin Kupka z ODS stáhl a přišel nový šéf?
10: No, vždycky je snadný bořit, těžký tvořit, já ho nevidím. Já v téhle chvíli nevidím nikoho, kdo by byl lepší než ten Kupka. Já tam opravdu, jako kdyby to jméno nevidím.
11: Je, pokud je o to lídrovství, Vít Rakušan lepší než Kupka?
10: To je to též. To je to též, akorát prostě to je pro jinou, trochu pro jinou cílovou skupinu. Dají se tam mnohem víc ohrávat, ta cílová skupina je méně náročná, jo. Potenciální voliči STAN jsou mnohem méně nároční, než jsou voliči Spolu. Teda Spolu, vidíte, mi to tam uvízlo.
11: To
10: ODS.
11: Tam.
10: ODS má tu smůlu, že by měla oslovovat ty nejnáročnější voliče, kteří se prostě nespokojí s těma proklamacema Víta Rakušana. Nakonec jsme to viděli, když Petr Fiala jel takovou tu rakošanovskou politiku, takové ty řeči o velkých hodnotách a tak dál. To prostě nestačí a nefunguje. To, co chybí ODS, je ekonomická kompetence. Jako to
11: zmizela.
10: Ta úplně
11: což je
10: zmizela.
11: Pikantní, protože
10: to je ten příběh, bez toho to nejde postavit.
11: Jasně, ale což je pikantní, protože ta ODSka byla jakoby vlastně ekonomická velmoc. Že jo? Klaus ji tak postavil od začátku.
10: To Topolánek ji tak dokázal držet a fakticky dokázal v některých věcech jít nejníž s daněmi a tak dál, vlastně tu ekonomiku liberalizovat ještě mnohem více, než se to udělalo za Klause. A taky teda to nebyl profesí ekonom.
11: Mimochodem, bude nakonec nucena současná vláda hnutí ANO zvedat daně? Protože někdo z nich to naznačuje, Schillerová to naznačuje, jiní to odmítají. Můžou to ukočírovat bez zvýšení daní?
10: Báro, jasná odpověď je, že není nikdy nutnost zvyšovat daně. Nám se zvedl podíl veřejných výdajů na HDP z té předcovidové doby, kdy to bylo kolem 40%. Postupně na 46% a teď máme 44% HDP. Čili jako není nutné zvedat daně. My máme problém na výdajích. Nemáme problém v daních, ale Andrej Babiš nebude ochotný ty výdaje řešit. No, a on už avizoval včera bez větší pozornosti v kombinaci Primy a svého videíčka na Facebooku v zásadě tři cesty, kterými chce jít a tím zároveň ukazuje, kdo je ten třídní nepřítel. To jsou přece ti bohatí, to jsou ti investoři. Takže investiční byty, daň z nemovitostí, o tom tam už mluvila i Alena Schillerová. Mm-hmm. Kdo má více bytů, měl by s nich platit speciální daň. Andrej Babiš včera zase v takovém tom jeho blábolení o tom, že mu to zavolal některý ekonom, řekl, že se velmi podivoval tomu, že máme daň z dividend 15% a Německo a Rakousko 25%. No a v neposlední řadě zmínil velmi výrazně, že má problém s vysokými maržemi v rafinériích, což teda je pravda. Ty vysoké marže jsou v těch rafinériích polské firmy PKN Orlen, na kterých jsme závislí. No a tam asi avizoval, co si jako windfall tax, ale byly to ty balónky, takové to vypouštění.
11: Ano, já jsem si napsala jeden z těch jeho výroků na Primě, kde reagoval na dotaz ke zdrojům peněz pro rozpočet.
10: Zdroje tu jsou?
11: Počkejte. A on řekl, otázka je, když tady někdo má 2, 3, 4, 5, 10, 100 bytů, jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemůžou koupit. A jak to čtete? To je jako...
10: Zvýšení daně z nemovitostí, ona už úplně stejná slova. On použil nejen na Primě, ale v tom videíčku, čili on jede podle úplně jasných komunikačních kartiček a notiček, kde to takhle jako tam nosí a ukazuje, ale Alena Schillerová to v zásadě už říkala krátce poté, co vládou prošel ten rozpočet. Ono to je nejen o dalších zdrojích, ono to je, ukáže, tohle jsou ty boháči, ty by vám měli vaše platy, důchody a další věci zaplatit. Jo, ono vždycky potřebujete mít nabídku a pak potřebujete mít toho nepřítele, tak Andrej Babiš nám ho tady ukazuje.
11: Takže vzniká taková třídní nenávist za ale podpory jako, vlády.
10: Vzpomenete si ještě, co to znamená, ta zkratka ANO? Aliance nespokojených občanů.
11: Aha, pravda.
10: Tady to máte.
11: Lenka Zvámalová, analytička Czech News Center, byla dnes hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a děkuju moc.
10: Děkuju za pozvání, krásný den.
11: A hezký den taky ode mě. Barbora Techecí vám přeje dobrý poslech další.
2: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Vládní koalice se vrátila k vyjednávání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. V Srbsku s velkými poctami pohřbili válečného zločince Radka Mladiče. České basketbalistky zakončí mistrovství světa zápasem s obhajkyněmi titulu ze Spojených států amerických. Kolony jsou před náchodem směrem z Polska a zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 32 stupňů. Je pondělí 7. září. Hezký podvečer přeje u zpráv Kateřina Caustisová.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Koaliční lídři pokračují v jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na úřadu vlády sešel se zástupci SPD. Ti stejně jako motoristé kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun a navrhují úspory. Víc informací má reportérka Adéla Burešová.
13: Hnutí SPD chce ušetřit na provozních výdajích státu, dávkách pro cizince nebo na penězích neziskových organizací. Podle předsedy SPD Tomia Okamury pracuje hnutí se dvěma variantami úspor, buď ve výši 8 nebo 20 miliard. Motoristé pak chtějí škrtat ve školství a zdravotnictví. S ministry těchto rezortů jednali na úřadu vlády už dnes ráno. Podle premiéra Babiše ale velké úspory tato jednání nepřinesla.
14: Ty peníze, o kterých jsme mluvili, tak víceméně o nich víme.
13: Výsledky ranní schůzky podrobněji nechtěl komentovat ani předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
15: Musí dojít ke koaliční domluvě všech tří koaličních stran a máme spoustu času.
13: Rozpočet budou vládní politici řešit i večer na jednání koaliční rady. Vláda by ho pak měla definitivně schvalovat 21. září. Adéla Burešová, Radiožurnál.
12: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za stížené hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Jde o kompenzace za omezení v chráněných oblastech i opatření proti vlkům.
16: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
17: Ať jsou to předpisoví ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
16: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
18: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
16: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
12: Ministerstvo životního prostředí chystá sanaci půdy. půdy v Národním parku Šumava, to kvůli úniku toxických látek. Oznámil to šéf rezortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
19: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
20: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
19: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
8: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
19: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Radiožurnál.
12: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťansko-demokratická unie tam získala jen 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
21: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
22: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech.
23: Es wäre jetzt, glaube ich, das falscheste, wenn wir Personalfragen stellen würden.
22: Za kancléřem se sešikovali taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
12: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozsudek je pravomocný.
24: Syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
25: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
24: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
26: Bez těch zranění, který jí způsobil i vlastně. Bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
24: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
12: V Bělehradě tisíce Srbů vzdali hold válečnému zločinci Radku Mladičovi. Zemřel na konci srpna ve vězení v nizozemském Hágu. Odpikával si doživotní trest mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995. Osobně velel vojákům, kteří tam povraždili 8 tisíc bosenských mužů.
27: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Radiožurnál.
12: Představením Záskok už za hodinu zahájí divadlo Járy Cimrmana svou 60. sezónu. Soubor v čele se Zdeňkem Svěrákem odehraje legendární komedii v Klicperově divadle v Hradci Králové. Je tam i reportér Tomáš Maleček.
28: Foyer divadla už se plní, jako na každé štaci mají Cimrmani vyprodáno. A jestli je sál prodaný, na to se už za chvíli na jevišti zeptá legendární figura Karel Infeld Prácheňský. To dnešní představení má v historii souboru pořadové číslo 14917. Zítra stejný kus odehraje divadlo v Kutné Hoře a ve středu už začne vystupovat na domovské scéně v Praze. V 60. sezóně diváky čeká několik novinek, například role Pravce Čecha v Českém nebi se ujme Ondřej Vetchý. Oslavy jubilejní sezóny pak divadlo chystá ve spolupráci s Radiožurnálem, a to na 27. září. Na tuto neděli jsme připravili v areálu U Čápa v Příchovicích celodenní program a vyhlásíme tam i nejoblíbenější postavu z cimrmanovských her. Tu můžete nadále vybírat na serveru iRozhlas. Z Hradce Králové Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: Už bez šance postoupit čeká české basketbalistky na mistrovství světa poslední zápas v základní skupině. Ve 20:45 nastoupí v Berlíně proti Spojeným státům americkým. Češky oba předchozí duely na turnaji prohrály. Američanky jsou na světových šampionátech neporažené už 32 utkání a získaly 4x za sebou zlato. O soupeřkách mluví jediná Češka hrající v Zámoří Eliška Jaklová.
1: Ještě o dva levely vyšší basket, než jsme tady hráli teďka. Budeme do toho chtít jít s nasazením, s jakým jsme do toho šli poslední dva zápasy, ukázat hru, jakou jsme hráli a uvidíme, jaký bude výsledek, ale myslím si, že se určitě nevzdáme, což jde vidět tady na tom turnaji.
0: U fotbalového Zlína skončil trenér Bronislav Červenka. Vedení klubu ho odvolalo po 7 ligových kolech bez bodu. Novým koučem posledního týmu tabulky bude sportovní manažer Pavel Hoftych. A fotbalový brankář Jindřich Staněk odchází z pražské Slávie na roční hostování do saudsko-arabského Al-Hazímu. Klub z Edenu si může Staňka v zimě stáhnout zpět.
3: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Přerova za Vyškovem počítejte s roztrhanou kolonou kamionů v pravém pruhu. První část kolem kilometru 221 rozdělená se táhne až do omezení u D2 v Brně. Na pražském okruhu ve směru z D1 na letiště pozor v kolektoru, kde se potkává nájezd z D5 a z Rozvarovské spojky do směru na letiště. Vzniká tam kratší kolona, srazily se dva kamiony v pravém pruhu. Silnicí 33 do Náchoda směrem z Polska na Jaroměř se táhne zhruba 7 km dlouhá kolona, hlavně kamiony skoro od polského Jeleňůva. A na silnici 7 z Prahy na Chemnitz se rozjíždí kolony od Křimova k hraničnímu přechodu Hora svatého Šebestiána. Ten byl celé odpoledne uzavřený kvůli nehodě v Německu. Teď už se projíždí další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23. Tolik zprávy. Teď už posloucháte Kulatý stůl s Tomášem Pancířem.
6: Jak přistoupily jednotlivé strany a hnutí k volbám do pražského zastupitelstva? Jak je na tom hlavní město po ekonomické stránce? Co česká metropole potřebuje pro svůj další rozvoj? A odpovídá tomu to, co kandidáti nabízejí v předvolební kampani? O tom všem budeme debatovat v následujících 50 minutách vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
7: Volby 2026, Kulatý stůl aneb debaty s experty.
6: Ve studiu vítám hlavně ekonomickou analytičku Českého rozhlasu Janu Klímovou.
9: Dobrý den.
6: Politickou komentátorku deníku CZ Kateřinu Perknerovou. Dobrý den.
10: Hezký den.
6: Za chvíli nás tady ve studiu doplní také vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy profesor Martin Úředníček. My v rámci našeho předvolebního vysílání chceme během září postupně detailněji představit politickou scénu a to, co nabízejí politici v rámci kampaně ve třech největších městech Česka, tedy v Praze, v Brně a v Ostravě. Dnes začínáme Prahou. V úvodu si připomeňme, kdo Praze vládne v posledních letech a jaké byly hlavní projekty, kterým se pražští politici v tomto volebním období věnovali. Ve studiu už je další muž, další host, nebo on je to domácí, náš reportér, který se věnuje pražské politice, Petr Kastner. Dobrý den.
29: Hezký den.
6: Aktuálně tedy v metropoli vládne koalice Pirátů, Spolu a Hnutí STAN. Jak vypadala ta jejich spolupráce v posledních čtyřech letech?
29: V mnoha ohledech se vládnoucí strany neshodovaly. Už samotné sestavování této koalice trvalo rekordních skoro 5 měsíců. Někteří politici ze Spolu byli tehdy nakloněni spolupráci s hnutím ANO. Vyjednávání ale ovlivnila celostátní politika a pražská koalice vznikla na půdorysu tehdejší vládní. Ideologická rozdílnost se propisovala do celého volebního období. O nestabilitě svědčí třeba to, že radní při zasedáních opakovaně hlasovali rozdílně. Příkladem jednoho ze sporů je také nový Dvorecký most, který je pro pěší, cyklisty a MHD, ale není určený pro auta. To opakovaně kritizovali hlavně zástupci ODS. Naopak náměstci pro dopravu nejdříve Zdeněk Hřib a potom Jaromír Beránek, oba z Pirátů, si za tímto rozhodnutím stojí. Prosazují taky omezení vjezdu aut do centra metropole. I v tom se s koaličními partnery ze Spolu rozchází.
6: Zmínili jsme se o Dvoreckém mostu. Jaké další projekty vedení metropole dokončilo v tom končícím volebním období a co Prahu má čekat v těch příštích letech?
29: Před 2 lety dělníci dokončili opravu Barandovského mostu, která stála víc než 1 miliardu korun. Začala taky oprava horní poloviny Václavského náměstí a stavba tramvajové tratě, kterou by dělníci měli dokončit příští rok v červnu. Dodám, že některé projekty začalo už předchozí vedení metropole. Zastupitelé v tom současném období pak po skoro 14 letech příprav schválili metropolitní plán. Ten má platit zhruba 20 let, umožní výstavbu asi 350 tisíc bytů. Stavět by se potom mělo hlavně na takzvaných brownfieldech, tedy ve starých průmyslových oblastech, například v areálu Avia Letňany nebo v lokalitě Bohdalec Slatiny. Za necelé 2 roky by taky měla začít výstavba Vltavské filharmonie, na kterou Praha v minulých dnech požádala o stavební povolení.
6: Říká zatím kolega Petr Kastner. My se samozřejmě i k těm konkrétním projektům, třeba k Vltavské filharmonii, vrátíme v dnešní debatě. Petr Kastner připomínal v úvodu to obtížné sestavování koalice v rámci zastupitelstva hlavního města Prahy po minulých volbách. Jak právě to, že ta koalice vznikala dlouho a těžce a že v ní, když to eufemisticky řeknu, nebyl úplně programový soulad, jak to ovlivnilo vývoj Prahy za poslední 4 roky, Kateřino Perknerová?
9: Myslím, že zásadně, protože od začátku bylo zřejmé, že Zdeněk Hřib, teď předseda Pirátů, který byl předtím primátorem, tak vlastně se v uvozovkách neuměl s tou funkcí rozloučit a mnozí si celou dobu, po celá ta 4 léta, myslí, že pražskému magistrátu stále vládne právě on. A bylo vidět při tom povolebním vyjednávání, že je velmi, nevím, zásadový, neúprosný, tvrdohlavý, zkrátka Zdeněk Hřib, a nakonec prosadil to, co potřeboval, a to především na úkor ODS, nebo tedy koalice Spolu. Ale on u mě využil té chvíle, že ve Strakově akademii byl Petr Fiala a pochopitelně sestava 5 stran, a Petr Fiala velmi stál o to, aby pražský magistrát byl, jak se říká, na tom stejném politickém půdorysu, jako byla právě vláda Petra Fialy. Ukázalo se, že ty programy jsou v skutku v některých ohledech nekompatibilní. Primátor Bohuslav Svoboda byl neviditelný a jak už jsem řekla, Piráti vlastně válcovali všechny ty ostatní strany, nebo aspoň navenek. Oni byli vidět, zástupci těch ostatních koaličních partnerů už tolik ne, a hlavně se ukázalo, že když průniky těch programů nejsou větší než 60-70%, tak pak to město opravdu dál neroste. Nemůže se rozvíjet, není tam vlastně ten tah na branku, který určitě všichni Pražané očekávali.
6: Když Kateřina Perknerová mluví o rozvoji města, o Praze se mluví jako o jednom z nejbohatších regionů v rámci celé Evropské unie. Jak je na tom naše hlavní město po ekonomické stránce a využívá dostatečně ten svůj ekonomický potenciál, Jano Klímová?
10: Tak pokud je o bohatství Prahy, tak je opravdu enormní ve srovnání se zbytkem České republiky, ale také celé Evropské unie. Pro zajímavost, podle dat Eurostatu je Praha asi 5. nejbohatším městem vůbec v EU. Přeskočila města, jako je Brusel či Kodaň, pokud je o HDP na hlavu, v paritě kupní síly tedy. A tam je několik ale, na což upozorňují někteří kritici tady toho, a to je jednak ta parita kupní síly, tedy že přece jenom ta cenová hladina je trochu nižší, takže to potom vlastně dělá to jako větší příjem na hlavu. A další věc je, že v Praze je trvale hlášeno, nebo prostě těch oficiálních obyvatel, dejme tomu, je tady mnohem méně, než kolik lidí tady pracuje a skládá se na to bohatství. Další věc je, že která se promítá do tohoto hodnocení, že v Praze má sídlo obrovské množství velkých firem, bank, IT podniků a tak dále, čili jsou to firmy s velkou přidanou hodnotou, které vytváří právě to velké bohatství, anebo v Praze sídlí, ale ve skutečnosti to jejich bohatství vzniká někde jinde v regionu, ale započítává se to vlastně v Praze. Takže což je trochu anomálie třeba oproti některým standardním západním městům. Takže i z toho potom vzniká vlastně tady to obrovské bohatství, ale nicméně fakticky to tak prostě je, že toho HDP samotné Prahy také dosahuje skoro dvojnásobku prostě průměru Evropské unie.
6: Směrem k pražským politikům opakovaně zaznívají výtky, že Praha má hrozně moc peněz na účtech, že nedostatečně využívá, že tam jenom ty peníze leží. Kolik peněz aktuálně hlavní město na účtech má?
10: Hned to řeknu, ale ještě mě napadla jedna věc, kterou jsem chtěla dodat, že když už jsme u těch penězí Prahy, takže právě v souvislosti s tím, že Praha má takto obrovské HDP na hlavu a nadprůměrně vůči EU, tak ale nemá, tak má tu smůlu, že vlastně nedosáhne na žádné evropské dotace, takže což je třeba výpadek oproti ostatním regionům. Pokud je o ty peníze na účtech, tak ministryně financí Alena Schillerová z ANO teď v posledních dnech opakovaně uváděla, že všude možně u bank prostě má Praha asi 200 miliard korun. Také jsem od ní slyšela číslo, že bylo to relativně nedávno, že takové ty nezazávazkované peníze, které se tam podle ní tedy jen tak válí, takže dosahovaly k nějakému datu v letošním roce asi 114 miliard korun. Takže jako ty zásoby jsou opravdu velké, ale zase souvisí to s tím, jak je prostě to financování Prahy nastaveno. Ono prostě dostává podle rozpočtového určení daní, podle počtu obyvatel a tak dále, tak dostává prostě nějaké peníze od státu. Vlastně jediný vlastní příjem Prahy je z daně z nemovitostí a to, jak víme, tak to je v České republice opravdu, byť se to někomu

0: ze svých peněz, to je dalších 100 miliard korun.
1: Kateřino Prknerová, je fér výtka, že Praha neinvestuje dost?
2: Těžko říct, z pohledu ministryně financí to asi je oprávněná výtka, protože ona když
1: zvlášť
2: vidí...
1: pokud je z jiné strany, než je koalice.
2: To také, ale pokud ve státním rozpočtu chybí 389 miliard, jak jsme se dověděli, tak pochopitelně pošilhávat po nějakých 200 miliardách, anebo i kdyby to bylo těch 114, tak je velice lákavé, ale řekla bych, že mimořádně neprozíravé, protože mají-li praští politici jednoznačně doklad o tom, že ty peníze tam nejsou proto, aby nesly úroky nebo aby si je někdo odnesl v igelitkách, ale že skutečně slouží jako zásobárna těch budoucích dvou hlavních investic, které jsou na Bílední, které Pražané nepochybně nutně potřebují, a tady mluvím především o tom vnitřním pražském okruhu, protože samozřejmě kapitola sama pro sebe je dopravní infrastruktura, zácpy, uzavírky, neprůjezdnost Prahy. Mimochodem bude to jedno z těch hlavních volebních témat v hlavním městě, tak pražský vnitřní okruh by tomu velmi napomohl řešení této nedůstojné a nelibé situace. A druhá věc je tedy metro D, jak už říkala paní Klímová, tak to nebude sloužit výhradně Pražanům, ale pochopitelně i turistům, kteří převážně nebo možná výhradně jezdí po Praze metrem. A z tohoto pohledu si myslím, že ten argument není úplně fér. Pokud jednoznačně se ukáže, že ty investice nejsou někde v oblacích, ale že už, a to víme třeba u metra D, že skutečně už se na tom pracuje, už konečně všechna ta povolení se z antimonopolního úřadu potvrdila, může se začít stavět, dokonce už se vlastně staví, už víme i názvy těch stanic, takže i na tom je shoda, tak pak, pokud tedy vláda současná nechce dávat peníze, nechce pomáhat Praze, no tak je evidentní, aby si nemuselo hlavní město půjčovat zase za vysoký úrok, takže využije peníze, které zkrátka na těch účtech momentálně má. Mně to připadá jako docela argumentačně vyfutrovaná záležitost.
1: Když tady zaznívá o vnitřním okruhu Prahy, tak pro nepražské posluchače dodám, je to pokračování tunelu Blanka směrem od Troje dál, tak aby si představili, co je to ten vnitřní okruh. Jana Klímová chtěla něco doplnit.
0: No, já bych ještě řekla takovou zajímavost, která jako je důležitá pro to, proč se třeba nezadlužují ty obce, nebo třeba když se bavíme se teď o Praze prostě, nebo proč se úplně nepřetrhne investovat ještě do něčeho dalšího prostě a tak. A to je motivace ty investice dělat. A ta je absolutně nedostatečná tím, jak je nastaveno vlastně zdanění nebo rozpočtové určení daní a především právě ta daň z nemovitostí. Já když jsem se bavila s lidmi, kteří se dlouhodobě věnovali financím právě na pražském magistrátu a měli za sebou spousta zkušeností a debat se zahraničními kolegy, tak jeden z těch lidí mi říkal, že tady jednou prostě měli expert z Londýna, bavili se s nima o tom, že by třeba si vzali nějaký úvěr na pražské metro a ti bankéři se jich zeptali, dobře, a co vám to pražské metro přinese do pokladny navíc? A oni říkali, no tak nic, jako to je prostě investice, jako, a že tomu nemohli vlastně uvěřit, protože obvykle třeba na západě je to tak, ve Spojených státech taky, že když něco postavíte typu metro, nebo třeba, slyšel jsem další příklad, ve Spojených státech se postaví park někde ve městě, tak v okolí té stavby okamžitě naroste cena těch nemovitostí soukromých majitelů. A protože daň z nemovitostí se většinou odvíjí od hodnoty té nemovitosti, což ovšem není příklad Česka, tady je to prostě metr jako metr, tak to město z toho zpětně dostane vlastně ty peníze. Takže ono má potom samozřejmě mnohem větší a úplně jinou motivaci investovat, třeba postavit park, protože vlastně se mu to vrátí na daně z nemovitostí, když to tady, to pro něj znamená jenom další náklady, protože to bude muset udržovat, což mimochodem další věc, to mi říkali třeba tady na Praze 2, že vlastně na údržbu zeleně je určitý koeficient.

0: v tom, jak se rozdělují peníze, a je to prostě podle metrů čtverečních zase, takže třeba Praha 2 samozřejmě, ty parky, ty zelené plochy jsou mnohem víc zatížené, mnohem víc náročné na údržbu, než asi třeba okraj někde, já nevím, ve Vinoři, prostě nějaký lesopark, nic proti Vinoři samozřejmě. Takže i tohle je opravdu velká překážka tomu, proč se nikdo, jak Praha, tak ostatní obce, nehrnou prostě do lákání investic nebo do vlastních staveb.
1: Tak ta motivace teď před volbami by mohla být spokojený volič, který dá těm politikům znovu hlas, ale rozumím tomu, co Jana Klímová říkala. Mezitím nás ve studiu doplnil profesor Martin Ouředníček, vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Já se vrátím k těm dopravním stavbám. Ono se v těch debatách, ať už mezi pražskými politiky, mezi voliči, na sociálních sítích, hodně staví proti sobě zastánci toho, že se má investovat do silnic, do tunelů, do okruhu a tak dále. Proti tomu lidé, kteří chtějí, aby se investovalo do veřejné dopravy, aby se stavily nové linky metra, nové trasy pro tramvaje. Z toho pohledu sociálního geografa, z pohledu rozvoje města, je to buď a nebo?
2: Tak ta nabídka toho takzvaného modal split, to znamená, jak lidé dojíždějí nebo jak využívají tu dopravu, musí být pestrá, protože máme různé skupiny obyvatel různým sociálním statusem a každý z nich preferuje jiný typ dopravy. Nedokážu si představit například, že by třeba výška z Prahy byla plně závislá jenom na veřejné dopravě, protože ta disperze těch pracovních příležitostí třeba v tom metropolitním regionu je dosti velká a překvapivě například větší procento lidí z Prahy vyjíždí automobilem, než dojíždí do Prahy automobilem. Jo. Takže, ale samozřejmě Praha, třeba mezi studenty, kteří přijíždějí na Erasmus k nám, je překvapení tím, že má velmi vyspělou vlastně tu síť té veřejné dopravy. Samozřejmě to stojí nějaké peníze, jak jsme tady slyšeli, a asi se to, jak si Praze nevyplatí jako investice. Na druhou stranu je to jedna z věcí, která slouží výborně v Praze. Takže asi bych ty peníze samozřejmě rozděloval tak, aby z nich měl co největší prospěch nejenom ten obyvatel Prahy, ale ty lidi, kteří v té Praze tráví čas.
1: Mimochodem, když mluvíme o specifikách pražské městské hromadné dopravy, tak ta síť je široká, metro, tramvaj, autobusy jezdí častěji než v mnoha jiných městech, ale další specifikum je, že je velmi levná. Ten, kdo si koupí celoroční legitimaci, tak vlastně platí 10 korun denně, 3650 korun za rok. Je tohle udržitelné?
0: No to je právě další věc, že tady nejde jenom o velikost té investice, ale to, kolik potom Praha do toho lije na dotacích, protože prostě se rozhodla, jako že to bude levné, tak dobře, proč ne, ale ona nemá šanci si na tom někde vydělat, protože ty její vlastní příjmy jsou, jako, jak jsme říkali, poměrně malé, to, co nedostává tady od státu nebo z toho rozpočtového určení, a ona v současné době už dotuje ročně městskou hromadnou dopravu asi 40 miliardami korun.
1: Je politicky přijatelné po volbách výrazně zdražit legitimaci na MHD?
3: O výrazném zdražení zatím tedy nemluvil nikdo. Já tedy jenom doplním tu informaci pro další ilustraci, že jízdné tvoří jenom 14% nákladů pražského dopravního podniku. A je pravda, že jako první vlastně do té debaty vstoupil Tomáš Portlík, lídr koalice Společně pro Prahu, to znamená ODS a TOP 09, který řekl, že to je neudržitelné držet jízdné na takto nízké úrovni, a ono je vlastně až téměř úsměvné, že to jízdné se zlevňovalo. A on tedy neříká zdražme ho nějak výrazně, ale vraťme ho na tu původní úroveň, to znamená zhruba o 1000 korun by ta lítačka stála ročně víc. V každém případě s podivem je tedy nejenom to, že turisté si lámou hlavu, jestli nezaplatili nějakou špatnou bankovkou, protože
1: tak
3: to je...
1: Turisté platí víc, protože to jednorázové jízdné, tak to přece jenom zdražilo v posledním volebním období.
3: Pokud jsou tady jenom třeba na jeden nebo tři dny, tak ano, ale když slyší to, kolik platí Pražané ročně za velmi kvalitní MHD, jak tady už bylo řečeno, tak se nestačí divit, ale je pravda, že to jízdné v Praze je dokonce nejnižší i v rámci celé České republiky, což už jako je až ad absurdum dovedená záležitost. Čili já si myslím, že tahle věc je velmi zásadním momentem v té předvolební debatě. Vy jste se ptal, jestli to je politicky schůdné a přijatelné. Teď už se zdá, že téměř všichni lídři těch validních stran, které mají šanci překročit 5%, téměř všichni říkají, že se jízdné bude muset o něco zdražit a vlastně přiklánějí se k tomu návrhu Tomáše Portlíka, že by to mělo být zhruba o 1000 korun ročně na lítačku.
1: My v říjnu nabídneme debatu, ve studiu budeme mít lídry úplně všech uskupení, které kandidují v pražských volbách, takže tohle nepochybně bude jedna z otázek. V tom úvodním bloku, než opět dostane slovo Petr Kastner a řekne nám, jak přistupují jednotlivé strany, hnutí a koalice k těm letošním volbám, tak si ještě zastavím u jedné věci, o které v úvodu mluvil. Pražské zastupitelstvo v květnu po mnoha letech příprav, po tisících připomínek schválilo metropolitní plán, tedy územní plán, který má určit na další 2 desetiletí, jak se bude Praha rozvíjet. Pane profesore, jak zásadní tohle je moment?
2: No, tak je prezentovaný jako zásadní.
1: A proto se ptám, jestli je zásadní.
2: Skutečně, myslím, lidi, kteří to měli na starosti, si velmi oddychli, protože skutečně ta práce od toho prvního zadání až po schválení byla tedy vlastně neskutečná, včetně připomínek 57 městských částí a mnoha desítek tisíc připomínek dalších. Ale pakliže bych si vykreslil vlastně ten plán z roku 99 a ten současný v GISu, v geografických informačních systémech, tak tam moc jako velkých změn z hlediska třeba zastavitelných ploch není. Víceméně chráníme ty okrajové části před větší jaksi suburbání zástavbou a snažíme se koncentrovat co nejvíce výstavby a investic do toho centrálního, řekl bych, kordonu a do vlastně brownfields. Ale, ty důsledky mohou být taky neočekávané, zejména z hlediska třeba intenzity dopravy může být problematické to zahušťování toho města a ne všechny úmysly, jak si transformovat současné plochy, které třeba jsou v nějakém stavu, který by se mohl zlepšovat tím zahušťováním, jak si je nejlepší myšlenka. Jo. Takže zejména bych se obával toho, co jsme tady vlastně už zmiňovali, a to, že už dneska ta intenzita dopravy je enormní a ta nová bytová výstavba, ale i ty nové dopravní stavby budou indukovat spíše zvýšení dopravy než sklidnění.
1: Tady už zaznělo a politici to opakovali v těch posledních měsících opakovaně, že ten nový metropolitní plán má umožnit stavbu 350 tisíc bytů. Kde ty byty mají být?
2: No jednoznačně je tam preferovaná ta jaksi doktrína středu, jo? To znamená opravdu co nejvíce vlastně z takové té ekonomie toho zahušťování, pakliže je tam vyšší hustota, tak jsou levnější služby, ale on to úplně neplatí, protože my nemáme tady 15-minutové město, lidi jsou nesmírně mobilní, padlo tady, že středočeši využívají Prahu, takže většina těch bytů, nebo vlastně ta zastavitelná území, tak jsou v takzvaných transformačních plochách, například v území, kde byly dřívější nouzové kolonie, nebo kde jsou třeba zahrádkové kolonie, jo? Takže není, jak si to úplně jako černobíle, ten dokument samozřejmě je potřebný a reguluje řadu věcí, které Praha potřebuje regulovat. Ta dokument z roku 99 už je doopravdy nemoderní. Na druhou stranu vlastně to zahušťování, vidíte, kde se staví se prostě Vysočany, se zdvojnásobily za posledních 15-20 let, staví se na území vlastně železničních koridorů, takže jednoznačně to vnitřní město je preference v Praze.
1: Samozřejmě nedostatek dostupného bydlení, to je velké téma v celé republice, ale v Praze speciálně. Jano Klímová, kolik se vlastně staví v Praze bytů?
0: No, upřímně celkově nevím, myslím, že se povoluje ročně řádově nějaké jednotky tisíc bytů. Jinak pokud jde o Prahu a její výstavbu, tak Praha si na to založila, myslím, že už někdy před 6 lety, pražskou developerskou společnost, která má řadu nějakých pozemků rozvojových území. Myslím, že když jsem se dívala na jejich web, je tam asi 14 různých projektů a tvrdí ta developerská společnost, že v horizontu asi 10 let by chtěla na městských pozemcích postavit asi 6 až 8 tisíc bytů. Nicméně za těch posledních 6 let její existence tak zatím dostala povolení na 22 bytů, což je samozřejmě předmětem posměšků toho, kdo je zrovna v opozici v Praze, ale ta situace je opravdu dost asi taková tristní. No.
1: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes se věnujeme volbám do zastupitelstva hlavního města Prahy. Našimi hosty zůstávají hlavně ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová, politická komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, také vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Martin Úředníček.
4: Volby 2026, kulatý stůl aneb debaty s experty.
1: Vraťme se k blížícím se volbám v Praze. Do pražského zastupitelstva letos kandiduje celkem 24 subjektů. Některé jsou ale v jiném složení, když budu mluvit o koalicích, než před 4 lety. Víc už nám opět řekne náš reportér Petr Kastner, který dlouhodobě sleduje pražskou politiku. Petře, jak se tedy změnily volební koalice a uskupení?
5: Tak třeba lidovci se přidali k Praze sobě. Koalice Spolu pro Prahu je tak složená jen z ODS a TOP 09. Lídrem je Tomáš Portlík z ODS, jeho hlavním heslem je, že dá Praze tempo. Současný primátor Bohuslav Svoboda ze stejné strany letos už zastupitelský mandát neobhajuje. Hnutí STAN pod vedením náměstka Petra Hlaváčka pak při kampani dává důraz například na výstavbu a rozvoj města podle zmíněného metropolitního plánu. Piráty do letošních voleb vede ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. Mezi jejich hlavní témata patří třeba dostupné bydlení, ale taky podpora rodin a rozvoj technologií. Na pirátské kandidátce pak chybí současná náměstkyně primátora Jana Komrsková, která s dalšími bývalými piráty založila své hnutí Jsme Praha.
1: A s jakými programovými prioritami kandidují současné opoziční uskupení nebo současná opoziční uskupení?
5: Například lídr Prahy sobě, která má podporu lidovců a zelených, Adam Scheinherr, chce prosadit novou okružní linku metra. Doplním informaci, že vznik studie proveditelnosti k této lince dnes schválili pražští radní. Mezi další témata Prahy sobě patří zvyšování kapacit středních škol, které hlavní město zřizuje, a současné vedení je podle opozičního uskupení neřešilo dostatečně. O školství, výstavbě a zlepšení dopravní situace mluví taky lídr kandidátky hnutí ANO Jan Hušbauer. Ten nahradil po kauze s nepřiznanými byty Ondřeje Prokopa. Třetí opoziční uskupení SPD kandiduje s podporou Trikolory, Pro, Přísahy a Nezávislých. Lídrem této kandidátky je současný zastupitel Milan Urban z SPD. V kampani se vymezoval například proti zelené politice v metropoli. Důraz dává na zlepšení dopravy a bezpečnost. Potřebnou 5% hranici SPD při posledních volbách překročila o 0,17%. Naopak motoristé se s výsledkem 2,3% jako první pod čarou nedostali. Letos mají na kandidátní listině dva členy vlády, a to ministra zahraničních věcí Petra Macinku a ministra sportu Borise Šťastného. Jejich kandidátku vede podnikatelka Klára Sovová. Zástupce všech 24 kandidujících uskupení pozve Český rozhlas do série pražských debat krátce před volbami a ve vysílání je představíme i v dalších předvolebních souhrnech.
1: Což bude v říjnu, už jsem o tom mluvil. Tolik Petr Kastner, díky za informace.
5: Naslyšenou.
1: Než se vrátíme k dalším konkrétním tématům, na kterých stojí jednotlivé kampaně, tak se na chvíli zastavím u jmen lídrů. Oproti minulým volbám v Praze, kdy na čelních z těch kandidátek byli Bohuslav Svoboda, Jiří Pospíšil, Patrik Nacher, Zdeněk Hřib, tak teď nejde o tak známé, z toho celostátního pohledu, o tak známé politiky. U lídra ANO je paradoxně daleko známějšího bratr, který kdysi hrál fotbal za Spartu a Slávy. Co to ukazuje, Kateřino Perknerová?
3: Ukazuje to, že komunální politika je velmi složitá disciplína. Mimochodem, teď nedávno si nechal Svaz měst a obcí udělat průzkum, z něhož vyplývá, že téměř 40% starostů, místostarostů se vlastně obává nenávistných kampaní na sociálních sítích, různých urážek a toho, že mohou být také nejenom, jak se říkává, těmi nejoblíbenějšími politiky, ale také těmi, na které je nejvíc vidět a kteří si to v uvozovkách také slíznou hned na první dobrou od všech, protože každý jim vidí do talíře. Samozřejmě Prahy se to až tak nedotýká, ale tam je zase jiná záležitost a to, že primátor, jakkoliv by se to podle toho jména mohlo zdát, vlastně není úplně primus. Není ten první mezi ostatními, je jenom jeden ze členů rady, nemá žádný hlas navíc, nemá žádné pravomoci navíc a třeba Adam Scheinherr, teď momentálně lídr Prahy sobě, tak ten poukazuje na to, že v ostatních městech, jako je Bratislava nebo Budapešť, se volí primátor přímo a vlastně si může svým způsobem ten svůj tým vybírat, takže on by navrhoval podobnou změnu volebního zákona i pro Prahu. Čili ten primátor nemá žádné výsadní postavení, ale co je možná ještě daleko horší, tak má vedle sebe 57 starostů městských částí, které vlastně o těch běžných věcech, jež Pražané vidí každý den, to znamená, jak vypadá doprava v jejich čtvrti, jaká tam je škola, jestli se tam vysázely nějaké stromy, jestli tam je onen zmiňovaný park, tak to je věc, o které rozhodují ti starostové v městských částech a když oni dají nějakou stopku nebo jsou proti, tak zkrátka magistrát a primátor hlavního města s tím nic neudělá. Tím odpovídám na otázku, proč vlastně nebyla žádná velká tlačenice mezi těmi známými jmény na
1: není
3: politické scéně. Není v podstatě o co stát. To je jedna zásadní věc. A ta druhá je, že jakkoliv, tady váš kolega hovořil o tom, že hnutí ANO se příliš nepovedla kandidatura Ondřeje Prokopa, který vlastně s ostudou musel odstoupit z té kandidátky. Hledal se náhradník, našel se v podstatě neznámý místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, který je tedy teď i šéfem kontrolního výboru na magistrátu. Tak oni mají trumfové eso, které nikdo jiný nemá. A to je pochopitelně Andrej Babiš, který, řekla bych prozíravě, celou kampaň do komunálních voleb, jakkoliv jinak ho v podstatě příliš nezajímají, postavil na tom, že pokud bude primátor z hnutí ANO, tak on jako premiér dá Pražanům úplně všechno. Metro D, vnitřní okruh, postaví desítky tisíc bytů, čili vlastně Jan Hušbauer už nemusí říkat vůbec nic, protože Andrej Babiš to zařídí.
1: Pardon, zafunguje to, protože samozřejmě oba a i mnozí naši posluchači pamatují už před lety kampaň, kde lídr voleb v Praze, tak tam měl dovětek, mám číslo na Andreje Babiše, což navazovalo, že právě všechno dokáže zařídit. Bylo to v době, kdy Andrej Babiš byl dříve premiérem. Tehdy to úplně nezafungovalo, tak bude to fungovat teď líp?
3: V kampani si myslím, že to fungovat bude. Máme k tomu úplně čerstvé číslo, protože agentura Median pro Prahu IN udělala teď průzkum volebních preferencí a hnutí ANO v něm vyhrálo u Pražanů, u tedy lidí, kteří budou v říjnu volit své zastupitelstvo. Možná to kde koho právě překvapilo, protože Jan Hušbauer není žádný známý lídr, žádná persona, nesedí ve sněmovně, nikde se neobjevoval po boku těch hlavních tváří hnutí ANO, ale jak vidno, tak ten drive Andreje Babiše a jeho schopnost přesvědčit voliče, že on opravdu je schopen schopen všechno zařídit, jakkoliv, co se Prahy týká, tak to bude velmi složité. Ale mimochodem, když se Andrej Babiš rozhodl, že postaví nějaké nové nemocniční areály v hlavním městě, tak to si myslím, že určitě splní, ale popravdě řečeno, asi by to splnil, i kdyby byl primátor z jiné strany než z hnutí ANO. A jestli můžu už jenom krátce, tak se zastavit u těch ostatních lídrů, protože by bylo nespravedlivé nemluvit také o nich. Tomáš Portlík má složitou roli v tom, že je prvním místopředsedou ODS a bude to pro něj velmi ošemetná záležitost, když se bude muset rozhodovat, s kým jít do koalice. A bude popravdě řečeno i podle toho aktuálního průzkumu se muset zabývat otázkou, zda jít s hnutím ANO, anebo s Piráty, protože myslím, že ta nelibost je zhruba tak 50-50, ale je pravda, že vedení ODS si koalici s hnutím ANO rozhodně nepřeje.
1: Tak uvidíme, samozřejmě to budeme řešit, až budeme znát výsledky a bude matematicky jasné, kdo s kým tu koalici může vytvořit. Já se vrátím k těm prioritám, se kterými jednotlivé strany, hnutí a koalice kandidují. A možná se zeptám a podíváme, pojďme se na to podívat jinak. Z pohledu sociálního geografa, co jsou ty prioritní záležitosti? Co by primárně měli řešit pražští politici?
2: Tak Praha má hodně věcí vyřešeno, jak tady padlo, je to jedno z nejbohatších vlastně měst vůbec v Evropě a je to motor růstu pro ostatní oblasti i v Česku. Paradoxně si myslím, to, co Prahu nejvíce trápí, je za jejich hranicemi a to je vlastně, jak tady také padlo, množství lidí, které dojíždí denně jednak z ostatních regionů v Česku. Myslím si, že třeba vysokorychlostní spojení nebo i ta běžná jakoby suburbánní dojížka sice není problém Pražanů, a jsou to vlastně voliči ze středních Čech nebo prostě i z dalších oblastí České republiky, ale myslím si, že tohle je doprava obecně, si myslím, že pak, když ji porovnáme s ostatními městy, je téma za mě číslo jedna. Ačkoliv tady padlo, že ta veřejná doprava je vynikající, tak pamatuju si ještě teď, když jsem třeba bydlel na sídlišti Novodvorská a do dneška ta situace je stejná, že ty autobusy přeplněný na Kačerov prostě jsou stále a vlastně v těch sektorech, kde to metro neexistuje, nebo kde Vltava vytváří vlastně jakoby bariéru centru města a prostě spoustu dalších dopravních problémů, tam si myslím, že politici mohou nazbírat nejvíce bodů. Takže za mě doprava, myslím si, že územní plánování, které jsme tady zmínili, je lidem trošičku vzdálené, že si nedokáží úplně představit ty dopady, ale i to plánování z hlediska, dejme tomu, nejenom Prahy, ale celého metropolitního regionu, si myslím, že zcela stěžejní. Docela dobře se to daří paradoxně v té integrované dopravě, tam ta spolupráce s Středočeským krajem je vynikající, ale celá řada dalších věcí se řešit úplně nedaří, protože ve středních Čechách vlastně není partner typu Institut plánování a rozvoje a dodneška si myslím, že vlastně je škoda, že ten metropolitní plán se sice jmenuje metropolitní, ale vlastně za jeho hranicemi jsou Lvy a ty vztahy mezi Prahou a Středočeským krajem se nedaří řešit. Jo. Takže paradoxně si myslím, že řada těch věcí leží vlastně za hranicemi toho města, ať už jsou to Středočeši, nebo jsou to ostatní oblasti v Česku, nebo turisti, zahraniční migrace. Těch problémů je celá řada.
1: Já se zastavím u té spolupráce Prahy a Středočeského kraje, obrátím se možná na Janu Klímovou. Nedávalo by z nejrůznějších pohledů logiku, kdyby se hranice Prahy nějakým způsobem změnily, kdyby byla Praha dohromady se Středočeským krajem, nebo kdyby alespoň k Praze patřily ty oblasti těsně okolo, to znamená okresy Praha Východ, Praha Západ?
0: Určitě by to nějakou logiku mělo, protože už když se podíváte na mapu, tak vidíte prostě velký koláč a uprostřed vykousnutý malý, který je hlavní město Praha. Čili a teď každý má jiné volby a jak jsme tady slyšeli, tak prostě opakovaně tak 57 starostů jenom v Praze a to si myslím, že můžeme vztáhnout na celou Českou republiku, nesmyslné rozdělení samospráv přes 6 000 obcí v Česku, nejvíc skoro na celém světě na počet obyvatel těch obcí prostě. Je to nesmysl, je to strašně drahé, protože si vemte, že myslím si, že mi někdo říkal, že nejmenší nějaká obec v Praze, že má asi 400 obyvatel a tam má prostě svého starostu a svoji samosprávu. A to prostě všechno stojí obrovské peníze a každý má prostě nějaké jiné zájmy, takže určitě by stálo za to tohleto změnit nejenom v Praze, ale v celé České republice, ale obávám se, že takový statečný člověk, který by to si vzal za své a dokázal to prosadit, se ještě neobjevil.
1: Já možná doplním, když Jana Klímová říkala, že volby jsou jinak, je to tak, že ve středních Čechách jsou krajské volby, protože jsou to krajské volby. Praha sice je krajem, ale přesto ty volby se konají v rámci komunálních, to znamená, že ohledně vztahů mezi Prahou a středními Čechami vlastně každé roky nebo každé dva roky se na jedné straně změní to obsazení a v podstatě mnohá ta jednání začínají od znovu. To jenom do vysvětlení. Chtěl bych v dnešní debatě se zeptat ještě na jeden konkrétní projekt, který možná získává nejvíc pozornosti z toho všeho, co se v nejbližších letech chystá, a to i v souvislosti s tím, že na konci srpna Praha požádala o stavební povolení. Myslím samozřejmě Vltavskou filharmonii, tedy budovu, která má vyrůst na břehu Vltavy v Holešovicích u stanice metra Vltavská. Připomenu, že ten projekt samotné Vltavské filharmonie má stát přes 12 miliard korun bez DPH, dalších 5 miliard mají stát stavební úpravy okolí. Jano Klímová, jak ekonomicky významná tahleta investice je?
0: Tak když si vezmeme jenom to samotné číslo, tak je to určitě jedna z největších investic, která se momentálně chystá možná srovnatelně v celém Česku. Určitě to bude patřit k těm špičkám, takže významné to určitě je a myslím si, že 12,3 miliardy, nebo kolik to má stát přesně bez DPH, rozhodně nebude konečná cena, protože tam zbývá dořešit ještě spousta věcí, jako je třeba dopravní infrastruktura prostě k takovéto nové instituci, další okolí.
1: Ona tam vede magistrála.
0: Jasně, takže což jako zřejmě bude znamenat další komplikaci, takže jako významná stavba to určitě je jako za mě třeba, tady nechci se pouštět do jiných než ekonomických vod, ale já jsem jako ráda, že tady má vzniknout nějaká nová zajímavá architektura, že si myslím, že to je opravdu jako bolest Prahy, že se tady skoro nic zajímavého nestaví, jako už bychom mohli skončit s dobou, kdy si turisté chodí fotit tančící dům. A takže to je určitě dobře, ale otázka je samozřejmě, a myslím si, že se to objeví i v těch předvolebních debatách, jestli by 12 miliard bez DPH nemělo třeba spíš směřovat do dostupného bydlení nebo prostě jiných kulturních akcí. Já mám dvě dospělé děti, mladé, a ty strašně nadávají na Prahu, že když už vznikne něco, jako byly nebo jsou pražská kasárna, tak se to prostě zavře a vznikají tam projekty, které jsou třeba mladým lidem zase nedostupné, takže myslím si, že těch nápadů, co udělat tady s tím objemem peněz, bude asi víc.
1: Z hlediska rozvoje Prahy, pane profesore, jak důležitý a jak rozumný projekt je filharmonie nebo Vltavská filharmonie?
2: Tak v oblasti kultury nevím, jestli se dá mluvit o rozumných investicích, ale Praha je město kulturní a myslím si, že vybudovat filharmonii nebo vybudovat jakýkoliv, ať už objekt z hlediska architektury anebo z hlediska funkce, je něco, co Prahu znova jako pozvedne na nějaký, dejme tomu, vyšší hierarchický stupeň v tom
1: systému. Já se omlouvám, že do toho skáču. Já spíš jsem mířil k tomu, jestli je dobře vybrané to místo a ta velikost té budovy, jestli v tomto směru je to správně připravené.
2: Nejsem architekt, takže nechtěl bych se do tohohle toho pouštět, ale obecně ten prostor Dolních Holešovic je vlastně transformační plocha, která je... V literatuře se někdy o ní mluví jako takzvaný non-place, jo, protože je velice jako neuspořádaná, vlastně nedokončená a může vlastně takovýto projekt znamenat impuls jak tady bylo řečeno, i pro další vlastně rozvoj toho okolí. Jo. Neříkám, že teď se tam nic neděje, je tam celá řada jako rezidenčních projektů, jsou tam samozřejmě komerční objekty, ale možná ta kultura, dejme tomu, kromě doxu a kromě vlastně drobných jakoby, počinů, nějaký impuls v tom working class vlastně předměstí potřebuje. Takže já, a vlastně není to, nejsou jenom Holešovice, ale je tam Nová Lávka do Karlína, propojuje se vlastně Vltava i řadou dalších jako projektů, takže já obecně bych podpořil jakýkoliv kulturní počin, i když je takto drahý.
0: Je tam má vzniknout ještě to rozvojové území Bubny.
6: Což bude velká nová čtvrť.
0: Což bude velká věc a to si myslím, že tam working class asi už nebude na
6: ta
0: stole.
6: Asi na ty byty, které tam vyrostou, mít nebude, to ale to je další téma samozřejmě, co to bude znamenat pro okolí a vůbec pro to širší centrum Prahy. Jana Klímová už předtím říkala, že si dovede představit, že v kampani budou přicházet nápady, co by se jiného dalo za těch 12 miliard postavit. Kateřino Perknerová, jaká je politická podpora Vltavské filharmonie? Jinými slovy, v těch volbách, které budou v říjnu, bude se hrát o to, jestli vznikne?
3: To si myslím, že už ne, protože byl tedy, jak řečeno, schválen stavební, teda bylo
6: požádáno stavební povolení.
3: Ale myslím si, že už i v povědomí Pražanů voličů je ten projekt tak daleko, že teď, kdyby někdo řekl, stopneme to a ty peníze, které mají jít na Vltavskou filharmonii, tak dáme na dostupné bydlení nebo na cokoliv jiného, stejně chimérického, možná daleko víc, než je právě projekt Vltavské filharmonie, takže by se to nesetkalo s moc příznivou odezvou. Myslím si, že tohle pravděpodobně zazní třeba právě od kandidáta hnutí ANO, protože Andrej Babiš není nakloněn příliš tomuto projektu. Myslí si, že jsou užitečnější věci, viz tedy třeba nemocnice nebo už tolikrát zmiňované dostupné bydlení. Na druhou stranu lídr hnutí STAN, které v tom aktuálním průzkumu skončilo na druhém místě za ANO, vedené právě Petrem Hlaváčkem, architektem, jedním ze zásadních autorů metropolitního plánu, tak to je iniciátorem nebo podporovatelem právě Vltavské filharmonie a já osobně jsem přesvědčená, že projekt tohoto typu hlavnímu městu opravdu sluší, protože jakkoliv je velmi pravděpodobné, že ta částka se zvýší a nakonec se dostaneme možná i k 20 a více miliardám, víme, jak to bylo s Labskou filharmonií v Hamburku, stavěla se mnohem dél, než bylo plánováno a stála násobně víc peněz, než se původně myslelo a to tedy jsou naši němečtí sousedé, takže uvidíme, jak to dopadne u nás. Přesto si myslím, že je ostuda tak nádherného města, které se proslavilo svojí architekturou ze staletí dávno minulých, že nemá podobný profil moderního 21. století a já osobně jsem přesvědčená, že ten vítězný projekt dánského architektonického studia je takovým projektem, který Prahu může pozvednout zase o tu úroveň výš.
6: Zbývají nám 2 minuty do konce naší dnešní debaty. Otázka pro vás všechny na závěr bude stejná. Na co jste v pražských volbách nejvíc zvědaví, pane profesore?
2: No, tak já jsem zvědavý, teď tady padlo, že hnutí ANO by mohlo v Praze uspět, to by mě velmi překvapilo, protože vlastně ta volební geografie je narýsovaná dlouhou dobu, takže vlastně ty metropolitní regiony vyhrává pravice a celé další území, jak si je Babišovo, takže tohle to by bylo si skutečně velký zvrat vlastně v té volební geografii a mě osobně zajímá vlastně i ta vnitřní diferenciace té volební podpory uvnitř těch 57 městských částí, to je pro nás jako zajímavý indikátor vlastně, který je spojený se sociálním statusem těch lidí.
6: Na co je v souvislosti s pražskými volbami nejvíc zvědavá Jana Klímová?
0: Těžko říct, asi na svoji Prahu 6. A pak určitě na nové nápady, protože to je jako velký problém právě i v Praze 6, třeba doprava a tak, to se neustále řeší, takže na tohle a pak jsem zvědavá, jestli někdo ještě přijde s něčím opravdu zajímavým, co by bylo třeba nečekané a nové pro Prahu. Mám pocit, že se furt tady jako jenom motáme prostě v takových starých tématech.
6: Na co je zvědavá Kateřina Perknerová?
3: Když navážu na poslední téma, tak rozhodně na to, kolik lídrů se vzdá nebo nevzdá projektu Vltavské filharmonie. A pak souhlasím s panem profesorem, protože pokud hnutí ANO, které v Praze po Adriáně Krnáčové už nebylo úspěšné, tak zda díky driveu Andreje Babiše ovládne i hlavní město.
6: Tak uvidíme. Tolik dnešní debata. Našimi hosty byly politická komentátorka deníku CZ Kateřina Perknerová, profesor Martin Úředníček z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a také hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Děkuji vám všem, na viděnou, naslyšenou.
3: Děkuji také, na shledanou.
6: A od mikrofonu se loučí také Tomáš Pancíř.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Koaliční rada začíná znovu jednat o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Motoristé i SPD chtějí nižší schodek. Jamajka žádá po Británii odškodné za újmu způsobenou otroctvím. Fotbalový brankář pražské Slávie Staněk míří na hostování do Saudské Arábie. Na nehodu pozor na silnici u Vsetína směrem na Valašské Meziříčí. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Lídři koalice se právě teď vrací k jednání o státním rozpočtu na příští rok. Motoristé ani SPD nesouhlasí se schodkem 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí pod vedením hnutí ANO. Předseda motoristů Petr Macinka chce najít úspory třeba ve zdravotnictví anebo na provozu státu.
8: Nejsou to návrhy o stovkách milionů korun, ale o miliardách a v součtu si myslíme, že snad by mohlo být možné na základě těch našich návrhů se dobrat k snížení toho schodku třeba aspoň o 20 miliard.
7: Ministrině financí Alena Schillerová z hnutí ANO vidí jako reálné snížit schodek spíš o jednotky miliard. Některé návrhy motoristů podle ní vyžadují změny zákonů, které není reálné do konce roku ve sněmovně stihnout. Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Evropská komise dočasně pozastavila proplacení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Důvodem je pokračování prověřování možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle komise jde o dočasné opatření. Komise pozastavila vyplácení dotací ve výši zhruba 77 milionů korun. Premiér Babiš v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu. Jamajka žádá po Británii finanční reparace za újmu způsobenou britským obchodem s otroky. Jamajská ministryně kultury předala králi Karlu III. Formální výzvu k omluvě a zaplacení odškodného. Britská vláda v minulosti tuto možnost odmítla. Jamajské vládě vadí, že si Británie po zákazu otroctví vzala půjčku na vyplácení odškodného majitelům otroků a ne rodinám zotročených Jamajčanů. Správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou na podzim, doteď to dělali více na jaře. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežili. Pokračuje vedoucí lesní škole k lesům města Brna Jiří Bezdíček.
9: Dřív to fungovalo tak, že jsme dělali 70% výsadeb na jaře a nějakých 25% na podzim. Od příštího roku necháme na jaře tak 10% a veškerou sadbu, která půjde, tak přesuneme na podzim, kdy to ještě nějakým způsobem nějaké srážky přes tu zimu chytne ten stromek.
10: Fotbalový brankář pražské Slávie Jindřich Staněk bude rok hostovat v saudsko-arabské lize. Dohodl se s Al-Hazímem a už zítra začne nový ročník fotbalové ligy mistrů, ve které se znovu představí i Slávia. Trofej pro vítěze bude obhajovat Paris Saint-Germain.
11: Francouzský tým se bude snažit o třetí vítězství v lize mistrů v řadě. Základní fázi rozehraje ve středu duelem proti Slovanu Bratislava. Program ligy mistrů začne už úterními zápasy. Až ve čtvrtek do ní vstoupí Slavia, která čeká na výhru v prestižní soutěži skoro 19 let a v Edenu přivítá francouzský celeklán. Postupně se pak utká se Sabahem Baku, Fenerbahče Istanbul, Arsenálem, Villarealem, Bayernem Mnichov, Portem a Aston Villou. Na soupiskách ostatních týmů jsou i další Češi. Bartoši. Záložník Krištof Daněk může nastoupit za LASK Linec a dvojce brankářů Matěj Kovář za PSV Eindhoven a Vítězslav Jaroš za Liverpool. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
12: Na D1 překážka za Větrným Jeníkovem a kolony před Brnem. Na D1 cestou z Brna na Prahu dejte pozor, za exitem Větrný Jeníkov na kilometru 98 ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion a zatím není výrazněji označený. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova za Rousínovem stále zůstává kolona kamionů v pravém pruhu z kilometru 215 roztrhaná až do omezení u D2. V Praze opatrně v nájezdu z Rozvarovské spojky a z plzeňské dálnice D5 na Pražský okruh do směru na letiště v nájezdovém kolektoru u Čína je po kolizi dvou kamionů zabraný pravý pruh, brzdí se tam v zatáčce. Na silnici 33 před náchodem směrem z Polska na Jaroměř se stále ještě rozjíždí kolona od hranice. Na silnici 57 z Valašských Klobouk na Valašské Meziříčí opatrně u Vsetína u hlavního sjezdu do města nad Šelem vzniká kratší kolona. V ní jednak řeší drobnou nehodu osobního auta a dodávky v odbočovacím pruhu a hlavně o kousek dál směrem na Valmes je druhá vážná havárie. Srazila se dvě osobní auta, provoz byl úplně zastavený, teď ho řídí kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a na západě 26 až 29 a na horách naměříme většinou kolem 23. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
14: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky.
15: V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, vydávala se ale za někoho jiného.
16: Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži.
17: V místnosti se přitom nacházely makety zbraní.
18: Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
13: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? A co na to sám vicepremiér? Probírám s Lukášem Baláškem ze serveru Seznam zprávy CZ.
19: Milí diváci, vážení předplatitelé, vítám vás u prvního dílu série Paupner se ptá.
13: Dnes je pondělí 7. září.
20: Musím teda říct, že takový rozhovor jsem ještě nikdy nedělal.
13: Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil po nějaké době k nám do studia Vinohradské 12.
21: Díky za pozvání.
20: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je mi nějaký podezřelý.
13: Věříte Petru Macinkovi, šéfovi české diplomacie, že okamžitě při vstupu do studia k převlečeným aktivistům poznal, že někomu sedl na lep, že to je bouda?
20: Zvědav, protože já jsem pro každou špatnost, jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci nebo něco takového a rozhodl jsem se to dohrát do konce.
21: Tak pokud vycházíme z té komunikace, kterou potom ti youtuberi zveřejnili s panem ministrem, ve které on ještě týden poté, co celý ten rozhovor proběhl, tak s tím falešným Pauknerem se snažil komunikovat a vyzvídat, kdy vydá nějakou informaci o ODS, opoziční straně, a přistupoval k němu jako k tomu reálnému Pauknerovi. Tak tomu asi úplně věřit nelze, tedy pokud pan ministr neměl nějakou sofistikovanou strategii, kterou ale dodnes při té své obhajobě publiku neobnažil, takže spíš si myslím, že je pravda to, co tvrdí samotní youtubeři, že ještě dlouho poté, co ten rozhovor vznikl, pan ministr nic netušil.
13: Youtubeři navíc zveřejnili teda, vy už jste to sám zmínil, tu komunikaci e-mailovou, ale i tu přes šifrovanou aplikaci Signál. Z ní vyplývá, že skutečně dopředu si myslel, že jde na rozhovor k anonymnímu publicistovi Pauknerovi. Proč pro něj bylo důležité k někomu takovému jít?
21: Ta tvorba tady tohoto anonymního profilu, který vystupuje jako Thomas Paukner, dlouhodobě konvenuje vládním politikům. Paukner se snaží nějakým způsobem, tak jak on říká, investigativně odhalovat pochybení opozice. V realitě je to spíš vytrhávání nějakých informací z kontextu, skládání do nějakých konspirativních rámců a vládní politici to velmi rádi sdílejí z té komunikace, kterou jsme se mohli dočíst mezi falešným Pauknerem a ministrem Macinkou. Je patrné, že pro něj by asi bylo komfortní, kdyby třeba s Pauknerem navázal nějakou blížší spolupráci a věděl třeba, co Paukner chystá, protože by to samozřejmě při tom politickém zápolení mohlo patřičně využít proti opozici. A je tam ale samozřejmě i druhý vzorec, který u těch vládních politiků vidíme opakovaně, a to je prostě to, že rádi využívají, řekněme, alternativní média k tomu, aby mohli bez nějakých opozičních hlasů a kritických otázek prezentovat to, co chtějí. A Paukner už dneska má relativně zajímavé, relativně velké publikum, které asi pan ministr si vyhodnotil, že zasahuje tu cílovou skupinu, kterou on zasáhnout chce.
1: Navíc on v tom rozhovoru říkal s falešným Pauknerem, že se mu líbí, že Paukner dráždí lidi, kterých on, ministr Macinka, si méně váží, takže to je možná další rozměr do té debaty. Nicméně vy jste mluvil o tom, že zasazuje Paukner určité věci do konspirativních rámců. Na druhou stranu on upozorňuje skutečně na zajímavé věci, leckdy údajně předražené IT zakázky v Praze na nákup nových datacenter nebo kauza nedodaných dronů pro armádu, což je teda případ, který letos v létě policie pak nakonec odložila. Lže potom Paukner?
21: Já myslím, že celý ten modus operandi je poměrně chytrý, promyšlený, efektivní. On často v těch svých konstrukcích uvádí odkazy na nějaké veřejné zdroje. Je, vlastně argumentuje tím, že přece každý si to může dohledat, jenom teda novináři investigativní to z nějakých důvodů nedělají, vlastně naznačuje, že jsme součástí jako spiknutí a že on je tedy ten jediný hlas, který to odhaluje. Reálně, když člověk mnohé z těch jeho kauz blíže zkoumá, tak zjistí, že on sice tam uvádí odkazy na nějaké třeba dokumenty, obchodní rejstřík a tak dále, ale doplňuje to mnohdy určitou omáčkou svých vlastních interpretací a spekulací.
1: Takže to je často cherry picking, že si vybírá prostě podezřelé věci, ale nedodává kontext.
21: Nebo dodává spíš kontext takový, jaký se mu hodí, který už pak ale nedokládá to, co dělá. Tím asi nejklasičtějším příkladem je situace, kdy on přišel s tím, že obnažuje situaci, kdy Dárek pro Putina, iniciativa, která sbírá peníze na podporu ukrajinským obráncům proti ruské agresi, nějakým způsobem vybrala peníze na vrtulník a že ten vrtulník tedy podle toho, co on zjistil, pravděpodobně nebo dost pravděpodobně, jak on to prezentoval, vlastně nikdy nebyl dodán, což vyústilo v trestní oznámení ze strany Dárku pro Putina. Ta poslední informace, která je, že přímo ukrajinská rozvědka, které ten vrtulník směřoval, jasně potvrdila, že ho obdržela. Jo, a on prostě vycházel z řady nějakých informací, skládal ze sebe odkazy na různé zdroje, ale ten výstup prostě nebyl pravdivý.
1: Deník N postupně odkryl, že by za anonymním projektem Thomas Paukner měl být bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín. Ten se proti tomu, co se teď děje, neozval? Kdo to má být?
21: To jméno Davida Melína je určitě jedno z těch, které je možné dostupovat k těm profilům, které fungují a fungovaly. Je to osoba, která minimálně v minulosti se kolem nich pohybovala. Dnes některé ty účty tak jsou spojeny s agenturou Salt and Pepper. A v podstatě, tak jak se to jeví, a myslím si, že je to důležitý kontext pro kohokoliv, kdo by ten profil Pauknera chtěl sledovat a čerpat z něj informace, že to ani tak není investigativní novinářský projekt, jako řekněme nějaká PR-ová nebo marketingová operace, která slouží zájmům konkrétní skupiny. Nevíme, kdo ji financuje, za jakým účelem, jaké sleduje cíle. Takže z mého pohledu je dobré tam opravdu jako být velmi obezřetný při nějakém jako využívání těch textů, které Paukner publikuje.
1: Jakou jistotu máte, že Paukner nejsou ti aktivisti, kteří teď tvrdí, že se za něj jenom převlékli? Když je to anonymní publicista, my nevíme, kdo to přesně je.
21: Tak to by samozřejmě bylo napálení ministra Macinky na druhou, ale tak, jak zatím ty stopy vedou nebo ty drobečky, tak se nezdá, že by to měli až takhle sofistikovaně promyšlené, nehledě na to, že zrovna tahle skupina.
1: Ona si říká detektivní parta.
21: Přesně tak, a dřív si říkala Mike je pán.
1: Oganesianův gang.
21: A fungovali pod spoustu dalších brandů v průběhu let. Já už je nějakou dobu sleduju a nikdy úplně nepovedal počínali si takto sofistikovaně, úplně si nemyslím, že zrovna oni by byli schopni, řekněme, takto řemeslně přesvědčivě vyplodit texty, které produkuje Paukner.
1: Jak dokázali tito aktivisté Macinku přesvědčit, že jsou tedy falešní Paukner, když budeme následovat tuhle tezi?
21: To je, myslím, na té věci asi nejvíc varující a pro mě je to nejzásadnější věc, kterou já jsem si z celé tady této pro značnou část publika možná žertovné kauzy odnesl, protože jim v podstatě stačilo poslat e-mail z domény pauknermedia.cz na účet Petra Macinky, jeho, řekněme, stranický účet. A Petr Macinka na tento e-mail zareagoval velmi rychle a začal si s Pauknerem dopisovat a domlouvat rozhovor. A to za situace, kdy stačilo v veřejném registru doménovém během 2 minut dohledat, že ta doména pauknermedia.cz patří právě tady lidem spjatým s tou detektivní partou.
1: Nebo těch Pšenák a právě Mike Oganesian.
21: Přesně tak, takže to nebylo nic, co by vyžadovalo nějaké sofistikované vyšetřování a přesto ani ministr Macinka, ani nikdo z jeho okolí si jaksi původce té zprávy neuvěřil. Jo? A to je pro mě vlastně velmi varující, protože v době, kdy jsme tady v Česku a vůbec v Evropě cílem opakovaných hybridních útoků ze strany Ruska, ale také Číny, a Petr Macinka bezesporu bude patřit mezi primární cíle tady těchto snah. Můžeme připomnout, že ministerstvo zahraničí, které nyní vede, bylo opakovaně cílem hackerských útoků, které už jsou dneska připsány Rusku i Číně. A přesto vlastně ministr Macinka sám nemá ani minimální bezpečnostní povědomí o tom, aby, když už sám není bezpečnostní expert, za což ho nelze vinit, ale aby, když mu přijde takovýto e-mail od někoho, koho nezná, ještě to jako člověk, který se prohlašuje za někoho, kdo opět není úplně jasně čitelný, tak aby prostě oslovil bezpečnostní aparát ministerstva, minimálně si nechal věřit, že skutečně si dopisuje s někým, koho je možné spojit s tím reálným profilem Paukner.
2: Z pohledu bezpečnosti státu, že ho někdo zabije, je skoro jedno.
1: Nakonec tedy Macinka dorazil za aktivisty v přestrojení za Pauknera. Vojtěch Pšenák tam seděl v kukle, ve studiu umístili například makety zbraní.
2: Ale představ si, že tam někdo na něj namíří pistoli, že by to byl někdo jiný než my, zamkne dveře namířený pistoli a řekne, tak Petře, volej.
1: To znamená, tak jak vy o tom mluvíte, i s ohledem třeba na to Rusko, na ty hybridní útoky, tak to považujete za vysoce rizikové, že Petr Macinka jako vicepremiér České republiky, jako šéf české diplomacie, jako člen bezpečnostní rady státu, jako muž, ke kterému se dostávají tajné informace a komunikuje se zahraničními partnery Česka, dorazí do studia s jedním mužem své ochranky a že tam provede rozhovor s mužem, který se ještě vydává teda za někoho jiného.
21: Tak když jsem o tom mluvil s některými lidmi z bezpečnostní komunity, tak oni opravdu všichni svorně kroutili hlavou, protože je to vlastně katastrofální selhání celého toho systému, který má ministra, který je zároveň člen bezpečnostní rady vlády, vicepremiér, chránit před útoky. A opět, nešlo o žádný sofistikovaný plán, který by byl založen na nějakém komplikovaném krytí. Oni opravdu šli a řekl bych, že zcela vědomě tou nejjednodušší, nejprostší, nejsnáze odhalitelnou cestou, a přesto se jim povedlo ministra české vlády dostat přesně na to místo, kde potřebovali, v podstatě s nulovou ochranou. To je samo o sobě velmi šokující, hlavně optikou toho, že samozřejmě ministr české vlády v tom dnešním bezpečnostním světě, jak už jsem říkal, může čelit daleko sofistikovanějším útokům, ať už virtuální nebo i reálným. A tady ho napálila partička youtuberů, když například ten, který si říká Mike Pan, byl opakovaně stíhan policií za věci, které prostě přepískl a které nebyly úplně dobře udělané, ale tady se mu to prostě povedlo.
1: Petr Macinka nicméně říká, a není na tom kus pravdy, že maximálně ohrozil prostě sám sebe.
20: Tak jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe, ale vidíte, že...
1: Že jestli někdo za to může, tak on, že to prý není jako když generálu Pavlovi ukradli, je to asi 20 let zpátky, notebook, který patřil vojenské rozvědce, nebo jako prý když Číňané údajně četli Lipavského e-maily, to znamená bývalého ministra zahraničních věcí, špionáž tehdy odhalili tajné služby, loni se o tom psalo.
20: 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je...
1: V České televizi dokonce Petr Macinka ukázal jakýsi dálkový ovladač, nějaké tlačítko na ochranku, které kdyby prý zmáčkl, tak by to spustilo velké manévry.
20: Mám vám ukázat, co udělá to tlačítko, a to jsem prozradil pouze jeden nástroj.
1: tak není to dostatečná pojistka?
21: Já to chápu jako určitý festival výmluv a bagatelizací, které dneska ministr Macinka se snaží využít k tomu, aby umenšil to své selhání. Říkám, není to ani tak můj názor jako lidí, kteří prostě v té bezpečnostní komunitě jsou zodpovědní za bezpečnost členů vlády. Platí to, že samozřejmě ministr nikdy není jenom sám za sebe, ve chvíli, kdy se stane ministrem, je nositelem pravomocí, je nositelem utajovaných informací, je to člověk, který samozřejmě pak, když se ocitne v místnosti s mužem se zbraní, tak nebo v tomto případě naštěstí s maketou zbraně, tak samozřejmě ho ten muž může přijmět k celé řadě různých věcí. A zároveň jako znovu, jo, je to jenom nějaký scénář, nějaký, berme to jako určitý test, kterým Petr Macinka neprošel, kdy ho byl schopen obalamutit prostě jeden e-mail, který byl poslaný z domény, která byla snadno dohledatelná, že nepatří tomu, za koho se ten člověk vydává. A ptejme se na to, protože to je velmi oblíbená strategie, jo, kdy prostě toho člověka, vysoce postaveného politika, je možné namotat na to, že ho osloví někdo, s kým ho chce hovořit, považuje za důležité s ním komunikovat a je to člověk pod falešnou identitou, může to být prostě zahraniční zpravodajec, spojený s nějakou cizí mocností, nepřátelskou v České republice. Takže ono to nemuselo být o tom, že by ho lákal někam na nějaký rozhovor, mohlo to být taky o tom, že prostě by ho přiměl k tomu, aby si do počítače nebo mobilního telefonu nainstaloval nějaký software. Jo, já sám jsem nedávno čelil takovému relativně sofistikovanému pokusu mi nakazit počítač právě cílenou zprávou, která mě zvala na nějakou přednášku a ti lidé chtěli se mnou spojit za pomocí nějakého videosoftwaru, který se nedařilo používat za pomocí prohlížeče, takže se mě snažili dotlačit sérii asi 20 e-mailů k tomu, abych si nainstaloval nějakou aplikaci. Ajťáci potom odhalili, že by mě ovládla celý počítač a zjistil, na čem pracuji, jo? Získala informace z toho počítače. To jsou všechno rizika, kterým samozřejmě ještě možná ve zvýšené podobě než investigativní novinář čelí ministr české vlády. A tady se prostě ukázalo, že on ani v takhle úplně jako nejprostším testu

0: Někteří si dají říct, že na tohle ať se úplně vyserou.
1: Aplikace Signál je samozřejmě bezpečný způsob komunikace, takže to, že ji ministr používá optikou toho, že Česko nemá žádnou svoji oficiální komunikační aplikaci tohoto typu, na tom není nic špatného. Nicméně u ministra Macinky se je potřeba na to dívat z té strany, že on vlastně tu komunikaci odklonil na Signál ne proto, že by chtěl s někým zabezpečeně komunikovat, zajistka toho, aby to nebylo vyzrazeno nějaké problematické straně nebo státnímu aktorovi, ale evidentně to byla snaha odklonit tu komunikaci hlavně proto, aby nebyla dohledatelná v oficiální ministerské komunikaci, která je třeba v nějakých zákonných případech dostupná bezpečnostním složkám. Jo? Jinými slovy, byla to další klička, kterou on vlastně obcházel svoji bezpečnost, která je nastavená z dobrých důvodů, tak jak je nastavená.
2: Na druhou stranu, ale člověk s ním tam nakonec jeden ho přivezl a druhý s ním šel do toho studia. Byl tam pár vteřin podle teda těch dostupných záběrů. Ochranku měl?
1: Ochranku měl, otázka je pak, když by čel nějakému sofistikovanějšímu útoku, jestli ta ochranka by byla schopna zasáhnout. Samozřejmě za normální okolností pak, když ministr míří na nějaké místo, které je třeba i poměrně možné vnímat jako bezproblémové, bezpečné, třeba rozhovorové studio Seznam zpráv, tak to stejně vyvolává jasně nastavené postupy, kdy to místo se kontroluje předtím, než tam ten člověk míří, sledují se únikové východy, kontroluje se to přesně na přítomnost lidí, kteří by mohli být ozbrojení nebo výbušnin.
2: I do vlastně Českého rozhlasu chodí politici s ochrankou, tady takže to vlastně naše studia jsou považovaná za bezpečné. A
1: přesně tak, a tady to šlo vlastně jako formalisticky, jo, a je otázka, a to si myslím, že teď bude předmětem prověřování.
2: A už je, ne?
1: Policejní složek, je to tak, které vlastně zjistí, kdo pochybil, jo, jestli to bylo tak, že ochranná služba, její příslušníci obešli některé potřebné a pevně nastavené postupy, nechali se prostě ministrem ukecat a sami porušili nějaká pravidla, anebo jestli ta vina je jenom na straně ministra Macinky, je potřeba říct, že chráněná osoba, tak jak je to v Česku nastavené, tak prostě nemůže být donucena s odpovědnými policisty k tomu, aby dělala něco, co nechce. Jo? Takže to taky mohlo být tak, že si to vzal na svoje triko ministr Macinka.
2: Tím taky argumentuje, že přece jenom by se ta policejní ochranka měla přizpůsobit požadavkům té chráněné osoby.
1: To jako z pohledu technicistního tak samozřejmě je, ale bavíme se tady o tom, že pak samozřejmě tu plnou zodpovědnost přejímá ministr Macinka, který, jak jsme to tady probrali, je prostě vysoce zájmová osoba různých nebezpečných skupin, a který neohrožuje jenom sám sebe, ale i stát, pakliže se chová nezodpovědně. A o tom si myslím, že je celá ta nynější kauza. Jo? Nehledě na to, a to je možná potřeba ještě doříct, že ve chvíli, kdy ministr Macinka na to ministerstvo zahraničí nastoupil, tak začala dělat poměrně zásadní změny v tom aparátu toho ministerstva, které vyústili v zánik některých útvarů, odchody některých lidí nebo přesunutí některých lidí do jiných pozic. A jsou to přesně útvary, které se zaměřují na vlivové působení cizí moci. Takže jsou to lidé, kteří asi by panu ministrovi, kdyby se jich zeptal, vysvětlili, že reagovat na e-mail od člověka, kterého nezná z domény, kterou někdo zaregistroval relativně nedávno, a usuzovat z toho identitu toho člověka, aniž by to konzultoval s některými lidmi v tom daném bezpečnostním aparátu ministerstva, je vysoce rizikové nejenom pro něj, ale i pro to samotné ministerstvo nebo i pro ten daný stát.
3: Ministr zahraničí tady věnoval naprosto nulový čas pro věření.
4: Člověk, který disponuje tajnými informacemi o NATO, zahraničními informacemi.
3: Problém se sejít s maskovaným člověkem ve sklepě v místnosti bez oken.
4: Přijde vám to normální?
5: Jako, no, nepřijde, no.
4: Tam v té kukle, tam mohl být kdokoliv a jsme v nějaké bezpečnostní situaci.
5: Jsme v koalici, máme nějakou, je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory.
2: Slyšel jsem celý ten rozhovor, nic zásadního v něm nepadlo, nic tajného Petr Macinka neprozradil, nebo to není to zásadní?
1: Je evidentní, že ti youtubeři ten rozhovor pak vnímali spíš jako nějakou nutnou formalitu celého toho svého plánu, než že by z ministra Macinky ještě chtěli vytahovat nějaké citlivé informace.
2: No potom, když vypli kamery nebo na oko a zůstala tam ta skrytá, tak se pokusili vytáhnout nějaké
1: informace. Tak říkajíc off record, pak on sdělil nějaké věci, které možná můžou být zajímavé pro ilustraci toho, jak přemýšlí, ale opět nešlo o nic skandálního.
2: Pardon, že vám do toho vstoupím, ale ať to posluchači a posluchačky slyší, mluvil o Andreji Babišovi velmi pozitivně, mluvil o jednom ze svých spolupracovníků, panu Šejnovi, o něm jsme už ve Vinohradské 12 natáčeli, o něm se naopak nevyjadřoval úplně nejhezčí, a potom s domnělým Tomasem Paucknerem řešil, jak by se mohl objevit na jedné z tiskových konferencí.

0: věcí.
1: Je to tak.
0: Petra Macinky, který kandiduje mimochodem teď v komunálních volbách. Takže ale ve výsledku to není to hlavní.
1: To hlavní je, zase se k tomu vracíme, to jak vůbec k tomu rozhovoru došlo a že tím ministr Macinka prostě prokázal nefunkčnost systému, který ho má chránit, respektive to, že jestli ten systém funguje, tak on s ním nespolupracuje.
0: Tím strujcům toho rozhovoru něco hrozí?
1: Zatím si nemyslím, že by něco porušili, že by překročili zákon. Myslím si, že teď mají těžkou hlavu spíše policisté z ochranné služby, kteří jsou prověřovaní.
0: Ano, ano. A může to mít ve výsledku, pokud se teda ukáže, že pochybili, třeba i nějaký dopad na to, jaká pravidla existují pro chráněné osoby a pro jejich ochranku?
1: Ta pravidla nebo zaběhlé postupy jsou podle mě dostatečné, akorát je potřeba je dodržovat. Jo? A samozřejmě jsme tady v situaci, kdy politik je prostě ministr, je prostě volený člověk, který si do značné míry to své chování určuje sám. Ti lidé, kteří na těch úřadech mají tu bezpečnost na starosti, mu nemůžou ty věci diktovat, ale já doufám, že to pan ministr vezme jako určité poučení, že prostě není dobré impulzivně odpovídat na e-maily z neznámých domén a sjednávat si schůzky s lidmi, o kterých si on myslí, že ví, kdo jsou, ale pak se ukáže, že to tak není.
0: Tak díky, že jsme to mohli probrat.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. K nám do studia zpravodajského podcastu Českého rozhlasu přišel dneska Lukáš Valášek ze Seznam zpráv. Probírali jsme spolu návštěvu vicepremiéra Petra Macinky na rozhovoru u aktivistů v Kukle a brýlích, což je určitě téma k diskuzi, už proto, že to prošetřuje ochranná služba policie České republiky a že je to právě Macinka, který určuje, kdo může chodit na jeho tiskovky a klást mu dotazy, tak tady mu je kladli youtubeři v přestrojení. Závěrem mám pozvánku k poslechu jedné nové dokumentární série. Kolegové na Českém rozhlasu Plus dali dohromady rekonstrukci dálkového výslechu, což je teda ten legendární rozhovor mezi novinářem Karlem Hvíždalou a disidentem Václavem Havlem, který probíhal přes železnou oponu. Je to dokusérie o 6 dílech a vychází právě tento týden. Takže pokud vás to zajímá, určitě si to dejte. Naslyšenou zítra.
2: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Peníze a vliv Jany Klímové.
3: Vláda Andreje Babiše trvá na tom, že se proinvestuje k rychlejšímu růstu ekonomiky a tím pak umaže vyšší zadlužení země. Co na to říkají ekonomové? Je to spíš taková legenda, protože žádný příklad země, které se něco takového povedlo, neexistuje. Včetně Spojených států v 80. letech, na které se vláda odkazuje. Takzvaná Reaganomika naopak vedla k silnému růstu veřejných dluhů. S ekonomy Jaroslavem Borovičkou a Janem Pavlem to rozebereme v novém dílu pořadu Peníze a vliv.
2: Peníze a vliv Jany Klímové zítra po 11. hodině na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Stovky žadatelů čekají na peníze od státu za újmy kvůli stíženému hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpané. Kompenzace dostávají za omezení v chráněných oblastech. Ta zahrnují třeba zákazy těžby v lesích, ale i náhrady za opatření proti vlkům. Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Zahraniční obchod Česka skončil v červenci ve schodku 8,5 miliardy korun. Meziročně se tak deficit prohloubil o 5 miliard. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Dovoz rostl rychleji než vývoz. Bilanci zhoršil hlavně vyšší dovoz počítačů, elektroniky, ropy a zemního plynu. Nepál dnes drží den smutku za oběti povodně z 26. srpna, která se přehnala oblastí na hranici s Čínou. Na vládních úřadech jsou vlajky spuštěné na půl žerdi a příbuzní provádějí smuteční rituály za své blízké. Píše to agentura AP. Při povodní zemřelo v Nepálu a Tibetu více než 1380 lidí a dalších 5500 dál pohřešují. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá moderní technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz. České basketbalistky čeká na mistrovství světa po dvou porážkách poslední skupinový zápas. Už bez šance na postup do play-off nastoupí za hodinu a čtvrt v Berlíně proti Američankám. Ty obhajují titul. Radiožurnál odvysílá živé vstupy. Podrobněji uslyšíte o utkání českých basketbalistek na Radiožurnálu Sport.
5: Na D1 překážka za Jeníkovem a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy kus za sjezdem na Větrný Jeníkov opatrně v táhlé levotočivé zatáčce na 98. kilometru. Vpravo ve stoupacím pruhu stojí porouchaný kamion. Bez označení nákladní vozidla vybočují do středního pruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Vyškova ještě zůstává kolona kamionu v pravém pruhu, místy už roztrhaná od Holubic od exitu 210 sune se do zúžení u D2. Právě na dálnici D2 z Bratislavy na Brno pozorně za Podivínem na kilometru 35,5 nepřehledněte odstavený kamion. Na silnici 57 z Valašských Klobouk do Valašského Meziříčí na průjezdu v Setínem obezřetně za hlavním sjezdem do města nad Šelem se po vážné nehodě dvou osobních aut projíždí Kyvadlově. Vznikají ještě chvílemi kratší kolony. A na silnici 101 v Kralupech nad Vltavou směrem z Přílep na Veltrusy vzniká kolona od kruhového objezdu Upeny. Za řekou srazilo auto chodce, záchranáři na místě, provoz slábne, mělo by se to rozjíždět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: Na pražském zahradním městě nesněžilo. Ani potom, v dalších dnech, bez sněhu zůstaly celé Vánoce. Mnoho lidí ještě na poslední chvíli schánilo dárky. Asi nikdo si nevšiml nenápadného muže s kufříkem, který zmizel v jednom z domů. V bytě číslo 8 ve třetím patře měl strávit následující 3 dny a 2 noci. Sám, jenom s malým magnetofonem a sadou kazet. Nemohl tušit, jak podstatně tyto 3 dny ovlivní jeho další život. Do sametové revoluce zbývaly skoro celé 4 roky. Skoro nikdo, ani on, si nedokázal představit, že divná doba, kterou žije, někdy skončí. Venku bylo 8 stupňů nad nulou. Divný čas. Nic vlastně nebylo, jak mělo být. Ani ty Vánoce.
1: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad. Díl 1. Faust na zahradním městě.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž, a začínám odpovídat do magnetofonu na vaše otázky. Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství, protože jsem nikdy tímto způsobem nepracoval, mám trochu trému.
0: Hlas Václava Havla pochází z neveřejné a dosud nepublikované nahrávky. Vznikla za zvláštních okolností. Tento příběh má 2 hrdiny oddělené překážkou, železnou oponou. Na jedné její straně v socialistickém Československu seděl spisovatel a dramatik Václav Havel. Disident. Člověk mnoho let policejně sledovaný v podstatě na každém kroku, s odposlouchávanými telefony, s kontrolou korespondence. Na druhé straně v západoněmeckém exilu v Bonnu seděl novinář Karel Hvízděla. Tehdy se podobalo skoro zázraku, když se lidem přes železnou oponu podařilo se dorozumět. Ti 2 přesto navázali, vedli a úspěšně dokončili jeden z nejdůležitějších rozhovorů novodobé české historie. Začal v dopisech. Klíčové místo v něm však získala 12-hodinová nahrávka, která vznikla o Vánocích roku 1985 v bytě v Praze na zahradním městě. Později dostal název Dálkový výslech.
2: Stojím před nelehkým úkolem vlastně vypovídat o celém svém životě a o svém názorovém vývoji, o svých zkušenostech, odpovídat na vaše nejednou složité, nejednou rýpavé otázky, odpovídat na ně spatra. Nicméně vymyslel jsem si to tak trochu sám na sebe. Zkusím to, je to experiment. Jak se mě to povede, nevím, ale začnu.
0: Václav Havel by asi řekl, že se to všechno seběhlo absurdním způsobem. Přepracovaný rozhovor posléze vyšel knižně, nejprve v zahraničí a v prosinci 1989 také doma. Mnoho lidí, kteří onu dobu zažili, míní, že díky této knize, díky dálkovému výslechu, se Václav Havel stal prezidentem.
2: Budu odpovídat na ty vaše otázky na přeskáčku zcela nahodile, pravděpodobně, nebo vlastně ne zcela nahodile, ale podle nějakého okamžitého naladění a rozmaru. Pravděpodobně budu začínat spíš těmi, které se mi zdají být lehčí, jednodušší, abych si vůbec vypracoval na nich jakýsi způsob odpovídání a uklidnil se a zvykl si na tuto metodu. dá-li pán Bůh a půjde-li mi to, tak potom postupně začnu přecházet k těm otázkám složitějším.
0: V té době platil Václav Havel za neoficiální hlavu československého disentu. Psal divadelní hry a eseje, které se s ohlasem hrály ve svobodném světě. Věnoval se Chartě 77. Člověk po všech stránkách perzekvovaný byl jedním z nejzaměstnanějších lidí v zemi. Všechny tlaky přestál mimo jiné proto, že navzdory okolnostem zůstával obklopen přáteli. Někteří z nich v tomto pořadu hovoří.
3: Ten základní obraz je prostě hodně osobní v tom smyslu, že jsme byli my Krobovi na Hrádečku s Havlovými sousedy.
0: Anna Frajmanová, editorka řady Havlových textů a jeho dlouholetá spolupracovnice. Manželka Havlova blízkého přítele Andreje Kroba, divadelního režiséra. Jejich chalupa na Hrádečku u Trutnova sousedila s chalupou Havlových.
3: A že vlastně se mi to pojí s tím životem na Hrádečku, který možná časem se mi trošku idealizuje, ale že člověk nemyslí jen na Václava, myslí i na Olgu a na ty lidi, kteří tam jezdili a kteří byli velmi inspirativní a zároveň i na děti, kteří tam vyrůstali, teď myslím jako naše nebo ty, co tam jezdili.
4: Já jsem byl s Václavem Havlem v pravidelném písemném styku od března 83.
0: Vilém Prečan, historik. Od roku 1976 v exilu v západním Německu. Je zdokumentována jeho spolupráce s řadou českých a slovenských disidentů, včetně Havla. Od roku 1986 řídil v bavorském Scheinfeldu československé dokumentační středisko nezávislé literatury.
4: A tehdy jsem mu poprvé telefonoval, když byl na Hrádečku, on pravidelně v jednom dnu v týdnu chodil do Vlčic na poštu a to jsme byli domluveni, kdy přesně mu mohu zavolat a tak dále. Věděli jsme, že je odposloucháván státní bezpečností. Čili to, co jsme chtěli utajit, muselo být v kryptonymech. Václav Havel někdy bylo těžko, aby on udržel tu tajnost, když se rozhovořil, ale zvládli jsme to takto.
5: No já si ho pamatuju jako veselého chlapíka, který mě svezl několikrát Mercedesu černým, vždycky z nějakého čtení, kde některý z našich kolegů zakázaných spisovatelů četl v nějakém bytě.
0: Eda Kryseová, novinářka a spisovatelka. Mluvčí Václava Havla během sametové revoluce. Po listopadu 89 poradkyně prezidenta republiky.
5: Vídali jsme se teda ve společnosti, protože Ludvík Vaculík tehdy organizoval takzvané kvartály. Jsme se čtyřikrát do roka setkávali velmi zakonspirovaně na různých místech, dokonce teda na Moravě a taky na Slovensku třeba. No, to byla velmi oblíbená setkání, víkendová. A když se to podařilo utajit, tak jsme celkem nerušeně si někde povídali a bavili se. No a Havel, pokud nebyl ve vězení, tak se toho zúčastňoval taky.
0: Vězení. Celkem v něm Václav Havel strávil skoro 5 let. Změnilo ho. V roce 1977 vyšetřovatelům ve vazbě ještě podlehl. Nechal se přesvědčit, že charta venku ztratila smysl a podepsal prohlášení, které pak estébáci vydávali za jeho kapitulaci.
2: Já jsem to svoje první zavření hned po chartě v roce 77, i když bylo poměrně krátké, asi 4 měsíce a něco, jsem nesl z mnoha a mnoha různých důvodů velmi těžce, bylo to komplikovaný. Já jsem byl bezprostředně po vystoupení charty zavřen a Vůbec jsem nevěděl, co se děje venku a zmítal jsem se v takových jako podivných, trošku psychotických nějakých stavech a pocitech. Měl jsem dojem, že jsem jako jeden z iniciátorů té charity, že jsem mnoha lidem ublížil a uvrhl je do nějakého strašlivého neštěstí a trošku je vlastně... přibíral jsem na sebe nepatřičnou odpovědnost, jako kdyby ti ostatní nevěděli, co dělají, jako kdybych já za to všechno mohl. Prožíval jsem takové jako velmi temné chvíle a začaly se dít jakési zvláštní náhody.
0: V dalších letech se proti státní moci zatvrdil. Stal se jejím kvalifikovaným nepřítelem. A když ho v roce 1979 zavřeli znovu za činnost ve výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, 3,5 roku ve vězení nepromarnil. Mnohé si tam promyslel.
4: No, on se mi jevil jako tady největší osobnost disentu a té nezávislé literatury. Člověk oddaný tomuto úkolu, který považoval za náplň svého života a smysl, jednak to a jednak jeho schopnosti formulovat, psát, aby to nebyly fráze, ale byly to texty, které oslovovaly lidi. Já jsem se také potom staral o to, aby se to rozmnožovalo a přišlo to do některých velkých knihoven, jak ve Spojených státech, tak v Německu a jinde. A hlavně, aby to měl k dispozici lidé jako Tegerit, Jiří Pelikán, Mlynář a další.
0: Když v roce 1983 Václav Havel vyšel na svobodu, začal psát jinak než předtím. Už nezobrazoval jen život v socialistickém Československu, ale řešil témata společná lidem žijícím na západě i na východě. Stejně jako rozšiřoval záběr témat, jimž se věnoval, bral na sebe stále častěji úkoly, které s pouhým psaním nesouvisely.
2: Otázka 42. Já jsem vždycky ty divadelní hry psal velmi dlouho a těžce. Novou hru jsem měl hotovou obvykle tak po 2 až 3 letech po té předchozí. Psal jsem několik verzí, na každé jsem pracoval tak 2 měsíce. Mnohokrát jsem to přepisoval, překomponovával a propadal beznaději, trápil se s tím. A stala se zvláštní věc. Po návratu z vězení jsem napsal teda to Largo Desolato, to jsem napsal někdy v červenci roku 84 a napsal jsem ho v podstatě za 4 dny. A teď jsem napsal tu novou hru a tu jsem napsal čistého času za 10 dní. Něco tedy u mě zcela nebývalého a nepochopitelného, protože opravdu nejsem žádný spontánní typ autora, jsem spíš takový autor dříč a konstruktér.
0: Ta nová hra se jmenovala Pokoušení a ukazovala jiného Havla než dosud. Zesměšnění života za železnou oponou, poukaz na absurditu situace lidí, kteří se ocitají v totálním rozporu s proklamovanými cíly, přestávalo autorovi stačit. Nyní ho zajímalo ohrožení člověka nejenom zvenčí, prostřednictvím institucí, ale také zevnitř. Nebezpečí, které si každý neseme v sobě.
2: Já jsem už od svého pobytu prvního ve vězení v roce 77 mě nějak trápila nebo kolem mě létala taková myšlenka, jakýmsi způsobem zpracovat po svém faustovskou látku, faustovské téma. Najednou jsem dostal Fausta Goethova, v zápětí doktora Faustuse Thomase Manna doceli k četbě. A tehdy se nějak zrodila taková myšlenka prostě po svém zpracovat tu faustovskou látku. No a letos, tedy v roce 85 na podzim, jsem najednou dostal určitý nápad a začal jsem si s tím hrát a kreslit si, jak je mým zvykem, nejdřív takové ty grafy těch výstupů a obrazu a scéna, posléze to psát a skutečně jsem to za 10 dní napsal, tu hru, která se tedy jmenuje Pokoušení a která je jakousi variantou té faustovské látky.
5: Jo, já si ty hry velice dobře pamatuju.
0: Mluví spisovatelka Eda Kryseová.
5: Já jsem mu dokonce půjčovala nějaké čarodějnické knihy, když psal Pokoušení. Jsem měla nějakou ezoterickou literaturu, jsem se o to tenkrát zajímala. Myslím, že mi to ani nevrátil. No, ale říkal, že když psal Pokoušení, tak byl na Hrádečku a to bylo v zimě a uklouzl na zápraží a spadl. A že to bylo přímo dílo Ďáblovo. Zahrával si, no.
3: On opravdu 8 let se zabýval tím, že napíše vlastní nějakou verzi Fausta.
0: Mluví editorka Anna Frajmanová.
3: Že napíše hru na faustovské téma, respektive nejdřív, že napíše hru na velké téma a potom díky různým životním okolnostem vlastně potkal to faustovské téma. A on opravdu to promýšlel 8 let. Takže v tom roce 1985 tu hru napsal na podzim. Tam si myslím, že, a sám to píše, myslím, v tom dálkovém výslechu, že tím, že tu hru napsal, tím, že vlastně pak vnímá ten život zase jako jinou novou etapu.
2: Já sám pořád, ale si myslím, nebo nejsem si jist, že touto hrou Pokoušení jsem opravdu už a definitivně ten druhý dech nalezl. Nevím, skutečně nevím. V něčem se vracím k těm principům a metodě a atmosféře těch starých her, v něčem jsem snad dál.
3: Tak zároveň díky tomu, že byl známý ve světě a díky tomu, že teda zvládl to vězení a že ho přežil, konec konců víme, že tam skoro umřel, tak díky tomu se strašně rychle stal tím lídrem toho disentu nebo té opozice. Ono to bylo také díky tomu, že on měl vzácný dar formulace, byl velmi dobrý autor a dokázal lidi poslouchat, dokázal dobře komunikovat.
0: Václav Havel, Pokoušení. Monolog doktora Faustky. Napadlo vás někdy, že bychom ani ten nejprostší mravní čin, který nelze vyložit nějakými účelovými ohledy, vůbec nepochopili? Ba co víc, musel by se nám jevit jako zcela absurdní, kdybychom si nepřiznali, že kdesi v jeho nejvnitřnějších útrobách je zaklet předpoklad čehosi nad námi? Nějaké absolutní, vševědoucí a nekonečně spravedlivé instance či mravní autority. Skrze níž a v níž se všechno naše počínání nějak záhadně zhodnocuje a jejímž prostřednictvím se každý z nás neustále dotýká věčnosti.
3: Ten důsledek byl ten, že prostě jednak tam pocítil nějaké ten Ďáblův zásah, měl jako pocit a měl nějaký pocit, že se s tím pokušením nevyrovnal tak, jak by si to představoval a vlastně se vrátil do toho předchozího života, který předtím žil, pokračoval ve svém angažmá v Chartě 77, pokračoval, prostě jo, napsal Most bezmocných v roce 78 svoji nejsilnější esej, pokračoval v Chartě, zase znova se, myslím, stal mluvčím a spolu založil Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, za což ho prostě působí to, jako že on chtěl dokázat, že jeho žádný vězení nezastaví a že on tedy sám sobě i všem dokáže, že on prostě se nenechá zlomit.
0: Když člověk začíná novou životní etapu, bilancuje, snaží se učinit svůj život srozumitelný sobě i ostatním. Do takové Havlovy situace nastoupil dálkový výslech.
3: Já jsem se tam dozvěděla hodně věcí, hlavně mě zajímalo to jeho mládí. Pro mě bylo, tak to je vždycky zajímavý, že jo, ale prostě ty kulturní souvislosti, že jo, člověk pocházel z jiného prostředí než on.
2: Když jsem hovořil o tom svém původu buržoazním, tak jsem se zmínil o tom, že ten můj takový zvláštní pocit určitý propasti, která je mezi mnou a ostatními, propasti, která vznikla z toho, že já jsem se těšil jakýmsi výsadám, kterým se to mé okolí netěšilo, že to jakýmsi způsobem pravděpodobně mělo vliv na mé celkové formování.
6: Tak jak jsem ho znala, tak u této knihy měl obrovskou energii.
0: Jitka Vodňanská, psycholožka a psychoterapeutka. Václav Havel často navštěvoval její byt v Praze na Zahradním městě.
6: Psal to s takovou vervou, já mám pocit, že mohl psát všechny ty hluboké myšlenky, které potom rozváděl v dalších svých dílech, ale já jsem se do toho teďko znova začetla a žasla jsem, protože to je vlastně kniha o jeho spiritualitě. Já tam vidím ten přesah, který on v sobě měl, že tam mluví o pomývosti, že tam mluví o tom, že ty činitelé si neuvědomují, že všechno vzniká a zaniká. On tam jako rozkvétal do té politiky a do té filozofie. On vlastně se vyjadřuje k těm věcem, které potom byly jeho hlavními myšlenkovými tématy.
4: No především jsem se dovídal.
0: Mluví historik Vilém Prečan.
4: Dovídal jsem se mnohé o Havlovi, co jsem nevěděl. O jeho dětství, o jeho rodině, o jeho vztahu, jak bych tak řekl, nezlomitelném vztahu obou stranem s Olgou, s jeho manželkou Olgou. Když potom si k tomu připočítáme jeho prezidentství, já jsem říkal, to je nejdůležitější, nejvýznamnější osobnost českých dějin těch 30 let mezi rokem 80 a 2010.
7: Já jsem ho četl až vlastně třeba 5 let po vydání, po tom prvním. Bylo po revoluci a mě se tam vlastně doplňoval teprve ten obraz Václava Havla, tehdy už jako československého prezidenta.
0: Martin Vidlák, archivář. Po revoluci pracoval v tiskovém odboru kanceláře prezidenta republiky. V letech 2003 až 2011 jako Havlův tajemník.
7: Myslím, že to byl jako důležitý zdroj toho poznání. Jo? Jeho tedy. Já jsem si tam vlastně dával dohromady obraz Václava Havla v tom smyslu, že jsem na tom dálkovém výslechu líp než na jiných textech, na těch esejích nebo podobně, pochopil, jak on byl vlastně dobře připravený na to prezidentství.
2: Je to odpověď asi dlouhá a dost náročná a otázka 15, ta se asi jakoby odpověď na ní jakoby se trošku rozplyne v té odpovědi na otázku 14. Já tu otázku 15 vlastně teda škrtám jakožto samostatnou, tedy teď k té otázce 14.
0: Evropa rozdělená ostnatými dráty se nezdá ideálním prostředím pro přeshraniční rozhovor. Přesto se tehdy v polovině 80. let podařilo právě to. Tazatel a jeho objekt. Dvě lidské vůle, které měly navždy zůstat odděleny, si dokázaly vyjít naproti. Navázali spolupráci a dovedli ji k výsledku, který zaujal svět. Kouzlo bylo zlomeno. Zákazy přemoženy. Svoboda si prorazila cestu ven.
1: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026.
8: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Evropská komise pozastavila část dotací pro firmy Agrofertu. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur na rozvoj. České basketbalistky se rozloučí se světovým šampionátem zápasem s obhájkyněmi titulu Američankami. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Evropská komise dočasně pozastavila proplácení některých dotací firmám z holdingu Agrofert. Informovala o tom mluvčí státního zemědělského intervenčního fondu Eva Češpiva. Celkem jde o dotace ve výši zhruba 77 milionů korun. Komise to zdůvodnila pokračováním prověřování možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ten v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Pozastavení vyplácení dotací má podle Češpivy Evropská komise čas vyhodnotit, jestli tím Babiš skutečně střet zájmu vyřešil.
10: Evropská komise může lhůtu přerušit maximálně na 6 měsíců, případně ji po dohodě s Českou republikou prodloužit o další 3. Během této doby bude pokračovat výměna informací mezi českými orgány a komisí.
9: Mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský Radiožurnálu řekl, že je přesvědčený, že holding postupoval podle dotačních pravidel a má na dotace nárok. Koaliční rada jedná o podobě rozpočtu na příští rok. Zástupci hnutí ANO, SPD a motoristů se sešli před hodinou. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhuje, aby stát příští rok hospodařil se schodkem 389 miliard korun. Podle motoristů i SPD je ale takový schodek příliš vysoký. Šéf sněmovny a předseda SPD Tomio Okamura má připravené dvě varianty úspor. Buď škrty ve výši 8 miliard, anebo 25 miliard korun. K části z nich by ale byly nutné změny zákonů, které by mohly platit až příští rok. Evropská unie poskytne Grónsku 200 milionů eur, přepočtu tedy skoro 5 miliard korun, v rámci nového investičního balíčku. Při návštěvě grónského hlavního města Nuku to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Peníze mají směřovat na vzdělání, rybolov a nebo třeba lepší satelitní připojení. Investice mají podle Leyenové vytvořit nové příležitosti pro občany a zajistit větší a silnější přítomnost EU v Grónsku. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak i s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. Umělá inteligence za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech u aut. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i Kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
11: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
12: České basketbalistky rozehrají zhruba za 40 minut svůj poslední zápas na mistrovství světa. Po dvou porážkách a bez šance na postup vyzvou na závěr základní skupiny v Berlíně Američanky. V utkání s úřadujícími šampionkami chce česká trenérka Romana Ptáčková dát víc prostoru reprezentantkám, které zatím tolik nehrály.
13: Na poslední utkání, které nás čeká, už bude velká unava hráček. Určitě rozložíme síly mezi všech 12. Za prvé i ty, kteří tady jsou, tak si zaslouží dostat chvíli šanci. A za druhé hráčky, které dali do toho takhle obrovský úsilí, tak prostě budou potřebovat nějakým způsobem střídat a pošetřit.
12: A Bývalý šéf Formule 1 Bernie Ecclestone byl na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou neměl povolení.

0: zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: V noci se ochladí na 15 až 11 stupňů, v údolích naměříme třeba jen kolem 8 a zítra pak čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Učení Husovu připadá vina za husitské války, za válku 30letou, za ono neštěstí, které následkem oněch nesvárů a válek na náš národ se sneslo. Nepravím, že jest to vinou Husovou, nýbrž jeho učení. A to popírati nelze, že husitské učení není nic jiného než komunismus 15. století. Mezi husity bylo na počátku mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Budete-li se prohlašovat za husity, my vám budeme nejkrutějšími nepřáteli.
1: Tak promluvil Karel III. Schwarzenberg, poslanec na zemském sněmu v roce 1889. Byl to jeden z úhlů pohledu na osobnost Jana Husa v naší historii. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl Jan Hus tak mimořádnou osobností, že se k němu vyjadřovali veřejně i politici sklonku 19. století, jak jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Téměř by se mi chtělo odpovědět, že jste si odpověděla sama. Ano, 600 let Jan Hus rozděloval českou společnost a názory na něj byly vždy v těch kontrapozicích.
1: Kdy byly ty názory zhodné a kdy naopak se výrazně odlišovaly?
2: Bohužel se domnívám, že názory na život a dílo Jana Husa se štěpily a různily, a to velmi a diametrálně už od konce 14. století. Když budeme k sobě upřímní, ani v 21. století není na Jana Husa jeden jediný univerzální názor.
1: Očitým svědkem daných událostí roku 1415, právě roku, kdy byl Jan Hus upálen v Kostnici, byl kronikář tohoto koncilu Ulrich Richenthal a napsal.
3: Tehdy se ho chopil kat a obutého oblečeného ho přivázal. Pod nohy mu dal vysokou židli, okolo něho rozložil dřevo a slámu, na to nalil trochu smůly a podpálil. Hus začal hrozně křičet a krátce na to schořel. Kardinál Pankrácius dal na tom místě zakopat starou mulu. Následkem žáru zem popraskala a strašný zápach se dostal ven. Potom vyvezli do Rýna veškerý popel, kosti a všechno, co neschořelo.
2: Ulrich Richenthal vnímal Husovu kauzu jen jako jakousi záležitost, která se stala u koncilu. Jako odsouzení kacíře a příliš jeho příběh osobně neprožíval. Snad tedy mohl vidět Husův konec poměrně objektivně. Na druhou stranu je tady ale zpráva Petra z Mladoňovic, který byl v doprovodu Jana Husa a který celý Husův proces u Kostnického koncilu prožíval s ním. Ten ovšem vylíčil Husův konec zcela opačně, jako konec pravého křesťanského mučedníka.
1: Jak byl vůbec Jan Hus hned po tom roce 1415, kdy tragicky umírá v plamenech, vnímán v tehdejším českém či moravském veřejném prostoru?
2: Většinové stanovisko české společnosti se odrazilo ve stížném listu české šlechty, který byl vydán v září roku 1415 a adresován Zikmundu Lucemburskému proti upálení Jana Husa v Kostnici. Česká šlechta, a musíme uznat, že té české šlechty byla celá řada, demonstrovala svůj protest proti takovému jednání, proti tomu, že Zikmund nedodržel svůj ochranný glejt a neochránil Jana Husa před tragickou smrtí.
1: Vznikají také centra oné husovské úcty hned bezprostředně?
2: Největším centrem, ne snad přímo ještě Husovy úcty, ale řekněme jakési památky a jakéhosi pokusu o alespoň nápravu Husovy pověsti, která samozřejmě byla tím upálením pošramocena, neboť Hus byl upálený a odsouzený jako kacíř. Tím největším centrem byla Pražská univerzita, odkud Jan Hus ke koncilu odcházel, byl přeci jenom učencem, bývalým děkanem a rektorem Pražského vysokého učení.
1: Argument proti strany byl, tak jak jsme slyšeli text Richenthala, pouze to, že Jan Hus byl kacíř, nebo mu byly ještě jiné věci dávány jako mínusové znaménko?
2: To, že byl Jan Hus odsouzen jako kacíř, bylo už dostatečně tragické a nebylo potřeba cokoliv přidávat. Nicméně chtěla bych tady podtrhnout jednu věc, která začíná možná už v roce 1415 a která je velmi významná pro osud celého Husova díla a jeho vnímání. Totiž, že od roku 1415 se postupně zapomíná na to, co Jan Hus vlastně kázal a učil, zapomíná se na jeho dílo a začínají vznikat jakési dvě kontrapozice toho, jaký Hus byl, za co bojoval a čím eventuálně společnosti a církvi škodil.
1: Co klíčového Jan Hus, stejně jako John Wycliffe, vytýkali tehdejší společnosti?
2: Jde o to, zda církev má vždy pravdu, může dělat určité věci, aniž by byla trestána. Zda mohou být trestáni pouze lidé, kteří nejsou ve službách církve. Jde také o prodej odpustků, který nebyl spojen se zbožným dílem, ale byl třeba vyhlášen pro potřeby konání nějakého válečného tažení, jak tomu bylo právě za života Jana Husa.
1: Je něco, v čem můžeme i s odstupem těch 6 staletí s Husovými kritiky souhlasit?
2: Možná bychom mohli mluvit o jisté exaltovanosti, o tom, že Hus byl opravdu lidovým kazatelem, že dokázal burcovat a že ne všechna jeho slova musela být vždy správně pochopena, byť Husovi samotnému bych nic takového asi nepodsouvala. A pak je v pozadí ještě ta jedna věc, které se Hus trochu bál, protože si jí byl sám vědomý, a to je osud díla Johna Wycliffa, o kterém se málo mluví právě v souvislosti s Janem Husem a o němž Jan Hus už za svého života věděl, že je církví odsouzený. On chtěl s Wycliffem pracovat, chtěl ho prostudovat, možná si sám chtěl na jeho dílo udělat objektivní názor, ale právě toto se stalo potom jedním z bodů, který přispěl k jeho katastrofě.

0: Jan Hus byl selského původu ze vsi Husince. Někteří kacíři domýšleli jeho původ od urozených pánů z Husince. Byl bakalář svaté teologie Vysokého učení pražského. Tento Hus roku 1401. dosáhl lichocením toho, že byl zvolen děkanem Fakulty svobodných umění. Tajně ale horlil proto, aby se stal rektorem. Stále šířil nenávist vůči německým doktorům s úmyslem podněcovat svůj český univerzitní národ k žárlivosti. Při disputacích hájil herezi Wyclefovu. Poté, co vypudil Němce, šířil dál Wyclefovskou nákazu mezi lid. Přidávali se k němu mnozí z kléru spustlých mravů.
1: Textem Jana Františka Beckovského jsme se ocitli na počátku 18. století, konkrétně v roce 1700. Historik, který je autorem knihy Poselkyně starých příběhů v českých od časů Ferdinanda I. až do Leopolda I., císařů římských a králů v českých. Slyšeli jsme zcela zřejmou kritiku Jana Husa.
2: Ale musíme napřed konstatovat, že autorem tohoto textu je katolický kněz a člen křižovnického řádu, který viděl v Janu Husovi přeci jenom kacíře a muže, který přivedl ten vrcholně středověký stát k úpadku, tedy po té velké éře Karla IV. Přichází doba husitských válek, která byla v této době vnímána velmi negativně. Na druhou stranu se v textu objevuje už jemná polarizace češství a němectví a Jan Hus je stavěn do středu českého národa intenzivně bojujícího proti německému, a řeknu to teď nehezky, živlu, což už právě v tom textu Beckovského přichází jako zárodek toho, co bude ve století následujícím hodnoceno překvapivě pozitivně.
1: Do století následujícího můžeme vstoupit také dílem vydaným v roce 1792 německy píšícího lingvisty Josefa Dobrovského, který vydává své dějiny české řeči a literatury. Můžeme se dočíst také o Janu Husovi.

0: Českým reformátorem Husem počíná se nová epocha v dějinách národa českého a jeho vzdělanosti, tudíž i jeho řeči. Všichni v Husově době nalézají veliký zájem v naukách teologických, z nichž otázka o přijímání pod obojí způsobou stala se pak svými následky nejdůležitější. Horlením pro zákon boží vzbuzena byla touha číst Bibli. Zákony, listiny a jiné spisy skládány nyní častěji v české řeči. Čechové nejsou se řízeni cizí silou, počali tužiti své vlastní síly.
1: Dobrovský vidí jako zásadní Husův přínos právě rozvoj české řeči. Souviselo to s tím rozšiřujícím se požadavkem národního obrození?
2: Jednoznačně ano. Nutno ale podotknout, že Dobrovského odkaz je pravdivý. Jan Hus bývá spojován s reformou českého pravopisu, konec konců asi jsme se to všichni učili na základních školách, a také naráží na jednu věc, která je důležitá pro národní českou identitu, totiž, že od konce 14. století se začínaly dokumenty, a to sice dokumenty veřejné správy, psát také v češtině a postupně čeština převážila a česky začal být také psána, respektive do češtiny překládána Bible. A to chápal Dobrovský samozřejmě jako velmi důležitý impuls pro utužení češtiny, české národní identity i pro dobu 18. století.
1: Úvodem jsme slyšeli text poslance Karla III. Schwarzenberga z konce 19. století. Byl to rozšířený postoj kritizující Jana Husa tak, jak pan poslanec ho zkritizoval?
2: Byl to postoj, který zastávala především katolická část obyvatelstva, a byl to také postoj člověka, který si byl vědomý toho, co se dělo v českých zemích po husitských válkách, respektive ještě za husitských válek, a který chápal husitství jako tu negativní část českých národních dějin.
1: Na sklonku 19. století, přesněji v roce 1896, se k Janu Husovi vyjádřil také výsostný intelektuál, univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
3: Svoboda svědomí, svoboda náboženství přirozeně a důsledně vedla k osvobození od příliš vnější a mechanické autority církevní. Jen reforma osob je reformací. Proto učení o církvi Hus věnoval svůj spis nejobšírnější a nejúčenější. Hlavní jeho myšlenka je, církev jest obec vyvolených, tedy křesťanů ne dle jména, ale skutečných. Odtud logický důsledek, že jen pravý křesťan je pravým knězem a papežem.
1: Věnoval se Masaryk Janu Husovi i v pozdějších letech?
2: Jan Hus byl pro Masaryka jednou z klíčových postav českých národních dějin. Konec konců husitství jako takové, jako celá epocha, což je vlastně ten obrat oproti době předchozí. A mohli bychom zde citovat i například Washingtonskou deklaraci z roku 1918, kde se Masaryk hlásí k tradici husitského národa pro svůj nový národ československý.
1: Bylo to z politických důvodů? Odrakouštit?
2: Snaha o to získat novou národní identitu pro formující se národ a stát, a samozřejmě v pozadí stálo i umenšení vlivu všeho, co pocházelo z Rakouska-Uherska.
1: V roce 1919, tedy rok následující po založení vzniku první republiky československé, Zdeněk Nejedlý napsal text Mistr Jan Hus a jeho pravda. Můžeme se v něm také dočíst.
4: Vlastenectví není podle Husa egoismus jednoho národa proti druhému. Nýbrž naopak jest to zvýšená láska jednotlivce k těm, s nimiž žiju, poněvadž těm mohu být i ve zvýšené míře prospěšný. To tedy jest mravní základ pravého vlastenectví, jež pak za to Husovi umožňuje být i vlastencem bez výhrady. Ano, plynou z něho důsledky radikálního vlastenectví, k němuž se Hus také otevřeně přiznává. Tak například zamítá veškerou dvojejazyčnost v našem životě. poněvadž takovým míšením národů a jejich jazyků stává se ono společenství, jež jest podmínkou zdravého poměru k bližním, nejistým, a to pak vede k svárům, jež znemožňují pravý život v lásce.
1: Typické národovectví, připomeňme si, že prvorepublikové Československo čítalo 15 milionů občanů a z toho 3 miliony bylo Němců, kteří velmi úkorně

0: Jan Hus se těm či o něm hodil a nehodil z těch ideologických důvodů?
1: Jeden takový bod přichází v roce 1925 v aféře jistého Marmadžiho, což byl papežský nuncius. Ta aféra vypukla kvůli velmi nepatrnému zákonu, který rušil jeden církevní svátek, státní svátek, a zaváděl naopak dva svátky nové. Rušil totiž svátek zemského patrona svatého Jana Nepomuckého jakožto státní svátek a zaváděl dva nové, totiž Cyrila a Metoděje, a k tomu ještě svátek Jana Husa. Navíc svátek Cyrila a Metoděje a Jana Husa byly v těsném sousedství, tak jak jsou konec konců dnes, tedy 5. a 6. července každého roku. A právě proti tomu, tedy zavedení svátku Jana Husa, protestoval papežský nuncius. Tato na začátku nevinná aféra ovšem přerostla v to, že papežský nuncius opustil Československo a po dobu 3 let vyřizovali veškeré politické záležitosti mezi Římem a mezi Prahou charge d'affaires. Ani potom ovšem nezačala platit nebo nebyla uzavřena nová smlouva mezi oběma zeměmi a doposud trvá vlastně modus vivendi.
0: Co protektorát a Jan Hus? Co nacistická správa země?
1: Jan Hus byl samozřejmě symbolem češství a tady bychom si mohli vzpomenout na řadu oddílů i partizánských, které nesly různá jména husických vojevůdců nebo právě i jméno Jana Husa. Památka Jana Husa nebyla rozhodně oficiálně připomínána.
0: Ale přichází komunistické Československo. Alespoň připomeňme od února 1948. Jan Hus se komunistickým ideologům velmi hodil. Ten samý Zdeněk Nejedlý, vrcholný představitel ideologického komunistického pojetí kultury a naší historie, v roce 1955 uveřejňuje studii nazvanou Dějiny husického zpěvu. Píše v ní.
2: Přichází první muž nové doby. Hus. Co dosud dřímalo v duších jednotlivců, roztříštěno ve své prvky, spojuje se nyní v jeden ucelený, mohutný projev nadšeného života. Hus dovedl sen minulosti učiniti skutečností. Ve všech oborech i v lidové kostelní písni. Mnoho náběhů událo se před ním, nebylo však nikoho, kdo by svou syntetickou schopností činu tyto nitky spojil a výsledek jejich realizoval. K tomu bylo zapotřebí osobnosti tak veliké, jako je Hus.
1: Je vidět, že i komunisté dokázali z díla Jana Husa vytáhnout doposud skrytý motiv, totiž Jana Husa, bojovníka za sociální spravedlnost a za sociální jistoty. V této podobě se pak objevuje i v různých dalších dramatických dílech, což byla například filmová trilogie Otakara Vávry, respektive ten slavný a nejslavnější první díl věnovaný Janu Husovi.
0: Při předvádění tohoto dílu údajně člen schvalovací cenzorní skupiny řekl na adresu stvárněného Jana Husa: pro boha, vždyť vypadá jako farář. Takže z Jana Husa se vyzmizíkovalo to, že byl opravdu v první řadě katolíkem a knězem?
1: Je tomu přesně tak. Měl z něj zbýt jen člověk, který je vlastně velmi levicový, jakýsi prototyp středověkého komunisty, tak jak jsme tady asi slyšeli na začátku od Karla III. Ze Schwarzenberga, a také člověka, který bojuje za ty nejslabší a nejchudší ve společnosti, kterými mohou být jen dělníci.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
1: Odpověď, byť s velkou lítostí, zní ano, stala. Jan Hus, jeho život i dílo se stal předmětem přímo příkladné manipulace a deformace napříč všemi 6 staletími.
0: A jak je na tom Jan Hus v 21. století?
1: Chtělo by se mi říct, že výrazně lépe, už jen proto, že došlo k jistému smíření mezi katolickou a nekatolickou částí společnosti na samém sklonku 20. století. Na druhou stranu existují stále názory, které z díla Jana Husa vyzdvihují právě ony fragmenty

0: o kterých jsme tady dnes mluvili, jako je například protiněmecké působení, vypuzení německých mistrů z pražského vysokého učení, anebo právě ve 20. století posilovaný sociální aspekt.
1: Je tomu tak proto, že každému, kdo chce pomyslně psa být, hůl se vždycky najde, takže lze vytáhnout něco z Jana Husa, či mu dokonce vložit do úst a už dál si to žije jako klasický mýtus svým vlastním životem?
0: Je tomu tak a pak je tady ještě ten jeden prvek a to je taková jistá obecná nevzdělanost nebo to, že si činíme nárok mluvit o věcech, které do hloubky opravdu neznáme. Protože kdybychom se vrátili skutečně k dílu Jana Husa, pak bychom takové myšlenky říkat nemohli. A vracím se tím i k myšlence toho, že opravdu od roku 1415 dílo Jana Husa není čteno a není šířeno tak, jak si Hus asi přál.
1: S přáním více kvalifikovaných názorů končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Ooh.

0: S novým školním rokem se děti, pedagogové i zřizovatelé škol musí připravit opět na řadu novinek. Jaké jsou ty hlavní a jak zapadají do chystaného rozpočtu pro školství na příští rok? Na to se zaměří pořad Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo na adrese plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Pro a proti.
2: Vítězství protiunijní a protiimigrační alternativy pro Německo v zemských volbách znepokojilo řadu evropských státníků. Co znamená pro 27? Stává se zranitelnější v hybridní válce s Ruskem, nebo je to přehnaná obava? A jak výsledky nedělních voleb v Sasku-Anhaltsku reflektují čeští politici? Zeptám se exministra zahraničí, poslance za ODS Jana Lipavského a poslance hnutí ANO Denise Doksanského.
1: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků a nebo chemických látek. Rusko nevylučuje možnost obnovení třístranných jednání o Ukrajině. Podle agentury TASS to řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov po jednáních amerických vyslanců v Moskvě a taky v Kyjevě. Zatím je ale podle něj brzy na to mluvit o termínech a místu. O možnostech ukončení ruské invaze na Ukrajinu o víkendu jednali vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa. Žádné výsledky americké snahy zatím nepřinesly. A v týdnu se postupně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Ještě zítra naměříme až 32 stupňů. Od středy by měl teploměr ukazovat maximálně kolem 20. Meteorologové taky očekávají, že hlavně ve středu a ve čtvrtek bude pršet. Teploty mírně stoupnou znovu o víkendu. České basketbalistky čeká za necelých 15 minut poslední zápas základní skupiny mistrovství světa. V Berlíně nastoupí bez šance na postup proti Američankám. Fotbalová Sigma Olomouc rozvázala smlouvu s Jakubem Elblem, který dostal kvůli účasti v korupční aféře zákaz startu na 3 měsíce a taky pokutu 30 000 korun.
4: Překážka na D1 do Prahy a překážka na D6 u Nového Strašecí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor na odstavená vozidla. Na Zavěrným Jeninkovém na 98. kilometru stojí kamion v pruhu pro pomalá vozidla, vybočuje se tam v zatáčce. Větší komplikace na D1 do Prahy způsobuje další kamion za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru dostal defekt a částečně blokuje i pravý pruh. Vybočuje se a tvoří se kratší kolona. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy zvyšte opatrnost u Nového Strašecí, na kilometru 31,5 pojedete kolem odstaveného kamionu. A ještě silnice 14 z Jablonce nad Nisou do Tanvaldu, opatrně mezi Lučany nad Nisou a Smržovkou, v zatáčce havarovalo osobní auto, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Je pondělí 7. září, já jsem Daniela Vrbová a tohle je Reparát. O škole a školství jinak a lépe.
5: Kvůli zpřísnění podmínek pro odklady školní docházky letos se nastoupí i děti, které by dřív zůstaly o rok déle ve školce.
6: Skoro jistě nebudou moc propadnout.
7: Tuto chvíli jsou z toho školy trošku rozpačité, protože finance zatím máme do konce školního roku.
8: Ta částka 302 miliard je za nás absolutním minimem pro to, abychom udrželi aspoň tu letošní úroveň.
9: A když se vám občas něco nepovede, nebo dostanete špatnou známku, nic se neděje. Chyby děláme všichni. Důležité je umět se z nich poučit a zkusit to znovu.
0: Více peněz do škol s dětmi ze sociálně slabšího prostředí, placení školníků a kuchařek z obecních rozpočtů nebo posun v otázce kariérního řádu učitelů. Nový školní rok je tu a s ním opět řada novinek ve školském systému. Dotknou se jak dětí a jejich rodičů, tak i práce pedagogů a povinností vedení a zřizovatelů škol. Ty hlavní probereme v následujících minutách a zaměříme se i na platy a chystaný rozpočet pro školství pro příští rok. A ve studiu už je se mnou Nikol Poláčková-Martincová, analytička Učitele naživo. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Co za vás jsou ty hlavní změny, které čekají děti a jejich rodiče ve školním roce 26-27? Co bude podle vás ta největší novinka a posun?
8: Když se podívám na ty změny, které nás tento školní rok čekají, tak to bude znova dynamické. Něco, co se určitě projevilo už od 1. září, především očima dětí a případně rodičů a učitelů, tak je odkladová novela, která se nám postupně ve školách rozebíhá. Znamená to konkrétně to, že v 1. září nastoupilo do škol řada dětí, které by v minulosti pravděpodobně dostaly odklad povinné školní docházky. U nás průměrně každé čtvrté až páté dítě získávalo odklad, zatímco v jiných evropských zemích jsou to jednotky procent. Takže došlo tady k té změně, která bude mít postupný náběh. To zpřísnění odkladu se netýká zatím všech, nicméně už se určitě ve školách projevilo. Druhou změnou, kterou bych chtěla určitě vypíchnout, tak je takzvané indexové financování, které přinesla velká novela školského zákona v minulém roce. A to znamená, že školy, ve kterých se vzdělávají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, si mohou sáhnout pro prostředky na cílenou podporu těchto dětí. To je hodně důležitá změna, protože nám se v Česku bohužel stále nedaří rozvíjet všechny děti. Jen 20% dětí dosáhne vyššího vzdělání než jejich rodiče. Ty děti ze znevýhodněného prostředí průměrně mohou zaostávat až o 3 roky oproti těm nejlepším žákům. Takže tohle je důležité opatření, které nám může pomoct tyto děti efektivně podpořit, abychom nestráceli tolik potenciálu. To si jako země nemůžeme dovolit. Ale zároveň je klíčové, jestli tady na to opatření bude dostatek finančních prostředků i na ten další kalendářní rok, protože zatím tam jsou alokované peníze do konce kalendářního roku.
10: A o tom se bude každý rok vyjednávat, jak vysoká ta podpora
8: ano,
10: bude.
8: Přesně.
10: Tyhle ty změny dokážu si představit, že rodiče a děti je pocítí ve školách, jak se to projeví na práci učitelů. Co pro ně tohle to bude znamenat?
8: Pro učitele ten nový školní rok znova přináší řadu výzev. Já si zároveň troufám tvrdit, že čeští učitelé už jsou na to zvyklí, protože od dob covidu vlastně každý školní rok jsou vystaveni relativně náročným situacím a novým výzvám, ať už je to implementace nějakých inovací do výuky nebo právě práce s heterogenními třídami v běžných veřejných školách. Nyní se jich hodně dotkne ta odkladová novela, především pak učitelů prvních tříd. Metodika ministerstva školství sice říká, že první třídy, kde je více než 15 žáků, by kvůli omezení odkladu měly mít asistenty pedagoga ve třídách, aby dokázali učitelům pomoct. Je samozřejmě otázka, nakolik se to propíše do každodenní reality všech škol a je určitě potřeba systémově podporovat i další profese, které ve školách jsou, jako jsou sociální a speciální pedagogové, školní psychologové nebo právě asistenti pedagogů. Nicméně si troufám tvrdit, že čeští učitelé se s takovou výzvou popasují. My sami v organizaci vlastně učitele v našem akreditovaném programu připravujeme právě na to, aby dokázali vzdělávat děti z různého prostředí.
10: Tak to jste naznačila ty hlavní novinky, které se vlastně týkají základních škol. Je něco i pro středoškoláky a střední školy, co byste vypíchla?
8: Myslím si, že co se týče středních škol, tak velké téma, obzvlášť v Praze, bude po volbách, které nás čekají v říjnu, protože budeme mít nové vedení hlavního města Prahy a bude se určitě znovu hodně diskutovat počet míst na středních školách a gymnáziích jak v Praze, tak i ale všude jinde. To znamená, určitě se bude znova mluvit o přijímacích zkouškách na střední školy, o podobě maturit a i o připravenosti a konkurenceschopnosti českých žáků. V září bychom zároveň měli mít nová data PISA o vlastně dovednostech žáků, to se teda týká základních škol, ale budeme znova vědět, jak si Česká republika stojí ve srovnání se zahraničními zeměmi.
10: Takové, skoro bych řekla, až zaklínadlo v českém školství v posledních letech je takzvaná revize rámcových vzdělávacích programů. Některé školy už na ně najeli, jiné zatím vyčkávají, liší se to podle stupňů školy, jak se budou zavádět. Můžete nás tom zorientovat?
8: Ministr školství Robert Plaga v únoru letošního roku oznámil, že se odkládá to povinné zavádění těch revidovaných RVP až od září 2027 nebo u prvních a šestých tříd základních škol až od září 2028, takže teď je to přesně tak, jak jste řekla, některé školy vlastně dále pracují na svých SVP, některé vyčkávají. Národní pedagogický institut v tuto chvíli doporučuje školám, ať počkají na tu finální verzi RVP a zároveň připravuje modelové SVP, které mohou potom školám pomoci uvést ty změny do každodenní praxe. Na co ale vedení škol nemusí čekat, tak je nějaká kontinuální práce na vizi školy, na koncepci rozvoje a nebo i třeba na stanovení nějakých klíčových ukazatelů, podle kterých budou ředitelé škol sledovat, jak se daří dětem anebo i učitelům.
10: Ty vzdělávací programy ale měly sloužit jednak, aby se ty školy profilovaly, aby vlastně naplnili přesně buď ty svoje vize, nebo naplnili potenciál, který řekněme třeba v tom regionu je, nebo díky těm pracovníkům, které mají najaté. Když mluvíte s těmi učiteli, například ve vašem programu Učitelé naživo, jsou tyhle ty vzdělávací programy něco, na co se učitelé těší, že jim to uvolní ruce, pomůže jim to dělat práci, která je skutečně baví, nebo to pro ně spíš znamená další stres?
8: Já myslím, že v té současné debatě zaznívá z toho učitelského terénu především nějaká nejistota a naštvání z té nestability a neočekávatelnosti toho, že řada změn v českém vzdělávání se zavádí a potom se zase ruší a vlastně jsou ti učitelé a ředitelé vystaveni vlastně neustálému nejen handrkování o výši státního rozpočtu, tak i že některé ty koncepční dokumenty nebo strategie ztrácí svou kontinuitu. Tak to bych řekla, že jeden nějaký jako převažující aspekt té debaty, že se učitelé a ředitelé těší, až bude v uvozovkách hotovo. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že čeští učitelé a ředitelé, většina z nich nepotřebuje ani návod, ani nápovědu, jak mají dobře dělat svou práci.
10: Na závěr, peníze jsou až na prvním místě, takže pojďme si říct ještě pár slov o rozpočtu na příští rok. Natáčíme den poté, co byla zveřejněna částka 287,8 miliardy korun pro kapitolu školství na rok 2027. Vy v Učiteli naživo jste reagovali, že by bylo potřeba až 302 miliardy korun. Na koho podle vás tenhle zkrácený rozpočet nejvíc dopadne, kde ty peníze nejvíc chybí?
8: Návrh rozpočtu, které zveřejnilo ministerstvo financí, je za nás nedostatečný, protože vlastně nepokrývá ani ten růst ekonomiky, který je očekávaný v příštím kalendářním roce. To znamená, že dochází k nějakým poklesu výdajů na vzdělávání a nutným škrtům. Ta částka 302 miliard je za nás absolutním minimem pro to, abychom udrželi aspoň tu letošní úroveň, ač mnohem ideálnější by byla částka vyšší. My jsme už na jaře upozorňovali na to, že pokud bychom chtěli splnit všechny vládní závazky, které vidíme v programovém prohlášení vlády nebo v hospodářské strategii, tak by ten rozpočet se měl pohybovat okolo nějakých 334 miliard korun. Pokud bychom k těm vládním závazkům chtěli postupně směřovat, tak by to mělo být aspoň těch 317 miliard. Nicméně to nic nemění na tom, že jakýkoliv rozpočet pod těch 302 miliard je prostě nedostatečný. Nejvíce se to dotkne určitě vysokých škol vědy a výzkumu, které jsou dlouhodobě podfinancované, ale bohužel nebudou peníze ani na nějaké reformní kroky, které má pan Plaga představit detailněji na podzim a vnímáme, že se to může negativně dotknout právě i opatření, jako je to indexové financování, podpora duševního zdraví na školách nebo další programy prevence.
10: Potom je tu ještě otázka platu učitelů. My totiž v reparátu mluvíme o dobré praxi ve vzdělávání, o tom, jak učitelé mají být objevní, inspirativní a to vše by samozřejmě mělo být adekvátně zaplaceno. Letos učitelské platy stouply o 7%. Dívala jsem se podle aktuálních tabulek na nástupní plat plně kvalifikovaného učitele 37 580 korun hrubého měsíčně. Jaká je tedy další prognoza, co učitelé čeká, protože stále nejsme na úrovni těch vládních slibů 130 10% průměrné mzdy.
8: Mně u té diskuze o učitelských platech připadá důležité nebavit se jenom o té absolutní částce, ale i o nějaké stabilitě, předvídatelnosti a vývoji těch učitelských platů, včetně nějaké konkurenceschopnosti nebo mezinárodního srovnání, protože stabilita a předvídatelnost těch platů nám ovlivňuje už to, kdo se nám vůbec hlásí na studium učitelství. Jak jste zmiňovala, tak ty platy českých učitelů těch 130% průměrné mzdy nikdy nedosáhly. Loni jsme se dostali na nějakých 108%. Za nás je určitě dobré nebavit se jenom o tom, kolik mají ty učitelské platy růst, ale i o nějakém systému odměňování toho, abychom opravdu dokázali odměnit kvalitní učitele, kteří se chtějí rozvíjet a profesně růst. Jednou z cest může být třeba kariérní systém pro učitele a ředitele, na kterém by ministerstvo školství mělo v letošním roce dále pracovat.
10: Říká Nikol Poláčková-Martincová, analytička z organizace Učitel naživo. Děkujeme, že jste přišla do studia a seznámila nás s těmi hlavními změnami.
8: Moc děkuji za pozvání, hezký den.
0: Do škol ve 22-tisícovém Litvínově chodí hodně dětí, jejichž rodiče jsou dlouhodobě závislí na sociálních dávkách nebo jsou v péči o spodu. Co to znamená pro městský odbor sociálních věcí a školství, nám teď vysvětlí Veronika Knoblochová, vedoucí tohoto odboru. Zdravím vás do Litvínova.
11: Dobrý den.
10: Jak za město Litvínov chápete svoji roli při podpoře škol, neziskových organizací a dalších subjektů, které působí ve vzdělávání?
11: Roli chápu svoji jako spíš koordinační, zejména koordinační jako prostor, aby ten dopad pak těch aktivit a to téma bylo uchopené jednotně na celém tom území a dávalo nám to jako smysl.
10: Třeba když se budeme bavit o zřizovatelích, tak mluvíte s nimi nějak víc teď o té jejich nové povinnosti platit nepedagogické pracovníky, o těch organizačních změnách, jak například slučovat služby. Jaká je teď situace u vás?
11: My nepedagogy a oblast vlastně financování nepedagogické práce na školách komunikujeme už vlastně rok zpětně. A každopádně byli jsme v situaci, kdy byl krátký čas na to vlastně nastavovat nějaké zásadní změny a přistupovat k tomu nějak jako s nějakým konceptem, s nějakým záměrem, protože ty informace jsme úplně tolik neměli, nevěděli jsme, s jakými čísly budeme pracovat a chtěli jsme si vlastně na to dát čas. Takže v tuto chvíli jsme v další fázi plánování vlastně financí na rok 2027. Jako město jsme společně se školami vytvořili vlastně metodiku financování nepedagogické práce, která vlastně nám dává nějaký základní zásady, kdy můžeme navyšovat úvazky, jakým způsobem to budeme dělat a podobně. Postupně budeme řešit jednotlivé oblasti nepedagogické práce na jednotlivých školách, tak aby jsme zjistili, jestli tak, jak to funguje doteď, tak je to efektivní, zda nám tam někdo nechybí nebo naopak přebývá. Na to se chystáme vlastně v příštím roce a zatím uvažujeme o oblasti například IT služeb, o oblasti mzdové agendy a tak dále.
10: Vy pořádáte se školami pravidelné schůzky. Co na nich typicky řešíte? V čem se ukazuje, že je dobré setkávat se takto kontinuálně a nejen při odhalení nějakého problému ad hoc?
11: Rozhodně. Já kvituju to, že vím, co se na školách děje, vím, co je trápí a umím si s tím pak nějak jako poradit a vypořádat se v rámci toho města, protože přece jenom jako zřizovatelé máme nějakou povinnost ve vztahu k těm našim příspěvkovým organizacím a sdílíme informace, vzájemně se inspirujeme a vzájemně se jako motivujeme k té práci další a je to hrozně jako důležitý se potkávat.
10: Jak uvádí i portál Mapa vzdělávání CZ, Litvínov se potýká s náročnou sociální situací. Jak v ní může v té školské oblasti město pomoct? Co se ukazuje třeba na těch pravidelných schůzkách?
11: Rozhodně nemáme situaci jednoduchou. Já jsem ráda a opravdu oceňuji práci jak všech pracovníků na školách, tak v rámci sociálních služeb, protože není jednoduché v těchto oblastech tady pracovat s ohledem na to, jaké složení obyvatelstva tady máme. Každopádně snažíme se školy podporovat právě v projektech, které nám třeba dávají smysl a posouvají děti třeba ze sociálně znevýhodněných rodin dál, anebo jim zlepšují tu startovací pozici při vstupu do mateřské školy, do základní školy a tak podobně. Máme třeba projekt z operačního programu Spravedlivý transformace, kde se snažíme podporovat ty školy personálně, to znamená, že máme školního sociálního pracovníka, který věnuje pozornost jenom školám a vlastně dětem, které potřebují tu sociální práci. Máme asistenty preventistů, které zase nabízejí dětem nějaké volnočasové aktivity a podobně. Zajišťujeme středisko volného času. Knihovna naše je významným aktérem ve vzdělávání, kterou financujeme a která nám vlastně sanuje takovou tu potřebu těch volnočasových aktivit odpoledne pro děti z rodin, které nemají moc financí na kroužky a podobně.
10: Daří se vám schánět lidi na ty pozice těchhletěch terénních pracovníků? Jo. Jak se to daří? Mm-hmm.
11: Psychologové obecně nám chybí, každopádně my máme asi to štěstí, že pár jich tu máme a na školách nám působí. Nicméně i tak je to s ohledem na potřebu, kterou máme jak ve školách, tak při výkonu sociálně právní ochrany dětí, tak je to málo. A tohle jako úplně neumíme sanovat. Co se týká sociálních pracovníků, tak tam máme docela štěstí, že se daří naplňovat ty stavy, které vlastně máme a udržet si ty pracovníky v pracovním procesu, neodchází nám. A sociální pedagogy, tam je to taky trošku složitější, ale teď poslední informace, co mám, tak místa máme obsazená.
10: A pomáhá vám v tom to indexové financování, které je také vlastně novinkou letošního roku ve školství?
11: Asi do budoucna pomáhat bude. V tuto chvíli jsou z toho školy trošku rozpačité, protože finance zatím máme do konce školního roku. Ta představa, že přijímáte člověka jenom na 4 měsíce, není úplně ideální. Takže řešíme, jak se s tím popasujeme, nicméně předpokládáme, že to financování prostě formou té indexace bude pokračovat dál a že ty pracovní pozice si udržíme, takže i tak vlastně ty lidi motivujeme k tomu, aby nastoupili.
10: Vy jste nám teď tady popsala aktivity města ve spolupráci se školami a s dalšími subjekty, organizacemi na poli vzdělávání. Sdílíte tu svoji dobrou praxi i s ostatními městy nebo regiony v Česku?
11: V minulém roce se nám povedlo společně s Národním pedagogickým institutem uspořádat vlastně 2 velké workshopy nebo 2 velká setkání pro zřizovatele z celé České republiky, které se odehrálo na půdě vlastně města Litvínov. A z té zpětné vazby jsem usoudila vlastně, že to pro ně nebyl zbytečný čas a zbytečná cesta, takže doufám, že tahle příležitost pro ně byla v něčem jako inspirující, ale říkám, ne všude to může fungovat. Dalším třeba spolupracujícím aktérem, který sdílí ty naše dobré praxe, je Ministerstvo pro místní rozvoj, bývalá agentura pro sociální začleňování anebo i střední článek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, krajský úřad a podobně.
10: Říká Veronika Knoblochová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství na městském úřadě v Litvínově. Děkujeme, že jste si našla čas na náš pořad Reparát.
11: Není zač, bylo mi potěšením. Hezký den.
0: Ohlášené změny v českém školství se většinou neprojeví skokově, ale jako postupná evoluce s dalšími školními roky. Jak by to mohlo vypadat, teď ukážeme na příkladu mateřské a základní školy v obci Štíty na Šumpersku. Škola spolupracuje s regionálním centrem podpory vzdělávání, které vzniklo díky organizaci EduZměna a místním zřizovatelům. O postupné proměně školy mluvila s ředitelkou Ilonou Házovou moje kolegyně Markéta Vosková.
12: Co je ta největší změna na vaší škole v novém školním roce?
13: 3. rokem pracujeme na pravidlech wellbeingu, nejenom pro žáky, ale i pro naše zaměstnance. Nejenom co se týká práce s dětmi ve výuce, ale také materiálna, takže budeme nově vybavovat všechny kmenové třídy v rámci takových relaxačních koutků a aktivních koutků. Také jsme upravili přestávky, kdy vlastně jsme dětem umožnili takovou tu polední přestávku mít půlhodinovou, aby mohli ji trávit aktivněji, ať už v těch svých kmenových třídách v rámci těchto aktivních a relaxačních koutků, nebo třeba v tělocvičně a za pěknou počasí venku. Dál budeme také rozpracovávat náš koncept hodnocení, protože my ten náš koncept máme trošku jinak. Hodnotíme slovně u prvňáčku, u druháčku a od 3. do 9. ročníku se zaměřujeme právě na formativní hodnocení, takže v tom budeme pokračovat.
12: Jak změny, které přinesly školské novely, které jsou v účinnosti od roku 2026, ovlivňují podobu týmu na vaší škole? Rozšířil se o nepedagogické pracovníky?
13: Spíše jsme řešili právě do první třídy, protože máme teďka od 1. září přesně 15 prvňáčků, takže jsme hledali vhodnou paní asistentku, pana asistenta do 1. ročníku. V rámci legislativy pravidel je to trošku jinak, jak máme i tady ostatní paní asistentky, takže už to nebude v rámci podpůrných opatření, ale teda takto na prvňáčka. A najít kvalitního člena do týmu pedagogů, co se týká asistentství, nebylo úplně jednoduché. K tomu ještě na snížený úvazek. To bylo náročné, ale podařilo se nám a myslím si, že to může být i trošku jako kdyby komplikované a náročné i třeba pro ostatní ředitele najít kvalitní asistenství pedagoga právě k prvňáčku.
12: Jak pomáhá spolupráce s Centrem podpory vzdělávání pro Šumpersko a Zábřežsko, které vzniklo ve spolupráci s organizací Edu Změna? Co si pod tím máme představit?
13: Tahle ta vlastně šumperská organizace nabízí jak spolupráci ředitelům, takže to i z mé pozice. Já velice kvituji pozitivně, protože se opravdu s řediteli setkáváme, nejenom na ředitelských akademiích, ale vlastně i spolupracujeme. Třeba zrovna já jsem vedla tým ředitelů, kdy jsme společně řešili aktuální problémy, setkávali jsme se pravidelně jednou za měsíc a tohle je pro nás, pro ředitele, velká pomoc, že vlastně společně sdílíme, cokoliv vnímáme, že nás trápí nebo potřebujeme prostě společně prohovořit. Pak je to nabídka i pro práci právě s třídními kolektivy. Je tady nabídka různých ukázkových hodin a tak dále, takže ta podpora je opravdu veliká.
12: Co vám pomáhá v komunikaci s rodiči? Dovedete odhadnout, jaké téma s nimi budete teď řešit? Napadá mě třeba zákaz mobilních telefonů ve škole?
13: My nemáme přímo zákaz mobilních telefonů, ale omezení mobilních telefonů a vnímáme to tak, že to dítko, ten žák by měl mít něco, co by mělo nahradit mobilní telefon. Takže právě proto se snažíme, aby měli ty aktivní přestávky. No a samozřejmě také to znamená, aby ta škola měla dostatečnou výbavu školních mobilních telefonů, tabletů, notebooků, aby opravdu ani nemuseli používat ty své osobní mobilní telefony. My už jsme to téma vlastně řešili v tom loňském školním roce. Vlastně rodiče už informovala tady o těch změnách, které budou od toho 1. září. Jsou na třeba otázka mobilních telefonů a omezení mobilních telefonů.
12: Co byste ráda vzkázala rodičům, dětem, pedagogům, co vám v kontextu škol chybí?
13: Určitě bych chtěla, aby to naše motto, které má naše škola, to znamená škola s úsměvem, radost z poznávání. Tohle mám navnímáno a bylo by to fajn, kdyby to takto nacítili nejenom žáci, rodiče, ale i učitelé, aby opravdu do těch škol, do těch svých škol chodili děti, žáci s úsměvem a s úsměvem takto do škol chodili i učitelé a zaměstnanci, ať pedagogové nebo nepedagogové a potom vlastně takhle budou s úsměvem zase se školou spolupracovat i rodiče. To by byla úplně ideální vize, i když samozřejmě je jasné, že občas se nějaké ty problémy a mráčky objeví, ale když se to vše vykomunikuje, je ta chuť komunikovat na všech stranách, tak to si myslím, že je potom cíl k tomu úspěchu a právě ten směr k tomu úsměvu.
0: Řekla kolegyni Markétě Voskové Ilona Házová, ředitelka mateřské a základní školy Štíty v okrese Šumperk. Do nového roku přejeme za reparát všem žákům, studentům a jejich rodinám a také samozřejmě všem pedagogům a pracovníkům ve školství hodně zdaru a klid a bezpečné prostředí pro další rozvoj. A pokud máte chuť se s námi potkat osobně, tak už tento čtvrtek, 10. září, natáčíme 100. epizodu našeho podcastu v rámci festivalu Jičín město pohádky. Naším tématem bude duševní zdraví během dospívání. Více informací najdete u článku na stránkách našeho pořadu na adrese plus.rozhlas.cz. Editorkou dnešního dílu byla Markéta Vosková, sound design měl Jaroslav Pokorný. Naslyšenou opět za týden se těší Daniela Vrbová.
1: Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
14: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
15: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
16: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
17: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
1: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Interview Plus
18: s bosansko-srbským vojenským vůdcem a odsouzeným válečným zločincem Radkom Mladičem se v Bělehradě přišli naposled rozloučit tisíce lidí. Evropská unie projevy glorifikace generála Mladiče odsoudila. Proč velká část srbské veřejnosti stále nechce uznat historickou pravdu? Pavlína Nečásková se zeptá novináře se zkušenostmi z Balkánu Matyáše Zrna.
1: Interview Plus Pavlíny Nečáskové zítra po 11:30 na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Minimální mzda bude v příštím roce 24 900 korun, schválila to vláda. V Bělehradě přišly tisíce lidí na pohřeb odsouzeného válečného zločince Radka Mladiče. České basketbalistky hrají na mistrovství světa už bez šance na play-off proti Američankám. A zítra bude jasno až polojasno, teploty 32 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun, schválila to vláda. Oproti letošku tak částka stoupne o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce.
19: V roce 2027, ten příští rok, by to měl být ten poměr minimální k té průměrné mzdě ve výši 44,6%, o rok později by měl být 45,8%.
3: Za minimální mzdu pracuje v Česku zhruba 5% zaměstnanců. V srbském Bělehradě se dnes tisíce lidí naposledy rozloučili s odsouzeným válečným zločincem Radkem Mladičem. Na konci srpna zemřel ve 84 letech ve vězení v nizozemském Hágu. Byl odsouzený na doživotí, a to mimo jiné za podíl na masakru ve Srebrenici z roku 1995.
20: Mladičovu rakev zahalenou do státních vlajek na cestě na Bělehradský hřbitov doprovázely tisíce lidí. Předtím na smutečním obřadu v chrámu svatého Lukáše promluvil patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirij, který zpochybnil rozhodnutí tribunálu v Hágu. V smutečním průvodu byli i srbští ministři spravedlnosti a obrany, taky veteráni jugoslávské války a mladí muži v tričkách oslavujících bosensko-srbského generála. V souvislosti s okázalým pohřbem odsoudila Evropská unie oslavování válečných zločinců. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli tomu zrušila svou dřív plánovanou cestu do Srbska. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Studentská simulovaná vesmírná mise Giro 2 ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to Národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
2: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
21: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
2: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
21: Přihlášky do mise Zero G2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srp, Radiožurnál.
22: České basketbalistky hrají svůj poslední zápas na mistrovství světa. Na závěr základní skupiny nastoupily v Berlíně už bez šance na postup proti Američankám. Podrobnosti má Jakub Kanta.
23: Dvě sekundy před koncem Američanky vedou 29-15, ale ještě trojku zkoučí Paige Bukersová, ovšem netrefila se. A tak po úvodní desetiminutovce Češky prohrávají 15-29, a to hlavně proto, že 11 bodů už dala Američanka Stewartová. Caitlin Clarková už také napsala víc bodů než včera, tedy 2. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport z Berlína, Jakub Kanta, Radiožurnál.
4: Na D1 nehoda za Velkým Beranovem a překážka za Měřínem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Blokuje tam odstavný pruh a na místě je už i policie. S opatrností projedete plynule. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte překážku za Měřínem. Na kilometru 124 stojí kamion v odstavném pruhu. Podle řidičů ale zasahuje i do pravého pruhu a není dobře osvětlený. V místě se proto náhle vybočuje. D1 z Brna do Prahy podobná situace. Taky za Větrným Jeníkovem kamion na 98. kilometru blokuje stoupací pruh, už je ale označený šipkou a kužely. A další překážku na D1 do Prahy čekejte za odbočkou na Zruče nad Sázavou. Na 55. kilometru už kamion přesunuli do odstavného pruhu, zatím ale není označení, projíždějte tedy opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách naměříme kolem 23 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Polský státník, politik, maršál a klíčový zakladatel moderního Polska Josef Pilsudski patřil v meziválečném období k nejvlivnějším postavám evropské politiky. Pro Poláky dnes představuje národního hrdinu, který po více než 100 letech nadvlády cizích mocností obnovil polskou suverenitu. Připomene nám ho repríza pořadu Portréty. A po něm se Karel Tejkal vydá do rozhlasového archivu, aby hledal odpověď na otázku, jak žít a odpočívat.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Portréty.
25: Příjemný pozdní večer, milí posluchači. Vám ze studia Českého rozhlasu přeje Petruška Šustrová. V cyklu Portréty bych vás dnes ráda seznámila blíž s Josefem Klemencem Pilsudským, který je neodlučně spojen s novodobým Polskem, tak jak bylo nově konstituováno po první světové válce. V tom máme se sousedními Poláky společný osud. Poslechněme si napřed, jak Pilsudského hodnotí jedna z polských encyklopedií o význačných osobnostech.
26: Než v roce 1918 stanul v čele obnoveného polského státu, prošel dlouhou a neobyčejnou cestou. Jako tvůrce polské nezávislosti se ještě za svého života stal legendou. Ačkoliv ho obklopovala aura národního hrdiny, nevyhnul se chybám, podléhal vášním a mýval období poklesu. Stal se předmětem svařepé kritiky a právě tak i objektem bezmezného obdivu.
27: Tento muž, který porazil bolševiky a byl rozhodným odpůrcem komunismu, byl mnoho let členem Polské socialistické strany. Prošel celou její hierarchii, dostal se do vyhnanství a do vězení. Konspirativní zvyky, které si osvojil, mu zůstaly na celý život. dělal dojem člověka uzavřeného do sebe, dokonce poněkud ponurého. Neodhaloval své plány, věřil jen málo komu.
26: K ženám se vždy choval zdvořile a dvorně, nebyl však typem svůdce. Byl dvakrát ženatý a se svými syny a plány se pravděpodobně svěřoval jen svým nejbližším. Miloval děti a rád se s nimi při různých příležitostech setkával. K dospělým se uměl zachovat bezohledně a často používal šťavnatého vojenského jazyka. Jeho přirovnání mohla ledaskoho urazit. Jednou z jeho oblíbených her byl pasiánc.
5: U telefonu teď máme kandidáta věd, docenta Jiřího Vykoukala, který je ředitelem Institutu mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity. Pane docente, kam byste Josefa Pilsudského, neboli maršálka, jak ho Poláci všeobecně označují, na politické scéně zařadil vy?
6: Já myslím, že on je jako z těch postav, které jsou nezařaditelné a že ať už on nebo ta politická seskupení, která se kolem něj dávají dohromady, tak to je to, čemu se říká strany moci. To znamená, tam ty hodnotové orientace jsou, bych řekl, velmi slabé, tak aby se to dalo někam zařadit a on sám, bych řekl, se vyhýbal velmi tomu, aby nějakým způsobem si prostě definoval příslušnost tak už k tomu, či onomu proudu, či to, když se setkáme s označením, že to byl menš opatřnost člověk, to znamená v polštině člověk obdařený něci dobrodiním boží prozřetelnosti, tak to docela, bych řekl, fungovalo. On sám sebe prostě považoval za osobu, která stojí nad lidmi, nad stranami, že má jakési tedy pověření z vůli pro to, aby jednal způsobem, kterým jedná konec konců podle jeho osobnosti se připravovala, podle jeho mentality skoro bych řekl se připravovala druhá meziválečná ústava z roku 1935 a ty její úvodní články poměrně jasně definují, o co tady vlastně šlo, že tam se vlastně říká, že centrální osobu ve státě prezidentem ve svých rukou soustředuje veškeré typy moci, které ten stát nabízí, či zhroucení toho klasického trojrodělení moci a zápětí po tom, co ústava definuje takto silnou politickou osobu, praví, že tato osoba je za výkon politické moci zodpovědná před Bohem a před dějinami, což je ústavní dokument velmi zvláštní povahy.
5: No, to nepochybně je, ale my máme do roku 1935 ještě daleko. Jsme teprve na začátku našeho pořadu. A tak se musíme vrátit v čase o řadu let zpátky, až do let 1814-1815, kdy se na Vídeňském kongresu odehrál takzvaný koncert velmocí, který v Evropě vytvořil rovnováhu sil. A tato rovnováha určovala lépe či hůře evropskou politiku dalších 100 let.
27: Rozhodnutím Vídeňského kongresu bylo Polsko rozděleno, říká se tomu čtvrté dělení Polska. Toruňsko a Poznaňsko, tedy západní část Polska, připadly Rusku a Tarnopolsko v jižní části připadlo Rakousku. Krakov byl prohlášen za svobodné město, dokud ho v roce 1846 nezabralo rovněž Rakousko. Ze zbytku bylo vytvořeno Polské království, jemuž se říkalo Kongresovka, které ovšem bylo součástí Ruska. Navenek s ním bylo spjato personální unií v osobě cara.
26: Poláci nikdy nepřestali bojovat za obnovu vlastního samostatného nezávislého státu. Významnými mezníky tohoto boje bylo listopadové povstání z let 1830 až 1831 a krakovské povstání v roce 1846. Revoluční hnutí v letech 1848 až 49 a lednové povstání 1863 až 1864. Všechny tyto pokusy však skončily porážkou.
5: Náš malý historický exkurs nebyl vůbec svévolný. Vždyť to, co polský národ zažil v 19. století, do značné míry utvářelo podobu a charakter, jaké měl v době vzniku novodobého Polska. A poprosím o vysvětlení odborníka, pana docenta Vykoukala.
6: Polsko se poskládalo ze tří záborů, to znamená tady je těch více než 120 let rozdělení a těch 120 let rozdělení způsobilo to, že Poláci sice byli schopni v určité míře vystupovat v 19. století jako jeden národ spojený nějakou tradicí, jazykem, kulturou, ale současně ta existence nezávislá ve třech velmi specifických státních celcích způsobovala, že do určité míry tady můžeme mluvit o jakýchsi třech věcích. polského národa. A každá ta větev se vyvíjí v odlišné politické kultuře, v odlišném politickém zřízení a každá si přináší potom specifickou politickou mentalitu. Ruští Poláci, rakouští Poláci a pruští Poláci, to jsou tři skupiny, které si nevždy rozumí, i když jsou to všichni Poláci a především potom po té první světové válce jejich vize, jejich představa toho, co to je politický řád, co to je politický systém, tak ty se velmi lišily. Lidi, kteří pocházeli z rakouského záboru, procházeli v roku 67, kdy vzniká konstituční monarchie a kdy vlastně dochází taky k tomu, že Halič získává autonomii, tak oni procházejí jakousi velmi specifickou školou parlamentní demokracie. Pruští Poláci jsou sice pod silným tlakem Pruska, ale nicméně se tedy pohybují ve státě, který má vysoký, řekněme, právní standard, když působí někdy proti nim, no ale zase třeba ti ruští Poláci v Rusku, kde pokusy s demokracií parlamentem přijdu až teda vlastně v souvislosti s rusko-japonskou válkou, mají zase jinou mentalitu a poskládat tyto tři proudy dohromady, to byl velký problém.
26: Než ovšem Josef Pilsudský před tímto problémem stanul, musel, jak už bylo řečeno, projít dlouhou cestu. Narodil se 5. ledna 1867 v Žulově na Vilensku, v roce 1885 maturoval v Charkově a začal studovat medicínu. V roce 1887 však byl uvězněn a odsouzen na 5 let na Sibiř. Začátek 20. století přinesl Pilsudskému nové odsouzení a on tentokrát z vězení uprchl. To už byl několik let členem Polské socialistické strany, ve které v roce 1906 založil vlastní frakci, zvanou Revoluční. A v roce 1908 inicioval ve Lvově vznik Svazu aktivního boje, jehož školitelé začali cvičit první dobrovolníky.
27: Naděje revolučního roku 1905 na demokratizaci poměrů v Rusku a zlepšení pozic polského národního hnutí pohasly nástupem konzervativců k moci a eliminací vlivu ruských demokratických proudů. Polští socialisté z této zkušenosti vyvodili závěr, že je třeba připravit novou koncepci polské politiky pro případ, že by se Rusko znovu ocitlo v revoluční situaci.
26: To jsou slova historika Tomáše Zahradníčka, která citujeme z jeho knihy Jak vyhrát cizí válku. A poslechneme si ještě další odstavec.
0: Rozhodující polské politické tábory a jejich polovojenské organizace žili od roku 1908 v očekávání válečného konfliktu mezi Ruskem a Rakouskem-Uherskem. Národní demokraté pod vedením Romana Dmovského a povstalecký tábor Josefa Pilsudského si však nemohli dohodnout na společné strategii. Zatímco povstalci viděli hlavního nepřítele v carské říši a jejich strategie pro případ války spočívala v odtržení polského záboru od Ruska, Dmovského národní demokraté, takzvaní endeci, naopak nacházeli společné zájmy Poláků a ruského demokratického hnutí.
26: Válka, jak víme, v červenci 1914 skutečně propukla a Pilsudský tvrdil, že za ním stojí 70 tisíc ozbrojenců a dokáže jich postavit až 200 tisíc. A začátkem srpna skutečně vyrazili z Krakova asi 2,5 tisíce jeho dobrovolníků směrem na Kielce. Bylo to v území nikoho mezi soustředující se rakouskou a ruskou armádou a vojáci agitovali pro vstup do národního polského vojska. To byl, pane docente, nemýlím-li se, jeden z těch případů, kdy Pilsudský udělal velmi špatný odhad situace.
6: Jeden z těch nejhorších odhadů, který ho si myslím poznamenal i psychicky, to byl ten odhad, že když začala první světová válka, že stačí málo, aby jeho krajané v ruském záboru postali proti Rusku a jeho tedy slavná, ale neúspěšná výprava do oblasti Kielců, kde chtěl vyvolat povstání proti Rusku a kde v podstatě totálně neuspěl, protože lidi ho buď odmítali, nebo se ho báli, nebo se momentálně loučili s ruskými jednotkami, které odjížděly na frontu a nádraží, takže to pro něj byl, si myslím, poměrně dost velký šok, ale ten šok ho současně i odpíchnul na kariéru, která potom byla kariérou trošku bych řekl fabank. To znamená, že on jaksi vsadil na tu jednu linii, konec konců je tady v té písni první brigády, že vrhli tedy to své žití vlastně na, jaksi obětovali se dopředu bez ohledu na ty důsledky, které to může mít.
26: Když už je řeč o písničce, tak si pustíme písničku. Nebude to sice zmíněná píseň první brigády, ale za to bude Pochod, na jehož melodii a s jehož slovy na rtech skutečně pilsudského vojáci mašírovali do boje.

0: Statisícové povstání se tedy nekonalo. Pilsudský nejenže neuspěl, ale vlastně také uvedl v omyl ty, které pokládal za mocné spojence. Slabší povahu by to zlomilo, nebo přinejmenším odradilo od dalších aktivit. Ale Josefa Pilsudského nikoli. Souvisí to patrně s jeho osobností. Jaká to byla vlastně osobnost, pane Vykoukale?
1: Osobnost, která velmi citlivě byla schopná posoudit, co je zapotřebí dělat, byla ochotná a schopná se poučit i ze svých omylů a ze svých chyb a v tom prostředí labilním první světové války byl schopen si vlastně vytvořit prostor za pomoci tedy těch svých vojenských jednotek, který mu dal dopředu pozici, která pak bych řekl i předurčila teda jeho roli jako člověka, který byl přijatelný pro všechny politické proudy v době, kdy se začíná formovat nezávislý stát a v době, kdy vlastně se hledá člověk, který by to předchozí politické, ideologické roztříštění jakoby vlastně stáhl do jednoho proudu. Oni si ho tedy vybrali, oni z něj udělali tu figuru, skrz kterou ten stát vlastně vznikl a tam si myslím, že se potom ta legenda, ta postava, jak si sformovala do takového kamene, který už potom vlastně jako fungoval dál.
0: To mi velmi připomíná postavení prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Myslíte, že je takové srovnání na místě?
1: Myslím si, že jo, nejen ve smyslu teda tom, že je to člověk, který se jako Masaryk zasloužil o stát, i když o ten jiný, ale těch paralel je tady asi mnohem víc. Myslím si, že jedna paralela je tady důležitá, byť se někdy nevnímá z hlediska těch událostních dějin jako podstatná. Oni jsou to oba lidi, kteří jsou vychováni druhou polovinou 19. století, ale tím rokem 18 vstupují do poměru, které se trošku od toho 19. století liší a tam si právě myslím, že se vlastně víc u Pilsudského než u Masaryka začíná trošku objevovat vlastně problém přizpůsobivosti tomu, co přináší vývoj po roce 1918 a myslím si, že ten rozdíl byl dán tím, že Masaryk, jak si spíše svým civilním zaměřením, byl schopen více reflektovat, co přináší meziválečná doba. Pilsudský, který více opěl, řekl bych, takovém tom polském národním mýtu, který povstává na troskách povstání 1863-1864, byl méně schopen a taky méně ochoten vlastně respektovat určité momenty, které ta meziválečná doba přináší. Takže jeho schopnost komunikovat s určitými reáliemi meziválečného období byla trošku víc omezená než u toho Masaryka, který si myslím jako byl vidící více do stran než Pilsudský, který byl schopen se soustředit velmi výrazně v jednom proudu, ale některé souvislosti už jakoby trošku neviděl.
0: Na konci první světové války bylo sice jisté, že polský stát bude obnoven, ale jako den jeho vzniku se obvykle uvádívá 11. listopad 1918, den, kdy byl jmenován vrchní velitel polských vojenských sil. Stal se jim Josef Pilsudský, který se jen o den dřív vrátil z vězení v Magdeburku do Varšavy. Dostalo se mu titulu náčelník státu.
2: Nová středolevá vláda, jejíž rozhodnutí Pilsudský jako hlava státu potvrzoval, nezahálela. Zaručila občanská práva, začala připravovat zemědělskou reformu a demokratické volby. Plánovala i federativní uspořádání. Nezapomínejme, že tehdy

0: Tehdy došlo k bitvě, které Poláci říkají Zázrak na Visle. Pilsudský připravil protiútok a 15. srpna na svátek na nebe vstoupení Panny Marie udeřil. Podařilo se mu zničit 3 sovětské armády a 4. zahnat do východního Pruska. 31. srpna pak zvítězil v poslední velké evropské jezdecké bitvě, ve které bojovalo 20 000 mužů na koních. Britský velvyslanec v Berlíně, Lord Abernone, o tom vítězství napsal. Kdyby se Pilsudskému a Weigandovi nepodařilo v bitvě u Varšavy zastavit triumfální pochod sovětské armády, nejenže by křesťanství nemělo šanci, ale byla by ohrožena samotná existence západní civilizace.
1: Zázrak je jistě silné slovo. A jakkoliv tento zázrak na Visle neodmyslitelně patří k polským moderním dějinám a každý Polák dobře ví, o co jde, jistě se na něj lze dívat i jinak. Byl to opravdu zázrak, pane docente?
2: Ten zázrak byl svým způsobem zázrakem, který přišel ale jako nouze cnost, protože je to vlastně zázrak, který odvrátil v poslední chvíli od Polska katastrofu, byť tedy si nemyslím, že ta katastrofa by byla tak světová, jak se to tehdy líčilo v dobovém tisku a jak jsou známé ty interpretace, to je 17. nejvýznamnější bitvě světa a tak dále, tak myslím, že i dnešní polská historiografie už se dívá na celou tuto epizodu střízlivějším způsobem a ta vize, která jakoby trošku přejímá ten náboj, který se do toho snaží dát bolševici, že přes Polsko vevalí komunistická revoluce do západní Evropy, takže řekl bych, že význam tohoto tvrzení se začíná snižovat, protože i dnešní práce ukazují velmi výrazně, že ta armáda, která teda pod sovětským velením dospěla do Polska, byla možná ještě schopná udělat něco v Polsku, ale při dalším tahu směrem na západ by se to zřejmě jaksi rozpadlo a skončilo by to ničím. Každopádně je to ale pro polskou politiku a pro Pilsudského mezník v tom, že on měl dlouho v posledních letech války a potom hlavně po válce představu o tom, že bude za pomoci Polska schopen nějak zreorganizovat celý teda ten východoevropský prostor, ten prostor, který se tady objevuje po rozpadu Rakouska, Uherska a Ruska, a myslel si, že Polsko má na to, aby vlastně v tomto prostoru hrálo nějakou dominantní roli. A ten rok 2021 v podstatě tedy přesvědčil o tom, že to ne tak úplně je. I když si myslím, že polská meziválečná politika si ne vždycky vzala úplně striktní poučení z tohoto faktu, že když některý stát chce v některém prostoru hrát dominantní roli, že k tomu nestačí jenom ty ideje a koncepce, ale že ten stát na to musí mít vnitřní sílu.
1: A mělo Polsko dostatečnou vnitřní sílu?
2: A tu vnitřní sílu si myslím, Polsko nesebralo po celé meziválečné období, tak jak bych konec konců nesebral žádný z těch nástupnických států celé této oblasti. Prostě a jednoduše, že těch 20 let na to nedalo dostatečný prostor a ty problémy, které tady zůstaly z 19. století, znásobené lety první světové války, tak mohly si ty politické elity myslet nakonec, co chtěli, ale konec 30. let ukázal, kdo a jak bude rozhodovat a tam si myslím, že jsou potom zachyceny i určité psychologické zlomy, které potom nesou svoje zlé ovoce v letech ať už války nebo v letech poválečných.
1: První léta polské nezávislosti přinesla Pilsudskému a samozřejmě nejen jemu velké rozčarování. V prosinci 1922 předal pravomoci nově zvolenému prezidentovi a sám odešel na odpočinek. Uchýlil se na svůj dvorec v Sulejůvku. Na politika byl v nejlepších letech, bylo mu 55. A tak se zeptám ředitele Institutu mezinárodních studií, docenta Vykoukala, čím byl Pilsudský tak znechucen, že se rozhodl stáhnout se z politiky?
2: Ve 20. letech převládly skupiny spojené s národní demokracií, které si představovaly Polsko jako parlamentní republiku s velmi silnou rolí dolní poslanecké komory, to znamená, je to vlastně systém, který pak bývá nazýván sejmokracií, čili parlament vládne, no ale s ohledem tedy na ty roztříštěné politické zkušenosti, pak to prakticky vypadalo tak, že ten parlament nebyl příliš funkční, nebyl příliš schopný, byla tam vysoká míra korupce, manipulovatelnosti těch politiků, čili ta země jaksi šla kupředu velmi pomalu a pro lidi zase jiného, bych řekl, jiné politické orientace, kteří by chtěli vidět to Polsko rychle úspěšné, rychle čisté, zbavené všech těchto věcí, no tak tím se nakonec ta parlamentní demokracie znála jako něco, co se nepříliš dobře hodí a začaly se tedy obracet na ty vzory spojené s výraznou osobností a

0: skupinu osobností, která toto mohla spojit dohromady, byl vlastně Pilsudský.
1: Josef Pilsudský to samozřejmě cítil také a odhodlal se ke kroku značně nedemokratickému, ke státnímu převratu. Polsko se zmítalo v politické i ekonomické krizi a slavný maršál v čele nevelkých ozbrojených sil 12. května 1926 vpochodoval do Varšavy.
2: Sáhl pomoci pod heslem morální sanace, tedy obnovy národa i státu, ale záhy musel sám připustit, že vznikla jakási čtvrtá brigáda, složená z kariéristů a oportunistů a že je ze všech nejpočetnější. Pochod na Varšavu i převrat vrhl na jeho postavu stín hrobaře demokracie a tvrdého diktátora a jeho tehdejší rozhodnutí je dodnes kontroverzní.
3: Na druhé straně záměrem Pilsudského nepochybně bylo dát státní záležitosti do pořádku. V následujících letech rozhodoval téměř o všem, síla jeho individuality zbavovala jiné možnosti samostatného rozhodování. I ti nejlepší z jeho spolupracovníků byli vlastně jen vykonavateli jeho pokynů a rozhodnutí.
1: A teď se zeptám našeho hosta, kterého máme na telefonu. Co znamenal ten puč podle vašeho názoru, pane Vykoukale?
0: Myslím si, že tam jsou kořeny sanace, to znamená nespokojenost, jednak teda s tím tou první polovinou 20. let, jakousi teda slabou výkonností toho politického režimu. Samozřejmě druhý moment je tady ten, že Pilsudský je v podstatě po roce 18-19 tak si odložen a částečně sám se odkládá do ústraní a přitom je to člověk jako velmi vysokých politických ambic. Samozřejmě vždycky se snahou stát mimo ty oficiální struktury, protože on si sám pro sebe vždycky tu roli definoval tak, aby nebyl ničím svázán, ale měl co největší moc. A celé to obrovské seskupení lidí, kteří s ním jaksi bojovali v letech první světové války za nezávislost, tak to jsou lidi, kteří se cítí jakoby prostě odstrčení, nemají tedy dostatečné slovo, dostatečný prostor a ve chvíli, kdy třeba společnost začne být unavená, poměry, kdy si lidi začnou stěžovat na korupci, kdy ten zázrak toho nezávislého Polska nenaplňuje ta očekávání, která do toho byla vkládána, tak vznikne prostě atmosféra, která pak vede k tomu, že on, když se k tomu půjčí odhodlá, tak má v podstatě generální podporu takřka celé společnosti, dokonce včetně komunistů, protože všichni, každý teda z jiného důvodu vítá tuto změnu, protože už nikdo vlastně nechce absolvovat teda tu pomalou, bolestnou, plnou problému cestu parlamentní demokracie, která se všem jeví jako prostě něco, co nemá jakoby tedy s polskými poměry moc společné.
1: Dá se tedy říci, že Polsko ve 20. letech na demokracii prostě nemělo?
0: Problém toho převratu spočívá v tom, že vlastně Polsko začíná svoji meziválečnou existenci stejně tak jako většina těch zemí s demokratickou parlamentní ambicí, jak už je to forma republikánská nebo monarchie, a všechny ty státy mají prostě představu, že to půjde, a meziválečné období ukazuje, že ono to vlastně nešlo, že Polsko není výjimkou, protože když si vezmete vývoj, a to nejen teda té středovýchodní Evropy, ale v Evropě celé, tak nakonec možná na prstech obou rukou spočítáte, kde zůstaly fungující parlamentní demokracie od Portugalska prostě přes Itálii, nacistické Německo až k tomu Stalinovi. Vidíte obrovskou vlnu, která vlastně ty parlamentní režimy vyvrací, likviduje a namísto nich ustanovuje více či méně odiozní zprava doleva prostě režimy, které v paměti některých lidí skutečně zůstávají jako velmi, velmi kruté a ošklivé.
1: A to je, milí posluchači, pro dnešek z cyklu Portréty všechno. Zbývá už jen poděkovat a rozloučit se. Děkuji řediteli Institutu mezinárodních studií z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity docentu Jiřímu Vykoukalovi, který telefonicky odpovídal na moje dotazy. Děkuji Jaroslavě Tvrzníkové a Davidu Schneiderovi, kteří se se mnou podíleli na vyprávění o Josefu Pilsudském. Za režii pořadu děkuji Davidu Schneiderovi a za technickou spolupráci Jitce Procházkové. A především děkuji vám, milí posluchači, za pozornost. Ze studia Českého rozhlasu se s vámi loučí Petruška Šustrová.
4: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
5: Uměla generace našich předků odpočívat a užívat si volného času? Odpověď na tuto otázku hledal publicista Karel Tejkal v rozhlasovém archivu. Jeho pořad z cyklu Rádio na kolečkách měl premiéru v roce 2007.
4: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: To rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel?
1: Radoval se v roce 1932 hudební skladatel Josef Suk. Do rádia na kolečkách zvukových válečků, voskových fólií, desek a pásků vás teď zve Karel Tejkal, abyste i vy slyšeli.
2: Není to nic těžkého. Pečujte o čistotu svého těla, nebojte se vody, myjte se s chutí, koupejte se a plavte, pohybujte se čile na čerstvém vzduchu a dejte se ohrávat sluníčkem.
3: Nebyl jsem si tak docela jist, že v archivu něco kloudného na téma život a odpočinek najdu, ale šel jsem na to historicky. Vždyť už v roce 1928 sám prezident Masaryk oslovil mladé návštěvníky hradu, kde se slavilo 10. výročí republiky. A pak už jsem, rok po roce, jméno po jméně, nacházel nové a nové názory, nápady i osobní zkušenosti. Dnes je vybírám jako menu některých dalších výprav do rádia na kolečkách na toto téma. Věhlasný chirurg Arnold Jirásek, nestor české psychiatrie, charismatický profesor Vladimír Vondráček, spisovatel Zdeněk Jirotka i autor slavného kocoura Modroočka, jeden z rozhlasových koryfejů doktor Josef Kolář a běžec František Nepil a vypravěč Emil Zátopek z Chotí, což není záměna funkcí. Pan prezident nabádal k přirozené formě aktivního odpočinku a na závěr se k jeho slovům obloukem vrátíme. Ale byly i jiné cesty. Na jednom lístečku archivní kartotéky jsem četl profesor Jirásek, omlazování, rok 1932.
4: Jiné ještě otázky mohou zajímati laika. Především nebezpečí těchto omlazovacích operací. Nemohu říci, jako činí někteří, že není žádné. To neodpovídá pravdě. Každý operační výkon nese v sobě možnost určitého nebezpečí, jež musíme cenit zejména tam, kde operace není bezpodmínečně potřebná. U muže je nebezpečí toto malé, u ženy, pokud je nutno otevírat břišní dutinu, je větší, obnášejíc 2 až 3%. Materiál opičí je opatřován u příslušných závodů francouzských a německých. Přenesená žláza je materiál. Je pohonná látka pro stavbu anebo stroj lidského organismu, který už je hotový. Takže zmíněná starost nemá místa. V krátkosti říci o otázce moderního omlazování. Dokázané skutečnosti je vlastně a tím...
3: A konec. Záznam končí skoro v nejlepším. A jak na to omlazování, to jsme se nedozvěděli. Jak odpočívat a tudíž nestárnout tak rychle, pověděl o 4 roky později profesor Vladimír Vondráček. Pamětníkům možná projevem připomene smutného muže válka, ale nenechte se zmýlit. Profesor Vondráček ve svých pamětech chutě vzpomíná, ve kterém podniku vystupovaly tanečnice kankánu do lebes a otiskuje fotografii Josefiny Bakerové, oblečené naopak pouze od pasu dolů. Cestoval, šoféroval, užíval života a proto o něm také něco věděl.
5: Před 50 lety nebylo dovolen. Na letní byty jezdilo se málo. Prázdniny měli jen děti. Život bral se nesmírně vážně. Kupec měl otevřeno do noci. Pomyšlení, že by pomocnice v domácnosti mohla mít dovolenou, bylo by, kdyby to bylo někoho napadlo, považováno za anarchismus, kdyby naše babičky, kromě kuchyně, ručních prací, trochu francouzštiny a hry na piano, byly toto slovo znali. Otevřete-li staré rodinné album, abiturienti gymnázia zírají z něho na vás jako staří usedlí tatíci a 30letý muž vypadal mnohem starší než dnešní 50letý. Nebyly to jen vousy a šaty, byly to také výrazy ve tváři. Církev 45 let u ženy považovala za věk kanonický. Podívejte se nyní na ženu tohoto kanonického věku, na její koupací úbor, na to, jak hraje na pláži míčem, jezdí na koni, cvičí a tak dále. Lidský věk se prodlužuje skutečně statisticky vlivem zlepšené zdravotní a lékařské péče, ale posunula se značně i hranice mládí směrem výše. Dnes ve 20 letech se dospěje, pak se staneme členy společnosti dospělých a už nestárneme. Neměříme věk podle křticího listu, ale podle toho, jak se kdo cítí. Toto omládnutí lidstva přičítáme rozumnějšímu způsobu života a rozumnějšímu názoru na život. Lidé si dali více prázdna. Nešlo to jinak. Moderní tempo života by se jinak nevydržel. Dovolená. Má-li být pořádnou dovolenou, musí znamenat radikální změnu života. Ovšem k lepšímu. Proto musí se změnit i místo pobytu. Člověk však je zvyklý na určitý způsob života. Čím je starší, tím více lpí na tomto způsobu. Ideální dovolená je ta, na které dostaneme se do nové krajiny, do nového příjemného prostředí, na které děláme věci, které v městě neděláme, ale přitom máme pohodlí a stravu, na něž jsme zvyklí. Aby toto bylo zachováno, záleží zase od hospodyně. Myslím, že lze skoro říci, čím lepší dovolená mužova, tím horší dovolená jeho manželky. Žena, která v městě je často hostitelkou, chce mít i na venkově od hostů pokoj. Když dovolená chýlí se ke konci, těší se již opět na společenský život, svědectví, že účele, to jest odpočinku, bylo dosaženo. Nuda je několikerá a různí lidé na ní různě reagují. Člověk přepracovaný, když přestane pracovat, se nenudí, nýbrž s gustem odpočívá. Mírná nuda slouží dobře našemu zotavení. Někteří lidé nenudí se nikdy, neboť vždy dovedou si najít nějaké zabavení. Dovedou se bavit pozorováním okolí a hlavně svými myšlenkami. Někteří nudu špatně snášejí, zejména lidé neurastheničtí, strachující se o své zdraví, nemají-li co dělat, mnoho se pozorují. Snadno objeví na sobě novou poruchu. Ti vracejí se o dovolené v horším stavu, než v jakém dovolenou nastupovali. Odpočinutí duševní nastává velmi rychle. Stačí několik málo dnů. V nejhorším případě jeden týden postačí úplně. Musí však být i náležitě využit. Třínedělní dovolená jest v každém případě i pro člověka za nejhorších podmínek pracujícího dostatečná. Šestinedělní dovolená neslouží již jen zdravotním účelům, nýbrž je odměnou za práci a zábavu. Mnohem účelnější by bylo mít třikrát do roka jednotýdenní dovolenou, než jedenkrát do roka šestitýden. Na dlouhé dovolené muži zbytečně zlobí. Někdy není na škodu spojit dovolenou také s manželskou dovolenou. Oba manželé pak tím více po sobě zatouží. Manželství dostane vzpružující injekci. Manželská dovolená doporučuje se zvláště u bezdětných manželství toužících po dětech.

0: Do rozpravy vstoupili pánové Ježek, Voskovec a Werich. Písní učitele jménem Gustav Harmoniensis ze hry Těžká Barbora, muže z počátku charakteru nevalného, rok 1937. Naváže Zdeněk Jirotka zpovědí doktora Josefa Koláře, pro nás pamětníky nezapomenutelného Koldy, rozhlasového tvůrce, šéfa, učitele.
1: Já ho pěkně vítám a chtěl bych se ho zeptat, jak on nakládá se svým volným časem.
2: No já volný čas prospím.
1: Celý?
2: No, můžeme říct, že celý, protože spím od půlnoci asi do 6:30. A to je můj volný čas.
1: No, tak já, když dovolíš, já bych o tom trochu pochyboval. Já totiž vím ku příkladu, že jsi si stavěl garáž. Vím, že si pěstuješ zahrádku. Máš siamského kocoura a myslím taky akvárium nebo takové věci, tak to jistě nějaký ten volný čas tomu musíš věnovat.
2: No tak to je pravda. Proč takové záliby, které jsou celkem dost odlišné? Tak já bych chtěl říct, že především velmi rád a považuji to za nutné fyzicky, nechci to slovo nějak znevážit, ale těžce pracuji. Já se velmi rád oháním krumpáčem, velmi rád těžkým železným sekáčem a palicí pracuji, protože mě to nějak osvěžuje. Přitom mám takovou metodu, že velmi často jdu na věc, kterou jsem ještě nikdy nedělal. Teď to byla ta garáž, no zahrádku, já jsem původem botanik, původním povoláním, tak to je něco jiného, ale řekněme ty zednické práce, betonářské práce, to bylo pro mě nové. Já jsem podobně kdysi dělal plastickou mapu, protože jsem nevěděl jak na to a bylo to obrovské dobrodružství, jenom jsem se podíval na vrstevnice a pak jsem se do toho pustil, vypočítal jsem si převýšení a dal jsem se do toho, dopustil jsem se mnoho omylů, které jsem těžce zaplatil časem i námahou. Kdysi jsem také stavěl s dětmi ještě na škole skalky, i to bylo veliké napětí, protože jsem získal od jedné firmy darem pro školu 150 metráků krásného vápence a byl jsem zvědav, co s tím udělám, ovšem i s dětmi. A to bylo velmi zrušující. A teď, když jsem začal si budovat z takové staré kůlny garáž, tak tam byla spousta prací, kde takovým mým instruktorem byl náš zedník, tady rozhlasový soudruh Šístek, který ovšem dobře pochopil, o co jde u mě tady. A proto mě dával jen takové pokyny. Já byl zvědav, jak dopadnu. Když jsem si potom udělal nájezd té garáži, udělal jsem si ho ze železobetonu, přitom jsem, k tomu se přiznám, sbíral po chodnicích odložené železo, dokonce v tom betonu je stará matrace, kterou jsem našel. A když jsem to udělal, tak on mě říká, prosím tě, a to chceš sem jezdit ze 111, nebo jak by, to je zbytečná práce tohleto. A pochopil jsem z jeho poměru práci, ekonomiku jeho práce, úspornost materiálu, to jsem všechno já nedělal. A to byla pro mě velká poučení, která znamenala víc než četba z knížek. A takových dobrodružných poznání jsem měl víc při té práci. Například dělal jsem jedno zdivo ze starých odpadků betonu. Nevěděl jsem, že beton špatně pije, jak říkají zedníci. Nahodil jsem na to omítku, omítka mi popraskla, protože velmi těžko schla. Když jsem se takhle poučil, tak druhé zdivo jsem dělal ze starých cihel a ty zase pily velmi rychle, což já jsem také nevěděl a protože tu omítku jsem zase udělal velmi hustou, tak jsem s tím potom tím hladítkem nemohl hnout.
0: A vrací se profesor Vladimír Vondráček po 29 letech. Roku 1967, kdy mu bylo 72, tázán v jedné rozhlasové besedě na radu, jak odpočívat.
3: Já si lehnu v 10 hodin do postele a čtu 3/4 hodiny podle svého výběru. Někdy cenný román a někdy detektivku. V zimě v neděli ráno se jdu podívat na nějakou malířskou výstavu, jinak tu a tam autovýlet. V letě si dám 8 dnů dle možnosti nějakého výletu za naprostého pohodlí. Velká dovolená pro mě neexistuje, poněvadž to musí člověk dokončit to, na co mu nestačil rok a tiskárny jsou velmi nepříjemné, naléhavé, taky různé redaktorky mě strpčují život a podobně.
4: Žádný organismus bez toho odpočinku nemůže být.
3: Tedy on se unaví, každý organismus, ona se unaví i hmota neživá. Ona se unaví auto, když ujede 300 kilometrů a hned by se hnalo dál, tak prý nemají čas molekuly se srovnat. No ono unaví všechno. příjemný život, když dlouho trvá, hezké počasí, když dlouho trvá, tak to nakonec člověka unaví. On se unavil i pánbu. Šest dnů tvořil svět a sedmý den odpočinul. Tedy lidstvo si představovalo odpočinek jako to nejlepší, co existuje, tak si vytvořilo představu ráje. Tam se nic nedělalo. No, upřímně řečeno, já jsem Evě velmi vděčen za to, že utrhla to jablko poznání a že nás archanděl vyhnal z toho ráje. Já bych se tam strašně asi nudil v tom ráji. Takhle máme poznání, máme práci a máme potom také někteří zasloužený odpočinek.
4: U člověka, který má sedavé zaměstnání, je důležitý pohyb. A já myslím, že z hlediska toho pohybu to u nás není nejlepší.
5: U nás je to velmi špatné. Podle statistik například u dělníků, průměrně dělník má 3 minuty denně tělesné výchovy, dělnice 2 minuty. U inteligence to není o mnoho lepší. My dokonce máme dneska takovou nemoc, začíná se mluvit v Americe o nemoci z nedostatku pohybu, hypokinetic disease, přibližuje to infarkty, neurózy a tak dále.
4: Jednou, pane profesore, jak jsem dělala pořad sama k vašim 70. vy jste ho skončil takovými slovy, která se mně moc líbila, že naštěstí štěstí nezávisí jen na vnějších okolnostech, jste řekl. To by bylo strašné.
3: Tedy oni jsou lidé, kteří mají talent ke štěstí a lidé, kteří nemají talent ke štěstí. Kdo nemá talent ke štěstí, tak někdy o to lze trochu naučit. Tedy dříve bývali kněží, teď prý to přebírá psychiatr. Ale to s vámi tedy naprosto souhlasím a trvám na tom, štěstí není dáno jenom vnějšími okolnostmi. Někdo dovede být
6: štěstí. Člověk je totiž tvůrcem svého života. A v tomto směru to platí
3: na 50%.
6: Ano, správně.
7: Se mnou moje společenská příčka, je to mimo jiné pěkná slovní říčka, kůži země zatím ještě nikdo nestáh, tak se u

0: Marek Eben, Eva Bitová, bratr Krištof a kamarádi muzikanti nás směrují do druhé poloviny minulého století, do rozhlasového klubu Dětí Domino, abychom navázali na pana prezidenta z roku 1928. Takže pojďme, Marek Eben tam tenkrát také byl, na zajímavé setkání přátel olympijských vítězů Dany a Emila Zátopkových a poctivého běžce Františka Nepila.
1: Tak především neříkejte, že běhám, já neběhám, zájmu pravdy, já tak jako poklusávám, klusám a hlavně duním, já jsem spíš slyšet, než že by byla vidět nějaká rychlost. Já taky běhám jenom za šera a za tmy, abych třeba matky neuhranul, kdyby mě viděl, jak se polekají. Mám profesi takovou, že se nedá vyřídit klusem u toho psacího stroje, tak když jako pár hodin na tož dní se nepohybuju, tak zešpalkovatím a nevohybají se mi klouby a tak. A běhám proto, že jsem si přečet, že doktoři a lékaři to doporučujou a že budu žít asi o 14 dní déle nebo co. Ale to všechno je vedlejší. Ono to přináší takový hezký momenty vůbec v životě. Třeba když člověk běhá, to neběhám sám, to se potkáváme, to potkávám skutečný běžce, jo, na kterých vidět, že ty mají o 30 kilo míň než já. A co vám je pěkný, my se zdravíme, to je takový zvyk, že se zdvihne ruka, oni mi nevidějí do tváře, nevidějí ty vrásky a šediny a říkají mi ahoj tě Bůh, nebo tak nějak. A to je strašně vám hezký životní moment. Jo. Já jsem se jednou takhle s tím zdravením, když už jsme u toho, já jsem se připlet. Já bývám tam po nábřeží v Podolí a tam pořád trénují veslaři nebo kdo to je. A oni měli nějaký kondiční večerní běh, nějakou kontrolu, ale na čas. Tak já najednou jsem, měl jsem méně sil, než Zátopek, když přibíhal po tom maratonu k té věži na olympijském stadionu, tak já jsem se motal takhle, už jsem toho chtěl nechat a teď pořád někdo mě předbíhal, tak jsem nechtěl rovnou před ním toho nechat a blížil jsem se k nějaké skupince lidí, jo, a tam byl stolek a trenér, nebo kdo to byl, ten jim měřil čas. Jo, tak já jsem si říkal, no přeci nemůžu tam dojít pěšky, ačkoliv jsem k ním nepatřil, tak jsem běžel dál, blížil jsem se k ním, aťku ten trenér nepoznal, že já k ním nepatřím, neviděl tu šířku moji, že ano, viděl, že zase někdo přibyl a volal na mě, hni kostrou, ty má toho, jo. Tak já jsem proběhl okolo toho stolku a pak jsem si dal tu volnou chůzi teprve.
2: A uznali vám to jako kondiční výkon? Vzali vás do družstva?
1: Oni se chudáci omlouvali, když viděli takového starce, že jo.
3: Já jako vrhačka jsem nikdy nemilovala nějaké dlouhé vytrvalecké běhy, ale moje běhání vypadalo úplně nějak jinak. Prostě takové to pobíhání, i když jsem hrala házenou, tak jsem vlastně pobíhala za míčem a to mě nějak zůstalo a to nějak uctívám do dneška. Akorát tady, jak František říkal, že radši běhá po tmě, aby ho nikdo neviděl, tak to bych mu to chtěla vymluvit, že třeba my sportovci nebo já si neobyčejně cením právě, když vidím běhat třeba ve Strmovce nějakého takového kulatého, trošku pajdavého človíčka, o kterém vidím, že nikdy třeba sport nedělal a tak ho vášnivě a radostně ho zdravím právě, protože on běhá, ačkoliv třeba předtím nikdy neběhal nebo ke sportu třeba měl jenom takový ten fandovský vztah. No a já běhám, protože bez pohybu nemůžu být a že když nic nedělám, tak prostě naraz mě začne něco třeba bolet a mám takové představy, že mě třeba trápí žlučník nebo něco a to není vůbec pravda. To jenom moje tělo si žádá prostě nějakého pohybu.
4: Tím, že člověk dýchá, tak to, dokonce mám dojem, že to není jenom záležitosti kyslíku, ale že to je i záležitost podráždění zvláštních větve vegetativního nervového systému sympatiku, kterému Němci říkají Leistungsnerv, nerv pro výkon. A z toho důvodu, ne že jsem se nestyděl, že jsem hodně dýchal a bylo mě slyšet, ale když jsem šel na start, já už 5 minut předem, už jsem si volně klusal a hodně jsem dýchal, hlavně abych vydražil svůj sympatikus.
1: Já si to teda pamatuju, ale věděl jste to vy a pamatujete si vy, jak se vám říkalo, jakou jste měl přezdívku po celém světě?
4: Jo, lokomotiva, nebo česká lokomotiva, no protože jsem prý funěl, že mě bylo slyšet až na tribunách a... Kolikrát jsem mi si dělal výčitky, jsem si říkal, mám teda štěstí, že závodím právě v tom běhu. Tam se ta estetická stránka neboduje, nehodnotí, jako třeba při krasobruslení nebo ve sportovní gymnastice, abych asi propadl na celé čáře.
1: Já jsem teďko, než jsme začali natáčet, tak jsem mluvil s Danou Zátopkovou a ta mi vyprávěla, jak jste běžel pro čabajský klobásy někam. Pan Kukačka v tom měl prsty. Řekněte to vy sám, ať vím, jak co byla pravda.
4: No, jezdívali jsme rádi do Krkonoš. Pod Špindlerovkou byla Erlebachova bouda a tam starý pan Kukačka byl velice rozšafný a nás měl rád a my jsme zase rádi k němu jezdili. A jednou Dana si vzpomněla, že ať skočím do Špindlu, že prý tam běžec. Mají čabajské klobasy. A já říkám, dobrá, a v tu ránu. No a to se to tam od té Špindlerovky dolů, no to jsem to sypal s kratkama. Já jsem jenom měl obavy, aby mi to neklouzlo. A koupil jsem klobasy a s fofrem zpátky. No 40 minut já jsem byl zpátky a Dana přišla na návštěvu panu Kukačkovi s čabajskou klobasou. Kde prý, že to vzala? Říkal, Emil tam skočil, za chvilku byl zpátky. Nepovídejte, že to tady byl na Bílém potoku, anebo to koupil na Jeleních bourách. Neříkejte mi, že to tady dělá s koněm, když jedu na nákup do Špindlu, tak to je půl dne. A nedal si říct, tak druhý den jsme udělali opravdovou sásku s tím, že běžím pro čabajské klobasy do Špindlu, tam, že si nechám potvrdit v obchodě, že ve Špindlu jsem to koupil. No a zase jsem byl za 40 minut, jestli ne ještě dřív zpátky, no pan Kukačka zíral, ho to úplně fascinoval, říkal, no a s tím koněm půl dne, nemohl bych si vás najat místo té koběry.
5: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
6: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všeho schopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
5: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: V Národním parku Šumava unikají podle ministra Červeného do půdy toxické látky. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb, mohly by být na konci října. České basketbalistky se loučí se světovým šampionátem utkáním s Američankami. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty až 32 stupňů.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Na území Národního parku Šumava unikají do půdy toxické látky a kontaminují okolí. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Nebezpečné látky podle něj pocházejí z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle ministra unikají do přírody poslední 3 roky. Bývalé vedení ministerstva o tom podle Červeného vědělo od roku 2023.
8: Konkrétně jsem pana premiéra a ostatní kolegy informoval o nebezpečných toxických látkách, o kterých věděl jak bývalý náměstek Tesař, tak protože to byl politický náměstek, tak s velkou pravděpodobností samozřejmě i bývalý ministr životního prostředí.
7: Kromě ministerstva životního prostředí se únikem látek zabývají i rezorty vnitra a obrany. Zítra představí bližší plán, jak situaci dál řešit. Koaliční politici zvažují úspory ve zdravotnictví a školství ve státním rozpočtu na příští rok. Po večerním jednání to České televizi řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Podle něj by tak mohl deficit být nižší o několik miliard korun. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO navrhla deficit rozpočtu ve výši 389 miliard korun. To kromě opozice kritizují právě i politici koaličních motoristů a SPD. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat v pondělí 21. září. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér podal návrh na rozpuštění parlamentu, které je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. V Ostravě dnes začal soudní proces, který odkrývá pozadí údajného investičního podvodu za 1,5 miliardy korun. Obžaloba viní Ondřeje Janatu a společnost Grow Ingways poškození více než 4 tisíc klientů. Janata vinu odmítá a tvrdí, že svému obchodnímu modelu věřil. Podle státního zástupce Alexandra Dadama se peníze nových investorů používaly mimo jiné k udržování systému vchodu.
9: Ve skutečnosti peníze byly spotřebovány v podstatě na chod samotné společnosti, na potřebu obviněných, na nákup automobilů. Spatřujeme tady takovéto klasické Ponziho schéma, že vklady pozdějších klientů byly použity na výplatu vkladů, které si vyžádali původní klienti.
7: České basketbalistky hrají po dvou porážkách závěrečný zápas základní skupiny mistrovství světa. Už bez šance na postup nastoupili proti úřadujícím šampionkám, Američankám, a v Berlíně to vidí Jakub Kanta.
10: Po třech čtvrtinách Američanky dominují, vedou nad českými basketbalistkami 82-47, a to hlavně proto, že je k neubránění pivotka Stuartová, autorka 19 bodů, 7 doskoků a 6 asistencí. Na české straně Eliška Joklová s 19 body. To na Američanky při té úspěšnosti střelby a malém počtu doskoků nestačí. I před čtvrtou čtvrtinu poslouchejte v přímém přenosu na radiožurnálu Sport z Berlína. Jakub Kanta, radiožurnál.
7: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila po boku Američanky Taylor Townsendové do čtvrtfinále čtyř hry na US Open. V osmi finále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 2-0 na sety.
11: Požár na D55 před Bzencem a nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Na dálnici D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou opatrně za Nedakonicemi. Na 61. kilometru máme hlášený požár osobního auta. Projíždějte místem velmi opatrně. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vyšetřují nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený a místo je označené. Na dálnici D1 z Brna do Prahy stojí za Měřínem. Na kilometru 124 porouchaný kamion blokuje odstavný pruh, ale není výrazněji označený. Podobná situace je na D1 do Prahy, pak ještě za Větrným Jeníkovem. Na 98. kilometru kamion ve stoupacím pruhu, na místě už je odtahová služba, vybočuje se doleva. A ještě Frenštát pod Radhoštěm, pozor na silnici 58 do Kopřivnice před Lichnovem. Na 13. kilometru zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Počítejte s omezením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě kolem 26. Tolik zprávy.
12: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: Fotografie umí zastavit čas, jenomže čas se zastavit nedá. Mění se lidé, mění se krajina, mění se celá společnost. Ale dobrá fotografie umí i něco jiného. Umí uchovat lidskou zkušenost tak, aby k nám promlouvala i po desetiletích. A když se dívám na fotky mého dnešního hosta, tak nevidím zdaleka jenom českou vesnici, horníky, pacienty nebo vězně. Tak trošku vidím sama sebe. A možná právě proto jeho dílo dávno překročilo hranice dokumentu a stalo se jakousi kronikou lidskosti. Následující minuty budou o paměti, o důvěře a třeba i o venkově, který pomalu mizí, nebo o tom, proč jsou obyčejní lidé tak často těmi největšími hrdiny. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
12: Hovory.
13: A fotograf a také pedagog Jindřich Štrajt, který slaví 80. narozeniny, je mým milým hostem. Vítejte, pane profesore, dobrý den.
14: Dobrý den, taky vás zdravím.
13: Všechno nejlepší mimochodem k 80.
14: Děkuji.
13: Vy často říkáte, že fotografie není o fotografii, že je o člověku. Tak když dnes se ohlédnete za více než 60 lety své práce, změnilo se víc fotografování anebo člověk jako takový?
14: Obě dvě se změnily trošičku, ale ne natolik, aby nám to nějak vadilo. Já si myslím, že člověk zůstane stejný, jestli to je před 2000 lety nebo současné doby, anebo za 2000 let. Pořád bude to člověk, který bude mít své radosti i své smutky.
13: Potřebuje fotka empatii nebo originalitu?
14: Já si myslím, že spíš tu empatii. To je velice důležité. Přesto ta originalita je důležitá, aby ten snímek zaujal a aby zůstal.
13: Co musí mít taková výjimečná fotka jiného, aby byla výjimečná, aby nebyla jenom dobrá?
14: Taková fotografie by měla být odrazem srdce a lásky.
13: Architekt Norbert Schmidt kdysi napsal, že ve vašich snímcích není sentiment, že je v nich milosrdenství. S takovou charakteristikou byste souhlasil?
14: Souhlasím.
13: Kdybyste měl definovat svoji fotografickou práci v pár větách?
14: Je to, co jste říkala před chvilkou. Já nehledám něco výjimečného, já hledám právě tu lidskost a ty vztahy mezi lidmi. To je to nejdůležitější pro mě.
13: A může fotograf se svými fotografovanými objekty navazovat přátelství, anebo by si měl držet odstup?
14: Já si myslím, že to přátelství je velice důležité. Neříkám úplně nutné, ale je velmi důležité a o to se také snažím, protože jinak by ty fotografie nebyly takové, jaké jsou.
13: Stalo se někdy, že se třeba vaše fotka stala nějakým předmětem sváru mezi vámi a tím, koho jste fotil?
14: Snažím se, aby nic takového se nestalo.
13: A s jakými reakcemi se setkáváte, když začínáte fotit, nevím, dejme tomu vězně, obyčejné lidi na vesnici, když fotíte řádové sestry, když fotíte pacienty? Jak moc vy s nimi před samotným focením chcete mluvit právě proto, abyste k ním dokázal proniknout?
14: Bez toho by to asi nešlo. Snažím se co nejrychleji a nejlépe navázat kontakt tak, abych se o nich něco dozvěděl, pokud to jsou lidé, které jsem předtím neznal. Pokračuji v té komunikaci a z toho potom vycházím, hlídám je, abych zachytil ten správný okamžik. Samozřejmě, že uděláme více snímků, abych potom mohl vybrat to nejdůležitější.
13: Vzpomenete si, kdy se vám ještě do ruky dostal první fotoaparát, od koho jste ho dostal?
14: Tak úplně první fotoaparát jsem měl asi v 8 letech, jsem měl v ruce, protože tatínek fotografoval a jednou na procházce řekl Jindro, tady nás vyfoť teď. Takže to byl snad první snímek. No a potom až první můj jako vlastní fotoaparát byl až na vysoké škole, kdy jsem začal intenzivně potom fotografovat.
13: Koho jste fotil jako první, kromě toho, že tatínka na procházce?
14: Úplně první snímek asi byla krajina, zahrada, ale jako nejsem krajinář, takže velmi brzy to byli lidé a to vlastně pořád zůstává to nejdůležitější.
13: Já teď držím v ruce krásnou knížku, která se jmenuje Jindřich Štrajt, Jindrovi k narozeninám. Je to takový velmi útlý průřez vaší dosavadní tvorbou. Jak moc se váš fotografický rukopis v průběhu těch 60 let měnil?
14: Samozřejmě, že ten pohled se mění a mění se v té kompozici možná a potom v tom zjednodušení. Čím déle fotografuji, tím se snažím, aby na té fotografii toho moc nebylo, ale aby tam bylo to nejdůležitější a aby ten snímek nějakým způsobem zaujal, aby otevřel nějakou komunikaci, nějakou diskusi mezi mnou a tím divákem.
13: Jaká fotka má větší sílu výpovědi? Je to ta v té černobílé anebo ta barevná?
14: Ani nezáleží na tom, jestli barevná nebo černobílá, ale záleží na tom obsahu.
13: Dívám se na fotky z venkova a to jsou asi série, které jsou pro mě nejzajímavější, protože ty snímky, které jste na venkově pořizoval, to už je dávná minulost. Vy jste vlastně zachytil paměť míst, paměť lidí a tak si říkám, jestli je nějaká hranice mezi tím, když si fotograf uvědomí to, že nefotografuje jenom přítomnost, ale že zaznamenává něco pro budoucí paměť, pro budoucí generace. Jestli s tímhle uvědoměním vy taky ke své práci musíte přistupovat?
14: Je to tak, opravdu. Musí myslet na tu budoucnost, nebo co ten snímek řekne těm lidem, kteří se na něj podívají za 10 let třeba. Takže chci, aby byl ten snímek takový, že zaujme i po další době. To je právě to, o čem jsme se na začátku bavili, že musíme tvořit takovýmto způsobem, že to není ten moment jenom, který zachycují, ale že tam je potřeba, aby ten snímek měl i ty kvality kompoziční a hlavně myšlenkové.
13: Už jsme to tady zmínili, dobrá fotografie na sebe sama upozorní. Co na fotografii upozorní dnes vás po tisícovkách výstav? Čím si přivolá fotka jiného fotografa pozornost a oko Jindřicha Štrajta?
14: To je právě ta vzájemnost, to, když se mi podaří zachytit něco v té komunikaci s tím člověkem, něco, co je, že se to dá pojmenovat a že to zůstává. Ten moment nějakého zaujetí, něco, co charakterizuje toho člověka, aby ten snímek zaujal nejen mě, ale hlavně i ty diváky.
13: Byla jsem na vašich několika fotografických výstavách a mám pocit, že čím jste starší, že víc fotografujete témata bolesti, nemoci. Na vašich snímcích se objevuje stáří, objevuje se tam vězení. Je tohle vědomá cesta? A nebo vás k těmhle tématům přivádí život?
14: No, ta cesta, protože já si myslím, že umělec by měl vyjádřit a zaznamenat něco, co má tu trvalou hodnotu a co tu společnost taky nějakým způsobem charakterizuje. Tím se liší ty fotografie předcházející asi, že nejde jenom o tu formu, ale především o ten obsah.
13: A navzdory těm vážným tématům, která si vás teď, pane profesore, vyhledávají, tak já ve vašich fotkách vidím překvapivě i dost humoru. Je právě humor způsob, jak unést lidskou tragiku tak nějak s lehkostí, s nadhledem?
14: Ano, já to asi krásně řekla, protože já se snažím o ten humor, ale ten humor nesmí být prvoplánový. Ten si musí pomalinku ten divák objevit sám. Já ho nesmím vést tak, aby to bylo na ten první pohled. Ale až po chvilce si ten divák uvědomí, že tam není jenom ta tragičnost, ale že tam je i ten humor.
15: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
13: Dnes je mým hostem fotograf, vysokoškolský pedagog Jindřich Štrajt, který právě slaví 80. narozeniny. Dá se vidění naučit, anebo učit můžete jenom řemeslo?
14: Snažím se hlavně to druhé, protože samozřejmě to řemeslo každý může pochytit nebo se naučit. Je to otázka víceméně cviku, ale to, co se snažím předat těm studentům, tak to je právě ta komunikace a to je to vnitřní, co sleduju sám a přeju si, aby i ti studenti si toho všimali a hledali to, že to není jenom přijít a udělat cvak-cvak, ale je to o tom dlouhém přemýšlení a sledování, pozorování, až to přijde. No.
13: Co vám vaši studenti za ta uplynulá desetiletí dali?
14: Já mám takové studenty, kteří jsou skvělí, úžasní, kteří jsou opravdu vybraní a samozřejmě, že ta komunikace je oboustranná a je to tak, jako oni se učí od nás, tak my se učíme od nich, protože jsou mladší, mladí a mají jiný pohled na svět, jiné zájmy a jiná trápení, tak je to zajímavé, takové konfrontační a proto rád učím, proto jsem rád s nimi, protože je to vzájemné obohacování se.
13: Působíte na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě.
14: Ano.
13: Dneska se fotí úplně všechno, kdykoliv. Tak si říkám, jestli fotka paradoxně nestrácí na výjimečnosti.
14: Může se to takto jevit, ale pokud ten fotograf k tomu životu přistupuje zodpovědně, nejen k životu, ale k té tvorbě, tak vznikají skvělá díla a samozřejmě, že ta jsou potom předmětem jednak pozorování a jedna diskuze, ale také výstav, které jako institut pořádá. A my se snažíme opravdu hodně vystavovat, hodně prezentovat a prosazovat mladé lidi.
13: Fotografie má upozorňovat na problémy společnosti. Tohle nejsou moje slova, to jsou vaše slova, pane profesore. Ale sama je fotografie nevyřeší, to nejde. Jakou moc by měla opravdu fotografie mít?
14: Kdyby se jí podařilo některé věci, které lze napravit, anebo na ně aspoň poukázat, aby se ta společnost nad tím zamyslela. My je nemůžeme vyřešit, nemáme prostředky, ale můžeme na ně poukázat. A to si myslím, že je taky jeden z úkolů a cílů nejen fotografie, ale vůbec umění. Takže jestli je to malba, nebo socha, grafika, poezie, nebo román, jsou to všechno prostředky, které by mohly právě posunout problém kousíček dál.
13: Vás v 80. letech fotografie přivedla až před komunistické soudy. Co vás třeba tahle zkušenost se socialistickým zřízením naučila o svobodě?
14: Když vezmu fotoaparát, tak jsem svobodný člověk. Nenechám si to vzít a nepřemýšlím o tom, jaký je režim nebo co je kolem mě. Snažím se zachytit to, co považuji za potřebné a nutné a krásné a radostné, anebo zase smutné.
13: Už jste zmínil, že nejste krajinář. Řeknu to správně, že jste dokumentarista.
14: Ano, ale i ta krajina je nádherná a i když mohu říct, že nedělám fotografie, kde je jenom krajina, ale na mnoha mých fotografiích ta krajina je jako součást toho života, toho člověka nebo té společnosti.
13: Ale vy nefotografujete zhora, vy fotíte vždycky mezi lidmi. Je tohle podmínka dobrého dokumentu?
14: podle námětu, který si vyberu, tak podle toho se samozřejmě vytváří vlastně celý ten proces a celý ten soubor fotografií, které chci představit. Já nejsem fotograf, který by pracoval jako s jedním snímkem, ale vždycky pracuji na nějakých projektech, které potom jsou vystaveny, anebo, a to se o to také snažím, aby vyšel k tomu katalog nebo knížka.
13: Teoretici fotografie říkají, že vaše snímky jsou vizuální antropologie. Tak cítíte se víc jako fotograf umělec, jako historik, anebo jako svědek?
14: Všechno dohromady. Všechno, tam všechno musí být v té fotce. A potom jedno

0: Vrátím se ještě k vašim fotografiím, na kterých jste dlouhá léta zachycoval venkov.
1: A to ještě pořád trvá.
0: A tak se zkuste ohlédnout za první sérií vašich venkovských snímků a podívat se na český venkov dnes. Co se za těch víc než 60 let změnilo nejvíc?
1: No, vesnice opravdu se hodně změnila. Je to na ní hodně patrné. Zvláště vesnice právě tam, kde žijí, kdy ty vesnice byly opravdu ve velmi špatném stavu, velmi
0: zanedbané,
1: smutné, řekl bych. A toto se hodně změnilo. Takže je radostí projíždět těmito vesnicemi teď, ale samozřejmě, že to není všechno, co já potřebuji. Já potřebuji opravdu se dostat do toho pokoje, do té ložnice, k těm lidem, prostě do té kuchyně. No.
0: Můžete udělat a vkrádat se někomu do jeho stavení, do jeho domu, někdo, kdo má od těch lidí na venkově velký odstup, nejenom geografický?
1: Záleží na tom, co fotografujete a kde fotografujete a do jaké míry znáte to. Jestliže já fotografuji v tom našem kraji, kde mě všichni znají a já znám je, tak je to samozřejmě jednodušší. A nebo potom vesnice, které mají vlastně něco pořád podobného. Takže když nafotografuji jednu vesnici, tak jako kdyby nafotografoval x vesnic. To zobecnění je tady velmi důležité. A samozřejmě, že nevím, já jsem nežil ve městě, jestli by to šlo udělat něco podobného ve městě, ale já si myslím, že pokud ten fotograf je flexibilní, empaticky a dokáže promluvit s těmi lidmi, tak i to jde udělat ve městě. Já si vzpomínám, že jsem dělal takové projekty. U nás třeba jsem měl na úkol nafotografovat lidé Přerova, přímo toho městečka. A myslím si, že se to docela jako podařilo. Samozřejmě potřebujete k tomu přátelé nebo lidi, kteří vám pomohou se dostat jako do toho zákulisí toho života. A měl jsem takovou možnost i fotografovat v cizině a jak říkám, musíte mít někoho, kdo vám s tím pomůže. S tím kontaktem. Potom už, když už fotografujete, tak tam už vás nikdo nemůže zastoupit, ale to nejdůležitější je ten kontakt a potom ta věčná pozornost, to maximální soustředění se na ten moment, na tu chvíli nebo na ten čas, kdy jsme v této situaci.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte hovory dnes s fotografem Jindřichem Štrajtem. Jak vypadá váš vlastní fotografický archiv? Je v něm systém? Tak,
1: to bych byl rád, ale těch snímků je tolik, že je to velmi těžké udělat nějaký archiv nebo něco takového. Samozřejmě, že v podstatě to tak musí být. Já mám to rozdělené na projekty, takže když dělám jeden projekt, tak to jsou fotografie s jedním tématem, takže já s tímto nemám problém. Ale mezi tím vznikají ještě další a další fotografie, takže potom najít nějakou fotku, kdy vám řekne nějaký člověk, že vy jste mě fotografoval před 20 lety a já bych potřeboval tu fotku, zkuste ji najít, tak to je katastrofa.
0: Co byste dnes poradil mladému člověku, který chce být dokumentárním fotografem, ale máme tady dobu umělé inteligence a vlastně nekonečný proud obrazů?
1: Maximálně soustředění, ponoření se a přistupovat k tomu fotografování. Já použiju to slovo.

0: s láskou, protože jinak prostě to nejde. No.
1: Čím byste chtěla, aby jednou vaše fotografie byly pro budoucí generace? Má to být kronika nějaké etapy, jedné doby? A nebo to má být vaše souborná práce jako připomínka toho, co znamená být člověkem?
0: Já myslím, že to, co jste řekla, obě dvě roviny jsou velice důležité a nutné. A kdyby se to podařilo propojit tyto roviny, tak je to ideální. Ono je to velmi těžké teď odhadnout, co se bude líbit nebo co bude zajímavé za 20 let nebo za delší dobu. Ten čas jde opravdu strašně rychle, ten vývoj je úplně katastrofálně rychlý a všichni se snažíme.
1: Stejně rychle, jako běží čas a vývoj kupředu, stejně rychle utekl čas pro naše povídání. Já si vážím toho, že jste přišel sem za mnou do studia. Ať se vám daří. Přeju hodně zdraví, přeju ostrý zrak. To se asi taky může fotografovi popřát. A budeme se těšit na vaše další práce, na vaše další výstavy. Mým hostem byl profesor Jindřich Štrajt. Mějte se moc hezky.
0: Děkuji, přeji krásný život.
1: A Naděžda Hávová se těší zase příště.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině. Czech Radio, news in English.
3: The Czech minimum wage is set to rise by 2,500 crowns to 24,900 crowns a month from January, the Czech government decided on Monday. Prime Minister Andrej Babiš says he's prepared to partially meet the demands of his coalition partners, the Motorist Party and Freedom and Direct Democracy, to reduce next year's proposed state budget deficit of 389 billion crowns. However, the Prime Minister stressed that individual ministries themselves would have to propose savings. And toxic substances are reported to be leaking into the soil in the Šumava National Park, contaminating the surrounding area. Environment Minister Igor Červený said at a press conference after Monday's cabinet session that the substances were remnants of the activities of the former Czechoslovak army in the Šumava region. Further details will be disclosed at a press conference at the Defence Ministry on Tuesday, where a timetable for resolving the issue will be presented, Červený said. Weather. Tuesday should be bright and sunny around the country and unseasonably warm, with the daytime highs between 27 and 32 degrees Celsius. Czech tennis star Linda Noskova continues to go from strength to strength. On Sunday, the 21-year-old Wimbledon champion beat Marta Kostyuk in dramatic style to reach the quarterfinals of another Grand Slam, the US Open, for the very first time. Ian Willoughby has more.
4: She's done it. This was the moment Linda Noskova reached the last stage at the US Open, when the Czech converted her sixth match point to finally overcome Marta Kostyuk of Ukraine, 7-5, 5-7, 6-4. Noskova, who's 21, is known for her laid-back demeanor. But even she found facing so many match points before finally getting over the line grueling.
5: It seems to me that recently there have been too many such matches where I'm close, but then it gets away from me, and then I'm close again, but in the end we are still battling it out. So it's not the best for my state of mind or that of my team. I'm glad of the win, of course, though it would have been great to get there in two sets, I won't lie.
4: It had been over an hour between the Czech's first match point and the one that sealed her place in the quarterfinals at Flushing Meadows. What's more, the six match points, all of which were when Noskova had service, were spread out over two sets.
5: Marta is a big player, so I knew it wouldn't be easy whether I was serving or returning. She put up a fight. She kept pulling something out of the bag when it didn't suit me at all.
4: Noskova's win on Sunday was her 11th in a row at Grand Slam tournaments and saw her reach the last eight at the US Open for the first time in her career.
5: I'm just glad to keep surviving from one round to the next. I'm glad that it hasn't happened to me in a while that I had a match point but then failed to win. So I'm looking forward to the next match.
4: Her next outing will see the Czech seeded sixth face Arina Sabalenka, the 28-year-old top seed from Belarus, for a place in the semifinals. Sabalenka is world number one and lifted the women's singles trophy at the last two US Opens. Noskova has played her twice in the past and lost on both occasions, in the final in Adelaide 3 years ago and what the Czech describes as a closer encounter in Indian Wells earlier this year. The Vysočín native, who will be hoping to upset the odds and win her 12th Grand Slam match in succession, says she expects fast tennis in Tuesday's last eight clash. Perhaps Noskova will be again cheered on by the famous US wrestler Charlotte Flint, who was in her box at Flushing Meadow earlier in the tournament. The Czech has been a big wrestling fan for some years and joked in her on-court interview on Sunday that the two were now besties.
3: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
6: Sněmovna se na začínající schůzi bude znovu zabývat zákonem o státních zaměstnancích, který má nahradit stávající služební zákon. Návrh předložený koaličními poslanci totiž odmítl Senát. Koalice má ale ve sněmovně pohodlnou většinu, očekává se proto, že senátní veto přehlasuje. Zefektivní nový zákon státní správu, jak slibují předkladatelé, nebo ji spolitizuje, jak varují kritici? A bude nová legislativa v souladu s evropským právem?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
6: Naše pozvání přijali jedna z předkladatelek zákona o státních zaměstnancích, poslankyně Hnutí ANO Zuzana Ožanová, která kandiduje v nadcházejících komunálních volbách v Moravské Ostravě a Přívoze. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
7: Dobrý den.
6: A na dálku jsme ve spojení s bývalým vicepremiérem, poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dobrý den.
8: Dobré dopoledne.
6: Paní poslankyně, jak jsem říkal úvodem, senátoři tedy ten váš zákon odmítli, tvrdí, že by umožnil politizaci státní správy. Jak byste se ve stručnosti vypořádala s touhle jejich kritikou?
7: Já bych se s tím vypořádala jednoduše. Zeptala bych se, jestli ten zákon četli. A jak si myslí, že by došlo ke spolitizování státní správy? Ještě tam jedna věc, kterou vlastně naši oponenti vůbec neberou na zřetel. Tento zákon se vztahuje nejenom na ministerstva, protože každý vidí jenom státní úředník ministerstvo. Je to na dalších 150 správních úřadů, například Úřad pro jadernou bezpečnost, puncovní úřad a podobně. Takže i tam hodláme něco spolitizovat, opravdu nevím. Ty pojistky jsou obdobné, ne-li skoro totožné, jako v předchozím zákoně.
6: Pane poslanče, je tedy ta kritika na adresu zákona o státních zaměstnancích na místě?
8: Já jsem člověk, který 8 let působil jako minister a vedl jsem několik ministerstev, včetně desítek služebních úřadů, o kterých tady mluví paní poslankyně. Já jenom řeknu na úvod, ten zákon překládají poslanci. Není to vládní návrh, nestojí zatím celé mezirezortní připomínkové řízení, to znamená, nemá tu kvalitní oponenturu. A kdybych to měl říct velmi jednoduše, vládní koalice současná si otvírá dveře k tomu, aby ještě jednoduše a rychleji mohla vyhazovat nepohodlné lidi za státní správy, a to nejen na úrovni vrchních ředitelů sekcí, ale napříč těmi jednotlivými úřady a ministerství. To znamená, když známe kauzu třeba Leoše Steinera z ministerstva pro místní rozvoj, tak už nebude muset do budoucna ta vládní koalice dělat to tím způsobem, že systemizuje to ministerstvo a posunuje a hýbe s těmi odbory uvnitř těch sekcí, ale prostě dělá to úplně jednoduše, toho nepohodlného úředníka prostě jednoduše vyhodí. To je asi to nejjednodušší, co bych tomu řekl, jako člověk, který měl zkušenost se státní správou před zákonem o státní službě, tak ale i s jeho zavedením a poté, co několik let jsem v tom systému fungoval jako ministr.
6: Paní poslankyně, když jste tady vznesla otázku, zda kritici, konkrétně senátoři, ten váš návrh nebo návrh vámi předložený vůbec četli a v čem spočívá to riziko politizace, tak teď jste to tady slyšela. Vysvětlete jednoduše, Proč by mělo být snazší vyhazovat státní úředníky?
7: Já nevím, co tím kolega myslí. Já sama jsem úředník obce s rozšířenou působností, jsem uvolněna pro výkon funkce a ve své podstatě nový zákon je obdobný jako zákon o úřednících samosprávných celků. To znamená, vztahuje se na úředníky krajů a obcí. A neslyšela jsem, že by zákoník práce byl tím, co umožňuje politizaci a jednoduché vyhazování úředníků samosprávných celků.
6: Nezlobte se, ale zaměstnávání státních úředníků by se, pakliže projde ten váš zákon, mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, je to tak?
7: Ano.
6: To znamená, že jejich vyměňování, čili i vyhazování, by mělo být snadnější, než je dnes ve státní správě.
7: Prosím vás, nevím, jak znáte praxi, ale jakékoliv v uvozovkách vyhazování není snadné ani podle zákoníku práce. Já znám případ dokonce alkohol na pracovišti, teda ovlivnění alkoholem nebylo pro soud důvodem k výpovědi. My jsme tam navíc zavedli jednu věc, kterou se posiluje trošku postavení těch vedoucích státních zaměstnanců a to je to, že pokud mají dobrý pracovní výkon, tak nemusí být přesoutěžení co 5 let, že může se říct, jste dobří, nebudete přesoutěženi. Toto tam nebylo. Uh-huh. A teď ale musíme si trošku připomenout i minulost. V minulém volebním období poslaneckým návrhem tehdejší koalice zavedla přesoutěžení vedoucích zaměstnanců. Bez jakékoliv možnosti, to, co my jsme zavedli teď, aby v případě dobrých pracovních výsledků nemuseli na přesoutěžení. To tehdy proběhlo velmi tichým duchem a to tehdy umožnilo opravdu pročistit ministerstva a správní úřady.
6: Pane poslanče, máte samozřejmě prostor zareagovat i na to, co se týkalo vaší vlády, ve které vy jste byl vicepremiérem, ale pokud byste mohl zareagovat na tu první polovinu toho, co říkala paní poslankyně v odpovědi na tu vaši kritiku. Není to tak, že i po této změně nahrazení služebního zákona zákonem o státních zaměstnancích tam těch pojistek proti politickému ovlivňování nebo proti snadnému vyhazování zůstane ještě hodně?
8: Bude jich tam méně a méně a myslím si, že občan si takovéto změny vlastně nepřeje, respektive nejsou ku prospěchu toho systému. Ten systém má být stabilní, ten úředník má být do určité míry opravdu chráněn tím, aby tam byl primárně proto, že naplňuje zákony této země, nikoli v přání svého šéfa nebo premiéra. To jsme tady viděli opakovaně, když nastoupil Andrej Babiš, tak vždycky vyhodil klíčové úředníky, kteří mu nějakým způsobem vadili a v minulosti třeba přišli konfliktu s nějakým zájmem Agrofertu. To je to, co mě vadí. Mě také vadí i to třeba, že se tady mění pravidla pro výběrová řízení při obsazování těch pozic. To taky paní poslankyně neřekla. Rozvolňují se tady pravidla. I na nižší pozice nebude muset být požadavek výběrového řízení. To znamená, zase ten ministr a jeho tým si tam bude moci ty lidi dovést už úplně bez jakýkoliv pravidel. Takže já bych tady mohl dávat jako obrovské množství argumentů, kdy já osobně si myslím, že to prostě není ku prospěchu profesionality, stability a nezávislosti státní správy.
6: Pane poslanče, ale naopak, vy za vaší vlády jste šli příkladem. Šli jste příkladem za vaší vlády, když vezmete v potaz to, co vám před chviličkou namítala vaše kolegyně?
8: Já si myslím, že jsme šli příkladem, protože vemte si, že například princip toho, že pravidelně přesoutěžují ředitele škol, ten je tady zaveden už více jak 10 let a je správný. Nikdo nemá mít absolutní jistotu to, že mu někdo napíše papír a řekne, děláš tu práci dobře, tudíž se za 5 nebo za 6 let nemusíš obhajovat a nemusíš předložit nějakou lepší vizi a nebudeš konfrontovat s konkurencí. Takže my jsme, a já jsem zatím stál jako ministr, mně přijde správné, že každého člověka, i já sám jsem každé 4 roky ve volbách vystaven tomu, že mě někdo posuzuje, jestli jsem dělal tu svoji práci dobře nebo špatně. Proto mně přijde toto vypnout jako nesmyslné, neefektivní a nebude to zvyšovat tlak na lepší výkon kvality té práce.
6: Paní poslankyně, máte samozřejmě prostor zareagovat na to, co se týkalo vašeho stranického šéfa, pana premiéra Andreje Babiše, ale zvlášť by mě zajímalo, jestli když vy tady popíráte tu kritiku, která na adresu vašeho zákona, vašeho návrhu zákona zaznívá ze strany opozice, jestli berete v potaz, že velmi podobná kritika zaznívá ze strany odborů, které hájí zaměstnance ve státní správě, ale třeba taky protikorupční organizace Transparency International.
7: Víte, ještě tam jedna věc. Úředníci dvojí kategorie. Někteří už teď jsou pod zákoníkem práce a jiní pod služebním zákonem. Nevím, čemu to prospívá. A
6: Berete v potaz, že ten váš zákon kritizují i odbory hájící
7: ano,
6: státní zaměstnance?
7: Ano, protože oni tam měli velmi zajímavé speciální ustanovení v tom předchozím zákoně, nebo v současném, který ještě platí služebním zákoně. Opravdu měli rozsáhlé speciální úpravy týkající se odborů. Nyní pojedou rovněž podle zákoníku práce, což si myslím, že je v pořádku. Na druhé straně já beru za správné, když odbory hájí práva zaměstnanců, anebo si to aspoň myslí, takže je to správné. Snaží se co nejvíc vydobít pro zaměstnance.
6: A že před tou změnou varuje i protikorupční organizace Transparency International. To vás neznervózňuje nebo nevede k nějakému zamyšlení?
7: Já jsem ty zákony skutečně, víte, tím, že já jsem pracovala podle zákona o úřednicích samosprávných celků a nebyla tam možnost ve své podstatě té korupce, jak tvrdí ostatní, tak na rovinu. Když se, někdo pácha, trestnou činnost, tak ji páchá. Jo? Ale automaticky ten zákon k tomu nenapomáhá. Pokud někdo se nechová správně, tak tomu nepomůže, prosím vás, žádný zákon.
6: Pane poslanče, zaměřil bych se zvlášť na to, co tady paní poslankyně zopakovala už podruhé, a sice, že zaměstnávání ve státní správě by se mělo přiblížit běžnému pracovnímu poměru, tedy mělo by se řídit zákoníkem práce. Není to fér?
8: No úplně tak to nejde jednoduše srovnávat. Zákoník práce je norma, která postihuje celý soukromý sektor a přece jenom my chceme, aby tady ta státní, potažmo veřejná sféra měla opravdu garantovanou nějakou vyšší kvalitu standardu v tom, že ten úředník nemá podléhat přáním svého šéfa. Ve firmě je majitel, jednatel, který dává nějaké jasné zadání a chce, aby ta firma takhle fungovala. Ale na ministerstvu, ano, přijde ministr, přišel jsem já, měl jsem za sebou nějaké programové prohlášení vlády. To je jedna linka zadání, ale druhá, klíčová je, vždycky při tom musí být respektován zákon, zákonná jasná pravidla. A nemůže to být tak, že to vychylíme a řekneme, ten úředník bude daleko více z hlediska své perspektivy budoucnosti a odměňování zavázán tomu ministrovi a jeho nejužšímu týmu. A bude dělat všechno pro to, aby se zaděčil jim, než aby respektoval platné zákony, pravidla. Vidíme tady, že ti, kteří je respektovali...
6: To se přece musí i v privátní sféře respektovat pravidla platná podle zákoníku práce. A pakliže respektována to nejsou, tak se zaměstnanci můžou bránit.
8: Ano, ale tady vidíte úředníka, jeho znovu zopakuju, Leo Steiner na ministerstvu pro místní rozvoj jasně poukázal na střed zájmu Andreje Babiše a odmítl se podepsat pod vyplácení některých dotačních peněz pro Agrofert a byl odejít. To je přesně ten úkaz a mohu zmínit těch úředníků vícero. Tom Filip na ministerstvu zdravotnictví byl v rozporu se zákonem odejít, pak mu ministerstvo po 3 letech muselo vyplatit peníze. Protože nebyl pohodlný tehdejšímu zadání personálním Andreje Babiše. To je to, co mě vadí. A já řeknu ještě jednu poznámku.
6: Prosím stručně, ať může paní poslankyně zareagovat.
8: Paní poslankyně je vlastně tak, které to někdo napsal, dal do ruk. Ano, to tady chudera musí chodit hájit, ale v té poslanecké debatě v těch 3 čteních nevystoupil ani jeden z členů vlády, kteří už opakovaně jsou ministři, aby přišel a řekl jasné argumenty, které by mi rozporoval to, co já jsem v té sněmovní debatě říkal. To znamená, ani jeden zkušený minister té vlády si nestoupil před ten mikrofon, aby to hájil.
6: Paní poslankyně, Andrej Babiš kdysi měl za heslo řídit stát jako firmu, tak je smyslem této normy nového zákona o státních zaměstnancích přiblížit fungování státu firemnímu prostředí?
7: Já si to nemyslím. Racionalizace a moderní právní úprava neznamená řídit stát jako firmu. Znamená to pouze to, že chceme jít kupředu a nechceme jít chodit zpátky. Předchozí právní úprava obsahovala, myslím, 207 paragrafů, nyní 89, je přehlednější pro všechny. Umožňuje větší propustnost mezi státní sférou a soukromými zaměstnavateli. Myslíte si, že mladý člověk, který chce pracovat pro stát, bude čekat 3 měsíce na výsledky výběrového řízení? Chce vědět dřív, jestli ano nebo ne. Samozřejmě pokud bude chtít odejít od státu, chce jít do soukromé firmy a opačně bude mít podobné podmínky, bude znát ten trh, bude vědět, co jako zaměstnanec musí či nemusí. Já opravdu v tom nevidím problém a upřímně, já to hájím jako úředník obce. Já opravdu si nemyslím, že tady je nutnost mít speciální, tak extrémně služební zákon, že stačí ten zákon o státních zaměstnancích. Co se týče služebního poměru, uniformy, vojáci, hasiči, policisté, to je bez diskuze. Tam je potřeba trošku jiná vlastně strategie a jiné věci.
6: Těch se týká jiná legislativa?
7: Ano, ale tam je to v pořádku, ale prosím vás, tady jsme u státu, stát má sloužit lidem. A já bych chtěla jenom říct, že já znám zase jiné úředníky, kteří jsou na rovinu dlouho. Před námi tam byli dlouho, po nás tam budou, jsou tak dobří, že je jakákoliv politická reprezentace nechává dělat svoji práci, protože jsou odborníci. Ale pokud je tam někdo dosazen jenom jako politik, no tak je jasné, že obvykle potom s příští vládou skončí. Ale je tam většina lidí na ministerstvech, pardon, jsou odborníci. Tak jako na těch jiných správních úřadech. Já si prostě nemyslím, že dojde k tomu, před čím všichni varujou. Já si myslím, že se dělá z komára velbloud. Opravdu.
9: Pane poslanče, tak nejsou ty vaše obavy přehnané a tím se vlastně vracíme k té první otázce, kterou vám jsem pokládal. Nedopadne to přece jenom tak, že na jednotlivých úřadech, na ministerstvech ti kvalitní odborníci zůstanou?
8: Tak já jsem tady uvedl několik konkrétních příkladů, které jsou veřejně dohledatelné, které ukazují, jak byli ti profesionální úředníci, opravdu dobří manažeři, odejti proto, protože nešli po vůli panu premiérovi. Když se podíváme za poslední tři čtvrtě rok, tak celá řada desítky opravdu velmi špičkových expertů, kteří neměli žádnou politickou spojitost, z těch ministerstev byli odejti, třeba protože poukazovali, já nevím, řeknu příklad na MPSV, na velmi zvláštní příchod paní Semancové, která tam byla ve střetu zájmu a měla dělat národní plán obnovy, tak ti lidi prostě byli odejiti, byli vyštípáni z těch rezortů na základě nějakého politického zadání. Ale já řeknu ještě jednu věc. Ten zákon třeba vůbec neimplementuje moderní prvky v personalistice. Například tam není ani zmínka, například o talent managementu. Dobrá firma, korporátní firmy, nadnárodní, mají špičkově propracovaný talent management. O tom se ti, kteří navrhovali tento zákon, tam nezmínili. Prostě vůbec tam nebyly zahrnuty připomínky, podněty vrchních ředitelů nebo těch, kteří dělají na ministerstvech personalistiku. Když se budete bavit s experty na problematiku HR managementu, tak vám řeknou, že vlastně toto je zákon z 20. století. To není to, co by mělo jít příkladem, to, jak má fungovat opravdu špičková práce s lidmi, rozvíjení talentů, příprava těch lidí, práce s mladými lidmi, to tam vůbec není. Tím tak se vůbec ti předkladatelé nezabývali.
9: Paní poslankyně, tak není tady toto, na co teď poukázal váš kolega, v rozporu s tím, co vy si veřejně od toho vašeho zákona slibujete, že přiláká nové talenty do státní správy?
7: Já především chci poděkovat kolegovi, že navrhuji, abychom stát řídili jako firmu, za tomu moc děkuji. Ale nicméně přece jenom je to stát, doporučoval jste tak, jak je to v korporátu. Takže já jsem si to takto přeložila.
9: Nepoužil tato slova, prosím, dokončete myšlenku.
7: Nepoužil sice tato slova, ale vyznělo to tak.
9: Podle vás tedy, on s tím nesouhlasí, ale prosím, dokončete myšlenku.
7: Zkusím, pokud mě necháte, ale prosím vás, tady jsme přece jenom ve státní službě a tady máme širokou základnu na různých dalších úřadech, na obcích, krajích podobně. Tady máme mnoho lidí, pro které je čest a možnost pracovat na vyšších správních úřadech velkou příležitostí. Tam jsou lidé, kteří znají správní řád, znají již fungování a to je možnost čerpat odtud opravdu tyto talenty, které se už osvědčily jinde. Tady máme velkou databázi lidí, kteří jsou ochotní a rádi pracují pro stát.
9: Než budeme pokračovat, připomenu, že našimi dnešními hosty jsou jedna z předkladatelek nového zákona o státních zaměstnancích, poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová a bývalý vicepremiér, lidovecký poslanec Marian Jurečka.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Dámo a pane, zaměřme se teď prosím na několik konkrétních, jasně srozumitelných věcí, které se s tou novou legislativou mění. Tak například ruší se funkce nejvyššího státního tajemníka, který doposavat v tom stávajícím systému podle služebního zákona fungoval jako jedna z těch hlavních pojistek proti politickému ovlivňování. Proč ho rušíte, paní poslankyně?
7: Prosím vás, máme 150 správních úřadů a mnoho ministerstev. Já se domnívám, že ta funkce je svým způsobem i zbytečná. Proč tato funkce byla, mi ve své podstatě není zřejmé. Bude stále státní tajemník.
9: Nefungoval jako pojistka proti ovlivňování.
7: Já se domnívám, že to pojistka žádná nebyla.
9: Pane poslanče, skutečně se tato funkce nejvyššího státního tajemníka osvědčila?
8: No, bohužel musím říct, že jako pojistka úplně nefungoval, protože vlastně se pokaždé ukázalo, když nastoupila vláda Andreje Babiše v roce 2017 i v roce 2025, tak přesto ten tajemník se nakonec podepsal pod všechny i ty nelogické změny, které prostě vedly k tomu vyházet nepohodné lidi, které měl na blacklistu Andrej Babiš. V tomhle ohledu to bylo i pro mě zklamání.
9: Čili ale vás nějak nemrzí, že nejvyšší státní tajemník skončí?
8: No počkejte, to je ta druhá věc, kterou chci zmínit, kde si myslím, že jeho role měla smysl, že vždycky, když jsme na tom ministerstvu vlastně chtěli udělat nějaký krok z hlediska systemizace, nebo když jsme řešili nějaký i spor s nějakým zaměstnancem, který šel potom do správního a následně třeba i soudního řízení, tak to vlastně bylo vždycky konzultováno s tím tvarem toho nejvyššího státního tajemníka a vlastně i s jeho zázemím personálně právně na ministerstvu vnitra. A musím říct, že to byl docela dobrý support. Jo? Hmm. To si myslím, že
9: takže
8: jako
9: takže na jedné straně vy říkáte, že nejvyšší státní tajemník zase takovou pojistkou proti politickému ovlivňování nebyl, přesto si myslíte, že ta jeho funkce měla smysl. Nejsem si teď úplně jistý, jestli tomu rozumím.
8: Měla smysl v tom, že profesionalizovala na těch jednotlivých úřadech to rozhodování, které případně potom končilo u soudních nebo u jako soudní sporu soudů, tak aby byla, řekněme, ta právní argumentace zpracovaná co nejlépe a aby se předešlo tomu, že to dané ministerstvo potažmo stát prohraje.
9: Paní poslankyně,
8: ale v tom, že ti státní tajemníci nebyli dostatečné osobnosti, aby třeba řekli veřejně v tom roce 2000, například 17-18, že Andrej Babiš přišel poprvé jako premiér, řekl, potom se nepodepíšu, tak to pro mě bylo zklamání, ale to není zklamání toho úřadu, to je zklamání té osoby, rozumím, která ten úřad zastávala.
9: Takže je to o lidech, říkáte, paní poslankyně, nebude tedy přece jenom nejvyšší státní tajemník chybět?
7: Opravdu nebude. Právní posouzení mohou dělat právníci, nepotřebují na to speciálně nejvyššího státního tajemníka a na ministerstvech jsou fakt lidé, kteří umí dobře dělat svoji práci. A právě v různých správních řízeních a v tom rozhodování podle zákonu, já si myslím, že tam jsou opravdu lidé, kteří skvěle pracují, jsou dobří a vůbec se jich nedotkne ta změna, kterou jsme nachystali.
9: Pojďme dál. Proč oslabujete roli služební komise, tedy orgánu, který opět podle toho stávajícího systému měl fungovat jako pojistka proti politickému ovlivňování úředníků?
7: Ona teď bude mít doporučující vlastně hlas. Ale
9: dřív
7: aby měla
9: vlastně
7: rozhodující,
9: hlas, řekněme, zavazující nebo
7: přesto přece jenom lidé, kteří jsou v přímém kontaktu s ostatními, lépe dokáží vyhodnotit některé věci. A samozřejmě, pokud se někdo bude bránit, což samozřejmě každý má právo podle našich zákonů u soudu, tak předpokládám, že soudy by se tímto zabývaly, kdyby náhodou někdo rozhodl jinak, než doporučila komise. Takže byť je to pouze doporučující či nedoporučující stanovisko, bude mít podle mě velkou váhu.
9: Bude mít jenom poradní roli, což tedy znamená, ano, že nadřízený úředníka se může tím jejím doporučením řídit, ale taky nemusí. To je tedy ta změna, ano, dřív se tím řídit musel. A nejsem si jistý, jestli jste odpověděl na otázku, proč to takto upravujete.
7: Protože přece jenom ta komise nemusí znát všechny detaily, byť jí to předloženo. Ta situace na pracovištích, každý to zná ze svého okolí, nebývá tak jednoduchá a domnívám se, že přímý nadřízený i případně další stupně řízení lépe vědí, jak to vlastně je a v čem je problém.
9: Pane Jurečko, pane poslanče, nepotvrdil byste toto ze svojí zkušenosti opakovaného ministra?
8: No, já musím říct, že to, co ta vládní koalice dělá, nebo ti poslanci, kteří tady dělají ten fíkový list, tak vlastně oni neruší byrokracii, oni nic nezjednoduší, ale ruší člověku, kterého chce ministr vyhodit nezávislou pojistku. To znamená, oni tím, že jste udělali poradní hlas, tak to vlastně mohli de facto zrušit. Ta komise tam zbytečná teďka. Jo, teď si ten ministr může už úplně v pohodě dělat, co chce. Žádná vnitřní pojistka toho úřadu už neexistuje.
9: Ale pořád se bude moct vyjádřit, dát nějaké doporučení.
8: Tak tomu občanovi říkáme, vlastně jediná pojistka, která tady je, už jenom jedině ten soud a ne každý chce jít zrovna k soudu. To znamená, z pohledu ochrany, profesionalizace toho úředníka a toho vnitřního úřadu je to prostě něco, co vlastně znamená už jenom opravdu Potěmkinovou vesnici. To už to mohli zrušit úplně teda. Jo, teď si jenom na něco hrají, když říkají, bude tady nějaký poradní hlas, tak k čemu to je vlastně, jo. Když jako dopředu vlastně předjímají to, že to klíčové rozhodnutí si stejně udá ten ministr sám a vůbec to nemusí brát potaz, nemusí na to vypořádat žádné připomínky, není tam žádné druhé kolo, nic takového. Hotovo. Jo? Takže z tohle ohledu já říkám prostě...
9: Prosím stručně už jenom, protože jdeme do finále, ať může vaše kolegyně zareagovat. Tak Děkuju za tu stručnost, paní poslankyně. Když vám tady váš kolega namítal, že už jste tady tu služební komisi rovnou mohli zrušit, když ji takto oslabujete, stojí za připomenutí, že to vy jste původně zamýšleli, zrušit ji úplně.
7: Ano, my jsme ji zamýšleli zrušit, nicméně na základě připomínek z Evropské unie jsme zvážili, že to tam přece jenom dáme trošku v jiné věci, ale pořád tady jsme u toho, že pro mě zákoník práce, jestli si někdo myslí, že zákoník práce je špatná věc, když se podle něho postupuje, promiňte, není to špatně. Je to dobré, že všichni mají vše stejně.
9: Nebude služební komise Potěmkinovou vesnicí, prosím, jednou je to?
7: Ne, nebude.
9: Tolik poslankyně hnutí ANO Zuzana Ožanová diskutovala dnes s poslancem KDU-ČSL Marianem Jurečkou. Dámo a pane, díky oběma, že jste si udělali čas.
8: Děkuji za pozvání, pěkný den přeji.
7: Také děkuji za pozvání. Naschledanou.
9: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
10: Český Rambomu s nadsázkou říkají historici. Jako nenapravitelného a všeho schopného zločince ho k trestu smrti odsoudili komunisti. Hned dvakrát. Štěpán Gavenda. Za války partizán, za komunismu převaděč a agent CIC. Přes hranice převedl minimálně 60 lidí. Komunisté ho nenáviděli tolik, že urnu s jeho popelem po popravě zničili. Anna Strnadová mu věnovala knihu Převaděč mezi dvěma světy.
11: Série Kosatík. Rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrad.
12: Pane Hvíždělo, jak jste si asi povšiml, v předchozí pásce číslo 2 je trochu bordel. Já jsem, ukazuje se, že přece s tím magnetofonem nějak tak moc zacházet neumím.
11: Druhou epizodu poslouchejte v úterý po 1:30 na Českém rozhlase Plus. Do všech zemí světa se sami asi nedostanete, ale můžete se tam podívat s reportéry Českého rozhlasu. Zavedou vás na všechny kontinenty, do luxusních čtvrtí, špinavých slamů, do hor i na zaoceánské lodě. Posedíte v luxusních restauracích a projdete se po známých místech. Seznámíte se s lidmi významnými, ale i s těmi neznámými, kteří jsou o to zajímavější. Reportáže zahraničních zpravodajů vás na cestu kolem světa vezmou každou sobotu po 14. hodině odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
13: Husijové viní Saúdskou Arábii z úderů na jemenské území. Průmyslová produkce v červenci meziročně rostla. Nejvíc k tomu přispěla výroba aut a elektřiny. České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Američankami. A zítra bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
11: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
13: Proíránští povstalci Husijové viní Saúdskou Arábii ze vzdušných úderů na jemenské území. Při bombardování zemřelo podle agentury AFP 7 lidí. Husijové zahájili minulý týden ofenzivu proti jemenské vládě. Povstalci se ale podle AFP snaží rozšířit kontrolu nad územím u Rudého moře a získat tak větší vliv na mezinárodní lodní dopravu. Husijové koncem července vyhlásili blokádu Saúdské Arábie jako odplatu za blokády jemenských letišť a přístavů. Riad ale blokádu popírá. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hama z roku 1982. Muhammad Ali Durgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Průmyslová výroba v Česku roste už 18. měsíc v řadě. V červenci se podle Českého statistického úřadu zvýšila o 3,1%. Oproti červnu ale růst zhruba o 1% zpomalil. Zvýšení produkce pozitivně ovlivnila hlavně výroba automobilů a elektřiny. Mírný pokles zaznamenala naopak výroba plastových výrobků nebo chemických látek. Podle Veroniky Doleželové z oddělení statistiky průmyslu rostla i celková hodnota nových zakázek.
14: Hodnota nových průmyslových zakázek se v červenci meziročně zvýšila v naprosté většině sledovaných odvětví. Nejvíce růst podpořila tři silná odvětví zpracovatelského průmyslu. Výroba motorových vozidel, výroba elektrických zařízení a výroba počítačů a elektronických a optických přístrojů.
13: Zaměstnanců v průmyslu oproti loňsku mírně ubylo, konkrétně o 1%. Pardubické dostihové závodiště otevřelo nové kolbiště. Areál téměř za 51,5 milionu korun patří k největším v Česku a využívá nejmodernější technologie, včetně zavlažování pod povrchem. V budoucnu by měl sloužit i pro významné parkourové závody. Letos ho ale čeká pouze zkušební provoz, jak potvrzuje ředitel závodiště Jaroslav Miller.
15: V letošním roce děláme takové zkušební závody, za 14 dní budeme mít víkend, kde tady budou parkourové závody, v měsíci říjnu tady bude ještě jeden, je to spíš takový seznamovací meeting, abychom my jako pořadatelé si nějakým způsobem osahali tu technologii. Ten ostrý provoz bude v roce 2027.
13: Porážkou s úřadujícími šampionkami zakončily české basketbalistky své působení na mistrovství světa. V závěrečném utkání základní skupiny podlehly Spojeným státům 64-105. Češky nastupovaly do zápasu už bez šance na postup a ve skupině tak skončily na čtvrtém místě. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila po boku Američanky Taylor Townsendové do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 2-0 na sety. A tenistku Lindu Noskovou čeká zítra premiérové čtvrtfinále na US Open. V podvečer českého času nastoupí proti světové jedničce Arině Sabalenkové, se kterou oba dosavadní vzájemné zápasy prohrála. Sabalenková ale dobře zná kvality české tenistky. Mluvila o nich po postupu do čtvrtfinále newyorského Grand Slamu. Really aggressive
16: style of the game. Má hodně agresivní styl hry, dobré podání a je rychlá. Musíte být často za základní čárou, abyste si poradili s její sílou a energií. Už jsme spolu hráli a nebylo to úplně snadné.
17: Zavřená D55 před Bzencem a nehoda na D1 za Velkým Beranovem. Dálnice D55 z Otrokovic do Veselí nad Moravou je za Nedakonicemi stále neprůjezdná. Na 61. kilometru hasiči likvidují následky požáru osobního auta. Sjíždějte na 56. kilometru u Nedakonic, objíždějte přes Moravský Písek. Na D1 z Prahy do Brna řeší nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Nová nehoda na D1 také u Brna ve směru do Prahy. Na kilometru 196,5 havarovala dvě nákladní auta, provozu ale výrazněji nepřekáží. Na D1 z Prahy do Brna řeší nehodu také za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion ve svodidlech, odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy stojí za Velkým Beranovem, na kilometru 124 kamion v odstavném pruhu už je označený šipkou. A opatrně pak ještě na D1 za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
13: Zítra čekáme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Neprůhlednost českého rozpočtu na příští rok. Volby v německém Sasku-Anhaltsku. Vysoká výše rozpočtového deficitu. Američtí vyslanci v Moskvě a Kyjevě. Nová podoba mapy světa. To jsou témata, kterým se budeme věnovat v dnešním vydání pořadu Názory a argumenty. Od mikrofonu dnes zdraví a příjemný poslech přeje Kamila Pešeková.
2: Názory a argumenty.
3: Premiér Andrej Babiš vyloučil svou prezidentskou kandidaturu v roce 2028. Babiš pro CNN Prima News uvedl, že by ho tato práce vůbec nebavila. A ve studiu je teď se mnou komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Dobrý den.
18: Dobrý den.
3: Co tento výrok premiéra Babiše může znamenat směrem k prezidentským volbám, ale i k prezidentu Petru Pavlovi?
18: Je v tuto chvíli pravděpodobnější, že Andrej Babiš se prezidentských voleb nezúčastní, i když v minulosti on také opakovaně hovořil, že by ho něco nebavilo, že by něco nechtěl dělat a nakonec to dělal, ať už se to týkalo vůbec jeho vstupu do politiky, ať už se to týkalo třeba jeho pokračování v politice. On v minulosti tvrdil, že v politice nechce být tak dlouho, že hnutí ANO si už musí hledat nového lídra a nového předsedu a že nebude kandidovat už v těch volbách, které byly a kdy se opět stal premiérem. Co se týče prezidentské volby, tak také v minulosti už tvrdil, že ho tento post nezajímá, že by ho to úplně nebavilo a pak přece jenom do toho prezidentského klání se pustil a prohrál v druhém kole souboje s Petrem Pavlem, takže to, co momentálně říká, ještě neznamená, že to tak musí být v době, kdy budou definitivně uzavřeny kandidatury na prezidenta republiky. Do té doby je ten prostor otevřený, ale když se podíváme na působení Andreje Babiše v české politice, tak on se velmi dobře orientuje v náladách veřejnosti, dobře pracuje s průzkumy veřejného mínění a z toho všeho je zřejmé, že by asi neměl velkou šanci stát se prezidentem, že by možná si zopakoval další porážku v prezidentských volbách a to nemá zapotřebí a navíc ta situace z pohledu jeho případné účasti v prezidentské volbě je komplikovaná také tím, že ty volby běhnou na začátku roku 2028 a v té době, pokud nedojde k něčemu mimořádnému, tak stále bude ještě premiérem a myslím si, že řada jeho podporovatelů vidí raději Andreje Babiše jako premiéra, než že by ho viděla raději jako prezidenta i z hlediska toho, jaký reálný vliv na dění v České republice má prezident a premiér, tak to jsou přece jenom o něco odlišnější kategorie, takže když se to všechno dá dohromady, tak je málo pravděpodobné, že by Andrej Babiš stál o to ucházet se o prezidentský post a myslím si, že se to v tuto chvíli projevuje i ve vztahu k současnému prezidentovi Petru Pavlovi, kdy taková ta averze vůči němu přece jenom se velmi zmenšila. Už v poslední době nejsme svědky nějakých výpadů vůči prezidentovi, což neznamená, že tomu v budoucnosti nemusí být jinak, ale v tuto chvíli, když opět se vrátím těm průzkumům veřejného mínění, tak si Andrej Babiš vyhodnotil, že nějaký ostrý spor s prezidentem mu nepřináší nějaké kladné body u voličů.
3: Prezidentská volba proběhne zhruba za rok a půl, jak jsme řekli. Rýsují se už jména lidí, kteří se o tuto funkci budou ucházet?
18: Ve veřejném prostoru se pochopitelně objevují různá jména, ale jsou to spíše spekulace. Co se týče stávajícího prezidenta Petra Pavla, tak on má podle ústavy možnost obhajovat svůj mandát. V tuto chvíli se zatím jasně nevyjádřil, ale když se podíváme na různé okolnosti i na některé jeho výroky, tak je velmi pravděpodobné, že se do obhajoby prezidentské funkce pustí. No a v tom případě právě i z pozice prezidenta má velkou výhodu vůči těm svým soupeřům, takže si myslím, že do souboje s ním se málo kdo bude chtít pustit a že k tomu odpovídá i to, jak se k tomu staví například hnutí ANO, které zatím o nějakém svém kandidátovi nemluví a nechává to na poslední chvíli, což je spíše cesta k tomu, aby v té prezidentské volbě případně takovýto kandidát byl neúspěšný, byť oni tvrdí, že nechtějí nominovat svého kandidáta, že by to měl být nějaký občanský kandidát.
3: Tolik komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. Děkuji a naslyšenou.
18: Naslyšenou.
3: Vláda se zabývá rozpočtem na příští rok. Zdá se, že mezi rezorty, které musí počítat s menším množstvím peněz, je i ministerstvo školství. Podle některých expertů mu může v konečném důsledku chybět až 12 miliard korun. Není to ale jediná nesrovnalost v návrhu ministryně financí Aleny Schillerové. Soudí šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata.
19: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády a věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává staňurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít bek výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznesu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
20: Dodává šéfredaktor deníku Právo Petr Šabata. A státní rozpočet a hlavně výše jeho schodku jsou příčinou prvního zásadního sporu v české vládní koalici. Nejprve se ozvali motoristé, později se k ním přidala i SPD. Nakonec sám premiér Andrej Babiš zavelel, že deficit se musí snížit. Jaké jsou vyhlídky, že se to skutečně podaří, nad tím se zamýšlí komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
21: Rozpočet bude mít možná nižší schodek než ministryní financí Alenou Schillerovou navržených 389 miliard korun. Po vyjádření nespokojenosti koaličních partnerů to prohlásil premiér Andrej Babiš, který tomu dal ovšem jednu podmínku. Ministři musí sami přijít s návrhy, kde ušetří. A rozhodně nemají škrtat na investicích, ale na provozních výdajích. Zkrátka propustí pár úředníků a ušetří pár miliard. Miliarda k miliardě dá o něch 20, které požadují motoristé. Zní to samozřejmě jako, že vláda maká, což je hlavní cíl samoreklamy Babišova kabinetu. Co se týká samotné ekonomiky, je reálně úplně jedno, jestli bude deficit rozpočtu 389 miliard, 370 miliard nebo třeba dokonce 350 miliard. Všechna uvedená čísla jsou totiž naprosto děsivá. Připomeňme, že česká ekonomika roste a podle všech prognóz, včetně té z ministerstva financí, má tento růst pokračovat i v příštím roce. dopady stávajícího vývoje, který může těšit ty, se kterými se politici trochu podělí o výdaje rozpočtu, bude mít negativní vliv i na ně. Za prvé úroky, které musí Česká republika platit, jsou rok od roku o pár desítek miliard vyšší. 120 miliard, které Česko zaplatí za své dluhy v příštím roce, by mohlo využít jinak. Třeba na podporu bydlení pro mladé. Nebo na dostupnou sociální péči pro staré. Nebo zkrátka na cokoliv jiného. Za druhé, dluh státu je lákadlem pro investory, zejména v současné době rostoucích úrokových sazeb. Státní dluhopisy jsou přístavem pro ty, co se snaží vyhnout riziku. Nepřekvapivě jde i o banky, které mají největší výběr. Proč by půjčovali lidem za 5%, když to samé a naprosto bez rizika dostanou od vlády? Zdražení úvěru a hypoték je tak jisté, nikoli hypotetické. Za třetí, cirkus kolem snižování schodku naznačuje směr, kudy se ubírají myšlenkové pochody politiků, pokud jde o konsolidaci rozpočtu. Navrhovaná úspora na dávkách pro ukrajinské uprchlíky, kterou chce zachránit státní kasu SPD, je politická propagace, nikoli krok ke zlepšení financí. Nutně dodat, že stejně tak by na tom byl rozpočet lépe, kdyby daně odváděli všichni ti, co mají. Podniky a firmy by neměly žádné výjimky. Takže tu máme blíže neurčených 20 kroků motoristů, které se postupně z původních 80 miliard úspor transformovaly na 20. Upřímně, v rozpočtu se tato částka dá najít vždy, aniž by to nějak bolelo. Stačí zmínit hrátky s evropskými fondy či posunout termín výplaty přes půlnoc nového roku. A je tu úspora na papíře, aniž by k něčemu doopravdy došlo. Rozhodně ale nejde o konsolidaci rozpočtu, ani o snahu o reálné snižování schodku. Koaliční jednání budou bez pochyby dlouhá až nekonečná. Éterem proběhne mnoho silných slov. Budeme svědky divadelního představení o mnoha jednáních s předem daným koncem. Najde se pár obětních beránků, na které politici ukáží prstem a zdaní je. Rozpočet a deficit bude ale úplně stejně příšerný, jako je nyní.
0: Vysvětluje komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková.
11: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Protiimigrační strana Alternativa pro Německo v neděli jednoznačně vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Podařilo se jí získat 44% hlasů. AfD tak v této východoněmecké spolkové zemi sahá po historickém vstupu do vlády, prvním pro krajní pravici v Německu od konce druhé světové války. Slovo má ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad.
1: Triumf AfD v Sasku-Anhaltsku se očekával. Předvolební průzkumy jí předpovídali náskok až 20% bodů před druhou CDU. Nakonec byl ještě výraznější. To hlavní, o co se v nedělním hlasování hrálo, tak bylo, zda AfD získá dostatek mandátů, aby mohla v jedné z nejméně prosperujících spolkových zemí vládnout sama. Nebo zda ostatní strany získají aspoň tolik, aby ji společně od moci odstavili. Konečný výsledek dává AfD šanci na vládu, pokud ji podpoří malá, krajně levicová strana BSV, se kterou ji pojí vstřícný postoj k Rusku nebo odpor k pomoci Ukrajině. Takže vyloučené to není, i když se k tomu vítěz zatím staví spíš odmítavě. Důvodů úspěchu AfD je celá řada. Od nespokojenosti voličů se stavem celého regionu i jejich vlastních peněženek, přes neschopnost dosud vládnoucích stran oslovit je něčím jiným než anti-AFD kampaní, až po namíchání líbivého volebního koktejlu extrémní pravice, kombinujícího populistické, antimigrační, nacionalistické a reformní sliby s východoněmeckou nostalgií a kritikou politiky berlínské vlády. Spoustu z toho nedokáže AfD realizovat, ani když se skutečně v Sasku-Anhaltsku chopí moci, protože to tam jednoduše nebude v jejich pravomocích. Deprimovaní voliči, toužící po změně, ale schutí po takovém koktejlu ve volbách sáhli. I když se v nich rozhodovalo primárně o novém parlamentu a vládě v Magdeburku, volební propadák tradičních stran může mít vážný dopad také na koalici v Berlíně. Nepopulární kancléř Merz utržil další nepříjemnou ránu, ačkoliv se ho CDU snažila držet od tohoto hlasování co nejdál, aby jí výsledek ještě víc nezhoršil. I tak je to pro ně částečně účet za doposud hodně neuspokojivé Merzovo vládnutí. Podobné je to i v případě koaličních sociálních demokratů, kteří sedí s křesťanskými demokraty jak ve spolkovém, tak v zemském kabinetu. V Sasku-Anhaltsku tuto velkou koalici doplňovali ještě liberálové, kteří v neděli z místního parlamentu vypadli úplně. Zpět ale do hlavního města. Pokud se za Merce dostane poprvé od roku 1945 k moci v Německu radikální pravice, která se netají sympatiemi k Moskvě a odmítá Evropskou unii, bude to další pořádně černá kaňka na vládním angažmá současného kancléře a šéfa CDU. Za dva týdny se navíc konají volby v dalších dvou východoněmeckých spolkových zemích, v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a Berlíně. A také tam průzkumy predikují vítězství, respektive výrazný volební úspěch AfD. Ani pokud Alternativa pro Německo na vládu v Sasku-Anhaltsku nedosáhne, smutnit nemusí. CDU bude odsouzena ke snaze domluvit se všemi ostatními stranami, včetně získání podpory od krajní levice. Udržení se u moci jen za cenu spolupráce s pohrobky východoněmeckých komunistů, kterou si

0: současného tápání tradičních stran v Německu velmi pravděpodobně přijdou.
1: Míní ředitel komunikace Institutu Globsec Filip Nerad. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli v neděli na svou první návštěvu Ukrajiny v pozici emisarů prezidenta Donalda Trumpa, který deklaruje přání ukončit válku mezi Ruskem a Ukrajinou. V sobotu se dvojice setkala v Kremlu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Bílý dům následně uvedl, že byly projednány plány dalších kroků, které budou oznámeny v příštích týdnech. Pokračuje komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák.
2: Jak se dalo očekávat, spanilá jízda Trumpových vyjednavačů do Moskvy a posléze do Kyjeva žádný průlom do vývoje už 4,5 roku trvající války nepřinesla. Z optimistického pohledu však podnětná byla, třeba už proto, že obnovila, když už ne přímé, dvoustranné jednání mezi bezprostředními účastníky konfliktu, pak tedy alespoň třístranné rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou za opětné patronace Washingtonu. V Moskvě se pánové Witkoff a Kushner během více než tříhodinové debaty za zavřenými dveřmi dověděli to, co obvykle. Za prvé to, že při jakýchkoliv debatách o podstatě konfliktu je třeba brát v úvahu jeho prapočátek, a to je příklon Ukrajiny k západu. Moskva tím nepřímo akcentovala jeden ze svých rozhodujících narrativů. Válka na Ukrajině je ve skutečnosti jen lehce přizastřený souboj Ruska s celou Evropou. Za druhé to bylo jasně zopakováno, že prezident Putin přistoupí na jednání přímo s Volodymyrem Zelenským jedině za předpokladu, že se bude konat v Moskvě, a to v případě, že jeho ukrajinský protihráč bude ochoten ruské straně bez boje odevzdat celý Donbas a tak dále a tak podobně. První muž Kyjeva, oba Trumpovi vyjednavače, o den později uvítal žertovnou poznámkou, že jejich přítomnost v ukrajinské metropoli je možná lepší bezpečnostní pojistkou než patrioty a že přinejmenším Kyjevanům zajistila pár klidných dnů bez vzdušného poplachu. V čistě věcném duchu se pak jednalo o západních dodávkách antiraket a o poválečných bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu i za předpokladu, že se zatím nestane přímým členem společných evropských struktur. Ostatně jedním z největších pozitiv víkendových jednání byla kyjevská přítomnost zástupců tří evropských zemí, konkrétně Německa, Francie a Velké Británie. Ukrajinská a americká strana tak zdůraznili, jak důležitá je funkce starého kontinentu při řešení rusko-ukrajinské krize. Evropu totiž tato krize bezprostředně poznamenává a ohrožuje. A Moskva se vytrvale snaží ji do jednacího procesu vůbec nepustit. V Kyjevě se naštěstí nic takového nestalo. Jak však všichni přítomní připustili, válka samotná bude pokračovat přinejmenším ještě celou tuto zimu.
1: Slovo měl komentátor Českého rozhlasu Libor Dvořák. Grónsko o něco menší, Afrika naopak větší. Tak by se dala ve stručnosti charakterizovat nová mapa světa, kterou před časem prezentovala Organizace spojených národů. Tématu se ve své pravidelné glose věnuje spisovatel a vydavatel internetového deníku Neviditelný pes Ondřej Nev.
3: Organizace spojených národů schválila minulý týden novou mapu světa. Můžeme se podivit, proč se světová organizace takovou věcí zabývá, ale nezbude nám než to vzít na vědomí. S návrhem přišlo Togo. Je to africká země na břehu Guinejského zálivu, něco menší než Česko. S naší zemí má snad společnou jen vzpomínku na dávnou historii. Po konci první světové války se rozdělovaly německé kolonie a

0: chviličku, opravdu jen malou chvíli, snad někdo uvažoval o tom, že Togo připadne čerstvě založenému Československu jako kolonie. V rodině mého dědečka bylo z toho velké nadšení, takže můj tatínek, si co by chlapeček, hrál se psem jménem Togo. Ale zpět k mapě světa. Chápu pocity občanů Toga při pohledu na mapu světa. Takové Grónsko na ní vypadá skoro stejně velké jako Afrika. Fakticky je to jedno. Gróňan bydlí v Grónsku a Afričan v Africe. Na jejich údělu se nic nezmění ani o příslovečnou píť, ať je měřítko na mapě jakékoliv. Na druhou stranu si ale vybavuji, jak jsem byl nadšený, když jsem jako kluk objevil jakousi divnou mapu. Naše republika na ní byla velikánská. Země se dá snadno na mapě nafouknout. Tím snadněji, čím víc na severu leží. Trik je jednoduchý, máme soustavu poledníků a rovnoběžek a jakmile zobrazíte prostor mezi nimi jako čtverce, severní oblasti se zvětší. Země je kulatá, mapy jsou ploché, tak co s tím? Ze školy jsme zvyklí na mapovou projekci, za kterou je historicky odpovědný vlámský kartograf Gerhard Mercator. V roce 1569 navrhl zobrazení, které vyhovuje navigaci lodím a pak i letadlům. Nevýhoda je ale v tom, že to Grónsko je se svými 2 miliony čtverečními skoro stejně velké jako Afrika z 30, takže Afričané mají vztek. Radost mají taky Rusové. Jejich země je sice plochou opravdu největší, ale tak šíleně velká, jak se jeví, na mapě světa přece jen není. OSN v tom tedy udělala pořádek a nová mapa víc zohledňuje plochu. Na první pohled vypadá stejně, jenže nahoře je jaksi přiohnutá. No jo, namítne Pepíček známý z anekdot, ale co bude od Aljašky vlevo a od Kamčatky vpravo na té přiohnuté mapě? Nic, Pepíčku. Mapa nebude obdélníková, ale zaoblená a ve svém středu bude mít ohromný africký světadíl. Takže bude pokoj. Opravdu? Tahle otázka vás napadne, když se podíváte na čínskou mapu světa. Na ní není Afrika uprostřed. Ve středu leží velká Čína, maličká Austrálie visí kousek dole a Afrika s oběma Amerikami jsou jako rámeček vlevo a vpravo. A co Evropa? Ale jo, je tam taky. Vlevo nahoře, jako takový přívěsek. Mohla by si na to stěžovat v OSN. Na pořad jednání by to mohlo přijít, typnu si tak v roce 2126.
1: A tímto pohledem do budoucnosti dnešní názory a argumenty končí. Mistr zvuku byl Pavel Vondrák, od mikrofonu se dnes loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Kamila Pešeková.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl 8. Gavendova špionážní síť byla rozmetaná, většina spolupracovníků vyzrazena a souzena. Jen malé části se podařilo uprchnout za hranice. Existovaly další sítě, nenapojené na dvojici Gavenda Zemánek, a přesto docházelo k novému zatýkání. František Bogataj nad tím přemýšlel od rána. Sledoval, jací pomocníci a podporovatelé byli zatčeni, kterému kurýrovi pomáhali. Zmapoval všechno. Vycházela mu stále stejná osoba. Oldřich Mihola, krycím jménem Olin. Pořád nemohl uvěřit, že tak mladý, hezký chlapec s dívčím obličejem by byl schopný hrát dvojí hru. Byl rád, když se u něj zastavil Drbohlav. Co o něm víme? Jaký je jeho životopis? Obrátil se Bogataj na svého kolegu. Pamatuju si ho dobře, když jsme ho přijímali. Přišel jsem nějak na podzim v 48. Kapitán Zlámal ho naverboval pro zpravodajskou službu CIC a k nám se dostal další rok v červnu. Od té doby pracuje jako kurýr. Doma se přihlásil k letectvu, ale tady si stěžoval, že ho vyloučili pro nějakou maličkost, kterou ani nezavinil. A co strana? Máš pravdu, kdo si tady o něm rozšířil, že byl členem KSČ, ale on to popřel. Zkontrolovali zprávy, které přinášel. Nic závažného. Jednotlivé kousky do sebe zapadaly jako dětská skládanka. Nebudeme ho ukolovat. Zakážeme mu přechod a budeme pozorovat, co se změní. Někdo mu radí, co může a co ne. Necháme ho sledovat, jestli přejde hranice. Mihola přijal zákaz trochu polekaně. Zdůvodnili mu to tím, že je na druhé straně kvůli Gavendovi hodně horko. Nesmím ani za matkou? Proč bys měl teď potřebu jít za matkou? Řekl jsem, že máš zákaz. Major Drbohlav zvýšil hlas. V jeho dotazu vycítil falešný tón. Teď už si byl docela jistý. Tady mají nasazeného agenta STB. Jen je potřeba ho usvědčit. Povedlo se. 14 dní byl klid. Olin předstíral, že je v pohodě, že si může odpočinout. Uvnitř však nebyl vůbec klidný. Nechal se chytit do pasti. Záměrně se Bogataj s Drbohlavem prořekli, že pojedou na 3 dny do Mnichova. Využil chvíle a zmizel v Československu. Na tajném přechodu, o kterém věděli, že ho využívá, na něho čekali. Bogataj řídil, Drbohlav se k němu posadil dozadu. Celou cestu mlčeli. Mihola se snažil vysvětlit, že musel za matkou, že mu poslala dopis, aby přijel. Jeho doprovod předstíral, že ho to nezajímá. Nereagoval na jediné slovo. Má zdravotní problémy. Bratr taky utekl přes hranice. Slova se odrážela od chladného vnitřku džípu. Nikdo mu neodpovídal. Odvezli ho do Bavorska k Američanům. Soud proběhl velice rychle. Olin si stál na svém. Jel jsem za matkou, je na tom psychicky špatně. S nikým jsem se v Československu nesetkal, žádné informace o svých spolupracovnících nikde neprozradil. Máte matčiny dopisy? Ne, každý dopis pálím, je to zvyk, jak jste mě učili, abych u sebe neměl žádné kompromitující materiály. Dopis není kompromitující materiál, pokud v něm nemáte nějaké úkoly zadané nepřátelskou stranou. Olin skrýval nervozitu. Zdálo se mu však, že tenhle vojenský soud není tak nebezpečný, jako by byl výslech u Bogataje. Měl pověst nekompromisního člověka, který neodpouští. Soudu předsedal starší plukovník, na kterém bylo zřejmé, že ho nudí takový bezvýznamný prohřešek. Neuposlechnutí a překročení hranice do Československa. Ani žalobce, mladíček s důstojnickými prýmky, nebyl příliš útočný a přijal každou jeho odpověď. Ne, hájil se Olin téměř lítostivě. Maminka mi píše jen rodinné problémy. Bogataj s Drbohlavem, jediní diváci v soudní síni, naštvaně poposedávali. Cítili, jak se přelíčení chýlí ke konci ve prospěch Miholy. Rozsudek byl vynesen ještě týžden pro nedostatek důkazů a Oldřicha Miholu zprostili obvinění. Já si teď přesně zjistím, kde byl Mihola, když zatkli Gavendu se Zemánkem. A potom ho pozvu na oběd. Sliboval Bogataj Drbohlavovi v autě na zpáteční cestě.
Dostával ze sebe vztek, mačkal volant, div ho nerozdrtil. To ti nebude stačit, může hrát na náhodu. Všimni si, chová se jako úhoř. Ten prošel jistě školením, zrazoval ho Ralf. Mám na lidi čich, ještě se mi nestalo, abych neprokoukl člověka. Jestli napráskal ty dva, půjde bručet, i kdyby byli jediní, ale on jich má na svědomí víc. Bogataj prudce zabrzdil před domem, kde měli kanceláře. Pomůžeš mi s tím? Obrátil se na Ralfa, ale bral jako samozřejmost, že na tom budou pracovat oba. Za 3 dny si pro Olina přijel. Dal si na čas, aby si srovnal všechny myšlenky a aby skrotil zlost, která v něm stále vřela. Olinovi poklesla brada, když se objevil ve dveřích. Vážná tvář nevěstila nic dobrého. Zatetelil se v něm strach a usadil se dole pod kostrčí. Pojedeme do Mnichova na oběd. Struhá věta nezněla věrohodně. Mnichov, oběd. Nechce nikam jet ani obědvat s Bogatajem. Neodvážil se pronést slovo odporu. Převléknu se, prodlužoval čas odjezdu. V hlavě se mu honily nepříjemné myšlenky. Není potřeba, máš čisté oblečení. Ale přece jen Mnichov je, řekl jsem, že není potřeba, zarazil ho Bogataj. Napřáhl ruku a postrčil ho ke dveřím. V autě opět mlčel. Bylo to horší, než kdyby mu nadával. Olin cítil, jak mu stéká po zádech pot. Venkovní horko proniklo do auta. Bogataj neotevřel okno. Asi po hodině jízdy vystoupili. Město vydechovalo tetelivý žár. Auto zaparkoval před hotelem. Kývl na recepci, nepožádal o klíč, ale vyndal ho z kapsy. Odemkl pokoj. Říkal jste, že pojedeme na oběd. Snažil se Olin pudově couvnout před dveřmi. To za chvíli. Spěcháš někam? Bogataj vyndal klíč ze dveří a nechal ho vstoupit do pokoje jako prvního. Zarazil ho těžký vzduch, jaký bývá v nevětraných místnostech. Přesto Bogataj neotevřel okno, jen roztáhl závěsy. Místnost byla vybavena jako každý hotelový pokoj k přespání, ale přesto se Miholovi zdálo, že je tady něco jinak. V rohu stála skříň, vedle ní pečlivě zastlaná postel. Přišel na to okamžitě. Chyběl tady konferenční stolek. Nahradil ho psací stůl se 2 židlemi postavenými proti sobě. Bogataj se na jednu posadil a pokynul svému hostovi, aby učinil totéž. Teprve teď zjistil, že je na stole psací stroj. Bogataj do něho zasunul papír a chvíli se díval bez jediného slova na Miholu. Viděl, jak rudne a potí se. Hádej, proč jsem tě sem přivezl. Netuším. Odpověď zněla hodně nejistě. Tak já ti pomůžu. Jde o zadržení Gavendy se Zemánkem. Co já s tím mám? Hlas se mu zhoupal. Vysvětlím ti to. Napráskal si je. Nebyli sami. Všichni, se kterými si navázal kontakt, záhadně zmizeli ve vězení. Za to já nemůžu. Nosil jsem vám zprávy a nosil si zprávy, které nám nesloužily k ničemu. Bogataj mluvil zatím klidně. Popiš, jak si napráskal Gavendu se Zemánkem a kdo tě řídí. Nikdo. Pracuju pro vás. Nelži! Zařval nečekaně Bogataj. Diktuj mi, jak to bylo. Pokud nesepíšeme úplné doznání, živý z tohoto pokoje nevýjdeš. Slunce se opřilo celou silou do pokoje a nešetřilo ani jednoho. Olin měl už celé tričko propocené. Ani Bogatajova košile nezůstala suchá. Na čele se mu pod vlnitými vlasy perlil pot. Vytáhl kapesník a utřel si ho. Olin se neodvážil sáhnout do kapsy. Rukou setřel kapky a utřel si je do kalhot. Vyděšeně se rozhlédl kolem, jako by hledal pomoc. Zastavil se na Bogatajově tváři. Byla jako neprostupná zeď. Věděl o jeho siláckých kouscích. Svá slova myslel vážně. Začneme, zeptal se Bogataj studeně. Každou Olinovu větu zopakoval a hřmotným rachotem psacího stroje ji zvětšnil na bílý papír. Žádný společný oběd se už nekonal. 18. června 1950 byl Oldřich Mihola americkými úřady zatčen a postaven před vojenský soud. Dne 7. listopadu 1950 vyslechl rozsudek. Přesně po 2 letech od svého příchodu. Za špionáž pro Československo byl odsouzen k 7 letům vězení. Odpikával si ho ve Štroubingu.
Odsud posílal zoufalé dopisy své matce do Brna. Tentokrát si nemusel nic vymýšlet. Olinovu matku zpráva zasáhla. A co ti, kteří byli odsouzeni Miholovou vinou? Nemohli psát o své touze být na blízku dětem, rodičům, partnerům. Dostali několikanásobně větší tresty a odpikávali si je v mnohem neličtějších podmínkách. Oldřicha Miholu propustili po 2/3 trestu. Vracel se vlakem. Neodvážil se znovu vyzkoušet své umění přechodu přes hranice. Na druhé straně ho nikdo nečekal. Vždycky se vracel domů s radostným očekáváním. Připravili mu tučnou odměnu. Teď měl strach z tvrdého výslechu. Ve svých pocitech se nemýlil. Zpravodajská zpráva generálního štábu Miholu intenzivně vyslýchala. Dostal odměnu 21 tisíc korun jako doplatek za částku 53 tisíc, které získával ještě když přecházel hranice. Navíc na něho čekalo lukrativní místo u Dunajské plavby. Nevyvolalo to v něm žádný pocit radosti. Zastavil se v první hospodě a nechal si nalít. Zmetek se vrátil domů. Pro STB byl už nepoužitelný. Zapíjel všechny šrámy. Nemohl se jich zbavit. Nechával si nalít další a další skleničku. Zaháněl noční děsi. Propadl alkoholu. Půl roku pobýval Štěpán na Pankráci. Už nebyl člověk, který měl své jméno a příjmení. Stal se jen číslem 3361. Vězeň s modrýma očima, který opustil celu smrti. Hojil si své potlučené tělo a neměl kontakt se světem. Někteří známí si na něj vzpomněli o Vánocích. Žádali návštěvu. Zamítli jim i balíčky. Z nejbližších se ozvala teta Vavřincová. Poslala malý strohý lístek. Zůstal bez odpovědi. Napsala mu dopis. Veškerá korespondence ale zůstala v jeho osobních spisech. Milý Štěpáne, tolikrát jsem ti už psala, ale na žádný dopis mi neodpovídáš. Zlobila jsem se, že ti už nenapíšu, ale děvčata mě přemluvila. Chtěla bych vědět jen jediné, jestli jsi zdravý, za což se denně modlím. Štěpán se nikdy nedozvěděl o zatajené korespondenci. Teta už se nezlobila. Bylo jasné, že ve vězení nefungovalo pro odsouzené nic. Štěpán ani nepředpokládal, že se někdo ozve. Jediná zpráva, která by ho potěšila, nepřišla.

0: Dne 15. června 1951 byl Gawenda eskortován do trestního ústavu v Plzni. Myslel, že s ním poputují jeho soudní spisy, přesto musel vyplnit dotazník. První bod se týkal zaměstnání. Vyplnil svářeč, oblíř, dělník, opravář zemědělských strojů, že ovládá řemeslo stavby odsávacího a teplovodního potrubí, což se naučil u firmy Baťa, a montáž letadel, kterou se zabýval u firmy Heinkel za války. Přál si, aby ho tady zařadili do dílny. Štvala ho práce pro ženy. Ponižující draní peří. Dále se zajímali o blízké osoby. Přiznal snoubenku Selmu Hartanovou, zaměstnanou jako zámečnice v elektrárně Ervěnice. S dcerou Irenkou bydlí v Novém Sedle nad Bílinou. O rodičích se nemusel rozepisovat. Zemřeli. Chvíli přemýšlel, jak by posoudil své povahové vlastnosti. Přiznal, že je povahy uzavřené. Má rád pořádek, jde za vytýčeným cílem nebo úkolem i přes vlastní škodu. Při vyplňování otázky ohledně svých zálib trochu zesmutněl. Číst ani hrát šachy tady nemohl a asi nikdy nebude moct. Nezapomněl ani upozornit na svoje kutilství. Rád opravoval věci neopravitelné. Svůj zdravotní stav označil za výborný. Nejvíce práce mu dalo výstižné vylíčení činu, za nějž byl uznán vinen, a jaké důvody ho vedly k této činnosti. Začínal pořád znovu. Několikrát zamítl formulaci. Nakonec napsal. Zakládal jsem na území Československé republiky špionážní organizace, fungoval jako spojka i kurýr. Převáděl jsem nepřátele dnešního zřízení přes hranice. V Německu jsem se dostal do společnosti silně zaujaté proti režimu a jelikož jsem byl politický analfabet, bylo snadné ze mě udělat nepřítele komunismu. Doufal, že to vysvětlil dostatečně. Tak si to přáli slyšet. Tak mu to u výslechu vtloukali do bolavého těla. Na otázku, jestli má pocit viny a jak hodlá škodu již společnosti způsobil napravit, napsal. Necítím se vinen v takovém rozsahu, jak jsem byl obviněn. Doufám, že do životí je dost těžký trest za mé činy. Svojí odbornou prací se budu snažit zmírnit škody, které jsem napáchal. Zaváhal napsat, aby ho nechali dělat práci, kterou umí, ale nakonec to zavrhl. Poslední otázka byla už nepodstatná. Jaké osobní či rodinné nesnáze mu vznikly odsouzením? Odpověděl lakonicky. Osobní nesnáze nemám. Snoubenka s dítětem je mladá. Vdá se a bude po nesnázích. Jiné nejsou a nebudou. Už zase myslel na Selmu, co by řekla téhle větě. Domluvili se, tak přesto ho zabolelo jeho doznání. Selmo, ty nikdy nebudeš číst můj dotazník. Ani nevíš, jak žárlím na každého, kdo si tě vezme. Uléhám tady v celé na dřevěnou pryčnu. Jen myšlenky na vás dvě mi pomáhají, že tady nezašílím. Dne 6. září 1951 si na něho znovu vzpomněli a přemístili ho do trestního ústavu Valdice u Jičína. Změna místa, změna označení. Od toho dne se bude hlásit číslem 6816. Štěpán pobytem ve vězení už hodně slevil. Zajímalo ho jen jeho pracovní zařazení. Oddechl si. Nastoupil v zámečnické dílně. Dělal, co ho těšilo. Jen kdyby se pracovní doba neprotáhla od rána do večera. Bolely ho nohy. Žádné rozepře už nevyvolával, proto mu o měsíc později povolili návštěvu tety Štěpánky Vavřincové a sestřenice Boženy Křížové. Návštěva trvala 20 minut pod přísným dozorem. Ani jedna z žen nemohla vyjádřit, jak na ně působila vyzáblá postava mladého muže s propadlými tvářemi. Krásné zůstaly jen ty modré oči. Vyřídili pozdravy, poptali se na zdraví, snažili se potlačit slzy. Poslední návštěva, poslední kontakt s rodinou, než ho zase přesunou do jiného vězení. Měl celý život před sebou. Dosáhl krásných 31 let. Svou budoucnost měl nalinkovanou v soudních spisech, které s ním putovaly, jedinou větou. Trest končí smrtí. Pán patřil do skupiny vězňů, kteří budou dne 12. prosince 1951 eskortováni z Valdic do staré pevnosti v Leopoldově. Dostal nové číslo 697. Seřadili trestance na nádvoří. přepočítávali je. Horší než tady to už snad být nemůže. Zoufali si promrzlí vězni a zprávu o Leopoldovu přijali v té chvíli apaticky. Povezou je přichystaným autobusem. Na předním skle se výjímal nápis Zájezd. Působilo to paradoxně komicky a přece se tomu nikdo nezasmál. Žádné krásy světa jim neukážou. Věděli, co je čeká. Nejobávanější věznice pro těžké zločince odsouzené často k trestu smrti. Řev bachařů neustával. Doprovázeli je i s vedením tábora k autobusu. Při nástupu probíhala nová kontrola jmen, aby nedošlo k omylu a neodeslali jiného vězně. Pak vytáhli jako ozdobu z koše klepeta, sevřeli jimi každou příchozí dvojici a hrubým pohybem je strčili do autobusu. Ocelová svírací pouta se při každém pohybu ještě víc utáhla a způsobila nesnesitelnou bolest. Uvnitř už na ně čekala eskorta s nepřátelským pohledem, kterým by je nejraději postřílela. Když už všechny usadili, vytáhli dlouhý řetěz a jednotlivé dvojice ještě obtočili po celé délce vozidla. Štěpán se snažil usnout aspoň na chvíli, aby zahnal hlad. Pouta překážela při každém pohybu a vyvolávala bolest. Pravá k sousedově levé. Těsné sevření způsobovalo otoky. Někteří měli ruce tak uskřípnuté, že jim modrali. Mířili k Leopoldovu, bývalé pevnosti přestavěné na věznici. Mohutná stavba postavená proti Turkům teď sloužila k těm nejhorším účelům. Už z dály zahlédli ve večerním temnu obrysy ponurých hradeb. První obrovská brána je vpustila dovnitř. Autobus kousek popojil, čekal, než se otevře železná brána, rozjel se, pomalu se šinul před další trámovou bránu, až se zastavil u drátěných vrat. Slabě osvětlený koridor je vpustil na hlavní cestu Leopoldovské věznice. Bachaři jim odemkli náramky a pomalu je nechali vystupovat. Protahovali zdřevěnělé údy, mnuli si bolavá zápěstí, do kterých pumpovali krev, aby rozproudili jejich znecitlivění. Na zmrzlého a hladového člověka působí nejvíc tma, křik a nejistota. Tady se přidal ještě štěkot psů.
1: Nepřijeli jste sem proto, abyste si odpikávali trest, ale přijeli jste sem proto, abyste tady zdechli. Odsud se odchází jen nohama napřed.
0: Zazněly první uvítací věty. Podobných hrubostí slyšeli za svůj pobyt v jiných věznicích už mnoho. Přesto působili na vězně jako dobře mířený kopanec. Hnali je do nitra budovy dlouhou chodbou pokrytou kamennými dlažděcemi. Nad hlavami několik pater obehnaných pletivem, aby zabránili pokusům vězňů páchat sebevraždu. Šířil se tady stejný pach, jaký zaznamenal Štěpán i v dřívějších věznicích. Smrad, chlad a strach. Znovu zazněl pokyn.
1: Odložte krabice s osobními věcmi, vyslečte se do naha a stůjte v pozoru.
0: Štěpán nechápal, proč dozorce tak těší nechat je stát nahé. Předstoupil před ně člověk vyšší postavy v nažehlených šatech. Choval se nadřazeně i vůči ostatním příslušníkům vězeňské stráže. Byl to vězeň nebo ne? To by nebyl tak svátečně oblečený. Brzy se dozvěděli, s kým měli tu čest, kdo jim poroučil, aby veškeré pokyny, příkazy a direktivy byly co nejrychleji a důsledně plněny. V opačném případě budou tvrdě trestáni. Tenhle muž, který způsoby zacházení odkoukal od svých předchůdců, byl bývalý gestapák Hedl, odsouzený na 25 let, přesto s velkými výhodami. Ceremoniál neskončil. Pokračoval menší muž, také v pěkném obleku, ale zřejmě s nižším postavením. Představil se jako vrchní chodbař.
1: Tady se setkáte i s dalšími chodbaři. Jste povinni zdravit nás, pane chodbaři, případně pane vrchní chodbaři. Při hovoru s námi smeknete čepici. Budete mít připaženo a odstup 3 metrů. Nedodržování těchto pokynů se přísně trestá. Budeme vás denně kontrolovat na celách, hlavně co se týká pořádku a čistoty.
0: O tomto druhém muži se šuškalo, že měl na svědomí vraždu a že ho odsoudili na doživotí. Po představení následovalo něco, co Štěpánovi vyrazilo dech. Vrchní chodbař zapískal, otevřeli se cely, z nich vyběhli podobně oblečení vězni, vrhli se na krabice, začali je vyprazňovat a vybrané věci schovávat za košile. Poté si odnesli, co ukradli do cel, vrátili se a pokračovali u dalších až k poslednímu. Vrchní dozorce je sledoval a pobaveně se usmíval. Z hloučku nahých vězňů se ozvaly nesmělé protesty, byly však okamžitě umlčeny důstojníkem, který stál v pozadí. Všichni, co tady stáli a před příjezdem sem tomu nevěřili, pochopili, že Leopoldov stojí ve své zrůdnosti na špici všech věznic. Další dny je o tom citelně přesvědčovali. Přivezli sem doktory, profesory, učitele, kněze, biskupy, esenbáky, zemědělce. Teď si tady byli všichni rovni, považováni za dělníky a označeni číslem. Než vstoupili do cely, slyšeli už za dveřmi zpívat nějaký dětský sbor Hájku, háječku tichý, v tobě zpívá slavíček. Zvukově to působilo, jako by text vypadával zhora v nových a nových vlnách, až zaplnil celý prostor. Řítil se na nové příchozí a nedovolil jim, aby promluvili. Štěpán objevil nad dveřmi amplion. Hřmotná píseň se odrážela od zdí, vibrovala a když skončila, začala znovu. První repetici vyslechli ještě v klidu, ale z písně se stalo perpetuum mobile. Řvala naivní text a dováděla k šílenství. Štěpán myslel, že tahle zlomyslnost je jen na jejich uvítání, ale pouštili ji i další dny od rána do večera, jen s malými přestávkami. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nikol Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
1: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
2: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
3: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
4: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
0: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8 hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Sklodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Ministr životního prostředí dnes oznámí podrobnosti k sanaci půdy v Národním parku Šumava kvůli toxickým látkám. České basketbalistky se rozloučily se světovým šampionátem porážkou s Američankami a dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů. Je úterý 8. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Vládní koalice směřuje ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Ten je navržen ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat.
6: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákony a proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
7: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
6: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
8: Paní ministryně financí Šelerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
6: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
5: Ministerstvo životního prostředí dnes řekne podrobnosti k chystané sanaci půdy v Národním parku Šumava. Do země tam totiž unikají toxické látky. Oznámil to šéf resortu Igor Červený z motoristů s tím, že jde o pozůstatky po bývalé československé armádě.
9: Kde konkrétně sanace bude, Červený neřekl. Oblast je podle něj ale zabezpečená. Běžní návštěvníci parku se k ní tak nedostanou.
10: Aby se běžní lidé náhodou nemohli nakazit, případně aby se nepokusili tyto nebezpečné látky nějakým způsobem sami odvést.
9: Červený tvrdí, že látky do půdy unikají od roku 2023. V té době rezort vedl Petr Hladík z KDU-ČSL. Ten ale říká, že ví jen o případu z roku 2020. Tehdy se podle něj propadly sklepy v jednom z bývalých vojenských areálů.
11: Byla nějaká toxicita, která byla právě prostě sanována. Od té doby se nebyl nikdy informován o tom, že je tam nějaký nový nález.
9: Správa Národního parku Šumava se k případu zatím odmítla vyjádřit. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Vrchní soud zprostil viny cyklistu, který měl v roce 2022 konflikt s řidičkou v centru Prahy. Ta o dva dny později zemřela na vzácný syndrom zlomeného srdce. Rozsudek je pravomocný.
12: syndrom zlomeného srdce je způsobený náhlým stresem nebo konkrétním prožitkem. Že ho ženě ale způsobil cyklista, se neprokázalo, řekl jeho advokát Vlastimil Rampula.
13: Že by jednak způsobil poškození na těle a už vůbec nebylo prokázáno, že by měl cokoliv společného se smrtí.
12: Rodina řidičky trvá na tom, že smrt způsobil cyklista. U konfliktu byla i tehdy 19-letá dcera řidičky Vanessa, jak popsala dříve.
14: Bez těch zranění, který jí způsobil, i vlastně bez toho šoku by se to nikdy nestalo.
12: Podle vrchního soudu ale konflikt vyvolala řidička. Proti rozsudku je ještě možné podat dovolání k nejvyššímu soudu. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Německý kancléř Friedrich Merz označil výsledek zemských voleb v Sasku-Anhaltsku za nejhorší porážku posledních desetiletí. Jeho křesťansko-demokratická unie tam získala jen 17% hlasů, zatímco vítězná Alternativa pro Německo 44. Politický kurz ale vláda v Berlíně podle kancléře měnit nebude.
15: Die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen.
16: Friedrich Merz řekl, že vláda se prostě musí naučit nezbytné reformy lépe vysvětlovat, tak aby se kromě rozumu dotýkaly taky lidských emocí. Za průbířský kámen ale německý kancléř označil vůli bránit se ruským hybridním hrozbám. Kdyby ta polevila, tak se podle něj Německo a jeho hodnotový rámec odsnou ve skutečných problémech.
17: Es wäre jetzt glaube ich das falscheste, wenn wir Personalfragen stellen würden.
16: Za kancléřem se sešikovaly taky špičky křesťanských demokratů. Šéfka kancléřského úřadu a bývalá ministryně zdravotnictví Nina Varkenová řekla, že nakladení personálních otázek je nejhorší čas a že země potřebuje především stabilitu. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
5: Stát přestal farmářům vyplácet náhrady za stížené hospodaření. Peníze na letošní rok jsou vyčerpány. Jde o kompenzace za omezení v chráněných oblastech i opatření proti vlkům.
18: Stát letos na kompenzacích vyplatil přes 400 milionů korun. Dalších 200 žadatelů ale na peníze čeká. Někteří farmáři se tak podle předsedy Svazu chovatelů ovcí a koz Richarda Konráda dostávají do složité situace.
19: Ať jsou to předpisový ohradníky, ploty, pastavecký psy i zaměstnanci, které ty stáda hlídají. Jsou to velké finanční prostředky.
18: Na výplaty chybí přes 160 milionů korun. S náhradami ale Ministerstvo životního prostředí podle mluvčí Jany Schillerové počítá.
20: Přiznané náhrady budou propláceny po obdržení finančních prostředků ze státního rozpočtu v pořadí, v jakém byly žádosti přijaty.
18: Kdy a kolik by mohlo na úhrady dorazit, ale ministerstvo neuvedlo. Josef Kopecký, Radiožurnál.
5: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G 2 od pondělí přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Zájemce čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviků astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle.
21: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář.
22: Říká Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu, hlavní koordinátor České cesty do vesmíru. Pro kosmické kadety jsou připravené nevšední zážitky a zároveň pomůžou povzbudit zájem o vesmír.
21: Prostě máme skvělou mládež. Nám jde samozřejmě o těch finálních 26, ale my jsme pořád připraveni spolupracovat s mnoha dalšími.
22: Přihlášky do mise Zero G 2 je možné podávat až do 5. října. Martin Srp, Radiožurnál.
5: Český rozhlas spustil projekt Slyšet Havla. Připomíná tak 90. výročí narození prvního českého a posledního československého prezidenta. Na Radiožurnálu vysíláme každý den ve 14 hodin a 15 minut to nejlepší z hovorů z Lán. Český rozhlas Plus zařadil šestidílnou sérii o vzniku knihy Dálkový výslech.
23: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
24: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
25: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický, to porovnává.
24: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: Nahrávky Havlových her i další rozhovory najdete také na webu havel.rozhlas.cz. České basketbalistky odjedou z mistrovství světa bez vítězství. Na závěr skupinové fáze podlehly v Berlíně hlavním favoritkám na titul Američankám 64-105. Nejen za tímto zápasem se ohlíží jeho nejlepší česká střelkyně z 19 body Eliška Joklová, kterou několik hodin předtím propustil její tým zámořské WNBA.
0: Bylo to trošku osobní, bych řekla, v Minnesotě to nevyšlo, ale myslím, že jsem ukázala, že se tam můžu vrátit a hrát i proti takovýmhle hvězdám. A nám nefungovala tolik obrana jako v těch předchozích utkáních, nebylo to tolik kompaktní a je to výsledek o 40, což asi není někdy příjemný, ale myslím si, že šampionát můžeme hodnotit pozitivně.
5: Tenistka Kateřina Siňáková postoupila s Američankou Taylor Townsendovou do čtvrtfinále čtyřhry na US Open. V osmifinále porazili Australanku Hunterovou a Američanku Kravčikovou 7-6 a 6-4. A ve dvouhře čeká Lindu Noskovou premiérové čtvrtfinále. Její soupeřkou bude světová jednička a obhájkyně titulu Běloruska Sabalenková.
1: Nehoda na D1 za Velkým Beranovem a v Praze zavřený tunel na městském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na nehodu za Velkým Beranovem. Na kilometru 120 kamion narazil vpravo do svodidel. Odstavný pruh je uzavřený. Na D1 z Brna do Prahy zvyšte pozornost za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 55. kilometru stojí kamion v odstavném pruhu. Na místě je odtahová služba, je to vše označené šipkou. Na D1 do Prahy čekejte další překážku za odbočkou na Chocerady. Na kilometru 26,5 Porouchané osobní auto blokuje pravý pruh, v místě se vybočuje. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29, na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Smrt tříleté Viktorky, kterou připravil o život psychicky nemocný otec, nastolila otázku, jak podobným tragédiím zabránit. Pomůže stálá ministerská komise. V čem jsou slabiny v naší péči o práva dítěte? Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je ochránce práv dětí Martin Beneš. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne vám, je posluchač.
3: Rozhovor natáčíme ve 13 hodin. Vláda dnes projednala činnost komise pro přezkum náhlého úmrtí dítěte. Možná krátce k terminologii, není správnější název komise pro přezkum nepřirozených úmrtí dětí?
4: Ono to slovo je poměrně těžké hledat žádné správné, vlastně jsme nenašli ten přívlastek, ať je jakýkoliv, tak úplně neodpovídá, ono by se asi dalo mluvit o komisi pro úmrtí dětí, ale to by zase vlastně znamenalo, že se zabývá všemi, to také není pravda, takže my vycházíme z toho, co je ve vládním programu Bezpečné dětství a tam je pojmenována takto. Mm-hmm.
3: Vy jste už v srpnu napsal, že fungování ad hoc komise se vám jeví jako nedostatečné. Co vám připadá špatně?
4: Tak ta komise narazila na svoje limity. Ty limity jsou především v tom, že se nedostala ke všem zdrojům informací, které potřebuje. Ta komise se dostala vlastně jenom ke spisu OSPOD, to znamená orgánu sociálně právní ochrany dětí, ale už nemá přístup například do toho soudního opatrovnického spisu, nemá přístup k trestním spisům nebo do trestního spisu, nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci a to jsou zásadní limity.
3: Podle vašeho doporučení by vláda měla vydat zákon ke zřízení komise. To by všechno vyřešilo?
4: To by vyřešilo tyhle problémy a vlastně v tom směru jsme s vládou ve shodě. Já vlastně tedy nevím, jak dopadlo to dnešní projednání toho mojeho takzvaného legislativního doporučení, protože jsem odešel před hlasováním a ještě vlastně nevím výsledek.
3: Dobrovolně jste odešel?
4: byl jsem
3: požádán,
4: tak ano, to je to správné slovo, byl jsem požádán, abych odešel před hlasováním vlády, takže jsem opustil jednací místnost a čekám, jakým způsobem to dopadne, ale ono to vlastně není až tak důležité. My jsme totiž ve shodě, jak jsem říkal, zejména s ministrem práce a sociálních věcí o tom, že ten zákon má být přijat právě proto, aby ta komise měla přístup k čemu ho potřebuje mít a aby mohla fungovat.
3: Když ještě vrátím k té dosud fungující ad hoc komisi, když ji tak budeme říkat na ministerstvu práce a sociálních věcí, ta vznikla, tuším, od začátku, nebo funguje od začátku roku. Vy jste byl členem, proč jste z ní odešel?
4: A mimochodem ještě musím říct, že to je opravdu těžké téma k rozhovoru, asi nejenom pro nás, ale i pro posluchače, prostě velmi nepříjemné, protože se týká takhle citlivých otázek. Já to upřesním, ta komise vznikla někdy na jaře, někdy tuším v březnu nebo na přelomu března a dubna tohoto roku a týkala se skutečně toho jednoho případu Viktorky, který byl předmětem toho zkoumání té komise. Když jsem do té komise vstupoval, tak jsem měl trochu pochybnost, jestli jako dětský ombudsman, to znamená jako někdo, kdo je nezávislý, můžu v takové komisi být, ale rozhodl jsem se proto, abych se s tím případem blíže seznámil, abych mohl do určité míry nějak jako ovlivnit ty výstupy, tak jsem se rozhodl, že se účastnit budu. S případem jsem se seznámil, dal jsem nějaká systémová doporučení a potom jsem z komise odešel právě proto, že vlastně funguje v tuhletu chvíli jako poradní orgán ministra práce a sociálních věcí a v takto fungující komisi jako dětský ombudsman prostě nemohu být.
3: Ministr Juchelka vás ale požádal, abyste po rezignaci za sebe nominoval nástupce, protože prý považuje za důležité, aby ochránce práv dětí měl v komisi zastoupení. Tak stalo se?
4: To jsem neudělal, ono by to vyšlo úplně na stejno, jestli tam jsem já nebo mnou jmenovaný zástupce, pořád by tam byl někdo za dětského ombudsmana, takže to by úplně nedávalo smysl, takový krok. Nicméně já, jak říkám, jsem vlastně, nebo aspoň já to tak vnímám, naplnil ten smysl té mé účasti v té komisi, s tím případem jsem se seznámil a dal jsem doporučení.
3: A zároveň tedy ale zůstáváte členem poradního sboru ministra pro sociálně právní ochranu dětí?
4: Tím zůstávám, ten poradní orgán se prozatím nesešel, teď by se měl sejít poprvé.
3: Nemáte problém tam být účastný?
4: Zatím jsem neshledal nějaký problém, který by mi bránil v účasti.
3: Vy jste tedy navrhl základní principy pro vznik a fungování té stálé komise. Jaké jsou?
4: Tak prvním z nich je to, o čem jsem mluvil, to znamená, že ta komise by měla mít přístup ke všem informačním zdrojům, které potřebuje ke své práci. Zmiňoval jsem je. Všechny druhy spisů, zdravotnická dokumentace a podobně. K tomu je skutečně potřeba přijmout zákon a s tím na tom jsme s ministerstvem práce a sociálních věcí zajedno. Ale na čem už úplně shoda nepanuje mezi mnou a panem ministrem, je to, že já mám za to, že ta komise by měla být naprosto nestranná a nadrezortní. Pochopitelně nedá se úplně dobře představit si, že jakýkoliv rezort dokáže dobře přezkoumávat sám sebe. To je jedna věc. A druhá věc je, že ta úmrtí dětí se zdaleka netýkají jenom rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí, protože se mohou dotýkat poměrně intenzivně například i Ministerstva školství nebo Ministerstva zdravotnictví, spravedlnosti nebo třeba Ministerstva vnitra. A těžko si představit, že komise při Ministerstvu práce a sociálních věcí bude na nějakých systémových změnách zaúkolovávat jiné rezorty. Právě proto si myslím, že taková komise by měla, aby mohla fungovat dobře, být nadrezortní.
3: A měla by podle vašich představ fungovat přímo pod úřadem vlády. Mluvil jste o tom například se šéfkou úřadu vlády Tinde Bárta, která reorganizovala nadrezortní vládní rady a přesunula je pod ministerstva?
4: Ne, k takové debatě jsme se nedostali. Pokud jsem si dobře všiml, tak paní ředitelka úřadu vlády na tom dnešním zasedání vlády byla přítomná, ale nemluvili jsme spolu.
3: Jakou odbornost by měli zastávat členové té nově utvářené komise?
4: naše představa, a přiznávám, že ta představa je maximalistická, ale já si myslím, že prostě děti bychom se měli snažit chránit tím nejlepším možným způsobem. Naše představa je taková, že by ta komise měla mít nějaké jaksi stále jádro, že by tam měl být nějaký tajemník a nějaký prostě malý sekretariát. Bavíme se skutečně o třech lidech. Mimochodem, já vím, že prostě když se řekne komise, další komise, že to nemusí znít úplně sexy, ale za mě to prostě dává velký smysl. A pak by tam měli být odborníci zase rozdělení na nějaké stále a nějaké potom ad hoc podle typu případu. Těmi stálými by měl být určitě lékař, pravděpodobně pediatr, odborník na sociálně právní ochranu dětí. Pak bych počítal s tím, že by tam měl být někdo od policie České republiky, možná někdo z nejvyššího státního zastupitelství. A pak by tam se mohli účastnit podle typu případu odborníci například na adiktologii, ale třeba i etiku a filozofii nebo sociální epidemiologii.
3: Pak, když by ta stálá komise pro přezkum náhlého úmrtí dětí důsledně byla nestranná a odborná, tak byste případnému členství v ní se nebránil?
4: Ano, přesně tak. Pokud by fungovala tímto způsobem, tak bych mohl být členem i já.
3: A jak zajistit tedy nestrannost těch členů, což zdůrazňujete, že je velmi důležité?
4: Tak je to právě těmi garancemi souvisejícími s jmenováním a výběrem těch členů nějakým funkčním obdobím a podobně. Jsou to nějaké prostě systémové garance, systémové nastavení.
3: A zjišťoval jste, jak fungují podobné odborné komise v zahraničí?
4: Ano, vycházeli jsme z různých případů v zahraničí, proto říkám, že jsme trochu maximalisté, protože z mého pohledu úplně uspokojivý model, který by se dal převzít jedna ku jedna, neexistuje, ale ono to souvisí i s těmi vlastně zvláštnosti, specialitami, fungováním celého systému státní správy v jednotlivých zemích, takže prostě málo co se dá prostě přenést jedna ku jedné do našeho systému. Ale rozhodně takové komise nebo podobné orgány fungují třeba v Austrálii, na Novém Zélandě, ve Velké Británii, v Irsku, Nizozemsku, Norsku, všude trochu jiným způsobem.
3: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu, hostem je dětský ombudsman Martin Beneš. V Česku každoročně zemře přibližně 600 dětí a mladiství do 19 let. Téměř polovina z nich jsou děti do jednoho roku. To ale nejsou ty případy, o kterých mluvíme. Kolik je těch, které vás v uvozovkách zajímají nebo kterými se musíte zabývat?
4: Jsou a nejsou. Zajímavý. Ano, to totiž souvisí, tam ten náš návrh, to naše legislativní doporučení má ještě takovou druhou stránku. My bychom chtěli, aby se vlastně ta komise, to její stále jádro, zaobíralo právě těmi daty. A my vlastně ze současných dat nejsme úplně schopni vyčíst, kolik dětí umírá v souvislosti s nějakým systémovým problémem. Protože pokud ty děti nevykazujeme jako takzvané ohrožené děti, to znamená, pokud je OSPOD, orgán sociálně právní ochrany dětí, neoznačí jako ohrožené děti, tak my nedokážeme zjistit příčinnou souvislost mezi úmrtím toho dítěte a nějakým systémovým selháním. Uvedu příklad, třeba dítě, které zemře sebevraždou, samozřejmě může být dítě, které zároveň zemřelo v souvislosti se systémovým selháním, protože ta sebevražda může mít důvod v nějaké třeba neřešené školské šikaně. A o téhle souvislosti my se ze současných dat vůbec nedozvíme. To znamená, vlastně z těch 600, respektive ta data, ta čísla a ty příběhy je nutné dobře datově zpracovávat, tak aby jsme byli schopni říct, kolik z těch úmrtí nás skutečně zajímá. A skutečně, samozřejmě většina z těch 600 dětí jsou děti, které umírají v souvislosti s nějakou přirozenou příčinou nebo prostě v souvislosti s nějakou nemocí. Pravděpodobně se budeme bavit o nějakých desítkách dětí.
3: No, je logické, že požadujete ta jasná data, ale ono se to nezdá, asi to není úplně jednoduché je získat. Jak tedy? Kudy na to?
4: No, právě ta vlastně stálá část té komise, ten sekretariát té komise by v naší představě měl dostávat veškeré statistické informace o úmrtích těch jednotlivých dětí a měl by tam provádět nějaké prostě základní šetření po těch příčinách, abychom si dokázali ty příčiny s těmi čísly spojit.
3: Kolik je podobných případů, jako v úvodu připomenutý tragický případ Viktorky. Ta čísla máme, ne?
4: Ano, ta čísla máme, to jsou ty děti, které jsou takzvaně vyhodnoceny jako ohrožené. To číslo je každý rok trochu jiné, ale bavíme se o čísle do 10 dětí ročně. To znamená děti, které umírají a předtím byly vyhodnoceny jako takzvaně ohrožené systémem sociálně právní ochrany.
3: Existuje nějaké srovnání pro představu, jak jsme na tom třeba v porovnání s okolními zeměmi?
4: To srovnání existuje... Jsme na tom v zásadě průměrně, ale já znovu poukazuju na to, že ono to číslo není úplně vypovídající. V podstatě, když to vemu ad absurdum, tak ve chvíli, kdyby jsme děti vůbec nehodnotili jako ohrožené, tak budeme mít 0 úmrtí ohrožených dětí a to by prostě nebyla pravda.
3: Vy jste napsal, že každé úmrtí dítěte je tragédie a tam, kde ochrana dětí selhala, musím se z těch případů poučit. Jak zařídit tedy, aby se podobné případy neopakovaly, neděly?
4: Víte, neexistuje systém, který by fungoval prostě bezchybně a který by byl dokonalý. Ale my se prostě musíme snažit o to, aby ten systém, který máme, fungoval co nejlépe a byla co největší šance takovýmhle tragédiím.

0: skutečně měli co nejlepší nástroje k tomu, abychom byli schopni poznat, že dítě je ohrožené.
1: Rozumím, ale ano. Jak konkrétně na to? Má třeba ten OSPOD na to kapacity?
0: Samozřejmě to nemůže řešit jako jednotlivý OSPOD. A to je bohužel to, kde jsme dneska. Je to skutečně, ty OSPODy jsou bez nějaké zásadní pomoci ze strany řízení toho systému, tak ty jako hozeny do vody a prostě počínají si podle toho, jak nejlépe umí. Samozřejmě jsou to lidé, kteří jsou k tomu vzdělení a školení, ale za mě tohle to nestačí. Je potřeba jim skutečně dát do ruky nástroje k tomu, aby byli schopni co nejlépe vyhodnotit to, že dítě je ohrožené a zároveň aby měli možnosti, co s ním dělat, jakou podporu té rodině nabídnout, eventuálně, aby bylo dostatek kapacit v náhradních rodinách nebo v zařízeních, kam ty děti potom mohou být svěřeny.
1: Dětský ombudsman Martin Beneš je hostem 20 minut Radiožurnálu. Proč se vám nelíbí návrh senátorky Hany Marvanové na změnu občanského zákoníku, která by měla bránit tomu, aby děti byly ponechány u rodičů, kteří ohrožují jejich bezpečí? Reprodukuju tu správně, tu myšlenku.
0: Já to teď tak dopřesním. Já k tomu návrhu mám vícero výhrad. Především ten návrh se netýká nebo týká jenom z velmi malé části těch dětí ohrožených. On v první řadě reaguje na takzvanou rozvodovou novelu, která platí od 1.1. letošního roku a která byla přijata v letošním roce a která přináší nějaké změny. Oni ty změny v zásadě nejsou až tak obrovské. Já si myslím, že to zděšení okolo té rozvodové novely bylo vlastně větší než ten její reálný dopad. A vlastně tak trochu důsledkem toho zděšení je právě tento návrh, který se snaží tak trochu vracet před tu novelu. A to, kdyby se aspoň vracel před tu novelu, ale on vnáší některé prvky, které v tom právním řádu nebyly ani předtím. A bylo by to asi na dlouhou debatu, na kterou asi nemáme čas.
1: Jenom možná konkrétní příklad.
0: Moje zásadní výtka je ta, že dítě, které by bylo svěřeno do péče jednoho z rodičů, tak ten rodič by mohl rozhodovat i o takzvaných neběžných záležitostech dítěte. Tak toto v občanském zákoníku nebylo ani před 1.1.2026. Ten rodič, který o dítě pečoval, mohl rozhodovat jenom o těch běžných záležitostech a o těch neběžných se ty rodiče museli shodnout, nebo o nich musel rozhodnout soud. To znamená, pokud by platila ta novela, tak jak je napsaná, tak prostě by nic nebránilo rodiči, aby dítě přemístil z jednoho kouta republiky do druhého a tam ho zapsal do školy a v podstatě rodičovská práva toho druhého rodiče by zůstala úplně vyprázdněna.
1: Jak se ale vyrovnáváte s výsledky právní analýzy zadané senátory, která většinu vašich stanovisek zpochybňuje?
0: Je to analýza jedné advokátní kanceláře, vypracovaná na žádost nevím koho. Já to nechci zpochybňovat, ale zároveň chci poukázat na to, že to, co říkám já, říkají naopak další instituce, a to v zásadě nezávislé instituce, jako Česká advokátní komora, někteří akademici a další, takže to ať se posoudí posluchač sám.
1: No, tak nemáme k tomu příliš možnosti, ale ta expertíza tvrdí, že vaše stanoviska jsou prý vnitřně rozporná, prý nesprávně interpretujete mezinárodní předpisy.
0: Ano, se závěry této analýzy se rozhodně nestotožňuje. A naopak bych chtěl třeba upozornit na to, že ta analýza, když cituje třeba úmluvu o právech dítěte, tak tam přidává půlku věty, která tam ve skutečnosti není, takže asi tolik k tomu.
1: No, jenom když už do toho vrtám, tak údajně směšujete dvě odlišné věci, to jenom tlumočím, co jsem o tom četl. Rodičovskou odpovědnost a výkon péče.
0: Ne, právě já jsem to právě vysvětlil ve chvíli, kdyby rodič rozhodoval o neběžných záležitostech dítěte a mohl v podstatě o tom dítěti rozhodovat v takhle velkém rozsahu, tak by ta rodičovská odpovědnost toho druhého rodiče zůstala prakticky úplně prázdná.
1: Jakou váhu má mít podle vás při rozhodování soudu stanovisko dítěte?
0: Stanovisko dítěte, respektive jaksi názor dítěte nebo prostor k tomu, aby se dítě vyjádřilo, má dítě dostat vždy. Zákon předpokládá, že od 12 let věku určitě za mě bez problémů i od mnohem nižšího věku. To dítě má mít možnost se vyjádřit k té situaci. Na druhou stranu ten soud má zhodnotit,

0: zjednotit celou další šíři prostě aspektů v té věci. A to dítě by nemělo být tím soudcem, nemělo by být tím, kdo rozhoduje ten spor mezi jeho rodiči, a to konečné rozhodnutí prostě musí být na soudu, který má být schopen posoudit jiné věci než názor dítěte.
1: Senátorku Marvanovou prý vaše stanovisko zaskočilo a mrzí ji, že jste si nenašel čas věc osobně projednat. Budete hledat nějaké společné východisko?
0: Určitě se o to, já se o to určitě budu snažit.
1: A proč jste se ještě nesešli?
0: To teď už není pravda. Mě by zajímalo, kde to vzniklo, nebo proč to paní senátorka takhle říkala. My jsme nejdřív nebyli požádáni, oni to prostě nějakým způsobem připravovali bez nás, pak jsme se potkali v Senátu. Ona mi vlastně jako řekla, že jsme tam neměli možnost se k tomu sejít, a na to konto jsem mi říkal, tak už teď jste mi mohla zavolat, máte na mě číslo, takže jsme se domluvili a setkali jsme se online, bylo to poměrně ve spěchu, protože to následně pak jako Senát projednával, a teď navíc bude nějaký kulatý stůl, který pořádá, a tam předpokládám, že se také zúčastní.
1: Takže se dál povede diskuze a třeba nakonec najdete nějaké stanovisko
0: určitě,
1: společné, kompromis.
0: Určitě ono v té novele je pár věcí, které jsou dobré, a on zároveň další novelu připravuje Ministerstvo spravedlnosti, takže já předpokládám, že tam může dojít k nějaké rozumné fúzi.
1: My si povídáme, rozhovor přetáčíme v chvíli, kdy běží tisková konference po jednání vlády, čili, jak jste řekl v úvodu, ještě vlastně neznáte rezime z toho dnešního jednání úplně přesně. Jak ale zatím podle vašich pocitů Ministerstvo práce a sociálních věcí na to vaše legislativní doporučení reaguje?
0: Tak jak jsem to říkal na začátku, pan ministr se mnou shoduje na tom, že je potřeba to zákonné zakotvení té komise, takže v tomhle jsme na jedné lodi, a já jsem rád, že ta komise vznikne a že bude v zákoně ukotvená. A teď ještě otázka, jakým způsobem, jestli tím, jak doporučuji já, nebo nějakým jiným. A o tom předpokládám se bude ještě jednat. To ani není otázka dneška, ale je to otázka přípravy toho zákona a jeho připomínkování.
1: No ale vy máte, myslím, jasnou konkrétní představu, dokdy by měl být návrh zákona o komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí připraven?
0: My jsme navrhovali, že by to mělo být do půl roku od toho našeho legislativního doporučení. Ono to pravděpodobně dopadne tak, že vláda neodhlasuje tuhle tu část toho usnesení, pouze to vezme na vědomí, právě protože pan ministr už se té iniciativy nějakým způsobem chopil a ten legislativní návrh zpracovává, a já budu rád s ním v nějaké další debatě o tom, jak ten legislativní návrh má vypadat, a případně budu připomínkovat ten návrh potom.
1: Rozumím, ale nepadl ani náznak nějakého data, čili mělo by to být připraveno třeba do konce roku, nebo...
0: Oni to zahrnují do nějaké trošku jako širší reformy, kterou připravují. Přímě řečeno, on tam nějaký horizont říkal, já jsem ho stihl zapomenout, takže si nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to bude nějakých několik měsíců.
1: Dobrá, a vaše představa, kdyby měl ten zákon optimálně vejít v platnost a začít fungovat ta nová komise?
0: Včera.
1: Rozumím, kde je to reálné?
0: Čím dřív, tím líp. Já si myslím, že to není zase až tak velká věc, že by to muselo trvat nějakou super dlouhou dobu. Věřím, že na tom bude i politická shoda, takže věřím, že pokud bude návrh do půl roku připraven, tak do dalšího půl roku prostě může být schválen a může nabýt účinnosti.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s ochráncem práv dětí Martinem Benešem. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou.
0: Díky za pozvání, nashledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Policejní ochranná služba prověřuje okolnosti neobvyklého rozhovoru ministra zahraničí Petra Macinky.
5: V srpnu ho do podcastu pozvala skupina aktivistů, vydávala se ale za někoho jiného.
6: Šéf diplomacie nenechal předem prohlédnout studio, ve kterém dával rozhovor maskovanému muži.
7: V místnosti se přitom nacházely makety zbraní.
8: Macinka teď tvrdí, že se jednalo o provokaci aktivistů, kterou ale odhalil.
3: Macinka sedl na lep aktivistům v přestrojení. Jeho rozhovor se zakuklencem teď řeší ochranná služba policie. Jak vážný je to bezpečnostní a reputační problém? A co na to sám vicepremiér? Probírám s Lukášem Valáškem ze serveru seznamzprávy.cz.
9: Milí diváci, vážení předplatitelé, vítám vás u prvního dílu série Paupner se ptá.
3: Dnes je pondělí 7. září.
10: Musím teda říct, že takový rozhovor jsem ještě nikdy nedělal.
3: Dobrý den, Lukáši, díky, že jste dorazil po nějaké době k nám do studia Vinohradské 12.
11: Já díky za pozvání.
10: Viděl jsem tady toho pána, tak jsem si říkal, ten je mi nějaký podezřelý.
3: Věříte Petru Macinkovi, šéfovi české diplomacie, že okamžitě při vstupu do studia k převlečeným aktivistům poznal, že někomu sedl na lep, že to je bouda?
10: Zvědav, protože já jsem pro každou špatnost, jsem zvědav, co na mě vytáhnou, co na mě vyzkouší jako provokaci nebo něco takového a rozhodl jsem se to dohrát do konce.
11: Tak pokud vycházíme z té komunikace, kterou potom ti youtuberi zveřejnili s panem ministrem, ve které on ještě týden poté, co celý ten rozhovor proběhl, tak s tím falešným Pauknerem se snažil komunikovat a vyzvídat, kdy vydá nějakou informaci o ODS, opoziční straně, a přistupoval k němu jako k tomu reálnému Pauknerovi. Tak tomu asi úplně věřit nelze, tedy pokud pan ministr neměl nějakou sofistikovanou strategii, kterou ale dodnes při té své obhajobě publiku neobnažil, takže spíš si myslím, že je pravda to, co tvrdí samotní youtubeři, že ještě dlouho poté, co ten rozhovor vznikl, pan ministr nic netušil.
3: Youtubeři navíc zveřejnili teda, vy už jste to sám zmínil, tu komunikaci e-mailovou, ale i tu přes sešifrovanou aplikaci Signál. Z ní vyplývá, že skutečně dopředu si myslel, že jde na rozhovor k anonymnímu publicistovi Pauknerovi. Proč pro něj bylo důležité k někomu takovému jít?
11: Ta tvorba tady tohoto anonymního profilu, který vystupuje jako Thomas Paukner, dlouhodobě konvenuje vládním politikům. Paukner se snaží nějakým způsobem, tak jak on říká, investigativně odhalovat pochybení opozice. V realitě je to spíš vytrhávání nějakých informací z kontextu, skládání do nějakých konspirativních rámců, a vládní politici to velmi rádi sdílejí. Z té komunikace, kterou jsme se mohli dočíst mezi falešným Pauknerem a ministrem Macinkou, je patrné, že pro něj by asi bylo komfortní, kdyby třeba s Pauknerem navázal nějakou blížší spolupráci a věděl třeba, co Paukner chystá, protože by to samozřejmě při tom politickém zápolení mohlo patřičně využít proti opozici. A je tam ale samozřejmě i druhý vzorec, který u těch vládních politiků vidíme opakovaně, a to je prostě to, že rádi využívají, řekněme, alternativní média k tomu, aby mohli bez nějakých opozičních hlasů a kritických otázek prezentovat to, co chtějí. A Paukner už dneska má relativně zajímavé, relativně velké publikum, které asi pan ministr si vyhodnotil, že zasahuje tu cílovou skupinu, kterou on zasáhnout chce.
3: Navíc on v tom rozhovoru říkal s falešným Pauknerem, že se mu líbí, že Paukner dráždí lidi, kterých on, ministr Macinka, si méně váží, takže to je možná další rozměr do té debaty. Nicméně, vy jste mluvil o tom, že zasazuje Paukner určité věci do konspirativních rámců. Na druhou stranu on upozorňuje skutečně na zajímavé věci, leckdy údajně předražené IT zakázky v Praze na nákup nových datacenter nebo kauza nedodaných dronů pro armádu, což je teda případ, který letos v létě policie pak nakonec odložila. Lže potom Paukner?
11: Já myslím, že celý ten modus operandi je poměrně chytrý, promyšlený, efektivní. On často v těch svých konstrukcích uvádí odkazy na nějaké veřejné zdroje. Je, vlastně argumentuje tím, že přece každý si to může dohledat, jenom teda novináři investigativní to z nějakých důvodů nedělají, vlastně naznačuje, že jsme součástí jako spiknutí a že on je tedy ten jediný hlas, který to odhaluje. Reálně, když člověk mnohé z těch jeho kauz blíže zkoumá, tak zjistí, že on sice tam uvádí odkazy na nějaké třeba dokumenty, obchodní rejstřík a tak dále, ale doplňuje to mnohdy určitou omáčkou svých vlastních interpretací a spekulací.
3: Takže to je často cherry picking, že si vybírá prostě podezřelé věci, ale nedodává kontext.
11: Nebo dodává spíš kontext takový, jaký se mu hodí, který už pak ale nedokládá to, co dělá. Tím asi nejklasičtějším příkladem je situace, kdy on přišel s tím, že obnažuje situaci, kdy dárek pro Putina iniciál iniciativa, která sbírá peníze na podporu ukrajinským obráncům proti ruské agresi, nějakým způsobem vybrala peníze na vrtulník a že ten vrtulník tedy podle toho, co on zjistil, pravděpodobně nebo dost pravděpodobně, jak on to prezentoval, vlastně nikdy nebyl dodán, což vyústilo v trestní oznámení ze strany dárků pro Putina. Ta poslední informace, která je, že přímo ukrajinská rozvědka, které ten vrtulník směřoval, jasně potvrdila, že ho obdržela. Jo, a on prostě vycházel z řady nějakých informací, skládal za sebe odkazy na různé zdroje, ale ten výstup prostě nebyl pravdivý.
12: Deník N postupně odkryl, že by za anonymním projektem Thomas Paukner měl být bývalý obchodní zástupce z Prahy David Melín. Ten se proti tomu, co se teď děje, neozval? Kdo to má být?
11: To jméno Davida Melína je určitě jedno z těch, které je možné dostupovat k těm profilům, které fungují a fungovaly. Je to osoba, která minimálně v minulosti se kolem nich pohybovala. Dnes některé ty účty tak jsou spojeny s agenturou Salt and Pepper. Uhum. A v podstatě, tak jak se to jeví a myslím si, že je to důležitý kontext pro kohokoliv, kdo by ten profil Bauknera chtěl sledovat a čerpat z něj informace, že to ani tak není investigativní novinářský projekt, jako řekněme nějaká PR-ová nebo marketingová operace, která slouží zájmům konkrétní skupiny, nevíme, kdo ji financuje, za jakým účelem, jaké sleduje cíle, takže z mého pohledu je dobré tam opravdu jako být velmi obezřetný při nějakém jako využívání těch textů, které Paukner publikuje.
12: Jakou jistotu máte, že Paukner nejsou ti aktivisti, kteří teď tvrdí, že se za něj jenom převlékli? Když je to anonymní publicista, my nevíme, kdo to přesně je.
11: Tak to by samozřejmě bylo napálení ministra Macingy na druhou, ale tak, jak zatím ty stopy vedou nebo ty drobečky, tak se nezdá, že by to měli až takhle sofistikovaně promyšlené, nehledě na to, že zrovna tahle skupina.
12: Ona si říká detektivní parta.
11: Přesně tak, a dřív si říkala Mike je pán.
12: Oganesianův gang.
11: A fungovali pod spoustu dalších brandů v průběhu let, já už je nějakou dobu sleduju a nikdy úplně nepočínali si takto sofistikovaně, úplně si nemyslím, že zrovna oni by byli schopni, řekněme, takto řemeslně přesvědčivě vyplodit texty, které produkuje Paukner.
12: Jak dokázali ti to aktivisté Macinku přesvědčit, že jsou tedy falešní Paukner, když budeme následovat tuhle tezi?
11: To je, myslím, na té věci asi nejvíc varující a pro mě je to nejzásadnější věc, kterou já jsem si z celé tady této pro značnou část publika možná žertovné kauzy odnesl, protože jim v podstatě stačilo poslat e-mail z domény pauknermedia.cz na účet Petra Macinky, jeho, řekněme, stranický účet. A Petr Macinka na tento e-mail zareagoval velmi rychle a začal si s Pauknerem dopisovat a domlouvat rozhovor. A to za situace, kdy stačilo v veřejném registru doménovém během 2 minut dohledat, že ta doména pauknermedia.cz patří právě tady lidem spjatým s tou detektivní partou.
12: Nebo těch Přenák a právě Mike Oganesian.
11: Přesně tak, takže to nebylo nic, co by vyžadovalo nějaké sofistikované vyšetřování a přesto ani ministr Macinka, ani nikdo z jeho okolí si jaksi původce té zprávy neuvěřil. Jo? A to je pro mě vlastně velmi varující, protože v době, kdy jsme tady v Česku a vůbec v Evropě cílem opakovaných hybridních útoků ze strany Ruska, ale také Číny, a Petr Macinka bezesporu bude patřit mezi primární cíle tady těchto snah. Můžeme připomnout, že ministerstvo zahraničí, které nyní vede, bylo opakovaně cílem hackerských útoků, které už jsou dneska připsány Rusku i Číně. A přesto vlastně minister Macinka sám nemá ani minimální bezpečnostní povědomí o tom, aby, když už sám není bezpečnostní expert, za což ho nelze vinit, ale aby, když mu přijde takovýto e-mail od někoho, koho nezná, ještě je to jako člověk, který se prohlašuje za někoho, kdo opět není úplně jasně čitelný, tak aby prostě oslovil bezpečnostní aparát ministerstva, minimálně si nechal věřit, že skutečně si dopisuje s někým, koho je možné spojit s tím reálným profilem Paukner.
13: Z pohledu bezpečnosti státu, že ho někdo zabije, je skoro jedno.
12: Nakonec tedy Macinka dorazil za aktivisty v přestrojení za Pauknera. Vojtěch Přenák tam seděl v kukle, ve studiu umístili například makety zbraní.
13: Ale představ si, že tam někdo na něj namíří pistoli, že by to byl někdo jiný než my, zamkne dveře, namířený pistoli a řekne, tak Petře, volej.
12: To znamená, tak jak vy o tom mluvíte, i s ohledem třeba na to Rusko, na ty hybridní útoky, tak to považujete za vysoce rizikové, že Petr Macinka jako vicepremiér České republiky, jako šéf české diplomacie, jako člen Bezpečnostní rady státu, jako muž, ke kterému se dostávají tajné informace a komunikuje se zahraničními partnery Česka, dorazí do studia s jedním mužem své ochranky a že tam provede rozhovor s mužem, který se ještě vydává teda za někoho jiného.
11: Tak když jsem o tom mluvil s některými lidmi z bezpečnostní komunity, tak oni opravdu všichni svorně kroutili hlavou, protože je to vlastně katastrofální selhání celého toho systému, který má ministra, který je zároveň člen Bezpečnostní rady vlády, vicepremiér, chránit před útoky. A opět nešlo o žádný sofistikovaný plán, který by byl založen na nějakém komplikovaném krytí. Hmm. Oni opravdu šli a řekl bych, že zcela vědomě tou nejjednodušší, nejprostší, nejsnáze odhalitelnou cestou, a přesto se jim povedlo ministra české vlády dostat přesně na to místo, kde potřebovali, v podstatě s nulovou ochranou. To je samo o sobě velmi šokující, hlavně optikou toho, že samozřejmě ministr české vlády v tom dnešním bezpečnostním světě, jak už jsem říkal, může čelit daleko sofistikovanějším útokům, ať už virtuálním nebo i reálným. A tady ho napálila partička youtuberů, když například ten, který si říká Mike Pan, byl opakovaně stíhan policií za věci, které prostě přepískl a které nebyly úplně dobře udělané, ale tady se mu to prostě povedlo.
12: Petr Macinka nicméně říká, a není na tom kus pravdy, že maximálně ohrozil prostě sám sebe.
10: Tak, jestli někdo něco ohrozil, tak možná já sám sebe, ale vidíte, že...
12: Že jestli někdo za to může, tak on, že to prý není jako když generálu Pavlovi ukradli, je to asi 20 let zpátky, notebook, který patřil vojenské rozvědce, nebo jako prý když Číňané údajně četli Lipavského e-maily, to znamená bývalého ministra zahraničních věcí, špionáž tehdy odhalili tajné služby, loni se o tom psalo.
10: 15. prosince loňského roku nosím v kapse toto, což je...
12: V České televizi dokonce Petr Macinka ukázal jakýsi dálkový ovladač, nějaké tlačítko na ochranku, které kdyby prý zmáčkl, tak by to spustilo velké manévry.
10: Mám vám ukázat, co udělá to tlačítko, a to jsem prozradil pouze jeden nástroj, který...
12: Tak není to dostatečná pojistka?
11: Já to chápu jako určitý festival výmluv a bagatelizací, které dneska ministr Macinka se snaží využít k tomu, aby umenšil to své selhání. Říkám, není to ani tak můj názor jako lidí, kteří prostě v té bezpečnostní komunitě jsou zodpovědní za bezpečnost členů vlády. Platí to, že samozřejmě ministr nikdy není jenom sám za sebe, ve chvíli, kdy se stane ministrem, je nositelem pravomocí, je nositelem utajovaných informací, je to člověk, který samozřejmě pak, když se ocitne v místnosti s mužem se zbraní, tak nebo v tomto případě naštěstí s maketou zbraně, tak samozřejmě ho ten muž může přimět k sebeřadě různých věcí. A zároveň jako znovu, jo, je to jenom nějaký scénář, nějaký, berme to jako určitý test, kterým Petr Macinka neprošel, kdy ho byl schopen obalamutit prostě jeden e-mail, který byl poslaný z domény, která byla snadno dohledatelná, že nepatří tomu, za koho se ten člověk vydává. A ptejme se na to, protože to je velmi oblíbená strategie, jo, kdy prostě toho člověka, vysoce postaveného politika, je možné namotat na to, že ho osloví někdo, s kým ho chce hovořit, považuje za důležité s ním komunikovat, a je to člověk pod falešnou identitou, může to být prostě zahraniční zpravodajec spojený s nějakou cizí mocností nepřátelskou v České republice. Takže ono to nemuselo být o tom, že by ho lákal někam na nějaký rozhovor, mohlo to být taky o tom, že prostě by ho přiměl k tomu, aby si do počítače nebo mobilního telefonu nainstaloval nějaký software. Jo, já sám jsem nedávno čelil takovému relativně sofistikovanému pokusu mi nakazit počítač právě cílenou zprávou, která mě zvala na nějakou přednášku, a ti lidé chtěli se mnou spojit za pomocí nějakého videosoftwaru, který se nedařilo používat za pomocí prohlížeče, takže se mě snažili dotlačit sérii asi 20 e-mailů k tomu, abych si nainstaloval nějakou aplikaci. Ajťáci potom odhalili, že by mě ovládla celý počítač a zjistila, na čem pracuji, jo? Získala informace z toho počítače. To jsou všechno rizika, kterým samozřejmě ještě možná ve zvýšené podobě než investigativní novinář čelí ministr české vlády. A tady se prostě ukázalo, že on ani v takhle úplně jako nejprostším testu neprošel. A co je, jak už jsem říkal, mnohem horší, je, že to ministerstvo evidentně nemá nastavený systém, se kterým by ten ministr kooperoval a který by ho byl schopen před tady těmito věcmi ochránit.
12: Vy považujete i za problém to, jak jsme se bavili o té e-mailové konverzaci, že pak přešel Petr Macinka do té signálové, do té šifrované komunikace, kde teda podle těch zveřejněných screenshotů sdělil aktivistům, že je chráněná osoba, ale že to nebude nahlašovat.
14: Neudělám to samozřejmě tak, že bych to nahlásil, to byste tam měli manévry, ale jeden člověk tam asi se mnou bude muset být. Obecně jsou ti kluci úplně v pohodě, jen to někteří berou víc vážně a někteří si dají říct, že na tohle ať se úplně vysrou.
11: Aplikace Signál je samozřejmě bezpečný způsob komunikace, takže to, že ji ministr používá optikou toho, že Česko nemá žádnou svoji oficiální komunikační aplikaci tohoto typu, na tom není nic špatného. Nicméně u ministra Macinky se je potřeba na to dívat z té strany, že on vlastně tu komunikaci odklonil na Signál ne proto, že by chtěl s někým zabezpečeně komunikovat, zajistit toho, aby to nebylo vyzrazeno nějaké problematické straně nebo státnímu aktorovi, ale evidentně to byla snaha odklonit tu komunikaci hlavně proto, aby nebyla dohledatelná v oficiální ministerské komunikaci, která je třeba v nějakých zákonných případech dostupná bezpečnostním složkám. Jo? Jinými slovy, byla to další klička, kterou on vlastně obcházel svoji bezpečnost, která je nastavená z dobrých důvodů, tak jak je nastavená.
12: Na druhou stranu, ale člověk s ním tam nakonec jeden ho přivezl a druhý s ním šel do toho studia. Byl tam pár vteřin podle teda těch dostupných záběrů. Ochranku měl.
11: Otázka je pak, když by čel nějakému sofistikovanějšímu útoku, jestli ta ochranka by byla schopna zasáhnout. Samozřejmě za normální okolností pak, když ministr míří na nějaké místo, které je třeba i poměrně možné vnímat jako bezproblémové, bezpečné, třeba rozhovorové studio Seznam zpráv, tak to stejně vyvolává jasně nastavené postupy, kdy to místo se kontroluje předtím, než tam ten člověk míří, sledují se únikové východy, kontroluje se to přesně na přítomnost lidí, kteří by mohli být ozbrojení nebo výbušnin.
12: I do vlastně Českého rozhlasu chodí politici s ochrankou, tady to vlastně naše studia jsou považovaná za bezpečná.
11: Přesně tak, a tady to šlo vlastně jako formalisticky, jo, a je otázka, a to si myslím, že teď bude předmětem prověřování.
12: A už je, ne?
11: Policejní složek, je to tak, které vlastně zjistí, kdo pochybil, jo, jestli to bylo tak, že ochranná služba i příslušníci obešli některé potřebné a pevně nastavené postupy, nechali se prostě ministrem ukecat a sami porušili nějaká pravidla, anebo jestli ta vina je jenom na straně ministra Macinky, je potřeba říct, že chráněná osoba, tak jak je to v Česku nastavené, tak prostě nemůže být donucena zodpovědnými policisty k tomu, aby dělala něco, co nechce. Jo? Takže to taky mohlo být tak, že si to vzal na svoje triko ministr Macinka.
12: Tím taky argumentuje, že přece jenom by se ta policejní ochranka měla přizpůsobit požadavkům té chráněné osoby.
11: To jako z pohledu technicistního tak samozřejmě je, ale bavíme se tady o tom, že pak samozřejmě tu plnou zodpovědnost přejímá ministr Macinka, který, jak jsme to tady probrali, je prostě vysoce zájmová osoba různých nebezpečných skupin, a který neohrožuje jenom sám sebe, ale i stát, pakliže se chová nezodpovědně. A o tom si myslím, že je celá ta nynější kauza. Jo? Nehledě na to, a to je možná potřeba ještě doříct, že ve chvíli, kdy ministr Macinka na to ministerstvo zahraničí nastoupil, tak začala dělat poměrně zásadní změny v tom aparátu toho ministerstva, které vyústily v zánik některých útvarů, odchody některých lidí nebo přesunutí některých lidí do jiných pozic. A jsou to přesně útvary, které se zaměřují na vlivové působení cizí moci. Takže jsou to lidé, kteří asi by panu ministrovi, kdyby se jich zeptal, vysvětlili, že reagovat na e-mail od člověka, kterého nezná z domény, kterou někdo zaregistroval relativně nedávno, a usuzovat z toho identitu toho člověka, aniž by to konzultoval s některými lidmi v tom daném bezpečnostním aparátu ministerstva, je vysoce rizikové nejenom pro něj, ale i pro to samotné ministerstvo nebo i pro ten daný stát.
15: Ministr zahraničí tady věnoval naprosto nulový čas prověření.
16: Který disponuje tajnými informacemi o NATO, zahraničními informacemi.
15: Problém se sejít s maskovaným člověkem ve sklepě v místnosti bez oken.
16: Přijde vám to normální?
17: Jako, no, nepřijde, no.
16: Tam v té kukle, tam mohl být kdokoliv a jsme v nějaké bezpečnostní situaci.
17: Jsme v koalici, máme nějakou, je to jeho rozhodnutí, on má svoje názory.
12: Slyšel jsem celý ten rozhovor, nic zásadního v něm nepadlo, nic tajného Petr Macinka neprozradil. Nebo to není to zásadní?
11: Je evidentní, že i ti youtubeři ten rozhovor pak vnímali spíš jako nějakou nutnou formalitu celého toho svého plánu, než že by z ministra Macinky ještě chtěli vytahovat nějaké citlivé informace. informace.
12: No potom, když vypli kamery nebo na oko a zůstala tam ta skrytá, tak se pokusili vytáhnout nějaké informace.
11: Tak říkajíc off record, pak on sdělil nějaké věci, které možná můžou být zajímavé pro ilustraci toho, jak přemýšlí, ale opět nešlo o nic skandálního.
12: Pardon, že vám do toho vstoupím, ale ať to posluchači a posluchačky slyší, mluvil o Andreji Babišovi velmi pozitivně, mluvil o jednom ze svých spolupracovníků, panu Šejnovi, o něm jsme už ve Vinohradské 12 natáčeli, o něm se naopak nevyjadřoval úplně nejhezčeji a potom s domnělým Tomasem Pauknerem řešil, jak by se mohl objevit na jedné z tiskových konferencí Petra Macinky, který kandiduje mimochodem teď v komunálních volbách. Takže ale ve výsledku to není to hlavní.
11: To hlavní je, zase se k tomu vracíme, to jak vůbec k tomu rozhovoru došlo a že tím ministr Macinka prostě prokázal nefunkčnost systému, který ho má chránit. Respektive to, že jestli ten systém funguje, tak on s tím nespolupracuje.
12: Tím strujcům toho rozhovoru něco hrozí?
11: Zatím si nemyslím, že by něco porušili, že by překročili zákon. Myslím si, že teď mají těžkou hlavu spíše policisté z ochranné služby, kteří jsou prověřovaní.
12: Ano, ano. A může to mít ve výsledku, pokud se teda ukáže, že pochybili třeba i nějaký dopad na to, jaká pravidla existují pro chráněné osoby a pro jejich ochranku?
11: Ta pravidla nebo zaběhlé postupy jsou podle mě dostatečné, akorát je potřeba je dodržovat. Jo? A samozřejmě jsme tady v situaci, kdy politik je prostě ministr, je prostě volený člověk, který si do značné míry to své chování určuje sám. Ti lidé, kteří na těch úřadech mají tu bezpečnost na starosti, mu nemůžou ty věci diktovat, ale já doufám, že to pan ministr vezme jako určité poučení, že prostě není dobré impulzivně odpovídat na e-maily z neznámých domén a sjednávací schůzky s lidmi, o kterých si on myslí, že ví, kdo jsou, ale pak se ukáže, že to tak není.
12: Tak díky, že jsme to mohli probrat.
11: Díky za pozvání.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. K nám do studia zpravodajského podcastu Českého rozhlasu přišel dneska Lukáš Valášek ze Seznam zpráv. Probírali jsme spolu návštěvu vicepremiéra Petra Macinky na rozhovoru u aktivistů v Kukle a brýlích, což je určitě téma k diskuzi už proto, že to prošetřuje ochranná služba policie České republiky a že je to právě Macinka, který určuje, kdo může chodit na jeho tiskovky a klást mu dotazy, tak tady mu je kladli youtubeři v přestrojení. Závěrem mám pozvánku k poslechu jedné nové dokumentární série. Kolegové na Českém rozhlasu Plus dali dohromady rekonstrukci dálkového výslechu, což je teda ten legendární rozhovor mezi novinářem Karlem Hvíždalou a disidentem Václavem Havlem, který probíhal přes železnou oponu. Je to dokusérie o 6 dílech a vychází právě tento týden. Takže pokud vás to zajímá, určitě si to dejte. Naslyšenou zítra.
18: Jak funguje důchodový systém?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
18: Důchodový systém je systém finančního zabezpečení starších lidí, kteří už kvůli svému věku a zdravotním komplikacím nemohou pracovat a pobírat pravidelnou výplatu. V Česku zatím funguje takzvaný průběžný důchodový systém, což znamená, že lidé v produktivním věku financují penze svých spoluobčanů v důchodovém věku. Ze svých výdělků totiž odvádějí důchodové pojištění. Průběžný důchodový systém je ale kvůli stárnutí populace a ubývání lidí v produktivním věku dlouhodobě špatně udržitelný, protože odvody pracujících nemohou na zaplacení potřebných důchodů stačit. A proto je do důchodového systému zapotřebí zavést i systém individuálního spoření na důchod, ve kterém si každý na svůj budoucí příjem v penzi spoří během produktivních let také sám. Pokud ke změně důchodového systému nedojde, budou u nás dále výrazně narůstat schodky státního rozpočtu, ze kterého se důchody financují. A to by dále zvyšovalo naše státní zadlužení, varuje ekonom Michal Skořepa.
19: Samotný penzijní systém, pokud nic neuděláme, tak v těch dalších desítkách let postupně se dostane do deficitu v rozsahu několika procent HDP, což v těch dnešních číslech jsou stovky miliard. A to se potom nasčítá, řekněme, do roku 2100. Tam potom ten dluh, veřejný, český veřejný dluh by narůstal na 100% možná i za tuhle tu hranici, což je na českou ekonomiku už opravdu hodně.
18: Už léta se u nás proto mluví o nutnosti důchodové reformy. Žádná opravdu zásadní, ale stále neproběhla. Dlouho se u nás plánují tři pilíře důchodového systému, které potřebujeme. Máme první pilíř, což je dnešní průběžný systém, a ten doplňuje třetí pilíř, který počítá s vlastními investicemi a úsporami obyvatel a do kterého spadá už existující forma penzijního připojištění. Zatím nám ale chybí takzvaný druhý pilíř.
19: Český systém svého času zhruba před 10 lety byl namířen k tomu, že by tady vznikl ten druhý pilíř. My jsme ho dokonce 2 roky měli, pak ho ta následující vláda zase zrušila. A ten základní princip toho českého druhého pilíře spočíval v tom, že by lidé vzali kus těch svých peněz, které do té doby platili do toho průběžného systému v tom prvním pilíři. A místo toho, aby tyhle peníze mířily do toho prvního pilíře, tak by se namířily do toho druhého. Čili byly by to povinné platby, nebylo by to na těch lidech, jestli chtějí nebo ne. Oni by se rozhodli a pokud by se rozhodli mít část peněz v tom druhém pilíři, tak by museli prostě tam ty peníze platit. To je rozdíl oproti tomu třetímu pilíři, ten je čistě dobrovolný.
18: Toto řešení ale není jedinou správnou variantou. Po světě funguje řada nejrůznějších důchodových systémů a těžko říci, který je nejlepší. Důležité podle Michala Skořepy je, aby byl systém jasně dlouhodobě naplánovaný a všichni dopředu věděli, jak si na důchod spořit budou a kolik v důchodu dostanou. A navíc by měl být celý systém nastavený tak, aby se uměl sám automaticky upravovat.
19: Přes polovinu evropských zemí má nějaký takovýhle balanční mechanismus, který prostě vede k tomu, že vlastně se o ten systém do jisté míry nemusí starat, pokud by nechtěli, a on si žije nějakým svým životem, kde prostě žádní kostlivci tam nerostou ve skříních, a to bohužel u nás taky nemáme.
18: Každé investování, tedy i to penzijní, je spojeno s určitým rizikem. Michal Skořepa ale upozorňuje, že spoření na důchod je velmi dlouhodobá investice, která jednorázová rizika velmi výrazně eliminuje, a lidé by proto při volbě investičních produktů neměly zůstávat zbytečně při zemi, aby pak jejich důchod nebyl zbytečně nízký.
19: Ti klienti samotní, mnozí z nich, ne všichni, ale mnozí z nich mají tendenci se držet velmi při zdi, přestože se jedná o investici na dlouhá léta, kdy je možno roztáhnout ta křídla prostě a investovat relativně rizikovým způsobem, protože ta pravděpodobnost, že to riziko se nám projeví, tak v tomhle dlouhém horizontu je naprosto minimální.
18: Uzavírá ekonom Michal Skořepa.
2: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
20: Vláda neplánuje regulovat ceny benzinu a nafty. Srbská vláda požádala prezidenta o vyhlášení předčasných voleb. Mohly by být na konci října. České basketbalistky podlehly na mistrovství světa úřadujícím šampionkám ze Spojených států 64-105. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Vláda zatím nebude regulovat ceny pohonných hmot. Po jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj se marže tuzemských prodejců paliv drží nízko. Současné zdražování pohonných hmot způsobují podle premiéra rostoucí marže rafinérií a jejich nedostatečná kapacita. Situaci chce proto Babiš řešit na evropské úrovni.
21: My samozřejmě to sledujeme, jelikož ta marže v této chvíli je skutečně nízká, tak je potřeba se ptát na evropské úrovni, jestli skutečně to ty rafinérie nepřehání.
20: Poslední dny ceny pohonných hmot rostou. Litr benzinu stál v průměru 43 koruny a 62 haléře, tedy o korunu a 50 haléřů víc než před týdnem. Nafta je dražší o korunu a 45 haléřů. Za litr teď řidiči dají průměrně 47 korun a 21 haléř. Srbská vláda požádala prezidenta Aleksandra Vučiče o vyhlášení předčasných voleb. Původně měly být na konci příštího roku. Premiér Đuro Macud podal návrh na rozpuštění parlamentu, který je nezbytným krokem před vyhlášením voleb do Národního shromáždění. Srbská pokroková strana nominovala jako lídra a kandidáta na premiéra současného prezidenta Aleksandra Vučiče. Podle agentury Reuters chce Vučić posílit svůj vliv na srbskou politiku. Nové volby by se mohly konat na konci října. Německá policie vyšetřuje další poškození elektrické infrastruktury. V centru Berlína v noci na pondělí hořela elektrická stanice. Informovala o tom berlínská policie na sociální síti X s tím, že požár nenarušil dodávky elektřiny. Umělá inteligence pomáhá pojišťovnám v Česku s likvidací škod, většinou na rozbitých čelních sklech u aut. AI takto využívá například Kooperativa, Česká podnikatelská pojišťovna nebo Direct pojišťovna. Ta uvádí, že AI zrychlila administrativu skoro o 90%. Co dřív trvalo likvidátorovi 20 minut, zvládne umělá inteligence za 3 minuty. Pavel Lukáš z Direct pojišťovny říká, že se tím zkracuje i doba, po kterou klient čeká na vyplacení peněz.
0: My máme ten proces nasazený, řekl bych, už přes půl roku, s tím, že neustále děláme pokroky v tom, jakou míru škod ten proces vlastně automaticky zpracovává. S tím ještě vidíme, že AI se velmi posouvá v tom, jak rozumí fotkám, rozumí stále větším detailům.
20: Během 3 let chce pojišťovna automatizovat vyřizování zhruba 70% všech přijatých pojistných událostí. České basketbalistky zakončily účinkování na světovém šampionátu v Berlíně porážkou 64-105 s hobajkyněmi titulu Američankami. Hvězdy ze zámořské WNBA tak vyhrály 33. zápas na mistrovství světa v řadě při cestě za 5. zlatem za sebou. Pokračuje česká trenérka Romana Ptáčková.
1: Mohli jsme si prostě zahrát, já myslím, že nakonec kvalitní zápasy, přestože to je vysoký rozdíl, ale příležitosti jsme si vypracovali poměrně hodně, to, že tam byla obrovská dominance pod košovém prostoru, je prostě každému zřejmý a jasný a tam jsme těžko mohli zdorovat. Tady v tom, jakým jsme byli složení, tak jsme fakt dělali, co jsme mohli a nějaký nadstandard, museli jsme něco riskovat.
20: Jedna z opor českého týmu Eliška Joklová navíc během šampionátu přišla o angažmá v zámořské WNBA. Minnesota Lynx je nabídla ostatním klubům po příchodu rozehrávačky Ary McDonaldové. Joklová přitom proti Američankám zapsala 19 bodů a byla nejlepší českou střelkyní.
22: Omezení na D1 za Rudnou i na D11 za Sadskou. Na dálnici D1 z Prahy do Plzně počítejte s omezením za Rudnou. Na kilometru 7,5 silničáři pracují na vozovce. Je tam uzavřený levý pruh. Je to bez kolony, ale projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové opatrně omezení za Sadskou. V 10-kilometrovém úseku pracují silničáři, opravují dopravní značení a pohybují se v pravém pruhu. Na silnici 11 počítejte s nočním omezením na Rychnovsku. Mezi Kostelcem nad Orlicí a Týništěm nad Orlicí u Častolovic pracují silničáři na vozovce, volný je pouze jeden pruh, průjezdný Kyvadlově. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem ze Smíchova na Břevnov. Je to kvůli plánované údržbě, která by měla být hotová nejpozději v 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
20: Dnes čekáme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů, na severu a západě 26 až 29 a na horách většinou kolem 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Český rozhlas Plus, zprávy v angličtině.
23: Czech Radio, news in English.
24: The Czech minimum wage is said to rise by 2,500 crowns to 24,900 crowns a month from January, the Czech government decided on Monday. Prime Minister Andrej Babiš says he's prepared to partially meet the demands of his coalition partners, the Motorist Party and Freedom and Direct Democracy, to reduce next year's proposed state budget deficit of 389 billion crowns. However, the Prime Minister stressed that individual ministries themselves would have to propose savings. And toxic substances are reported to be leaking into the soil in the Šumava National Park, contaminating the surrounding area. Environment Minister Igor Červený said at a press conference after Monday's cabinet session that the substances were remnants of the activities of the former Czechoslovak army in the Šumava region. Further details will be disclosed at a press conference at the Defence Ministry on Tuesday, where a timetable for resolving the issue will be presented, Červený said.
23: Weather.
24: Tuesday should be bright and sunny around the country and unseasonably warm, with the daytime highs between 27 and 32 degrees Celsius. Czech tennis star Linda Noskova continues to go from strength to strength. On Sunday, the 21-year-old Wimbledon champion beat Marta Kostyuk in dramatic style to reach the quarterfinals of another Grand Slam, the US Open, for the very first time. Ian Willoughby has more.
4: She's done it.
5: This was the moment Linda Noskova reached the last stage at the US Open, when the Czech converted her sixth match point to finally overcome Marta Kostyuk of Ukraine, 7-5, 5-7, 6-4. Noskova, who's 21, is known for her laid-back demeanour. But even she found facing so many match points before finally getting over the line grueling.
6: It seems to me that recently there have been too many such matches where I'm close, but then it gets away from me, and then I'm close again, but in the end we are still battling it out. So it's not the best for my state of mind or that of my team. I'm glad of the win, of course, though it would have been great to get there in two sets, I won't lie.
5: It had been over an hour between the Czech's first match point and the one that sealed her place in the quarterfinals at Flushing Meadows. What's more, the six match points, all of which were when Noskova had service, were spread out over two sets.
6: Marta is a big player, so I knew it wouldn't be easy whether I was serving or returning. She put up a fight. She kept pulling something out of the bag when it didn't suit me at all.
5: Noskova's win on Sunday was her 11th in a row at Grand Slam tournaments and saw her reach the last eight at the US Open for the first time in her career.
6: I'm just glad to keep surviving from one round to the next. I'm glad that it hasn't happened to me in a while that I had a match point but then failed to win. So I'm looking forward to the next match.
5: Her next outing will see the Czech seeded sixth face Arina Sabalenka, the 28-year-old top seed from Belarus, for a place in the semifinals. Sabalenka is world number one and lifted the women's singles trophy at the last two US Opens. Noskova has played her twice in the past and lost on both occasions, in the final in Adelaide 3 years ago and what the Czech describes as a closer encounter in Indian Wells earlier this year. The Vysočina native, who will be hoping to upset the odds and win her 12th Grand Slam match in succession, says she expects fast tennis in Tuesday's last eight clash. Perhaps Noskova will be again cheered on by the famous US wrestler Charlotte Flint, who was in her box at Flushing Meadow earlier in the tournament. The Czech has been a big wrestling fan for some years and joked in her on-court interview on Sunday that the two were now besties.
24: Ian Willoughby with that report. That's all from us for now, but you'll find more news in English at radio.cz. Thanks for listening.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Dobrý den a celý nový týden. O pozornost se hlásí pravidelný rozhovor na aktuální témata, který vám nabízíme v tomto čase od pondělí do pátku. Dnes dostane prostor Jan Kubáček, politolog. Buďte vítán, dobrý den.
8: Dobrý den a děkuji za pozvání a pokud možno doufám, že budu nosit příjemné zprávy pro celý ten týden. Ať máme dobrý start.
7: Probereme koaliční debaty o rozpočtu, rozhovor šéfa české diplomacie Petra Macinky za Kuklenci i jeho tlačítko. Zita Senková přeje nerušený poslech.
2: Jak to vidí?
7: Koalice SPD a motoristé nesouhlasí s rozpočtovým deficitem ve výši 389 miliard. O jejich požadavcích bude dnes jednat vládní koalice, zítra se pak k plánu hospodaření státu na příští rok sejde poslanecký klub SPD s ministryní financí Alenou Schillerovou za hnutí ANO. Podle ní jsou škrty možné, pokud ministři navrhnou nějaké úspory. Nicméně nevidí prostor v řádech jednotek miliard korun, nikoli teda desítek. Proč, pane Kubáčku, přišly strany vládní koalice, menší koaliční partneři hnutí ANO s těmi výhradami až nyní? Proč si to uvědomili teprve teď, jak má růst státní dluh? O rozpočtu se bavili celé
8: Myslím
7: léto.
8: Si, že to je přesně tak. Je to hodně dáno podzimním kláním. Do českých luhů a hájů přišla kampaň. A samozřejmě teďka každá politická strana chce vlastnímu voliči ukázat, že je naprosto potřebná v tom politickém systému, unikátní, umí vytvářet tlak. Musím říct, že jsem překvapen zejména u motoristů z toho titulu, že v čele rozpočtového výboru, což je mimochodem jeden z nejvlivnějších sněmovních výborů, co kdy byl, tak stojí přední ekonom Vladimír Pikora a přiznám se, že jsem myslel si, že motoristé i z titulu toho, že slibovali, že zastaví Petra Fialu a budou hlídat Andreje Babiše, takže budou stínovat priority rozpočtování Aleny Schillerové Andreje Babiše. K mému překvapení v podstatě motoristé se ozvali až nyní a zatím mám dojem, že to jsou návrhy čistě kosmetické a řekněme si otevřeně, že spíše hrající o budoucno, protože to číslo, které samo o sobě je mrazivé, těch 389 miliard, nám říká, že v příštím roce, který po dlouhém období, já si téměř to nedovedu ani představit, bude nevolební, což jsme opravdu dlouho nezažili, lemován samozřejmě prezidentskou předvolební kampaní, ale nevolební, tak skýtá příležitost, že se asi bude řezat, utahovat opasky, jak by se řeklo ilustrativně, a budou se dělat korekce v rozpočtu, protože to bude nejen nutnost, ale doufejme, že bude to nutnost podnícena a o to si myslím, že se teďka hraje ekonomickým růstem. Jenže odhadněte něco ve světě iránského dobrodružství, destability, kam se podíváte, ekologických nejistot, otevřených otázek, ceny elektřiny, to se těžko predikuje. Takže na mě to dělá dojem i tím, že hodně sleduju polské prostředí, že opravdu tady zažíváme teďka trošku polský státní rozpočet, který se jmenuje skrze utrácení a optimismus českých domácností a českých firem posilujme ekonomický růst a dostavme co nejvíce z těch strategických projektů i z titulu toho, že velkou část spoluhradí Evropská unie. A to z těch dotací evropských rozpočtů velmi brzo se stopne a vyschne tahle příležitost. Takže myslím si, že teď se hraje v podstatě jak o ekonomický růst a dobrou náladu, tak dostavení strategických investic. A to samozřejmě vedle investování do zdravotnictví a obrany vnější i vnitřní, prostě vytváří takovéhle naplenismy. Takže jinými slovy spíše čekám takové tančení na ledě pro voliče a opravdu půjde spíš o kosmetické změny.
3: Jinak motoristé budou jednat o možnostech úspor s ministrem školství Robertem Plagou a ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura, ten vidí možné úspory v rezortech v gesci hnutí ANO a motoristů, takže škrty ANO u kolegů.
8: Ale u sousedů, přesně tak. Ono mě přišlo mimochodem pikantní, když jsem slyšel z úst poslanců některých za SPD, že jsou připraveni razantně škrtat na ministerstvo obrany, a tak jsem si jenom řekl, a za koho tam ten ministr je? Pravda, on má mnohem blíž, ministr obrany, k premiérovi Andreji Babišovi než k vlastní nominující straně SPD, ale mám dojem, že to bude podobné jak u pana Bednárika, také formálně nominovaného SPD, fakticky blíže k premiérovi, že se jejich vazba ještě k ministerskému předsedovi i z titulu rozpočtování a ministryni financí za ANO posílí. Takže opravdu myslím si, že i z titulu toho, že pokud byste jako férově cokoliv vlastně chtěla zásadně teďka prořezat, tak tomu opravdu potřebujete v českém prostředí změnu mnoha zákonů, čili to je nejméně skoro 3/4 rok legislativního procesu, takže opravdu čekejme od toho kosmetické změny a spíše hru o to, kdo rozumněji, systémověji bude příští rok a přes příští rok šetřit, protože to bude prostě nutnost.
3: Když nakonec zvednou i motoristé a zástupci SPD pro rozpočet ruku, pane Kubáčku, tak podepíše se to na náladách jejich voličů? Podle aktuálního průzkumu agentury Median odmítá to velké zadlužení 62% respondentů.
8: No, ono to bude totiž souboj o tu interpretaci. Jestli je to dluh opravdu jenom, řeknu hloupě, na svačinu, bankety a pro spotřebu státu, a nebo je to dluh pro budoucí investice, které mají šanci přivést lepší pracovní podmínky a nějakou perspektivu růstu životní úrovně země. To jsou typicky dálnice, protože zaplať pánbu, zatím nejsme v takovém luxusu, že bychom stavili už jenom dálnice pro dálnice, stále stavíme ty klíčové páteřní, aby jsme vůbec zemí dokázali projet a aby prostě dlouhodobě fungovala ekonomika, protože protože víte sama, že my jsme se tady o tom několikrát bavili, že pokud bychom nedostavili, tak budeme slepým kruhovým objezdem. Prostě všichni to budou přejíždět po sousedních zemích a říkat si, je to hloupé, nepraktické, ale co s tím neděláme, když jim to končí v polích. Takže teď podle mě bude velmi důležitý úkol, zejména pro ministraní financí Alenu Schillerovou, velmi pečlivě, srozumitelně a konzistentně vlastně obhajovat ty priority, aby to ustála jak před veřejným míněním vlastního domovského hnutí ANO, tak před de facto veřejným míněním voličů koaličních stran, ale i opozičních. A nutno dodat, zatím k mému překvapení vlastně opozice nahrála, protože nenabídla alternativní scénáře a naopak řekla, my jsme připraveni řezat ve zdravotnictví a sociálnu, což mnozí se pokřižovali a řekli, ježiš, to je poslední, co potřebujeme, protože tam z toho stát extrémně razantně, rapidně utíká a není důvodu.
3: Pojďme k dalšímu tématu. Šéf diplomacie Petr Macinka poskytl v srpnu rozhovor zamaskovanému člověku v kukle, který se vydával za někoho, kým není. Aktivistická skupina Detektivní parta chtěla mimo jiné upozornit na nedostatky v zabezpečení ministra jako chráněné osoby. Pan Macinka zpětně tvrdí, že šlo o provokaci, že o tom věděl a šel jí vědomně naproti. Premiér Babiš se zastal policistů z ochranky ministra. Ten podle premiéra Babiše sám vyhodnotil, že při rozhovoru s maskovaným mužem ochranku nepotřebuje. Andrej Babiš nicméně řekl, že mu Macikův postup nepřišel normální. A vám? Co si o tom myslíte, pane Kubáčku?
8: No, řeknu vám otevřeně, že nejvíce mě líto těch policistů, protože nemají to teďka vůbec jednoduché. Pamatuju na doby, kdy Václav Havel, Václav Klaus, nakonec i Miloš Zeman si mnohé kratochvíle prostě zakázali, protože byli ústavními činiteli a protože to zkrátka nešlo a byla zásada, že dokud jsou ústavními činiteli, reprezentují republiku, tak zkrátka vedle privilegií mají i povinnosti, to znamená některé věci typu jezdit sám automobilem, věnovat se různým kratochvílím, prostě podstupovat nebudou. Ježíš, pamatuju, jaká ještě velká debata byla, jestli prezident republiky, a bylo to u Václava Klause, může sjezdovat. Dneska na jedné straně musí hlídat motorkářského prezidenta, na druhé straně chodit na velmi prapodivné rozhovory ve velmi nestandardním prostředí. No, myslím si, že ve výsledku si to bude muset obhájit ministr zahraničních věcí. Pravda je, že spousta lidí si řekne, je spousta zásadnějších věcí, ale je to podle mě na otevření velkého tématu, jestli jak se jakoby posiluje ten online prostor a ta online komunikace politiků a politici nám podle toho online prostředí hodně divočí, protože často ta komunikace posiluje černobílost, neschopnost si povídat, ty argumenty vysvětlovat, tak jestli tady vlastně nemáme další rozměr a to je něco jako online komunikace alternativců, ať jednotlivců nebo skupin, které jsme teďka viděli v tom maskování, protože ač možná ministr naletěl, tak svého druhu v podstatě i společnost naletěla, protože jeden aktivista byl vystřídán aktivistickou soldateskou, protože si řekněme otevřeně, že ta skupina je také značně kontroverzní a taky na hraně zákona a dává nám to zprávu, že možná by bylo fajn jednak si obecně mezi sebou víc povídat, nehroutit se černobílými scénáři a možná věřit spíše jako ustáleným značkám, jak mediálním, tak analytickým, tak odborným, protože tam aspoň víte případně komu tleskat anebo na koho se zlobit. Tady maximálně na vlastní hloupost, zákulisí a ponožku přes hlavu, když to řeknu takto. Je to k zamyšlení a mimochodem vidíme to velmi dobře teďka i v tom Německu, co se děje. To je krásně jako online komunikace v černobílém vidění, to roztleskávání, ty emoce a pak přijde tok všedních dnů a velké zklamání. A teď to vidíme mimochodem u velké debaty o státního rozpočtu, že najednou prostě peníze neznají pána a musíte dělat nepopulární kroky. Takže myslím si, že velké varování, jinak za chvilku tady opravdu bude spousta ponožkových názorových proudů, ale nebudete nikdy vědět, na čem jste.
3: Jinak v rozhovoru pro Českou televizi koncem minulého týdne ministr Macinka také prozradil, že má v kapse saka tlačítko, když ho zmáčkne, tak se budou dít věci, jak opakovaně řekl moderátorovi.
8: No, Já jsem si vzpomněl, protože mám docela rád, ona tady teda upřímně řečeno oddychovka, já vždycky říkám, že to je červená knihovna pro muže a to je James Bond. A už dlouho nenatočili díl žádný a já jsem si říkal, co v tom je, že by došly témata a pak se objevil fenomén Filipa Turka a Petra Macinky a já jsem pochopil, že zatím není čas na nového James Bonda, protože je máme tady. Já přiznám se vám, že když jsem slyšel o tom červeném tlačítku, nebo prostě o tom tlačítku, tak já jsem nevěděl, jestli mám plakat nebo smát se, jestli dychtět po tom, aby pan ministr ho zmáčknul, to tlačítko, aby jsme viděli, co se schovává pod termínem to se budou dít divy, ale dostává se to přesně k tomu, že když to řeknu teď velmi vážně, prostě politika je řemeslo. Některé věci by se měly opravdu rozhodovat, řešit za dveřmi zavřenými. O některých věcech bychom neměli vědět, protože opravdu pak už to má takovou trošku pavlačoidní povahu a tohle mě to teda taky připomínalo. Je to krásné, že teďka víme o tlačítkách všeho druhu, ale vlastně té autoritě ministra zahraničních věcí to nepřidalo a jak říkám, mělo to takové zvláštně bondovské rysy. Ale takové parodické.
3: Pohled politologa Jana Kubáčka.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
3: Kampaň před říjnovými komunálními a senátními volbami je v plném proudu. Co zajímavého, pane Kubáčku, najdeme v programech a plánech jednotlivých subjektů, co vás zaujalo?
8: No, fascinující, jak jsou ze mě tohle. Já jsem si udělal takový test, že jsem si opravdu poprosil jsem své kolegy, aby mě odstřihli vždycky jako ten titulek té kandidující strany, že si to projdu. Udělal jsem si to nad Prahou, udělal jsem si to nad některými většími městy a pak jsem si vybral ještě selektivně pár menších měst a je fascinující, že je to úplně všude. Všichni chtějí všechno, stále stejné, dokonce často obdobnými frázemi, často velmi podobnými řešeními a často se vkrádá myšlenka, proč už to nešlo v posledních 4-8 letech například. Čímž chci říct, že nakonec se potvrdí to, co my známe z velkých voleb, celostátních voleb nebo známe ze zahraničí, že čím dál více tou esencí a tím, co podle čeho se rozhodujeme, je

0: Teď fakt mám pocit, že je to jak jeden univerzální katalog a vy si vlastně můžete vybírat velmi podobná řešení a de facto jediný rozdíl je ve fotce.
1: A čím to je? Že vlastně došlo k tomuhle jistému posunu, jak říkáte?
0: No, mám pocit, že vyvanuly hlubší myšlenky, vyvanuly ideologie, což se nedivím, protože věřte jim, když, jak říkám, u nás levice privatizovala, pravice zvedala daně, potom si myslím, že v podstatě nastupuje čím dál více takové marketingové uvažování a opravdu mám dojem, uvidíme ještě ve videích, čehož se trošku bojím, protože tam je velký problém už potom vlastně identifikovat, co je reál a co je nějaká fejková, vylhaná kopie, ale mám dojem, že v programu velmi dobře vidíme, že to tentokrát píše umělá inteligence. A ta to udělá dle hesla, jak kdyby znala některé naše profesní kolegy, slibem nezarmoutíš, že to píše prostě tak, aby to bylo trošku pejsek a kočička vařili dort. To znamená, bylo tam všechno, co máme rádi a výsledek nás neurazil, což často s tou praxí nemá nic moc společného. Takže opravdu si myslím, že to bude hodně o stimulu těch lídrů.
1: Často se spekuluje, pane Kubáčku, o tom, zda už dochází k nějakému přelévání hlasů mezi vládním hnutím ANO a opozičními stranami. Tak jak to vnímáte?
0: Já si myslím, že dochází zatím v dílčích menších počtech, ale že se toho de facto všichni bojí. Bojí se toho i Andrej Babiš, proto vlastně mnoha tématech se snaží jakoby povolávat voliče zpátky. Proto mimochodem, ač to bude docela zvláštní, tak čekám i letos opět, že to bude referendum o vládě, že to bude referendum o Andreji Babišovi a podle mě, to je můj odhad, to bude první referendum o Andreji Babišovi, které se bude líbit i Andreji Babišovi a dokonce ho bude posilovat, protože mu dává šanci mobilizovat vlastní voliče, dá tomu nějakou osudovost, nějakou dynamiku, protože jinak u těch komunálních voleb, dokonce i v té Praze, která je hodně propojená s celostátní politikou, je to opravdu, někde je to o chodníku, někde je to o poliklinice, v Praze je to o nemocnici, v Praze je to o části metra, ale ten efekt jako ve vztahu k celému tomu městu je kuriozně velmi podobný. Takže proto si zase nakonec myslím, že to bude na konci o Babišovi, o těch lídrech a spokojenosti s nimi nebo případně jejich příběhu, schopnosti jakoby natchnout, zaujmout a nebo tím, že si na konci řekne, když všichni jsou opravdu z nějakého instantního formátu s instantními řešeními, tak do mě vlastně jako voliče chce.
1: Pozorujete obecně, nehledě teď na nadcházející volby, třeba nějakou poptávku po nové alternativě?
0: Mně přijde, že společnost volá po čím více nám ti politici hádají, hlavně stylu jednoduchých, uvěřitelných, ideálně oskoušených řešeních, které ten politik či politička musí být schopen spopularizovat a musí být schopen doručit lidem. Jednak nejen moderními způsoby komunikace, ale ideálně, že se lidově řečeno zvedne a tu republiku procestuje a nabídne ji. To znamená, vždycky tomu trošku říkám, že to je takový Antonín Čvehla 2.0, kterému se musí nechat, že on byl schopen prostě vylézt na žebřiňák, no tak byl sedlák a byl schopen kdekoliv prostě vysvětlovat velmi srozumitelně, naplacat to, by se řeklo moderně, program a fungovalo to. A myslím si, že takovéhle trošku reganovské volání tady je hodně silné, protože společnost je unavená a celkem se tomu nedivím, tomu takovému přetahování, často úplně jako banality, témata, která nám život nezlevní, které nám často život ani nezmění, takové jenom opravdu přetahování pro přetahování. A myslím si, že už jako ta míra už překročila nějakou akceptovatelnost. Takže kuriozně jsem přesvědčen, že kdo přijde s tím, že ty nápady budou mít hlavu a patu a bude prezentovat hezky, trochu s úsměvem, optimistickým a proveditelně, tak má velkou šanci uspět.
1: Politolog Jan Kubáček, já vám děkuji za váš čas, za vaše postřeje a přeji krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a klidný, hezký den, pokud možno týden.
1: Zita Senková se připojuje. Užijte si další vysílání Českého rozhlasu.
2: Co je to státní dluh?
3: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
2: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním

0: státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
1: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Příští rok stoupne minimální mzda na 24 900 korun. Vychází to z koeficientu, který schválila vláda. Oproti letošku tak částka vzroste o 2,5 tisíce korun. Po jednání kabinetu to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO. V roce 2028 pak minimální mzda stoupne nejspíš o další 2 tisíce na 26 900 korun. Podle Juchelky je cílem vlády, aby byla minimální mzda do budoucna na úrovni 47% průměrné mzdy, jak stanovuje zákoník práce. Syrské úřady zatkly generála bývalého režimu Bašára Asada. Obviněný je z účasti na krvavém potlačování demonstrací v roce 2011 a taky z masakru v Hamá z roku 1982. Muhammad Ali Dorgham byl v 80. letech velitelem elitních jednotek, které se podílely na potlačení povstání muslimského bratrstva. Při něm zemřelo podle odhadů 10 až 40 tisíc lidí. Kvůli výbuchu sopky Anak Krakatoa v Indonésii prodloužilo mezinárodní letiště v Jakartě u závěru pro mezinárodní i domácí lety. Provoz pozastavilo ještě dalších 8 letišť v zemi. Podle indonéského ministerstva dopravy má zrušené anebo opožděné lety už více než 340 tisíc lidí. Letecký provoz v celé jihovýchodní Asii komplikuje hlavně stále se šířící sopečný popel, který dál zasypává hlavně města na ostrově Jáva. Sopka Anak Krakatau začala vybuchovat v pátek večer. A odborná porota soutěže Stavba roku navštívila 150 přihlášených objektů napříč Českem a 50 z nich nominovala. Je mezi nimi třeba Dvorecký most v Praze, rekonstruovaný kulturní dům Slávie v Českých Budějovicích, obřadní síň ve Vysokém Mýtě nebo nábřeží řeky Svratky v Brně, kde vznikla nová protipovodňová opatření. Cyklistická Vuelta po volném pondělí vstoupí do závěrečného třetího týdne 16. etapou. Jezdce čeká 181 kilometrů mezi Cortagenou a Larrabidou. Celkové pořadí vede Španěl Enric Mas s náskokem přes 2 minuty před Rakušanem Felixem Galem. Jediný český cyklista Jan Hirt je 19.
3: Překážka na D1 za Měřínem a omezení na D2 za Břeclaví. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšuje opatrnost za Měřínem. Na kilometru 137 stojí kamion. Má poruchu, zabírá odstavní pruh. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy počítejte až do zítřka s omezením mezi Břeclaví a Hranicí. Mezi 54. a 57. kilometrem se v každém směru projíždí pouze jedním pruhem kvůli demontáži dopravního značení. Na silnici 22 z Domažlic do Klatov se ode dneška zdržíte při průjezdu Kdyní. Na průtahu městem začíná oprava vozovky spojená s rekonstrukcí vodovodu. Volný bude vždy jen jeden pruh průjezdný Kyvadlově. A v Praze je dnes v noci uzavřený Strahovský tunel ve směru ze Smíchova na Břevnov. Jde o plánované čištění, které má skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Nevěřte těm, co vás straší s deficitem rozpočtu. Že je deficit vysoký? Je, mně se taky nelíbí. Prohlásil Andrej Babiš na konto schodku, plánovaného vládou v jejím čele stojí. A jedním dechem dodal, že důchody v roce 28 a 29 budou podstatně vyšší. Na závěr svého pořadu pak ještě skázal, my to dáme znovu do pořádku, mě musíte věřit. Začíná Osobnost Plus dnes s Lenkou Zlámalovou, hlavní analytičkou Czech News Center. Tak ty, řekla jsem to dobře. Lenko, vítejte.
5: Dobrý den, Báro, děkuji za pozvání.
4: A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.
1: Osobnost Plus.
4: Právě v těchto chvílích, než se dostaneme k těm Babišovým slovům, které jsem řekla v úvodu, tak v těchto chvílích jednají motoristé s Vojtěchem, s ministry Vojtěchem a Plagou. Výstup tedy ještě nemáme. A já se ptám, podle vás, Lenko, mají motoristé jakoukoliv šanci ovlivnit rozpočet?
5: Tak záleží, čemu řekneme ovlivnit. Pokud si myslíte, že zásadně ovlivnit, tak to ani náhodou. Pokud se tam má najít nějakých pár, nebo řekněme nižší desítky miliard, tak si asi něco umím představit, protože Andrej Babiš chápe, že oni sice v té vládě jsou odsouzeni být, ale že si taky musí nějakým způsobem zachovat tvář a nemůžou vypadat jako úplný lůzři, takže něco se tam určitě najde. Není náhodou, že tam u toho sedí Adam Vojtěch, protože jedna z těch věcí, kde ta vláda strašně zvedá peníze, jsou ty úhrady za státní pojištěnce, které odchází do zdravotních pojišťoven. A ty motoristé přesto,
4: ale pardon, na ty nesáhnou, že jo?
5: No, oni to dělají nad rámec té povinné valorizace. Nad rámec toho, co se tam má povinně poslat. A motoristé říkají, ať se na toto sáhne. Zároveň je to vysoká priorita Andreje Babiše. Adam Vojtěch tam ty věci, které Andrej Babiš chce udělat, nosí jak na běžícím páse. On je velmi, velmi jako oddaný nebo lojální, říkáme tomu, jak chceme. A toto je určitě to podstatné. Pak pan Plaga je tam proto, že samozřejmě motoristé zpochybňují ty výdaje na ty asistenty ve školách a tyhle věci. Já si skutečně taky myslím, že to jsou peníze, které by tam asi být nemuseli.
4: Víte, co je mi ale největší záhadou? Já vůbec nerozumím tomu systému práce té vlády. Tady 9 měsíců, jak na běžícím páse se schvalovaly zákony za účasti motoristů a SPD. Ovšem se snad vzájemně informovali. A pak najednou vyjde plán, který zjevně nebo dělají, že neviděli nikdy předtím, a přicházejí s návrhy. Jsem zmatená.
5: No, mě to pobavilo obzvláště po té vládě, kdy to teda bylo na vládě v pondělí a v úterý, po té, co se rozjela kritika snad úplně všech. V zásadě nenajdete ekonoma, včetně těch, kteří by chtěli být hodně s Andrejem Babišem za dobře z různých, řekněme, pragmaticko-kariérních důvodů. Tak kdo by se do toho ostře nepustil, no tak motoristé vylezli poté. Já tyhle otázky dostávám jako ve všech médiích, já tomu taky nerozumím. Já tomu taky jako v zásadě vůbec nerozumím. Oni možná, nebo lépe řečeno, rozumím tomu, neustále se odehrává testování veřejného mínění. To jsou neustále jako vypouštění balonků, co ten volič ještě unese a co unesou finanční trhy. A mezi tím se jako kdyby vlastně pořád pohybujeme. A my média jsme prostě jako prostředníkem, tady tohodle vypouští se spousta blábolů do těch médií, takových jako testovacích věcí, čím je to bizarnější, ta média na tom.
4: Ale média nejsou autory těch blábolů, ne?
5: Ne vůbec, ale některé ty bláboly jako šíří. A těmi bláboly se otestuje, kam se dá jako kdyby jít. Zase včera je tam klasický důchody, jo. Je tam klasicky v tom rozpočtu, upozorňuje Mojmír Hampl, je zhruba o 6 až 7 miliard víc, než by odpovídalo té zákonné valorizaci. Protože Andrej Babiš zároveň říká, no možná důchodcům něco přidáme, ale zatím tu valorizaci, ale ještě neříká jak. Čili on bude testovat z různých průzkumů, co by ti lidé unesli, protože důchodci jsou jeho klíčová voličská skupina. A jestli se zase udělá nějaké jako jednorázová dávka, nebo se tam přidá na té valorizaci. Uvidíme, jak budou úroky z dluhopisu. My jsme neustále svědkem tohodle trusu, aby se ta pozornost jako kdyby odvedla od té podstaty. Ta podstata je, že ten růst výdajů je dramatický. 6,2% růstu výdajů. Ekonomika vám poroste někde kolem 2%. To znamená, že ty výdaje rostou 3x rychleji, než je růst ekonomiky. To znamená, že ten stát se vám proti té tvorbě bohatství, proti velikosti té ekonomiky dramaticky zvětšuje.
4: Já jsem se chtěla dostat jenom vlastně k typu hry, jakou s náma ti vládní politici hrají. Tak nejdřív tam dá ano Andreje Babiše, všechno slíbí všem a je logické, že ten rozpočet takhle vypadá. A pak to zveřejní a ozve se motoristi a dokonce i SPD, že to je moc velký dluh. Tak se ptám, to vlastně obě ty strany sbírají jenom body za to, co dělají, a celé je to absurdní cirkus.
5: Je jednoznačně tak. Každá ta politická strana, to je podstata politiky, musí dodávat svým voličům to, co jim slíbila. My jsme tady viděli průzkum agentury Median, který nám ukazuje, že voliči motoristů SPD jsou jako velmi nespokojeni s tím schodkem, že ten schodek považuje za snesitelný jen v jednom případě 26 a v druhém případě 27%. U Andreje Babiše je to 53% jeho voličů. Čili vy vidíte, pro koho se tahle politika dělá. A oni zase měli nějaké svoje jiné sliby v tom programu. Například omezení dávek pro ukrajinské uprchlíky, Tomio Okamura. No, motoristé nám tady slibovali vyrovnaný rozpočet, tak tomu je asi v téhle chvíli hodně daleko. Oni prostě musí předvést, že něco dodávají, aby vůbec obhájili smysl své existence a nebyli jen prostě babičovými užitečnými idioty, aby si to jejich voliči o nich nemysleli. To, co my, Báro, totiž sledujeme, je úplně návrat klasické socanské politiky Jiřího, která kulminovala začátek za Vladimíra Špidly, ale kulminace v éře Jiřího Paroubka. Máme tady nějaké klíčové voličské skupiny, kterým prostě dáme z toho přerozdělování co nejvíc. Proto jsou to platy, proto jsou to důchody a proto jsou to zvyšující se výdaje do zdravotnictví, kde je navíc biznisový zájem Andreje Babiše.
4: Já jenom poslední absurditu, kterou...
5: To je celý absurdní, ne? To snad nekončíme s těma absurditama.
4: Kterou v tuhle chvíli na všech těch výrocích, které propluly médii, jsem chytla. Pan Pikora z motoristů má návrhy, které by mohly znamenat 80 miliard mínus tomu schodku, a Macinka říká, že má návrhy, které povedou k mínus 20 miliardám. Tady už se prostě háže desítkami miliard.
5: No, jasně.
4: Úplně jakoby...
5: Tak, když tady máte premiéra, který přednesl, jako má, jeho vláda dává rozpočet, který říká, že jemu samotnému se nelíbí. No tak jako... To pak se nemůžete divit, že tady lítají jako takovéhle věci. Ale zase, aby jsme se o tom dokázali relevantně bavit, tak prostě musíme vidět ta data. Musíme vidět, na čem chce pan Macinka ušetřit 20 miliard a musíme vidět, na čem chce pan Pikora umí ušetřit 80 miliard. Jo. Jako takhle ve chvíli, kdybyste samozřejmě sáhla na úplně všechny národní dotace, což můžete udělat bez jakékoliv změny zákonu, tak tam najdete víc než 80 miliard.
4: To je váš evergreen.
5: To je můj evergreen. Takže to nejsou jako kdyby jen mandatorní výdaje. To se dá, ale samozřejmě tak to jsou příjemci jako různé zpřízněné podnikatelské struktury a tak dál. A nezapomínejme na jednu věc, že vlastně mnohem větším biznisem než zemědělství je dneska zdravotnictví a že Andrej Babiš si mimo jiné ponechal holding Symbiol, ve kterém kromě jiných věcí je i fond součástí jeho fond Hartenberg, kde jsou jeho zdravotnické investice, které se neustále zvětšují.
4: Ale všimněte si, že to už jako téměř v uvozovkách nikoho nevzrušuje.
5: To je zajímavý, že jo?
4: No.
5: Je to strašně zajímavé, protože když se podíváte, kolik peněz jde přes zdravotnictví, že jen přes tu veřejnou část je to 580 miliard, ta částka se zdvojnásobila od té doby od roku 2018. Jde tam dvakrát tolik peněz. Ty peníze se navíc rozdělují velmi netransparentními úhradovými vyhláškami, které už se neschvalují v poslanecké sněmovně. Čili jako není vůbec jednodušší kanál, jak si nasměrovat peníze do svého biznisu, než jsou to právě přes tyhle zdravotní...
4: Mimochodem, kdo je hlavní lobista u úhradových vyhlášek, u jejich tvorby, protože oni se...
5: No tak je to hlavně věc ministra zdravotnictví, kde se to jako samozřejmě odehrává. Jo, tohle a tam obrovská pravomoc ministra zdravotnictví.
4: A ten vztah Babiš ministr zdravotnictví je
5: jsme viděli, jako je tam naprostá jako oddanost. Andrej Babiš všude vypráví, že zdravotnictví je priorita a tak dále. Ne, že by zdravotnictví priorita nebyla, ale to, že je tam zjevně mnoho neefektivit, což vám teda popovídá každý lékař z nějaké velké nemocnice, že prostě máme mnohem více lůžek, která prostě musí být obsluhovaná v režimu 24/7, než má velká část jiných evropských zemí a tak dále.
4: Dává vám tahle vláda sebe menší naději, že ten rozpočet dá do pořádku?
5: Ne, ani náhodou.
4: Ani náhodou? Ani,
5: ono to vůbec nedává smysl, Báro, když se nad tím zamyslíte politicky. Jo. To je takový, jak když odkopnete problém do dalších let. Tak příští roce je prezidentská volba, že jo, v tom dalším na začátku roku 2028, jestli se nepletu. Čili tam poběží kampaně prezidentská, kde Andrej Babiš se bude tvářit, že nemá kandidáta, protože ho vlastně nemůže mít, pokud by někdo z těch nestraníků chtěl být zvolený a porazit Petra Pavla, tak nemůže mít otevřenou podporu téhle vládní koalice. Ale bude to fakticky kandidát v nějakém slova smyslu bližší té vládě, protože zase jinak nemá důvod vyhrát proti Petrovi Pavlovi a další rok jsou pak parlamentní volby. Tak jako existuje něco, čemu se říká politicko-biznisový cyklus, a kdy na začátku musíte udělat ty nepříjemné věci a na konci pak jako tyjete z těch benefitů, tady se odehrává naprostý opak.
4: Mimochodem, když jste zmínila tu prezidentskou volbu, tak mluví se v politickém zákulisí o jakémkoliv jménu, které by mohlo začít bojovat proti Petru Pavlovi?
5: Já jsem ho neslyšela, to jméno, o kterém bych to považovala za relevantní, vy jo?
4: Ne, proto se ptám.
5: Já vůbec ne, ale myslím, že celkem Václav Klaus mívá dobrý politický odhad a on jako v zásadě řekl, že nikdo Petra Pavla v téhle situaci moc nemá šanci porazit. To jméno tady zatím vidět není. Na druhé straně, mějme pokoru. Já si vzpomínám, když se Jiří Paroubek stal premiérem, tak jsme všichni kroutili očima, co to je nějaký náměstek z Prahy. No a pak, kdyby byly ještě další 3 týdny, tak porazil v těch volbách 2006 Mirka Topolánka s tou nadupanou jako ODS. Takže nikdy neříkejme nikdy. V politice se dějí zajímavé věci, zlomové události můžou vynést nějaké osobnosti. Já to nevidím. Ještě jedna věc s pokorou. V 2017 jsem říkala nějakého Macrona, to vůbec jako nesledujte. Tam bylo jasné, že míří k vítězství konzervativci François Fiona, tehdy republikáni. Stačili 2 obleky, podivné financování 2 obleků a Macron byl prezidentem. Jo. Takže toho času je hodně. Ve světě se může měnit strašně moc věcí. Ta doba je neskutečně turbulentní. Takže mějme pokoru do těch odhadů.
4: Máte pocit, Lenko, že v této neobyčejně turbulentní době, jak říkáte, se česká opozice chová tak, jak odpovídá situaci?
5: Já vlastně nevidím žádné relevantní alternativy, které by předkládala opozice. Já jsem teď nedávno mluvila s Martinem Kupkou, s šéfem ODS, který popisoval, jak to jako všechno připraví a tak dál, ale ten souboj se odehrává teď a tady. Jako to, a ty voliči prostě chtějí nabídku. Já si dlouhodobě myslím, že se úplně špatně tady přemýšlí o politice přes ty průzkumy, že se díváme, co voliči chtějí. Je to úplně opačně, ta politika je nabídková. Ve chvíli, kdyby tady někdo přišel s projektem, který proti tomu projektu Andreje Babiše, který pro tu část těch jeho voličů je velmi kvalitní, ale pro tu druhou, to jak vždycky říkám Česko A a Česko B, tam prostě žádná nabídka není. Tam není ten nabídka toho modelu prosperující ekonomiky, která by nás v téhle době, která je jako extrémně přelomená, přeromová, kdy se soutěží prostě o velké investice do těch, je technologická revoluce. Ale z toho, já to nevidím.
4: Z toho, co říkáte, tak už nevěříte, že by ODSka se mohla vyšplhat postupně sama nebo v jakékoliv koalici prostě k těm 20%?
5: 20% nestačí, Báro.
4: Z
5: 20% nebudete vyhrávat. Já v téhle chvíli nevidím projekt, který by lidem dával nabídku na jako prosperující společnost, která by pro ně dokázala být atraktivní a složil ten příběh tak, aby to dalo za sebe víc procent, než to, co je schopné dát to Česko B, reprezentované tou současnou vládní koalici. Nevidím to.
4: No, ale řekněte mi, Martin Kupka byl váš favorit.
5: Ano, no,
4: když se vybíral.
5: Já jsem říkala něco jiného, já jsem říkala, že Martin Kupka měl ideální příležitost s prominutím odstavit Petra Fialu po té, co se ukázalo, jak je nedůvěryhodný před těmi volbami. To byl můj tip.
4: Jasně,
5: a on tuhle šanci, lídr buď jste, nebo nejste. Ve chvíli, kdy si počkáte, než váš předchůdce prohraje volby při téhle situaci, no tak ten lídr nejste.
4: Jasně, ale na Martinu Kupkovi bylo podle některých politologů vidět, že on není lídr už dávno předtím.
5: Ale nic lepšího tam není a nebylo. Vy to tam vidíte?
4: Ne, já se ptám.
5: Já už mnoho. Přece vždycky děláme volbu v zásadě toho nejlepšího z dosažitelného možného. V ODS tam není v téhle chvíli alternativa. Jasně, že Martin Kupka je antilídr. Petr Macinka taky není žádný lídr. Jako Andrej Babiš je pro své voliče bez pochyby lídr.
4: Jasně, ale
5: bez pochyby Tomio Okamura pro své voliče lídr. Prostě oni těm lidem dávají nějakou jako atraktivní nabídku, ze kterou ty lidi jdou.
4: V téhle souvislosti, Lenko, když se podíváme na zrušenou koalici Spolu, která dohromady prostě nějaká procenta podstatně vyšší, než teď ty jednotlivé partaje měla. Koalici Spolu vyměnili za jednu partaj, která má 12% a dvě partaje, které mají pod 5%, takže by se nedostali do sněmovny. Bylo to rozumné? Bylo to chytré?
5: Ano, já myslím, že součástí toho problému, kde je dneska ODS, to je výsledek za to vládnutí pod rádoby vítěznou značkou Spolu. Tam totiž víte, v čem je ten zásadní problém. Andrej Babiš je úspěšný, protože on těm svým voličům dodává. Ta vláda, kterou vedla koalice Spolu, porušila všechny sliby svým voličům a paradoxně šla proti zájmům svých vlastních voličů. Andrej Babiš, a to vidíme na té debatě o rozpočtu, jako se stará o zájmy svých vlastních voličů a jde proti zájmu voličům těch druhých. Koalice Spolu útočila na voliče své vlastní, šla proti ním, šla proti jejich zájmům. Slíbila jim, že nezvýší daně, zvýšila úplně všechny.
4: No, to si počkáme u téhle vlády, tak jako to
5: zase. Tak tam ty sliby ale byly výrazně jako kdyby mírnější. A navíc
4: v programovém prohlášení téhle vlády je.
5: To je pravda, k tomu se dostaneme, ale pokud se zvýší ty daně, o kterých volá Andrej Babiš, tak tomu budou voliči ano tleskat. Protože to se najde ten třídní nepřítel.
4: Takže suma sumárum, vy si myslíte, že v tuhle chvíli je ANO vůdčí politickou silou na tolik let, kolik se nenajde nová partaj?
5: To si nemyslím. Já hrozně nerada dělám takhle dlouhé odhady, protože ta doba se strašně jako mění. V téhle chvíli tam prostě není lídr Česka A, který by dokázal dát dobrou nabídku těm lidem na bezpečí a blahobyt. Prostě není.
4: Mimochodem, že se v této chvíli nevrátí ke svým plánům Miroslav Kalousek, chápete?
5: Jo, já jsem ho teď nedávno potkala. On už nemá tu energii. Když to řeknu takhle, s něho už jako nejde ta energie, on je jako stále vtipným glosátorem na sociálních sítích toho dění a navíc on zvažoval tu možnost jít do prezidentské volby, nechal si také udělat i průzkum, a zjistil, že jeden z mála, kdo by prohrál s Andrejem Babišem. Takže jako to jako Miroslav Kalousek, myslím, že už nic takového jako nepřipraví, ale tam je tady pořád, jedeme hrozné retro. Jako vždycky se všichni díváme na ty jako bývalé politiky, jestli by se mohli vrátit, to musí přijít úplně od jiného.
4: No, protože se nemůžeme bavit o nových politicích, které přijít, nevidíme.
5: To musí přijít, ale víte co, to nevymyslí žádná marketingová agentura. Ten člověk musí být prostě chuť a hlad jít do té politiky, prostě říct, já to chci. To je stejné, jak když by vás nikdo nepřiměl, abyste založila startup, vy prostě máte nápad a chcete to a jedete jak pila a jdete za tím. Jo, to je jako představa, že se tady budou vytahovat nějací králíci z klobouku. Jako bývají doby, kdy toho lídra nevidíte a třeba když se dívejte na současnou Itálii, že jo, tak se oslavoval, že se tam objevilo něco jako Salvini po dlouhé době. Salvini tak, jak přišel, tak odešel. Pak se s velkým podceňováním objevila Giorgia Meloni. A dneska po těch letech je to nejdéle vládnoucí italská premiérka. Tak vlastně nastupovala hrozně nenápadně, ta důvěra v ní nebyla vůbec velká. Naopak od Salviniho byly jako obří očekávání. Teď sledujeme mimořádně pragmatickou vládu sociálně demokratické premiérky Mette Frederiksenové v Dánsku, která dělá věci, za které by se tady ani pravice nepodepsala. Jako přichází, zároveň vidíme extrémní vzduchoprázdno teď třeba před volbama prezidentskými, které budou ve Francii, kde to vypadá, že druhé kolo bude podle té teorie podkovy, že radikálové z obou dvou stran, jasně, kteří si říkají levice, ano, a pravice, ale ve skutečnosti jsou to různé barvy národního socialismu, tak vlastně se utkají v druhém kole prezidentské volby, kde nakonec zvítězí 64% Marine Le Penová.
4: Ale nakonec v Německu to nebude, už teď to není jiné.
5: Tam je naštěstí k volbám hodně daleko v Německu.
4: Ale teď vidíte už, jak se komunisti...
5: K tomu se dostaneme možná k Sasku a na Halsku, ale já si nemyslím, že v té Francii to,
4: AFD,
5: to druhé kolo bude takhle vypadat.
4: Teď se ptám, protože jste mi na to nahrála. Který je podle vašeho názoru nejpodceňovanější a nejpřeceňovanější český politik v tuto chvíli?
5: Tak vy jste mě tu otázku řekla dopředu, což jsem na to díčná, protože jsem na tom velmi pečlivě přemýšlela. Jak nejvíc přeceňovaný politik je Filip Turek. Jako zcela bez pochyby. Tady je ta odpověď snadná. A já nevidím toho podceňovaného politika, Báro. Já ho fakt nevidím, já jsem nad tím přemýšlela od včerejška. Já nevidím podceňovaného politika, kterého bych řekla, tohle je hvězda, kterou my jako média neumíme vytáhnout. Kdybych to věděla, tak už svůj vliv používám na to, že tohle ho tlačím, já ho nevidím.
4: Řekněte mi jenom, byla byste pro, aby v dané etapě do velkých voleb relativně daleko, aby se Martin Kupka z ODS stáhl a přišel nový šéf?
5: No, vždycky je snadný bořit a je těžký tvořit. Já ho nevidím. Já v téhle chvíli nevidím nikoho, kdo by byl lepší než ten Kupka. Já tam opravdu, jako kdyby to jméno nevidím.
4: Je, pokud je o to lídrovství, Vít Rakušan lepší než Kupka?
5: To je to též. To je to též, akorát prostě to je pro jinou, trochu pro jinou cílovou skupinu. Dají se tam mnohem víc ohrávat, ta cílová skupina je méně náročná, jo. Potenciální voliči STAN jsou mnohem méně nároční, než jsou voliči Spolu. Teda Spolu, vidíte, mi to tam uvízlo.
4: Je to
5: ODS.
4: Tam.
5: ODS má tu smůlu, že by měla oslovovat ty nejnáročnější voliče, kteří se prostě nespokojí s těma proklamacema Víta Rakušana. Nakonec jsme to viděli, když Petr Fiala jel takovou tu rakošanovskou politiku, takové ty řeči o velkých hodnotách a tak dál. To prostě nestačí a nefunguje. To, co chybí ODS, je ekonomická kompetence. Jako to
4: zmizela.
5: Ta úplně
4: což je
5: zmizela.
4: Pikantní, protože
5: to je ten příběh, bez toho to nejde postavit.
4: Jasně, ale což je pikantní, protože ta ODSka byla jakoby vlastně ekonomická velmoc. Že jo? Klaus ji tak postavil od začátku.
5: To bylo, nech ji tak dokázal držet a fakticky dokázal v některých věcech jít nejníž s daněmi a tak dál, vlastně tu ekonomiku liberalizovat ještě mnohem více, než se to udělalo za Klause. A taky teda to nebyl profesí ekonom.
4: Mimochodem, bude nakonec nucena současná vláda hnutí ANO zvedat daně? Protože někdo z nich to naznačuje, Schillerová to naznačuje, jiní to odmítají. Můžou to ukočírovat bez zvýšení daní?
5: Báro, jasná odpověď je, že není nikdy nutnost zvyšovat daně. Nám se zvedl podíl veřejných výdajů na HDP z té předcovidové doby, kdy to bylo kolem 40%. Postupně na 46% a teď máme 44% HDP. Čili jako není nutné zvedat daně. My máme problém na výdajích. Nemáme problém v daních, ale Andrej Babiš nebude ochotný ty výdaje řešit. No, a on už avizoval včera bez větší pozornosti v kombinaci Primy a svého videíčka na Facebooku v zásadě tři cesty, kterými chce jít a tím zároveň ukazuje, kdo je ten třídní nepřítel. To jsou přece ti bohatí, to jsou ti investoři. Takže investiční byty, daň z nemovitostí, o tom už mluvila i Alena Schillerová. Kdo má více bytů, měl by z nich platit speciální daň. Andrej Babiš včera zase v takovém tom jeho blábolení o tom, že mu to zavolal některý ekonom, řekl, že se velmi podivoval tomu, že máme daň z dividend 15% a Německo a Rakousko 25%. No a v neposlední řadě zmínil velmi výrazně, že má problém s vysokými maržemi v rafinériích, což teda je pravda. Ty vysoké marže jsou v těch rafinériích polské firmy PKN Orlen, na kterých jsme závislí. No a tam asi avizoval, co si jako windfall tax, ale byly to ty balónky. Takové to vypouštění.
4: Ano, já jsem si napsala jeden z těch jeho výroků na Primě, kde reagoval na dotaz ke zdrojům peněz pro rozpočet.
5: Zdroje tu jsou?
4: Počkejte. A on řekl, otázka je, když tady někdo má 2, 3, 4, 5, 10, 100 bytů. Jestli je to fér vůči těm rodinám, které si ten byt nemůžou koupit. A jak to čtete? To je jako...
5: Zvýšení daně z nemovitosti, ona už úplně stejná slova. On použil nejen na primě, ale v tom videíčku, čili on jede podle úplně jasných komunikačních kartiček a notiček, kde to takhle jako tam nosí a ukazuje. Alena Schillerová to v zásadě už říkala krátce poté, co vládou prošel ten rozpočet. Ono to je nejen o dalších zdrojích, ono to je, ukáže, tohle jsou ty boháči, ty by vám měli vaše platy, důchody a další věci zaplatit. Jo, ono vždycky potřebujete mít nabídku a pak potřebujete mít toho nepřítele, tak Andrej Babiš nám ho tady ukazuje.
4: Takže vzniká taková třídní nenávist za ale podpory jako, vlády.
5: Vzpomenete si ještě, co to znamená, ta zkratka ANO? Aliance nespokojených občanů.
4: Aha, pravda.
5: Tady to máte.
4: Lenka Zvámalová, analytička Czech News Center, byla dnes hostem Osobnosti Plus. Já jsem tomu ráda a děkuju moc.
5: Děkuju za pozvání, krásný den.
4: A hezký den taky ode mě. Barbora Techecí vám přeje dobrý poslech další.
1: Jedno silné téma, dva hosté s jiným názorem. To je pořad Pro a proti. Aktuální události ve společnosti, politice nebo ekonomice z různých úhlů pohledu a v přímé konfrontaci. Každý všední den v 9:30 dopoledne na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v podcastových aplikacích. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Na území Národního parku Šumava unikají podle ministra Červeného toxické látky. Husijové viní Saúdskou Arábii z úderů na jemenské území. Fotbalový reprezentant Staněk míří ze Slávie do Saúdské Arábie. A dnes bude jasno až polojasno, teploty až 32 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: V Národním parku Šumava už 3 roky unikají do půdy toxické látky. Po jednání vlády to řekl ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Podle něj nebezpečné látky pochází z pozůstatků po bývalé československé armádě. Podle Červeného to předchozí vedení resortu vědělo a nic s tím nedělalo. To ale tehdejší ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL odmítá. Radiožurnál řekl, že musí jít o nové zjištění.
6: Jsem byl v roce 23 informován o tom, že v roce 20 se tam propadly sklepy. Je to bývalý vojenský areál, který československá armáda předala Národnímu parku, že tam byla nějaká toxicita, která byla právě z úrovně Národního parku na základě veřejné zakázky prostě sanována. To je celé.
2: Jak situaci dál řešit, oznámí zástupci současné vlády dnes. Pro iránští povstalci Husijové viní Saúdskou Arábii ze vzdušných úderů na jemenské území. Při bombardování zemřelo podle agentury AFP 7 lidí. Husijové zahájili minulý týden ofenzivu proti jemenské vládě. Povstalci se podle AFP snaží rozšířit kontrolu nad územím u Rudého moře a získat tak větší vliv na mezinárodní lodní dopravu. Husijové koncem července vyhlásili blokádu Saúdské Arábie jako odplatu za blokády jemenských letišť a přístavů. Riad ale blokádu popírá. Schůzky zvláštních vyslanců amerického prezidenta v Moskvě a Kyjevě průlom v jednáních o konci rusko-ukrajinské války nepřinesly. Steve Witkoff a Jared Kushner pokládají rozhovory za obsažné a důležité. Podle Witkoffa byl z ruské strany znát pokrok a i postoj Ukrajiny je prý povzbudivý. Američtí vyjednavači a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se shodli na potřebě obnovení třístranných rozhovorů expertů o podmínkách ukončení války. Podle Zelenského je třeba udělat všechno pro to, aby se třístranná jednání odehrála. Není ale jasné, jak se k tomu postaví Rusko. Ostravská univerzita otevřela nejdražší vědeckou výzkumnou budovu ve své historii, Centrum Lerko. Zázemí v něm najdou odborníci na biomedicínu a přírodní a behaviorální vědy. Projekt za více než 1 miliardu 800 milionů korun pokryla z 85% dotace Fondu pro spravedlivou transformaci, uvedl rektor Petr Kopecký.
7: Myslím, že to nastartuje taky špičkový výzkum, který bude nejenom národně významný, ale celoevropský, možná i celosvětově významný. Máme k tomu dobře nakročeno vzhledem k obsazení těch týmů a vzhledem k tomu, že jsme díky penězům z operačního programu Strategická transformace přitáhli desítky špičkových zahraničních vědců a výzkumů.
2: brankář Jindřich Staněk odchází na roční hostování do Al-Hazímu, který je na 10. místě Saúdsko-arabské ligy. Mistrovská Slavia si ho ale může během zimy stáhnout zpátky, jak informovala na sociální síti X.
8: Staněk, který byl s reprezentací na letošním mistrovství světa, už od závěru minulé sezony v lize nechytal. Po zranění ho už do brány Slávie nepustil Jakub Markovič. Pro 30-letého golmana to ale nebude první zahraniční angažmá. V úvodu kariéry přešel z mládeže Sparty do anglického Evertonu, kde strávil včetně hostování 2,5 roku. Za A tým ale v anglické lize nikdy nenastoupil. Adam Weidenthaler, Radiožurnál.
2: Změnu trenéra pak hlásí prvoligový Zlín. Vedení posledního týmu tabulky odvolalo Bronislava Červenku, kterého nahradí dosavadní sportovní manažer Pavel Hovtych.
3: Překážka na D1 za Měřínem a uzavírka na D46 u Prostějova. Na D1 z Prahy do Brna počítejte s překážkou za Měřínem. Na kilometru 137 pojedete kolem porouchaného kamionu. Blokuje tam odstavný pruh. Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce je uzavřený sjezd i nájezd na exitu Prostějov-jih. Na 25. kilometru pokračuje demolice Římsy. Počítejte s objížďkami. Na D4 ze Strakonice do Prahy vás zpomínáte.